0: ekonomických aspektů.
1: Zhodnotil fórum velvyslanec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na Ukrajině Petr Mareš. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Muži z Kyjeva překazila ilegální útěk do Rumunska medvědice, píšou o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž. Muž se Karpaty snažil přejít v noci, šelma ho zastavila v lesích u hranic, vylezl před ní na strom a odtamtud zavolal pomoc. A když se pohraničníci dostali na místo, medvědice už tam ale nebyla. Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a dospělí muži nesmí zemi opustit bez zvláštního povolení. Dopadení tvrdil, že k hranici zabloudil. Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Tomáš Ladra a Adam Hložek. A protože útočník Hoffenheimu přišel kvůli zranění takřka o celou sezonu, chybí mu herní praxe, pokračuje Hložek.
3: 45 minut jsem zvládl, i když těch posledních 10 minut po té oslavě, tak jsem trošku byl zafoukaný, ale celý ten den byl krásný. Vraceli jsme se sem zpátky na Letnou, kde to pro mě začalo a měl jsem tady krásné vzpomínky a samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Už bez Buchy, Kabonga a Ladry odletěl národní tým do New Jersey, kde odehraje generálku na světový šampionát. Do turnaje vstoupí v noci na 12. června českého času utkáním proti Jižní Koreji. Hokejisté Finska jsou letošními mistry světa. Turnaj ve Švýcarsku vyhráli po finálovém triumfu nad domácím celkem 1-0 v prodloužení. Jediný gól dal v 71. minutě Konsta Helenius. Bronz brali Norové, kteří zdolali Kanadu 3-2 v prodloužení.
4: Zdržení na D11 u Libic nad Cidlinou a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové byl na chvíli zastavený provoz u Libic nad Cidlinou. Na 42. kilometru projížděl konvoj s nadměrným nákladem ve směru na Prahu. Kvůli nosnosti mostu policisté na chvíli zastavili provoz směrem na Hradec a teď už se krátce opět jezdí. V Praze překáží nehoda v Brněnské ulici ve směru k dálnici D1. U Spořilova na prvním kilometru havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zabraný je odstavný pruh, s opatrností projedete. A v Olomouci počítejte s nočním omezením na silnici 35 do Přáslavic. V Tovární a Lipenské ulici obnovují vodorovné značení. Silničáři pracují v pravém pruhu, projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vietnamské trhy jsou barevné, hlasité a plné zeleniny, ovoce a ryb. Zemědělci z delty Mekongu si ale stále častěji musí poradit se slanou vodou, která se jim na pole dostává z několik kilometrů vzdáleného moře. Slavné Kennedyho centrum opustila většina umělců a to poté, co si ho přivlastnil americký prezident Trump. Jaroslav Věšín, to byl český malíř, současník Mikuláše Alši a Alfonze Muchy a proslavil se hlavně v Bulharsku. Ještě před pár lety se kolem těchto budov v Budapešti stavěly policejní zátarasy, ale dnes tam proudí davy lidí. Nová maďarská vláda otevřela veřejnosti bývalá mocenská centra Viktora Orbána.
5: Reportáže zahraničních zpravodajů.
6: Delta Mekongu je místo, kde můžete zažít vietnamský trh v celé jeho parádě. Delty velkých řek po celém světě se ale kvůli klimatické změně a rostoucí hladině oceánů potýkají s pronikáním slané vody z moře. Ohrožuje to zdroje pitné vody a mění zemědělství v postižených oblastech, protože rýže a některé druhy zeleniny jsou na sůl citlivé. Přesvědčila se o tom naše reportérka Jana Karasová v deltě Mekongu na jihu Vietnamu.
7: Je okolo 5. hodiny ráno a nad jihovietnamským městem Kanto se ještě vznáší tma. Hladinu řeky Bazak ale už protínají lodě s turisty, kteří si chtějí prohlédnout plovoucí trh.
8: Tento trh je skutečný, slouží místním lidem, ale je zajímavý i pro turisty, takže ho navštěvují Vietnamci i cizinci.
7: Naše průvodkyně Hien nás ujišťuje, že nejde o žádné divadlo pro turisty. turisty.
8: Je otevřený od 5:30, 6 hodiny ráno do 9:10, takže pokud ho chcete navštívit, musíte vstávat brzo. Funguje jako velkoobchodní trh pro zeleninu s farem třeba 30 až 40 kilometrů odsud. Obchodníci si na trh připlují nakoupit, pak se vrátí na pevninu a tam zeleninu prodají.
7: Teď vystupujeme z lodě a míříme k velkému tržišti na nábřeží a právě tady obchodníci prodávají zeleninu nakoupenou na plovoucím trhu, ale taky vlastní úrodu nebo úlovky. Vietnamský trh, to jsou uličky, kterými se proplétají lidi na skutrech a motorkách. Prodává se tady všechno, od zeleniny, ovoce, po různé ryby, mořské plody, všechny části všech možných zvířat, včetně třeba krysího masa, které se dá osmažit s citronovou trávou.
9: Asijský veletok Mekong se ještě v Kambodži rozdělí na dvě hlavní ramena, na samotný Mekong a na řeku Bazak. Obě předtím, než se vlíjí do moře, protékají jižním Vietnamem a vytvářejí bažinatou deltu, ideální k pěstování rýže. A mezi rýžovými farmáři je i rodina naší průvodkyně Hin.
8: Mnoho lidí v našem městě pěstuje rýži, ale taky melouny, dýně, čili a další zeleninu. Rýže potřebuje vodu. Dřív jsme ji sadili a sklízeli dvakrát ročně. A teď má můj otec čerpadla na čerpání vody z řeky a rýže tak můžeme sklízet třikrát ročně.
7: Jenže zemědělství v jihovětnamské deltě Mekongu víc a víc ohrožuje slaná voda. Zkoumá to i Edward Park z Technologické univerzity v Singapuru.
10: Pronikání slané vody je v rovnováze mezi hladinou vody v řece a mořskou hladinou. Klimatická změna, přehrady, pokles dna řeky, to všechno snižuje hladinu vody v řece, ale mořská hladina zůstává výš a navíc teď ještě stoupá, takže slaná voda přirozeně zatéká zpět do vnitrozemí.
7: Naše loď teď opět proráží hladinu Bazaku a míjí ramena velkých jeřábů a bagrů, kteří ze dna těží písek. A když to dno poklesne, tak klesne i hladina řeky a slaná mořská voda dostane víc prostoru. Za nižší hladinu ale můžou i velké přehrady, které zadržují vodu, ale i třeba sedimenty, které by jinak dno řeky znovu zanášely.
10: Přehrady jsou většinou na horním toku, daleko od delty Mekongu. Jsou v Číně, v Laosu a lidé z delty je nikdy neuvidí. Dopady toho, co způsobují, ale ve Vietnamu zažívají. Je to tedy komplikovaný přeshraniční geopolitický problém, který je těžké, podobně jako klimatickou změnu, nějak vyřešit.
7: Rýžovou sezónu farmářům v deltě Mekongu prodlužuje systém zavlažovacích kanálů. Před slanou vodou od moře mají pole zase chránit uzavíratelné propusti na řekách. Jenže podle vědců tyto umělé stavby problém často ještě zhoršují. Někteří zemědělci v zasažených oblastech se na změnu podmínek snaží přizpůsobit.
10: V období sucha, kdy slaná voda zaplaví pobřežní oblasti, chovají ryby a krevety. A v období dešťů, kdy je dostatek sladké vody z řeky, tak vše přemění zpět na rýžové pole a pěstují rýži. To je nejlepší příklad udržitelné adaptace.
7: Jen by podle odborníka Edwarda Parka bylo potřeba, aby se změnu nebálo udělat víc farmářů. Vědci se zatím snaží zjistit, jak velký mají jednotlivé příčiny podíl na pronikání slané vody do delty Mekongu a na co má cenu se tedy zaměřit při řešení. Z Vietnamu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Už jen do 4. července bude otevřené Kennedyho centrum ve Washingtonu. Jedno z nejslavnějších kulturních center světa a zároveň živý památník zavražděného prezidenta si loni podmanil ten současný. Donald Trump tam dosadil vlastní radu a přidal své jméno. Reakce kulturního světa přišly rychle. Desítky předních umělců zrušily vystoupení. Washingtonská národní opera odešla úplně. Přesto se tam ještě nějaká vystoupení pořádají, jak doplňuje naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
11: Za normální času by tady před Kennedyho centrem bylo v pátek odpoledne živo. Lidé by se tady scházeli na odpolední shows. Dneska je tady ale ticho. Tu a tam pár turistů.
12: So when did it change?
11: Paní z Indie se podivuje, proč je na Kennedyho centrum jméno Donalda Trumpa. Na těch písmenech je znát, že jsou nová, ten font je trochu jiný, má mírně jinou barvu. Je prostě vidět, že tam přibyl a že tam původně nepatří. Já se půjdu podívat, jak to vypadá uvnitř.
13: Jsme otevření do 4. července. Pak nás na 2 roky zavřou kvůli rekonstrukci. Představení většina skončila. Už běží jen Moulin Rouge a páteční koncerty zdarma.
11: 65-letý Keith pracuje tady v centru jako dobrovolník a zůstal i poté, co většina jeho kolegů odešla na protest proti Trumpovým zásahům.
13: Většina mých kolegů odešla, nechtěli toho být součástí. Já zůstal, chci totiž pomoct.
11: Možná, že na fasádě této budovy je jméno Donalda Trumpa, ale uvnitř všechno připomíná Johna F. Kennedyho. Stejně si nelze nevšimnout, že centrum, které postavili jako živý hold prezidentovi, kterého zastřelili, teď nese jméno prezidenta, který ho zavírá.
14: I would like to get the ticket for the tonight's free performance.
15: Sure. How many? Just one?
14: Just one, please, yes.
11: Jedna věc, která tady zatím v Kennedyho centru stále běží, jsou páteční odpolední koncerty zdarma. A teď se už na ně připravuje tady blues band americké armády. Přihlíží tomu tady i 20-letý student Nikolas, který na nedaleké univerzitě Georgetown studuje hudbu.
13: Chodím sem často, nemůžu si dovolit platit plné vstupenky, tak jsou koncerty zdarma jediný způsob, jak si můžu vychutnat vážnou hudbu. Bude mi to chybět, doufám, že to nebude trvat déle než 2 roky.
16: I'll definitely miss this. I hope that it doesn't last for more than 2 years.
11: Ten smutek, který byl cítit v Nikolasově hlase, je tady patrný i v celé té budově. Dobrovolník Keith mi říká, že jindy by tady v pátek večer byla 3 nabitá představení najednou. Teď je tady stěží jeden koncert zdarma. Přece jen ale na tom uzavření vidí i něco pozitivního. Říká, že všechny ty odkládané opravy se prostě udělají najednou a nebude to narušovat program. Jak to ale bude se jménem této instituce, je otázka, protože ze zákona její jméno může měnit jen kongres a ten ho nikdy nezměnil.
17: Po reportáži z Kennedyho centra ještě přidáme povídání s její autorkou a to je naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Přeju ti hezký den.
18: Dobrý den.
17: Ty už jsi, Jano, v Americe docela dlouho, nějakých 10 let. Jaký máš vztah ke Kennedyho centru?
18: Tak Kennedyho centrum, to je jedna z takových těch ikonických amerických institucí jako Muzeum moderního umění MoMA v New Yorku nebo Carnegie Hall. I to, kde se nachází, je impozantní. Přímo na břehu řeky Potomac a každý den tam zdarma hrávávala živá hudba, je to taková tradice přes 50 let stará, takže tam mohli přijít i lidé, kteří si třeba nemohli úplně dovolit ty lístky. A tím pádem to byla vždycky taková instituce pro všechny. Ten koncert zdarma jsem si ostatně nenechala ujít ani teď, ale je to vidět, že jsem přišla do Washingtonu ve chvíli, kdy to Kennedyho centrum přestalo být jen kulturním stánkem a stalo se takovým politickým bojištěm.
17: Ostatně za jeho vznikem stojí hodně zajímavý příběh. Pojď ho prosím připomenout.
18: Celý ten příběh začíná prezidentem Eisenhowerem, který po 2. světové válce si uvědomil, že Ameriku v zahraničí respektují pro její sílu, pro její průmysl, ale ne pro její kulturu. A tak navrhl postavit v hlavním městě národní Národní kulturní centrum. Nedařilo se mu sehnat peníze a poté prezident Kennedy myšlenku převzal a on a první dáma Jackie, pro ně byla kultura velmi důležitá, stavěli ji na úroveň politice, ale i tak se to centrum pořád nestihlo postavit, no a pak přišel Dallas, Kennedy ho zastřelili, to byl listopad 1963 a dva měsíce na to ale podepsal prezident Johnson zákon, který z toho Národního kulturního centra udělal živý pomník a vlastně jediný Kennedyho pomník, jaký kdy Washington dovolil. No a když se v roce 1971 potom konečně otevřelo, tak tam pro tu příležitost toho otevření složil symfonii Leonard Bernstein.
17: O Kennedyho centru se říká, že je nejprestižnější americkou kulturní institucí. Nebudu po tobě chtít, aby si vyjmenovala všechny umělce, kteří tam vystupovali, ale mohla by si zmínit alespoň některá jména, zejména třeba ta, která nesou českou stopu.
18: No tak Dvořák tam samozřejmě rezonuje stále, hrála tam Česká filharmonie, Novosvětská je tam jako doma. Nedávno tam také se konala taková světová premiéra velkolepé instalace AI Dvořák Dreams, která pracuje s dvořákovou hudbou jako se surovinou, to bylo takové zajímavé představení. A potom jsou tam ale zatím i konkrétní české peníze. Český miliardář Karel Komárek přispěl 5 miliony dolarů na výstavbu takové části nové, moderní části centra, která se jmenuje Reach. Je to tam stranou trochu ta budova a ten miliardář Komárek od loňského roku sedí v představenstvu také nadace Kennedyho centra.
17: To je opravdu hezká česká stopa, děkuju za ní. Je rekonstrukce opravdu nutná? Z reportáže to vypadá, že je?
18: Tak technicky ano a podle Kýse, se kterým jsem tam hovořila, je ta rekonstrukce docela naléhavá i kvůli tomu, že ta budova je stará 55 let a vlastně žádná komplexní rekonstrukce tam nikdy neproběhla. Ta při prohlídce pro novináře v dubnu ukázali, jak voda proniká do základu té ocelové konstrukce, že jsou na některých místech tenké už jako papír, klimatizace je přes 50 let stará, elektroinstalace je v takovém havarijním stavu. To jsou všechno fakta. Ale ten kontext je samozřejmě složitý, protože i kvůli tomu příběhu, který se tam stal, to převzetí Donaldem Trumpem, tím, že se stal předsedou správního centra, vyměnil vedení, přejmenoval budovu, která se teď jmenuje Trumpovo a Kennedyho centrum muzických umění. Řada umělců z protestu zrušila vystoupení a mnozí z nich se ptají, je ta rekonstrukce opravdu o té střeše, anebo je to i o něčem jiném, je to nějaká, třeba něco to má zakrýt.
17: Ty pochybnosti jsou nejrůznějšího druhu. Dá se říct v tuhle chvíli nebo odhadnout, jak to bude s Kennedyho centrem po rekonstrukci?
18: Donald Trump říká, že z něj udělá nejlepší kulturní centrum na světě. Ta rekonstrukce by měla trvat 2 roky a plánuje se začít od 4. července, velmi významné americké datum, a znova by měla být otevřena ta budova až v roce 2028 za 2 roky. Jednak víme, že vždycky rekonstrukce trvají déle, nicméně Donald Trump do čela té instituce neposadil nikoho s kulturní zkušeností, ale developera, takže tam je zase taková jistá záruka, že bude minimálně rozumět tomu, co se v té budově děje a co, jakým způsobem se rekonstruuje. Ale žádné konkrétní plány Donald Trump nezveřejnil, jen pár několik detailů, například, že tam budou mramorové ručičky na křeslech. Ta výhoda téhle rekonstrukce je, že se bude konat najednou. To znamená, že nebude narušovat žádné představení, ale všichni víme, že vybudovat něco je dlouhé a složité a zbořit něco je mnohem jednodušší. Takže je otázka, jestli se podaří Kennedyho centrum udržet to jméno, to renomé té kulturní instituce, jakou měl předtím, než k té rekonstrukci došlo.
17: To byla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová. Děkuji ti za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
18: Také děkuji, hezký den.
5: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Jeden Evropan v Sofii, to je dokumentární film, který právě vzniká ve střižně v bulharské metropoli. Snímek režiséra Petra Bakalova pojednává o českém malíři z konce 19. století, kterého si Bulhaři velmi považují, protože založil bulharskou malířskou školu. Jmenoval se Jaroslav Věšín. Náš reportér Pavel Novák se o jeho osud zajímal přímo v jeho rodné zemi.
19: Franz Ferdinand, to je seštět, kojtu...
20: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu Arsivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portretistou, ale odmítli a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
19: 1897 година, krajina 19. věk.
20: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel. To už v Bulharsku působil jiný český malíř Jan Mrkvička. Na konci 19. století už Bulharsko mělo svoji státnost, kdy se s pomocí Ruska osvobodilo z područí Osmanské říše. Jaroslav Věšín se tedy rozhodl jít učit do nového slovanského státu.
19: Věšín je první bulharský batalist.
21: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
19: Те по едно и също време са учили. Вешин е дошъл в България.
20: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci.
19: Film se jmenuje Jeden Evropanec v Sofii.
20: Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
19: Prvo v rodný grad na Věšin, grad Vrany.
20: Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšinovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Český rozhlas.
17: Červené koberce, obrazy ze státních sbírek, mapa velkého Uherska na ručně malovaném glóbu, luxusní salonky nebo křeslo připomínající spíš trůn než kancelářský nábytek. Maďaři poprvé nahlížejí do budov, které byly za vlády Viktora Orbána přísně hlídaným centrem politické moci. Co v nich lidé našli a proč je o prohlídky takový zájem, zjišťovala v Budapešti na jedné z nich zpravodajka Bára Vránová.
22: Karmelita byla léta místem, kam obyčejný Maďar nevkročil. Výstavní palác v budínském hradním okrsku totiž sloužil od roku 2019 jako sídlo premiéra Viktora Orbána. On ho dal přestavět, vztyčil kolem něj kordony, které novinářům ani veřejnosti neumožňovaly se k této budově vůbec třeba jenom přiblížit. A tak tady už druhou sobotu stojí od rána fronty lidí dychtící po té prohlídce.
23: Na online registraci jsem čekala od 7 ráno, i když se otevírala až v 9. I tak přede mnou nakonec bylo 1200 lidí. Šlo to ale překvapivě rychle. Lístky jsem měla za 630 minut.
24: Říká mi Lucy, která přišla na prohlídku společně s kamarádkou Norou. Prý hlavně ze zvědavosti.
23: Sledovala jsem zprávy i volby a chtěla jsem si prohlédnout budovy, kde členové bývalé vlády pracovali.
22: Prohlídka trochu připomíná ty, které známe třeba ze zámků nebo z hradů. Tohle místo totiž mělo bohatou historii ještě před Viktorem Orbánem, takže se dozvídáme i něco o životě mnichů, kteří tady žili po staletí. Současně ale procházíme kolem obrazů ve zlatých rámech s rekonstruovanými sály.
0: Rozhodně zajímavé jsou i některé detaily při prohlídce, třeba Orbánovo křeslo v zasedací místnosti. Všechny židle kolem masivního dřevěného stolu jsou stejné, dřevěné s takovým rudým semišovým potahem, ale to Orbánovo je navíc vyřezávané s erbem a korunkou. V knihovně pak s historickými svazky je k vidění zase velikánský globus, má víc než metr v průměru a je na něm mapa Uherska před první světovou válkou. No a čím víc se blížíme k pracovně bývalého premiéra, tím přibývají i umělecká díla, například obrazy vypůjčené z muzeí a galerií. A co se týče Orbánovy bývalé pracovny, tak tam mě zaujala nejvíc asi kovová postel ve vedlejší místnosti, na které prý občas odpočívala.
21: Asi jsem čekal trochu víc. Udělali si to hezké, ty koberce, obrazy, ale upřímně řečeno, nejsem tak pobouřený, jak jsem myslel, že budu.
24: Svěřuje se mi pan Jánoš, když přicházíme z Karmelity do budovy naproti, sídla Antala Rogána, muže, kterého maďarská média označovala za skutečného architekta Orbánovy moci.
21: Peněz do toho dali dost, to je opravdu vidět, ale čekal jsem asi něco jako zlaté stoly a tak.
0: Bývalý Rogánův úřad je od toho Orbánova zařízený docela jinak. Uvnitř jsou tropické rostliny, které se pnou od podlahy až ke stropu, designové interiéry. No a závěr té prohlídky pak byl na terase s kávovými stolky a výhledem na celou Budapešť, na parlament i na zbytek budínské hradní čtvrti.
1: Čekala jsem, že uvidím, kde skončily naše peníze. A bylo to krásné. Ty obrazy, ta zahrada, moderní architektura vedle té staré. A k tomu všechny ty rostliny. Když se to spojilo dohromady, bylo to fascinující. Opravdu fascinující.
24: Chválí po prohlídce Nora, ale dodává, že to pro ní byl nakonec docela hořkosladký zážitek. A podobně to vidí i její kamarádka Lucy.
2: Je to opravdu krásné a můžeme být hrdí, ale není to asi ten nejlepší způsob, jak reprezentovat Maďarsko a nakládat s penězi.
24: Prohlídky bývalých vládních sídel chce nový kabinet Pétera Maďára pořádat každý víkend, dokud o ně bude zájem. V případě karmelitánského kláštera také do doby, než pro něj najde nové využití. Maďar už dřív oznámil, že z této budovy totiž vládnout nebude. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
17: To byla poslední reportáž tohoto pořadu. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.
5: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Energetici obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává asi 1800, informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez elektřiny více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky přetrvávají hlavně na jihu Českobudějovicka, v Novohradských horách a na jihu Lipenska. Za výpadky proudu mohly nejčastěji pády stromů a větví do vedení. Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem, vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory a šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Radiožurnál. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku státního rozpočtu nepočítali třeba peníze na výstavbu dálnic a železnic. Opozice, která má v Senátu většinu, to považuje za hazard s budoucností země. Senátoři budou o návrhu jednat nejspíš v polovině června. Ve Varšavě od půlnoci platí noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Podle primátora Varšavy Rafala Třaskovského jde o reakci na časté rušení nočního klidu a s tím spojené stížnosti místních a policejní výjezdy. Noční zákaz prodeje alkoholu už půl roku platí ve dvou čtvrtích v centru města. Podle polské tiskové kanceláře tam počet incidentů klesl o téměř 24%. A úroveň radiace v ruském okupované záporožské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. A ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budov komplexu. Podle agentury je zvenku poškozená turbínová hala. Ruský státní energetický podnik Rosatom tvrdí, že se na elektrárnu cíleně útočila Ukrajina. Kyjev to popírá. Tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. A plážoví volejbalisté Ondřej Parušič s Jiřím Sedlákem prohráli v finále ostravského turnaje pro tour kategorie Elite. Švédským obhájcům vítězství Omanovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech.
4: Nadměrný náklad na D11 před Prahou a zhoršená sjízdnost na D4 u Příbrami. Na dálnicích je aktuálně klidný provoz, nehody nejsou hlášené. A pokud jedete do Prahy po dálnici D11 z Hradce Králové a potkáte vojenský konvoj s nadměrným nákladem, buďte opatrní při předjíždění. Na D4 zvyšte opatrnost v okolí Příbrami. Po nočním dešti řidiči hlásili hodně vody na vozovce a hluboké kaluže, může dojít k aquaplaningu. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle pozor na nehodu v Hrušové. Osobní auto tam najelo na obrubník, s opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů, a přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojedinělé i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat a nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Noví bojovníci vstali, rudý prapor se trvale splihlí. Jak porazit populisty? Zlomové volby roku 1996. I taková jsou témata nedělních komentářů a glos k aktuálním i historickým událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
5: Názory a argumenty.
7: Pro veřejnost i média uzavřený sobotní sjezd KSČM přinesl straně nového předsedu. Znamenal ale také možnost odrazu od dnešních zhruba 2% voličských preferencí zpět k pozici parlamentní strany, kterou vlastně ještě nedávno KSČM obsazovala. Komentář k tomu připravil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: Hola huši na palubu, třeba pluli jsme v záhubu, prapor náš neutone, nikdy ne. Jestli komunisté zpívali v pražském Tobhotelu, tak to začínající starou revoluční píseň nevíme. Jednání jejich sjezdu bylo pro novináře i veřejnost uzavřené. Jisté ale je, že se snažili vzájemně povzbudit, aby hrozící záhubu odvrátili. Takže otázka je jasná, může se jim to povést? Komunistická strana Čech a Moravy, která přes 30 let byla stabilní složkou české parlamentní politiky, opravdu nevzkvétá. V roce 2021 ze sněmovny vypadla a v loňských volbách ji k návratu nepomohlo ani vytvoření skryté koalice Stačilo, ve které se vyskytovaly i zoufalé zbytky sociálních demokratů. Misi Kateřiny Konečné, političky, která partaj posledních 5 let po odchodu dlouholetého předsedy Vojtěcha Filipa vedla, proto nelze označit za úspěšnou. Ona sama si sice dokázala zajistit skvěle placené místo v Evropském parlamentu, ale její soudruzi jsou na tom bídně. Nynější zhruba 2% preferencí jsou dokonalým důkazem úpadku partaje, která na svém polistopadovém vrcholu v roce 2002 získala skoro 18% a ještě v předminulém volebním období na ní závisela existence vlády Andreje Babiše. Aktuálně na ní nezávisí vůbec nic. A opravdu se nezdá, že by se to mělo změnit. Extrémní levice je v současné Evropě na ústupu. Zejména v Evropě střední vyklidila prostor krajní pravici, která říká v podstatě totéž, jen s jinou symbolikou. Je na tom mimo jiné vidět, že politická osa už neexistuje. Je nahrazena jakousi politickou kružnicí, na které se po oběhnutí 360 stupňů dostaneme do téhož bodu. Pro české komunisty je to o to horší, že sami sebe manipulovali do paradoxní situace. Běžně jsou mimo parlamentní strany automaticky řazeny k opozici. Ovšem komunisté, pokud by ve volbách byli bývali uspěli, byli by nejspíše součástí nynější vlády Andreje Babiše. Takže jsou de facto mimo parlamentní vládní stranou. Samozřejmě to destruuje jejich protestní potenciál a navážení se do minulé vlády Petra Fialy, které pravděpodobně ze setrvačnosti na sjezdu předváděli, bylo ze všeho nejvíc projevem zoufalé bezradnosti. Ani z volby nového vedení pro komunisty nic nadějného nekouká. Nový předseda Roman Roun, dosavadní stranický mluvčí, je širší veřejnosti v podstatě neznámý. A pokud partaj nevytáhla nad 5%, někdy až moc viditelná Kateřina Konečná, je prakticky vyloučené, že by to dokázal on. Stranickou linii affinity k současnému Rusku sice Roun reprezentuje dokonale. Například v roce 2022 podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na Petra Fialu, který varoval před ruskou invazí na Ukrajinu, načež za 4 dny Rusové zaútočili. Ale to je zhruba všechno. Proruská část společnosti své zastoupení už našla ve skryté koalici kolem SPD a svého lídra objevila v Jindřichu Rejchlovi. Takže Roun, až bývalý schopný producent, který se podílel třeba na sitcomu Comeback, nějaký politický comeback pro komunisty vyprodukuje jen těžko. Komunistům ani do budoucna nezbyde, než se pokusit opět lepit dohromady krajně levicová uskupení a doufat, že situace někdy bude až tak mizerná, že části voličů už nebudou stačit Andrej Babiš a Tomio Okamura, ale budou poptávat něco, co se bude tvářit ještě radikálněji. Pravděpodobnost? Refrén na úvod zmíněné revoluční písně zní: I kdyby jsme padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor hrudý zablaje. Noví bojovníci na sjezdu komunistů vstali, což o to, ale u rudého praporu to na nic jiného, než na setrvalý splihlý povis na půl žardi, opravdu nevypadá.
7: Jak porazit populisty? Na to se v Americe a konec konců i u nás ptají mnozí představitelé demokratických stran a ptá se na to v následujícím příspěvku i publicista Jan Vávra.
6: Vedení americké demokratické strany zveřejnilo nedávno analýzu příčin volební porážky v prezidentských volbách v roce 2024. Dokument vyvolal kritiku, podle které si demokraté vůbec neuvědomují, proč vlastně prohráli. Jedna komentátorka napsala, že největším odhalením je, že demokraté chtějí ze své porážky vinit všechno možné, jen ne hlavní příčiny, které k ní vedly, tedy politiku, kterou voliči odmítli. Při popisu situace v táboře demokratů američtí experti poukazují na svárlivost uvnitř strany, kde o vliv bojuje umírněná frakce z liberální. Jiní mají za to, že demokraté nenabízejí žádnou chytlavou vizi a uchylují se pouze ke kritice Donalda Trumpa. Američtí demokraté ale nejsou jediní, kteří nepochopili, proč prohráli. Podobná situace panuje v táboře našich takzvaně demokratických stran, které také netuší, proč prohráli volby, když přece dělali to, co je správné. Každý z opozičních politiků vidí důvody porážky jinde. Například velká část ODS si myslí, že byli málo pravicoví a málo podporovali podnikatele. Jiné strany se domnívají, že dělali všechno dobře, ale nedokázali komunikovat. Jediné téma, na kterém se strany shodnou, je kritika Babiše. Každá ze stran teď hledá vlastní identitu, přičemž všechny tápou. Podobně jako demokraté v USA, ani naši demokraté nenabízejí nějakou přitažlivou vizi. Roli politické opozice hraje v daleko větší míře iniciativa Milion chvilek, která funguje jako hlavní protihráč současné vlády Andreje Babiše. Situace vyvolává otázku, kdo je vůbec schopen populisty porazit. Demokraté musí vzít v úvahu, že politika se čím dál víc personifikuje a voliči jsou čím dál méně ochotní přemýšlet o řešení problémů pro ně příliš složitého světa, tedy naslouchat volebním programům, a raději odevzdají odpovědnost za svůj osud do rukou nějakého charismatického vůdce. Naši demokraté tedy budou muset především najít nějakého autentického a věrohodného lídra, který se bude schopen Andreji Babišovi postavit. Při vší úctě k našim současným politikům zatím takový vůdce v našem opozičním táboře nevyrostl. Především kvůli tomu, že naše strany fungují jako uzavřené sekty, které mezi sebe neradi pouštějí schopné a ambiciózní jedince. Nejvíc naději vzbuzuje v poslední době nový lidovecký předseda Jan Grolich, ale ten má zatím za sebou jen marginální stranu. Zkušenost Maďarska ukazuje, že dalším nezbytným předpokladem je sjednocení všech demokratických sil. Politici musí zapomenout na ideologické nepřátelství pravice a levice a přijít s vizí, která je přijatelná pro celou společnost, nikoli jen pro její část. Současná opozice nesmí zejména zapomenout na ty vrstvy společnosti, které před sněmovními volbami přenechala Andrej Babišovi, tedy voliče, kteří propadli sítem neoliberální ekonomické soutěže a trpí frustrací ze stále nerovnoměrnějšího rozdělování bohatství. Je nepochybné, že populismus, založený na nereálných slibech, jednoduchých řešení složitých problémů, podrývání důvěry v demokratické instituce a svádění problémů na nepřítele národa, není snadný soupeř. Ale opoziční politici nemají jinou možnost, než populisty porazit v demokratické soutěži o hlasy voličů. Pohled do útrop našich opozičních stran, ale zatím příliš naděje, na porážku populistů nevzbuzuje.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: U české politiky zůstaneme, ale tentokrát se ohlédneme trochu zpátky, konkrétně o 30 let. Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád připomíná tehdejší, v mnoha ohledech zlomové, sněmovní volby.
10: Před 30 lety ještě asi Václav Klaus neužíval neologismus, dost možná jim samým vynalezený, totiž nevýhra. Ale kdyby, pak jím nebo řečením o Pyrrhově vítězství mohl charakterizovat výsledek prvních sněmovních voleb v samostatné České republice, které sice jeho ODS vyhrála s víceméně stejným výsledkem jako před 4 roky ještě za federace, čili s necelými 30%, jenomže mezi tím giganticky o celých 20% vyrostla sociální demokracie. Po své obnově zprvu nějaká, jenomže pak pokropena živou vodou z kraje roku 1993 zvolením předsedou Miloše Zemana, který ucítil v ovládnutí strany tradičně levicové, ale nikoli totalitní, naopak po únoru 1948 komunisty pohlcené, velkou šanci. A i hned se začal vymezovat jak přímo proti Klausovi, tak občanským demokratům vůbec, a to velmi ostře. Pro mnohé voliče zmatené restaurací kapitalismu a ztrátou ochranitelského státu se Zemanova ČSSD dnes skomírající pod názvem Socdem, musela jevit jako svého druhu záchrana. Někdejší prognostik na to prokázal nesporné politické nadání, včetně obratného mixování demagogie s populismem. Dával najevo svou lidovost, a to neustále, zjednodušeně řečeno, při pivu, becherovce, klobáse a hořčici. I že on rozhodně nebude nadržovat velkokapitálu, malovaném komunisty 40 let v nejhorších barvách, byť podstatu tržního hospodářství Zeman nespochybňoval. Nemalou roli pak se hrálo i důsledné křižování republiky v opět plebejském duchu starým autobusem nazvaným Zemák během volební kampaně s několika mítinky denně a permanentními i šťavnatými útoky na vládu ODS lidovců a ODA. Ta sice po volbách pokračovala, ale co by menšinová. Zeman svou sestavit s KSČM a s Látkovými republikány moudře nemínil. A z postu předsedy sněmovny Klausův kabinet číslo 2 prostě toleroval a věděl, že se jeho chvíle blíží. Což nastalo před koncem následujícího roku skrze kauzu černého financování ODS. Vláda podala demisi, přišla prvá úřednická pod vedením guvernéra České národní banky Tošovského a na jaře 98 rovněž prvé předčasné volby, ve kterých už Zeman dominoval. Ale pořád neměl dost křesel k jednobarevné vládě. Přesto se k ní dostal uzavřením doslova šokující opoziční smlouvy s největším rivalem Klausem. Následující období vlády výhradně z politiků ČSSD, držené u moci výměnou za vlivné pozice občanskými demokraty, od nich se už předtím odštěpila část členů a vznikla Unie svobody, je mnohými politologi dodnes považováno za bezskrupulózní podvod na voličích, který otřásl obecnou důvěrou v politiku. Kořeny měl ovšem ve volbách 1996, kdy mimochodem ve slunečnou sobotu 1. června Václav Klaus už po sečtení výsledků štiplavě vítal hlouček novinářů vcházejících do tehdejšího sídla ODS ve Sněmovní ulici. A tyhle ti za to můžou. A co si budeme povídat, myslel to vážně.
12: Před několika dny dopadla pěvecká soutěž Eurovize v jednom ohledu tak, jak nikdo nečekal. Myslí si to alespoň publicista Jefim Fishtein a jeho příspěvek si teď můžete poslechnout.

0: není privátním majetkem lokální politiky. Promítat do kultury okamžitý postoj vlád, které sami nezřídka mají jepičí život, je čistá zhůvěřilost. Slovinsko se ku příkladu k bojkotu připojilo jen proto, že v zemi ještě před měsícem vládla koalice levicových a postkomunistických stran. Nyní se k moci vrátil pravicový premiér Janez Janša a ten už se stihl na síti X k bojkotu vyjadřit takto. Všichni, kdo se snažili vypudit ze soutěže Izrael, utrpěli hanebnou porážku. Z hlediska izraelských zájmů je druhé místo v soutěži opravdovým vítězstvím, optimálnějším, než by bylo místo první, které mimochodem Izrael obsadil v minulosti 4x. Absolutní výhra by nyní způsobila silný otřes a hlavou bol pro pořadatele. Nutnost uspořádat za rok celosvětovou soutěž v Izraeli přilila by oleje do ohně zuřivého antisemitismu. O nic z toho Izrael nestojí. Druhé místo, ovšem podruhé za sebou v řádě, je pro židovský stát nesrovnatelně výhodnější. Dokazuje, že pokud někdo do pivecké soutěže patří, pak je to právě on. Avšak největší překvapení a poučení spočívalo jinde. Za své vysoké umístění vděčí izraelský zpěvák Noam Betan hlavně diváckému hlasování. Souhrn bodů z národních porot zajišťoval jeho písni Michel jen 8. místo, ale mohutná vlna divácké přízně posunula Izraelce dopředu. Přitom z rozložení hlasu jasně vyplývalo, že zásluhu na vysokém umístění má především umělecká kvalita písně a etnická příslušnost posluchačů v tom žádnou roli nehrála. Izraelci hlasovat tak jako tak nesměli a podíl židovského obyvatelstva v zemích, odkud přišla většina hlasu, je mizivý nebo nepatrný. A na maximálních 12 bodů, které Izraelec od každé z nich dostal, rozhodně nestačí. Takže nezbývá než konstatovat, že představa o protižidovské nenávisti, která údajně zachvátila nejširší masy světového obyvatelstva, je značně a možná i záměrně přehnaná. Svědčí o tom i skutečnost, že nejvyšší ocenění výkonu Noama Betana, 12 bodů, patřilo národní porotě Polska, která nemá zrovna pověst obzvlášť filosemické země. A také to, že vítězka celé soutěže, Bulharka Darina Jotova, měla pro svého izraelského rivala jen slova chvály. Antisemitské nálady jsou možná posledním výkřikem politické mody pro elity a jejich mediální obsluhu, nikoli pro lidstvo jako celek. Absolutním morálním vítězem posledního ročníku Eurovize se stal Izrael. A to je pravda, kterou tentokrát málo kdo čekal.
1: Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. I tato slova uslyšíte v následujícím příspěvku herce a předsedy herecké asociace Ondřeje Kepky.
2: Moje babička, Anděla Kepková, rozená Tumpachová, byla z ryze české rodiny. Měla ale celoživotní kamarádku Elzu Háge, sudetskou Němku, se kterou se pravidelně navštěvovali. Babička často jezdila do Maršíkova neboli Marschendorfu, kde rodina Háge žila, a Elza pravidelně navštěvovala Prahu. Neřešili politiku, vzájemně se učili češtinu a němčinu a stali se z nich velké životní kamarádky. Jednoho dne po konci druhé světové války paní Háge měla jen pár hodin na to, aby se ze svého rodného domku, ve kterém po staletí jejich rodina žila, musela odstěhovat. A od té doby se s babičkou už nikdy neviděli. Dopisovali si. Paní Háge psala skvělou češtinou a posílala babičce i balíčky vždycky k Vánocům. Stejně jako moje babička posílala balíčky jí. Když jsem se dostal poprvé do západního Německa, navštívili jsme rodinu paní Háge, která nás s radostí přivítala. Bohužel babička už neměla sílu na takovou relativně dalekou cestu. Bylo úžasné, když nám paní Háge v německém městečku ukazovala obrovské album plné fotografií,

0: které jsem znal i z našich Alp. Některé jsem ale viděl poprvé, byla na nich rodina mého tatínka, rodina mé babičky a společné fotografie. Manžel Elzy, pan Hage, měl z odsunu tak velké trauma, že se nikdy už nevydal přes hranice do Československa, i když už mohl. Druhá světová válka znamenala pro naši zemi obrovské hrůzy. Prožívala je i moje babička. A to nejen ve chvílích, kdy před jejím domem vybuchla velká letecká puma, která zdemolovala celý byt. Tehdy měli velké štěstí, že se včas dostali do krytu a bombardování přežili. To, co způsobili nacisté v našich zemích, byly obrovské hrůzy, které poznamenaly statisíce našich rodin, našich životů. V předválečném Československu se vždycky míchaly kultury. Kultura česká, židovská, německá. Patřily vždycky k životům Brňanů, Jihlavanů a téměř celého našeho pohraničí. Mnozí autoři, kteří jsou v čítankách jako významní čeští spisovatelé, psali částečně i německy. Karel Klostermann psal o soužití Čechů a Němců překrásné povídky, které patří k tomu nejlepšímu, co naše literatura má. Vzájemně jsme se obohacovali, inspirovali. Vynikající konstruktér Tatry Hans Ledvinka byl Rakušák. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Válka bohužel měla efekt i v tom, že ta obrovská bolest, utrpení se převalily často i vůči zcela nevinným antifašistům německé národnosti a odehrály se dlouho utajované excesy, které se postupně od 90. let minulého století čím dál více odhalují, o kterých Juraj Herz natočil vynikající film Habermanův mlýn a které jsou součástí našich dějin. Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. Každý stát, každý národ má ve své historii chvíle silné i slabší. Dnes nežije ani paní Hage, ani moje babička. Kdyby žili, jistě by se rádi potkali a nevyčítali by si chyby, které sami nespůsobili.
1: Stal se vítězem letošního filmového festivalu v Cannes dobrý film? Tak nad tím se ve své glose zamýšlí Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka.
2: Moře, vítr, palmy, sníh, lavina, fjordy. Realita a plátno. Filmový festival v Cannes. Hlavní cenu největšího filmového festivalu na světě, Zlatou palmu, získal rumunsko, francouzsko, dánsko, švédský, norský film Fjord. Je to dobrý film, zatlouží si hlavní cenu? Vyvolal film na festivalu vášnivé diskuze, které by z něj učinili kandidáta na nejvyšší ocenění? Filmový kritik britského Guardianu napsal, že Cannes letos o Zlaté palmě rozhodlo špatně. Možná film na festivalu vyvolal vášnivější diskuze po udělení hlavní ceny než po světové premiéře. Film Fjord je dobrý a zatlouží si vysoké hodnocení. Jen asi ne to úplně nejvyšší. Rezervovanost vůči filmu nastupuje pomalu. Fjord je tradičně natočený film a chybí mu duch novátorství. Také má mezerky v zápletce. Z jiného pohledu je zas příliš dokonalý a ta dokonalost je zarážející a něco na ní vadí. Vychází z ní jakýsi chlad. No aby ne, když se odehrává v Norsku v zimě a notabene příběh samotný je mrazivý, takže by chladný pocit z filmu měl být adekvátní. Ne, mrazivá je ta dokonalost, hraničící s kalkulem. Film je konstrukt široké a vstřícné evropské koprodukce. Hrají tam herci první kategorie. Sebastian Stan, Američan, v roli otce je tady k nepoznání. Herecký chameleon, kterému hraje do karet i to, že sám má rumunský původ a do svých 8 let žil v Rumunsku, než se s rodiči přestěhoval do Spojených států. Taky hrál mladého Donalda Trumpa ve svém předchozím filmu. A kde je Donald Trump, to vždycky přitáhne pozornost, co si budeme říkat, i když to Donald Trump není. Takže trumpovský duch se chvíli s Fjordem potáhne, pokud Stan nepřebije svou roli Trumpa ještě další rolí a pokud Fjord neuvidíte, protože to myšlenky na Trumpa zmizí hodně rychle. Tak koukám, že slovo Trump jsem uvedla minimálně 6x v jedné větě, takže o pozornost by mělo být postaráno. Manželku mu hraje norská herečka Renate Reinsve. Jejíž popularita se také valí jako lavina, naposledy s oscarovým filmem Citová hodnota. I když Fjord nemá inovační tendence, vstupní scéna do filmu je působivá. Možná je rafinovaná a zavání mírnou manipulací, pokud její princip neodhalíte. Vidíme rodinu s jedním dítětem, které je trestáno. Pak kamera poodjede a vidíme rodinu s dítětem druhým. Pak se třetím, pak se čtvrtým, pak s pátým a jsme nenápadně uvedeni do početné rodiny. Do rodiny, která se z Rumunska přestěhuje do Norska a tam začne mít problém. Učitelka ve škole si totiž všimne modřin na těle jedné z dcer a nahlásí to na Barnevernet, norskou organizaci na ochranu dětí. Ta preventivně odebere rodině všechny děti pro podezření z domácího násilí. A dojde pochopitelně k soudu. Kdo má pravdu? Rumunská rodina, pro niž plácnutí přes zadek nic neznamená, nebo norský systém, pro který je to neakceptovatelné násilí na dětech? Rodiče, kteří nedovolují svým dětem být na sociálních sítích, nebo norští pěstouni, pro něž je pobyt dětí s mobilem v online prostoru něco přirozeného? Jak tento ostrý střet mezi silným konzervatismem a silným liberalismem dopadne? Na to si každý najde odpovědi sám. Fjord je posvěcený mořem, větrem a palmami z Cannes. Bude se o něm teď celý rok mluvit, vrhne se do Oscarového klání a všichni ho budou chtít vidět. Takže sami poznají, jaké propasti, nástrahy i pravdy Fjord skrývá i odhaluje.
1: A to byl už poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V Českém prošly silné bouřky, na jihu Čech měli hasiči stovky výjezdů. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan, svou návštěvu označil za pragmatickou. Tenista Menšík zdolal Rusa Rubljova a je ve čtvrtfinále Roland Garros. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Přes jižní Čechy se v neděli odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
5: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
6: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobodějovicka a Trhosvinanska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
7: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
6: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
4: U netolic na jihu Čech se při bouřkách taky nejspíš objevilo malé tornádo. Radiožurnálu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové hledají svědky a taky zjišťují informace o škodách. Bouřky zasáhly kromě Česka i další země ve střední Evropě. Třeba v Rakousku vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě, informuje o tom agentura APA. Blesky taky zapálily krytinu věže na zámku v dolnorakouském Dobersbergu, který leží nedaleko hranic s Českem. Rakouští vodní záchranáři pak pomáhali lidem, kteří se na několika tamních jezerech nemohli dostat ke břehu. Čína odsoudila cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS nad Tchaj-wan. Na webových stránkách to uvedlo čínské velvyslanectví v Praze. Vystrčil podle něj nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Vystrčil do Tchaj-pe odcestoval včera spolu se zástupci českého biznesu i univerzit. Svou cestu označil za hodnotovou a pragmatickou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO Vystrčilovi odmítla poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční link.
8: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
9: Návštěva Tajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tajvanu ničí biznis s Pekingem.
10: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
9: Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Lidé cestující z Kladna Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
11: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
4: Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros. Andreje Rubliova z Ruska porazil ve čtvrtém kole 6-3 v pátém setu. V Paříži mu fandila i rodina, což ještě umocnilo už tak silný prožitek, pokračuje Menšík.
12: Já samozřejmě jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
4: Ve čtvrtfinále se 20-letý Menšík utká s o rok mladším Brazilcem Fonsekou, který ve čtyřech sedách vyřadil Nora Ruda. Čeští fotbalisté v úvodním přípravném duelu před světovým šampionátem porazili v Praze Kosovo 2-1. O góly národního týmu se postarali Ladra a Hložek.
13: Nehody na D1 před Studenkou a na silnici 37 v Pardubicích. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 333 havarovala dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Čechtice. Na 73. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D35 z Olomouce směrem na Ostravu zvyšte pozornost za velkým újezdem. Na kilometru 292,5 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A v Pardubicích vyšetřují nehodu na silnici 37 na příjezdu od Hradce Králové. Za Globusem na kilometru 45,5 osobní auto srazilo divoké prase. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je teď zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ochladilo se na 16 až 12 stupňů. Přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Český vzdělávací systém má velké rezervy v rozvoji socioemočních dovedností, hodnot a postojů. V mezinárodním šetření PISA před 4 lety skončili mladí Češi na předposledním místě v takzvaných měkkých dovednostech. Jejich význam je pro budoucí život a pracovní kariéru natolik významný, že by jejich rozvoj měli podle odborníků podporovat vlády i vzdělávací instituce. Jak je důležité umět v tomto rychlém světě zpomalit, netlačit na výkon a nebrat chybu jako problém. O tom bude dnešní Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
3: Leonardo Plus.
14: Mým hostem je dnes Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Vítej ve studiu.
15: Ahoj, děkuji za pozvání.
14: Hned na úvod musím zmínit, že se s Evou známe z různých kurzů živé pedagogiky a celoživotního vzdělávání, řečového projevu a podobně, tak proto to tykání. Damu má většina lidí spojeno s výchovou mladých, především hereckých nadějí, možná loutkářů nebo divadelních kritiků. Co dělá KATAP, vaše katedra?
15: Naše katedra autorské tvorby a pedagogiky má zvláštní místo v rámci divadelní školy. Ona nevede jen k herectví v klasickém smyslu, ale zkoumá člověka jako tvořivou a komunikující bytost. A nás zajímá, co se děje, když člověk opravdu jedná, mluví, tvoří, vstupuje do vztahu s druhými. A to na jevišti, ve třídě nebo v běžném životě.
14: KATAP založil dramatik Ivan Vyskočil, jeho žena Eva Vyskočilová pak vedla kreativní pedagogiku.
16: Řekni trochu ty důvody, vlastně, co je k tomu přimělo.
15: Tak Ivan Vyskočil, dramatik, psycholog, pedagog, hlavně veliký experimentátor, tak přišel s myšlenkou autorského herectví a disciplín, jako je dialogické jednání nebo autorské čtení. A v nich nejde o hraní rolí, ale spíš o rozvíjení autenticity, vnímání sebe sama, partnera, situace, hlasu, těla a představivosti.
16: Jak zásadní byly tyhle dvě osobnosti pro vůbec i dnešní fungování a působení katedry?
15: Oba dva byly hodně důležití. Vyskočil, vstiskl katapu základní filozofii, a to je zkoumání dramatické kultury v nejširším slova smyslu. Prostě člověk v situaci. A tím pádem nešlo mu o divadlo jenom jako o estetický produkt, ale jako o způsob poznávání člověka a světa. Ten vliv byl mimořádný a přesáhl samotnou katedru. Ovlivnil nejenom pedagogy a studenty katapu, kteří tam teď působí, ale taky stovky lidí, kteří prošli zejména disciplínou dialogického jednání, a ty byly i z řad veřejnosti. A pro mnoho z těch lidí to byla úplně zásadní životní zkušenost, setkání s Vyskočilem, protože se potkali s vlastní autenticitou, s pozorností, schopností být v přítomnosti, vést dialog. Takže tahle přítomnost Vyskočila samozřejmě a způsob jeho práce určovali atmosféru katedry velmi silně a samozřejmě on je autorem celé té koncepce vzdělávání a učení. Eva Vyskočilová, jeho žena, tak ta byla zásadní osobnostní pro vznik a rozvoj celoživotního vzdělávání, kterému říkáme kreativní pedagogika, pedagogická kondice. A oba dva sbírali svoje životní zkušenosti jako vychovatelé v nápravných ústavech.
16: Vraťme se ještě k tomu dialogickému jednání s vnitřním partnerem, o kterém se dá říct, že byla vlastně taková hlavní parketa Ivana Vyskočila, se kterou s touhle disciplínou vlastně přišel. O co jde, protože to může být docela pojem těžko představitelný pro ty, kteří se s ním ještě nikdy nesetkali. Je to víc divadlo nebo spíš psycho? Dramaterapie.
15: Dialogické jednání není herecká metoda ani terapeutická technika. Je to svébytná psychosomatická disciplína, jak to takhle nazýval Vyskočil. A ta stojí někde na pomezí umění, pedagogiky, sebepoznávání. A Ivan Vyskočil trval na tom, že nemá metodu a nemá techniku. Říkával, že technika je na ovládání a že on nechce nikoho ovládat. A podle něj ani nikdo nechce být ovládán. Takže se vymezoval vůči technikám taky proto, že jemu šlo o tvorbu a vzájemnost a kontakt. A tam, když se používají techniky, jak říkal Vyskočil, tak příliš brzy vedou k výsledku. To znamená dřív, než bychom k němu organicky dospěli sami nebo společně. Takže spíš o tom svém přístupu mluvil jako o setkání. A
16: cílem toho dialogického jednání je něco? Co je cílem dialogického jednání s vnitřním partnerem?
15: Já myslím, že tam jde o navázání vztahu sama se sebou. Pracujeme tam s pojmem a principem vnitřního partnera, vnitřního dialogu, takže úplně jednoduše je to solová, dejme tomu nějaký typ improvizace. A vychází z úplně jednoduché situace. Člověk vstoupí do prázdného prostoru a začne mluvit a jednat sám se sebou a se svým takzvaným vnitřním partnerem. Nejde ani o hraní rolí, nejde ani o nějakou introspekci v psychologickém smyslu, ale vlastně o nějaké učení začít být citlivý k tomu, co se právě teď a tady děje, ale v rámci těla, řeči, představivosti, emocí, rytmu myšlení a pak reakcí na tu situaci teď a tady. Takže to má blízko k divadlu, protože pracuje s přítomností, jednání, hlasem, tělem a komunikací, ale zároveň to prostě není divadlo ve smyslu vytváření nějaké postavy nebo inscenace. Nedělá se to pro ten tvar, ale pro samotný proces zkoušení. V něčem to může připomínat dramaterapii, ze které Vyskočil čerpal a byl také u jeho zrodu, u zrodu tohoto oboru. A to může připomínat, protože člověk objevuje svoje způsoby komunikace. A primárním cílem prostě není ani léčba, ani terapie. Leda, že by si to takhle někdo sám zvolil. Těch možností je spousta, jsou dost individuální.
16: Je určeno dialogické jednání s vnitřním partnerem pro každého, nebo vyloženě je to o tom zájmu, o chuti, že to chci zkusit a přijít tomu na kloub, co to je, nebo to skutečně může být, i když si říkala, že to není technika, ale že opravdu to může dát komukoli cokoliv.
15: Já myslím, že ne komukoliv. Jak to říkáš tomu, kdo si sám přijde se svým zájmem, koho to na tu naši katedru nebo k téhle disciplíně, k tomu zkoušení přivádí. To je zásadní rámec, aby se vytvářely vůbec podmínky pro to jeho vlastní rozvíjení. To je předpoklad k tomu, aby stále posiloval vůli to zkoušet dál. Takže já si třeba neumím představit, že by tahle disciplína byla nabízená nějak paušálně nebo byla předepisovaná na nějakých školách jako osobnostní rozvoj. Má to svoje úskalí. Myslím si, že je velmi správné, že to pořád vedou ti, kteří tou disciplínou prošli, spolupracovali s Vyskočilem a věnují se tomu kondičně a dlouhodobě jako asistenti. Takže tato disciplína je nezařaditelná nebo těžko zařaditelná a tím je taky, v tom je její síla. Jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde člověk může pomalu, postupně se sklidňovat a objevovat svou autenticitu a taky spontaneitu, kontakt se sebou a to se potom promítá do jeho umělecké tvorby nebo do pedagogiky, komunikace, do běžného života.
16: Když jsme zmínili pedagogiku a taky padlo slovo kondice, tak za tímhle spojením, jestli to říkám správně, zase stojí Eva Vyskočilová za pedagogickou kondicí, protože, a opravně, jestli tam jsou nějaké nedokonalosti v tom, co teď řeknu, chtěla být učitelkou, ale vlastně paradoxně komunisté jí k tomu úplně nepustili nebo jí to nedovolili vykonávat, ale povolili jí vědeckou práci a ona se věnovala učitelům a já měla nedávno možnost shlédnout i vzácné záběry, kdy ke konci života vlastně vzpomíná, proč se zabývala osobně pedagoga. A mě tam zaujalo, že líčí, co možná platí stále, že vlastně učitele z jejího pohledu ona litovala, protože každý si na ně dovolí. Ředitel, inspektor, rodiče, teď i děti. A právě v tom kontextu začala mluvit o té pedagogické kondici. Tak co si pod tím představit?
15: Eva Vyskočilová vnímala, že učitel není jenom předavatel učiva, ale člověk, který je neustále v náročné mezilidské situaci. A myslím, že právě proto jí zajímala osobnost pedagoga a tenhle ten typ kondice. A tím nemyslela nějaký výkon nebo profesní efektivitu v dnešním slova smyslu, hlavně manažerském smyslu, ale spíš o takovou celkovou lidskou způsobilost být v kontaktu se sebou samozřejmě, s žáky, s kolektivem, s danou proměnlivou situací. A všímala si toho, jak učitel pracuje celou svou osobností. Takže na pozadí normalizační pedagogiky, která byla velice rigidní, schematická, samozřejmě neumožňovala žádné experimentování, tak ona experimentovala s hlasem a tělem. A zkrátka šlo jí o tenhle ten typ živého kontaktu. A dělala to na poli pedagogického výzkumu. Její výzkumy byly velice vzácné. A ptali se na to, čím vlastně učitel doopravdy upoutá pozornost. Čím to je, že učitel, když na žáky mluví, tak některý z nich to pole pozornosti vytvoří. A nemusí to být žádný velký herec a talentovaný člověk. A jiný, byť třeba s těmito talenty, tak třeba tohle pole pozornosti, vstřícnosti a tak dál nevytváří. A to je zajímavá otázka, nadčasová, velice aktuální.
16: Myslím, že určitě, protože ta motivace dětí často chodí ze školy, že prostě vlastně to nebaví, takže to je určitě na místě se tím zabývat. Učitelé jsou vlastně jako povolání nejvíce ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Na to jsou data a výzkumy, zvlášť teď ke konci školního roku je známý pojem červnová učitelka, která má specifické rysy. Je cestou k tomu, jak předcházet vlastně tomu vyhoření, to, že pak práce s dětmi už není pro učitele naplňující a prostě to se tam všechno hned odráží. Je to nějaký osobnostní rozvoj nebo co se v tomhletom směru osvědčilo?
15: No, k té pedagogické kondici. Vlastně my o tom mluvíme jako o něčem, co je potřeba rozvíjet podobně jako třeba hudebník rozvíjí citlivost, hudební nebo herec svoji přítomnost. Takže nejde jenom o metodiku výuky, ale právě tu schopnost být živě přítomen. A nestratit autenticitu, nezatvrdnout prostě v nějakých profesních stereotypech. A ten učitel je skutečně pod tlakem. V dnešní době si myslím z mnoha stran. A vlastně i v těch měkkých dovednostech mám pocit, jako kdyby měl podávat nějaký výkon. Úplně ve všem. Prostě ten tlak je nejenom od systému nebo vedení školy, ale od rodičů, společnosti, od dětí. Sám rodič na sebe klade svoje výkonnostní požadavky a nároky, si myslím, dnešní rodič. Já nevím, jestli má učitel být pořád zároveň odborník, psycholog, organizátor, mediátor, morální autorita. Takže když jsme mluvili o docentce Evě Vyskočilové, tak ona si uvědomovala tenhle tlak a ptala se, kdo vychová vychovatele.
16: To je prostě asi věc celoživotní, dejme tomu, když se někdo upíše k učitelství, tak tu pedagogickou kondici vlastně potřebuje stále a stále na ní musí pracovat.
15: Když má k tomu podmínky. Myslím si, že je důležité, aby učitelé si je nějak vytvářeli sami, ať už jsou v jakýkoliv škole, ať už jsou v jakýmkoliv systému. Je to prostě na každém člověku.
16: Ty jsi se zároveň rozhodla právě založit takovou odnož katapu živou pedagogiku, kde už se dostáváme k těm konkrétním věcem, jakým směrem se vydat, jak třeba zapracovat právě na té pedagogické kondici. Co tedy nabízíte? Jaké možnosti máte?
15: Tak podle mojí zkušenosti se osvědčuje, že nejsou jenom techniky time managementu nebo návody na psychohygienu, i když jsou samozřejmě pomáhající. Ale pro učitele je vlastně mnohem důležitější vytvořit prostor, kde můžou znovu zažít právě možnost sdílení, experimentování bezpečného, bez tlaku na ten výkon.
16: Právě k tomu možná i učitelům poslouží živá pedagogika, odnož katapu. Co vlastně tě k tomu přimělo ji založit a jaké možnosti nabízíte?
15: Tak pro mě je to přirozené pokračování toho, co jsem na katapu dlouhodobě zažívala a co jsem zkrátka viděla jako potřebné i mimo tohle akademické prostředí. A já jsem si vlastně na naší katedře znovu potvrzovala, jak silně může být tvořivý a tenhle psychosomatický přístup pro lidi, kteří učí, jak může proměňovat ten jejich buď nově hledaný, anebo nově dotazovaný, nově ověřovaný způsob, jak učí, jak komunikují, nebo jak vedou skupinu. Každopádně mnoho lidí z řad učitelů nebo lektorů nebo lidí z pomáhajících profesí hledá prostor, kde by mohli obnovit tu svoji vlastní energii, autenticitu, radost práce, nejenom získat další metodické návody. No a proto vznikla živá pedagogika. A já jsem chtěla vytvořit tohle prostředí, které propojuje kreativní pedagogiku, psychosomatické disciplíny v práci s hlasem, tělem, řečí, improvizací, reflexí komunikace a reálnou zkušeností současných pedagogů, s čím se opravdu potkávají. Místo, kde se může člověk trochu nadechnout a vrátit se k tomu, proč svoji práci vlastně dělá, a zároveň, kde se může profesně rozvíjet a inspirovat, co se týče i té metodiky. Takže my propojujeme umělecké vzdělávání s praxí učitelů, a to všech oborů a všech zaměření. A pro učitele literárně dramatických oborů a všech estetických výchov nabízíme metodicky vystavěné lekce, různá cvičení, inspirativní postupy, která čerpají z hereckých cvičení a z uměleckého vzdělávání. Hlavně podporujeme třeba schopnost učitele být živě přítomen v situaci, reagovat tvořivě nebo pracovat se vztahy, se skupinovou dynamikou nebo s tou vlastní pedagogickou kondicí, s vlastní energií. Takže to je hodně zážitková práce skrze zkušenost, sdílení a skrze aktivní tvorbu. A důležité je, že živá pedagogika není uzavřená jen pro pedagogy dramatické výchovy nebo lidi z uměleckých oborů. A ta stejně tak kreativní pedagogika DAMU. Protože u nás se potkávají různí učitelé z alternativních škol, z klasických státních škol, ale taky lidé z kultury, herci, lidé ze sociální oblasti, z neziskového sektoru. A zkrátka zjišťujeme, že ty základní otázky jsou docela společné, to je jak nestratit citlivost, jo? Jak komunikovat autenticky, jak ustát tlak dnešní doby. Vůbec první věc, kterou děláme dlouhou dobu, že ty lidi zpomalujeme. Je to čím dál větší práce.
17: To já poznávám sama na sobě, jak je to těžké. Řekla by si, že vlastně učitel musí být hercem a že to herectví je jakýmsi předpokladem pro to být dobrým učitelem. Má to nějakou souvislost?
15: Má to velké pole souvislostí, velkou škálu. Vlastně mluví se i o tom, že pedagogické mistrovství a herecké mistrovství čerpají z velmi podobných zdrojů.
17: Eva Čichová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské DAMU.
18: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Vzít chybu do hry, zpomalit, počkat si na podněty, to jsou pojmy, které se snadno řeknou, ale už hůře provedou. Setkala jsem se s těmito pojmy v rámci divadelní improvizace. Přednedávnem bylo například České ochotnické divadlo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Amatérských divadel je spousta, ale já se svého dnešního hosta Evy Čechové z katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ptám, v čem se od nich liší divadelní improvizace, které se vaše katedra a především tedy organizace Živá pedagogika také věnuje. Je to známá televizní partička?
15: Děkuju, to je zajímavá otázka. Myslím, že je dobré trochu zpřesnit, co je to improvizace, protože zdá se, že improvizace se velmi rozšířila a má několik rodin, které se často míchají, ale přitom vznikaly nezávisle. A všechny tyhle směry učí člověka být v situaci, která není dopředu hotová. Jenom každý ten směr to dělá trochu jiným způsobem. Od sportovní hry až po velmi jemnou práci s vlastním bytím. Takže já asi musím jenom uvést theater sports, což je takový, řekněme, divadelní směr, který vznikl v 70. letech v Kanadě. A jeho divadelní zázemí bylo Loosemoose Theatre Company v čele s Keith Johnstonem. A to byl režisér, který zkrátka rozvíjel jiný způsob výchovy herců. Potom tam byli ještě kanadští improvizátoři jako jeho spolupracovníci, jako třeba David Shepard a další členové. A ty propojili tento formát vlastně se sportovním rámcem, s takovou jako soutěžní improvizací, která je srozumitelná publiku. Johnstone do toho vložil svůj pedagogický tréninkový systém, práce s pozorností, se statusem, spontaneitou. A cílem bylo dělat show a zároveň vytvořit formát, kde se improvizace trénuje veřejně z pravidly pod takovým jako zdravým tlakem publika. Takže byla to laboratoř spontaneity, ale zasazená teda do tohohle typu show. Potom máme Theater Games.
17: To je zase už jiný směr, tedy divadelní improvizace.
15: Řekněme, ano, protože tam se vlastně jako jiná, řekněme, jiná škola, jiná zakladatelka Viola Spolin, to byl jako divadelní pedagog americký, ale ta vznikla už v 40. 60. letech. A ona se původně angažovala v sociální práci s dětmi imigrantů v Chicagu. A zkrátka její klíčová otázka nebyla, jak dělat divadlo, ale jak umožnit lidem hrát si, komunikovat, učit se skrze hru bez strachu z hodnocení. Jo. Tak z toho vznikly Theater Games, které ona spíš spojila, nebo z toho udělala pedagogický nástroj, nežli estetický styl. A my tady teda mluvíme také o nějakých krátkých formách a long formách a mezi nimi je také rozdíl.
17: Jaký v tom čase? Kolik dostanou účastníci improvizace?
15: Přesně tak. Podle toho, kolik času máte na to, abyste z neurčité situace vytvořili nějakou konkrétnější, abyste reagovali na podněty, tak tam ten čas hraje určitou roli. Ale nejenom. Takže krátké a dlouhé formy, zkrátka krátké formy, to si představte na od 2 do 10 minut. Long formy třeba 20 minut. Někteří někteří třeba i 90 minut, záleží opravdu na formátu. A pak bych asi jmenovala v tom poli improvizace, která se tady dělá, rozvíjí, tak je tady Jaroslav Dušek a jeho škola, řekněme, to je improvizace hledání tématu. Jaroslav Dušek taky dělal kdysi dialogické jednání, tak je to někdo, kdo, řekněme, se už blíží tím svým formátem k tomu, čím se zabývá katedra autorské tvorby a pedagogiky. On zkrátka tu svoji improvizaci má založenou na postupném naladění prostoru, společné hledání témata z publika nebo z dané situace. Pracuje s asociací, s tichem, s významem. Takže řekněme, že on vlastně dává důraz na ten vědomý proces spolutvoření tématu. A dialogické jednání, které teďka tady taky tematizujeme, mluvíme o něm, tak to je specifická, řekněme, nedivadelní improvizace. Čerpá z divadelních principů. Ale řekněme, že je úplně mimo všechny tyto proudy naprosto. Rozhodně se neslučuje s improvizační ligou nebo s divadlem, nebo s improvizací krátkých forem, s těma short formama nebo s divadelními sporty. Naopak, je v něčem úplně protichůdná. Je zajímavé vlastně absolvovat obojí. Já jsem tady v roce 2000 společně s Míšou Puchalkovou a dalšími členy, kteří jsou teď moji kolegové, jako Jana Machalíková, Jitka Kulhava a další vynikající osoby a lektoři improvizace, tak jsme to tady zakládali, tu improvizační ligu, v roce 2000. Ve stejném roce jsem začala studovat na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A zažívala jsem velmi bohatý rozpor těchto dvou přístupů a vlastně k divadlu, k času, k improvizování, k rozvíjení tématu. Takže proto to tady trochu porovnávám a velkou potřebu to odlišovat. Dialogické jednání má zásadní rozdíl v tom, že to není ani scéna, ani show. Cílem není vytvořit tvar pro diváka. Není tam nějaké zadání typu scénka na téma, třeba divácké, nebo to téma vlastně vzniká z vnitřního dialogu, z tělesného impulzu, opravdu se tam pracuje s tělovým napětím, s gestem, vzniká z reálné situace teď a tady, u každého jednotlivého hráče. A taky je v dialogickém jednání důležitá sdílená přítomnost v té skupině. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. Každopádně dneska existují pojmy, které se dostávají jakoby do těch trendů pedagogiky a i divadelních tréninků, jako je vtělená praxe, nebo situační vnímání, nebo process-based creation. To znamená, že je tam orientace ne na výsledek, ale na proces, nebo sdílená přítomnost. Hlavně ta vtělená zkušenost předávaná. Tak tohle jsou pojmy, které v dialogickém jednání jsou v podstatě rozvíjené už mnoho a mnoho let, už v podstatě 30 let, nebo od té doby, co to vyskočil, založil.
16: Když ale se vrátím k té divadelní improvizaci, tak já znám případy, kdy vlastně ji doporučil lidem i psychoterapeut. K čemu je dobrá? Pro koho to je a co rozvíjí divadelní improvizace? Je třeba vhodná i pro děti a dospívající, protože často mluvíme v poslední době o krizi duševního zdraví právě tady v těch věkových skupin, tak jestli i jim může nějak pomoci?
15: Jo, je to krásný. Třeba když teďka porovnáváme, co se týče práce s mládeží, když porovnáváme dialogické jednání a tyhle krátké formy, tak já například bych opravdu doporučovala právě improvizaci s pravidly, které odstraňují tlak na výkon, ale zároveň je tam ta výzva. A mladí lidé velmi rádi mají pravidla, hranice, výzvu, jasnost a zřetelnost. A v rámci toho taky se setkají s neurčitostí. Také se setkají s tím teď a tady. A já mám krásnou zkušenost právě z ateliéru živé pedagogiky a tvorby, kdy jsem pracovala s mládeží v našem semináři ImproTeens. A bylo to dost brzo po covidu. Přijala jsem tam i studenty, které jsem předtím třeba neviděla. Bylo to někdy i na zavolání rodičů, kde řekli, můj syn, moje dcera by potřebovali vstát z gauče třeba. Ale v tom smyslu jsou uzavření i díky tomu covidu. Že mají pocit, že mají strach, že nedokážou se zařadit zpátky do toho školního procesu. To byly zázraky, co se tam děli v té divadelní improvizaci. Takže oni začali vlastně komunikovat, začali se uvolňovat k tomu, že můžou, že tam není ta chyba, že tam není ten tlak. že se naopak s tou chybou takzvaně pracuje vědomně a v podstatě se zahrazuje jako součást toho procesu. Zkrátka po tomhle semináři, řekněme dvousemestrálním, tak odcházeli k údivu svých rodičů, dokázali vlastně vytvořit improvizované situace na jevišti, být silní v hlase, upevňovali svoji identitu, sebevědomí a pracovali v kolektivu. Takže krása. Určitě doporučuju krátké formy pro práci s mládeží. Málo kdo to umí učit, dobře a citlivě, ale myslím si, že to má veliký smysl.
16: Když by ale přece jenom byl někdo soutěžní typ, existuje něco i jako improliga, co jsem myslím zmínila taky, kde se nějak soutěží, nebo jak moc je to rozšířené, o co tam jde, že vlastně dva týmy proti sobě vlastně improvizují? Je to něco na tenhle ten způsob?
15: Mm-hmm. Když jsem mluvila o těch divadelních sportech, které jsme tady zakládali v roce 2000 se skupinou Praliny, Pražská liga v improvizaci nyní, to už neexistuje, ale kolegové pořád vlastně se tomu věnují v různých svých skupinách, tak tam jde o soutěž a vlastně i ten divadelní formát je zápas v improvizaci. Takže je tam skutečně rozhodčí, který píská takzvané chyby. Je to celá ceremonie, je tam nějaký coaching těch hráčů. Velmi tam působí a programově ten adrenalin publika, že ty situace vznikají teď a tady. Je tam hlasování pro ten, který tým, který se zkrátka trénoval v tom partnerství na jevišti a právě proto spolu můžou hrát třeba dva týmy, které se nikdy nepotkaly. Tak to jsou zápasy v improvizaci. No, tak to jsem taky dělala. To je hra na hru. To je vlastně jakoby programově takhle dělaný. Ale myslím si, že mnoho lidí, kteří projdou zápasy v improvizaci a mají třeba divadelní cítění a talent, tak je to přirozeně vede, řekněme, pro mě zajímavějším formám. A to může být právě ten autorský tvar nebo dialogické jednání, kde člověk se setká s tou neurčitostí ještě v širším formátu, volnějším, kde přichází na svoje vlastní téma, které není zadávané a které může jít, řekněme, víc do hloubky a víc k němu. Takže to není vždycky jenom humor pro publikum a pro někoho druhého. Někdy tyhle krátké formy vedou k předvádění a právě k tomu výkonu, aby jsem byl pro někoho nějaký. Takže to je nějaké úskalí, záleží na tom, jak je to vedeno, jak vypadá ta forma divadelní, těch je opravdu velké množství. Ale můj šálek kávy prostě leží spíš v tom autorském přístupu nebo vyprávěném divadlu.
16: No a tvůj šálek kávy je možná i v dokumentárním divadle, které rozvíjíte ve spolku Tisíci hran. Proč vlastně vznikl, kdy, co je jeho náplní?
15: Tisíci hran je nezisková organizace, je to také divadelní uskupení a zabývá se minulostí a vyprávěným divadlem, dokumentárním autorským divadlem. My pracujeme s neherci, dlouhodobě, pečlivě a pomalu. A vedeme je právě na základě učení katedry autorské tvorby a pedagogiky k tomu, aby si přicházeli na svoje vlastní témata. A oni je potom také sdělují publikum. A ten rámec je 20. století a jeho historie. Složitá, komplikovaná a velmi blízká. Je nedávná, je pořád živá. A my máme pocit, že velmi naléhavý pocit, že vyprávění příběhů právě o minulosti má veliký smysl pro to, co se děje teď. A že to má smysl hlavně pro mladé lidi. A myslíme si, že dějepis a vůbec dějiny se dají se učit živou formou. Pro dnešní mládež hledáme momenty, které by opravdu vtáhly, které by se jich týkaly. A proto s těmi neherci zpracováváme jejich příběhy z každodennosti. To znamená, jak se žilo třeba v 50. letech. Co se dělo ve škole, co se dělo doma. Každý má nějaký trochu jiný příběh. Jak to vypadalo v 70. letech za normalizace. A takhle postupně vytváříme seriál, takový dokumentární seriál o minulosti a hrajeme ho pro školy. Především taky pro veřejnost, to je velká radost, protože jedním z cílů Tisíci hran je, aby se příběhy předávaly dál. A to hlavně v rodinách, a to hlavně ve škole. A vůbec, aby se pěstoval ten cit pro kontaktní situace, divadlo, komunikaci, kontaktní vyprávěné divadlo. A tak to hrajeme i pro veřejnost a tam většinou přicházejí rodiny s dětmi. Takže cíleně tam jde prostě babička a dcera a vnouče ve věku prostě 15-16 let a potom o tom diskutují a třeba v tu chvíli se mají ti mladí na co ptát. Najednou vzniká otázka, nějaký zájem a vlastně i pokračování vlastního příběhu. Takže to je Tisícehran. Naše nejnovější inscenace má název 89. My jsme vlastně chtěli vyprávět listopad 89 ne jako hotový historický příběh, který teď už známe z učebnic, ale spíš ho rozkládáme na osobní zkušenost lidí, kteří v té době ještě nebyli nějakými symboly dějin, ale žili v každodenním tlaku, strachu, adrenalinu nebo i třeba dobrodružství, odporu. A máme tam 7 hráčů, tady v tom představení jsme spojili oba dva soubory Tisícehranu, které prostě účinkující ve všech našich inscenacích. A ještě jsme přivzali dezidenta Petra Placáka, ten je vlastně kamarád Davida Kabzana. A oba dva jsou vypravěči takových situací, jako je sledování a tlak STB, nebo mnohačetné demonstrace před pádem režimu, které k němu přispěly. Nebo pocit, že něco visí ve vzduchu, ale není jasné co. A zároveň plyne úplně obyčejný život. A tak ta inscenace nepracuje s listopadem jako s jedním okamžikem, s revolucí dne 17. listopadu, ale s procesem, který se skládá z těchto konkrétních rozhodnutí a drobných činů. A to se těch mladých lidí velmi týká.
18: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Já mám osobní zkušenost právě s představením Tanky na plovárně, které na příbězích zase 3 lidí, ti jsou na jevišti samozřejmě sami za sebe, přibližuje právě dětem a studentům dobu, která je taky pro ně historií, minulostí a mohla by jim připadat vzdálená. A tohle představení je o roku 1968. To spojuje určitě výchovu k občanství, historii i vlastně nějaké audiovizuální umění. Jak vy vlastně ty hry vždycky pojímáte? Sbíráte třeba od pamětníků nějaké postřehy nebo prameny, jak jste vlastně chtěli pojmout tohleto představení?
15: Je potřeba říct, že tenhle nápad s ním přišla Tereza Durdilová, scenografka a režisérka, s ní spolupracuji režijně. Já hodně vedu ty hráče a k tomu vyprávěnému divadlu. Zabývám se tím autorským hráčským momentem. Ona přináší ten nápad, celou dramaturgickou koncepci. Na všem spolupracujeme spolu, ale ten nápad přišel právě proto, že tam byla snaha doma v rodině vysvětlit dětem, jak to měl dědeček a pradědeček a co to vlastně byla normalizace a co to je totalita a tak dál. A není to jednoduchý úkol. A takže když vzniká naše inscenace, tak vytvoříme klub vypravěčů a sezveme kohokoliv, kdo chce vyprávět a známý a přátel. A těch klubů vypravěčů je několik, jsou to prostě třeba 3hodinová setkání u kávy a my necháme lidi prostě jenom mluvit. A většinou z těch klubů vypravěčů vybíráme postupně, nebo spíš oslovujeme někoho, kdo by měl zájem se podělit o ten příběh a spolupracovat dlouhodobě a vlastně být takovým dárcem toho životního příběhu. Tady zasadíme do mozaiky těch dalších osudů a zasadíme ho do určité dané doby, kterou zpracováváme. A to jsou ty živé dějiny.
19: Na úvod jsem zmiňovala učení o emocích, aby s nimi děti vlastně odmala pracovali, uměli je pojmenovat, vyznali se v nich. Dostalo se to podle tebe i do nových rámcově vzdělávacích plánů, které teď tedy jejich implementace byla o rok odložená, ale přesto, jak je to v nich přítomno, jak důležité to je?
15: No, já si myslím, že v tom novém RVP tahle práce s emocemi, nebo mluví se taky o well-beingu, to už není okrajové téma, ale stává se to jednou z nosných linií. Je to formulované trochu jinak, než bychom možná čekali. A zkrátka není to něco navíc v rámcovém vzdělávacím programu, ale součást klíčových kompetencí. Takže tam se mluví o osobnostní a sociální kompetenci, nebo kde je třeba ta rezilience, nebo empatie, budování, udržování vztahů. Zdůrazňuje se i schopnost přijímat podporu, schopnost rozvíjet
20: osobní pohodu. To jsou neskutečně důležité dovednosti. Nebo se prostě aktivně podílet na tom, co člověk ve škole i ve světě cítí. Takže učíme děti rozumět sobě, druhým a situaci, ve které jsou. Než že bychom učili děti emoce. Děti emoce mají, my všichni je máme. Ale na základě jejich prožívání můžeme rozumět ještě dalším souvislostem. A s tím je potřeba nějak, to asi si myslím, pracovat a já jsem moc ráda, že to v tom RVP je.
19: Na závěr, kam by si chtěla, aby Katedra autorské tvorby a pedagogiky směřovala, aby se neodklonila od vlastně původních myšlenek zakládajících autorů Ivana Vyskočila, kam by to všechno mělo jít?
20: No já mám z Katedry autorské tvorby a pedagogiky radost. Jo, to není jenom nějaké, není to rozhodně muzeum Vyskočilovy tradice. Tahle katedra se velmi dynamicky vyvíjí, otevírá se novým kontextům. Velkým potvrzením je například náš mezinárodní anglický program. Ta katedra překlápí všechny předměty, celou studijní koncepci do angličtiny a k nám přijíždějí lidé z celého světa nebo studenti z různých částí světa. A to je důležité i pro tu katedru samotnou a pro její koncepci. Proto, aby viděla, že principy, které vznikaly v našem prostředí, tak jakým způsobem a za jakých podmínek taky obstojí v tom mezinárodním dialogu. Takže my přizýváme nejenom zahraniční lektory, nebo umožňujeme našim studentům i další vlivy a způsoby práce, účastníme se mezinárodních konferencí, a spolupracujeme se zahraničními školami, ale zároveň si to ověřujeme i tady v Čechách díky tomu anglickému programu. A další ověření tohoto programu je právě v té kreativní pedagogice, která rozvíjí ty zkušenosti z katedry mezi učitele a další profesionály z mnoha oborů z celé České republiky. A já si myslím, že to je asi nejlepší důkaz toho, že nejde jenom o historický odkaz nějakých silných osobností nebo silné osobnosti Ivana Vyskočila, ale on neustále inspirativní způsob uvažování o člověku, o jeho tvorbě, o vzdělávání.
19: Říká na závěr dnešního Leonarda Plus Eva Čechová z Katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Děkuju moc krát, že jsi přišla do studia. Naschledanou.
20: Děkuju. Naschledanou.
19: Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Ten stát musel být zbuštěn jako princip, kterému se podřizuje vše.
22: Já bych byl v těch vývodech, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, velmi opatrný, ale něco se děje.
21: Kult Vladimira Putina vypadal nedotknutelně. Dneska i ti Z-blogeři ho nazývají dědečkem.
22: Zdravíme posluchačky a posluchače podcastu Na východ. Jsme tady s bonusem k dílu s Borisem Akuninem a jeho poněkud chmurnými pohledy na budoucnost Ruska. Ondro, když jsem slyšel ohlasy na tento díl, tak tam dost často bylo, no to jste nás teda moc nepotěšili.
21: Ale současně spousta lidí nám, nebo aspoň mě teda psalo, vidíte, to je vlastně zajímavý pohled. Naráželi teda na tu Akuninovu tezi o tom hordovském uspořádání státu. Třeba Vojtěch Filipec, náš věrný posluchač, říkal dobře, ale co to musí dělat s tou psychikou člověka, když, jak Akunin říká, že je ten stát i ten vladař vlastně, že jsou sakralizováni, jsou tedy nad tebou, tak to přece musí znamenat i pro toho člověka, že se vlastně cítí jako ten malý šroubek v tom mechanismu. No.
22: Mně se v tomto kontextu vybavil ten slavný, aspoň pro mě slavný tweet Saši Mitrofanova někdy ze začátku plošné ruské agrese, kde mluvil o tom, že sice respektuje naše snahy o soucit a pochopení ruského světa, ale že jde o barbarskou civilizaci, která se nás chystá zabít. Tak to bylo přepáleno, vzbudilo to jako velký ohlas, jak je možné být tak černobílý. Trošku chápu, jak to Saša myslel a co tím zase nemyslel, ale jenom chci říct, že ty tendence a ty linie toho, o čem mluví také Boris Akunin, to hordovství a ta Asie, která je tam víc, než bychom možná chtěli vidět, je důležité brát v potaz. Neznamená to, že je to černá a bílá, neznamená to rozhodně, že budoucnost Ruska je odepsána anebo minimálně část jeho obyvatelstva, které pořád se snaží ctít nějaké evropské hodnoty. Ano, jsou v menšině, jsou dost často v exilu, budeme teď se bavit o tom, co se k tomu různě přičíst, ale je to prostě realita.
21: A současně to není také žádné omlouvání. No, to je prostě, ano, bohužel takováhle je realita. Podle tady těch principů zjevně ten stát a částečně ta společnost funguje.
22: Už jsme tady zmínili některé věci, které bych k tomu povídání s Borisem Akuninem rozhodně doporučil, takže znovu jenom pro forma zmiňuji Michaela Zigara Všichni muži Kremlu 2016, stručná historie.

0: jejich přátel, z nichž některé to poslalo do obrovského výtahu k moci a úspěšné kariéře. Tím jenom se vracíme k té debatě o kolektivním Putinovi, který velmi dobře rozehrává ty kariérní věci, hry klanů a dalších věcí. Takže to, co nám zvenčí připadá jako absolutismus, jako diktatura, tak pro spoustu lidí znamená obrovské benefity a výtahy k moci, takže to je potřeba brát v potaz. To už jsme řekli. A co bych chtěl dát možná trošku jako kontrapunkt k tomu velmi pesimistickému Akuninovi, je knížka ruského autora Michaela Fishmana The Successor, která je věnovaná Borisi Němcovovi, jmenuje se The Successor, Boris Němcov, Vladimir Putin and the Decline of Modern Russia. Vydal Pushkin Press 2026, má to 800 stránek, takže bacha, je to dlouhé. Vyšlo anglicky i rusky, ale je to strašně zajímavý příběh Borise Němcova, někdejšího ruského vicepremiéra, Jelcinem typovaného za jeho nástupce na konci 90. let, kterého tedy následně nahradil Vladimir Putin. Němcov zůstal v opozici a je teda neuvěřitelné, jak od začátku trefoval ty slabiny toho Putinova režimu a vlastně to, co se v něm klube za monstrum, které dnes vidíme na Ukrajině.
1: Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести.
0: Některé ty věci datované skutečně třeba do roku 2000, 2004, 2014, ale i dál, jsou tak trefné a tak přesné, že to úplně mrazí zpětně. A Fishman ho jako zmapoval nejenom tu jeho životní dráhu, která končí zavražděním u stěn Kremlu před pár lety, ale zároveň je to jako příběh toho moderního Ruska, které mělo skutečně alternativu, tu víc evropskou, víc otevřenou a snaží se tam nějak pochopit a trošku popsat to, proč se to nepovedlo a proč se to zvrtlo víc směrem k tomu autoritatismu Vladimira Putina.
2: No je to taková prostě alternativní historie, jo? Protože skutečně to mohlo takhle dopadnout, že by nebýt krachu státních financí v roce 98, tak Němcov by měl šanci skutečně se stát tím nástupcem Borise Jelcina. Pak už to teda bohužel nešlo, ale on měl i to charisma, i svoje politické instinkty. Jo. Když si já pamatuju v těch nultých letech, kdy Němcov chodil na ty opoziční demonstrace, on byl schopen opravdu se bavit úplně s každým. Od nějakých vysokých intelektuálů po támhle babičku, která prodávala kytky na ulici. Takže
0: no a já tuhle knížku chci dávat trošku do kontrapunktu právě k té Irině Borogan a Andreji Soldatovovi, která zase ukazuje to Rusko, které Němcovem pohrdala, které nabývá na síle, spousta lidí si udělala v tom putinovském režimu velkou kariéru, on teda o ní přišel, byl tak de facto na ústraní, já si vzpomínám na promítání dokumentu o Němcovovi těsně před jeho zavražděním, kdy je úplně na okraji té společnosti vysmívaný, vlastně takový jako dinosaurus z minula, no a pak najednou ta jeho vražda i všechno retrospektivně připomene, jak velká osobnost to byla, jak přesně mapoval ty slabiny a to, co je hrozivé v tom putinovském režimu, takže obojí dvojí platí. A ještě k těm pohybům uvnitř té ruské společnosti, které moc nevidíme, dodávám druhou věc a to je knížka Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině. Vydalo Karolinum v květnu 2026, takže velmi čerstvá záležitost. Tomáš ji taky prezentoval na Světě knihy a je to zajímavý vhled právě do toho, jakým způsobem kultura v Rusku pod obrovským tlakem, často v exilu, často v ústraní, často někde privátně, reaguje na to obrovské trauma války, která zasahuje prvně a především ukrajinskou společnost, ale jenom připomínám, že i na té ruské straně už je přes milion obětí míněno. Nejenom mrtvých, ale také zraněných, zmrzačených a dalších lidí, že to prostupuje celou tu společnost velmi zničujícím způsobem.
3: Lojalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To člověk,
0: tak tohle doporučuji, protože to opět dodává daleko plastičtější obraz toho, co se v Rusku děje.

0: No a protože ty tady v zásadě každý druhý díl doporučuješ film Leviathan od Andreje Zvjakinceva.
1: Můj oblíbený, velmi, velmi.
0: Tak bych chtěl připomenout, že vlastně teďka na Cannském festivalu měl premiéru jeho nový film Minotaurus a podle tedy prvních recenzí vypadá, že to je skvělé. Je to vlastně první film, který on natočil, který se nějakým způsobem týká právě té takzvané zvláštní vojenské operace.
1: Vyhrál jednu z hlavních cen tam,
0: vyhrál,
1: v Cannes.
0: A je to jako zajímavé, že hlavní hrdina je šéf nějaké firmy a dostane za úkol najít 14 svých podřízených, které pošle do války jako mobilizované, že se prostě může vybrat on sám. A je to právě odkaz na ten mýtus o Minotaurovi, který každý rok dostal 14 zdravých řeků jako obětinu. A vypadá to, že to bude asi opravdu velká záležitost, už se na to těším. A samozřejmě největší pozornost teda připoutala i řeč z Zvjakinceva na tom předávání.
2: Jediný člověk, který může zastavit tu mísarubku, vy, gospodin prezident Rosijské federaci.
0: Se obrátil přímo k Putinovi se slovy jako zastavte tohle šílenství, zastavte válku.
1: Což mi teda připomnělo taky reakci některých ukrajinských přátel, kteří se do Zvjakinceva pustili, jak to neměl říct takhle, měl být explicitnější a to jenom jako, že vlastně ty světy opravdu té oběti těch Ukrajinců, kterým padají na hlavu ty rakety, zabíjejí nejbližší a Rusů, kteří se snaží vyzývat Putina, aby to zastavil, jak se míjejí, protože už ty akcenty jsou tam posunuté a je to úplně odlišná realita, je to jako zajímavé a dost hrozivé.
0: Že ostatně i to předávání, to bylo přesně ten víkend, kdy byl ten obrovský nálet raketami na Kyjev.
1: Všechny odkazy na tyhle věci dáme určitě na sociální sítě, o nic nepřijdete, vřele doporučujeme a ty tam, Ondro, máš ještě něco?
0: No, protože se bavíme o Borisi Akuninovi a vlastně jsme nezmínili ty jeho knihy, tak jenom pro pořádek tou záminkou, proč jsme s ním mluvili, bylo české vydání knihy Rusko-Leninovo a Stalinovo. To je součást toho velké série dějiny ruského státu. A já bych ještě teda připomněl, čím se stal slavným a některé ty knížky vyšly i česky, tak to je právě série detektivek s Erastem Fandorinem, tím hrdinou Bez bázně a Hany, a je to Případ Azazel, Turecký gambit, Leviatan, Achillova smrt a Zvláštní úkoly, tedy pět knih, které vyšly v rozmezí let 2004 až 2007, takže dá se to najít samozřejmě v knihovnách.
1: Už zase jsme zmínili Leviatana, tentokrát teda toho Akuninova, takže svět je v pořádku. Na závěr pár organizačních věcí nebo doporučení mimo toto téma. Vřele vám doporučujeme veškeré výstupy z naší mezinárodní konference ve Vzletu, která se konala 20. května. Promluvil tam prezident Pavel, generál Zalužný, spousta dalších zajímavých hostů, některé z nich budeme mít i v následujících dílech tohoto podcastu, ale všechno je to na YouTube, na našich webových stránkách. Vřele doporučuji, myslím, že letos se to mimořádně povedlo a každá ta řeč či debata tam byla velmi, velmi zajímavá. Druhá podstatná věc, můžete pro nás hlasovat v podcastu roku, který se letos koná. Opět připomínáme výhradu, že jsme byli zařazeni jako všichni tvůrci v rámci Českého rozhlasu do podcastu veřejnoprávních. Trochu si myslíme, že to není úplně chytré dělení, ale budiš, tak to chtějí organizátoři. Každopádně na stránce podcast.roku.cz pro nás můžete hlasovat a budeme velmi za to rádi. A také ještě připomínáme, co už jsme zmínili, že nás určitě uvidíte naživo na Opavském festivalu Slunovrat, který se koná kolem 20. června a my tam budeme v pátek 19. června večer. Určitě za námi přijďte, Opavo a okolí. Těšíme se na vás velmi, velmi. V létě budeme na letní podcastové scéně v Troji, tam ještě upřesníme, kdy přesně a s kým, ale bude toho hodně, takže se těšíme určitě na vás s podcastem Na východ. Opatrujte sebe
0: i své blízké.
3: Co je základní nepodmíněný příjem?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Základní nepodmíněný příjem je systém jakéhosi sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky. Ta by se vyplácela všem občanům bez rozdílu a bez jakýchkoliv podmínek. Stejný příspěvek by tak dostávali všichni dospělí lidé bez ohledu na jejich příjem nebo životní situaci. Podle zastánců z levicových pozic by taková dávka byla důstojnější, umožňovala by lidem pracovat v menším rozsahu a věnovat se víc rodině nebo smysluplné práci, která jinak není honorová. Například pomoci potřebným. Pravicoví zastánci základního nepodmíněného příjmu zase spatřují výhodu v tom, že by mohl v budoucnu nahradit složitý a rozbojelý systém sociálního zabezpečení. Naopak odpůrci varují, že podobný systém by byl ekonomicky neudržitelný a že by byl v důsledku nevýhodný pro ty skutečně nejpotřebnější. Nepodmíněný základní příjem se vrátil do diskusí s nástupem robotů a umělé inteligence do pracovních činností, které dříve vykonávali. Lidé.
4: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Koaliční lídr čeká večer další pravidelné jednání, mimo jiné o tom, jak řešit sněmovní obstrukce. Srbský prezident Ahmad Šara v telefonickém rozhovoru žádal amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení zbývajících sankcí. Hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa, ve finále porazili domácí Švýcary v prodloužení. A dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Jak řešit sněmovní obstrukce, i o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bloků opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Energetikům se daří obnovit dodávky elektřiny do bouřkami zasažených oblastí na jihu Čech. Elektřinu mělo kolem 22. hodiny večer už 80% odběratelů. Zhruba 1800 domácností ale bylo stále bez elektřiny, informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
6: Omezení dodávek se týká převážně jižního Českobudějovicka a Trhovosvinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
5: Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna silných bouřek. Meteorologická výstraha pro celou západní polovinu Česka platila do půlnoci. Srbský prezident Ahmad Šara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu. Uvedla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i nadále směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Děti z okolí Rychnova u Jablonce nad Nisou můžou ode dneška k cestě do školy a ze školy využívat poptávkovou dopravu. Provoz je zatím zkušební a vedení města ho po měsíci vyhodnotí. Poptávkovou dopravu zajišťuje společnost Jablonecká dopravní, která už zhruba rok provozuje službu i v Jablonci nad Nisou. Tam se podle ředitele firmy Luboše Weinera osvědčila.
7: Máme prakticky teďka každý měsíc připraveno více než 600 cestujících, takže jsou to vlastně čísla nad očekávání. A máme tam třeba i rekord, za jeden pracovní den jsme připravili třeba i 41 cestujících.
5: Tenista Jakub Menšík si vylepšil své kariérní maximum na Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu v Paříži postoupil do čtvrtfinále, když zdolal v pěti setech Rusa Rubljova. O účast mezi elitní čtveřicí zabojuje český reprezentant v úterý proti Brazilci Fonsekovi. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení, rozhodl Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finův pomohl ke zlatu kapitán Alexander Barkov, který přitom kvůli zdravotním komplikacím neodehrál v sezóně za Floridu řádný zápas.

0: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a překážka na D6 u Karlových Varů. Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě už je policie, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna ale čekejte překážku už za sjezdem na Čechtice. Na 73. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D6 se vyhněte překážce za Karlovými Vary ve směru do Chebu. U odbočky na Plzeň na kilometru 121,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. A na dálnici D35 z Olomouce směrem na Ostravu zvyšte pozornost za velkým újezdem. Na kilometru 292,5 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď nad ránem je zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Putin vyhrožuje Arménii, kterou čekají parlamentní volby.
4: Protimigrační nálady mění vztahy Moskvy se Střední Asií.
3: V Rusku byla zatčena řada významných muslimských duchovních.
4: Jak ovlivní podpis britsko-polské bezpečnostní smlouvy postavení Varšavy?
3: Radnice Barcelony chce vykácet tradiční platany kvůli alergiím.
4: Taková jsou témata následujícího pořadu.
3: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
4: Od mikrofonu vás vítají
3: Lenka Buriánková
4: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
3: Rusko pohrozilo Arménii pozastavením dodávek plynu a pohonných hmot, pokud se Jerevan bude i nadále zbližovat s Evropskou unií. Píše se o tom v dopise ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova adresovaném arménskému vedení. Uvádí to na stránkách ruské služby BBC novinář Kiril Krivošejev.
4: Rusko už dřív zakázalo dovoz arménských minerálních vod, alkoholu a květin. A zatímco vztahy Jerevanu s Moskvou se za poslední dobu citelně zhoršily, Evropská unie a Spojené státy se naopak stávají jeho stále bližšími partnery.
3: Rusko přišlo se svými výhrůžkami méně než 2 týdny před parlamentními volbami v Arménii. Je pravděpodobné, že se jedná o snahu poškodit arménského premiéra Nikoli Pašinjana, který je jejich favoritem.
4: Zahraničně politické aktivity arménského premiéra mají na předvolební kampaň zásadní vliv. Dokládá to i nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marka Rubia v Arménii, během níž byly podepsány dohody posilující vojenské a ekonomické vztahy Washingtonu s Jerevanem. Bylo to symbolické gesto podpory Pašinjanova pro západního kurzu.
3: Největší váhu má podle autora aktualizovaná verze dohody o strategické spolupráci. Arménie ji podepsala už loni v lednu, tedy ještě před inaugurací Donalda Trumpa. V té době ještě nikdo nevěděl, jak si Trump ve svém druhém volebním období povede a zda zůstane Jerevanu nakloněný.
4: Dohoda, kterou s Jerevanem na poslední chvíli uzavřela administrativa Joea Bidena, měla být jakousi pojistkou. Jejím aktuálním stvrzením však Trump dává najevo, že se jednalo o plané obavy a že Arménie může počítat se stejnými výhodami, jakým se těšila za vlády demokratů.
3: Za předmětnější je podle autora možné považovat aktualizaci dvoustranné dohody o takzvané Trumpově cestě pro mezinárodní mír a prosperitu. Ta má v budoucnu spojit Ázerbajdžán s jeho exklávou Nachičevan a s Tureckem. Skutečnost, že se Rubio k projektu vrátil a že byly upřesněny jeho právní a technické detaily, svědčí o tom, že pro Trumpa je to reálná záležitost.
4: Během schůzky byla potvrzena také ochota Spojených států podílet se na výstavbě nové atomové elektrárny a poskytnout Arménii své jaderné technologie. Jak zdůrazňují arménští politologové, americká delegace také otevřela perspektivu, která by měla Arménii časem umožnit nakupovat od Washingtonu letální zbraně.
3: Skutečnost, že Rubio před nastávajícími parlamentními volbami v podstatě otevřeně podpořil Pašiniana, však nemusí brát všichni v Arménii jako plus. Samotného Trumpa mnozí vnímají se smíšenými pocity a napadení Íránu, který je jejich bezprostředním sousedem, v nich budí obavy. Nejde přitom o solidaritu s íránským režimem. Nikdo zkrátka nestojí o nestabilitu v regionu, vysvětluje Krivošejev.
4: Jako podstatnější než vztahy se Spojenými státy je však dnes vnímáno zbližování s Evropskou unií. Pašinian jej deklaruje jako svůj hlavní politický cíl a snaží se s pomocí své vize nalákat arménské voliče. Předvolební atmosféru v zemi proto bez pochyby ovlivnila skutečnost, že Arménie hostila zasedání Evropského politického společenství.
3: I přes značný vliv západních partnerů na nálady arménského voličstva však i nadále zůstává klíčovým politickým faktorem voleb Rusko. I Moskva v nich má svého favorita. V tichosti podporuje Samvela Karapetyana, miliardáře s těsnými vazbami na Rusko, který byl v Arménii uvězněn za pokus o násilný státní převrat.
4: Během nedávné Pašinianovy návštěvy v Moskvě dal Vladimír Putin arménskému premiérovi jasně najevo, že by Karapetyan měl dostat možnost zúčastnit se voleb. Zdá se ale více než zjevné, že nic takového se stát nemůže.
3: Kromě toho, že je Karapetyan za mřížemi, je také držitelem ruského pasu, což mu v Arménii znemožňuje kandidovat. Nicméně v čele politické strany založené Karapetyanem stojí jeho synovec, který už deklaroval, že je v případě úspěchu ve volbách připraven změnit ústavu a umožnit svému strýci stát se premiérem.
4: Různé průzkumy veřejného mínění se rozcházejí, pokud jde o možný úspěch opozice. Podle společnosti s mezinárodní akreditací Gallup mohou 4 opoziční strany nabrat až 41% proti 28% pro Pašinianovu vládní stranu Společenská smlouva. Dubnový průzkum renomovaného Mezinárodního republikánského institutu oproti tomu dává Karapetyanově straně jen 7% hlasů a Pašinianovi celých 32%.
3: Ostatní opoziční strany by podle průzkumu neměly překročit práh pro vstup do parlamentu a o jejich hlasy by se měly podělit vítězné strany. Zdá se proto pravděpodobné, že vládnoucí uskupení nakonec přece jen nabere dostatečné množství hlasů potřebných k sestavení vlády a Pašinian se znovu stane premiérem.
4: Z Ruska opakovaně zaznívají obavy, že se od něj Jerevan definitivně odpoutá. Krivošejev to ale vidí spíš jako momentální pokus ovlivnit voliče, kteří lpějí na tradičně dobrých vztazích s Moskvou.
3: Jako málo pravděpodobné se zdá i to, že by Rusko splnilo své hrozby a začalo do Arménie dodávat plyn za trojnásobné ceny nebo jeho dodávky přerušilo. Znamenalo by to totiž definitivní roztržku nejen s arménskou vládou, ale i s těmi arménskými voliči, kteří zůstávají Moskvě věrní. Uzavírá svůj komentář na stránkách ruské redakce BBC Kiril Krivošejev.
4: Za protimigrantskou kampaň, která v Rusku intenzivně běží už druhým rokem, platí Moskva v zahraniční politice stále vyšší cenu. Příklad Ázerbajdžánu, který se zastal svých občanů a vstoupil do otevřeného konfliktu s Kremlem, totiž posloužil jako precedens pro další středoasijské země, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politoložka Galia Ibragimovová.
3: Státy Střední Asie podle ní poprvé za mnoho let začaly nejen kritizovat postup ruské vlády, ale i šíře přehodnocovat své vztahy s Moskvou. Rusko, které uvízlo ve válce, kterou vede proti Ukrajině, přestává být nedotknutelné a nezaměnitelné. Sousedé mu to dávají stále jasněji najevo.
4: Masové zátahy proti gastarbeiterům ze Střední Asie, které nabyly na intenzitě v roce 2024 po teroristickém útoku na Krokus City Hall, se staly běžnou součástí ruské každodennosti. Probíhají téměř denně na stavbách, trzích, mešitách i v ubytovnách.
3: Migranti jsou podle Ibragimovové obviňováni z nárůstu kriminality, z neúcty k tradičním hodnotám a z přílišného zatěžování vzdělávacího a zdravotnického systému. Statistika to přitom vyvrací. Zločinů se dopouští jen 2 až 4% migrantů a problémy se zdravotnictvím a vzděláváním nespůsobuje nadbytek přistěhovalců, ale systémové nedostatky.
4: Přesto se do rozdmíchávání protimigrantských kampaní osobně zapojují ruští poslanci, gubernátoři, nacionalistická hnutí, kněží, spisovatelé či herci. Jen za poslední dva roky schválila státní Duma 30 zákonů omezujících práva přistěhovalců. V řadě regionů platí pro migranty zákaz práce v oblasti taxislužby, občerstvení, obchodování či kurýrních služeb.
3: Před nátlakem přitom migranty nechrání ani ruské občanství. Ti, kterým se ho podařilo získat, jsou nuceni narukovat do války na Ukrajině. Podle oficiálních údajů prokuratury bylo na frontu posláno už 10 000 nových občanů. Jejich reálný počet ale může být mnohem vyšší, domnívá se Ibragimovová.
4: Rozumné vysvětlení pro takto rozsáhlou a xenofobní protimigrantskou kampaň neexistuje. Tím spíše, že se Rusko potýká s demografickými problémy a akutním nedostatkem pracovní síly. Podle různých odhadů dnes zemi schází 2 až 5 milionů pracovníků. Provedení země je však zřejmě důležitější protimigrantskou fobii uměle přiživovat a odpoutat tak pozornost obyvatelstva od války na Ukrajině a domácích problémů.
3: Vedení středoasijských zemí se dlouho tvářilo, že problém nátlaku na své spoluobčany nevidí. Důvodem bylo to, že po zavedení evropských sankcí začala přes země střední Asie proudit do Ruska většina exportního zboží, z čehož jejím vládám plynuly nemalé zisky. Dalším faktorem je závislost regionu na penězích, které gastarbeitři posílají domů a které v případě Uzbekistánu tvoří 14% HDP, v případě Tadžikistánu a Kyrgyzstánu dokonce 40%.
4: Moskva také zůstává hlavním investorem, dodavatelem energií a garantem bezpečnosti středoasijských zemí. Ruské vojenské základny v Tádžikistánu a Kyrgyzstánu jsou stále stabilizujícím faktorem a Kreml je vnímán jako garant stability místních režimů. Ty ho také považují za záruku vlastní bezpečnosti a dávají jednoznačně přednost vlastní prosperitě před obranou krajů v zahraničí.
3: Dlouhodobě stagnující situace se ale začala měnit, přičemž impulzem se stalo napětí mezi Ruskem a Ázerbajdžánem. Ostrá kritika Moskvy ze strany prezidenta Ilhama Alijeva středoasijským zemím ukázala, že ve vztahu s Moskvou mohou fungovat i jinak. Nezůstává ale jen u slov. S tím, jak se v Rusku zpřísňuje migrační politika, středoasijské země začínají stále aktivněji pomáhat svým občanům hledat práci v jiných státech. Zájem o pracovní sílu z tohoto regionu projevuje Evropa, blízkovýchodní země, řada asijských zemí a dokonce i Čína, která sama bojuje s demografickým útlumem.
4: Nejaktivnější je v tomto ohledu Uzbekistán, nejlidnatější země regionu, která za poslední dva roky podepsala dohody o pracovní migraci s Polskem, Slovinskem, Německem, Slovenskem, Lotyšskem a Bulharskem. Své pracovní trhy otevřela občanům střední Asie také Jižní Korea, ale i Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie či Turecko.
3: Evropské ani asijské trhy práce přesto zatím nemohou nahradit ten ruský, kam jen v roce 2024 přicestovali ze střední Asie 2 miliony pracovníků. Rozšíření geografie pracovních příležitostí však oslabuje monopol Moskvy. Pokud bude ruské vedení i nadále podněcovat protimigrantské kampaně, jen od sebe odpudí své středoasijské spojence. Ti jsou dnes poprvé ochotní hlasitě protestovat a snižovat svou závislost na Rusku. Zvrátit tuto tendenci bude pro Moskvu stále těžší, uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politoložka Galia Ibragimovová.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V půlce května se na ruských sociálních sítích objevily informace o zatýkání muslimských duchovních v různých oblastech Ruska. Informaci záhy potvrdila média i muslimská obec. Represe se dotkly především ke Kremlu dosud zcela loajální duchovní správy ruských muslimů, jak píše nezávislý ruský portál Vážné historii.
3: Jako první byl na letišti v Šeremetěvu zadržen moskevský imám a bývalý muftý Karélie Vissám Alí Bardvil. Důvodem jeho zatčení bylo údajné neuposlechnutí pokynů policie. Během pár dní pak byli v rychlém sledu pozatýkáni také hlavní muftý Mordvinska a několik členů jeho obce, poradce muftýho Saratovské oblasti, bývalý předseda muslimské obce Severozápadní oblasti či významný ingušský teolog Ahmed Tangiev.
4: Ruský deník Komersant uvedl, že představitelé ruské muslimské obce byli obviněni ze styku s radikály z egyptského muslimského bratrstva. Údajně se také měli loni účastnit zasedání teroristické organizace, za kterou bylo vyšetřovateli označeno Fórum muslimských organizací. Z hlediska ruského zákonodárství je přitom zcela legální.
3: Jak uvádí islamolog Rinat Muhametov, všechny zatčené duchovní spojuje to, že byli populární mezi věřícími.
4: Například Ali Bardvil, Libanonec, který původně přijel do Ruska studovat medicínu, byl jako kazatel velmi oblíbený mezi mládeží, protože se neomezoval na rituální stránku islámu a snažil se s věřícími mluvit sietským jazykem, vysvětluje islamolog.
3: Totéž podle něj platí i pro ostatní zatčené. Teolog Ahmed Tangiev byl v rodném Ingušsku považován za vlivného imáma. Na místním televizním kanálu vedl oblíbený televizní program o islámu, stál v čele kulturně vzdělávacího centra Úsvit a podílel se na organizaci osvětových protiteroristických akcí.
4: Někteří ze zatčených přijeli do Ruska z arabských zemí, ale už dávno mluví rusky a v muslimském společenství jsou považováni za naše, za ruské Araby, dodává Muhametov. Obvinění z terorismu podle něj stojí na vodě. Muslimské bratrstvo je v něm uváděno zjevně jen s cílem odříznout obviněné od podpory mezinárodních muslimských organizací.
3: Za reálný důvod zatýkání pak mnozí považují lidskoprávní aktivity muftích. Například jejich podporu pro následovaným migrantům nebo pomoc obětem nedávných povodní v Dagestánu. I takové snahy mohou podle islamologa Muhametova tajné služby vydávat za získávání Rusů ke spolupráci s teroristickou organizací.
4: Zadržení představitelé duchovní správy muslimů žijí v Rusku už dlouho a dobře chápou, jaké nebezpečí by jim v případě kontaktů se zakázaným hnutím hrozilo. Lze si proto jen těžko představit, že by se do něčeho takového bezhlavě pustili.
3: Experti oslovení portálem Vážné historii se shodují na tom, že za zatýkáním stojí ruské tajné služby. Ty totiž mají k činnosti muslimských předáků dlouhodobé výhrady. Rada muftích se už v 90. letech zastávala pronásledovaných pracovních migrantů a navrhovala, že se ujme jejich adaptace a integrace v mešitách. Hlava muslimské správy Ravil Gajnutdinov se migrantů zastával i v roce 2024, když proti nim byly podnikány zátahy v důsledku teroristického útoku na Krokus City Hall.
4: Vše podle odborníků nasvědčuje tomu, že skutečným terčem zatýkání je právě Gajnutdinov.
3: Je to jeden z nejdůležitějších ruských muslimských duchovních. Když bezpečnostní služby útočí na jeho tým, znamená to, že je to schválené nahoře, domnívá se politický analytik Ruslan Aysin.
4: Poslední kapkou se podle něj mohlo stát to, že se Gajnutdinov letos v květnu obrátil na ruského prezidenta Vladimíra Putina s žádostí, aby nepodepisoval zákon o zákazu kolektivních modliteb v soukromých bytech. Ten se mimo jiné dotkne svatebních, smutečních a dalších obřadů, které v tatarské, baškirské či kavkazské tradici probíhají v soukromí a nikoli v mešitách.
3: Svou roli v útoku na Gajnutdinova mohla sehrát také konkurence uvnitř ruské muslimské obce, která je na rozdíl od ruského pravoslaví pluralitní a představuje ji řada horizontálně fungujících organizací. Jako Gajnutdinův výrazný konkurent vystupuje 78-letý předseda ústřední duchovní správy ruských muslimů Talgat Tadžugin. Byl nejvíce loajálním muslimským muftím ještě za Sovětského svazu a v roce 2022 jako první podpořil ruskou invazi na Ukrajinu.
4: Na pozadí takové zcela nekompromisní loajality mohly Gajnutdinovy snahy zastávat se migrantů a zpochybňovat zákaz domácích modliteb působit v očích FSB jako opovážlivost. Uzavírá analýzu slovy islamologa Aysina nezávislý ruský portál Vážné historii.
3: Místo, kde polský premiér Donald Tusk s britským premiérem Keirem Starmerem ve středu podepsali dvoustrannou bezpečnostní smlouvu, je symbolické. Na letecké základně Northolt na severovýchodním předměstí Londýna byly totiž v době bitvy o Anglii dislokované polské stíhací divize, píše na stránkách deníku Řeč pospolita komentátor Jendřej Bělecký.
4: V projevu z 18. června 1940 Winston Churchill prohlásil, že letci prožívají svou hvězdnou hodinu. Spojené království se tehdy střetlo s Třetí říší, což se mělo do budoucna ukázat jako zlomový moment, který zabránil Hitlerovi definitivně ovládnout Evropu.
3: I dnešní polsko-britská dohoda je podle Bieleckého zaměřená proti totalitní mocnosti. Jejíž imperiální plány počítají se zničením evropských demokracií a v prvé řadě té ukrajinské, míří tedy proti Rusku. Polsko a Velká Británie přitom patří mezi nejodhodlanější spojence Kyjeva.
4: Třeba, že na to Londýn a Varšava nejsou sami jako před 85 lety, skutečnost je taková, že ze svobodné Evropy se stal jediný klíčový spojenec Ukrajiny. Američané už Ukrajinu nejen nepodporují finančně, ale přestávají se také angažovat ve snahách dosáhnout na východě spravedlivého míru. Katastrofální íránské tažení je bezezbytku pohltilo.
3: Vzájemné bezpečnostní garance, které si Varšava a Londýn nově přislíbili, a také prohloubení jejich vojenské spolupráce souzní s klíčovou rolí, kterou na sebe vzala Evropa v bezpečnostních otázkách. Perspektivy nejsou tak špatné. Evropané dokázali podpořit Ukrajinu v jejím souboji s Ruskem, ale také na sebe vzali zodpovědnost za velmi ambiciózní rekonstrukci evropského zbrojního potenciálu.
4: Na tom by ale Tuskova diplomatická mise na britských ostrovech neměla skončit, myslí si Bělecky. Premiér musí pro Polsko vyválčit propustku do skupiny E3, sdružující Velkou Británii, Německo a Francii, která se připravuje na mírová jednání s Putinem. Tusk k tomu má v ruce silné karty, a to vojenský a hospodářský potenciál Polska i jeho strategické postavení.
3: Polští političtí lídři, včetně těch opozičních, rádi zdůrazňují zásluhy Varšavy, pokud jde o podporu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jasně vidí, jak zásadní bude v nejbližší době právě význam E3. Pokud se má dosavadní polsko-ukrajinské spojenectví osvědčit, Polsko by nemělo u mírových jednání chybět, uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita komentátor Jendřej Bělecký.
4: Zdá se, že pověstným barcelonským platanům odzvonilo. Po výjimečně vlhké zimě a období prudkých větrů počátkem jara stromy začaly produkovat velmi vysoké množství alergenů. Barcelonská radnice oznámila, že tyto důstojné stromy, ceněné urbanisty konce 19. století za velkorysý stín, budou postupně zaměněny jinými druhy, všímá si francouzský deník Le Monde.
3: Na vině je lavina stížností obyvatel na alergické podráždění očí a dýchacích cest chmířím, které tvoří plod platanu. Na den svatého Jiří, patrona Katalánska, vycházejí Barceloňané tradičně do ulic, aby si nakoupili květiny a knihy. Letos ale svátek pokazily poryvy větru, které uvedly do pohybu neobvykle velké množství hnědých chloupků platanu, které extrémně dráždí oči a hrdlo.
4: Tomu je třeba přičíst alergii na pyl, který je pro odpůrce platanu argumentem navíc. Neviditelná zrnka mohou vyvolat silnou alergickou reakci imunitního systému a rostliny ho produkují tím více, čím vlhčí je klima. Silné jarní deště tak letos situaci jen zhoršily.
3: Do 10 let by z Barcelony měla zmizet polovina platanů, kterých je dnes ve městě 44 tisíc. Generální plán ozelenění počítá s tím, že žádný druh ve městě by neměl překročit 25% z celkového počtu stromů. Ideálně by mělo být v roce 2037 dosaženo vyrovnanější struktury, v níž by platany představovaly 12% z celkového počtu stromů.
4: Zatímco některá katalánská média bijí na poplach a píší o vyhlášení války platanům, radnice se snaží horké hlavy schladit.
3: Nečekejte, že se do barcelonských ulic nahrnou městští zřízenci s motorovou pilou, říká s úsměvem urbanistka a hlavní městská architektka Maria Buhigasová. Stromy podle ní budou nahrazovány postupně tak, jak budou umírat, nebo během nové výsadby v rámci budoucích městských projektů.
4: Rozmanitější výsadba by podle radních měla také lépe odpovídat kritériím bezpečnosti a udržitelnosti. Když je město závislé jen na jednom druhu stromu, zvyšuje to riziko, že v případě nemoci nebo výskytu parazitů bude postižena značná část jejich populace. Diverzifikace umožňuje tuto zranitelnost snížit a dělá městskou vegetaci také odolnější proti stále častějším suchům, uzavírá francouzský list Le Monde.
2: Svět ve 20 minutách.
3: Dnešní vydání připravil Jan Machonin. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
4: Ladislav Dvořák
3: a Lenka Buriánková.
2: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Na valné hromadě energetické skupiny ČEZ se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmu najatí dělníci navrtali transitní plynovod u obce Panděnice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat až do výšky 400 metrů. Společnost za zavinění odmítá, tvrdí, že někdo naschvál posunul vytyčovací kolíky. S úderem půlnoci začal v celé polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí. A odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásili symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy, navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Sevilla dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamínková a Anna Šantručková. Obě závodnice oslavily zatím největší úspěch ve svých kariérách. Ve světovém poháru totiž dosud nejlépe dojeli 2. loni ve Švýcarsku.
1: Nehoda na D1 u Větrného Jeníkova a překážka na D35 za Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vytvořila kolona u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 byl na chvíli zastavený provoz po nehodě nákladního auta a dodávky. A teď už se opět jede, jsou tam zbytky kolony, brzdí se tak opatrně. Na dálnici D35 z Olomouce směrem na Ostravu čekejte omezení za velkým újezdem. Na kilometru 292,5 stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A pravý pruh je uzavřený. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu překáží nehoda u dálnice D1. Na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Volný zůstal pouze jeden pruh a projíždí se Kyvadlově. A zpomalte i na silnici 60 z Jeseníku do Lipové Lázní. V lokalitě Bobrovník osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď nad ránem je zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, někde i s lokálními bouřkami. Ochladilo se na 16 až 12 stupňů. A přes den pak čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší pondělní teploty 17 až 22 stupňů, na horách naměří kolem 13. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jsem z podstaty člověk, který obrušuje hrany, takže je pro mě těžké pozorovat jejich vyostřování. Začíná to už tím, jak spolu lidi mluví, jaké mají vztahy a jak rychle dokážou přejít až do agresivity. Tak jako se trénují svaly, je dobré posilovat i náš charakter, říká herečka a patronka festivalu Mezi ploty v areálu psychiatrické nemocnice v Pražských Bohnicích Jitka Čvančerová, která je hostem Osobnosti Plus. Jak důležité je v její práci mít duševní pohodu a jak se dá posilovat odolnost společnosti, což je jedno z témat festivalu. Dobrý den.
6: Krásný dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Pro zdravou společnost je podle vás nutné bořit jakékoliv bariéry. Jak se to daří české společnosti bořit bariéry?
6: No teď mám pocit, že je to vlastně trošku naopak. Teď se jako stavějí až takový komunikační, hlavně komunikační bariéry. A kdy lidi občas hází odpovědnost jenom za odpověď na někoho jiného. Že si nějak, nevím, teď tam ta komunikace trošku vázne, mám pocit.
5: Vy jste říkala v rozhovoru pro Forum 24, že v poslední době nám vyrostlo hodně nových bariér. Jaké myslíte přesně, kromě těch komunikačních? Protože v té společnosti je cítit hodně rozdělení, hodně agresivity. Je to to, o čem jste mluvila?
6: Já si myslím, že to prostě opravdu souvisí s tou sebeúctou. Jako naprosto, nevím, jak moc, jestli se dá vůbec jako říct, jaký má náš národ sebeúctu. Já ji ale vnímám jako dost, takovou nedostatečnou trošku. Zdá se mi malá, že si ji nezasloužíme. A myslím, že každý člověk, já to vidím kolem sebe, když člověk nemá srovnanou tu sebeúctu, kam se povolí ty hranice toho, jak se k němu lidé chovají, nebo má úplně jiné, jinak vnímá informace. Myslím si, že je to složitý v tomhle tom.
5: A pokud bychom společnost brali jako pacienta, je to pacient, který je v kondici, je zdravý, anebo potřebujeme nějakou léčbu?
6: Nevím, jestli léčbu. Já bych, tak jak člověk potřebuje pracovat sám na sobě do posledního dechu, který budeme mít, myslím si, že je i dobrý přiznat si tu konečnost, protože to nám dává možnost pokládat si jiné otázky a hledat na ně odpovědi.
5: Řekla byste, že Česko je zdravá společnost?
6: Myslím, že máme dost práce na sobě ještě. Takhle bych to řekla.
5: Jak se ty bariéry, o kterých mluvíte, projevují na duševním zdraví lidí kolem vás, ale třeba i na vašem?
6: Jak se ty bariéry projevují? No, v té komunikaci to vás strkne hned do očí, ale když nenaběhnete emočně na tu komunikaci, která je... ona nemusí být možná bojovná, oni se ty lidi vlastně možná i brání, jenom to vypadá agresivně. Oni se možná jenom brání, jenom to k něčemu dobrému není, protože ta agresivita jde do mínusu a mínus rovná se zase mínus. A když tam to hodíte, když hodíte do plusu něco, když dokáže člověk zareagovat neemočně, rozdýchat to, i když někdy je to těžké, protože mě nesmírně, bohužel, irituje mě lenost v myšlení. Mám s tím strašný problém nechat těm lidem svobodu. Říkám, že nemůžeš vměšovat se do toho, můžeš jenom klást odpovědi nebo hledat odpovědi, když se tě někdo zeptá. Jo, je těžký nechat těm lidem svobodu v tom, aby si to našli sami. Ale irituje mě jako nesmírně lenost myšlení, lenost možná obecně. Pokrytectví nesmírně irituje, tak s tím já mám emoční problém, ve mně se to úplně emočně, mně se zúží oči a musím fakt rozdýchat normálně dýchací technikou, protože jinak si nepomůžu.
5: Takže duševní zdraví trpí?
6: Já myslím, že trpí. Já myslím, že trochu trpí.
5: A vidíte to i třeba na svém okolí, že lidi třeba víc mluví o tom, co je trápí, že ta duševní pohoda mezi lidmi prostě moc není?
6: Já myslím, že jsou lidi trošku bezradní spíš někdy, že bezradně hledají, čeho se můžou chytnout. Potom se chytnou dezinformace, potom se chytnou, ten mozek potřebuje se s něčím spokojit, což by vám tady odpověděl Jirka Horáček, jak profesor Horáček, jak funguje lež v tom mozku, že se potřebuje člověk spokojit s něčím, s čím se může, má na to aspoň jednoduchou odpověď a pak tam ta lež v tom mozku zůstane a je strašně těžké ji přepsat, což je měřitelná tady neurovědecká činnost. veřejnost. Takže ono to není tak jednoduché, jak se zdá s těma dezinformacemi.
7: Já vím, že on říká, že ta lež má tendenci ulpět.
6: Ano.
7: Že se přilepí, ano, přilepí a těžko se odlepuje.
6: Odlepuje se opravdu velmi těžko. Vedli jsme o tom dlouhou debatu. Takže, no, jak těm lidem pomoct? No, to je pořád hledat za prvý tu sebeúctu, nenechat si někoho, nenechat sebou jako vorat, no. Mně to přijde prostě, proč budu volit někoho, kdo mi po několikátý lže do očí. Přece si to nemůžu nechat líbit. Tak jako se nemůžu nechat líbit, že mi partner lže denodenně do očí. Necháte si to líbit, nenecháte. No a to je vlastně pořád dokola to samý. Takže pořád dokola je to o sebeúctě, o hledání pokory, o hledání jako zpochybňování toho, aby člověk mohl hledat ty odpovědi na nějaké otázky, které se může klást, a je lenost, když se někdo neklade, a na to já jsem alergická. A no a o respektu, pořád ten respekt jako hledat v sobě, no, i když se občas ztrácí.
7: Dokážete ale pochopit, že v současném světě, kdy se na lidi valí spousta negativních informací, že je pro ně možná jednodušší hledat ta jednoduchá řešení nebo přilnout k těm jednoduchým řešením a nehledat možná to, co vy říkáte, protože ten svět je ve velkém varu. Nic není jasného, nemáme žádné jistoty, každý den se dozvídáme o tom, co se kde děje, tak není to pochopitelné, že lidi hledají snadná řešení a někoho, kdo jim nabídne ta snadná řešení.
6: Je, jenom když po několikátý je jako faktická pravda, je pravda pravda, a pak je faktická pravda, která je nespochybnitelná. Každý má svou pravdu, ale ta faktická je opravdu nespochybnitelná, že teď je
7: 10:40,
6: jo? Tak to, že někdy ta faktická pravda, že mi ten člověk lže, tak já přece si, jak moje sebeúcta potom vypadá, když se nechám takhle ubližovat. Já to do jistý míry chápu. Dobře, když nevím, jsem unavený ze všeho, frustrovaný.
7: Nejistá jsem možná.
6: Nejistý, tak prostě radši nedělám nic a jdu do lesa a trošku se začnu soustředit třeba na tu svoji duši. No, prostě nedělat nic je lepší, než ulpět k něčemu jako rychlý, jednoduchý lži, která mi tam potom zůstane.
7: V časopise Moje psychologie vyšel rozhovor s vámi a měl titulek: Pokud máte v pořádku ego, nemáte problém říct si o pomoc. Jak jste na tom s egem vy? Umíte si říct o pomoc?
6: Umím už si říct o pomoc, jo. Já jsem takovej, jak mám hodně energie, tak jako mám pocit, že všechno jako hodně zvládnu, ale já si umím říct o pomoc. Včera na natáčení jsem tam měla kolegyně, která chtěla vzít židličku, jakože nám přinese židličky ven, a já říkám, nedělej to, poprosíme tady pány, a to já bych v životě, to já jsem vždycky vynesu těm klukům i ty 20-kilový baťohy v Tibetu, protože oni šli čůrat, tak já jim zatím vynesu prostě, protože pořád potřebuji něco dělat, jo, ale to myslím, že už je jako blbě.
7: A uměla jste to vždycky si říct?
6: No právě, že neuměla. Myslím si, že jsem se to naučila a že už tu židličku si klidně nechám donést, když jsou tam kluci, kteří kouřejí a nemají co dělat. A když člověk hezky poprosí, a oni jsou třeba i rádi, jo, že nám jako můžou pomoct.
7: Že
6: myslím,
7: jsou
6: že to jako vzájemný, jo, že to může být právě vzájemně hezký.
7: A jak dlouho to trvalo, než jste se to naučila?
6: No kolik mi je? 48? Tak nedávno celkem. Asi teprve nedávno.
7: Mimochodem, vy jste před pár lety velmi otevřeně mluvila o hodně osobních věcech. O smrti nenarozeného dítěte, o odchodu vaší maminky, o kterou jste se starala až do poslední chvíle. A spousta lidí to brala vlastně tak jako terapeuticky, že jste spoustě lidem pomohla. Že jste jim dala nějaký příklad toho, jak to jde. Jak to dolehlo na vás? Neměla jste pocit, že jste se třeba otevřela až moc, že vám to mohlo ublížit?
6: Ta zpětná reakce od lidí, a je ten rozhovor je u Čestmíra Strakatého starý
7: několik
6: let, 3 roky, něco takového. A vlastně dodnes přicházejí jako reakce obrovský, až vyznání, až jako nemám to slovo teďka, že potřebuji člověk sdílení svých vlastních jako příběhů osobních, kde se ke mně dostávají opravdu jako hrozně silný, krásný věci. Takže je důležitý věci říkat nahlas. Když na to má člověk sílu, musí to mít určitý čas, určitý správný čas, aby to dobře dopadlo, aby to všechno dobře dopadlo.
7: No, vy jste v tom rozhovoru řekla, že jste na tuhle otázku připravená nebyla, ale nějak to z vás vyšlo. Tak v tu chvíli, co se člověku děje v hlavě, když si řekne, tak takhle osobní otázka a teď já co mám dělat? Protože já si nevím představit, že bych otevřeně mluvila o takhle intimních věcech a že bych pak si třeba neřekla, proč jsem to udělala.
6: Já jsem jako hrozně autentický člověk. Já jako v tu chvíli, tak buď bych musela odejít a řeknu, hele, já se o tom jako nemůžu bavit a pojďme pryč, ale jako už to potom, když už to pouštím, tak to nedokážu moc filtrovat.
7: Takže jde ven všechno.
6: Takže jde ven všechno. Filtruji jenom to, abych někomu neublížila. To si myslím, že jako informace, nebo abych říkala, já jak žiju, jako komunikuju zpříma, ono to zní pateticky, ale žiju v pravdě, já to jinak neumím. Já bych si nedovedla vážit sama sebe, pro mě je to svobodný. Nemůžu pochopit, když někdo žije se lží jako s berličkou životní. Pro mě je to jako obrovská nesvoboda a neautenticita a mě i u lidí, i u druhých mě zajímá. Já potřebuji vidět toho autentického člověka. Takže já pak nefiltruji ty věci. Dávám si pozor na to, abych tou informací, když je pravdivá, abych někomu neublížila, říct to laskavěji možná někomu.
7: Vy jste v rozhovoru pro Forum 24 řekla, že je třeba hledat každodenní radosti i v maličkostech, mít k druhým respekt a častěji vyjadřovat vděčnost. Komu a za co jste v životě nejvíc vděčná?
6: Já jsem fakt vděčná jako za každou chvilku. Já kolem té smrti, no teď budu dojatá asi, omlouvám se.
7: Tak je to asi maminka. Komu jste vděčná?
6: Já té smrti mám kolem sebe jako hodně, nebo častá je. A s tou konečností si člověk jako uvědomí vděčnost za každou vteřinu jako bytí, no, jako úplně obyčejného bytí.
7: A když si řekneme teda ty maličkosti, které vám dělají radost?
6: Všechno, že venku sluníčko, já budu mít radost, že dneska zaprší, protože ta příroda potřebuje jako déšť.
7: I mezi ploty, až zaprší, budete mít radost.
6: Ale jo, tak se tam lidi skovají, budou u sebe blíž, protože se budou na sebe mačkat, tak se jich nebudou skovávat pod stromem nebo pod deštníkama. Jo, a vznikne tam jako jiná komunikace. Za vás, že se hezky usmíváte. Ale to je jako pravdivý, to není jako, že si to budu říkat, za co bych měla být věčná. Mě to tak asi naučilo.
7: Vy v neziskovém sektoru jste aktivní 20 let, věnujete se pacientkám a pacientům s nemocí motýlích křídel, jste velvyslankyní UNICEF, angažujete se i v dalších projektech, které pomáhají nemocným dětem. Co jste za tu dobu zjistila o Češích a Češkách v tom, jak chtějí a jak jsou ochotní pomáhat?
6: A tady je velká národní hrdost, jako fakt, protože já jsem před lety dělala, to byl mezinárodní projekt, protože jsem vyslankyní UNICEFu ještě. Já se dostanu potom k dětem ještě s nemocí motýlích křídel, ale dělali jsme mezinárodní projekt a byl mezi 4 zeměmi evropskými, takže tam bylo měřitelné, který ten národ byl úplně všude stejný, všude stejně pokrytý, nějak informačně. A my jsme zvítězili na plný čáře, my jsme vybrali jako opravdu, bylo to na vymícení tetanu, novorozecké na tetanu v Mali konkrétně, kam jsme pak jeli teda. A my jsme opravdu na plný čáře jako přeskočili všechny ty ostatní. A tam jsem si to asi poprvé uvědomila, kdy to bylo jako takhle změřitelný. Ale uvědomuji si to těch celých 20 let, co jsem v neziskovém sektoru jako intenzivně, kdy lidi opravdu, víte, co nejhezčí, je to od těch úplně, jak to říct, nejobyčejnějších, kdy prostě babičky posílají 50 korun ze svých důchodů a posílají je celý život. A to je to nejhezčí, kdy člověk z mála, který má, se rozděluje. To je pro mě jako spirituální člověk, no, který... A myslím, že jestli máme něco, co ten svět teď postrádá trošku, tak to je ta míra... to, co z nás dělá lidi, a to je soucit a vciťování se do druhého. To, co z nás dělá ty lidské bytosti.
7: Ta humanita.
6: Ano, a to myslím, to ano, to human v tom v nás vevnitř. A to si myslím, že fakt jako máme. A na to já jsem teda hrdá. Jo, já můžu být hrdá, když někdy tady Češi vyhrajou. Hrdá, ale tím jiným způsobem. Češi vyhrajou pohár v hokeji, jo. To se letos nepovede. Jo, to je ta jiná hrdost. Ale tady ta je fakt hluboká a je jako krásná. Tak to my Češi teda umíme.
7: Změnil se nějak váš pohled na to právě na nemocné děti, na pomoc dětem od té doby, co jste sama maminka? Je to jiné?
6: Já jsem vychovávaná v takovém, nebo i ta, já jsem to mnohokrát říkala, že Já jsem vychovávána hodně v tom vnímání druhého, vnímání toho, té bolesti toho druhého, v nějakém posilování asi soucitného přístupu, ne lítostivýho, to je velký rozdíl, nelitovat druhé, to je oslabující, si myslím, ale soucitného ve smyslu, no, toho human, toho člověka.
7: Empatie.
6: Toho, ano, to je empatie. Tak v tom jsem vychovaná, plus moje maminka, to jsem taky už říkala někde, abych se neopakovala, moje maminka pracovala jako technický dozor Ústavu sociální péče.

0: No to stoprocentně, to si myslím, že by nebylo normální, že tam je ještě posun, že se vám to nějak hlouběji do těch buněk ještě víc prohloubí, no nemám jiný slovo teďka, takže posun tam určitě bude, ale jako opravdu intenzivní, nejintenzivnější práce je, nebo setkávání je s těmi rodiny z Debry u nás, s pacienty s nemocí motýlí křídel. Mnoho dětí už odešlo za tu dobu. Mnoho dětí je jako na mě blízce navázaných, říkají mi teto, máme, je to taková rodina, protože těch lidí není mnoho, takže my známe opravdu všechny rodiny osobně, takže je tam ten, to tomu se jako nevyhnu nějakému profesionální, jak mají lékaři odstup, neumím to úplně, nemám tam ten profesionální odstup, je to jako nablízko všechno hodně, jsou to přátelé vlastně.
1: A jak se v čase podle vás mění postoj české společnosti k duševním nemocem? Protože já, když jsem byla malá a mladá, tak se lidem s duševními chorobami neřeklo jinak než blázni. I psychiatrické nemocnici v Bohnicích se neřeklo jinak než blázinec. Dneska už je to jinak, ne?
0: Hodně jinak. A to je jako skvělý, že se o mnoho věcech mluví nahlas, což je důležitý, protože i ty sami lidi, co mají i třeba minimální problém, si můžou mnoho i věcí dohledat, nebojí se to vytáhnout do běžné komunikace třeba i...
1: Už to není takové tabu?
0: Není to tabu, což je správně, protože jakýkoliv tabu je prostě špatně, to tam hníje někde, jo, mě někdo řekne, hele, já to mám dávno pohřbený v sobě, to už je v pohodě, já to mám jako zavřený. Říkám, no ale to není asi dobrá cesta, ne, to tam hníje někde, to tam na tebe vyleze. Jo, že ty lidi občas mají, no, takže cokoliv jako zatemujete v sobě nějakým poklopem, tak ten poklop prostě jednou jako vybouchne. Jo. To není úplně cesta. Pro mě je cesta ty věci jako čistit. No. Čistit, poučit se z nich a hledat nějaké řešení.
1: Říká herečka Jitka Čvančarová, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jedním z témat letošního ročníku festivalu Mezi ploty je i odolná společnost. V téhle souvislosti říkáte, že odolnost je potřeba posilovat stejně jako svaly a charakter. Jak a čím se posiluje odolnost společnosti?
0: No, to je jak donutit ty lidi, aby pracovali na sobě, že? Jedním z hostů bude Maroš Vago, který, jak když ho poslouchám, tak mluví možná trošku jinými slovy jako moje babička. Mně se vytanují slova mojí babičky. On komunikuje s lidmi takové tři základní pilíře, což je odvaha, pokora a disciplína. A že na těch opravdu pracovat, ale pochopit je hlavně, co to slovo obsahuje všechno, ta odvaha, pokora a disciplína. Ale dohromady to úplně skvěle jako do sebe ladí. Ale jak člověka přinutit, aby nad tím vůbec přemýšlel?
1: To no? Se ho možná dneska zeptáte.
0: To se ho dneska zeptáme. Nebo přinutit, jo? To tak nemůžete nikoho nutit, to je taky právě ono. Takže můžete jenom inspirovat, můžete být, svítit, možná, nevím, občas někoho jako prosvítit, aby mu to došlo.
1: Vy jste umělce přirovnala ke kanárkům v dole, kteří jsou citliví na oxid uhelnatý dřív než lidi. Myslíte si, že umělci fungují podobně, že vnímají společenské nebezpečí a morální úpadek dřív a intenzivněji než všichni ostatní?
0: Myslím si, že se to dá možná trošku zobecnit, protože my pracujeme s intuicí, hodně pracujeme s emocemi, takže možná ty vibrace, jde tady o nějaký vibrace možná ve společnosti, že to cítíme o něco dřív. Myslím si, že je to celkem jako skoro změřitelný.
1: A kdy naposledy vám ten váš instinkt kanárka v dole dal vědět, že je něco špatně?
0: To se tady můžeme bavit, jako teď je celosvětově hodně věcí špatně, ale já jsem jako nenapravitelný idealista. Nemám ráda žít v iluzi. To já se potřebuji konfrontovat jako s pravdou, abych věděla, na čem jsem a co můžu, jako na čem můžu pracovat, co můžu řešit. Ale jsem idealista a věřím v to, že to lidstvo, ne, že by nakonec úplně prozřelo, jo, ale že nás je víc, ty, co cítíme správně, že se cítíme navzájem, že každý člověk má v sobě dobro a zlo, tmu a světlo a že to světlo prostě převáží. Fakt si to myslím, jsem o tom přesvědčena. A nikdo mě toho idealistu nevyrve.
1: Tak je to optimistický pohled na svět. Vy patříte mezi umělce, kteří se otevřeně angažují. Nebojíte se říct?

0: říkat svůj názor, nebojíte se otevřeně o těch věcech mluvit. Jak často se vám stává, že vám třeba lidi říknou, paní Čvančarová, radši jenom hrajte a zpívejte a nepleťte se do politiky, protože té nerozumíte?
1: Já jsem o tom s někým nedávno mluvila, víte co? Myslím si, že je svět na sociálních sítích je úplně jiná kapitola než ten reálný svět. Já ho vlastně už neberu jako relevantní. Těch hejtů, já jsem se to zažila jako poprvé v roce 2013 při první prezidentské volbě, kdy jsem podporovala Karla Schwarzenberga. Tak tam jsem si zažila, kde to dno společnosti může být. Jako kde až je. A vlastně od té doby už mě nic nepřekvapilo. Já tady nebudu opakovat, co všechno jsem dostala za jmen a za hejtů. To je jedno, vlastně to nechci ani vytahovat, nechci tomu dávat prostor a nechci se o té negaci bavit, protože už to jenom, že se o tom bavíme, posilujeme nějak tu negaci. Ale v reálném životě, v reálném světě mi nikdo do očí nic takového neřekne. Těch reakcí, jakože Jitko, děkujeme, nebo paní Čvančarová, já jsem vám jenom chtěla říct, že to je úžasný, že mluvíte za nás i taky a že vám moc děkuju, že to říkáte nahlas. Těch reakcí je nespočet. Nedělám si ani trošku to, nedělám z toho bublinu. Je to tak a v reálném mně se nestalo jako reálně, že by mi někdo face to face řekl, jako mlčte, běžte radši hrát.
0: Ne. Vy jste společně s hercem Hynkem Čermákem pozvali ministra kultury Otu Klempíře na veřejnou debatu do divadla, kam on nepřišel, ale ani vy jste nepřijali jeho pozvání na ministerstvo. Proč jste tam nešli?
1: Já to musím říct úplně postupně, protože byla demonstrace na podporu pana prezidenta, nebo takové setkání spíš asi jako posilující navzájem, kdy lidi už potřebovali možná vyjádřit názor pospolu, protože už to překypovalo i emočně, potřebovali se v tom spojit. A on druhý den ráno někde mezi novináři řekl, že všichni umělci, kdo byli včera na té demonstraci, že teda si je pozve k sobě. Bylo to velmi, tak Klempíř je jako zvláštní, arrogantní, jako já nebudu přece na arrogantní výzvu, jako tak já nepoklušu k někomu na kobereček, mimochodem já jsem teda ještě, já nepatřím ani pod ministerstvo kultury, já jsem prosím pod ministerstvem průmyslu a obchodu, já jsem prodavač párků, jo, jako fakticky, teďka papírově, jako právnicky, jo, takže nemám sebe menší, jako proč bych tam měla chodit. No prostě, když mě někdo arrogantně pozve takhle, tak tímhle způsobem, abych šla podat vysvětlení. Promiňte, já jsem z antikomunistické rodiny, mě to tam vyvolává ty staré šumění těch jako vzorců prostě. No, můj dědeček byl zavřený v Jáchymově v těch nejhorších letech, 50-51. Moje dětství je šumění svobodné Evropy. Já prostě tam cítím to estébáctví. Jako promiňte, jako proč si budu hrát na něco jiného? Nebo proč to budu jinými slovy jako zakrývat? Ne, prostě bylo to, ať jsem naklušou podat vysvětlení, takhle to prostě bylo. Jo, takhle to myslel ten otak Klempíř, tady udavač Olda. A on pak napsal samozřejmě v 7 večer ten den napsal slušnou SMSku, kterou ani nevěřím, že psal on, jako byla velice slušná. Omlouvám se, je to tak, já mu to nevěřím, že to psal on. Byla taková s úctou a byla strašně hraná na mě, no, nebylo tam autentický vůbec nic. A já jsem okamžitě už během toho dne odpovídala, myslím, že DVTV mi volalo, jestli přijmu takové pozvání. Jsem říkala, že ne, že ale nechci uzavírat ten dialog, pokud je schopen vést dialog, takže že určitě bude ráda i veřejnost, že si poslechne jako jeho myšlenky, takže bych ho pozvala třeba do knihovny Václava Havla, pak jsme teda vymysleli, nebo divadelní prostor, že bych ho pozvala na veřejnou diskuzi, že není potřeba nic zastírat, že nerada diskutuju se zavřenými dveřmi, tak to je celé. Takže myslím, že to bylo velice férové od nás. Pardon.
0: Říká Jitka Čvančarová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to a ať se podaří Mezi ploty.
1: Děkujeme moc, přijďte, myslím, že tam bude krásně. Je to výjimečný festival, kterýho si fakt musíme vážit, jako musíme ho hýčkat, který má opravdu jako renomé v zahraničí. Je jako fakt výjimečná věc. Přijďte se za náma podívat, budete tam mít určitě plno radosti.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem. a ve čtvrtek řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, vyplývá to z vyjádření předsedů klubů i šéfa horní komory. Epidemie eboli v Kongu má už 42 potvrzených obětí. Fotbalisté Slovácka zůstávají v první lize, Artis Brno porazili 3-0 a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
4: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
5: V podstatě jsem u nás na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit tak, jak to schválila poslanecká sněmovna.
4: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
6: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
4: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
3: Počet potvrzených případů eboli se v Kongu zvýšil na 282 prokázaných obětí, má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboli nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Z letošních oslav 250. výročí vzniku Spojených států odstupují kvůli americkému prezidentovi hvězdní umělci. Donald Trump se v reakci na sociálních sítích označil za největšího prezidenta v historii. Zároveň napsal, že místo nich vystoupí sám.
7: Zpěvačka Martina McBride, zpěvák Brad Michael, skupina Commodores, ti všichni měli původně vystupovat, ale jakmile se dozvěděli, že akce je spojená s Donaldem Trumpem, svá vystoupení veřejně zrušili. Akce je sice prezentovaná jako nestranická, ale stojí za ní Trumpovi lidé. Prezident je pak na to na svém sociálním účtu označil za třetiřadé umělce a oznámil, že jejich místo tedy zaujme sám. Označil se za největšího prezidenta v historii a navrhl z oslav udělat rovnou předvolební meeting. Organizátoři potvrdili, že Trump slavnosti 24. června zahájí. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna ode dneška nejezdí na pražské Masarykovo nádraží. Dělníci tam začnou s opravou nástupišť a kolejí. Spoje kvůli tomu končí na nádraží Praha-Bubny. Výluka je podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala dlouhodobá.
8: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
3: Tenista Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi nejlepšími 8 hráči mužského pavouka je poté, co v 8. finále zdolal Rusa Rubljova v 5 setech. Rozhodující sadu vyhrál český reprezentant 6-3. A fotbalisté Slovácka zvítězili v domácí odvetě baráže o účast příští prvoligové sezóně nad Artisem Brno 3-0. V součtu obou duelů tak tým z Uherského Hradiště vyhrál 7-1 a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. Kariéru po zápase ukončil dlouholetý hráč Slovácka Vlastimil Daníček. Mluvil o tom, co pro něj znamená, že se neloučí se stupem.
9: Já jsem brečel celou nadstavbu při každém našem gólu. Proto jsem nechodil slavit za klukama, protože jsem nechtěl, aby viděli, že mám vlhké oči. A já jsem to nesmírně prožíval a mám ty slzy i teď, protože my jsme si kdysi s taťkou řekli, že tady na Slováckou dvora hrajeme první ligu. A tomu patří taky velké díky.
10: Nehody na D5 za Berounem i na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor za Berounem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo vlevo do svodidel. Levý pruh je uzavřený podle řidičů, místo ještě není označené a náhle se tam brzdí. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu u Větrného Jeníkova. Na kilometru 104,5 se střetla dodávka s nákladním autem. Už jsou v odstavném pruhu a projíždí se plynule. Na D35 čekejte překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou ke Globusu na kilometru 261,5 stojí porouchaná dodávka. Je tam uzavřený i pravý pruh, takže se vybočuje. A na nehodu pozor na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. U D1 na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Volný zůstal pouze jeden pruh, projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Teploty dnes 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Ten stát musel být zbuštěn jako princip, kterému se podřizuje vše.
12: Já bych byl v těch vývodech, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, velmi opatrný, ale něco se děje.
11: Kult Vladimira Putina vypadal nedotknutelně. Dneska i ti Z-blogeři ho nazývají dědečkem.
12: Zdravíme posluchačky a posluchače podcastu Na východ. Jsme tady s bonusem k dílu s Borisem Akuninem a jeho poněkud chmurnými pohledy na budoucnost Ruska. Ondro, když jsem slyšel ohlasy na tento díl, tak tam dost často bylo, no to jste nás teda moc nepotěšili.
11: Ale současně spousta lidí nám, nebo aspoň mě teda psalo, vidíte, to je vlastně zajímavý pohled. Naráželi teda na tu Akuninovu tezi o tom hordovském uspořádání státu. Třeba Vojtěch Filipec, náš věrný posluchač, říkal dobře, ale co to musí dělat s tou psychikou člověka, když, jak Akunin říká, že je ten stát i ten vladař vlastně, že jsou sakralizováni, jsou tedy nad tebou, tak to přece musí znamenat i pro toho člověka, že se vlastně cítí jako ten malý šroubek v tom mechanismu. No.
12: Mně se v tomto kontextu vybavil ten slavný, aspoň pro mě slavný tweet Saši Mitrofanova někdy ze začátku plošné ruské agrese, kde mluvil o tom, že sice respektuje naše snahy o soucit a pochopení ruského světa, ale že jde o barbarskou civilizaci, která se nás chystá zabít. Tak to bylo přepáleno, vzbudilo to jako velký ohlas, jak je možné být tak černobílý. Trošku chápu, jak to Saša myslel a co tím zase nemyslel, ale jenom chci říct, že ty tendence a ty linie toho, o čem mluví také Boris Akunin, to hordovství a ta Asie, která je tam víc, než bychom možná chtěli vidět, je důležité brát v potaz. Neznamená to, že je to černá a bílá, neznamená to rozhodně, že budoucnost Ruska je odepsána, anebo minimálně části jeho obyvatelstva, které pořád se snaží ctít nějaké evropské hodnoty. Ano, jsou v menšině, jsou dost často v exilu, budeme teď se bavit o tom, co si k tomu různě přičíst, ale je to prostě realita.
11: A současně to není také žádné omlouvání. Jo, to je prostě, ano, bohužel takováhle je realita. Podle tady těch principů zjevně ten stát a částečně ta společnost funguje.
12: Už jsme tady zmínili některé věci, které bych k tomu povídání s Borisem Akuninem rozhodně doporučil, takže znovu jenom pro forma zmiňuji Michaela Zigara, Všichni muži Kremlu, 2016, stručná historie dnešního Ruska, Pistorius Olšanská. To samé vydavatelství vydalo Zigarovi také Válku a trest, 2024, opět tedy Pistorius a Olšanská. Už jsme tady také zmiňovali anglickou knížku dvou Rusů, Iriny Boroganové, Andreje Soldatova, Our Dear Friends in Moscow, The Inside Story of a Broken Generation, vydali Public Affairs v červnu 2025. A je to jako plastičtější pohled na to, co se uvnitř té společnosti ruské minimálně 20-25 let děje z pohledu osobního Iriny a Andreje, z pohledu jejich přátel, z nich některé to poslalo do obrovského výtahu k moci a úspěšné kariéře. Tím jenom se vracíme k té debatě o kolektivním Putinovi, který velmi dobře rozehrává ty kariérní věci, hry klanů a dalších věcí. Takže to, co nám zvenčí připadá jako absolutismus, jako diktatura, tak pro spoustu lidí znamená obrovské benefity a výtahy k moci, takže to je potřeba brát v potaz. To už jsme řekli. A co bych chtěl dát možná trošku jako kontrapunkt k tomu velmi pesimistickému Akuninovi, je knížka ruského autora Michaela Fishmana The Successor, která je věnovaná Borisi Němcovovi, jmenuje se The Successor, Boris Němcov, Vladimir Putin and the Decline of Modern Russia, vydal Pushkin Press 2026, má to 800 stránek, takže bacha, je to dlouhé, vyšlo anglicky i rusky, ale je to strašně zajímavý příběh Borise Němcova, někdejšího ruského vicepremiéra, Jelcinem typovaného za jeho nástupce na konci 90. let, kterého tedy následně nahradil Vladimir Putin. Němcov zůstal v opozici a je teda neuvěřitelné, jak od začátku trefoval ty slabiny toho Putinova režimu a vlastně to, co se v něm klube za monstrum, které dnes vidíme na Ukrajině.
13: Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести.
12: Některé ty věci datované skutečně třeba do roku 2000, 2004, 2014, ale i dál, jsou tak trefné a tak přesné, že to úplně mrazí zpětně. A Fishman ho jako zmapoval nejenom tu jeho životní dráhu, která končí zavražděním u stěn Kremlu před pár lety, ale zároveň je to jako příběh toho moderního Ruska, které mělo skutečně alternativu, tu víc evropskou, víc otevřenou, a snaží se tam nějak pochopit a trošku popsat to, proč se to nepovedlo a proč se to zvrtlo víc směrem k tomu autoritatismu Vladimira Putina.
11: No, je to taková prostě alternativní historie, jo? Protože skutečně to mohlo takhle dopadnout, že by nebýt krachu státních financí v roce 98, tak Němcov by měl šanci skutečně se stát tím nástupcem Borise Jelcina. Pak už to teda bohužel nešlo, ale on měl i to charisma, i svoje politické instinkty. Jo. Když si já pamatuju v těch nultých letech, kdy Němcov chodil na ty opoziční demonstrace, on byl schopen opravdu se bavit úplně s každým. Od nějakých vysokých intelektuálů po tamhle babičku, která prodávala kytky na ulici. Takže
12: no a já tuhle knížku chci dávat trošku do kontrapunktu právě k té Irině Borogan a Andreji Soldatovovi, která zase ukazuje to Rusko, které Němcovem pohrdala, které nabývá na síle, spousta lidí si udělala v tom putinovském režimu velkou kariéru, on teda o ní přišel, byl tak de facto na ústraní, já si vzpomínám na promítání dokumentu o Němcovovi těsně před jeho zavražděním, kde je úplně na okraji té společnosti vysmívaný, vlastně takový jako dinosaurus z minula, no a pak najednou ta jeho vražda i všechno retrospektivně připomene, jak velká osobnost to byla, jak přesně mapoval ty slabiny a to, co je hrozivé v tom putinovském režimu, takže obojí dvojí platí. A ještě k těm pohybům uvnitř té ruské společnosti, které moc nevidíme, dodávám druhou věc, a to je knížka Tomáše Glance Souostroví Rusko ve válce proti Ukrajině, vydalo Karolinum v květnu 2026, takže velmi čerstvá záležitost. Tomáš ji taky prezentoval na Světě knihy a je to zajímavý vhled právě do toho, jakým způsobem kultura v Rusku pod obrovským tlakem, často v exilu, často v ústraní, často někde privátně, reaguje na to obrovské trauma války, která zasahuje prvně a především ukrajinskou společnost, ale jenom připomínám, že i na té ruské straně už je přes milion obětí míněno, nejenom mrtvých, ale také zraněných, zmrzačených a dalších lidí, že to prostupuje celou tu společnost velmi zničujícím způsobem.
14: Loajalita a strach nejsou žádná antonyma, ty se navzájem velice plodně doplňují. A ten strach není neoprávněný. V minulých dnech se objevila informace o konfiskaci v podstatě kompletního majetku Vadima Moškoviče, jednoho z třeba z 50 nejbohatších lidí v Rusku. To jsou všechno signály, které všichni, koho se to týká v Rusku, velice dobře chápou a velice dobře jim rozumějí. To je člověk,
12: tak tohle doporučuji, protože to opět dodává daleko plastičtější obraz toho, co se v Rusku děje.
11: No a proč protože ty tady v zásadě každý druhý díl doporučuješ film Leviatán od Andreje Zvjakinceva.
12: Můj oblíbený, velmi, velmi.
11: Tak bych chtěl připomenout, že vlastně teďka na Cannském festivalu měl premiéru jeho nový film Minotaurus a podle tedy prvních recenzí vypadá, že to je skvělé. Je to vlastně první film, který on natočil, který se nějakým způsobem týká právě té takzvané zvláštní vojenské operace.
12: Vyhrál jednu z hlavních cen tam, vyhrál, v Cannes.
11: A je to jako zajímavé, že hlavní hrdina je šéf nějaké firmy a dostane za úkol najít 14 svých podřízených, které pošle do války jako mobilizované, že se prostě může vybrat on sám. A je to právě odkaz na ten mýtus o Minotaurovi, který každý rok dostal 14 zdravých řeků jako obětinu. A vypadá to, že to bude asi opravdu velká záležitost, už se na to těším. A samozřejmě největší pozornost teda připoutala i řeč z Zvjakinceva na tom předávání.
15: Jediný člověk, který může zastavit tu mísarubku, vy, gospodin prezident Rusy.
11: Se obrátil přímo k Putinovi se slovy jako zastavte tohle šílenství, zastavte válku.
12: Což mi teda připomnělo taky reakci některých ukrajinských přátel, kteří se do Zvjakinceva pustili, jak to neměl říct takhle, měl být explicitnější a to jenom jako, že vlastně ty světy opravdu té oběti těch Ukrajinců, kterým padají na hlavu ty rakety, zabíjejí nejbližší a Rusů, kteří se snaží vyzývat Putina, aby to zastavil, jak se míjejí, protože už ty akcenty jsou tam posunuté a je to úplně odlišná realita, je to jako zajímavé a dost hrozivé.
11: Že ostatně i to předávání, to bylo přesně ten víkend, kdy byl ten obrovský nálet raketami na Kyjev.
12: Všechny odkazy na tyhle věci dáme určitě na sociální sítě, o nic nepřijdete, vřele doporučujeme a ty tam, Ondro, máš ještě něco?
11: No, protože se bavíme o Borisi Akuninovi a vlastně jsme nezmínili ty jeho knihy, tak jenom pro pořádek tou záminkou, proč jsme s ním mluvili, bylo české vydání knihy Rusko-Leninovo a Stalinovo. To je součást toho velké série dějiny ruského státu. A já bych ještě teda připomněl, čím se stal slavným a některé ty knížky vyšly i česky, tak to je právě série detektivek s Erastem Fandorinem, tím hrdinou Bez bázně a Hany. A je to Případ Azazel, Turecký gambit, Leviatan, Achillova smrt a Zvláštní úkoly, tedy pět knih, které vyšly v rozmezí let 2004 až 2007, takže dá se to najít samozřejmě v knihovnách.
12: Už zase jsme zmínili Leviatana, tentokrát teda toho Akuninova, takže svět je v pořádku. Na závěr pár organizačních věcí nebo doporučení mimo toto téma. Vřele vám doporučujeme veškeré výstupy z naší mezinárodní konference ve Vzletu, která se konala 20. května. Promluvil tam prezident Pavel, generál Zalužný, spousta dalších zajímavých hostů, některé z nich budeme mít i v následujících dílech tohoto podcastu, ale všechno je to na YouTube, na našich webových stránkách. Vřele doporučuji, myslím, že letos se to mimořádně povedlo a každá ta řeč či debata tam byla velmi, velmi zajímavá. Druhá podstatná věc, můžete pro nás hlasovat v podcastu roku, který se letos koná. Opět připomínáme výhradu, že jsme byli zařazeni jako všichni tvůrci v rámci Českého rozhlasu do podcastu veřejnoprávních. Trochu si myslíme, že to není úplně chytré dělení, ale budiš, tak to chtějí organizátoři. Každopádně na stránce podcastroku.cz pro nás můžete hlasovat a budeme velmi za to rádi. A také ještě připomínáme, co už jsme zmínili, že nás určitě uvidíte naživo na Opavském festivalu Slunovrat, který se koná kolem 20. června a my tam budeme v pátek 19. června večer. Určitě za námi přijďte, Opavo a okolí. Těšíme se na vás velmi, velmi. V létě budeme na letní podcastové scéně v Troji, tam ještě upřesníme, kdy přesně a s kým, ale bude toho hodně, takže se těšíme určitě na vás s podcastem Na východ. Opatrujte sebe
11: i své blízké.

0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
2: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
1: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
2: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
1: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
2: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
1: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
2: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhy, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
1: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
2: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
1: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
0: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Noví bojovníci vstali, rudý prapor se trvale splihlí. Jak porazit populisty? Zlomové volby roku 1996. I taková jsou témata nedělních komentářů a glos k aktuálním i historickým událostem. U jejich poslechu vás vítá Patricie Polanská.
0: Názory a argumenty.
3: Pro veřejnost i média uzavřený sobotní sjezd KSČM přinesl straně nového předsedu. Znamenal ale také možnost odrazu od dnešních zhruba 2% voličských preferencí zpět k pozici parlamentní strany, kterou vlastně ještě nedávno KSČM obsazovala. Komentář k tomu připravil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
4: Hola huši na palubu, třeba pluli jsme v záhubu, prapor náš neutone, nikdy ne. Jestli komunisté zpívali v pražském Tobotelu, tak to začínající starou revoluční píseni nevíme. Jednání jejich sjezdu bylo pro novináře i veřejnost uzavřené. Jisté ale je, že se snažili vzájemně povzbudit, aby hrozící záhubu odvrátili. Takže otázka je jasná, může se jim to povést? Komunistická strana Čech a Moravy, která přes 30 let byla stabilní složkou české parlamentní politiky, opravdu nevzkvétá. V roce 2021 ze sněmovny vypadla a v loňských volbách ji k návratu nepomohlo ani vytvoření skryté koalice Stačilo, ve které se vyskytovaly i zoufalé zbytky sociálních demokratů. Misi Kateřiny Konečné, političky, která partaj posledních 5 let po odchodu dlouholetého předsedy Vojtěcha Filipa vedla, proto nelze označit za úspěšnou. Ona sama si sice dokázala zajistit skvěle placené místo v Evropském parlamentu, ale její soudruzi jsou na tom bídně. Nynější zhruba 2% preferencí jsou dokonalým důkazem úpadku partaje, která na svém polistopadovém vrcholu v roce 2002 získala skoro 18% a ještě v předminulém volebním období na ní závisela existence vlády Andreje Babiše. Aktuálně na ní nezávisí vůbec nic. A opravdu se nezdá, že by se to mělo změnit. Extrémní levice je v současné Evropě na ústupu. Zejména v Evropě střední vyklidila prostor krajní pravici, která říká v podstatě totéž, jen s jinou symbolikou. Je na tom mimo jiné vidět, že politická osa už neexistuje. Je nahrazena jakousi politickou kružnicí, na které se po oběhnutí 360 stupňů dostaneme do téhož bodu. Pro české komunisty je to o to horší, že sami sebe manipulovali do paradoxní situace. Běžně jsou mimo parlamentní strany automaticky řazeny k opozici, ovšem komunisté, pokud by ve volbách byli bývali uspěli, byli by nejspíše součástí nynější vlády Andreje Babiše. Takže jsou de facto mimo parlamentní vládní stranou. Samozřejmě to destruuje jejich protestní potenciál a navážení se do minulé vlády Petra Fialy, které pravděpodobně ze setrvačnosti a sjezdu předváděli, bylo ze všeho nejvíc projevem zoufalé bezradnosti. Ani z volby nového vedení pro komunisty nic nadějného nekouká. Nový předseda Roman Roun, dosavadní stranický mluvčí, je širší veřejnosti v podstatě neznámý. A pokud partaj nevytáhla nad 5%, někdy až moc viditelná Kateřina Konečná, je prakticky vyloučené, že by to dokázal on. Stranickou linii afinity k současnému Rusku sice Roun reprezentuje dokonale. Například v roce 2022 podal trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy na Petra Fialu, který varoval před ruskou invazí na Ukrajinu, načež za 4 dny Rusové zaútočili. Ale to je zhruba všechno. Proruská část společnosti své zastoupení už našla ve skryté koalici kolem SPD a svého lídra objevila v Jindřichu Rejchlovi. Takže Roun, až bývalý schopný producent, který se podílel třeba na sitcomu Comeback, nějaký politický comeback pro komunisty vyprodukuje jen těžko. Komunistům ani do budoucna nezbyde, než se pokusit opět lepit dohromady krajně levicová uskupení a doufat, že situace někdy bude až tak mizerná, že části voličů už nebudou stačit Andrej Babiš a Tomio Okamura, ale budou poptávat něco, co se bude tvářit ještě radikálněji. Pravděpodobnost? Refrén na úvod zmíněné revoluční písně zní: I kdyby jsme padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor hrudý zablaje. Noví bojovníci na sjezdu komunistů vstali, což o to, ale u rudého praporu to na nic jiného, než na setrvalý splihlý povis na půl žardi, opravdu nevypadá.
3: Jak porazit populisty? Na to se v Americe a konec konců i u nás ptají mnozí představitelé demokratických stran a ptá se na to v následujícím příspěvku i publicista Jan Vávra.
5: Vedení americké demokratické strany zveřejnilo nedávno analýzu příčin volební porážky v prezidentských volbách v roce 2024. Dokument vyvolal kritiku, podle které si demokraté vůbec neuvědomují, proč vlastně prohráli. Jedna komentátorka napsala, že největším odhalením je, že demokraté chtějí ze své porážky vinit všechno možné, jen ne hlavní příčiny, které k ní vedly, tedy politiku, kterou voliči odmítli. Při popisu situace v táboře demokratů američtí experti poukazují na svárlivost uvnitř strany, kde o vliv bojuje umírněná frakce z liberální. Jiní mají za to, že demokraté nenabízejí žádnou chytlavou vizi a uchylují se pouze ke kritice Donalda Trumpa. Američtí demokraté ale nejsou jediní, kteří nepochopili, proč prohráli. Podobná situace panuje v táboře našich takzvaně demokratických stran, které také netuší, proč prohráli volby, když přece dělali to, co je správné. Každý z opozičních politiků vidí důvody porážky jinde. Například velká část ODS si myslí, že byli málo pravicoví a málo podporovali podnikatele. Jiné strany se domnívají, že dělali všechno dobře, ale nedokázali komunikovat. Jediné téma, na kterém se strany shodnou, je kritika Babiše. Každá ze stran teď hledá vlastní identitu, přičemž všechny tápou. Podobně jako demokraté v USA, ani naši demokraté nenabízejí nějakou přitažlivou vizi. Roli politické opozice hraje v daleko větší míře iniciativa Milion chvilek, která funguje jako hlavní protihráč současné vlády Andreje Babiše. Situace vyvolává otázku, kdo je vůbec schopen populisty porazit. Demokraté musí vzít v úvahu, že politika se čím dál víc personifikuje a voliči jsou čím dál méně ochotní přemýšlet o řešení problémů pro ně příliš složitého světa, tedy naslouchat volebním programům, a raději odevzdají odpovědnost za svůj osud do rukou nějakého charismatického vůdce. Naši demokraté tedy budou muset především najít nějakého autentického a věrohodného lídra, který se bude schopen Andreji Babišovi postavit. Při vší úctě k našim současným politikům zatím takový vůdce v našem opozičním táboře nevyrostl. Především kvůli tomu, že naše strany fungují jako uzavřené sekty, které mezi sebe neradi pouštějí schopné a ambiciózní jedince. Nejvíc naději vzbuzuje v poslední době nový lidovecký předseda Jan Grolich, ale ten má zatím za sebou jen marginální stranu. Zkušenost z Maďarska ukazuje, že dalším nezbytným předpokladem je sjednocení všech demokratických sil. Politici musí zapomenout na ideologické nepřátelství pravice a levice a přijít s vizí, která je přijatelná pro celou společnost, nikoli jen pro její část. Současná opozice nesmí zejména zapomenout na ty vrstvy společnosti, které před sněmovními volbami přenechala Andreji Babišovi, tedy voliče, kteří propadli sítem neoliberální ekonomické soutěže a trpí frustrací ze stále nerovnoměrnějšího rozdělování bohatství. Je nepochybné, že populismus, založený na nereálných slibech, jednoduchých řešení složitých problémů, podrývání důvěry v demokratické instituce a svádění problémů na nepřítele národa, není snadný soupeř. Ale opoziční politici nemají jinou možnost, než populisty porazit v demokratické soutěži o hlasy voličů. Pohled do útrop našich opozičních stran, ale zatím příliš naděje na porážku populistů nevzbuzuje.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: U české politiky zůstaneme, ale tentokrát se ohlédneme trochu zpátky, konkrétně o 30 let. Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád připomíná tehdejší v mnoha ohledech zlomové sněmovní volby.
6: Před 30 lety ještě asi Václav Klaus neužíval neologismus, dost možná jim samým vynalezený, totiž nevýhra. Ale kdyby, pak jim nebo řečením o Pyrrhově vítězství mohl charakterizovat výsledek prvních sněmovních voleb v samostatné České republice, které sice jeho ODS vyhrála s víceméně stejným výsledkem jako před 4 roky ještě za federace, čili s necelými 30%, jenomže mezi tím giganticky o celých 20% vyrostla sociální demokracie. Po své obnově zprvu nějaká, jenomže pak pokropena živou vodou z kraje roku 1993 zvolením předsedou Miloše Zemana, který ucítil v ovládnutí strany tradičně levicové, ale nikoli totalitní, naopak po únoru 1948 komunisty pohlcené, velkou šanci. A i hned se začal vymezovat jak přímo proti Klausovi, tak občanským demokratům vůbec, a to velmi ostře. Pro mnohé voliče zmatené restaurací kapitalismu a ztrátou ochranitelského státu se Zemanova ČSSD dnes skomírající pod názvem Socdem musela jevit jako svého druhu záchrana. Někdejší prognostik na to prokázal nesporné politické nadání, včetně obratného mixování demagogie s populismem. Dával najevo svou lidovost, a to neustále, zjednodušeně řečeno, při pivu, becherovce, klobáse a horščici. I že on rozhodně nebude nadržovat velkokapitálu, malovaném komunisty 40 let v nejhorších barvách, byť podstatu tržního hospodářství Zeman nespochybňoval. Nemalou roli pak sehrálo i důsledné křižování republiky v opět plebejském duchu starým autobusem nazvaným Zemák během volební kampaně s několika mítinky denně a permanentními i šťavnatými útoky na vládu ODS lidovců a ODA. Ta sice po volbách pokračovala, ale co by menšinová. Zeman svou sestavit s KSČM a s Látkovými republikány moudře nemínil. A z postu předsedy sněmovny Klausův kabinet číslo 2 prostě toleroval a věděl, že se jeho chvíle blíží. Což nastalo před koncem následujícího roku skrze kauzu černého financování ODS. Vláda podala demisi, přišla prvá úřednická pod vedením guvernéra České národní banky Tošovského a na jaře 98 rovněž prvé předčasné volby, ve kterých už Zeman dominoval. Ale pořád neměl dost křesel k jednobarevné vládě. Přesto se k ní dostal uzavřením doslova šokující opoziční smlouvy s největším rivalem Klausem. Následující období vlády výhradně z politiků ČSSD, držené u moci výměnou za vlivné pozice občanskými demokraty, od nich se už předtím odštěpila část členů a vznikla Unie svobody, je mnohými politology dodnes považováno za bezskrupulózní podvod na voličích, který otřásl obecnou důvěrou v politiku. Kořeny měl ovšem ve volbách 1996, kdy mimochodem ve slunečnou sobotu 1. června Václav Klaus už po sečtení výsledků štiplavě vítal hlouček novinářů vcházejících do tehdejšího sídla ODS ve sněmovní ulici. A tihle ti za to můžou. A co si budeme povídat, myslel to vážně.
3: Před několika dny dopadla pěvecká soutěž Eurovize v jednom ohledu tak, jak nikdo nečekal. Myslí si to alespoň publicista Jefim Fištejn a jeho příspěvek si teď můžete poslechnout.
7: Výsledky posledního ročníku pěvecké soutěže Eurovize obsahují vedle čistě odborných aspektů také pár nepřehlednutelných politických poučení. Jakož to často bývá, opět se prokázala pravdivost lidového úsloví, koho chce pán Bůh potrestat, toho nejdřív připraví o rozum. Země, které hodlali demonstrativním bojkotem vytrestat soutěž za to, že se jí účastní také Izrael, v reálu vytrestali jen sami sebe, své hudební skladatele a interprety. Dokázali jen to, že kultura není privátním majetkem lokální politiky. Promítat do kultury okamžitý postoj vlád, které sami nezřídka mají jepičí život, je čistá zhůvěřilost. Slovinsko se ku příkladu k bojkotu připojilo jen proto, že v zemi ještě před měsícem vládla koalice levicových a postkomunistických stran. Nyní se k moci vrátil pravicový premiér Janez Janša a ten už se stihl na síti X k bojkotu vyjadřit takto. Všichni, kdo se snažili vypudit ze soutěže Izrael, utrpěli hanebnou porážku. Z hlediska izraelských zájmů je druhé místo v soutěži opravdovým vítězstvím, optimálnějším, než by bylo místo první, které mimochodem Izrael obsadil v minulosti 4x. Absolutní výhra by nyní způsobila silný otřes a hlavou bol pro pořadatele. Nutnost uspořádat za rok celosvětovou soutěž v Izraeli přilila by oleje do ohně zuřivého antisemitismu. O nic z toho Izrael nestojí. Druhé místo, ovšem podruhé za sebou v řádě, je pro židovský stát nesrovnatelně výhodnější. Dokazuje, že pokud někdo do pěvecké soutěže patří, pak je to právě on. Avšak největší překvapení a poučení spočívalo jinde. Za své vysoké umístění vděčí izraelský zpěvák Noam Betan hlavně diváckému hlasování. Souhrn bodů z národních porot zajišťoval jeho písni Michel jen 8. místo, ale mohutná vlna divácké přízně posunula Izraelce dopředu. Přitom z rozložení hlasu jasně vyplývalo, že zásluhu na vysokém umístění má především umělecká kvalita písně a etnická příslušnost posluchačů v tom žádnou roli nehrála. Izraelci hlasovat tak jako tak nesměli a podíl židovského obyvatelstva v zemích, odkud přišla většina hlasu, je mizivý nebo nepatrný. A na maximálních 12 bodů, které Izraelec od každé z nich dostal, rozhodně nestačí. Takže nezbývá než konstatovat, že představa o protižidovské nenávisti, která údajně zachvátila nejširší masy světového obyvatelstva, je značně a možná i záměrně přehnaná. Svědčí o tom i skutečnost, že nejvyšší ocenění výkonu Noama Betana, 12 bodů, patřilo národní porotě Polska, která nemá zrovna pověst obzvlášť filosemické země. A také to, že vítězka celé soutěže, Bulharka Darina Jotova, měla pro svého izraelského rivala jen slova chvály. Antisemitské nálady jsou možná posledním výkřikem politické mody pro elity a jejich mediální obsluhu, nikoli pro lidstvo jako celek. Absolutním morálním vítězem posledního ročníku Eurovize se stal Izrael. A to je pravda, kterou tentokrát málo kdo čekal.
3: Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. I tato slova uslyšíte v následujícím příspěvku herce a předsedy herecké asociace Ondřeje Kepky.
8: Moje babička, Anděla Kepková, rozená Tumpachová, byla z ryze české rodiny. Měla ale celoživotní kamarádku Elzu Háge, sudetskou Němku, se kterou se pravidelně navštěvovali. Babička často jezdila do Maršíkova, neboli Marschendorfu, kde rodina Háge žila, a Elza pravidelně navštěvovala Prahu. Neřešili politiku, vzájemně se učili češtinu a němčinu a stali se z nich velké životní kamarádky. Jednoho dne po konci druhé světové války paní Háge měla jen pár hodin na to, aby se ze svého rodného domku, ve kterém po staletí jejich rodina žila, musela odstěhovat. A od té doby se s babičkou už nikdy neviděli. Dopisovali si. Paní Háge psala skvělou češtinou a posílala babičce i balíčky vždycky k Vánocům, stejně jako moje babička posílala balíčky jí. Když jsem se dostal poprvé do západního Německa, navštívili jsme rodinu paní Háge, která nás s radostí přivítala. Bohužel babička už neměla sílu na takovou relativně dalekou cestu. Bylo úžasné, když nám paní Háge v německém městečku ukazovala obrovské album plné fotografií, které jsem znal i z našich alb. Některé jsem ale viděl poprvé, byla na nich rodina mého tatínka, rodina mé babičky, a společné fotografie. Manžel Elzy, pan Hage, měl z odsunu tak velké trauma, že se nikdy už nevydal přes hranice do Československa, i když už mohl. Druhá světová válka znamenala pro naši zemi obrovské hrůzy. Prožívala je i moje babička. A to nejen ve chvílích, kdy před jejím domem vybuchla velká letecká puma, která zdemolovala celý byt. Tehdy měli velké štěstí, že se včas dostali do krytu a bombardování přežili. To, co způsobili nacisté v našich zemích, byly obrovské hrůzy, které poznamenaly statisíce našich rodin, našich životů. V předválečném Československu se vždycky míchaly kultury. Kultura česká, židovská, německá. Patřili vždycky k životům Brňanů, Jihlavanů a téměř celého našeho pohraničí. Mnozí autoři, kteří jsou v čítankách jako významní čeští spisovatelé, psali částečně i německy. Karel Klostermann psal o soužití Čechů a Němců překrásné povídky, které patří k tomu nejlepšímu, co naše literatura má. Vzájemně jsme se obohacovali, inspirovali. Vynikající konstruktér Tatry Hans Ledvinka byl Rakušák. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Válka bohužel měla efekt i v tom, že ta obrovská bolest, utrpení se převalily často i vůči zcela nevinným antifašistům německé národnosti a odehrály se dlouho utajované excesy, které se postupně od 90. let minulého století čím dál více odhalují, o kterých Juraj Herz natočil vynikající film Habermanův mlýn a které jsou součástí našich dějin. Velikost každého národa není o tom, že zatají část své negativní historie, ale že si ji dokáže otevřeně přiznat. Každý stát, každý národ má ve své historii chvíle silné i slabší. Dnes nežije ani paní Hage, ani moje babička. Kdyby žili, jistě by se rádi potkali a nevyčítali by si chyby, které sami nespůsobili.
3: Stal se vítězem letošního filmového festivalu v Cannes dobrý film? Tak nad tím se ve své glose zamýšlí Martina Vacková, editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka.
9: Moře, vítr, palmy, sníh, lavina, fjordy. Realita a plátno. Filmový festival v Cannes. Hlavní cenu největšího filmového festivalu na světě, Zlatou palmu, získal rumunsko, francouzsko, dánsko, švédský, norský film Fjord. Je to dobrý film, zatlouží si hlavní cenu? Vyvolal film na festivalu vášnivé diskuze, které by z něj učinili kandidáta na nejvyšší ocenění? Filmový kritik britského Guardianu napsal, že Cannes letos o Zlaté palmě rozhodlo špatně. Možná film na festivalu vyvolal vášnivější diskuze po udělení hlavní ceny než po světové premiéře. Film Fjord je dobrý a zaslouží si vysoké hodnocení. Jen asi ne to úplně nejvyšší. Rezervovanost vůči filmu nastupuje pomalu. Fjord je tradičně natočený film a chybí mu duch novátorství. Také má mezerky v zápletce. Z jiného pohledu je zas příliš dokonalý a ta dokonalost je zarážející a něco na ní vadí. Vychází z ní jakýsi chlad. No aby ne, když se odehrává v Norsku v zimě a notabene příběh samotný je mrazivý, takže by chladný pocit z filmu měl být adekvátní. Ne, mrazivá je ta dokonalost, hraničící s kalkulem. Film je konstrukt široké a vstřícné evropské koprodukce. Hrají tam herci první kategorie. Sebastian Stan, Američan, v roli otce je tady k nepoznání. Herecký chameleon, kterému hraje do karet i to, že sám má rumunský původ a do svých 8 let žil v Rumunsku, než se s rodiči přestěhoval do Spojených států. Taky hrál mladého Donalda Trumpa ve svém předchozím filmu. A kde je Donald Trump, to vždycky přitáhne pozornost, co si budeme říkat, i když to Donald Trump není. Takže trumpovský duch se chvíli s Fjordem potáhne, pokud Stan nepřebije svou roli Trumpa ještě další rolí a pokud Fjord neuvidíte, protože to myšlenky na Trumpa zmizí hodně rychle. Tak koukám, že slovo Trump jsem uvedla minimálně 6x v jedné větě, takže o pozornost by mělo být postaráno. Manželku mu hraje norská herečka Renate Reinsve, jejíž popularita se také valí jako lavina, naposledy s Oscarovým filmem Citová hodnota. I když Fjord nemá inovační tendence, vstupní scéna do filmu je působivá. Možná je rafinovaná a zavání mírnou manipulací, pokud její princip neodhalíte. Vidíme rodinu s jedním dítětem, které je trestáno. pak kamera poodjede a vidíme rodinu s dítětem druhým. Pak se třetím, pak se čtvrtým, pak s pátým a jsme nenápadně uvedeni do početné rodiny. Do rodiny, která se z Rumunska přestěhuje do Norska a tam začne mít problém. Učitelka ve škole si totiž všimne modřin na těle jedné z dcer a nahlásí to na Barnevernet, norskou organizaci na ochranu dětí. Ta preventivně odebere rodině všechny děti pro podezření z domácího násilí. A dojde pochopitelně k soudu. Kdo má pravdu? Rumunská rodina pro ně

0: poznají, jaké propasti, nástrahy i pravdy fjord skrývá i odhaluje.
1: A to byl už poslední příspěvek nedělních názorů a argumentů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
2: Jaké jsou dopady změny klimatu?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Povodně, hurikány nebo vlny veder a sucho patří do přirozeného cyklu země a v přírodě se tyto události vyskytují odjakživa.
4: Na východě Spojených států zůstává po pátečním úderu hurikánu přes 2,5 milionu domácností bez proudu. Bouře pojmenovaná Helene.
5: Po silnici tu teče silný proud vody.
6: V Moravskoslezském a Olomouckém kraji platí od odpoledne stav nebezpečí.
2: Vědci ale upozorňují, že kvůli změně klimatu jsou tyto události častější a intenzivnější.
7: Počet obětí ničivých záplav stoupl ve Španělsku na 155. Nejhorší zůstává situace ve Valencii.
2: Vyšší koncentrace emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, narůstající globální průměrná teplota nebo zvedání hladin moří totiž přidává planetě energii, kterou potřebuje ventilovat. A kvůli zhoršenému životnímu prostředí nebo tomu, jak do něj lidé zasahují, se navíc oslabují přírodní systémy, které dopad živelních událostí umějí zmírňovat.
4: Severem americké Kalifornie se dál rychle šíří rozsáhlý lesní požár.
8: Policie z jeho založení podezřívá 42 letého muže.
9: Změna klimatu za posledních 20 let výrazně překreslila mapu rekordních vln veder.
10: Ano, to téměř jistý, že vlny veder v současném klimatu přicházejí častěji.
2: Extrémní události jako požáry nebo povodně si pamatujeme výrazněji, hlavně když je sami zažijeme a zasáhnou například náš majetek nebo zdraví. Klimatické změny se ale projevují i plíživě a v delším časovém úseku, připomíná Ondráš Přibyla z organizace Fakta o klimatu.
11: Třeba Česká republika se oteplila o 2 stupně za posledních 60 let. Dlouhodobé trendy zaznamenáváme mnohem složitěji, protože těch je složitější si všimnout, ale jsou také významné.
2: Říká Ondráš Přibyla. Důsledkem dlouhodobých trendů potom může být překročení bodů zlomu.
11: Bod zlomu zná každý, kdo se houpal někde na židli, nebo každý, kdo lezel po stromě. Příklady bodů zlomu. České smrkové lesy byly schopny vydržet a být tady vlastně dlouho, jsou tady 100 let, ale postupně se změnou teplot, která potom způsobuje, že kůrovci se vyvíjí rychleji, mají více generací a s teplotním stresem a stresem způsobeným suchem se ty podmínky pro české smrkové lesy staly neudržitelné a vlastně došlo k jejich velkým plošným rozpadům.
2: Vysvětluje Ondráš Přibyla. Dopady změn klimatu v přírodě se potom logicky projevují i v zemědělství a podepisují se na dostupnosti potravin.
7: Na světových trzích letos prudce zdražily kakao a káva. Důvodem je hlavně špatné počasí.
11: Příkladem, o kterém v poslední době slyšíme skoro každý rok, jsou jarní mrazíky.
4: Jahodárny, například vykvetlé rostliny, zakrývají textilií. Mráz může poškodit taky ovocné stromy.
11: Jiným příkladem je pěstování vína. Obecně, čím je v dané oblasti tepleji, tím více se pěstuje červeného vína a méně bílého. A moravští vinaři už přecházejí z bílého vína na červené víno.
2: Říká Ondráš Přibyla. U jiných plodin to ale může mít fatálnější následky. Například, když v roce 2021 zničily záplavy v Pákistánu skoro 30% celkové úrody rýže. Takový výpadek musela země nahradit nákupem ze zahraničí, což logicky zvedlo ceny této komodity na světových trzích. V posledních letech zase stoupla cena olivového oleje, a to kvůli vlnám veder a sucha, která sužují Španělsko.
11: Souhrnně to popisuje Evropská centrální banka, která vydala zprávu, kde říká zvýšená inflace potravin. To znamená to, že potraviny zdražují rychleji než ostatní komodity, nese silný signál klimatické změny.
2: Dodává Ondráš Přibyla. Další vyčíslení škod a nákladů, které změna klimatu přináší, nabízejí záznamy pojišťoven. V přímořských oblastech vzrůstá cena pojištění nemovitostí a například ve vybraných oblastech Spojených států amerických už pojišťovny odmítají uzavírat smlouvy proti hurikánům nebo záplavám. To sráží hodnotu těchto budov a omezuje jejich majitele ve splácení hypoték. Raději se pak z takových oblastí vystěhovávají a snaží se začít nový život jinde. Existují ale i méně přímočaré dopady změny klimatu. Pokračuje Ondráš Přibyla z Fakt o klimatu.
11: Například to, že když je velké sucho, jako byly v roce 2022 ve Francii, tak není možné provozovat jaderné elektrárny na plný výkon, protože jaderná elektrárna je parní stroj.

0: a vlastně potřebuje vodu v řece.
1: Upozorňuje Ondráž Přibyla. Dlouhé vlny letních veder a znečištěné ovzduší také negativně ovlivňují zdraví lidí a obecně zhoršují kvalitu života. Usychání lesů zase nenávratně mění krajinu, v níž byli lidé zvyklí žít.
2: Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Amélie Earhartová byla první ženou, která přeletěla Atlantský oceán. Létání se jí ale stalo osudným. Během pokusu o oblet světa záhadně zmizela nad Tichým oceánem.
4: Narodila se v americkém Kansasu a už od malička ráda cestovala. Díky svému otci měla také plno příležitostí, protože ten se neustále musel stěhovat za prací na železnici.
3: Do letadla poprvé usedla v roce 1920. To ji natolik fascinovalo, že začala šetřit na kurzy létání a vlastní stroj. To se jí splnilo už po roce. V roce 1922 vytvořila neoficiální rekord. Jako první žena se totiž vznesla do výše skoro 4300 metrů. V roce 1923 jí Mezinárodní letecká federace jako 16. ženě v historii udělila pilotní licenci.
4: V roce 1928 Amélia Earhartová ještě jako spolucestující přeletěla Atlantik. Už tehdy zřejmě plánovala samostatný let. To se jí povedlo v roce 1932. Po téměř 15-hodinovém letu sama překonala oceán v letounu Lockheed Vega.
3: Amélie Earhartová se stala celebritou. Byla nejenom vzorem pro mladé ženy, ale také módní ikonou. Měla svoji vlastní značku oděvů a zavazadel. V roce 1936 začala plánovat cestu kolem světa. Nechala si sestrojit speciální letadlo a jako navigátora si vybrala zkušeného Freda Noonena.
4: 1. června 1937 vyrazili z Miami a po četných zastávkách v Jižní Americe, Africe, Indii a Asii dorazili na Novou Guineu. Urazili 35 tisíc kilometrů a zbývajících 11 tisíc kilometrů mělo být přes Tichý oceán. Svoji další zastávku měli naplánovanou na ostrově Howland, ale kvůli porouchané navigaci či radiové anténě nemohli ostrov najít. Lidé na ostrově od nich zachytili několik zpráv, ale nemohli je lokalizovat a tak pravděpodobně nakonec Amélie Earhartové došlo palivo a letoun se zřítil do moře.
3: Následovala obrovská pátrací akce, do té doby největší svého druhu, ale bez výsledků. To jen nahrávalo různým spekulacím o osudu posádky letadla. Až v roce 2010 byly na souostroví Kiribati nalezeny fragmenty kostí a jiné předměty. Podle znalců mohly patřit právě Amélie Earhartové a jejímu navigátorovi.
2: Pro a proti.
5: Nový zákon o médiích veřejné služby jde pod stůl. Vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky jednodušeji, novelou stávající legislativy. Zůstanou veřejnoprávní média nezávislá, pokud budou financována ze státního rozpočtu. Debatovat budu s předkladatelem novely, která by poplatky některým skupinám odpustila, poslancem Hnutí ANO Patrikem Nacherem a poslankyní Pirátů, která se kvůli mediálnímu zákonu obrátila na Evropskou komisi, Andreu Hofmanovou.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
6: Šest hodin pondělí 1. června na začátku nového týdne, dne i měsíce vám jde na Protiraní Plus s Šárkou Fenikovou
7: a Tomášem Pavlíčkem.
2: Český rozhlas Plus.
7: A s jakou nabídkou to bude? Co znamená pro vývoj konfliktu na Blízkém východě, že izraelská armáda dobila křižáckou pevnost na jihu Libanonu?
6: Premiér odmítl mediální zákon, chce jen změnit financování. Je to zásadní posun v diskusi o budoucnosti veřejnoprávních médií.
7: A jak o Ukrajinu ovlivňuje válka na Blízkém východě? Dozvíte se z rozhovoru s velvyslancem Evropské unie v Kyjevu Katarínou Matnerovou.
6: A my teď ustoupíme do pozadí a na světlo se dostanou zprávy s Martinem Matějkou.
8: Valná hromada energetické skupiny ČEZ dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že se bude vyplaceno 42 korun na akci. Ještě větší pozornost se ale letos soustředí na chystaný plán reorganizace firmy. Vedení firmy má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by poté mohl ČEZ vyplatit stávající akcionáře, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček minulý týden v pořadu Peníze a vliv v Českém rozhlase Plus.
9: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šlo 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
8: Na valné hromadě by dnes měly zaznít další podrobnosti, třeba harmonogram jednotlivých kroků. Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadrezortnost zůstane zachovaná.
10: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
8: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před dvěma lety totiž dělníci najatí firmou omylem navrtali tranzitní plynovod u středočeské obce Pabinice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Český rozhlas k dispozici. Při nehodě hrozil požár, jehož plameny by podle vyšetřovatelů dosáhly výšky 300 až 400 metrů. Firma Sudop Praha podle mluvčího úřadu Michala Keborta porušila zákon třeba tím, že sama vytyčila kolíky, kde se má vrtat.
11: Energetický regulační úřad v rámci správního řízení uznal společnost Sudop Praha vinou ze spáchání přestupku proti energetickému zákonu. V důsledku nedodržení ustanovení došlo při geologickém průzkumu prováděném v roce 2024 k poškození vysokotlakého transitního ocelového plynovodu.
8: Mluvčí firmy Sudop Praha Jakub Ptačínský jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že vytyčovací kolíky někdo naschvál posunul.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Syrský prezident Ahmad Šara požádal Bílý dům o zrušení zbývajících sankcí. V telefonickém hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že je to zásadní pro oživení ekonomiky země. Státníci spolu mluvili o podpoře syrské ekonomiky a nejnovějším vývoji v regionu, uvedla to syrská prezidentská kancelář. V Sýrii před rokem a půl padl režim autoritářského prezidenta Bašára Asada. Washington podle agentury Reuters uvádí, že sankce budou i nadále směřovat proti Asadovi a jeho spolupracovníkům. Majitelé bytů, domů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
12: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
8: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška a druhá do 30. listopadu. Ve druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se utkají krajně pravicový kandidát Adelardo de la Espirella s levicovým Ivánem Esepedou. De la Espirella s posečením více než 99% hlasů získal přes 43% hlasů. Levicový Cepeda, spojenec současného prezidenta prezidenta Gustáva Petra získal bezmála 41%. Prezident Petro prohlásil, že výsledky předběžného sčítání hlasů neuznává a počká na konečné výsledky ověřené soudy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy musí ode dneška počítat s výlukou v provozu vlaků. Kvůli opravě Masarykova nádraží budou spoje končit ve stanici Praha Bubny. Výluka potrvá do podzimu příštího roku. Dopravce nezavedl náhradní autobusovou dopravu, říká mluvčí společnosti Ropid Filip Drápal.
13: Jako náhradní dopravu je možné využít metro C ze stanice Vltavská s přestupem na metro B ve stanici Florence, anebo tramvajové linky 6 a 34.
8: A dražba umělecky stvárněných filmových klapek na Zlínském filmovém festivalu vynesla 4 miliony 300 tisíc korun. Výtěžek půjde na projekty začínajících filmařů. V salonu klapek se letos sešlo 120 děl. Největší zájem byl o klapku s motivem čtyřlístku výtvarníka Zdeňka Vrby. Vydvařila se za 180 tisíc korun, říká mluvčí festivalu Kateřina Martikánova.
14: Výtvarník Zdeněk Vrba stvárnil na klapce nejenom slavnou čtyřlístkovou čtveřici, ale na takové zmenšené klapce také samotného pana Němečka.
8: Druhou nejúspěšnější byla klapka pojmenovaná Cesta k výšinám od autora komiksu Čtyřlístek Jaroslava Němečka. Zájemce za ní zaplatil 170 tisíc korun. Na D1 na výjezdu z hlavního města směrem do Brna z Bystřete před průhonicemi okolo 4. kilometru řeší v odstavném pruhu nehodu dvou osobních aut a kamionu. V místě se pohybují lidé, některá nákladní vozidla vybočují. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kousek za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 104,5 se srazila dodávka s nákladním vozidlem. Stojí v odstavném pruhu, místo je řádně označené světelnou šipkou. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně jeďte velmi opatrně za Berounem, přesně za sjezdem na centrum. Na 21. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel a blokuje levý pruh. Zpomaluje se, kolona se ale zatím netvoří. V Praze na příjezdu do metropole od Kolína popojíždí už teď brzy ráno kolona v Českobrodské. 15 minut zabere cesta z újezdu nad lesy do Běchovic, za odbočkou na Horní Počernice se poté pokračuje plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní Plus.
15: Díváme se na hodiny, je 6 hodin a 8 minut. V tuhle dobu vstáváte s pořadem, který se jmenuje Ranní Plus. Izrael rozšiřuje svou invazi do Libanonu. Izraelské vojsko postoupilo ještě hlouběji do libanonského území, ještě dál už než za řeku Litani, kterou si předtím sám určil jako demarkační linii. Francie v reakci na to zažádala o zvláštní zasedání Rady bezpečnosti OSN, aby o izraelské vojenské operaci jednala. Více informací přináší do studia Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
16: Dobré ráno.
15: Izrael dříve řekl, že hodlá okupovat jih Libanonu po řeku Litani. Kam se posouvá teď?
16: Mluvčí izraelské armády prostě oznámil, že má Izrael na libanonském území významné množství vojáků, kteří jsou součástí operace, a ta se v současnosti rozšiřuje na další území. Prohlásil, že kdokoliv v blízkosti objektů nebo vojenského vybavení hnutí libanonského šítského Hizbaláhu je v nebezpečí. Doplňme, že Hizbalách je výrazně propojený s teokratickým režimem v Iránu. Za posledních pár dní už podruhé vydal Izrael další evakuační výzvy a vyhání tedy další obyvatele jižního Libanonu až po řeku Zahrány, která je přibližně nějakých 15 kilometrů severněji než původní hranice Izraelem okupovaného území řeka Litani. Izrael už tak například dobil strategickou pozici hrad Balfour, jak upozornila britská veřejnoprávní stanice BBC. Ten hrad činí nad údolí Litani a údajně byl klíčem k ovládání oblasti už před asi 900 lety, když ho vybudovali křižáci. Izrael už ten hrad ovládl taky před více než 40 lety v rámci toho, čemu Izraelci říkají první libanonská válka.
15: Tak víte, jak hluboko do historie se dostáváme, ale jaké přicházejí reakce na to aktuální rozšíření izraelské invaze, tedy ze zahraničí?
16: Ty už si zmiňoval, že se proti tomu ohradila Francie a zažádala o projednávání té záležitosti v OSN. Prezident Emmanuel Macron na sociální síti X napsal, že je urgentní, zároveň, aby zbraně utichly, a to všechny a navždycky, dodal, že významnou eskalaci situace v jižním Libanonu nelze nějak obhájit. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl televizi BFM, že je tenhle krok pro Izrael významná chyba. Jeho německý kolega Johann Wadephul řekl, že je postup Izraele znepokojující a další eskalace ještě zhorší už tak napjatou situaci a přinese Libanoncům další vlnu vysidlování. K postoji evropských spojenců se přidala i britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová a vyzvala Izrael, aby eskalaci konfliktu zastavil. Připomněla, že aktuální izraelské operace v Libanonu zabíjejí a vysidlují civilisty, ničí infrastrukturu a ubírají místo pro diplomacii. Je podle ní třeba, aby to skončilo. A dodala taky, že hnutí Hizballáh musí ukončit útoky na Izrael a odzbrojit se. Libanonský premiér Nawaf Salam jinak v projevu v televizi obvinil Izrael z uplatňování taktiky spálené země, tedy zničení úplně všeho, co by mohlo nepříteli pomoct, a taky z uplatňování kolektivní viny na jihu Libanonu.
15: No a co říkají před ním představitelé Izraele?
16: Když Izrael získal kontrolu nad hradem Balfour, premiér Benjamin Netanyahu řekl, že je to rozhodující posun v izraelské politice k Libanonu. Izrael prý prolomil bariéru strachu a přebírá iniciativu. Pochlubil se, že Izrael teď operuje v Sýrii, v palestinském pásmu Gazy i v Libanonu. Dodal, že cílem je prohloubit a rozšířit kontrolu nad místy, které byly pod vlivem hnutí Hizballáh. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz připomněl tu více než 40 let starou bitvu, ve které Izraelci dobili Balfour, a řekl, že jde o strategické a symbolické vítězství. Hizballáh v sobotu vypálil na Izrael asi 25 střel od počátku té invaze do Libanonu, kterou Hizballáh vyprovokoval po tom, co Izrael a Spojené státy rozpoutali válku proti Íránu. Zahynulo podle libanonských úřadů asi 3300 civilistů. Z domovů bylo vyhnáno více než milion lidí.
15: Tak tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou. Díky,
16: pěkné ráno.
7: 6:12 se vracíme do Česka. Návrh nového mediálního zákona ministra kultury Otto Klempíře za motoristy sobě spadl takzvaně pod stůl. Vláda už se jim zabývat nebude. O víkendu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Záměr převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet podle něj ale trvá. Kabinet k tomu využije změnu stávajícího zákona.
17: Na návrh ministra Klempíře se sešlo kolem 400 připomínek od 30 institucí. Kritizovali jeho celkové zpracování, nesrozumitelnost nebo nepřehlednost. Vláda chce ale poplatky za rozhlas a televizi zrušit i dál, říká Babiš.
18: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili, a od firem půjde z rozpočtu.
17: Nakonec tak vláda plánuje změnit jen zákon o televizních a rozhlasových poplatcích. Zatím ale není jasné, jakou formu. Podle ministra Klempíře půjde znovu o vládní návrh. Jeho podobu projedná s premiérem na společné schůzce s vedením Českého rozhlasu i České televize.
19: My se na tom všem dohodneme teprve 9.6. ráno, kdy máme schůzku s oběma pány řediteli, jak s panem Zavoralem, tak s panem Chudárkem, kde se teprve principiálně budeme dohodovat na tom, co by podle nich ten zákon měl obsahovat, jak by to mělo být napsáno, vzneseme naše protinávrhy.
17: Podle Klempíře by Český rozhlas i televize mohly být financované z kapitoly Ministerstva kultury. Šlo by zhruba o 8 miliard korun. Příjmy obou médií z koncesionářských poplatků mají být přitom letos asi o 1,5 miliardy vyšší. Vláda i nadále počítá s tím, že by změna měla nastat od ledna příštího roku. To ale podle mediálního analytika Filipa Rožánka není příliš reálné.
20: Z toho mi vyplývá, že by museli znovu nastartovat legislativní proces celého nového zákona. A pak už jenom, když vezmeme parlamentní procedury a případné veto Senátu, veto prezidenta, obstrukce ve sněmovně, vidím to velmi skepticky, že by se to od ledna podařilo.
17: Dalším postupem by se dnes měla zabývat i koaliční rada. Budoucnost financování České televize a Českého rozhlasu chce řešit třeba hnutí SPD, jak popisuje jeho místopředseda Radim Fiala.
21: Na koaliční radě se určitě budeme ptát, proč taková
0: změna, uvidíme, co nám pan premiér řekne, ale jsem přesvědčen, že to má určitě svoje důvody.
17: Další vývoj vyhlíží i obě veřejnoprávní média. Čekají na výsledek schůzky s premiérem Babišem a ministrem Klempířem. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ale řekl, že se i nadále staví proti úpravám, které by měnily současný systém financování nebo výši rozpočtu. Podobně reagovala i Česká televize prostřednictvím mluvčího Michala Pleskota.
21: I nadále platí, že trváme na současném funkčním systému financování a stávající výši rozpočtu. Pouze stabilní, předvídatelný a udržitelný rozpočet umožňuje České televizi naplňovat veřejnou službu a přinášet širokou a kvalitní nabídku služeb našim divákům.
17: Opozice dál trvá na tom, že by se obě média měla platit z koncesionářských poplatků. Předchůdce Klempíře Martin Baxa z ODS řekl, že to nezmění ani poslední vývoj kolem rezortního návrhu mediálního zákona.
22: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
17: Vedle toho dál zůstává ve sněmovním systému novela z pera poslance Patrika Nachera z hnutí ANO. Jeho návrh by měl placení koncesionářských poplatků odpustit části obyvatel, třeba seniorům nad 75 let žijícím o samotě nebo zdravotně postiženým. Novela teď čeká na posouzení vlády. Anna Millerová, Český rozhlas.
15: A v 6 hodin 16,5 minuty si připomeňme důležité události dnešního rána. Americký minister zahraničí Marco Rubio mluvil s libanonským prezidentem Josefem Aounem a izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem a navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tajvan, přivítal jej náměstek ministra zahraničí, sám ale žádné prohlášení nevydal, napsal agentura CNA. A o funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda.
7: A máme pro vás i další zprávy ze zahraničí. V pravidelném čase se podíváme na to, co píší naši kolegové v zahraničí. Například podle informací BBC si nedělní ničivý výbuch v Myanmaru vyžádal nejméně 55 mrtvých a desítky zraněných. K výbuchu došlo ve vesnici Kaungta, nedaleko hranic s Čínou. Tanganská národní osvobozenecká armáda, která tuto oblast ovládá, uvedla, že explodovaly výbušniny používané v dolech a lomech.
15: Záběry z místa události ukazují obrovský kráter plný zeminy a suti obklopený rozbitými budovami. Ohořelé trosky a zkroucené stromy, popisuje BBC. Obyvatelé mluvili o zkáze a zmatku, které po výbuchu nastaly. Někteří zpočátku věřili, že se jednalo o letecký útok.
7: Další po úřadech požadují vysvětlení pro to, proč byly výbušniny skladované tak blízko obytných oblastí. BBC podotýká, že mnoho povstaleckých skupin v zemi, pod které se Tanganská národní osvobozenecká armáda řadí, financuje své kampaně právě z těžby drahých kovů. Podle zpravodajské agentury AFP dochází kvůli laxním bezpečnostním opatřením často k závalům a dalším nehodám.
15: Teď další zprávy, o jedné z nich už jsme mluvili. Francie požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN a to poté, co izraelské jednotky obsadily středověký hrad Beaufort v Libanonu. Informuje RFI s odkazem na francouzského ministra zahraničí Jean-Noël Barrota. Ten v neděli uvedl, že ačkoliv uznávají právo Izraele na sebeobranu, nic nemůže ospravedlnit pokračování vojenských operací v Libanonu a stále hlubší okupaci jeho území.
7: Jak píše server RFI, francouzský prezident Emmanuel Macron rovněž vyzval k ukončení bojů. V příspěvku na sociální síti X po rozhovoru s regionálními lídry uvedl, že je zásadní, aby bylo rychle dosaženo dohody mezi Spojenými státy a Íránem.
15: Naopak izraelský premiér Benjamin Netanyahu slíbil, že po nedělním dobití hradu bude postupovat hlouběji do Libanonu. Označil to za dramatický obrat v tažení proti militantní skupině Hizbalah. Ta v reakci oznámila, že zaútočila na pozice a infrastrukturu izraelské armády ve městě Šlomi a Nahria, vysvětluje francouzská RFI.
7: No ještě se podíváme na stránky veřejnoprávního webu německé Deutsche Welle. Obyvatelé severo německého Hamburku hlasovali v nedělním referendu proti tomu, aby město kandidovalo na pořádání olympijských her. Vyjádřit svůj názor mohlo přijít přibližně 1 300 000 osob starších 16 let. Využila toho necelá polovina, píše web.
15: Výsledky ještě nejsou konečné, přesto už šéf volební komise Oliver Rudolf potvrdil, že většina účastníků hlasování byla proti kandidatuře na pořádání letních olympijských her v letech 2036, 2040 anebo 2044. Zastánci kandidatury argumentovali tím, že se díky ní posílí městská infrastruktura a už existující sportovní areály. Kritici naopak míní, že peníze by měly být vynaloženy na naléhavější projekty, připomíná Deutsche Welle.
7: No asi je to tam přímo sport, protože Hamburčané odmítli konání masové sportovní akce už jednou v roce 2015. Severoněmecké město tak nyní opět vypadlo ze soutěže o pořádatelství. Ve hře zůstává Mnichov, kde olympijské hry podpořilo přes 66% obyvatel. Stejné výsledky referenda měl i Kolín nad Rýnem společně s regionem Porůří. V Berlíně místní parlament kandidaturu na pořadatelství her schválil bez hlasování. Které německé město se o akci nakonec bude ucházet, se rozhodne 26. září. Dočtete se v Deutsche Welle.
15: Takže si myslela, že sport je odmítání sportovních akcí, v tomhle případě v referendech.
7: Tak rozhodně v Hamburku se to jeví jako tradice.
15: A teď je v 6 hodin 21 minut, tedy zavíráme domácí tisk a jdeme na další, zahraniční tisk a jdeme na další téma. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, které v polovině minulého století potkal podobný osud. Byli odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavraždění komunisty. Tento týden mučedníky katolická církev blahořečí na slavnosti v Brně. Tamní diecéze k tomu připravila výukové materiály. S těmi teď lektoři jezdí do škol přednášet dětem.
1: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
3: To mám za semka,
4: Povolání.
23: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
4: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
3: Takže proč se o Janu Bulovi mluví jako o mučedník? Protože v dopise na rozloučenou napsal, můj život nebyl nadarmo.
23: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
4: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
3: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
4: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
3: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
23: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
24: Máte vy nějaké svaté? Třeba svatý Václav. Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii? Česká.
25: Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
23: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
25: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
23: Oba kníží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
25: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat, oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace, velká lež a doplatili na to.
23: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Český rozhlas.
7: Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 GWh elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 000 domácností. Tento týden vám představíme lidi, města a skupiny, kteří se do komunitní energetiky vrhli. S přehledem nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
5: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny po té, co to česká legislativa umožnila.
6: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
5: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
6: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být, a jsou tady také dva sloupce baterií, které zajišťují, že dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
5: Dvě bílé krabice a jedna skříň s jističi, takhle na laický pohled, a nezabírá to moc místa.
6: Je to možné umístit v podstatě kamkoliv, kde se vám to hodí, kde vám to pohledově nevadí.
9: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 000 výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
6: V dubnu 23 jsem nainstaloval fotovoltaickou elektrárnu a v té době se o sdílení moc nemluvilo, možná že vůbec, takže v té době jsem veškerou spotřebu využíval pro vlastní účely a přebytky jsem prodával, a v momentě, kdy přišla možnost sdílet elektrickou energii, tak mě to zaujalo.
5: Vystoupáme pár schodů u protilehlého stavení a vidíme, no to je nějakých 20 panelů.
6: Je to 16 panelů fotovoltaiky. Vzhledem k tomu, že netopím elektrickou energii, tak jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
5: To znamená, když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, tak co to znamenalo v tu chvíli?
6: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet, a přiřazení alokačního klíče, to znamená procento, které sdílíte do těch jednotlivých nemovitostí, do těch ostatních odběrných míst.
5: To znamená nějaká míra byrokracie. Bylo to hodně složité, zvládne to každý?
6: Když se chcete stát aktivním zákazníkem, neřekl bych, že ta byrokracie je tak složitá. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, ale pokud se o tuhle oblast někdo zajímá, tak si myslím, že to určitě zvládne.
5: V momentě, kdy jste se do toho zapojil, tak jste začal sdílet.
6: Prvotní motiv byl posílat na vlastní nemovitosti, respektive nemovitosti v rodině, a to je byt mých rodičů a dále naše rodinná chalupa, která by ty přebytky zužitkovala v momentě, kdy je nezužitkuju já na svém vlastním domě. Jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
5: My jsme v Křečhoři u Kolína, což je obec, která spadá do oblasti, kde působí MAS Podlipansko, místní akční skupina, která se zabývá sdílením a komunitní energetikou v širším rozsahu.
6: Stal jsem se v roce 2026 členem energetického společenství Enercom Podlipansko a tím tedy byla moje role aktivního zákazníka ukončena.
5: Takže už nesdílíte rodičům, ale celému společenství.
6: Ano, přesně tak, sdílím celému společenství a zároveň jsem se stal i odběratelem té sdílené energie, která ke mně proudí v momentě, kdy musím nakupovat a kdy jinde její přebytek.
9: Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov, Drtivá většina sdílení v Česku se ale děje v základním režimu takzvaného aktivního zákazníka, tedy typicky z rodinného domu do bytu s maximálním počtem 11 členů skupiny, jak začínal i Michal Beneš. Z Křečhoře u Kolína, Jan Kaliba, Český rozhlas.
15: A teď se díváme do scénáře další půl hodiny. Nový díl pořadu Bruselské chlebíčky nabízí rozhovor s unijní velvyslankyní v Kyjevě Katarínou Maternovou. Jak Ukrajinu ovlivňuje válka na Blízkém východě? Ulevilo se Kyjevu, když se česká vláda rozhodla nerušit takzvanou muniční iniciativu.
7: A také vám připomeneme, že daň z nemovitosti musí být zaplacena nejpozději dnes. O tom, kolik letos majitelé nemovitosti státu zaplatí, informovala vlastníky Finanční správa.
15: Ale nejdřív ze všeho jsou tu v půl sedmé zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
8: Dnes se sejde valná hromada skupiny ČES. Akcionáři by na ní měli řešit výši dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti. To má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách, aby mohli mladí volit už od 16 let. Navrhuje opoziční hnutí TOP 09 a podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. A mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku, nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. Dnešní stávka by se neměla dotknout klientů agentury v terénu. O přesunech agent dnes má taky jednat vláda. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to Finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba platit do dneška, druhou do 30. listopadu. Velké platformy sociálních sítí budou v Malajsii ode dneška muset ověřovat věk uživatelů a znemožnit zakládání účtů dětem mladším 16 let. Opatření spadá pod nová pravidla pro online bezpečnost. Jejich cílem je ochrana dětí a omezení jejich vystavení škodlivému obsahu na online platformách. Regulační úřad pro komunikaci uvedl, že platformy budou mít lhůtu na zavedení opatření, ale zatím neupřesnil její délku. A je Mezinárodní den dětí, má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu. Dálnici D7 směrem z Prahy do Slaného buďte opatrní za sjezdem na Stehelčeves. Na 15. kilometru je po nehodě neprůjezdný levý pruh, v něm zůstal stát vlek uvolněný z havarované dodávky. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte kratší zdržení za Berounem za sjezdem na centrum. Na 22. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel a blokuje levý pruh. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy čekejte po pojíždění v nesouvislé frontě. Tvoří se za sjezdem na Sadsku okolo 22. kilometru pouze vlivem silnějšího provozu. Odtud na Černý most pojedete zhruba 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
7: A to 3,5 minuty po půl sedmé s Tomášem Pavlíčkem a Šárkou Fenikovou. Andrej Babiš a jeho posedlost dlouhověkostí, rostoucí nespokojenost s Filipem Turkem uvnitř motoristů, potenciál české ekonomiky i možný návrat ruských hokejistů na světové šampionáty. Taková témata zaujala autora dnešního přehledu domácího tisku, kterým je moderátor hovoru na Plusu a také talk show Michailův Mashup. Michail Rosypal, dobré ráno.
10: Hezké první červnové ráno.
7: Michaeli, tebe zaujal článek v Respektu, který analyzuje to, jak se Andrej Babiš věnuje zdravému životnímu stylu a dlouhověkosti, ale jak také bojuje proti spiknutí elit. Je to tak?
10: Ano, nikdy neumřít, všechno ovládnout. Stárnoucí Andrej Babiš bojuje proti času a spiknutí elit. Tak zní titulek toho dnešního hlavního tématu dnes vycházejícího týdeníku Respekt. A ten článek popisuje ambici Andreje Babiše dožít se 120 let, jak on sám říká, a jeho nadšení pro témata dlouhověkosti a zdravého životního stylu. On se jí snaží dosáhnout té dlouhověkosti pravidelným cvičením, pitím zdravých bylinkových nápojů, na chytrých hodinkách kontroluje svoji kondici, lídá si jídelníček, navštěvuje různé lékařské kongresy a konference, na kterých si dělá poznámky. A teď budu citovat z toho článku. I přes fascinaci zdravým životním stylem Babišovi s přibývajícím věkem ubývá energie, včetně schopnosti bouchnout do stolu. Lidé, kteří ho znají z předchozího vládního angažmá, to třeba ukazují na tom, že z vlády nevyhodil ministryní pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou po zjištění Seznam zpráv, že bydlela za pár tisíc v obecním bytě ve městě, kde vládla, nebo že neuvedla půlmilionovou půjčku v majetkovém přiznání. Mrázové prý u Babiše pomohlo, že kauzu zveřejnilo médium, které Andrej Babiš řadí do Deep State. Konec citace. No a právě to, jak Andrej Babiš stále častěji mluví o tom, že u nás funguje Deep State ovládaný elitami a že se stále více obklopuje lidmi šířící dezinformace, tak velmi podrobně to ten článek v Respektu rozebírá. Rozebírá také to, jak označuje své nepřátele za spolčení neziskovek, opozice, novinářů, úředníků a kritiků vlády. A jeden zdroj z úřadu vlády v tom článku říká, a teď opět cituju, vnímá je jako ohrožení pro sebe i pro své plány, proto začal hledat cesty, jak tuhle část občanské společnosti oslabit. Konec citace.
7: Tolik tedy Respekt. Další téma si pro nás vybral z deníku N. Ten popisuje slábnoucí pozici vládního zmocněnce pro klima za motoristy Filipa Turka.
10: Ano, vládní zmocněnec pro klima Filip Turek nejenže rozzuřil premiéra, už zmíněného premiéra Andreje Babiše, ale navíc podle toho článku ztrácí podporu i mezi svými kolegy v poslaneckém klubu. Nespokojenost s Filipem Turkem dal Andrej Babiš veřejně najevo už několikrát. Článek deníku N nabízí některé konkrétní citace a příklady z minulosti, ale Andrej Babiš není zdaleka jediný, komu počínání Filipa Turka vadí. Deník N mluvil s pěti zdroji z okolí vlády a motoristů. A tito lidé pod podmínkou anonymity popsali, jak nespokojenost s Turkem čím dál víc roste. A to údajně platí i pro poslanecký klub motoristů. Rozlobili ho jak Turkovi kontroverzní výroky, ty Enko připomíná, tak i jeho kroky na ministerstvu životního prostředí. A Andrej Babišovi také vadí návrhy na zpřísnění podmínek pro výstavbu větrných elektráren, doprovázené videem na sociálních sítích. Podle Babiše tím zmocněnec mohl ohrozit schválení finanční podpory z EU. A deník N se taky věnuje tomu, že Petr Macinka, předseda motoristů, podle zmíněných zdrojů premiérovi řekl, že i on sám už by souhlasil s tím, aby vláda Turka z pozice zmocněnce odvolala. Upozornil však, že s Filipem Turkem by odešla zřejmě i část poslaneckého klubu, čímž by byla oslabena vládní většina, která čítá 108 hlasů. A některé zdroje zas na druhou stranu v tom článku upozorňují, že Macinkovo varování před oslabením klubu může být ve skutečnosti spíše úhybným manévrem, že velká část motoristických poslanců už totiž nechce být s Turkem spojována a má vůči němu řadu výhrad. Pozici Filipa Turka uvnitř motoristů podrobně rozebírá deník N.
7: A teď tedy k dalšímu médiu. Čelíme největší intenzitě změn v historii. Češi ale místo akce kličkují před realitou, lze se dočíst v Hospodářských novinách. Kdo si to myslí?
10: Ano, ten titulek je z rozhovoru s podnikatelem a filantropem Martinem Vohánkou, který velmi zajímavě popisuje ekonomickou situaci Česka, náš potenciál a hlavně to, jak se k současné situaci ve světě stavíme a měli bychom se stavět. Martin Vohánka v tom rozhovoru říká, cituju, máme na to být 10. nejsilnější ekonomikou v Evropské unii. Je to samozřejmě velká ambice, ale dá se k ní propracovat. Konec citátu. A teď on tam zmiňuje několik kroků. Jedním z nich je třeba změna rozpočtového určení daní. Mezi dalšími prioritami uvádí nový zákon o vysokých školách, který by měl umožnit jejich modernizaci, nebo takzvaný 28. režim, který by měl umožnit lepší pohyb kapitálu v rámci Evropské unie.
7: No a Michaeli, ty vždycky nebo většinou míváš sportovní tečku na závěr, když děláš přehled domácího tisku. Máš pro nás nějakou i tentokrát?
10: Ano, ale nejenom čistě sportovní, ale vlastně s politickým přesahem. Vítězství hokejistů Finska na letošním mistrovství světa hokej Dnešní noviny už nestihli zaznamenat, protože finále skončilo dlouho po uzávěrkách, ale Mladá fronta dnes nabízí otázku, zda se blíží opětovný návrat ruské hokejové reprezentace na světové šampionáty. V lednu totiž Mezinárodní hokejová federace rozhodla, že zákaz pro Rusko i Bělorusko na šampionátech bude platit i pro další sezónu. Nyní se to ale může změnit, protože proti tomu verdiktu IIHF se odvolala Ruská hokejová federace k disciplinární komisi, která to lednové rozhodnutí anulovala. Velmi neurčitě se k tomu staví prezident Mezinárodní hokejové federace Luke Tardif, který řekl, je třeba počkat na správný okamžik. No a tomu, jestli se můžou Rusko s Běloruskem vrátit už příští sezónu, tedy není úplně jasné a i kolem tohoto rozhodnutí vedení světového hokeje zatím mlží.
7: Takový byl výběr z denního tisku, českého denního tisku od novináře a moderátora našeho kolegy Michála Rosypala. Děkujeme za to, naslyšenou.
10: Já taky děkuju a přeju hezký den i týden.
15: Tak on přece jenom na tom mistrovství světa už jeden člověk s ruskými kořeny byl to Alexander Barkov, finský hokejista ruského původu, tak to je možná začátek. Teď je 6 hodin a 40 minut, posloucháte Ranní plus. Ukrajinský parlament potvrdil dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur. To je víc než 2 biliony korun. Peníze mají zemi v letošním a příštím roce pomoci financovat obranu před ruskou invazí. Třetinu Ukrajina využije k reformám a modernizaci. Spolupráci Evropské unie a Ukrajiny se věnuje nový díl podcastu o bruselské chlebíčky. Reportérka Jana Karasová v něm mluví s unijní velvyslankyní v Kyjevu Katarínou Maternovou.
11: V posledních měsících, v posledních týdnech se pozornost světová hodně od Ukrajiny obrátila k Blízkému východu. Bylo to hodně poznat, že najednou vypukl ještě někde jinde konflikt takové velké intenzity?
12: Rozhodně. A oberá to právě Ukrajinu a hlavně ukrajinského prezidenta o jeho superpower, čo je komunikácia. Hej. On je prostě mimoriadně talentovaný komunikátor a myslím si, že aj jeho príbeh a príbeh Ukrajiny prostě tu svetovú pozornosť captured, ako sa to povie po slovensky, uchvátil v tom 2022. Ale tá pozornosť upadávala už dlhodobo. Musím povedať, že čo ma prekvapilo veľmi a sklamalo, že januári a februári, teda v lednu a únoru, keď z Kyjeva sa stalo frontové mesto, pretože ľudia mrzli v svojich vlastných príbytkoch, vonku bolo minus 20, raz to bolo dokonca minus 23 alebo minus 26 a vnútri mali ľudia 8 stupňov a nemali elektriku, mali elektriku niekedy pol hodiny, niekedy 2 hodiny denne, že sa o tom nepísalo.
11: Zároveň ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se snažil nějakým způsobem využít tu situaci i ve prospěch Ukrajiny. On objížděl země Perského zálivu, nabízel ukrajinské zkušenosti. Jak myslíte, že se mu to podařilo vybalancovat tu situaci?
12: Tak on nechodil preto, aby informoval a vzbudil pozornost v Ukrajině. Tam išlo o oveľa zásadnejšiu bezpečnostnú otázku. Totižto za prvých 72 hodín vojny s Iránom, teda novej vojny na Blízkom východe, sa vystrieľalo viac interceptorov, tých rakiet, ktoré sú potrebné do patriotov a ktoré vedia zostreľovať balistické rakety, ako Ukrajinci za 4 roky dostali od svojich spojencov. Čiže zrazu ste mali situáciu, kde nielen na Blízkom východe, ale aj keď sú nejaké drone incursions, keď sú nejaké drony letia nad územím EÚ, no tak sa 30 tisíc, 40 tisícové drony zostreľujú proste niekoľko miliónovými nábojami z rakiet, alebo alebo vzlietajú F-16, kde, ja neviem, letová hodina stojí niekoľko násobne viac, ako je cena týchto dronov. Čiže on nechodil len vzbudzovať povedomie Ukrajine, ale aj dohodovať konkrétne dohody, dohodovať konkrétne či už kontrakty alebo zmluvy na to, aby si zabezpečovali ukrajinské dronové interceptory, aby nepoužívali túto techniku, ktorú oni potrebujú voči balistickým raketám. A to cestovanie po Blízkom východe malo aj takýto zámer a myslím, že je to úspešné v tom, že sa začína svet a Európa zobúdzať do reality, že Ukrajina nielen berie, ale dáva bezpečnosť. Hej? Ukrajina je security provider, ako sa povie po anglicky, teda poskytuje, má technológiu, ktorú nikto momentálne nemá.
11: Jak moc se Ukrajině ulevilo, když nová česká vláda, která nastoupila, se nakonec rozhodla pokračovat s tou muniční iniciativou v Česku?
12: No, myslím, že byli radi. Ako, víte, vím, že možno v Čechách, kde cítím, jsem teraz na druhé dost dlhé návštěvě Čech, krátké dobe a aj teda vo výzkumoch verejnej mienky prostě vidno český skepticismus voči Ukrajine, ale jediné, čo môžem povedať je, že som hlboko presvedčená, že tak ako Ukrajina potrebuje Európsku úniu, tak Európska únia potrebuje Ukrajinu kvôli bezpečnosti, kvôli sile na medzinárodnom poli a kvôli tomu, aby sme boli prosperujúci blok, ktorý prekoná konečne svoj inovačný deficit.
15: Říká unijní velvyslankyně v Kyjevě Katarína Maternová. V novém díle Bruselských chlebíčků s ní mluvila Jana Karasová. Ale tohle byla jenom taková ochutnávka. Kdybyste chtěli slyšet celý díl, tak ho můžete poslouchat po 10:30 na Plusu. A už teď ho najdete na webu v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě v dalších podcastových aplikacích.
7: A když to mají říká už teď, tak to znamená 6 hodin a 46,5 minuty. A to také přidáme další informace z ekonomiky tentokrát. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Restrukturalizace má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Plán je vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. Tento krok už dříve podpořila vláda. Tématu se budeme věnovat detailněji po 7. a po 8. hodině.
15: Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 5 měsíců. Roku. Na konci dubna byl státní rozpočet ve schodku 106 miliard korun. Květen v předchozích letech zpravidla přinášel významné prohloubení deficitu.
7: A loni se v Česku přepravilo 342 milionů balíků, to je nárůst o 7,5%. Naopak listovních zásilek doručených loni zejména Českou poštou meziročně ubylo o téměř 30%. Doručovatelské společnosti hojně rozšiřují možnosti podání a vyzvednutí v boxech, kterých loni přibylo skoro 40%.
15: A v biznisu ještě pokračujeme. Nejpozději dnes byste měli mít zaplacenou daň z nemovitosti. Upozorňuje na to finanční správa. Většina lidí dostala platební údaje do datových schránek, e-mailem a nebo jako papírovou složenku, klasicky poštou už v minulých týdnech. Loni se podle finanční správy vybralo na daň z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos.
13: Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
14: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailů, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
13: Někteří vlastníci nemovitostí mají lhůtu pro zaplacení spotřební daně delší. Týká se to těch, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun, pokračuje Patrik Madle.
14: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
13: Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města nebo obce, ve které leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redltax Petr Koubovský.
0: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
13: Víc informací o platbách, včetně čísel bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů je dostupných na webu finanční správy. Daň se stanovuje souhrně za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje, takže majitelé objektů ve více krajích mohli v jedné obálce obdržet i několik složenek najednou. Vlastníci nemovitostí, kteří nestihnou daň zaplatit v řádném termínu, mají ještě několik dní na zaplacení bez pokuty, pokračuje Petr Koubovský.
0: Pokud se člověk opozdí se zaplacením, bude řádně potrestán v podobě vyměření sankce ve formě úroku z prodlení. Nicméně máme tady toleranční dobu, která je v délce do 5. pracovního dne od původní splatnosti té daně, a po tu dobu jsme ještě takzvaně hájeni a ten úrok z prodlení nám vyměřen nebude.
13: V souvislosti s obdobím placení daní finanční správa důrazně varuje před zvýšením

0: Rozhlas.
1: Za 9 minut bude 7 hodin, jste na vlnách Ranního plusu. Čínská diplomacie se ohradila proti cestě českého předsedy Senátu na Tajvan. Miloš Vystrčil z ODS podle Pekingu zasahuje do vnitřních záležitostí Číny. Podle Vystrčila ale cesta přinese Česku ekonomické příležitosti. I proto sebou vzal početnou delegaci podnikatelů a zástupců univerzit. Přímo na místě je i náš zvláštní zpravodaj Jiří Chábera. Dobrý den, Jirko.
2: Dobré ráno do Prahy.
1: Tak český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl na cestu poskytnout vládní speciál. Přineslo to nějaké komplikace?
2: Dá se říct, že pro tu delegaci ty komplikace byly takové asi světské. Předseda Senátu, ale asi 50 zástupců českého biznesu, kulturní sféry nebo třeba vysokých škol vlastně letělo přímou linkou Praha-Taipei a doletěli s velkým časovým posunem dnes v 5 ráno místního času. Takže tam byl určitě takový, dá se říct, asi časový pres, protože už od dnešního dopoledne mají všichni nasjednané různé schůzky. To odmítnutí vlastně nebo neposkytnutí vládního letounu odůvodnil český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tím, že vláda chce dělat s Čínou pragmatickou, nikoliv hodnotovou politiku. Vystrčil na to reagoval tak, že na Tajvan jede dělat hodnotovou a pragmatickou politiku zároveň.
3: Jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské.
2: Tajvanské firmy totiž u nás v Česku vytvořily bezmála 25 tisíc pracovních míst a tam obchodní výměna je, alespoň podle Vystrčila, na rozdíl od Číny v produktech s vysokou přidanou hodnotou. Konkrétně se bavíme třeba o mikročipech nebo o umělé inteligenci.
1: Tak my tady máme v Česku časné ráno, ale v Asii už je teď čas oběda. Co všechno má dnes Vystrčil v plánu?
2: Tak pan předseda Senátu, Českého senátu, se před asi 10 minutami sešel s předsedou legislativního dvora, to je vlastně, dá se říct, tajvanský parlament. Pana Han Kuo Jua pozval do Česka a ten mu na to odpověděl, že kdyby někdy musel žít v Evropě, tak by chtěl žít právě v Praze. Miloš Vystrčil si taky vlastně připravil takové malé překvapení z baťušku, který měl na zádech, měl na něm nalepené takové dvě vlaječky, českou a tajvanskou, tak z toho baťušku vyndal malého vyřezávaného dřevěného lvíčka, samozřejmě tedy české výroby, a předal ho tedy předsedovi legislativního Juanu. A taky mu jako dárek dal zarámovanou koňskou podkovu, samozřejmě tedy zarámovanou v tom správném tvaru, ve tvaru U, aby podle pranostiky neuteklo štěstí ven. A možná taky i kvůli tomu, že Číňané, vlastně i Tajvanci, slaví lunární rok koně. Miloš Vystrčil ještě odpoledne navštíví taky viceprezidentku Tajvanu Xiao Mei Chinovou a společně mají v plánu tajvanský rituál pití čaje, který je tady velmi významnou součástí místní kultury. V příštích dnech pak taky předsedu senátu čekají další politická jednání, odhalí třeba lavičku Václava Havla a setká se ještě znovu tedy s předsedou dalších juanů exekutivního a tak dále.
1: Tak tolik z místa tedy z Tajvanu, náš zvláštní zpravodaj Jiří Chábera. I díky za to, že jsme vlastně přišli na to, že předseda senátu je vlastně baťuškář, což by tedy možná bývalého předsedu ODS Václava Klause moc se nepotěšil. Jirko, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
5: A poslouchat můžete v pravidelném čase také Ranní komentář. V tom dnešním se šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata zabývá plánovaným zadlužováním státu kvůli investicím. Podle něj v Česku pozitivní růstový efekt jako v okolních zemích mít nebude.
6: My se nezadlužujeme, my investujeme, vysvětlují představitelé vlády Andreje Babiše, proč připravují výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státních financí. A slibují, že velkými státními investicemi v budoucnu zase naplní rozpočet, nyní postupně zatěžovaný výrazným zadlužením. Ekonomicky je to regulární úvaha, jenže v Česku hlavně nebezpečný risk. Říká to například předseda nezávislé Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, jehož kritiku minulé vlády současná ministryně financí Alena Schillerová ráda využívala. Já bych tomu i rád věřil, řekl Hampl v České televizi. Nebýt toho, že vidím realitu. Není to tak, že dneska investuju 100 a za 10 let mám 110 nebo 115 ve státním rozpočtu. Konec citátu. Ke stejnému závěru dospěla nedávno analýza think tanku IDEA nazvaná

0: může česká ekonomika vyrůst z dluhu? Pracuje s předpokladem, že je to možné v případě, kdy tempo ekonomického růstu dlouhodobě převyšuje úrokovou sazbu, za kterou si stát na dluh půjčuje. Jenomže v letech 2000 až 2024 schodky rostly výrazněji, takže míra zadlužení státu se podstatně zvýšila z 10 na 42% HDP. Vlády utrácely, investovaly, slibovaly hory doly, ale nakonec zbyl daňovým poplatníkům jen ten vyšší dluh. I v tradičně šetřivém Německu si ale uvolnili dluhovou brzdu, aby nastartovali stagnující ekonomiku. A v zásadě dobrým příkladem je Polsko. Za 20 let se jeho ekonomika zdvojnásobila. S rychlým růstem HDP rostla i životní úroveň. Země se přitom zadlužila, investovala do infrastruktury a především dokonale čerpala evropské fondy. Ale právě teď se i v Polsku tyto zdroje růstu vyčerpaly. Proč nevěřit vládě Andreje Babiše, že dokáže jít polskou cestou? Proti je vedle neblahé nedávné zkušenosti také ekonomická realita. Aby koruna vládních výdajů vytvořila přinejmenším korunu hrubého domácího produktu, musí být splněny jisté podmínky. Jenže dnes investice nepřinesou to, čemu ekonomové říkají příznivý multiplikační efekt. Protože ve slušně rostoucí ekonomice chybí volné kapacity. Není především víc lidí na práci, kapacit ve stavebnictví, není víc potřebného materiálu, strojů. A když je státní investice přitáhnou, budou chybět jinde. Také ideový otec koaličních motoristů Václav Klaus nedávno v Právu varoval. Multiplikační efekt je v české ekonomice nižší než jedna, cituje německé zdroje, které uvádějí číslo 0,6. Vliv výdajů na HDP tedy není plusový. Vládní hospodářská strategie, za níž stojí místopředseda kabinetu Karel Havlíček a kterou biznis i experti povětšinou chválí, dává jasný příslib, že v roce 2029 celkové výnosy v podobě dodatečného ekonomického růstu i přílivu kapitálu z transformace přesáhnou roční náklady potřebných investic. Konec citátu. Tady už ale ekonomové hovoří o magii, pohádkách a zbožných přáních. A proti kabinetu jako celku čest výjimkám mluví také jeho dosavadní nekompetentnost. Alibistický přístup k obranné politice, destrukce agent dosud fungujících na úřadu vlády, vyhánění odborníků z ministerstev, amatérství při rušení koncesionářských poplatků, legislativní zmetky, kam se podíváš. Těžko věřit vládě, že je schopná moudře investovat do dlouhodobého růstu, když její ostatní výkony zastřešuje heslo Po nás potopa.
1: Tím končí svoje ranní zamyšlení šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
3: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
4: A co bude dnes po 10:30? Samozřejmě Osobnost Plus. Dnes tou osobností bude Tomáš Kostelecký, sociolog, politolog. Agresivní retorika politických elit může podle prestižního amerického think tanku Brookings Institution zvyšovat ve společnosti toleranci k agresi. Platí to i pro české prostředí.
1: Je 7 hodin, 1. červnové pondělí. Vám přeji dobré jitro z ranního Plusu. Tomáš Pavlíček
4: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
4: A tady jsou tři důvody, proč nás poslouchat v dalších minutách. Nakolik se po dnešní valné hromadě posunou plány na zestátnění části ČEZu?
1: Ovlivní prezidentské volby v Kolumbii vztah se Spojenými státy?
4: A firma Sudup Praha navrtala tranzitní plynovod a mohla tím způsobit obrovský požár. Jakou pokutu dostala?
1: I to se dozvíte, ale než na to všechno dojde, jsou tu ještě zprávy s Martinem Matějkou.
6: A Dnes se sejde valná hromada skupiny ČES. Akcionáři by na ní měli řešit výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti. To má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
7: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Íránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění íránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-íránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že iránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: V jižní části chersonské oblasti ovládané Ruskem zasáhl ukrajinský dron bytový dům. Zemřelo jedno dítě a 11 lidí je zraněných. Na platformě Telegram o tom informovali Moskvou dosazené úřady. Útok podle nich zasáhl město Hničesk na břehu Azovského moře. Na Ukrajině zase po ruském útoku na Černihivskou oblast zůstalo 40 tisíc lidí bez elektřiny. Na obnovení dodávek se pracuje, informovala o tom agentura UNN. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech u Netolice pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
8: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
6: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejce se snížením věkové hranice nesouhlasí.
9: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
6: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Některé služby poskytované neziskovými organizacemi se zaměřením na závislosti budou dnes dočasně zavřené. Pracovníci plánují výstražnou stávku. Reagují tím na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Změny totiž podle nich ohrožují fungující systém. Dvouhodinovou stávku vyhlásila asociace poskytovatelů diktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Pokračuje i ředitel Matěj Holan.
10: V pondělí mezi 12. a 2. budou všechny naše služby zavřené. Naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat, bavit se s klienty, kteří tam přijdou k těm zavřeným dveřím a po celé republice se ten provoz na 2 hodiny zastaví, abychom ukázali rozměr toho problému.
6: Zavírat ale nebudou všechny organizace pomáhající závislým, například Pražské, Sananim nebo Dropin, budou mít otevřeno, ale chtějí klienty informovat o tom, co by podle nich plánované změny znamenaly. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmu najatí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Pabinice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Český rozhlas k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo na schvál posunul vytyčovací kolíky. Další informace přidáme v Ranním plusu v této půlhodině. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná DES. A pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Mádle.
11: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
6: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliard korun. A kolem 5% dětí v Česku se podle lékařů narodí díky umělému oplodnění. Schopnost ženy otěhotnět začíná prudce klesat po 33. roce života. Páry snažící se o dítě neúspěšně déle než rok by neměly návštěvu odborníků na umělé oplodnění odkládat. Upozorňují gynekologové u příležitosti začátku června, který je měsícem reprodukčního zdraví.
12: To, aby přišli včas, je jednak otázka biologická a pak přiznejme se i finanční. Naše zdravotní pojištění hradí cykly asistované reprodukce do 40. narozenin ženy.
13: Říká Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka, podle kterého můžou ženy podstoupit až 4 takové cykly, pokud bylo při prvních dvou zavedené jedno embryo.
12: Jeden cyklus má efekt zhruba 40%, tím vlastně byste se kumulativně měli dostat na to, že všechny páry, které jsou vyléčitelné, vyléčíte.
13: V režimu samopláce je možné podstoupit umělé oplodnění do dovršení 49 let věku ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí nesouvislá, ale velmi dlouhá kolona, a to už od sjezdu na Sázavu z 32. kilometru. Odtud na chodov ke Spořilovské se jede téměř hodinu. Velmi podobná situace je na příjezdu do metropole i hradeckou dálnicí D11. Nesouvislá dlouhá fronta popojíždí od sjezdu na Sadskou z 23. kilometru. Na Černý most ke sjezdu na Pražský okruh je to na 50 minut. A na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně zpomalíte na úrovni Berouna na 19. kilometru, čtvrt hodiny pojedete k nehodě na 22. a projíždí se tam pouze pravým pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
1: A posloucháte ho 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Akcionáři energetické skupiny ČES se dnes v 9 hodin sejdou v Pražském kongresovém centru, aby na valné hromadě probrali výsledky hospodaření a rozhodli o výši dividendy. Ta ale na rozdíl od předchozích let zřejmě nebude nejdiskutovanějším bodem jednání valné hromady. Vedení ČESu totiž akcionářům taky předloží plán na restrukturalizaci skupiny, který má být prvním krokem k zestátnění výrobní části firmy. Podrobnosti pro nás má teď Kateřina Špálová z domácí redakce. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
1: Už je jasné, jakou dividendu ČES letos akcionářům vyplatí?
14: 100% to není. Na valné hromadě se o tom bude teprve hlasovat. Představenstvo navrhlo jako obvykle rozdělit 80% očištěného zisku. To by znamenalo výplatu 42 korun na akci. Minoritní akcionář Petr Kalivoda navrhl vyšší dividendu, 50 korun na akci, ale proti tomu je vedení firmy. A vzhledem k tomu, že ministerstvo financí, které pro stát spravuje zhruba 70% akcí ČESu, vlastní návrh nedalo, dá se očekávat, že valná hromada nakonec schválí těch 42 korun na akci.
1: Jak už jsme ale naznačili v úvodu, větší debata než o dividendě se letos asi očekává o plánu na zestátnění výrobní části ČESu. Už známe nějaké podrobnosti?
14: Zestátnění je až závěrečný krok, ke kterému by podle plánu vlády mělo dojít až třeba za 2, za 3 roky. V první fázi má dojít k vyčlenění zákaznické, nevýrobní části ČESu do samostatné dceřiné společnosti. K tomu by mělo dojít do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Teprve potom má přijít na řadu krok číslo 2, vysvětloval před časem generální ředitel ČESu Daniel Beneš.
15: Dalším krokem by mohl být prodej menšinového podílu nově vzniklé společnosti, který by mohl proběhnout v příštím roce. Dceřiná společnost se zákaznickým segmentem bude zpočátku tedy 100% dceřinou společností ČES a do budoucna si zde ČES v každý moment chce zachovat kontrolní majoritu, což by znamenalo minimálně 51%.
14: Teprve potom by měl nastat krok číslo 3, tedy výkup současných minoritních akcionářů skupiny ČEZ a stažení akcií ČEZu AS z pražské burzy.
16: Zazní v tomto směru na valné hromadě něco nového?
14: Menšinoví akcionáři to rozhodně očekávají. Například Michal Šnobr krátce před valnou hromadou řekl.
17: Ten harmonogram je asi nejdůležitější, to, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
14: Podle odhadů by mohl ČEZ prodejem 49% podílu v dceřiné společnosti soukromým investorům získat 150 až 250 miliard korun. To by zřejmě z velké části pokrylo náklady na avizovaný výkup akcionářů z ČEZu AS. A počítá s tím i vláda, řekl minulý týden v pořadu Peníze a vliv ministr průmysl Karel Havlíček z Hnutí ANO.
18: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šlo 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
14: Takzvaná optimalizace vlastnické struktury, jak tomu vedení ČEZu říká, je ale zařazená až jako pátý bod jednání valné hromady. Je tedy velmi pravděpodobné, že se o něm nezačne jednat dřív než v průběhu večera. A není to zdaleka poslední bod jednání. Mají se například taky volit noví členové dozorčí rady. K tomu by podle našich informací mohlo dojít až pozdě v noci. Vyloučené dokonce není ani přerušení valné hromady kolem půlnoci a pokračování v úterý ráno.
16: Říká Kateřina Špálová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
16: A já dodám, že my se budeme tomuto tématu věnovat i v dalším našem vysílání. Například po 8. hodině se budeme pokoušet spojit s Karlem Havlíčkem, kterého jste měli možnost také slyšet a kterého se budeme na podrobnosti toho harmonogramu ptát přímo ve vysílání Ranního plusu.
4: A teď máme 12,5 minuty po 7. hodině. Kolumbijci včera vyrazili k volebním urnám vybrat prezidenta na další 4 roky. Do druhého kola překvapivě s náskokem postoupil krajně pravicový právník a podnikatel Abelard de la Espriej a těsně za ním levicový senátor Iván Cepeda. Ten sice dosáhl jako zástupce druhé nejsilnější kolumbijské strany rekordního výsledku, ve volebním štábu ale panovala hořkost z úspěchu jeho konkurenta. Volební kampaň provázely násilnosti, včetně dronových útoků, únosů a loňské vraždy jednoho z kandidátů. Do Latinské Ameriky se podíváme s hispanistkou z katedry politologie Fakulty Filozofické univerzity Hradec Králové Barborou Valíškovou. Dobré ráno.
19: Dobré ráno přeji.
4: Jsou ty výsledky důvěryhodné, protože dosavadní prezident Petro uvedl, že počká na konečná čísla, která přezkoumají soudci, a poukázal na údajné nesrovnalosti hlasování, včetně toho, že prý podle něj byly přidány 100 000 hlasů.
19: Já si myslím, že asi jako důvěryhodné budou. Oni tam už byly takové ty pochybnosti před tím samotným volebním klání, ale ze strany všech kandidátů. Přičemž je potřeba říct, že v Latinské Americe je vždycky potřeba si počkat, protože samozřejmě nicméně jakoby Kolumbie byla vždycky charakteristická, typická tím, že ten volební proces samozřejmě v těch posledních desetiletích byl považován za důvěryhodný. Takový ten nárůst dramatický samozřejmě, především pro extrémně pravicového kandidáta Dala Espriedi v posledních několika dnech, je sice impozantní, ale ukazovaly to už některé ty předvolební průzkumy, jo, kdy vlastně ta klíčová konzervativní kandidátka začala ztrácet dech, takže ono i ty předvolební průzkumy naznačovaly, že tedy do toho druhého kola půjdou právě tito dva zmínění kandidáti. Ale počkejme si.
4: Ano. No, jak moc vlastně jsou ty kolumbijské prezidentské volby zásadní? Jde o hodně?
19: Určitě, jde o hodně. Především Kolumbie je vůbec třetí největší stát Latinské Ameriky. Je zásadním samozřejmě aktérem nejenom v regionu, ale můžeme říct i v celé západní hemisféře. Ale jde především o hodně pro samotné Kolumbijce. Jde o hodně z hlediska socioekonomických témat, jde o hodně z hlediska bezpečnostních témat. A mohli bychom říci, že i právě vzhledem tedy k dosud předpokládaným kandidátům druhého kola jde i o sázku třeba demokratických hodnot vůbec fungování politického systému, protože proti sobě stojí skutečně dva ideologicky zcela odlišní kandidáti, kteří se na spoustu témat, ale především i na spoustu strategie a řešení dívají zcela opačně. Přičemž jeden z nich navrhuje celou řadu řešení, která sice prokázala určité efekty politik v jiných státech Latinské Ameriky, ale byla doprovázena celou řadou kontroverzních a kritizovaných bohužel vedlejších efektů, pokud jde o dodržování lidských práv a koncentraci moci v rukou prezidenta.
4: Takže si to řekněme konkrétněji, oba soupeři o prezidentské křeslo se rozchází například v pohledu na to, jak řešit vnitřní ozbrojený konflikt, který Kolumbii sužuje desítky let a v posledních letech zase ještě přitvrdil. Jaká řešení tedy nabízejí?
19: Určitě. Takže Iván Cepeda se netají tím, že je jakýmsi pokračovatelem aktuálního prezidenta Kolumbie Gustava Petra, který přišel s tím takzvaným konceptem Paz Total, ale není to v tomto smyslu, že by nechtěl žádné změny, jo, protože samozřejmě Paz Total je velmi kritizovaný pro absentující výsledky, pro radikalizaci právě některých odštěpeneckých skupin od FARCu a samozřejmě dalších ozbrojených skupin. To násilí vlastně v letošním roce v Kolumbii dosáhlo bohužel od podpisu mírových dohod v roce 2016 za vlády Manuela Santose svého vrcholu. Nicméně právě Iván Cepeda se třeba podílel vůbec na těch klíčových vyjednáváních, které předcházely těm mírovým dohodám z roku 2016. Můžeme si říci, které byly skutečně symbolickým milníkem a skutečně, a je to znát ta rozdělenost té kolumbijské společnosti, kdy podstatně významná část už je unavená. Už je unavená z toho léta válčení a občanské války. Na straně druhé právě můžeme si říci, že ta problematičnost těch mírových jednání a samozřejmě ta radikalizace a teďka vzrůstající násilí posiluje zase i ty radikálnější sektory, které reprezentuje právě Dela Espriella, který navrhuje Manodura, tedy takové ty recepty po vzoru třeba Nayiba Bukeleho v Salvadoru a celé řady dalších Daniela Novoy v Ekvádoru.
4: Ještě vás na závěr poprosím o stručnou odpověď. Nakolik ten výsledek voleb ovlivní vztahy se Spojenými státy a třeba i se sousedy s Venezuelou, s Ekvádorem?
19: Poměrně překvapivě Donald Trump se nepostavil konkrétně otevřeně na podporu ani jednoho z kandidátů, ačkoliv byste samozřejmě dalo předpokládat, že tedy jeho republikánské křídlo by uvítalo samozřejmě Espriellu z hlediska takové podpory té vlny těch radikálně pravicových populistů a především hledání spojenců v boji proti právě drogovému průmyslu a nejrůznějším zločeneckým bandám, protože jak už jsme právě zmiňovali, jo, tak tito kandidáti právě mají nulovou toleranci a nechtějí vyjednávat s těmito skupinami, ale naopak posilovat bezpečnostní sbory. Takže a samozřejmě určitě nám neunikly časté přestřelky právě mezi Gustavem Petrem a Donaldem Trumpem. Ten vztah byl velmi složitý a měnící se, ale samozřejmě Kolumbie je jakoby velmi důležitým a dlouholetým spojencem Spojených států amerických a myslím si, že to přesahuje konkrétní vládní administrativy.
4: Děkuji.
19: Jo, to spojenectví.
4: Tolik Barbora Valíšková z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Děkuji vám, naslyšenou.
19: Já také moc děkuji za zájem. Hezký den, nashledanou.
16: 7:19 přidáme další informace. Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrum bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 5 měsíců roku. Na konci dubna byl státní státní rozpočet ve schodku 106,1 miliardy korun. A předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tajvan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil novinářům pouze zamával a neposkytl jim žádné prohlášení. Pro předsedu Senátu je to druhá cesta na Tajvan. Ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
4: Energetický regulační úřad potrestal společnost Sudop Praha za to, že omylem navrtala plynovod na Kutnohorsku. Firma dostala pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že v místě úniku vypukne požár sahající do výšky až 400 metrů, což je dokonce víc než je Eiffelova věž. S podrobnostmi je nyní ve studiu Vít Kuban z investigativní redakce. Dobrý den, Vítku.
20: Dobré ráno.
4: K nehodě došlo uprostřed polí na Čáslavsku. Co přesně tam společnost dělala?
20: Tak plánuje se, že tudy povede vysokorychlostní trať. Před 2 lety dělníci právě najatí firmou Sudop Praha prováděli průzkum podloží, přijeli k vytyčeným kolíkům a začali vrtat do země. Po chvíli sice narazili na tvrdý materiál, ale mysleli si, že je to kámen a pokračovali ve vrtání. Přestali až ve chvíli, kdy začala lítat hlína a plyn za ohromného pískotu unikal. V tu chvíli také hrozilo jeho splanutí. Vyšetřování tehdy převzala kutnohorská kriminálka a znaleckým zkoumáním zjistila, že kdyby to skutečně začalo hořet, tak by plameny dosahovaly do výšky 300 až 400 metrů a jak už zaznělo pro představu, Eiffelova věž má zhruba nějakých 300 metrů do výšky.
4: Takže ještě víc. No a co se tedy podle úřadu mělo udělat jinak, aby k té nehodě nedošlo?
20: Tak úřad především vyčetl firmě, že kolíky v rozporu se zákonem vyměřovala sama, měla si na to totiž přizvat zástupce správce plynárenské sítě, tedy státního podniku Netforgas. Ti zvýší signál plynovodu a jasně stanoví, kudy vede. Společnost si trasu plynovodu ale stanovila sama za pomoci hledačky inženýrských sítí. V řízení pak argumentovala tím, že to byl běžný postup. Podle úřadu pak společnost neupozornila ani dělníky, že se pohybují v blízkosti vysokotlakého plynovodu. Už dříve přitom kriminalisté konstatovali, že firma nezískala ani povolení vlastníka pozemku. Celková škoda, která poničením trubek a únikem plynu vznikla, se vyšplhala na 9,5 milionu korun.
4: No a co na takové pochybení říká firma Sudop Praha?
20: Tak firma od začátku tvrdí, že někdo úmyslně posunul vytyčovací kolíky a proto k havárii došlo. Už kriminalisté se ale nad takovým argumentem pozastavili. Firma totiž podle nich věděla, že v okolních obcích je silná nevole proti připravované vysokorychlostní trati. I tak se firmou najatí dělníci spolehli na kolíky umístěné před 8 dny. Stejně tak potom odmítl teorii o posunutých kolících energetický úřad. Ten také vysvětlení považoval za účelové a naprosto nedostačující. Firma ale nyní zvažuje, jak dál pokračovat, říká její mluvčí Jakub Ptačinský.
21: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině, což mimochodem konstatovali dříve i vyšetřující orgány, studují nyní rozhodnutí energetického regulačního úřadu naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
20: Firma Sudop Praha také v přestupkovém řízení namítala, že nespůsobili škodu na zařízení většího významu, jak tvrdil úřad, že nelze dovodit, nakolik vyšší význam to je, než kdyby navrtali například přípojku k rodinnému domu. To ale úřad důrazně odmítl. Tranzitní plynovod je totiž součástí kritické infrastruktury a takové tvrzení označil za nemístnou bagatelizaci. Jen pro srovnání, přípojka k rodinnému domu má průměr potrubí 32 mm, tranzitní plynovod má průměr 1 metr.
4: To je opravdu rozdíl. Tak kolik Vít Kuban z naší investigativní redakce. Děkuji, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
16: Tak je jednodušší se ale do něho trefit, že? Za to tady samozřejmě je těžké asi se trefovat do přemnožených muflonů. Myslivci, zemědělci a majitelé pozemků na Třebohosticích na Strakonicku se přou právě kvůli těmto zvířatům. Škody na polích a v lesích jdou do 100 tisíců korun ročně. Nařízený zvýšený odlov ale není podle zemědělců dostatečný a myslivci s farmáři navíc odmítají komunikovat.
22: Mufloni přechází z toho lesíka přes naše pozemky. Máme fotografický materiál, kde můžeme dokázat, že přes pole přechází zhruba 300 kusů mufloní zvěře.
23: Předseda zemědělského družstva v Třebohosticích na Strakonicku Miloslav Kořán mi ukazuje místo, kde mufloni pravidelně ničí plodiny.
22: Působí škody pošlapáním i sežráním, rozválením a roční škody vyčíslujeme na nějakých 200 až 300 tisíc korun. Minimálně 8 let se snažíme myslivce přesvědčit, aby ten stav zredukovali pod 100 kusů, ale nebyli jsme vůbec vyslyšeni.
23: Přemnožení mufloně škodí i v lesích v okolí Mečichova, říká jeden z majitelů František Mašek.
0: Je vysázíme třeba 200 stromků za 2 měsíce, je to všechno okousaný a uhyne to.
23: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný souhlasil s vyjádřením jen v případě, že mu sdělíme jméno člověka, který nás na sporu upozornil. Český rozhlas ale na takové podmínky nepřistupuje. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivecký spolek má do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
2: Nařízený odlov byl splněn a nadále probíhá odlov této zvěře.
23: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší. Nestačí střílet jen přírůstky, ale významně zredukovat i dospělé jedince.
3: Jestliže hospodařící subjekty mají to zdokumentované na fotografiích, že se tam opravdu pohybuje, jak tvrdí 200 až 300 kusů zvěře, tak úkol uživatele hodnotby 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře. Jednoznačně je odpovědnost i na straně toho úředníka. Není problém, aby si udělali místní šetření.
23: Přemnožená zvěř podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka způsobuje miliardové škody. Problém komplikuje zastaralý zákon o myslivosti.
7: Je naprosto nevyhnutelné, aby se přijala novela zákona o myslivosti, která konečně začne respektovat to, že především vlastník půdy, ale také zemědělec či lesní hospodář rozhodují o tom, co se bude na jejich pozemcích dít. Myslivci povětšinou neuznávají škody anebo je nemají z čeho platit.
23: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Díváme se na hodiny, teď je za 7:30. Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři, u příležitosti června měsíce reprodukčního zdraví.
24: Mám jizvu po císaři, plánovala jsem otěhotnět.
23: Vypráví 38letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
24: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Je potřeba to přešít.
25: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
23: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
25: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
23: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil. Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu.
25: Poprosím, zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
23: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
25: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
23: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
25: Tohle je zdravá tkáň. Dobrý, nehejba teď. Tak, to je ono.
23: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
26: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
25: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, která tam nepatří.
23: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
25: Teď to sešijeme asi zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojil předtím.
23: Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.
16: Rozhodnutí vlády o přesunech některých agend pod vybraná ministerstva dál vyvolává ostrou kritiku. Některé adiktologické ambulance, poradny a další neziskové organizace pomáhající lidem v těžkých životních situacích kvůli tomu na dnešek vyhlásili výstražnou stávku. Mezitím ministry pravidelné zasedání čeká, které by mohly ještě rozhodnutí upravit a více si řekneme popůl.
4: A ještě si povíme, že obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun. A proč zrovna tohle dílo vyhnalo aukci do hvězdných výšin?
16: Je 7 hodin a 30 minut a zprávy má Martin Matějka.
5: Český rozhlas Plus.
6: Vedení ČEZu by dnes na Valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Jak řešit sněmovní obstrukce, i o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda by dnes měla definitivně rozhodnout, jestli se lidskoprávní a protidrogové odbory přesunou z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Přesun agent schválil kabinet už před 2 týdny. Experti ale vládu žádají, aby záměr přehodnotila a poukazují na to, že je potřeba nadrezortní řízení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO připomínky dostal minulý týden. Do dneška by je měl posoudit. Energetici obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich bylo ještě kolem 22. hodiny asi 1800, informoval o tom mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez elektřiny více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky přetrvávají hlavně na jihu Českobudějovicka, v Novohradských horách a na jihu Lipenska. Za výpadky proudu mohly nejčastěji pády stromů a větví do vedení. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS dnes zahajuje 4-denní návštěvu Tajvanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 5 desítek podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vystrčil podle čínského velvyslanectví v Praze nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle finanční správy vybralo na dani z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. A výnos z daně připadá obcím. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Pétera Magyara pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad, tak jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Magyar prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. A před 17 lety se stala nejtragičtější letecká nehoda v historii Francie. Havárie letu Air France 447. Letoun se zřítil do Atlantického oceánu krátce po startu, zemřelo přitom 228 lidí. Airbus A330 tehdy mířil z brazilského Rio de Janeiro do francouzské Paříže. Za nehodu nesou podle pařížského odvolacího soudu vinu společnosti Air France a Airbus. Minulý měsíc je shledal vinnými z neúmyslného zabití. Dálnici D1 před Brnem se sledujeme silný provoz v obou směrech. Od Vyškova se brzdí kousek za Rousínovem na kilometru 216, od Prahy za Ostrovačicemi na kilometru 179. D2 před Brnem směrem z Bratislavy je ucpaná od Modřice ze 3. kilometru. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy zpomalíte za sjezdem na Zdice okolo 25. kilometru a okolo 15 minut budete popojíždět k nehodě před Berounem. Na 22. kilometru v levém pruhu se srazila 2 osobní auta. Na D5 dál na cestě do Prahy čekejte zdržení i za Loděnicí. Kolona z 9. kilometru pouze vlivem silného provozu se sune až ke sjezdu na Pražský okruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Ranní plus.
16: A posloucháte ho 4,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Akcionáři společnosti ČES budou dnes na valné hromadě rozhodovat o jedné z největších majetkových změn týkajících se této firmy, a to od doby kuponové privatizace. Změna má umožnit pozdější zestátnění ČESu, které má v programovém prohlášení současná vláda Andreje Babiše. Rozhodovat budou také o schválení dividendy z loňského zisku a o nových členech dozorčí rady ČES. Více si teď o tématu valné hromady řekneme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
16: Tak hlavním tématem bude pochopitelně zmíněná změna vlastnické struktury ČESu. O čem se tedy bude na valné hromadě hlasovat?
1: Tak vlastníci, což je ze 70% stát, by měli schválit plán předložení vedením společnosti ČES, a to, aby vyčlenilo do jedné nové dceřiné firmy současných asi 8 společností skupiny ČES. Zjednodušeně řečeno, jde o většinu částí, kromě výroby elektřiny. Tedy nebudou se tam vyčlenovat elektrárny a uhelné doly, půjde například o elektrické a plynárenské sítě, obchod a další zákazníky. Služby. Souhlas by měl management ČESu zároveň dostat k tomu, aby pro tuto novou dceřinou firmu, kterou založí, respektive pro minoritní část této firmě, to znamená maximálně do 49%, začal hledat a našel samozřejmě kupce. Buď to bude nějaká velká zahraniční společnost, zahraniční fondy, a nebo také může připravit prodej těchto akcí té dceřiné firmy na burze a získat peníze potom mají umožnit v dalším roce nebo dvou vykoupit za právě prostředky ČESu z mateřské společnosti stávajících 30% soukromých akcionářů. Stát si tak zajistí 100% ovládnutí výroby, tedy elektrárnem, včetně nových jaderných projektů ČESu, a zůstane mu i 51% vlastně v těch regulovaných sítích a obchodu právě v té nové dceřiné firmě.
16: A je jisté, že stát, respektive tedy zástupce ministerstva financí jako majoritního akcionáře, tento plán na valné hromadě odsouhlasí?
1: Myslím si, že to je jisté. Návrh předkládá vedení ČES samozřejmě po dohodě se státem, respektive ministerstvem financí a hlavně ale i průmyslu, protože právě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček má za vládu to zestátnění ČES na starosti, ačkoliv tedy akcie v ČESu drží ministerstvo financí. Karel Havlíček také řekl v rozhovoru pro Český rozhlas minulý týden, že ten navržený plán odpovídá právě záměru vlády, jak může dostat pod kontrolu výrobu ČES a vytvoření té dceřiné firmy a prodej její minority novým investorům je tedy pak i podle něj způsob, jak ČES získá peníze na zestátnění, o které především jde vládě. A ten důvod je, že ČES čekají hlavně 100 miliardové investice do nových jaderných zdrojů, jejichž financování bude fakticky zajišťovat stát, takže se to chce ohlídat, a další stovky miliard bude také stát posilování sítí a stavba plynových elektráren, které mají nahradit končící uhelné a také obnovitelné zdroje. Stavba tedy jejich.
16: A jak se k tomu kroku staví minoritní akcionáři?
1: Tak pokud já mám informace z toho, jak s některými mluvím, tak s tím souhlasí, vzhledem tomu, že by za prodej té minority v nové dceřiné firmě ČES mohl získat kolem 200 miliard korun, možná i víc, tak podle akcionářů se tím navýší hodnota i celého ČESu, tedy i té mateřské firmy, a tím tedy i jejich akcionáři jejich akcí při tom pozdějším výkupu z té mateřské společnosti. A každopádně ale nebude to asi úplně hladké ze strany minoritářů na valné hromadě, protože oni budou chtít slyšet od představenstva ČES jasný harmonogram těch kroků vedoucí k výkupu a také nějaké další podrobnosti celého plánu té dceřiné firmy, třeba právě podle jakého klíče bude vedení ČES oceňovat tu prodejní hodnotu té minority v té dceři. Chtějí si také ujasnit, jaké budou přesně kompetence managementu při tom rozhodování rozhodování o těch dalších krocích a chtějí tedy také samozřejmě ujištění, že to celé opravdu povede potom k tomu výkupu jejich akcí z mateřské firmy za férové ceny.
16: Na dnešní valné hromadě se bude také hlasovat o dividendě pro akcionáře. Ví se, kolik by to letos mělo být?
1: Ano, návrh je rozdělit 80% loňského zisku skupiny ČEZ, to znamená zhruba 23 miliard korun. Na akci tak připadá 42 korun, což je o něco méně než loni, kdy byla dividenda 47 korun. Nejvíce logicky poputuje ke státu jako největšímu vlastníkovi, takže státní rozpočet si přilepší o 16 miliard.
16: A valná hromada má na závěr ještě obměnit dozorčí radu ČEZu. Kdo jsou noví kandidáti?
1: Tak tím nejznámějším jménem je politik a poslanec za SPD Radim Fiala, jehož ambicí je být předsedou dozorčí rady ČEZu. Musím připomenout, že jako poslanec, ale to má bez nároku na odměnu, která je jinak v případě ČEZu na tomto postu přes 100 tisíc měsíčně. Fiala i celá SPD podporují to zestátnění ČEZu s tím, že oni tedy sází na to, že kromě zajištění dostatku energie výstavbou právě třeba těch jaderných zdrojů, takže v době případné krize nějaké v energetice stát bude moc kontrolovat i tržní ceny elektřiny a zajistit, aby byly levnější, což si myslím, že je trošku slibování holuba na střeše, ale tak... Je to jejich politika. Do dozorčí rady potom míří také šéf Svazu energetiky Josef Kotrba a vysocí úředníci z Ministerstva financí a životního prostředí. Každopádně známo je zatím 5 jmen nominovaných, ale Ministerstvem financí, ale v dozorčí radě pro akcionáře 7 míst. Ještě další dvě místa kromě, tedy pak jsou tam 4 zaměstnanci, takže uvidíme, jestli se nějaká nová jména ještě objeví, protože doposud jsou tam vlastně zástupci minulé vládní koalice.
16: Sledovat to dnes bude na valné hromadě naše analytička Jana Klímová. Díky za to.
1: Díky také, nashledanou.
16: A já ještě připomenu, že po 8. hodině budeme volat kvůli tomuto tématu také ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi a analytikovi České spořitelny Petru Bártkovi.
4: Ale teď se podíváme tak trochu za obzor do blízkovýchodního tisku. Tam se píše, že izraelští vojáci znovu obsadili po 26 letech křižácký hrad Beaufort na jihu Libanonu. Premiér Benjamin Netanyahu vyzdvihl návrat na ztracené pozice a vyzval armádu k dalšímu rozšiřování pozemní invaze. Americký minister zahraničí Marco Rubio se mezitím snaží vedení Libanonu a Izraele přesvědčit o novém plánu na příměří mezi oběma zeměmi. Blízkovýchodní tisk, ve kterém to všechno najdeme, pročítal náš zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno do Káhry, Štěpáne.
8: Hezké ráno, Tomáši.
4: Zjistila blízkovýchodní média k novému plánu na příměří v Libanonu nějaké podrobnosti?
8: Nějaké, ano. Dubajská televize Al Arabiya, její webové stránky píšou, že Marco Rubio, americký ministr zahraničí, svůj plán na příměří popsal jako návrh na postupné sklidnění situace. Projednával ho údajně s libanonským prezidentem Josefem Aounem i izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem a podle toho plánu by Hezbollah měl ukončit veškeré své útoky na izraelské území a izraelská armáda by se za to zřekla jakýchkoliv útoků na metropoli Bejrut. Al Arabiya připomíná, že zítra a pozítří by měla ve Washingtonu pokračovat přímá libanonsko-izraelská jednání. Podle tvrzení izraelské armády zabili vojáci během toho dosavadního příměří 900 příslušníků Hizbaláhu, doplňují stránky televize Al Arabiya. No a izraelský deník Zaman Israel pak připomíná význam křižáckého hradu Beaufort, který tedy obsadila znovu teď izraelská armáda. Arabsky se ten hrad nazývá Šakýf, leží asi 5 kilometrů od hranic na libanonském území a z tohoto vysoko položeného hradu je možné kontrolovat jak takzvanou rukojeť Galilejské pánve, která je dnes součástí Izraele, tak širokou oblast libanonského jihu kolem města Nabatije. Izrael se hradu zmocnil v roce 1982 během takzvané první války v Libanonu, kdy v oblasti bojoval proti milicím Organizace pro osvobození Palestiny a zůstal tam 18 let až do stažení se z jihu Libanonu v roce 2000. To tedy připomíná izraelský list Zaman Israel.
4: A po stovkách let je to pořád důležité strategické místo. No ale ten konflikt v Libanonu je ale jenom takovou, abych řekl, odnoží americké války proti Íránu. Jaké novinky mají média k tamnímu dění?
8: To shrnují například stránky pro změnu katarské televize Al Jazeera. Americká armáda podle nich o víkendu ostřelovala iránský ostrov Keshm a město Goruk. V obou případech údajně útočila na radarová zařízení a také na místa, odkud Irán vysílá drony. A podle Al Jazeery Irán odplácí tento útok vypalováním střel a vypouštěním dronům, tentokrát na Kuwait a tamní americkou základnu. O zajímavých poznatcích v souvislosti s tímto konfliktem píše znovu izraelský list Zaman Israel. Podle nich se Iránu podařilo odklidit přístupy k většině z 18 podzemních raketových základen, které zasypaly nálety americko-iránské války během března a dubna, a Irán tak údajně velmi efektivně využívá příměří k rekonstrukci těchto svých poškozených vojenských kapacit. Iránský režim je tak podle těchto informací schopný použít výrazně víc balistických raket, než tomu bylo na začátku klidu zbraní.
9: No a já jsem si všiml, Štěpáne, že ty rád pročítáš také turecké deníky. Je nadále v tamních médiích hlavním tématem rozkol v opozici?
8: Taky Turecko je z velké části Blízkým východem, takže rád. No a řekl bych, ano, to téma je nadále alespoň velkým tématem opozičních deníků a médií. Jde o rozkol v republikánské lidové straně JHP. Turecký soud totiž zrušil 3 roky starou volbu nového vůdce této strany Özgür'a Özil'a a dosadil zpět předchozího neúspěšného předsedu Kemala Kılıçdaroğlu'a. A deník Turkish Minute například píše, že oba vůdci, oblíbený sesazený i neoblíbený dosazený, teď organizovali v Ankaře vlastní stranická shromáždění u příležitosti velkého muslimského svátku. V jiném článku pak deník cituje průzkumy, podle kterých má soudem dosazené staré vedení strany jen 5% podporu u veřejnosti. Opozice a lidskoprávní organizace podle deníku Turkish Minute označují to rozhodnutí soudu za politické, které má způsobit v hlavní opoziční straně chaos a oslabit ji po nedávných úspěších v komunálních volbách. No a ještě z jiného tureckého soudku internetový list Bianet se ještě ohlíží za uplynulým už zmíněným velkým muslimským svátkem Eid al-Adha, který se turecky jmenuje Kurban Bayram, a cituje úřední statistiky. Podle nich si 13 513 lidí v Turecku přivodilo hřezná zranění při porážce ovcí a koz, byly zvířaty pokopáni anebo se pořezali při jejich následném stahování z kůží. Tolik tedy turecký list Bianet.
9: Tak raději být vegetariánem. No, děkuji Štěpánu Macháčkovi za přehled blízkovýchodního tisku i za obohacení slovníku za oblíbený sesazený a neoblíbený dosazený. Štěpáne, díky, hezký den.
8: Rádo se stalo. Naslyšenou.
16: 7:47 se vracíme k české politice. Vláda by se dnes měla vrátit k rozhodnutí o přesunu agend zabývajících se například lidskými právy, duševním zdravím nebo protidrogovou politikou na vybraná ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dostal na středeční schůzce s experty jejich návrhy na změny. Do dneška je má posoudit a oznámit výsledek. A ve studiu už je s námi Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Hezké ráno.
16: Jaké změny tedy experti navrhují a je reálné, že by jim premiér Andrej Babiš vyšel vstříc, vyhověl jim?
10: Tak úplně nejlepší by podle expertů bylo zachovat ten současný stav, tedy nic nikam nepřesouvat. Podle nich systém funguje dobře. Odborníci na lidská práva představili trojici návrhů. Prvním je zřízení sekce pro lidská práva na úřadě vlády, druhým částečný přesun administrace na ministerstva, zatímco na úřadě vlády by zůstali odborníci. No a třetím je posílení pravomocí zmocněnkyně pro lidská práva. Protidrogoví experti zase prosazují vznik samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí, a to po vzoru Národní sportovní agentury. Z vyjádření jak premiéra Babiše, tak některých ministrů, třeba Jeronýma Tejce za hnutí ANO, ale vyplývá, že se u současného stavu nezůstane. Právě rezort spravedlnosti už je na přesun připravený.
11: Víme, kde budou sedět v kancelářích, víme, jak, kdo jim bude nadřízen od 1.7., takže uvidíme, pokud ty změny neproběhnou, tak se tomu přizpůsobíme, ale já věřím, že tyhle budou zachovány.
10: Premiér Babiš včera na svých sociálních sítích řekl, že na ministerstvech vzniknou připomínková místa a přesunou se hlavně úředníci. Právě to je ale například podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové špatně.
12: Pokud by tito úředníci byli pod jednotlivými ministry, tak tam ta nezávislost chybí.
10: Přes 50 expertů z lidskoprávní oblasti taky podalo podmíněné rezignace. Pokud vláda záměr nepřehodnotí, skončí k poslednímu červnu.
16: Na dnešek je také kvůli přesunům vyhlášena stávka. Kdo se do ní zapojí a jakou bude mít formu?
10: Přišly s ní adiktologické asociace. Zapojí se hlavně poradny, adiktologické ambulance nebo terénní programy. Mají ale spíš o informativní stávku. Pracovníci budou lidem vysvětlovat, co by nastalo, kdyby podobná zařízení přestala fungovat. Nesouhlas vyjádří i černým oblečením. Do práce vůbec nepůjdou odboráři agentury pro sociální začleňování. Odpoledne představí svoje požadavky i s dalšími odbory veřejné sféry. Podle odborové organizace na úřadě vlády můžou být změny i v rozporu se zákonem, protože nebyly předem projednány.
16: Marku, a proč vláda vůbec rozhodla o takové změně?
10: Současný systém prý není dobře nastavený. Nový model má být efektivnější a podle Babiše budou mít experti v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Nadrezortní vedení podle ní zůstane.
13: Ty rady zůstávají, já jsem předseda, chodím na ty rady, snažím se to řešit. Teď, když tomu dojde, tak ty ministři už budou mít konečně odpovědnost, aby ty problémy jako řešili.
10: A ještě připomeňme, že o přesunu agent na ministerstva rozhodla vláda před necelými 2 týdny na návrh právě premiéra Babiše a šéfky úřadu Tinde Barty. A to bez předchozí debaty s jednotlivými experty. Na posledním zasedání pak kabinet ještě záměr upravil a rozhodl o zřízení 2 kanceláří na úřadu vlády. Jedna bude pro lidská práva a menšiny a druhá pro duševní zdraví a pro závislosti.
16: S informacemi byl ve studiu Marek Sedláček z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
9: Hezký den. A teď čerstvé informace z agentury Spojené státy oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Tehránu provedly údery proti

0: Nejpozději dnes musí lidé zaplatit daň z nemovitosti. Majitelé bytu ve středočeských Hříčanech letos budou muset uhradit výrazně vyšší částky. Město jim totiž nevědomky zvýšilo koeficient pro výpočet daně, když se snažilo vybrat více peněz od majitelů průmyslových areálů. Za chybu se radnice omluvila.
1: To se nemělo stát. To byla chyba města.
2: Milena Jechová bydlí v Hříčanech v sídlišti na Kavčí skále. Daň z nemovitosti se jí letos zvýšila o 2800 korun.
1: Za stejný byt, já mám 4 plus 1, můj syn v Benátkách nad Jezerou, kde bydlí, zaplatí 1000 korun. Tak já tady za to platím 6000. To je dost velký rozdíl.
2: Vedení Hříčanů loni rozhodlo o tom, že zvýší daň z nemovitosti pro logistické a průmyslové areály. Kvůli chybě ale zároveň s tím navýšilo daň i majitelům bytů. Popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
3: Město Hříčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5. Tím došlo k navýšení daně pro vlastníky bytových jednotek.
2: Město ale takový nárůst neplánovalo, přibližuje mluvčí radnice Helena Vlnařová.
4: Město Hříčany vycházelo z mylného právního výkladu, že bytové jednotky spadají pod obytné budovy. Finanční úřad je ale zařazuje mezi ostatní zdanitelné jednotky, pro které byl vyhláškou stanoven koeficient 5.
2: Vedení Hříčan se za chybu omluvilo a podle Vlnařové připravuje kompenzace.
4: Město tento omyl napraví. Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší, pokud to zákon dovolí. Navíc jsme pro občany, kteří by měli problém navýšenou daň uhradit, připravili vzor smlouvy o bezúročné půjčce.
2: Problémy s nastavováním vyhlášek o daních z nemovitostí řeší radnice po celém Česku dlouhodobě. Ředitelka kanceláře Svazu měst a obcí Radka Vladiková proto doporučuje, aby své vyhlášky předem zkontrolovali.
5: Obecně závazné vyhlášky může předtím zkontrolovat ministerstvo vnitra, a to ne pouze z hlediska, zda je nebo není v souladu se zákonem, ale zda ta vyhláška naplní účel, který tím ta obec nebo město sledují.
2: Daně z nemovitosti musí lidé letos zaplatit do 1. června. Pokud částka překročí hranici 5000 korun, můžou ji poplatníci rozdělit do dvou splátek. Z Hříčan u Prahy, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
7: A teď nás posloucháte 6 minut před 8 hodinou. Skoro za 4násobek vyvolávací ceny se včera vydražil obraz Josefa Čapka Piják. Nový majitel za něj v aukci zaplatil rekordních 34 milionů korun. Vyvolávací cena přitom byla 9 milionů. Malba z roku 1919 zobrazuje muže s kloboukem, který sedí za stolem, pohled upírá na sklenku alkoholu, kterou drží v ruce. Podrobněji teď tohle výtvarné dílo probereme s kurátorem Janem Florentinem Bach z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Dobrý den.
8: Dobré ráno.
7: Čím je ten obraz Piják tak výjimečný?
8: Tento obraz je velmi výjimečný tím, že vlastně Josef Čapek pracuje se zkušeností kubismu. On zde postavu zjednodušuje do geometrických ploch, výrazně staví kompozice a omezuje popisné detaily, ale není to kubismus ve smyslu analytického rozložení té skutečnosti, jak známe třeba u Pabla Picasse nebo Georges Braque, ale toto kubistické tvarosloví Josef Čapek využívá jako prostředek k vyjádření psychického stavu postavy. Jeho malba má proto také velmi expresivní složku. Působí obraz velmi melancholicky, ale současně velmi monumentálně.
7: No takže je to určitá ukázka toho kuboexpresionismu, jak se říká. A čím je tenhle styl vedle vlastně těch typických geometrických hranatých tvarů, výrazných barev a tak dále zajímavý, jiný než ostatní styly? Můžete to ještě trošku rozvést?
8: Je to vlastně tím, že opravdu ten český kubismus, jak jste říkal, kuboexpresionismus, tak je typický tím, že vlastně tam jde opravdu o maximální zachycení té lidské duše, toho nějakého i rozpolcení, můžeme říct. To, jak říkal i sám Bohumil Kubišta, až se najde ta perfektní forma, tak bude naplněná tím obsahem. Takže tady jde opravdu o perfektní ukázku toho zachycení toho pijáka, jak je opravdu asi unavený tou společností a Josef Čapek zde vytvořil velmi perfektní vlastně nějaký obecnější typ člověka z městského prostředí, který je uzavřený sám do sebe.
7: No a jakou pozici hraje vlastně tenhle obraz v rámci přímo toho Čapkova díla, protože

0: Jak jsem se díval, tak ten piják má takovou opravdu výraznou modrou barvu, ale později Čapek spíš používal takových jiných tónů, dejme tomu šedých, okrových a podobně?
1: Piják patří k důležitému období vlastně Čapkovy tvorby kolem toho roku 1920 a navazuje na to jeho předválečné hledání a současně předznamenává ty sociálně zaměřené figury z první poloviny 20. let. Zejména je to potom ten slavný cyklus Chlapů a tyto motivy těchto skupin, motivy pijáků, nevěstek, žebráků tvořily tehdy výraznou část jeho tvorby. Vzpomeňme, že je to vlastně období po první světové válce, takže ta společnost měla velikánské kontrasty mezi bohatými a chudými a byla zde také nějaké to vypořádávání se s tím traumatem z první světové války.
0: No a co dělá tenhle styl, nebo Josefa Čapka, nebo to, kdy to dílo vzniklo, atraktivní i teď v 21. století pro současné sběratele? Čím si vysvětlujete, že se piják vydražil za ten až čtyřnásobek vyvolávací ceny?
1: Tak to vysokou cenu vlastně, že jo, je to opravdu veliká částka, tak nelze vysvětlit pouze tím známým Čapkovým, nebo tím Čapkovým, vlastně pardon, pouze známým jménem Josefa Čapka. Ono se zde sešlo několik faktorů, jde o obraz velmi důležitého období, které má jasné místo v autorově vývoji, má také výraznou kompozici a tu neobvykle působivou modrou barevnost a důležité také pro sběratele je, že je vlastně doložena ta dobová výstavní historie, protože on byl prezentován už v roce 1920 se skupinou Tvrdošíní a také je velmi atraktivní pro sběratele, že jeho první majitel byl významným sběratelem vlastně doktor František Čeřovský a ona se dochovala i původní autorská adjustace.
0: No a jsou díla z období české avantgardy, tedy z meziválečného období, atraktivní pro sběratele obecně, nebo co je teď mezi sběrateli, tak říkajíc, v kurzu?
1: Ten český aukční trh je dnes poměrně rozvrstvený a v nejvyšší té cenové hladině si stále drží dominantní postavení ta česká moderna první poloviny 20. století. Sběratelé stále vyhledávají vlastně výjimečná díla autorů, jako je František Kupka, Toajen, Bohumil Kubišta, Emil Fila, právě Josef Čapek nebo Václav Špála. Takže stále ta česká moderna jako drží si to první místo.
0: Tak tolik Jan Florentin Báchor, kurátor z Galerie moderního umění v Hradci Králové. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
1: Mějte se, naslyšenou, děkuji.
2: Interview Plus. Premiér Andrej Babiš opakuje, že svůj střet zájmů vyřešil, a to nadstandardním způsobem. Proč Evropská komise nechce proplácet dotace firmám, se kterými je spojen? Měl by český stát vyplácení těchto dotací pozastavit? Petr Vizina se zeptá bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který kvůli vyplácení dotací podal trestní oznámení.
3: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
4: Na podobné téma bude také Vinohradská 12, podcast zpravodajský, který vysíláme po 10. hodině, který se vrátí k tomu, že Evropská komise poslala do Česka další dopis. Tak poslouchejte.
0: 8 hodin ranním plusem s datem 1. června vás provází Šárka Feniková
4: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
4: Která témata vytkneme teď před zprávami. Jaké výhody či rizika by mohl mít prodej podílu v nevýrobní části ČEZu?
0: V celé Varšavě začal platit noční zákaz prodeje alkoholu v obchodech a na čerpacích stanicích. Proč?
4: A může být místopředseda slovenského parlamentu odsouzen za účast na zločinecké skupině?
0: Aktuální informace vám teď doručí Martin Matějka.
5: Na valné hromadě energetické skupiny ČEZ se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat, říká akcionář Michal Šnobr.
6: Ten harmonogram je asi nejdůležitější, to, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
5: V první fázi má ČES vyčlenit zákaznické firmy jako ČES Prodej, ČES Distribuce, Gasnet nebo ČES ESCO do samostatné dceřiné společnosti. Jich 49% chce poté prodat soukromým investorům. Získané peníze zhruba 150 až 250 miliard korun by pak použil na získání zbývajících 30% akcí od stávajících menšinových akcionářů ČES. Stát by tak podle plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO získalo 100% kontrolu nad výrobní částí ČEZu. A budeme o tom dál mluvit v rozhovorech v Ranním plusu hned po zprávách, třeba s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO. Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností.
7: Proud každou chvíli nejde. Nejdřív to trvalo docela dlouho a teď to pořád padá. Vždycky se všechno zapne, na chvíli zase vypne, nevíme, jak dlouho to bude trvat.
8: Takhle prožili odpoledne obyvatelé některých obcí na Novobystřicku. Nejhorší situace byla podle mluvčího společnosti E.ON Romana Šperňáka v jižní části Českobodějovicka a Trhosvinenska, oblasti Novohradských hor a jižního Lipenska.
9: Jasně po přechodu bouřek bylo bez dodávek více než 10 000 odběratelů. Příčiny poruch jsou nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
8: Následky silných bouřek řešili také jihočeští hasiči. Ti vyjížděli k více než 200 událostí. Nejčastěji se jednalo o pády stromů. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
5: Jak řešit sněmovní obstrukce? I o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. A přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. A koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá svolání Rady bezpečnosti OSN a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil izraelské jednání za velkou chybu. Izraelská armáda obsadila strategickou křižáckou pevnost Bofor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domů.
10: Naši hrdiní vojáci právě obsadili hrad Beaufort. Hrdě na něm vztyčili vlajku Izraele a prapor Golanské brigády. Nařídil jsem armádě, aby své manévry v Libanonu rozšířila.
11: Prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Připomněl návrat vojáků na místo, které v roce 2000 po 18 letech okupace jižního Libanonu opustili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím jedná s vůdci Libanonu a Izraele o novém plánu na příměří. Hezbollah by podle něj měl zcela zastavit palbu a Izrael by se zřekl útoků na metropoli Bejrút. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
5: Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza. Podle prezidenta Nikošura Dana šlo o typ Gerani 2. Kyjev k tomu uvedl, že Ukrajina se snaží sestřelit všechny ruské drony, které míří na území zemí NATO.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že Kyjev okamžitě informuje své partnery, pokud se nepřátelský dron nepodařilo odklonit nebo zničit. Jde o ruské nepilotované letouny letící směrem na Rumunsko, Moldavsko, Polsko nebo pobaltské země. A Ukrajina dělá vše proto, aby spojencům pomohla, uvedl Zelenský. Rusko podle něj vysílá drony do těchto států, aby vyvinulo tlak na země NATO, zjistilo jejich reakci a prověřilo protivzdušnou obranu. Jestli Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: A Moskva po incidentu v Rumunsku odmítla, že by šlo o ruský dron. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Energetický regulační úřad pokutoval firmu Sudop Praha za navrtání tranzitního plynovodu na Kutnohorsku. Společnost má zaplatit 2 miliony 800 tisíc korun. Nikomu se nic nestalo, ale hrozil požár sahající do výšky až 400 metrů. Společnost je přesvědčená, že k havárii před 2 lety došlo kvůli tomu, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky, pokračuje mluvčí společnosti Jakub Tačinský.
13: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině, což mimochodem konstatovali dříve i vyšetřující orgány, studují nyní rozhodnutí energetického regulačního úřadu naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
5: A lidé musí do dneška zaplatit daně z nemovitosti. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy letos kvůli chybě radnice musí uhradit výrazně vyšší částky. Vedení města se omluvilo a připravuje náhradu.
14: Když za ten byt zaplatím 6 tisíc na dani, to se nemělo stát.
15: Milena Jechová bydlí na sídlišti v Říčanech u Prahy. Vedení města letos omylem pro majitele bytů zvýšilo daň z nemovitosti, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
16: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5.
15: Radnice přitom chtěla navýšit poplatek pouze pro průmyslové areály. Za chybu se občanům omluvila a připravuje kompenzaci, říká mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
17: Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší.
15: Město také občanům nabízí bezúročnou půjčku, pokud by daně nyní nezvládaly zaplatit. Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Na dálnici D7 na trase Praha-Slaný vznikají kolony před omezením u letiště a po pojíždí v obou směrech. Od Prahy se brzdí u odbočky na Horoměřice, od Slaného pak u odbočky na Tuchoměřice na 3. kilometru. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte silnější provoz od sjezdu na Starou Boleslav. Nesouvislá fronta začíná na 14. kilometru, ke sjezdu na okruh se posouvá přes 20 minut. Obdobná situace na příjezdu do metropole i hradeckou dálnicí D11. Nesouvislá dlouhá fronta po pojíždí od sjezdu na Lysou z 18. kilometru na Černý most ke sjezdu na Pražský okruh se jede 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
4: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přeji, Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Co bude dál s energetickou skupinou ČES? Začnou se dělat kroky k zestátnění její výrobní části. Také o tom mají na dnešní valné hromadě diskutovat akcionáři. Stát zatím drží 70% podíl ve společnosti. Vláda Andreje Babiše má ale ve svém programovém prohlášení, že pod stát dostane i zbylých 30%, které nyní vlastní minoritní akcionáři. Do vysílání zvu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO, který má zestátnění ČES na starosti. Dobrý den.
18: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Můžete potvrdit ten harmonogram, který by vedl k zestátnění výrobní části ČESu, o kterém by se dnes měli bavit i akcionáři na valné hromadě? Bude tady zahrnovat to vyčlenění nevýrobních částí ČESu do dceřiné společnosti, jejíž až 49% podíl by pak ČES nabídl k odkupu investorům a získané peníze by pak využil k výkupu akcí minoritních akcionářů. Je to takto tedy naplánované?
18: Ano, říkáte to správně. Bylo to takto přesně v naší hospodářské strategii a samozřejmě v programovém prohlášení. Já jsem rád, že jste tam zmínila to, že se jedná o plné ovládnutí výrobní části společnosti ČES, protože jsme zvolili ten scénář, tak jak jste uvedla, tedy nejdříve prodej části podílu těch společností, jako je obchod a distribuce, tím pádem ČES získá dostatek prostředků a následně z těch prostředků bude vykupovat ty minoritní akcionáře toho takzvaně hlavního ČESu, jinými slovy mateřské společnosti, anebo říkejme tady společnosti, která má komplet pod sebou výrobu. Čímž bude naplněno ad jedna to, co jsme slíbili, je to krok ku energetické bezpečnosti a současně to nehrozí společnost ČES ani minoritní akcionáře.
4: A jaký zisk očekáváte?
18: Já nechci v tomto případě spekulovat, protože ve finále je to zcela v tuto chvíli na managementu ČESu ve smyslu celé přípravy a toho vlastně jízdního řádu. Oni reflektovali to, s čím přišla vláda ve svém programovém prohlášení a začali vlastně vytvářet scénář, který jako majoritní akcionář my podporujeme k tomu, aby se vlastně vyčlenily ty společnosti do jednoho subjektu, respektive do subjektů, které budou uvedeny na burzu, případně budou prodány jiným zájemcům, to znamená, to je na rozhodnutí společnosti ČES, jakým způsobem bude tu část toho obchodu a distribuce prodávat a poté se musí soustředit na to, aby samozřejmě ty utržené prostředky vynaložil ve prospěch ovládnutí ČESu.
4: Pane ministře, je ve hře i varianta, že by stát nabídl minoritním akcionářům podíl právě na distribuci, respektive tedy ČES?
18: To není o tom, jestli by jim to poskytnul nebo ne, protože pokud bude prodávat část distribuce a část obchodu, tak pochopitelně je to otevřené, to znamená, ať už to půjde přes burzu nebo to půjde přes nějaké konkrétní investory, tak my nevstupujeme do toho, kdo bude tím v úzovkách minoritním akcionářem těch obchodně distribučních subjektů.
4: Teď jste zmiňoval v tom našem rozhovoru, že jedním z těch důvodů k zestátnění ČEZu je energetická bezpečnost. Opakovaně se ale také ozývá, že to má vést v konečném důsledku k levnějším energiím. Je pak logické se zbavovat kontroly nad distribucí, přes kterou může stát ovlivnit cenu nejvíc?
18: Nikoliv, protože distribuce je absolutně regulovaný biznis, to znamená, tam vlastně nevymyslíte nic zásadního, to nemá co s energetickou bezpečností dočinění. Tím klíčem k tomu...
4: S energetickou bezpečností ne, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale s tou cenou, protože stát může třeba snížit cenu u regulované složky nebo zastropovat ceny. Tam to regulovat můžete.
18: Ano, ale tu regulovanou složku tu může snížit i jinak než přes distribuci. Jinými slovy, on ji může snížit tím, že to půjde v neprospěch třeba státního rozpočtu, ale samozřejmě on musí zabezpečit dostatečné investice a údržbu jak v rámci distribučních sítí, tak v rámci přenosové soustavy. Jinými slovy, vlastně to je víceméně jistý biznis, jisté podnikání pro ty, kteří v té distribuční nebo přenosové oblasti jsou, přenosové samozřejmě stát v tom případě, pokud se nejedná o plyn. Takže a tam de facto už taky. Takže jsme vlastně v situaci, kdy my se soustředíme na tu výrobní část, která je rozhodující, ale samozřejmě cílem, proč se toto děje, není jenom to, že bychom chtěli ovlivňovat cenu. To v momentě, kdy dojde k nějakému závažnému problému, jako nastalo v roce 2022, tak je nepochopně jednodušší učinit, pokud tam máme 100% kontrolu, ale tím hlavním důvodem je to, že potřebujeme investovat ať už do jádra, do plynových zdrojů, do malých modulárních reaktorů a také třeba říct, že vlastně už v současné době de facto stát přejímá veškerá rizika u nových investic, ať už formou výkupních cen nebo formou nezbytně nutných záruk, jinými slovy, už dnes ti minoritní akcionáři vlastně na sebe nepřenášejí žádná větší rizika a všechno je za státem. I toto dává logiku.
4: No právě, že se často argumentuje tím, že minoritní akcionáři by nesouhlasili s investičními projekty, ale minulá vláda například rozběhla projekt výstavby nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Tak nejsou takové obavy zbytečné? Není to lichý argument pro zestátnění?
18: No tak pak už je jenom otázka, proč tady, když se to dává do samostatných společností, které má plně pod kontrolou stát, proč nechávat těm minoritním akcionářům vlastně ještě v ten podíl v té hlavní společnosti, protože pokud stát na sebe přebírá rizika, pokud stát dává garance, pokud stát garantuje výkupní cenu, no tak by logicky z toho měl mít i ten benefit. Nemluvě o tom, že vlastně z celý aktiva a samozřejmě pro ten stát to bude významná investice do majetku. A vzhledem k tomu, že se zásadním způsobem mění energetické prostředí v celé Evropě a už se neinvestuje jako ještě před pár lety do nových zdrojů, které tržně fungují, ale investuje se do energetické bezpečnosti, která víceméně se začíná stávat, myslím, tímto energetické prostředí silně regulované, proto dává smysl, že ten stát si ty klíčové majetky a infrastrukturu energetickou pohlídá pod plnou kontrolou.
4: Věříte tomu, že váš plán minoritní akcionáři na dnešní valné hromadě podpoří?
18: Já jsem toho názoru, že ano, protože je to krok, který je poměrně vstřícný, kdy my jasně říkáme, nejenom, že tak učiníme, což si myslím, že minoritní akcionáři budou v tomto případě brát pozitivně, ale současně, že ukazujeme celý jízdní řád, jak se to učiní, protože doposud byla celá řada různých kritiků, kteří zpochybňovali to, co jsme slíbili, říkali, to se nepodaří, neudělá se to. Někdo říkal, že tam musí být stále kontrola privátu, někdo říkal, že na to nebudou peníze a my ukazujeme cestu, jakým způsobem se zabezpečí finance a současně, jakým způsobem se to vypořádá s těmi minoritními. Takže podle mého názoru by měly být pro.
4: A pane ministře, teď už prosím jenom stručně ten harmonogram, o který asi se budou akcionáři zajímat nejvíc, kdyby mělo dojít na první krok?
18: To první krok je vlastně ta současná valná hromada, je to nejbližší vlastně možný krok, který nastal s ohledem na to, že se dělá vlastně ta první část. No a poté se samozřejmě musí udělat ještě další valná hromada, což je otázka několika měsíců, ne-li třeba jednoho roku. A to, co jsme říkali, že by celá vlastně ta tranže měla trvat přibližně rok a půl až dva, tak platí. To znamená, v každém případě to proběhne všechno až do posledního, jak se s akcionářem říkáme, do konce té transakce v rámci tohoto volebního období. Z mého pohledu je to otázka maximálně dvou let.
4: Říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, který byl naším hostem. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
18: Mockrát děkuji a přeji hezký den.
4: A na druhé lince zvu do vysílání analytika České spořitelny Petra Bártka. Dobrý den i vám.
19: Dobré ráno.
4: Myslíte, že to půjde takto hladce, jak to nastínil ministr Havlíček, že tedy do konce volebního období bude výrobní část ČEZu opravdu pod plnou kontrolou státu?
19: Tak ten plán, který ČES, respektive vláda, nastínili, vymysleli, tak realizovatelný v tomto horizontu pravděpodobně je. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Určitě to realistické.
4: Vy jste vlastně, nebo ještě možná připomenu, protože jsme o tom mluvili na začátku toho rozhovoru, jak by ty kroky měly po sobě následovat. Nejdřív se vyčlení nevýrobní část ČEZu do dceřiné společnosti, pak ten její částeční prodej zahraničním investorům je v plánu. Je to smysluplný ekonomický plán, pokud mají tedy následovat ty další kroky? Získá tímto prodejem ČEZ dost peněz pro případný odkup akcí minoritních akcionářů?
19: Tak ten prodej minoritního podílu v regulované distribuční části je asi nejelegantnější cesta, jak získat v brzké době peníze na odkup těch minorit v mateřském ČEZu a přitom okamžitě nezatížit státní rozpočet. Dlouhodobě ale samozřejmě peníze, které vydáte na odkup minorit v té mateřské firmě, musíte nakonec někde získat. ČEZ bude potřebovat další peníze na investice a tak dále. Takže je to spíš rozložení tohoto velkého výdaje v čase, než by ty peníze se nějak zázračně objevily sami od sebe. A co se týče té velikosti, tak by to mělo pravděpodobně stačit na odkup většiny minorit v ČEZu. Záležet bude na konkrétním způsobu, jak by se to dělalo.
4: No a bude rozdíl, nebo je rozdíl, jestli management ČEZu nabídne část dceřiné společnosti velkým zahraničním fondům, nebo bude akcie této společnosti nabízet na burze?
19: Je to určitě velký rozdíl. Já si myslím, že by bylo vrcholně nešťastné, kdyby byl ten podíl v té regulované části ČEZu prodán třeba německým penzijním fondům nebo australským podílovým fondům a podobně. Už jsme to tady viděli v minulosti, například v podobě plynové infrastruktury. Nevedlo to k ničemu extra dobrému a českým investorům by víceméně zbyly jenom oči pro pláč, takže já bych určitě preferoval prodej přes českou burzu.
4: A myslíte si, že nebo dá se odhadnout, vy jste odborník, tak vás se na to lze ptát, jak velkým lákadlem by byly akcie dceřiné společnosti ČEZu na burze?
19: Lákadlem velkým by byly určitě, protože tady tato dceřiná firma by více než 80% měla opravdu regulovaný biznis se stabilními víceméně výsledky. Česká republika je vnímaná investory jako stabilní stát z pohledu regulace. A navíc v současné době i v oblasti sítí, nejen v oblasti výroby, probíhají velké investice do modernizace a do vlastně posílení sítí kvůli těm změnám energetice a to zvyšuje hodnotu té firmy do budoucna.
4: Na druhou stranu jste říkal, že vlastně ČES nezíská ty peníze hned, že to bude postupný proces, tak nehrozí, že naopak vlastně budou dotovat daňoví poplatníci výkup těch minoritních akcionářů?
19: Já jsem říkal, že vlastně ČES by ty peníze získal víceméně hned tím prodejem té minority. Nicméně dlouhodobě by pak museli se ty peníze následně někde najít, takže lze předpokládat, že by byly například nižší dividendy z ČEZu pro státní rozpočet a tak. Takže v tom dlouhém horizontu to je skutečně jenom o rozložení tady tohoto nákladu na ten odkup.
4: Takže daňovým poplatníkům žádná újma jaksi nehrozí?
19: Daňoví poplatníci by dostali určitou větší slovo v investicích do výrobní části, do výroby elektřiny. výměnou za to, že za to budou muset dlouhodobě připlatit.
4: Děkujeme za dovysvětlení. Tolik tady je Petr Bártek, analytik České spořitelny. Naslyšenou.
19: Naschledanou.
0: 21 minut po 8 hodině je tu připomínka podstatných událostí, které sledujeme v Ranním plusu. Spojené státy oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podlední agresivní kroky Teheránu provedly údery proti iránským radarovým stanicím a řídicím centrum bezpilotních letounů. Kvůli nejednotnému systému měření dopadů není možné spolehlivě posoudit přínos dotací, které poskytlo Ministerstvo životního prostředí na lepší hospodaření se srážkovou vodou, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. A americký minister zahraničí Marco Rubio mluvil s libanonským prezidentem Josefem Aounem a izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem a navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. S úderem půlnoci ve Varšavě začal platit noční zákaz prodeje alkoholu nebo také noční alkoholový klid, jak místní opatření označují. Zákaz dosud fungoval v pilotním programu a osvědčil se, tvrdí varšavská městská stráž a policie. Více si povíme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den, Katko.
20: Dobré ráno.
0: Jak moc byl ten pilotní program zákazu prodeje alkoholu úspěšný? Máme nějaká data?
20: Ten noční zákaz prodeje alkoholu platil od listopadu loňského roku v centru města a ve čtvrti Praga. Týkal se tedy obchodů, čerpacích stanic a trafik, netýkal se barů a restaurací. A podle magistrátu Varšavy za to půlroční období klesl počet přestupků a trestných činů spojených s užitím alkoholu a spáchaných na veřejných místech o skoro třetinu, o 30,4%. Není to překvapivý výsledek, jak popsal influencer Lukáš Tchuřevský, který se na sociálních sítích věnuje osvětě jako alkoholik z TikToka.
21: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek. Tady kleslo zatížení záchranné služby. Tam to dřív na příjmu. Večer často vypadalo jako na záchytce. Bylo tam hodně opilých lidí.
20: V Polsku zavedlo noční zákaz prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí, buď zcela, jako třeba Krakov, Wrocław nebo Gdaňsk, nebo částečně jako Poznaň a Katovice. Většinou se to týká těch turisticky nejnavštěvovanějších čtvrtí, kde byl také největší problém s rušením nočního klidu.
0: No a jaká pravidla a omezení tedy nyní ve Varšavě platí?
20: Ten zákaz se stále vztahuje na obchody, na čerpací stanice a trafiky, nevztahuje se na bezcelní zónu letiště Fridricha Chopina, nevztahuje se třeba na bary, restaurace a jejich zahrádky. Ten zákaz prodeje alkoholu platí od 10. hodiny večer do 6. hodiny ráno a to na celém území polského hlavního města. Za porušení hrozí prodejci ztráta koncese na prodej alkoholu a dokonce i tříletý zákaz předložení nové žádosti o koncesi a samozřejmě hrozí také pokuta.
0: No, někteří radní Varšavě ale usilují o zpřísnění těch stávajících opatření, co požadují.
20: Nejen varšavští radní, to zpřísnění požadují i někteří poslanci v rámci snah obecně v celém Polsku omezit prodej alkoholu. Někteří prosazují, aby se noční zákaz prodeje alkoholu rozšířil a trval od té 22. hodiny až do 9. hodiny raní. Čerpací stanice by pak alkohol nesměly prodávat vůbec. Zakázané by byly i takzvané malpky, tedy takové maličké skleněné lahvičky o obsahu asi 2 nebo 3 deci, které jsou velmi cenově dostupné. Stojí kolem 10 zlotých, takže nějakých 50 korun. No a chtěli by také úplný zákaz reklamy na alkohol.
0: Tak tolik naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Díky, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
4: Nikdy neumřít a všechno ovládnout, tak glosuje snahu premiéra Andreje Babiše o dlouhověkost dnes vycházející týdeník Respekt. Přidává k tomu ale také vysvětlující linku Babišova boje proti spiknutí elit. Článek pročetl a vybral do svého přehledu domácích médií moderátor hovorů na Plusu a také talk show Michaelův Mešap Michail Rosypal.
1: Článek popisuje ambici Andreje Babiše dožít se 120 let, jak on sám říká, a jeho nadšení pro témata dlouhověkosti a zdravého životního stylu. On se jí snaží dosáhnout té dlouhověkosti pravidelným cvičením, pitím zdravých bylinkových nápojů, na chytrých hodinkách kontroluje svoji kondici, hlídá si jídelníček, navštěvuje různé lékařské kongresy a konference, na kterých si dělá poznámky. A teď budu citovat z toho článku. I přes fascinaci zdravým životním stylem Babišovi s přibývajícím věkem ubývá energie. Včetně schopnosti bouchnout do stolu. Lidé, kteří ho znají z předchozího vládního angažmá, to třeba ukazují na tom, že z vlády nevyhodil ministryní pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou po zjištění Seznam zpráv, že bydlela za pár tisíc v obecním bytě ve městě, kde vládla, nebo že neuvedla půlmilionovou půjčku v majetkovém přiznání. Mrázové prý u Babiše pomohlo, že kauzu zveřejnilo médium, které Andrej Babiš řadí do Deep State. Konec citace. No a právě to, jak Andrej Babiš stále častěji mluví o tom, že u nás funguje Deep State ovládaný elitami a že se stále více obklopuje lidmi šířící dezinformace, tak velmi podrobně to ten článek v Respektu rozebírá. Rozebírá také to, jak označuje své nepřátele za spolčení neziskovek, opozice, novinářů, úředníků a kritiků vlády. A jeden zdroj z úřadu vlády v tom článku říká, a teď opět cituju, vnímá je jako ohrožení pro sebe i pro své plány, proto začal hledat cesty, jak tuhle část občanské společnosti oslabit. Konec citace.
4: Další téma pro nás vybral z deníku N. Ten popisuje slábnoucí pozici vládního zmocněnce pro klima za motoristy Filipa Turka.
1: Ano, vládní zmocněnec pro klima Filip Turek nejenže rozzuřil premiéra, už zmíněného premiéra Andreje Babiše, ale navíc podle toho článku ztrácí podporu i mezi svými kolegy v poslaneckém klubu. Nespokojenost s Filipem Turkem dal Andrej Babiš veřejně najevo už několikrát. Článek deníku N nabízí některé konkrétní citace a příklady z minulosti, ale Andrej Babiš není zdaleka jediný, komu počínání Filipa Turka vadí. Deník N mluvil s pěti zdroji z okolí vlády a motoristů. A tito lidé pod podmínkou anonymity popsali, jak nespokojenost s Turkem čím dál víc roste. A to údajně platí i pro poslanecký klub motoristů. Rozlobili ho jak Turkovi kontroverzní výroky, ty Enko připomíná, tak i jeho kroky na ministerstvu životního prostředí. A Andrej Babišovi také vadí návrhy na zpřísnění podmínek pro výstavbu větrných elektráren doprovázené videem na sociálních sítích. Podle Babiše tím zmocněnec mohl ohrozit schválení finanční podpory z EU. A deník N se taky věnuje tomu, že Petr Macinka, předseda motoristů, podle zmíněných zdrojů premiérovi řekl, že i on sám už by souhlasil s tím, aby vláda Turka z pozice zmocněnce odvolala. Upozornil však, že s Filipem Turkem by odešla zřejmě i část poslaneckého klubu, čímž by byla oslabena vládní většina, která čítá 108 hlasů. A některé zdroje zas na druhou stranu v tom článku upozorňují, že Macinkovo varování před oslabením klubu může být ve skutečnosti spíše úhybným manévrem, a že velká část motoristických poslanců už totiž nechce být s Turkem spojována a má vůči němu řadu výhrad. Pozici Filipa Turka uvnitř motoristu podrobně rozebírá deník N.
4: A pojďme ještě k dalšímu médiu. Čelíme největší intenzitě změn v historii. Češi ale místo akce kličkují před realitou. Lze se dočíst v Hospodářských novinách. Kdo si to myslí?
1: Ten titulek je z rozhovoru s podnikatelem a filantropem Martinem Vohánkou, který velmi zajímavě popisuje ekonomickou situaci Česka, náš potenciál a hlavně to, jak se k současné situaci ve světě stavíme a měli bychom se stavět. Martin Vohánka v tom rozhovoru říká, cituju, máme na to být 10. nejsilnější ekonomikou v Evropské unii. Je to samozřejmě velká ambice, ale dá se k ní propracovat. Konec citátu. A teď on tam zmiňuje několik kroků. Jedním z nich je třeba změna rozpočtového určení daní. Mezi dalšími prioritami uvádí nový zákon o vysokých školách, který by měl umožnit jejich modernizaci, nebo takzvaný 28. režim, který by měl umožnit lepší pohyb kapitálu v rámci Evropské unie.
4: Z domácích deníků a týdeníků vybíral Michal Rosypal, novinář a moderátor pořadu Michailův mešap a hovory.
0: A do čerstvých zpráv vás půl deváté zasvětí Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
5: Armáda Spojených států víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kašm. A podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Iránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich Spojené státy využívají k útokům na iránské území. Dnes se sejde valná hromada skupiny ČEZ. Akcionáři by na ní měli řešit výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti a to má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách, aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nebo právníci úřadu vlády. Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku. Nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. Dnešní stávka by se neměla dotknout klientů agentury v terénu. O přesunech agent dnes má taky jednat vláda. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Delší lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba platit do dneška, druhou do 30. listopadu. Velké platformy sociálních sítí budou v Malajsii ode dneška muset ověřovat věk uživatelů a znemožnit zakládání účtů dětem mladším 16 let. Opatření spadá pod nová pravidla pro online bezpečnost. Jejich cílem je ochrana dětí a omezení jejich vystavení škodlivému obsahu na online platformách. Regulační úřad pro komunikaci uvedl, že platformy budou mít lhůtu na zavedení opatření, ale zatím neupřesnil její délku. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy se brzdí kousek za sjezdem na Zdice okolo 27. kilometru a 20 minut se popojíždí k nehodě před Berounem. Na 22. kilometru v levém pruhu řeší kolizi dvou osobních aut. Na D5 dál směr Praha naberete zdržení i odrudné kolona z 5. kilometru pouze vlivem silného provozu a se sune až ke sjezdu na Pražský okruh. Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 se sune dlouhá kolona už od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Bezmála hodinu zabere trasa k jižní spojce. Pokud se na 10. kilometru chystáte sjíždět na okruh směr letiště, i tam se připravte na dlouhé zdržení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
0: A teď máme 3,5 minuty po půl deváté. Dnes vás Ranním plusem provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Právě v těchto chvílích mělo na Slovensku začínat hlavní líčení v případu, ve kterém je obžalován místopředseda parlamentu za vládní hnutí Směr a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar. Ovšem, ani na druhý pokus se proces neuskuteční. K případu totiž byla připojena další obžaloba. Tibor Gašpar a další jsou v kauze nazvané očistec podezřelí, že v rámci policie založili zločineckou skupinu a spolu s dalšími ovlivňovali vyšetřování za úplatky. Případu se dlouhodobě věnuje investigativní reportérka serveru Aktuality.sk Laura Kelová-Kalinská. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujem za pozvání.
0: Můžeme si rozvést, proč ani tentokrát to hlavní líčení nezačalo?
2: Ako ste už naznačili, tak tento veľký súdny proces očistec sa spojil ešte s jednou menšou kauzou a len pre dodržanie akýchsi lehôd na prípravu pre ďalšieho obžalovaného súd musel vlastne posunúť začiatok súdneho procesu o nejakých ďalších pár dní, aby uplatnil vlastne zo zákona takú povinnú lehotu, kedy sa môže obžalovaný a jeho advokát pripraviť. Takže nevyzerá na žiadne obštrukcie, skôr na dodržiavanie nejakých základných pravidel.
0: A můžeme si připomenout, z čeho obžaloba Tibora Gašpara a další lidi obvinuje?
2: Tak prokuratura v tej obžalobe tvrdí, že od roku 2012 pôsobila priamo v slovenskej polícii akási zločinecká skupina, teda ľudovo povedané mafia. No a na jej čele mal byť súkromný podnikateľ s úzkými väzbami na súčasného premiéra Roberta Fica. A tým podnikateľom je Norbert Böder. A hneď pod ním vlastne mal byť policajný prezident Tibor Gašpar a ďalší policajní funkcionári. No a táto zločinecká skupina mala vlastne fungovať ako akýsi ochranný dážnik pre vplyvných podnikateľov. Mali sa tam vyzrádzať informácie z citlivých kauz, dokonca tam mali zaznievať pokyny na sledovanie opozičných rivalov, teda opozičných politikov. No a sú tam aj rôzne skutky korupčné, teda lietali tam rôzne úplatky v hodnote desiatok až stovkách tisíc eur, čo znamená milióny českých korún.
0: No a my sme řekli už na začátku, že teď to bolo posunuté zase o několik dní kvůli další obžalobě, ale můžou se ještě v tom procesu objevit i na obvinění v dalších kauzách, protože já jsem třeba zaznamenal, že Zoltán Andruško, klíčový svědek v případu vraždy slovenského investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, veřejně zmínil, že mu v minulosti údajně Tibor Gašpar také vyhrožoval.
2: Tak počas súdneho procesu budú vypočúvaní rôzni policajti, ktorí už sú medzičasom odsúdení, priznali sa napríklad k tomu, že za peniaze a na pokyn svojich policajných šéfov sledovali opozičných politikov, že príjmali úplatky, že za upratanie rôznych kauz vlastne brali 10 000 alebo 1 000 eur v hotovosti, že dostávali akoby také ročné vianočné odmeny práve od súkromného podnikateľa Norberta Bödera, ktorý s políciou vlastne nemal mať nič spoločné. A uvidíme, do akej hĺbky vlastne budú sudcovia vypočúvať týchto jednotlivých policajtov. Či sa tam dozvieme aj niečo nové, čo v tom prípravnom konaní počas toho vyšetrovania možno nezmienili, zabudli a teraz vlastne sa ten príbeh bude akoby oveľa viac do hĺbky preberať. To všetko ukáže vlastne až to samotné vypočúvanie, pretože už sú rôzni ľudia z policajného prostredia, z bezpečnostných zložiek právoplatne odsúdení za to, že pôsobili alebo pomáhali tej to údajnej zločineckej skupine pod Norbertom Bödörom a Tiborom Gašparom.
0: No a jaké tresty vlastne tým obžalovaným hrozí?
2: Tak čo sa týka trestov, najvyšší trest by hrozil odsúdeným, pravoplatne odsúdeným práve za zosnovanie alebo založenie tej zločineckej skupiny. Tam je trest 5 až 10 rokov vo väzení. A za ostatné, teda korupčné trestné činy alebo za nejaké zneužitie právomoci, tam už sú tie tresty výrazne nižšie, pretože po roku 2023, keď sa Smer opäť dostal do koalície, tak práve aj pod vedením Tibora Gašpara sa zmenili a znížili rôzne tresty práve za ekonomickú trestnú činnosť, teda aj za korupciu. A aj v prípade, že by mnohí títo obžalovaní boli odsúdení za korupciu, za príjmanie hoci aj miliónových úplatkov, myslím české koruny, tak im hrozí v podstate iba podmienka.
0: No a pokud by byl Tibor Gašpar odsouzen, mohl by být zbaven poslaneckého mandátu a jít do vězení, protože, jak jsem se dočetl, tak na Slovensku už asi 12 let neplatí imunita, která by poslance během mandátu chránila před trestním stíháním.
2: Už máme odsúdených bývalých poslancov a áno, v prípade, že ide o skutky alebo o trestné činy, ktoré sú spáchané úmyselne, a to napríklad korupčná trestná činnosť je úmyselným trestným činom, tak v takom prípade by Tibor Gašpar prišiel o poslanecký mandát, ale ako som spomínala, do väzenia by sa s veľkou pravdepodobnosťou za korupčné trestné činy nedostal, iba v prípade, že by súd uznal, že naozaj bola založená aj tá zločinecká skupina, ale to je na dokazovanie veľmi náročné, takže uvidíme, ako si s tým súd a sudcovia poradia.
0: Tak tolik investigativní reportérka serveru Aktuality.sk Laura Kelejová-Kalinská. Děkuji vám za rozbor, přeji vám hezký den.
2: Ďakujem veľmi pekne, napodobne.
4: Je 8 hodin a téměř 40 minut, posloucháte Ranní plus. Paříž má za sebou víkend bujarých oslav. Francouzské hlavní město oslavilo vítězství svého klubu ve fotbalové lize mistrů. PSG v penaltovém rozstřelu porazilo anglický Arsenal a obhájilo titul ve slavné soutěži. Vítězství spustilo nepokoje nejen v Paříži, ale i v dalších francouzských městech. Fanoušky sledoval celý víkend náš francouzský zpravodaj Martin Balucha. Dobré ráno.
6: Hezké ráno, zdravím.
4: Martine, byla ta dnešní noc klidnější než ta předchozí bezprostředně po utkání?
7: Ano, ta noc byla výrazně klidnější, francouzská média vlastně neinformují nebo nepíší o tom, že by byly nějaké větší střety. Rozhodně se to nedá srovnávat s tím, co jsme tady zažili v té noci, jak jsem mluvila, ze soboty na neděli. Už včerejší oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží se obešly bez větších střetů, i to přesto, že v té fanzóně přímo pod Eiffelovkou bylo na 90 tisíc lidí. Všichni sledovali právě, jak fotbalisté PSG otevírají dveře vojenské školy a pak postupně kráčejí po té 600 metrů dlouhé trase, dráze červeno-modré vlastně podél celého toho parku Martovo pole až právě k tomu pódiu pod Eiffelovou věží. Byly to obrázky, které obletily celý svět, ale obešly se bez nepokojů, i když jsem viděl na vlastní oči, že někteří se snažili možná trošku narušit průběh těchto oslav. Viděl jsem jednoho mladíka, který se snažil vypustit několik rachejtlí. Okamžitě přišla policistka, doslova ho chytla za ruku a odvedla ho k policejním dodávkám, takže bylo vidět, že policisté se snažili podobným střetům, podobným nepokojům zabránit. To, co jsme viděli v sobotu, to se nedalo srovnávat.
9: Tak to jsou pozitivní zprávy, to mám radost. Nicméně už se sčítají víkendové škody nebo kolik vlastně nakonec policisté zadrželi lidí.
7: Policisté zadrželi po celé Francii 890 lidí. Je to zhruba o polovinu víc než loni, protože loni taky PSG vyhrálo titul v Lize mistrů. Jsou to aktuální čísla, stará pár minut, protože ministr vnitra před chviličkou vystoupil právě nebo měl rozhovor ve francouzském rozhlase, takže tam ty čísla detailně komentoval. Taky víme, že zemřel jeden 24-letý člověk, to bylo při nehodě skútru na pařížském obchvatu. Další 17-letý člověk zůstává v komatu. To je zase po potyčce, kde byl taky nůž, takže to jsou oběti, řekněme, na životech. Pokud jde o ty materiální škody, tak jsem viděl zapálené koše, zapálené do sklova vysklené autobusové zastávky. Nejhorší to asi skutečně bylo na tom bulváru Champs-Élysées v tu noc ze soboty na neděli. To byly opravdu scény, které připomínaly místy revoluci, i když ten přístup na Champs-Élysées je kontrolovaný, policisté šacují, kontrolují batohy, tak přesto se lidem podařilo pronést pyrotechniku, kterou pak používali právě proti policistům, dělobuchy, rachejtle. Policisté pak zase zasahovali slzným plynem. To je velmi nepříjemné na vlastní kůži. Jsem si to zkusil, slzný plyn, člověk slzí, pak samozřejmě se to dostává do dýchacích cest, takže pak si tam fanoušci, i loni jsem to viděl, vymývali vlastně oči v kašnách, fontánách v té spodní části parku nebo spodní části bulváru Champs-Élysées. Teď vyvstává otázka, jestli je vůbec tady ve Francii je možné slavit podobné tituly bez toho, aby docházelo k podobným nepokojům, střetům. Někteří politici, například starostka toho 8. pařížského obvodu, kde je právě bulvár Champs-Élysées, vyzývají k uzavření bulváru pro podobné příležitosti. Pak se ozývají taky hlasy jako Marine Le Penové, nacionalistické političky, která vyzývá k daleko větší přísnosti, razantnějším zákrokům. Ona doslova na Twitteru napsala, nebo na sociální síti X napsala, že vlastně Francie je jediná země, kde lidé se podobný večer musí zavřít, aby se vyhnuli násilí. Je vidět, že už se z těch střetů nepokojů stává politické téma.
9: No, ona pyrotechnika a fotbal je velké téma i pro Česko, ale vraťme se do Francie. Velká polemika se vede nad chováním poslance Karla Oliva z vládní strany, který slavil úspěch PSG na kapotě auta. Jak to vysvětloval?
7: Je to tak, možná krátký kontext. To byly ty oslavy bezprostředně po vítězství PSG. Odehrávalo se to v Poissy, což je na předměstí, malé městečko na předměstí Paříže. A Karl Oliv skutečně vystoupal na kapotu svého auta, svého přítele, údajně tedy svého přítele Pascala. Pak krátce na to zveřejnil takové omluvné video, ve kterém říkal, že to skutečně nejsou úplně obrázky, které by příslušelo nebo které by se patřily, aby vlastně aby se takhle choval politik, poslanec vlastně, takže se za to omluvil, říkal, že to bylo vlastně, že se nechal unést tu atmosférou těch oslav, ale ta kritika zaznívala, někteří politici z řad nacionalistických politiků tohleto chování přirovnávali právě k chování výtržníků, tak takovému, co jsme viděli, jak už jsem říkal, na bulváru Champs-Élysées nebo pak dál v centru Paříže, ale nebylo to jenom francouzská metropole Paříž, ale ty nepokoje, výtržnosti, rabování byly hlášené dalších 15 větších francouzských městech.
9: Nepokoje sledoval náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme za to a příjemný odpočinek přeji.
7: Naslyšenou, hezký den.
0: Teď máme 8:45 k tomu. Evropské země kritizují Izrael za rozšiřování invaze do Libanonu. Izraelští vojáci vstyčili po 26 letech znovu vlajku na křižáckém hradě Beaufor, který se tyčí nad jihem Libanonu. Premiér Benjamin Netanyahu vyzdvihl návrat na ztracené pozice a vyzval armádu k dalšímu rozšiřování pozemní invaze proti hnutí Hezbollah. Mezitím se obě země snaží přimět k příměří americký minister zahraničí Marco Rubio. Podrobnosti o jeho plánu přináší blízkovýchodní média, která pročetl náš tamní zpravodaj Štěpán Macháček.
8: Dubajská televize Al Arabiya a její webové stránky píšou, že Marco Rubio, americký minister zahraničí, svůj plán na příměří popsal jako návrh na postupné sklidnění situace. Projednával ho údajně s libanonským prezidentem Josefem Aounem i izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem a podle toho plánu by Hezbollah měl ukončit veškeré své útoky na izraelské území a izraelská armáda by se za to zřekla jakýchkoliv útoků na metropoli Bejrut. Al Arabiya připomíná, že zítra a pozítří by měla ve Washingtonu pokračovat přímá libanonsko-izraelská jednání. Podle tvrzení izraelské armády zabili vojáci během toho dosavadního příměří 900 příslušníků Hezbolláhu, doplňují stránky televize Al Arabiya. No a izraelský deník Zaman Israel pak připomíná význam křižáckého hradu Beaufor, který tedy obsadila znovu teď izraelská armáda. Arabsky se ten hrad nazývá Shakif, leží asi 5 kilometrů od hranic na libanonském území a z tohoto vysoko položeného hradu je možné kontrolovat jak takzvanou rukojeť Galilejské pánve, která je dnes součástí Izraele, tak širokou oblast libanonského jihu kolem města Nabatije. Izrael se hradu zmocnil v roce 1982 během takzvané první války v Libanonu, kdy v oblasti bojoval proti milicím Organizace pro osvobození Palestiny a zůstal tam 18 let až do stažení se z jihu Libanonu v roce 2000. To tedy připomíná izraelský list Zaman Israel.
0: A to říká náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček.
9: A my přidáme v 8 hodin téměř 48 minut další informace. Spojené státy oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Tehránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrum bezpilotních letounů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mluvil s libanonským prezidentem i izraelským premiérem o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem a navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. A předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tajvan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Cestu odsoudil Peking, podle něhož Vystrčil závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny. Dnes začíná motýlí půlhodinka. Akce, při níž můžou lidé na zahradách, loukách nebo v parcích sčítat motýly. Přidat se může tedy každý, stačí si vybrat místo a vyhradit si půl hodinu své pozorování, pak zaznamenat a odeslat. Co je pro pozorování důležité, to už si řekneme s koordinátorkou akce Martinou Skohoutilovou, z ochranářské skupiny Jaro. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Tak co je tedy důležité, pokud se chci zapojit?
10: Tak určitě je dobrý si předem, pokud nejste trochu zběhlí v tom rozpoznávání motýlů, ty motýly trochu nastudovat. V tom vám můžou pomoci určovací klíče, které najdete na našich stránkách webových motýlípůlhodinka.cz a máme tam klíče jak pro začátečníky, tak pro pokročilejší.
9: Jaké druhy motýlů můžu u nás nejběžněji vidět a jaké naopak jsou ty nejohroženější, nejvzácnější?
10: Tak třeba loňský čítání potvrdilo, že jedním z nejběžnějších motýlů je babočka paví oko, kterou určitě všichni znají. V předešlém ročníku zase v vozovkách vyhrál luční. A mezi další běžný druhy, který teďka na jaře můžete potkat, patří třeba okáč pohánkový, což je o něco menší okáč s oranžovými křidélky.
9: Záleží na tom, jaké bude počasí, když budu sledovat a sčítat motýly.
10: Určitě na tom záleží hodně. Ideální počasí je slunečno, bez větří. dobré je hlídat i ideální teplotu, to znamená nějakých 20 až 25 stupňů a pak s tím souvisí i čas, kdy je nejvhodnější sčítat. My obvykle udáváme od 10 do 5, ale je třeba počítat s tím, že když jsou teplejší dny, tak je dobré začít právě už v těch ranějších hodinách. Na druhou stranu nemá cenu se vydávat příliš brzo, protože do těch 9-10 hodin ti motýly ještě moc aktivní nejsou.
9: Čili noční motýly nebo lemury do toho vlastně nepočítáte?
10: Ne, tady to čítání se týká vyloženě jenom denních motýlů. Je to i z hlediska toho, že rozpoznávat noční motýly je o něco mnohem náročnější a i ti denní motýly nám vlastně dokážou trošičku dát představu i o tom, v jakém stavu jsou třeba ty noční motýly, ale i řada dalších druhů, protože my vlastně ty motýly využíváme jako takzvaný indikátor, to znamená, že nám vlastně svou přítomností ukazují, v jakém stavu je ta krajina i pro všechny ostatní druhy, protože ty

0: která získáte díky těmto sčítáním?
1: Tak běžně probíhají monitoringy vědečtějšího charakteru a my vlastně zveme veřejnost, abychom rozšířili tato data, protože těch monitorovačů není nikdy dost. Takže čerpají potom z těch dat vědci, můžeme podle toho lépe nastavovat nějaké priority, které se týkají ochrany přírody. Ta data propojujeme s národní nálezovou databází, takže rozhodně jsou velmi užitečná a tím, že se lidi zapojí vlastně napříč celou republikou, tak nám to dokáže dát velmi hezký obrázek.
0: V posledních desetiletích odborníci právě možná na základě i vašich dat upozorňují na postupný úbytek motýlů. Víme, kolik jich už z české krajiny třeba úplně zmizelo?
1: Tak z české krajiny, kdy se bavíme o nějakých 160 druhů denních motýlů, tak jsme přišli už o asi 20 druhů. Nicméně mnohem šokující je zjištění, když se podíváme vlastně na celkovou jako biomasu těch motýlů, to znamená tu početnost těch všech populací. A tam jsme za poslední desítky přišli už asi o polovinu těch všech motýlů. Takže je to velmi negativní trend.
0: No tak to mě mrzí, že končíme takto negativně, ale snad se třeba něco zlepší. Děkujeme moc za to, za rozhovor hlavně Martině Skohoutilové ze skupiny Jaro. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: A teď přelétneme k dalšímu tématu, co určitě motýly neřeší, je daň z nemovitosti, oni se ubytují, kde se jim zlíbí. No ale tu daň by měli mít lidé zaplacenou nejpozději dnes. Upozorňuje na to Finanční správa. Většina lidí dostala platební údaje do datových schránek e-mailem a nebo jako papírovou složenku klasicky poštou už v minulých týdnech. Loni se podle Finanční správy vybralo na daň z nemovitosti více než 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos.
3: Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje Finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
3: Někteří vlastníci nemovitostí mají lhůtu pro zaplacení daně delší. Týká se to těch, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun, pokračuje Patrik Madle.
4: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
3: Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města nebo obce, ve které leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
5: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
3: Víc informací o platbách, včetně čísel bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů je dostupných na webu Finanční správy. Daň se stanovuje souhrnně za všechny nemovitosti v rámci jednoho kraje, takže majitelé objektů ve více krajích mohli v jedné obálce obdržet i několik složenek najednou. Vlastníci nemovitostí, kteří nestihnou daň zaplatit v řádném termínu, mají ještě několik dní na zaplacení bez pokuty, pokračuje Petr Koubovský.
5: Pokud se člověk opozdí se zaplacením, bude řádně potrestán v podobě vyměření sankce ve formě úroku z prodlení. Nicméně máme tady toleranční dobu, která je v délce do 5. pracovního dne od původní splatnosti té daně a po tu dobu jsme ještě takzvaně hájeni a ten úrok z prodlení nám vyměřen nebude.
3: V souvislosti s obdobím placení daní Finanční správa důrazně varuje před zvýšenou aktivitou kybernetických podvodníků. Často se objevují falešné SMS zprávy nebo e-maily, které se snaží například napodobit oficiální komunikaci úřadů a vylákat tak z lidí citlivé bankovní údaje. Finanční úřady ale nikdy nevyžadují přihlašovací údaje k bankovnictví prostřednictvím zpráv a oficiální e-maily pro placení daní jsou vždy opatřené platným elektronickým podpisem. V případě jakýchkoliv pochybností je nejbezpečnější ověřit si platební údaje přímo v oficiálním daňovém portálu. Tedy za

0: Na Český rozhlas.
1: Do 9 hodin zbývají 3 minuty. Že se bezobratlí živočichové běžně stávají potravou těch z páteří, tak to není nic nového. A nakonec příkladem můžou být i lidé, kteří si rádi pochutnávají na krevetách, humrech, škeblích a nebo třeba i na hmyzu, i když je to pro západní kulturu spíš novinka. No ale co byste si mysleli, kdyby se karty otočily? Ono možná zní jako námět nějakého potrhlého hororu, ale ve skutečnosti se v přírodě i tohle stává. Jak vědci zjistili, aspoň v Jižní Americe si totiž jeden nečekaný predátor umí pochutnat na žábách. Více o tom poví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobrý den.
1: Co je to tedy za bezobratlého predátora? Ty žáby jenom jí nebo je dokonce i loví?
2: To není jisté, ale vypadá to, že žáby možná opravdu i loví. Mluvíme o tvorech, kterým se anglicky přezdívá taťka dlouhonožka, daddy longlegs, tedy o sekáčích. To jsou ti tenkonozí pavoukovci, kterým asi často říkáme pavouci, ačkoliv to nejsou pavouci, oproti nim nepředou sítě, mají jen jeden pár očí. Jsou příbuzní spíš roztočům, klíšťatům, štírům. Oficiálně se jim anglicky říká harvestmen, sklízeči, což je výstižné, protože se toulají a hledají potravu, kde můžou. Jsou všežravci. Časopis Smithsonian teď upozornil na nedávno odbornou publikaci, která právě shrnula nemnohé poznatky o tom, že to nejsou jen všežravci, ale řekněme i žabožrouti.
1: To je neuvěřitelné, jak se na to přišlo?
2: Jednoduše pozorováním, respektive ten článek, který vznikl díky tomu, že přírodovědec Lizardo Proaño narazil v ekvádorské džungli na zarážející scénu sekáče pojídajícího žábu. S kolegou tu poněkud hrůzostrašnou scénu nafotili, ale pro Áňa to ani nepřekvapilo, věděl, že sekáči jsou všežravci, říkal si, že žáby jsou dobrá kořist pro každého, nemají šupiny, tvrdé kosti, jsou to prý takový gumový medvídci pralesa. Později se ale pro Áňo o tom zvláštním ukazu zmínil před kolegou Estebanem Kalvačem, kterého to velmi zaujalo. A mezinárodní tým biologů potom zkoumal a pátral a podařilo se jim najít pouze 10 takových zdokumentovaných případů, všechny z Jižní Ameriky, a vždy šlo o sekáče zhruba stejně velkého jako ta žába. A při několika pozorováních si pavoukovec na žabce pochutnával, zatímco obojživelník stále žil, takže právě to naznačuje, že možná tu žábu ulovil.
1: No a jak se to stane, že pavoukovec uloví mohutnější žábu?
2: Ono pro lepší představu, ty pavoukovci, co žijou v tropických oblastech, jsou o něco větší než ti, které známe od nás. A některé druhy prý mají velmi silné ústní ústroj, které může být pro chycení a udržení té kluské žáby ideální.
1: A toho gumítka. Tolik je Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky,
2: naslyšenou. Naslyšenou.
3: Je 9 hodin a nerušený poslech vám v pondělí 1. června přejí Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
1: Co by nemělo ujít vaší pozornosti, jaké změny může udělat v migračním paktu Evropská tripartita?
3: Které první kroky k zestátnění ČEZu se dají čekat na dnešní valné hromadě?
1: Marilyn Monroe by dnes oslavila sté narozeniny, jak ovlivnila film i celý popkulturní svět.
3: I na to odpovíme. Ale teď má ještě slovo kolega Martin Matějka, který pro vás připravuje toto ráno zprávy.
5: Valná hromada energetické skupiny ČEZ dnes rozhodne o výši dividendy za loňský rok. Očekává, že se bude vyplaceno 42 korun na akci. Ještě větší pozornost ale letos soustředí na chystaný plán na reorganizace firmy. Vedení firmy má navrhnout vyčlenění zákaznického segmentu do samostatné dceřiné společnosti a následný prodej její části soukromým investorům. Z těchto peněz by poté mohl ČEZ vyplatit stávající akcionáře, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO minulý týden v pořadu Peníze a vliv v Českém rozhlase Plus.
6: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu, a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
5: Na valné hromadě by dnes měly zaznít další podrobnosti, třeba harmonogram jednotlivých kroků. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření taky vyplývá to, že tuzemské domácnosti domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. A teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli k 300 případům. Pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
0: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů a nebo z kanálu a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
5: Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší byla situace na Příbramsku, Kladensku, Praze Západ a Praze Východ.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, ruší agendy. Navíc se změny dějí bez potřebných debat o dopadech, které by byly podložené daty. Pokračuje zástupkyně odborů Charlotte Dětková.
7: Myslíme si, že odbory ve veřejné službě teď nemohou mlčet, protože stát přichází o svoji odbornost, ale taky o kontinuitu a hlavně o kapacity, bez níž vůbec nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Kromě nějakého společného dalšího postupu s ostatními odborovými organizacemi ve veřejné správě bude i panelová diskuze právě na téma, jak mohou odbory chránit veřejný zájem.
5: Podle Dětkové se dnešní stávka klientů v terénu nedotkne výstražnou stávku, ale vyhlásila Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé organizace pomáhající tak mezi polednem a druhou odpolední zavřou. Klienty by ale odmítat neměli. Chtějí je navíc informovat o tom, co by podle nich změny přinesly. Armáda Spojených států víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kašm. Podle vyjádření americké armády na síti to bylo v reakci na Íránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Íránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich Spojené státy využívají k útokům na íránské území. S úderem půlnoci začal v celé polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky.
8: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
9: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
8: Říká Lukáš Tchuřevský, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: A v Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvá zdržení dlouhé nesouvislé koloně od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Odtud k průhonicím se jede přibližně půl hodiny. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se sune fronta od Rudné z 5. kilometru. Na okruh k Ořechu na 19. kilometr se budete posouvat půl hodiny. Pokud se chystáte ven z hlavního města po dálnici D7 na Slaný, čekejte zdržení kvůli omezení u letiště. A kolona od sjezdu do Evropské zabere asi 20 minut. Sever Prahy zůstává ucpaný z Cínoveckého cjezdu na Čakovice. Kolony se sunou desítky minut jak Libereckou k Bulovce, tak k Belskou do Hloubětína až ke křížení s Poděbradskou. Hodně se zaplnila i Novopatská směrem z Černého mostu. Fronta popojíždí ke sjezdu do Kbelské i tou pak dál až k Cínovecké. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
1: A teď máme 7 minut po 9. hodině. Nová migrační pravidla dnes budou tématem diskuse mezi zástupci Evropského parlamentu, členských států Evropské unie a Evropské komise. Dlouho diskutovaný migrační pakt má mimo jiné za cíl zefektivnit a zrychlit návrat lidí, kterým byl zamítnut azyl do zemí původu. Začít mají už od 12. června. Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů a na praktický problém, že bez spolupráce zemí původu bývá návrat obtížně vymahatelný. Politolog Petr Kaňok z Masarykovy univerzity s námi teď téma probere. Dobré ráno.
11: Já vám přeji pěkný den.
1: To dnešní jednání má být posledním takzvaným trialogem. Můžou v této fázi nastat ještě nějaké změny, nebo jde jenom o formální potvrzení už dojednané hotové legislativy?
11: Myslím si, že v dnešní době už se nejedná o to, jestli se bude ten obsah nějak zásadně měnit. Jako ta debata se spíš bude vést o tom, jak bude implementován, čili žádnou zásadní revoluci ve smyslu, že by se třeba jeho nějaká jakoby realizace odložila, či že by došlo k nějaké substanciální změně těch 10 zákonů v uvozovkách v tuto chvíli čekat skutečně nelze. Jde o dokument, co je schválený, co byl schválen vlastně radou už před vlastně 2 lety a nějaká substanciální úprava v tuto chvíli už opravdu není na jako nějakém jednání.
1: A můžeme si ale připomenout ty hlavní změny a novinky, které migrační pakt přináší?
11: Myslím si, že z toho českého pohledu je tím hlavním asi důležitým jako faktorem, co se týká vlastně relokace migrantů, protože v té české politice, v té české veřejnosti se vlastně migrační diskuze hodně redukuje na to, že by Česká republika vlastně musela v rámci vlastně solidarity tak, že by musela být nucena vlastně akceptovat ty známé migrační kvóty, což ale migrační pakt vlastně dělá, protože on tu solidaritu rozšiřuje směrem k jako třeba například možnosti, že ty státy se mohou z těch kvót, že se vlastně mohou vykoupit a že tu solidaritu v případě, že by směrem do EU, že by došlo k nějaké další migrační vlně, tak si vlastně může vykoupit tím, že ji bude nahrazovat vlastně finančním jako nějakým obnosem. Čili z toho českého pohledu je asi nejpodstatnější ta flexibilita, že se opravdu nevede debata, co se vedla před cca 10 lety, kdy se ty migrační tlaky na Evropu výrazně zvýšily a od toho zahájení té celé diskuze v té české debatě prostě bohužel ta celá migrační politika EU bohužel redukuje jenom směrem k distribuci vlastně migrantů.
1: No ale jestli se nepletu, tak současná vláda ten migrační pakt odmítá. To znamená, že pokud nechceme tedy platit za ty migranty, kteří by se případně umístili v těch jiných zemích Evropské unie, tak co nám hrozí?
11: Já si myslím, že v této aktuální situaci nám jako České republice navzdory faktu, který jsem zmiňoval, že se ta debata bohužel nešťastně redukuje na nějaký symbolicky, vlastně symbolicky pochopitelný, ale ne úplně pokrývající tu celou tematiku výsek, tak i jako navzdory faktu, že ta debata je prostě nastavena nešťastně a že ten dnešní kabinet v tom zužování té agendy směrem ta distribuce migrantů jako vlastně pokračuje, tak vlastně Česká republika tím, že dlouhou dobu už vlastně relativně je zatížena vlastně migranty z Ukrajiny, tak prostě není státem, jež by se nacházel v, jako v situaci, v níž by musel být jako někým, kdo tu solidaritu řeší aktivně z toho důvodu, že jsme v té vlastní pozici státu, co je v, jako v, vlastně v nějaké fázi, co ten migrační pakt vlastně definuje vlastně jako významnou migrační situaci, čili my v tuto chvíli vlastně v tom nějakém vlastně výpustu té flexibilní solidarity, tak bychom tu finanční nějakou motivaci měli nastavenou na nulu, čili tím, že se ten vlastně mechanismus vyhodnocuje každoročně, tak kdybychom to vzali optikou toho letošního roku, tak je Česká republika v nějakém jakoby bezpečí a vlastně nemusí se žádného odvádění financí či nějaké jiné kompenzace solidarity, tak se nemusí v tuto chvíli bát vlastně.
1: Tak tolik politolog Petr Kanjok z Masarykovy univerzity. Já vám děkuji za rozhovor, přeji vám hezký den.
11: Já vám přeji pěkný den. Nasledanou.
3: V Česku přibývá míst, kde můžou lidé využívat poptávkovou dopravu. Ode dneška funguje taky v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Sloužit bude zejména dětem, které bude vozit do školy. Město chce službu v červnu otestovat. Provozovat ji bude společnost Jablonecká dopravní, která už má zkušenosti ze sousedního Jablonce nad Nisou. Detaily zjišťovala reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
12: Dobré dopoledne. Rychnovská radnice zavedla poptávkovou dopravu zejména pro děti z okolních částí, které dojíždějí do základní školy. Fungovat má tedy hlavně ráno a po skončení vyučování. Děti z Klíčnova, Kopaniny, Pelíkovic a Polečného bude celý červen vozit devítimístný elektromobil. Podle starosty Tomáše Levinského z hnutí Rychnováci radnice po měsíci vyhodnotí, jak služba funguje. Pokud se osvědčí, mohla by pokračovat i v dalších měsících. V takovém případě by pak službu mohli lidé využívat i v jiných časech. Podobně je tomu v Jablonci nad Nisou. Tam začala poptávková doprava fungovat v loni v červenci. Automobil zajíždí do 5 oblastí, kam běžné linky jezdily málo nebo vůbec. Podle ředitele Jablonecké dopravní Luboše Vejnara se služba osvědčila. Měsíčně ji využívá v průměru 600 cestujících. V květnu dokonce padl rekord, kdy v jednom dni využilo 41 lidí. Oblasti chce Jablonecká dopravní dál rozšiřovat. V blízké době by tak mohl automobil jezdit například do Lukášovského údolí. Kromě Jablonecka funguje poptávková doprava taky v okolí Hrádku nad Nisou a Chotyně. Na podzim se jí chystá zavést taky Liberec, a to v ulici, která spojuje části Plínkov a Horní Hanychov. I tam by měly službu využívat zejména děti. Do školy totiž aktuálně musí chodit po frekventované silnici, protože v místě nejsou chodníky.
3: Tak tolik reportérka Kateřina Kubíčková. Děkujeme, naslyšenou.
12: Hezký den, naslyšenou.
3: A poptávkovou dopravu testují také na Osoblažsku. Jaký je tam o ně zájem, ví reportér Adam Tomáš. Dobré dopoledne i vám.
13: Dobré dopoledne. Cestující na Osoblažsku si na službu zvykli velice rychle. Jezdí tam jednoosobní auto, které si můžete přivolat přes mobilní aplikaci nebo po telefonu. Když jsem mluvil přímo s řidičem, tak říkal, že se prakticky nezastaví. Denně má v průměru 19 jízd. Poptávkovou dopravu využívají školáci, lidé ve středním věku i seniori. To auto obsluhuje pouze autobusové zastávky, takže nenahrazuje taxík a nově bude zajíždět taky na tamní vlaková nádraží. Objevil se ale i problém. Někteří lidé si auto volají na zastávku, i když ve stejný čas jede autobus, takže se řeší, kdy bude auto dostupné. Teď platí, že si ho můžete přivolat od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Službu zřídil Moravskoslezský kraj a sbírá data o tom, kdy lidé jezdí a jak by se doprava v oblasti dala řešit v budoucnu. Projekt skončí 11. října.
3: Tolik tedy informace z Osoblažska, které přinesl do Ranního plusu Adam Tomáš. Děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
1: A teď, co důležitého se děje. Francouzské námořnictvo v Atlantiku s podporou partnerů zadrželo další tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Pracovníci agentury pro sociální začleňování zahájili v 9 hodin jednodenní stávku za veřejnou službu proti reorganizacím, řekl šéf odboru agentury. A energetický regulační úřad uložil společnosti Sudop Praha pokutu 2,8 milionů korun za předloňské navrtání vysokotlakého tranzitního plynovodu u Paběnic na Kutnohorsku. Nikomu se nic nestalo, ale vznikla škoda 9,5 milionu korun a hrozil požár sahající až do výšky 400 metrů, uvedl server iRozhlas.cz.
3: V pražském kongresovém centru začala zhruba před 17 minutami valná hromada skupiny ČES. Akcionáři tam probírají výsledky hospodaření, rozhodnou o výši dividendy, ale hlavně se očekává, že vedení energetické firmy předloží plán na restrukturalizaci, který má být prvním krokem k zestátnění výrobní části firmy. První fázi má dojít k vyčlenění zákaznické nevýrobní části ČEZu do samostatné dceřiné společnosti. A menšinový podíl z ní se pak prodá investorům. ČEZ tak získá peníze na investice a ve třetí fázi zestátňování, tedy výkup současných minoritních akcionářů. Ty s takovým plánem podle hlavní ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové souhlasí, hlavně proto, že očekávají navýšení cen akcí.
14: Ale nebude to asi úplně hladké ze strany minoritářů na valné hromadě, protože oni budou chtít slyšet od představenstva ČEZ jasný harmonogram těch kroků vedoucí k výkupu a také nějaké další podrobnosti celého plánu té dceřiné firmy, třeba právě podle jakého klíče bude vedení ČEZ oceňovat tu prodejní hodnotu té minority v té dceři. Chtějí si také ujasnit, jaké budou přesně kompetence managementu při tom rozhodování o těch dalších krocích a chtějí tedy také samozřejmě ujištění, že to celé opravdu povede potom k tomu výkupu jejich akcí z mateřské firmy za férové ceny.
3: Zestátnění ČEZu má na starosti ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, podle kterého je ovládnutí energetické skupiny státem na 100% zásadní pro energetickou bezpečnost. Právě do ní se teď zásadně investuje, vysvětlil v našem ranním vysílání ministr Havlíček.
15: My se soustředíme na to výrobní část, která je rozhodující, ale samozřejmě cílem, proč se toto děje, není jenom to, že bychom chtěli ovlivňovat cenu, ale tím hlavním důvodem je to, že potřebujeme investovat ať už do jádra, do plynových zdrojů, do malých modulárních reaktorů a také třeba říct, že vlastně už v současné době de facto stát přejímá veškerá rizika u nových investic, ať už formou výkupních cen nebo formou nezbytně nutných záruk. Jinými slovy, už dnes ti minoritní akcionáři vlastně na sebe nepřenášejí žádná větší rizika a všechno jde za státem.
3: Řekl ministr Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle analytika České spořitelny Petra Bártka je navrhovaný plán zestátnění ČEZu elegantní cesta, ale bude potřeba takto velké výdaje státu rozložit v čase a pečlivě zvážit, komu se menšinový podíl dceřiné společnosti prodá.
16: Já si myslím, že by bylo vrcholně nešťastné, kdyby byl ten podíl v té regulované části ČEZu prodán třeba německým penzijním fondům nebo australským podílovým fondům a podobně. Už jsme to tady viděli v minulosti, například v podobě plynové infrastruktury. Nevedlo to k ničemu extra dobrému a českým investorům by víceméně zbyly jenom oči pro pláč, takže já bych určitě preferoval prodej přes českou burzu.
3: Řekl v našem ranním vysílání analytik České spořitelny Petr Bártek s tím, že akcie dceřiné společnosti ČEZu by byly určitě velkým lákadlem na burze díky regulovanému biznisu se stabilními výsledky.
1: Posloucháte Ranní plus a to 20 minut po 9. hodině. Rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie a dnes si připomínáme 100 let od jejího narození.
17: Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou. Právě tímto výrokem vystihla Marilyn Monroe svůj život možná nejlépe. Narodila se v Los Angeles jako hnědovlasá Norma Jean Baker. Otce nikdy nepoznala, matka trpěla psychickými problémy a dětství střídala mezi příbuznými a pěstouny. Už v 16 letech se proto vdala, aby neskončila v siročinci. Za války pracovala v továrně na padáky, kde ji objevil armádní fotograf David Conover. Právě fotografie usměvavé dělnice odstartovala její cestu do Hollywoodu. A kiss on the hand may be quite continental. But diamonds are a girl's best friend. V roce 1946 podepsala smlouvu s hollywoodským studiem 20th Century Fox. Obarvila si vlasy na platinovou blond, přijala jméno Marilyn Monroe a začal vznikat jeden z nejslavnějších, ale zároveň i nejtragičtějších osudů filmové historie. Tell me, who runs up that flag? Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
18: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
19: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
17: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
20: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
17: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
21: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
17: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
22: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
17: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: No a ve vysílání teď vítám Šárku Gmiterkovou z Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě a taky spolumoderátorku filmově kritického pořadu Čelisti na rádiu Wave. Dobré ráno.
23: Dobrý den.
1: Tak čím se vlastně Marilyn Monroe zapsala, nebo jak změnila dějiny kinematografie? Samozřejmě vedle toho, že stvárnila řadu nezapomenutelných rolí a stala se, jak víme, sex symbolem.
23: Tak hlavně z toho důvodu, že ona je to opravdu v něčem jako bytostná superstar, někdo, kdo zhmotnil nějaké představy o nějakém bytostném ženském filmovém ideálu z celé řady důvodů a je to někdo, kdo vlastně díky těm svým životním peripetím i díky té náhlé smrti s námi tady nadále přetrvává. Vlastně Marilyn Monroe je někdo, kdo vlastně pro tu populární kulturu nikdy tak úplně nezemřel a myslím si, že v každém městě nějaká Marilyn stále žije, minimálně už z toho důvodu, že to její jméno prostě putuje i na věci, předměty, služby, které prostě s kinematografií ani s ní samotnou nemají vůbec nic společného.
1: No, on se v průběhu let mění pohled na její odkaz, trochu se přehodnocuje, dnes se tak vyzdvihuje třeba její role v tom, jak Hollywood přistupuje k ženám, k herečkám. Proč vlastně? Jak to Monroe ovlivnilo?
23: Je to hlavně právě ten, jak jsem říkala, to posmrtné přepracování toho jejího příběhu. Ona vlastně za svého života byla prezentovaná jako ten prototyp té hloupé blondýny, jako někdo, kdo není vlastně příliš chytrý, byť samozřejmě víme, ono to zaznělo i v tom vašem medailonu, že ona opravdu si tu kariéru jako chtěla budovat nějakým jako velmi konzistentním způsobem, byla opravdu jednou z těch prvních hvězd, minimálně jednou z prvních ženských hvězd těch 50. letech, která si postavila vlastní produkční společnost, což vlastně vidíme i dneska u těch u řady ženských filmových stars, ale bylo to hlavně, řekneme, že je takové jako právě to feministicky vstřícnější, pozitivnější čtení toho jejího obrazu, které se jí právě v těch 50. letech na tom vrcholu kariéry úplně nedostávalo. Právě protože vidíme tu cenu za to, jaké to je ztělesňovat všechny dobové představy a všechny dobové rozpory, které se týkají sexuality a to ztělesnění vlastně nějaké sexuální přitažlivosti.
1: Takže se dá říct, že Marilyn Monroe jaksi vědomně pěstovala svůj imidž blondětého sex symbolu, ale zároveň byla možná emancipovanou feministkou?
23: Já bych nešla tak daleko, že bych jí připisovala zpětně tyhle ty nálepky, ale každopádně to byl někdo, kdo jako věděl, že ta škatulka, do které se dost možná vmanévrovala sama, kterou si vytvořila, že jí začíná být nesmírně těsná a uvědomovala si velmi dobře ty její limity.
1: No a jak radikální tedy bylo v těch 50. 60. letech postavit se tomu systému a jak jste říkala, založit si tu vlastní produkční společnost?
23: Tak ono to, vlastně mohly si to dovolit osobnosti, které měly nějaký jakoby výrazný, jako výraznou popularitu, což určitě v případě Marilyn Monroe tak bylo, ale bylo to spíš z těch systémových důvodů, protože ten klasický hollywoodský studiový systém, jak jsme ho znali do konce 40. let, tak se vlastně začínal díky sérii různých jakoby právních, ekonomických a systémových kroků se začínalo rozpadat a vlastně hvězdy, které byly dostatečně měli toho podnikatelského ducha a právě tu dostatečnou popularitu, tak toho uměli velmi dobře využít.
1: No a změnil se za těch 60-70 let filmový průmysl tak, že by byla Marilyn Monroe spokojená, že ženy nejsou vnímané jenom jako objekty, že mají v rukou rozhodovací práva a jsou respektované?
23: To je, já si myslím, otázka, která by vyžadovala minimálně třeba nějaký hodinový pořad.
1: Tak myslím máme si, na to tak minutu.
23: Právě. Myslím si, že ta situace je minimálně alespoň nějakým způsobem mnohem otevřeně diskutovaná, byť je samozřejmě otázka, k jakým posunům došlo, protože prostě samozřejmě ten průmysl jim otřásla celá řada skandálů i třeba v uplynulé dekádě, ale myslím si, že už jenom to, že jsme schopni některé ty věci reflektovat, což Marilyn Monroe tenhle ten luxus neměla, tak je určitě krok upředu.
1: Tak tolik Šárka Kmiterková z Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě, spolumoderátorka filmově kritického pořadu Čelisti na rádiu Wave. Děkuji vám, že jste si našla čas a že jste to nakonec vysvětlila v půl minutě, ani mnoha hodina.
23: Děkuji. Mějte se hezky.
1: Je taky naslyšenou.
3: A půl minuty nás právě dělí od 9:30, tak jenom rychle připomenu, že po nás pro a proti, nikoli v potopa. A mluvit se bude o novele stávající legislativy narušení tedy rozhlasových a televizních poplatků. Lukáš Matoška bude o tom diskutovat s Patrikem Nacherem a také s pirátskou poslankyní Andreou Hofmanovou. No a za celý tým Ranního plusu vám dobrý poslech, nejenom tohoto pořadu přejí Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček. Naslyšenou.
5: Půl desáté.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Jak řešit sněmovní obstrukce, i o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými vyblokovala hned několik bodů opozice a koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS dnes zahajuje čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 5 desítek podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vystrčil podle čínského velvyslanectví v Praze, nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Pravděpodobně definitivní rozhodnutí ohledně přesunu lidskoprávních agent a protidrogové politiky z úřadu vlády na vybraná ministerstva by dnes měl oznámit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Od středy se vedení úřadu zabývá připomínkami a návrhy expertů. Ti volají po úplném zrušení přesunu a zachování současného stavu. Andrej Babiš na sociálních sítích řekl, že systém bude efektivnější a nadrezortnost zůstane zachovaná.
0: Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny se nikam nepřesouvají. Zůstávají na úřadu vlády a já je řídím. Není ohroženo financování těchto politik. A aby byla zachována nadrezortnost, tak budou mít tyto agendy na jednotlivých ministerstvech vlastní připomínkové místo.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle finanční správy vybralo na daní z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Petera Maďara pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident včera zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďar prezidenta označuje za loutku ex-premiéra Viktora Orbána. Před 17 lety se stala nejtragičtější letecká nehoda v historii Francie. Havárie letu Air France 447. Letoun se zřítil do Atlantického oceánu. Krátce po startu zemřelo přitom 228 lidí. Airbus A330 tehdy mířil z brazilského Rio de Janeiro do francouzské Paříže. Za nehodu nesou podle pařížského odvolacího soudu vinu společnosti Air France a Airbus. Minulý měsíc je shledal vinnými z neúmyslného zabití. A firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před dvěma lety totiž dělníci najatí firmou omylem navrtali transitní plynovod u středočeské obce Paběnice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Český rozhlas k dispozici. Při nehodě hrozil požár, jehož plameny by podle vyšetřovatelů dosáhly výšky 300 až 400 metrů. Firma Sudop podle mluvčího úřadu Michala Keborta porušila zákon třeba tím, že sama vytyčila kolíky, kde se má vrtat.
2: Energetický regulační úřad v rámci správního řízení uznal společnost Sudop Praha vinou ze spáchání přestupku proti energetickému zákonu. V důsledku nedodržení ustanovení došlo při geologickém průzkumu prováděném v roce 2024 k poškození vysokotlakého transitního ocelového plynovodu.
5: Mluvčí firmy Sudop Praha Jakub Ptačinský jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že vytyčovací kolíky někdo naschvál posunul. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova popojíždí kolona převážně kamionů. Zpomalují už před Rusínovem na kilometru 218 a nesouvisle se sunou až do omezení u sjezdu na D2. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy pak brzdí nákladní soupravy před Modřicemi na 6. kilometru. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy trvá silnější provoz od Rudné z 5. kilometru. Pomalej se pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. V Praze a hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací provozu v obou tunelech. Kamiony brzdí už kousek za dálnicí, osobní auta u sjezdu na Vestec okolo 3. kilometru. V Praze už provoz citelně zeslábl v dnešní ranní špička pomalu spěje ke svému zdárnému konci. Zdržení ale ještě stále neberete v Liberecké na trase z Letňan k Bulovce. Počítejte s 20 minutami navíc. K Belskou v obou směrech popojíždí už spíše nesouvislé fronty mezi Hloubětínem a Prosekem. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce už se jede o něco málo svižněji. Zdržení ale pořád vzniká. Frontu čekejte mezi Hradeckou D11 a Europarkem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matuška.
4: Ministr kultury Otto Klempíř ještě před týdnem říkal, že vláda projedná jeho zákon o médiích veřejné služby v polovině června. Premiér Andrej Babiš ale o víkendu dal najevo, že k převodu financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet by mohla být využita stávající legislativa. Připomněl, že ke Klempířovu návrhu se sešly stovky připomínek. Pokud koalice nadále chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky, je důvod obávat se o nezávislost veřejnoprávních médií, nebo lze i financování ze státního rozpočtu nastavit tak, aby nehrozilo zasahování ze strany politiků.
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty jsou členka sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslankyně Pirátu Andrea Hofmanová. Dobrý den, zdravím vás do ostravského studia Českého rozhlasu.
7: Dobrý den z Ostravy vám i všem posluchačům.
4: A místopředseda poslanecké sněmovny, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher, který je tady se mnou ve sněmovním studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
9: Pěkné pondělní ráno.
4: Začněme od vás a od aktuálního vývoje. Proč se koalice, jak se zdá, rozhodla, že nebude prosazovat zákon o médiích veřejné služby, který předložil pan ministr Klempíř?
9: My jsme se o tom radili na pondělní koaliční radě, kde jsem byl pozván jako host.
4: Ještě minulý týden.
9: Ano. No jasně, tak dneska je pondělí, tak před týdnem. Těch možností bylo více a jedna z nich za mě nejefektivnější je prostě zaktualizovat nebo znovelizovat stávající zákon o poplacích, o koncesionářských poplacích v momentě, kdy tou změnou má být jenom ten přesun těch financí z koncesionářů vlastně na státní rozpočet po vzoru ostatních jako zemí nebo dalších 17 zemí. Ta původní představa, kterou já, když jsem odevzdal v prosinci nějaký podkladový materiál, tak hovořila o jakoby mnohem širších změnách. Tam by se to zasloužilo jako nový zákon. V momentě, kdy to nakonec skončí jenom u toho financování, tak nedává smysl k tomu dávat celý nový zákon.
4: Paní poslankyně, vzhledem k tomu, že vy konkrétně a obecně vy jako opozice jste ten návrh ministra Klempíře tvrdě kritizovali, vítáte to, že patrně bude stažen?
7: Určitě to vítám, ono vládě vlastně ani nic jiného nezbývalo, protože stejně jako my, opozice, tak i experti, odborníci, i zástupci médií tento zákon kritizovali. On to vlastně nebyl zákon, byl to paskvil, těch 400 připomínek říká své a opravdu za mne nebyl opravitelný, proto teda se posouváme k poslaneckému návrhu pana Nachera, který je pro mě velmi pravděpodobně stejně problematický, ale k tomu se asi dostaneme.
4: K tomu vašemu návrhu, pane poslanče, se dostaneme, jak teď předvídala vaše pirátská kolegyně, ale dovolte mi ještě otázku k tomu Klempířovu návrhu, který, pokud tomu rozumím správně, bude stažený. Souvisí to, že ho vláda nakonec nevyužije s tím, co o víkendu připomínal i premiér Babiš, že se k tomu návrhu sešly stovky připomínek a že byl některými označovaný za paskvil?
9: Ještě jednou, teď jsem nepochopil tu otázku.
4: Ta otázka zní, jestli očekávané stažení návrhu zákona z pera ministra Klempíře souvisí s tím, jaká byla jeho kvalita, kolik se k němu sešlo připomínek.
9: Nevím, to se zeptejte asi členů vlády nebo členů koaliční rady, kteří potom o tom rozhodli. Já jsem v tomhle tom jako, řekněme, expert za ANO, který připravoval ty podklady původní, které odevzdal, který byl v minulém volebním období na konci předsedou volebního neboli mediálního výboru a který se těm médiím věnuje fakt jako dlouho. A myslím si, že v této chvíli bychom měli jít tou cestou, řekněme, nejmenšího odporu neboli cestou nejefektivnější, jeli cílem pouze a jen změna toho financování, tak v té chvíli stačí skutečně změnit jenom ten zákon o těch koncesionářských poplacích, případně drobně třeba novelizovat zákon o České televizi a Českém rozhlase.
4: Protože tam se o poplacích hovoří jakožto o hlavním příjmu těchto dvou institucí.
9: Přesně tak, takže on to navazuje. Takže to jsou jakoby drobné novelizace. Určitě možná si zaslouží tam někam dát i to NKÚ, protože samotné navázání na státní rozpočet za mě jako právního laika nestačí, protože Česká televize i Český rozhlas nemají peníze pouze od koncesionářů, kteří se převedou na státní rozpočet,
8: ale má i z jiných zdrojů.
9: I z jiných zdrojů, to znamená, že...
8: Předpokládám, že i k tomu se dostaneme.
9: To znamená, že... No, ale tady říkám to jakoby dopředu, že by pak to chtěl novelizovat i... Součástí to by měla být i novela zákona o NKÚ, ale já jsem nepochopil paní Hofmanovou, že ona řekla...
8: Pokud dovolíte, že teďka... já bych jí teď nechal zareagovat na to, co jste zase říkal vy, ať se prostřídáte. Paní poslankyně. Pak budete mít zase prostor reagovat vy, pane poslanče. Paní poslankyně, obracím se k vám do našeho ostravského studia. Vzhledem k tomu, že vy jste se kvůli tomu původnímu návrhu obracela na Benátskou komisi Rady Evropy, na Evropskou komisi, tak tyto vaše podněty teď padají pod stůl společně s tím návrhem ministra Klempíře a slyšíte tady od Patrika Nachera, že ta změna bude vlastně podstatně jednodušší a bude se týkat jenom financování. Uklidňuje vás to?
7: Vůbec mě to neuklidňuje. Jsem přesvědčena, že i ty dopisy, které jsme zaslali Evropské komisi, měly určitou roli v tom stažení návrhu, protože s interpelací pana premiéra Babiše ve čtvrtek bylo jasné, že Evropská komise již obeslala ministerstvo kultury a že ty naše připomínky k problematičnosti návrhu pana Klempíře, co se týče nějaké udržitelnosti financování, předvídatelnosti financování, které podle evropské legislativy financování médií mají splňovat, nejsou obsaženy a já teda nekončím, my budeme posílat stejný dopis.
8: Teď jsme v jiné situaci. Vy jste se obracela na Benátskou komisi a na Evropskou komisi kvůli návrhu, který, když to tak řeknu, je teď už pase.
7: Já bych to dokončila.
8: A teď jsme v jiné situaci. Ano. Slyšíte tady od Patrika Nachera, že ta změna bude podstatně jednodušší a bude se v první řadě týkat jenom financování.
7: Pokud se bavíme o tom poslaneckém návrhu, který je teď na stole od pana Nachera, tak splňuje úplně stejné problematické věci a znovu se budu obracet na Evropskou komisi s podobným dopisem, protože pokud se bavíme o této poslanecké novele, tak ta udržitelnost financování je stejně ohrožena jako předešlá úprava, proto na to navazuji.
8: Nezlobte se, paní poslankyně. Pan poslanec Nacher, protože jsme tady spolu jakožto Pražáci ve studiu, tak kroutí hlavou a předpokládám, že naznačuje, že bude připravený ještě jiný návrh nějaké novely nebo nějakého zákona, jiný než byl ten Klempířov, který bude stažený a jiný než je ten váš poslanecký. Je to tak?
9: Ano, já tak právě proto nechápu, na co paní poslankyně Hofmanová reaguje. Klidně se pojďme bavit o tom mém nebo našem poslaneckém návrhu a já vysvětlím to, že tam ta udržitelnost skutečně není ohrožena, nerozumím, na co reaguje, ale zároveň...
8: Bavme se teď o tom návrhu, který ještě neznáme.
9: Ano.
8: Ale ten by měl obsahovat co?
9: No to, co jsem říkal na začátku vašeho pořadu a nesouvisí to s tím mým poslaneckým návrhem. Takže teďka opravdu nerozumím, proč to paní poslankyně spojuje s tím. Ona asi má pocit, že tímhle s tím, že vlastně tím nosičem bude ten poslanecký návrh. Ale to tak nebude. Takže teďka jakoby nerozumím. Já mám pocit, že tím se totiž jasně ukazuje podle mě, že Piráti, ale možná vlastně všichni v opozici vlastně budou kritizovat úplně všechno a vlastně ani nevědí, jaký je teda ten nosič, co je ten návrh.
8: To by mě právě zajímalo, paní poslankyně, budete vy odmítat všechno, co vláda v souvislosti s veřejnoprávními médii bude navrhovat, nebo si počkáte na ten další v pořadí už třetí návrh za poslední necelé dva měsíce a nezaujatě ho vyhodnotíte?
7: Tak já si určitě počkám, proto jsem komentovala to, co je nyní na stole, protože nemohu komentovat něco, o čem nic nevím. My od začátku víceméně apelujeme na nějakou pracovní skupinu, kterou jsme založili při mediálním výboru, koalice ji zrušila, tak abychom mohli opravdu veškeré návrhy a veškerou diskuzi kolem té změny financování nějakým způsobem vést a vlastně se nepřekvapovali například tady ve studiu, že znovu vznikne nějaký nový návrh. Takže já ho ráda okomentuji určitě konstruktivně, až vznikne, ale chtěla bych tady dodat, že samozřejmě je právo této vlády měnit způsob financování médií. Poplatky nejsou jediným způsobem. Za nás je to způsob nejefektivnější, protože ty země, které od poplatků ustoupily, protože ty poplatky nevybíraly efektivně. Tady u nás tento problém není. Pokud chtějí změnu, ať ji udělají, ale tak, aby byla nezávislost médií zajištěna, aby byla zajištěna i udržitelnost a nějaká předvídatelnost toho rozpočtu.
8: Pane poslanče, Takto se vyjadřují ředitelé obou veřejnoprávních médií, jak České televize, tak Českého rozhlasu, že ten stávající systém financování je osvědčený a podle jejich názoru funguje. Co je ten hlavní důvod, proč ho chcete změnit?
9: Tak kromě toho politického, který tady nebudu opakovat, že my jsme to říkali před volbami, na rozdíl od té předchozí koalice,
8: jakož která hnutí to změnila. Ano, a hnutí SPD jste ano, to slibovali před volbami.
9: Ano, měli jsme to v programu, měli jsme to, máme to v programu prohlášení vlády a musím i přiznat, třeba za mě, že to uspíšil i to, jak se koalice předtím chovala k tomu zvýšení koncesionářských poplatků. Tam taky nevznikla žádná komise, po které teďka paní poslankyně volá. To znamená, oni teďka volají po něčem, co předtím prostě ignorovali. Otočili o 180.
8: Takže jim to vracíte? Rozumím tomu správně?
9: Ne. Oni otočili o 180 stupňů svoje sliby a přesto opozici vůbec nedali prostor. Debatovali jsme o tom v momentě, kdy to bylo ve sněmovně. A tak se stane i nyní. Rozdíl je v tom, že my vlastně navazujeme na to, co jsme říkali před volbama a po volbách. Jinak ty důvody, já jsem to říkal.
8: Hlavní důvod jeden.
9: Je, no ono jich je víc, efektivita, když je to napojeno na státní rozpočet, tak ty peníze celé jdou do toho provozu České televize, Českého rozhlasu. Nestratí se po cestě na tom vybírání těch koncesionářských poplatků, právníci, advokáti, exekutoři.
8: Přestože platební morálka v Česku je vysoká, jak upozorňují ředitelé České televize
9: ano,
8: a Českého rozhlasu?
9: Ano, je vysoká. Přesto to stojí nějakých 250 milionů v součtu za Českou televizi a Český rozhlas, které by se daly použít na výrobu, nikoliv na správu poplatku. Ale především je nespravedlivý. A to krásně obnažil ten můj poslanecký návrh ohledně lidí, kteří by nejsou poplatníky podle toho návrhu nad 75 let a to ještě v momentě, kdy oni se přihlásí proaktivně, to znamená systém opt-in a přesto tady slyším z České televize například, že by přišli o miliardu. Jinými slovy...
8: V momentě, kdy se odhlásí, jste chtěl říct.
9: Přihlásí se k odhlášení, jak jsme si řekli, jo, opt-in. Já vím, že když se odhlásí, ale jakože musí se proaktivně to udělat ten krok, že to není automatický. A v té chvíli z toho vyplývá, z těch čísel, které Česká televize dává do veřejného prostoru, že lidé nad 75, byť tvoří v populaci 8 nebo 9% občanů, obyvatel, tak se na těch poplacích podílí, já jsem myslel 20%, ale oni podle těch čísel České televize se podílí tou čtvrtinou. To znamená,
8: dobře, dovolte, abych se na to zeptal,
9: tolik,
8: paní poslankyně.
9: No a to mi přijde jako systém nespravedlivý.
8: Já se na to teď, paní poslankyně, chci zeptat a obracím se znovu k vám do Ostravy. Je ten současný systém financování veřejnoprávních médií, když se podíváme, z jaké části se na něm podílejí seniori, je sociálně citlivý?
7: Já bych první ráda reagovala na pana Nachera v té efektivitě. Co se týče výběru poplatku...
8: Prosím, reagujte nejprve na tu moji otázku, ať je ta naše diskuse přehledná.
7: Dobře, tak určitě se můžeme bavit o nějaké sociální spravedlnosti, která by zvýhodňovala určité skupiny obyvatel, ale nemůžeme tady tuto diskuzi řešit bez jakýkoliv dat, analýzy a dopadu na financování médií. Pokud zítra zrušíme poplatky pro seniory nad 75 let, tak nám to může znamenat poměrně razantní výpadek ve financování, což i v rámci evropské legislativy a vůbec udržitelnosti fungování médií prostě nelze. Takže pokud chceme upravovat poplatky nebo financování, tak se opravdu musíme podívat na to, jaké výpadky to znamená, což ani v důvodové zprávě pana poslance třeba v rámci toho jeho návrhu zákona není. Musíme řešit, jak to dofinancujeme. A jestli můžu ještě k té efektivitě, já bych také ráda reagovala.
8: Určitě.
7: Prosím vás, pokud v tuto chvíli převedeme financování médií pod státní rozpočet, tak nás to bude stát jenom na úrocích, protože už jsme teďka v deficitu zhruba 300 milionů korun, což je daleko více. Teďka opravdu poplatky stojí média na výběru nějakých 250 milionů, ale ty peníze jdou do České pošty, což je státní podnik. Takže nebavme se o tom, že když přehodíme financování do státního rozpočtu, tak to bude více efektivní. Bude to daňové poplatníky stát daleko více peněz, než když teďka platí napřímo.
8: Tak, pane poslanče, bude to efektivnější, když Českou televizi a Český rozhlas bude platit přímo stát? Pokud vím, tak není ještě dourčeno, kde přesně se na to vezmou ty miliardy.
9: Za mě a za nás bude a vydala se touto cestou většina zemí. Já nerozumím, že kolegové z opozice objevují kolo a ta míra té agresivní debaty, ne teďka tady s paní poslankyní, ale obecně, která se kolem toho vede, to množství těch útoků na ministra kultury a na všechny, co předkládají, si myslím, že nemá obdoby v žádné jiné zemi, kde se debatovalo za posledních 10 let o změně financování, včetně různých jako dezinformací. Jak jsem řekl, to není jenom Česká pošta a platbu poplatek za SIPO. To je prostě zpráva těch poplatků v České televizi, v Českém rozhlase, platba celého toho oddělení, které to vymáhá, advokáti, exekutoři. Mně chodí maily a předpokládám, že i paní Hofmanové, pokud ne, tak já je rád přepošlu. Stížnosti lidí, kteří platí, neplatí, nechtějí platit, nebo je popotahuje Česká televize nebo Český rozhlas, to je ten příklad, který mi poslali ohledně toho živnostníka, který to dokonce dotáhl až k ústavnímu soudu, a to je jenom špička ledovce, že to někdo fakt dotáhne až k ústavnímu soudu. A já jenom chci říct, že potom té České televizi se vyplatí soudit se s jedním koncesionářem a táhnout to a kapacitně to vést až k ústavnímu soudu. Takže tak. A zatímco, kdyby to bylo přes...
8: Jsou to ale spíš ojedinělé případy, předpokládám.
9: Ano, jsou, ale i přesto tam vidíte, kolik kapacity ty instituce, které by se měly věnovat úplně něčemu jinému, ne souzení se s koncesionáři, kolik tomu věnují. A to tam musím říct férově, že v České republice skutečně my to jako platíme.

0: agresivita nebo reakčnost opozice pramení z toho, že například v Británii, když se měnily koncesionářské poplatky, tak ta debata trvala 10 let. Ve Švédsku to byly 4 roky. My se tady seznamujeme ze dne na den s nějakým novým návrhem na financování médií. Já prakticky chodím na tiskové konference, abych se vůbec dozvěděla nějaké informace od členů vlády nebo od poslaneckých kolegů, co se děje. Takže možná, kdyby s námi koalice více debatovala. No minimálně je to takový velký zásah do celospolečenského vlastně tématu. Nezávislost médií je jedna ze základů pilířů demokracie, že samozřejmě lidé mají obavy kolem toho, co se bude dít, když se financování změní. Mně také chodí e-maily, také můžu panu Nacharovi přeposlat a hodně lidí mi píše, že se bojí těchto poplatků a změn, ano. A pokud tyto věci se dějí rychle, opravdu si myslím, že měnit ty věci z měsíce na měsíc je překotná rychlost. Můžeme se o tom bavit a nastavit, aby například poplatky byly sociálně spravedlivé, proč mění něco, co funguje, dávat to rozpočet, když stejně nemáme na to v tom rozpočtu peníze a budeme se více zadlužovat. Takže pojďme se bavit, ale nevím teď důvody, proč.
1: Připomenu, že našimi hosty zůstávají i pirátská poslankyně Andrea Hofmanová a místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane poslanče Nachere, to skutečně je jedna z těch kritik, která na adresu těch vládních záměrů i toho vašeho poslaneckého návrhu zaznívá, že tlačíte na pilu, že spěcháte. Proč chcete, aby ty změny byly prosazeny co nejdřív? Nebylo by lepší projít nějakou veřejnou diskusí i za účasti odborníků, za účasti zainteresovaných stran a dát tomu určitý čas?
3: No, já vám děkuji za tu otázku a to je přesně ta virtuální realita, protože to není pravda. Já jsem tu první verzi, o které Tomio Okamura mluvil před novináři, tuším, je to 2 měsíce, minimálně 2 měsíce, tak mě se kdy já nahraju tu definitivní změnu, tak se mě na to tady novináři a opozice ptala každý den a furt se jako hrozně divili, že to v tom systému není. A já jsem to neustále konzultoval a ty poslední změny skutečně, autenticky, jsem dělal po těch klíčových zkouškách s řediteli Českého rozhlasu a České televizi.
1: Kteří se ale stěžují na nedostatek diskuse a ještě připomeňme, že teď hovoříme v horizontu 2 měsíců.
3: Ano, ne.
1: A za ty 2 měsíce jsme viděli 2 návrhy k veřejnoprávním médiím a jak jste dnes řekl, chystá se 3.
3: Tak a já teďka mluvím o tom poslaneckém návodu, protože vy jste se ptal na to. Takže po těch zkouškách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý, to je prostě princip nějaké statistiky a princip opt-in. A všichni, jak vám říkám, jo, já jsem tady, my jsme v poslanecké sněmovně, každý den se mě ptali, kdy to nahraju, proč to tam ještě není a tak dále. A když to tam nahraju, tak mi zase titíž skoro řeknou, proč to tam jako je, proč je to tak rychle. Jo, takže já fakt jakoby nevím, jakým způsobem na to reagovat. A jinak, ta debata, já se jí nebráním, ale ta se vždycky vede v momentě, kdy to je v tom systému, kdy je to v poslanecké sněmovně, kdy je před námi první, druhé, třetí čtení. Tak. A v té chvíli všichni vědí, a doufám, že paní poslankyně nová, tak mě nezná osobně, že já jsem tady komunikátor až moc. Kulaté stoly jsem dělal, když jsem byl v opozici, když jsem byl v koalici, dělám je i teď. Já se tomu absolutně nebráním. Dobře. Jako v jiných tématech, ale nemůžete se bavit o něčem, co ještě v tom systému.
1: Pane poslanče, teď se sám díváte systému, na hodinky a teď už nás trochu tlačí čas.
3: Ne, vypínal jsem hovor.
1: To jste hodný. Tak jenom mi dovolte jednoduchou otázku, pak se obrátím na paní poslankyně, aby na to, co jste řekl, mohla zareagovat. Rozumím tomu správně, že ten váš poslanecký návrh, který jste předložil nebo nahrál do systému v poslanecké sněmovně právě před týdnem, touto dobou, a který odpouští část poplatku některým skupinám, že tento návrh je dál na stole a budete ho prosazovat?
3: Ano, ono je v této chvíli je na stole, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, to je to je právě o tom, že to, co je teďka na stole a to, v jaké je to podobě, neznamená, že to takhle bude, včetně účinnosti, včetně nějakých Dobře. Detailů. A můžeme se o tom bavit, jak to nebylo před týdnem. Myslím si, že už je to 14 dní, tady ten systém trochu,

0: je nový, tak to nějakou dobu trvá. Jo? Ono to v systému už nějakou dobu bylo, jenom to
1: asi nebylo vidět. Zaregistrovali jsme ho tedy před týdnem, před týdnem se dostal na veřejnost. Paní poslankyně, dvě otázky na vás. Připustila byste, že určitá diskuse, třeba konkrétně o tom návrhu Patrika Nachera, poslaneckém návrhu, teprve proběhne? A připustila byste, že pan poslanec Nacher možná v tom návrhu, jak říká, zohlednil i některé připomínky těch zainteresovaných stran, když se podíváme na to, že se počítá s tím, že ti lidé starší 75 let se z placení těch poplatků musí aktivně odhlásit, to znamená, že ta ztráta těch prostředků pro veřejnoprávní média bude pozvolnější?
2: Já jsem ráda za to, že pan Nacher slibuje diskuzi. Já po ní volám půl roku, interpelovala jsem pana ministra, iniciovala jsem založení pracovní skupiny pro toto téma, která byla na dalším mediálním výboru okamžitě zrušena. Takže já už té diskuzi moc nevěřím, ale jsem samozřejmě k ní otevřena. Pojďme se bavit o tomto zákonu nebo návrhu zákonu a pana Nachera. Já si opravdu nejsem jistá a vlastně upozorňuji na to i mediální experti, že ten opt-in, opt-out bude fungovat tak, jak si pan Nacher představuje. Nejsou tam dopadové studie. My nedokážeme říct, obzvlášť, když ta legislativa bude platná ne s nějakým odstupem, ale z měsíce na měsíc, kolik lidí se aktivně v rychlosti odhlásí a kolik ne. Takže i tady tyto věci, které míří na sociální spravedlnost, se dají upravit v tom zákoně tak, aby byly předvídatelné a aby to financování nebylo udrženo. Ale jak říkám, bohužel každý měsíc máme na stole jiný návrh, uvidíme, co bude. Jsme připraveni k diskuzi.
1: Nechte dokončit.
2: Ale moc zatím tu diskuzi nevidím, zatím všechno
1: máme
2: padá ze stolu dolů.
1: A musíme končit. Faktem je, že ten váš návrh počítá se zavedením té změny z měsíce na měsíc, pane poslanče. Jedna věta, končíme.
0: Ano, a říkám, to je jenom jeden návrh. Nic jiného nebylo. To, že všichni po mně chtěli nějaké návrhy, které mám v počítači. Já jsem dal jeden návrh, zatím si stojím.
1: Děkuju.
0: A skutečně opt-in, opt-out je obrovský
1: tolik
0: rozdíl.
1: Patrik Nacher diskutoval s Andreou Hofmanovou. Dámo a pane, děkuji vám.
2: Děkujeme. Hezký den všem posluchačům. I vám do studia.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vedení ČEZu dnes na valné hromadě řekne, jak se firma do budoucna změní. Menšinoví akcionáři očekávají podrobnosti. Vláda by dnes měla projednat návrh poslanců TOP 09 snížit věkovou hranici voličů v obecních volbách na 16 let. A po bouřkách na jihu Čech zůstává bez proudu 300 odběratelů. Zprávy a Martin Matějka. Na valné hromadě energetické skupiny ČEZ se dnes budou řešit výsledky hospodaření a výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem k zestátnění její výrobní části. Menšinoví akcionáři očekávají, že se dozví, jaký postup můžou očekávat, říká akcionář Michal Šnobr.
5: Ten harmonogram je asi nejdůležitější. To, s čím by měli minoritní akcionáři odejít, protože to bude mít výrazný vliv na vývoj ceny akcí. Je to v podstatě zásadní kurzotvorná informace.
3: V první fázi má ČEZ vyčlenit zákaznické firmy jako ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, Gasnet nebo ČEZ ESCO do samostatné dceřiné společnosti. Jejich 49% chce poté prodat soukromým investorům. Získané peníze, zhruba 150 až 250 miliard korun, by pak použil na získání zbývajících 30% akcí od stávajících menšinových akcionářů ČEZu. Stát by tak podle plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO získal 100% kontrolu nad výrobní částí ČEZu. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
6: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
3: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změny by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze. Kvůli nedělním bouřkám vyjeli jihočeští hasiči k necelým 300 případům, informovala o tom na sociální síti X. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Hasiči pomáhali i v plzeňském a středočeském kraji, častěji ale vyjížděli i v Praze a Ústeckém kraji. V jižních Čechách bylo navíc kvůli polámaným stromům a větvím více než 10 000 domácností bez proudu. Většině se už podařilo dodávky obnovit. Pokračuje mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák.
7: Po nočních bouřkách evidujeme na jihu Čech už jen 300 odběratelů s omezením dodávek elektrické energie a 11 poruch na vedení vysokého napětí.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Francouzi zadrželi loď Togar v Atlantiku ve spolupráci s Velkou Británií a dalšími spojenci. Francie v uplynulých měsících přispěla k zadržení několika lodí v takzvané ruské stínové flotily v severním i středozemním moři. Rusko tyto lodě využívá k obcházení mezinárodních sankcí a financování války na Ukrajině. Evropská unie některá z těchto plavidel zařadila na sankční seznam. Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá svolání Rady bezpečnosti OSN a francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil izraelské jednání za velkou chybu. Izraelská armáda obsadila strategickou křižáckou pevnost Bofor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domů.
8: Naši hrdiní vojáci právě obsadili hrad Bofor. Hrdě na něm vztyčili vlajku Izraele a prapor Golanské brigády. Nařídil jsem armádě, aby své manévry v Libanonu rozšířila.
9: Prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Připomněl návrat vojáků na místo, které v roce 2000 po 18 letech okupace jižního Libanonu opustili. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím jedná s vůdci Libanonu a Izraele o novém plánu na příměří. Hezbalah by podle něj měl zcela zastavit palbu a Izrael by se zřekl útoků na metropoli Bejrút. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tajvanská pobřežní stráž vyslala loď ke sledování dvou čínských plavidel pohybujících se na jihovýchodě ostrova. Čínská pobřežní stráž už dříve oznámila a posílení pobřežních hlídek kolem Tajvanu. Jde podle ní o nezbytnou reakci na jednání mezi Japonskem a Filipínami o vymezení námořních hranic. Ty se podle Číny překrývají s oblastmi, které si sama nárokuje. Jednání označuje za ilegální a neplatná. Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Real Tax Petr Koubovský.
10: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
3: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška a druhá do 30. listopadu. Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti stále výrazně regulují provoz v obou tunelech. A první část kolony začíná u Jesenice na 82. kilometru o kus dál na výjezdu z metropole směrem k dálnici D7 na Slaný. Budete brzdit u sjezdu do Evropské na 28. kilometru. 15 minut zabere trasa k omezení u letiště. A v Praze v Liberecké do centra se rozjíždí kolona, provoz slábne, brzdí se u sjezdu na Kobylisi Holešovičkami. K Blance už se pak pokračuje celkem plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho neměl, řekl Andrej Babiš.
13: Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který...
14: Brusel se podle dostupných informací nezajímá jen o samotný Agrofert, ale i o další firmy spojované s Andrejem Babišem.
15: Opozici vadí i to, že ministerstvo zemědělství dál proplácí dotace Agrofertu.
16: Premiér předpokládá, že další odpověď českých úřadů celou věc uzavře.
11: Babiš možná narazil. Evropská komise poslala do Česka další dopis. Má stále pochybnosti o tom, jak český premiér vyřešil svůj střet zájmu. Týká se to 100 milionů pro Agrofert. Co s tím a nemůže na to Česko doplatit? Ptám se Terezy Čemusové, redaktorky i rozhlasu, pokrývající dotační kauzy. Dnes je pondělí 1. června. Ahoj Terezo, díky, že jsi udělala chvíli na Vinohradskou 12.
17: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
11: A budeme řešit spolu zase střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Evropská komise totiž nepovažuje problém možného střetu zájmu premiéra za vyřešený v tuhle chvíli. Vyplývá to z oficiálního dopisu, který dostali do rukou české úřady. Kdo komu ten dopis poslal?
17: Ten dopis tentokrát byl adresovaný velvyslanci při Evropské unii Vladimíru Bertlovi, ale pak samozřejmě putoval na Ministerstvo pro místní rozvoj. A pod dopisem je podepsaný Hugo Sobral, což je vysoce postavený úředník z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise, to je spíš známý pod tou zkratkou DG Regio. Toto ředitelství spravuje několik evropských fondů, ze kterých vlastně Česká republika čerpá dotace. Je to třeba operační program Doprava, je to IROP, je to operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kde právě žádají velmi často firmy z holdingu Agrofert, ale tento úředník v tom dopise uvádí, že píše jménem dalších generálních ředitelství, včetně DG Agri, pod které spadá zemědělství.
11: Tak bychom tomu mohli říkat DJ Agri, tak tomu říká Radim Fiala z SPD.
18: DJ Agri celou věc prozatím jen vnitřně monitoruje. To je ten...
17: Dobrá zpráva, že to monitoruje DJ, ale...
11: Slyšel jsem ho v 360 na PSN Prima News.
17: Kdy jako koaliční partner byste vzali za ruční brzdu? Když zjistíte, co?
18: Když nám například Evropský soud řekne, že je to špatně...
11: Ty máš ten dopis k dispozici. Co se komisi teda nezdá?
17: Já asi jenom připomenu, že je to druhý dopis, že ten první dopis dorazil do Česka v první půlce února a že to bylo v době, kdy ještě akcie Agrofertu stále držel premiér Andrej Babiš. A už tehdy v tom únoru chtěla Evropská komise ujištění, že nejsou vypláceny žádné finance z unijního rozpočtu, žádné dotace, takže ta dotační stopka, o které se teď psalo v médiích, podle mě nebyla nic nového, byla popsaná už v tom prvním dopise. A české úřady, zastoupené tedy Ministerstvem pro místní rozvoj, na to odpověděly dle mého spíš jako obecně, že ta prevence střetu funguje, že je dobře nastavená už v návaznosti vlastně na ten první audit ke střetu zájmu, ale chybilo tam právní posouzení toho nového RVSVP trustu, do kterého v mezidobí Andrej Babiš přivedl akcie Agrofertu a dalo se vlastně čekat, že ta odpověď nebude úplně jako uspokojivá pro Evropskou komisi. No a ten poslední dopis, který přišel 20. května, mluví o dalších 5 bodech, které je třeba vyjasnit a stěžení je právě to posouzení RVSVP trustu.
19: Žádám vás o úřední kopii statutu a jakékoliv další právně relevantní informace týkající se zřízení a správy nového svěřenského fondu. Kromě toho vás žádám o komplexní právní posouzení stávající majetkové struktury a správy majetku.
11: Od té chvíle, co Babiš ale vložil Agrofert do RSVP trustu, tak uplynulo hodně vody, dost týdnů. Proč to řeší Evropská komise tím dalším dopisem až teď?
17: Ona jako čekala podle mě, jestli české úřady rovnou nějakým způsobem se budou k tomu RSVP trustu vyjadřovat a vzhledem k tomu, že ty české úřady napsaly do té své odpovědi, že oni ho posoudí až v momentu, kdy přijde nějaká žádost, kdy budou muset rozhodovat o nějaké žádosti.
11: Aha.
17: Tak jako neměli co poslat. Nevím, jestli to byla taktika těch úřadů, že nechtěli, jestli je to zdržovací taktika, jo, ale prostě to posouzení RVSVP trustu v ten moment české úřady neměly, nebo většina českých úřadů ho neměla.
11: A ta žádost o dotace teda teď nějaká přišla, že to řeší i Evropská komise právě v tuto chvíli?
17: Tam v tom dopise je zmíněná žádost o dotaci od Kosteleckých uzenin, což byla nová informace, já jsem se snažila k tomu zjistit víc. A je to dotace z loňského září, která byla podaná právě na Ministerstvo průmyslu v rámci toho operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na nějaká úsporná energetická řešení. a jde o 3,7 milionů korun zhruba. Ta žádost je vlastně ve fázi administrace, ona se zpracovává, takže ten úřad o ní dosud nerozhodl a ještě ji neschválil. A mluvčí úřadu Štěpánka Filipová mi k tomu řekla teď aktuálně, že se bude muset prostě posoudit ten střet zájmu. Takže předpokládám, že v rámci toho se prostě bude muset rozebrat ten RVSVP trust, bude muset proběhnout nějaká asi analýza toho trustu.
20: Agrofertu už podle Seznam zpráv letos přišlo 200 milionů korun na zemědělských dotacích, respektive od té doby, co je Andrej Babiš premiérem. Nicméně to jsou peníze, které vyplatili české úřady. To znamená, že my o ty peníze teprve budeme žádat Evropskou unii a za tebe není jisté, nebo je tu určité riziko, že ty peníze nemusíme dostat zpátky v momentě, kdy má Evropská komise pochybnosti o tom, jestli teda stále platí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, nebo už to tak není.
17: Tohle bude trošičku složitější odpověď. Tady je několik jakoby balíků dotací a ty zemědělské dotace stojí trošku zvlášť. Podle mých informací od toho jmenování Andreje Babiše premiérem nepřišla žádná nová žádost, nebylo nic schváleno, nebylo nic vyplaceno, co se týče třeba těch dotací právě z ministerstva, průmyslu, z fondu životního prostředí. Co se týče zemědělských dotací, to je prostě samostatná kapitola. On ten první dopis, který do Česka přišel, o kterém jsem už umluvila, se těch zemědělských dotací vůbec netýkal. Státní zemědělský intervenční fond, přes který vlastně do Česka teče veškerá ta zemědělská podpora, on postupoval trošku jinak než ostatní úřady, které rozdělují dotace. On si hned po tom 20. únoru, kdy Andrej Babiš převedl akcie, zadal analýzy na posouzení právě toho RVSVP trustu a souladu s tou protistřetovou legislativou. Za prvé, on byl v největším zájmu médií kvůli dotacím pro Agrofert a za druhé, on věděl, že mu začnou chodit žádosti o ty přímé platby, o ty nárokové dotace a že oni prostě budou muset ten střet zájmu řešit, nebo možný střet zájmu, ať jsem korektní, mnohem dřív než ostatní úřady a že se k tomu budou muset nějak postavit. Ty analýzy, o tom už se psalo, vyšly zjednodušeně ve prospěch Agrofertu. Podle nich fond vyhovuje českému i unijnímu zákonu nebo té legislativě a i když se objevily nějaké hlasy, které ty expertízy zpochybňují, tak prostě vedení fondu je bere jako dostatečný podklad pro to, aby se rozhodlo, že bude vyplácet dál dotace. Ještě potřeba říct, že se vyplácí právě ty přímé platby. Nevyplácí se momentálně, to jsem si ověřovala znovu u mluvčí fondu, nemají na stole žádnou žádost o nějakou tu investiční dotaci. Jo, a ty přímé platby, to je prostě balík dotací, nad kterými je pořád strašně moc otazníků. Já musím přiznat, že když ten dopis jsem dostala do ruky a viděla jsem, že ta dotační stopka by se měla týkat i těch zemědělských dotací, které se vyplácejí a vlastně i přímých plateb, tak mi v hlavě vystalo jako několik otázek a byla jsem hodně opatrná. A moje první otázka právě byla: za prvé, týká se ta stopka i přímých plateb, protože ačkoliv vám jako experti řeknou, že ten článek 60 na evropského nařízení, který upravuje ten střet zájmu na Evropské unii, se týká všech dotací, tedy i těch přímých plateb, tak během toho prvního auditu, kdy už ten článek 61 platil, se prostě přímé platby neřešily. V té závěrečné zprávě k zemědělskému auditu, kterou já jsem získala relativně nedávno před možná rokem a která nebyla nikdy veřejná, se kolem nich spíš našlapuje, ale Evropská komise nikdy nechtěla zpět. Já jsem se na to znova ptala obratem Evropské komise a stejně jako před lety i teď jsou ty jejich odpovědi jako vágní. Před lety mi vlastně mimo záznam většinou jako říkali, že riziko střetu zájmu u přímých plateb je nižší, takže se to jako neřeší. A to samý vlastně, ta komunikace probíhá stejně, když se jich zeptáte napřímo na citaci, týká se tohle omezení i přímých plateb, tak nechtějí vlastně to jako napřímo říct. Jo? Ty přímý platby jsou takový citlivý a může v tom sehrát roli i to, že Andrej Babiš rozhodně není jediný jako evropský veřejný funkcionář, který je čerpá, nebo jehož firmy je čerpaly, jo? Nebo kde je to riziko.
20: Chápu, ale dobře, v tom dopise se nicméně píše, že Česko by nemělo Evropské unii žádné dotace pro Agrofert a skutečně tam je žádné dotace fakturovat vlastně do doby, než se vyjasní všechny ty otázky, na které se Evropská komise ptá. K tomu teda má své vyjádření i ministr zemědělství pan Šebestián, který teda vedl v minulosti státní zemědělský intervenční fond a čelil kritice ve sporu o střet zájmu Andreje Babiše, že vystupoval ve prospěch Agrofertu Andreje Babiše, čelil takové kritice.
21: Dopis DG Regio tak je vykládán. A to tak, že Evropská komise rozhodla, že došlo k pozastavení plateb, tak takový výklad je však nesprávný.
20: tak teď říká, že ten výklad toho dopisu, že by Evropská unie zastavila vyplácení dotací, není správný.
21: A je právně nezávazný pro nás.
20: Že se to dělá jiným rozhodnutím, které by pak navíc bylo přezkoumatelné soudním dvorem Evropské unie.
21: Dle článku 263 smlouvy o fungování Evropské unie.
17: Jako musím přiznat, že to, že vlastně do tohohle dopisu bylo zařazeno i DG Agri a že se to týká i těch zemědělských dotací, pro mě bylo trošku překvapením, protože Státní zemědělský intervenční fond dostal někdy v polovině března svůj vlastní dopis, kde se měl řešit právě ten soulad s protistřetovou legislativou. A ten fond je trošičku jako v jiné pozici, protože už tady v ruce má nějaké analýzy.
20: A samostatně a komunikuje vlastně s jedním z těch ředitelství.
17: A vlastně komunikovali samostatně a mně to přišlo, že vlastně najednou se tady rozjíždí komunikace jako na dvou kolejích. A úplně stejně mi to řekla mluvčí toho fondu Eva Češpiva, která mi říkala, my teď vlastně komunikujeme dvojkolejně, protože tady máme jednu komunikaci na ten dopis, který přišel nám a zároveň po nás Ministerstvo pro místní rozvoj chce, abychom jim dodali nějaké informace. Udělají to tak, ale je to trošku jako matoucí, protože on i ten postup vždycky byl u těch zemědělských dotací jiný v té komunikaci, zatímco u toho prvního auditu jsme vždycky jako o těch dotacích právě třeba z Ministerstva průmyslu, které zmiňuji, že vždycky jich bylo jako nejvíc, tak jsme nejvíc sledovali. Tak tam jsme jako v průběhu věděli, co se kolem toho děje, zatímco u toho zemědělských dotací se to hodně jako drželo pod pokličkou, probíhala tam nějaká jednání, než vůbec byla vydaná nějaká závěrečná zpráva, takže byly to vlastně jako kdyby dva samostatné audity a teď najednou ta komunikace probíhá jako na dvou linkách. Tak rozumím možná i tomu, že je to matoucí pro vedení toho fondu, že teď si potřebují vyjasnit, jaká ta komunikace je teda pro ně.
20: A kdo s čím má teda jenom, problém.
17: Ano, a jenom se chci jako zpátky vrátit k tomu, že vlastně v médiích zaznělo, že nám už teď prostě Evropská komise něco nechce proplatit. Ono, to proplácení z Bruselu prostě nefunguje tak, že v okamžiku, kdy my vyplatíme něco z českého rozpočtu, což mimochodem je naprosto standardní postup, že se to předfinancovává z českého rozpočtu, to tak prostě je vždycky, jo. Takže by okamžitě jsme to nedostali prostě z toho unijního.
20: No, dobře, ale to riziko tu je, ne? Opozice varuje, že to riziko tu skutečně je, že by jsme ty peníze nemuseli dostat zpátky.
17: Jo, to riziko tu je, ale zároveň týká se teďkon jako momentálně těch přímých plateb, nad kterými prostě jsou ty otazníky, jestli teda se na ně ten střet zájmu vztahuje nebo nevztahuje a jestli je ta komise měla nebo neměla na mysli. Já samozřejmě neznám přesný termíny, kdy se jakoby vykazují v uvozovkách ty faktury do Evropské komise. Vím, že to může probíhat třeba čtvrtletně, ale já mám dokonce pocit, že u těch přímých plateb je to třeba až jednou za rok a není vyloučený, že třeba se v té komunikaci dostane ten úřad na nějakou jako jinou úroveň. Že se třeba podaří nějakým způsobem si to vyjasnit do toho roka. Jo? Ta Evropská komise je vlastně opatrná, ona prostě postupuje takovým jako s tím svým klasickým opatrným způsobem, dokud si neověříme, že je všechno v pořádku, tak prostě vám říkáme, nechceme tady mít na stole žádný platby. Jo?
20: Velké téma to bylo při interpelacích na členy vlády ve sněmovně.
0: Já jsem střet zájmu vyřešil velice nadstandardně.
20: Babiš při interpelacích odmítal, že by řešení střetu zájmu bylo nedostatečné.
0: Bavil jsem se akcí a nikdy už je nebudu mít. Nikdy.
20: Říká, že jsou to naopak udání opozice, která mohou poškodit zájmy Česka, udání tedy do Bruselu.
0: Takže proč ta komise píše? No protože vy stále udáváte. Vy tady stále píšete, jo, a Piráti v tom byli nejlepší.
20: Ivan Bartoš z Piráty podali trestní oznámení k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi.
2: Trestní oznámení, které čítá zhruba 100 příloh k evropskému žalobci i podnět k Evropské komisi. A
20: hnutí STAN taky poslalo trestní oznámení.
22: Pro podezření ze spáchání trestních činů v souvislosti s vyplácením dotací společnostem z holdingu Agrofert.
20: Aby se prověřil postup vyplácení dotací v Česku. K tomu šéf ODS Martin Kupka tvrdí, že Babiš lže ohledně toho, jak vyřešil střet zájmu, protože nezveřejnil status svěřenského fondu a část firem do něj nezahrnul. Čímž se dostávám k důležité otázce, totiž jestli v tom dopise je věnován prostor dalším společnostem Andreje Babiše, které v tom RSVP Trustu nejsou a které ale neberou evropské dotace, byť třeba koncern Hartenberg bere velké peníze z veřejného zdravotního pojištění.
17: Jo, já ti na to odpovím, ale neodpustím si poznámku, že to, co se děje ve sněmovně, je prostě politika a mně to přijde trochu úsměvný, protože já jsem několikrát už říkala a psala jsem na to články, že současná opozice, minulá vláda měla možnost třeba mnohem líp nastavit tu protistřetovou legislativu, upravit pořádně zákon o střetu zájmu, o kterém teď víme, že je prostě napsaný mizerně. Musím teda z toho vyjmout Piráty, kteří se fakt jako snažili, to je teda čest výjimkám. A takže mně to přijde vlastně úsměvné, že to téma, které je hrozně trápilo před volbama v roce 2021, je pak příliš netrápilo během jejich vlády. A teď už je to zase jako trápí. Ale
20: teď se taky řeší, pardon, jestli se k tomu nesvolá znovu mimořádná schůze sněmovny a tak dále, takže ta politická rovina určitě bude pokračovat. Ale zpátky, Sindel Hartenberg.
17: Ano, to, že Andrej Babiš nevloží do RSVP Trustu tuhle tu část svého biznesu, že tam převede jenom akcie Agrofertu, on opakoval od začátku. Moje interpretace je ta, že právě tím, že Sindel ani Hartenberg nečerpají dotace, ani většinou nežádají o veřejné zakázky, já jsem si dost jako hlídala po tom 9. prosinci, jestli státní podniky, firmy, úřady nezadávají veřejné zakázky některým firmám z Agrofertu nebo právě ze Symbion nebo Hartenbergu. Takže jako vím, že se to dělo, ale tady tyhle ten Symbion vůbec, Hartenberg, jako oni nečerpají prostě veřejné peníze v tom smyslu dotace nebo veřejné zakázky. Takže podle mě pro Andreje Babiše nebylo důležité řešit tuhle rovinu a odstřihnout se od nich. A ano, komise se na ten Babišův biznis ptá, je to zase docela logické, protože když se řešil ten střet zájmu před 7 lety, tak Andrej Babiš měl ve svěřenských fondech uklizeno úplně kompletně všechno. Takže prostě Evropská komise posuzovala dva fondy a nemusela to řešit zvlášť, teď je to jinak. Oni stojí odděleně a Evropská komise chce prostě ujištění, že tyhle firmy nebo tenhle holding, prostě to, co pod ně spadá, nečerpá žádné evropské peníze.
20: Současně už teď, kdykoliv jakákoliv firma o ty dotace žádá, tak Česko musí poslat potvrzení, že ty peníze pak nejdou bývalým Babišovým firmám. Je to tak?
17: Je to tak. Je to takové opatření, o kterém já jsem právě psala už před těmi 7 lety a už tehdy mi třeba ministerstvo financí, právě pod které spadá třeba ta platební agentura, která to jakoby certifikuje, říkala, že to jako běžné opatření, že se to prostě čas od času používá, pokud jsou nějaké jako sporné dotace nebo prostě problémy, tak máme tady spoustu dotačních kauz, kde vlastně byly zneužity evropské peníze, takže je to asi nějaké klasické opatření, které se používá a rozhodli se ho i teď jakoby uvalit na Českou republiku, aby prostě měli v uvozovkách jistotu, jo, že se nebudou vykazovat žádné peníze Agrofertu.
20: No já se na to ptám z toho důvodu, že Seznam zprávy v minulosti upozornili, že Babiš zamlčel, že jakmile nebude premiér, dostanou Agrofert jeho děti a ty, že ho můžou vybrat do funkce správce toho RSVP Trustu, toho fondu jako takového. A když teď Evropská komise už preventivně přistupuje k tomu tak, že už Česko musí hlásit, komu ty dotace jdou a ne, i když nejde vůbec o Babišovy bývalé firmy, sdružené teda v rámci Agrofertu, který je teď v tom fondu jako takovém a požaduje po Česku Evropská komise důvěryhodné řešení toho potenciálního střetu zájmu. Co tím má na mysli?
17: Já si myslím, že Andrej Babiš už teď nic víc neudělá. Na jednu stranu zákon o střetu zájmu požaduje, aby to ten veřejný funkcionář nějakým způsobem vyřešil po dobu, kdy prostě bude vládnout a nikdo zas nemůže jakoby úplně po něm chtít, aby se toho biznisu třeba zbavil úplně. A my se tady furt dostáváme k tomu, že prostě osoba Andreje Babiše a jeho biznis je v politice jako specifický. Ty jsi tady měl několikrát ve Vinohradské 12 Marii Zámečníkovou, ústavní právničku, která prostě opakovala, že u Andreje Babiše ten střet zájmu bude vždycky klepat na dveře, ano. Protože prostě my všichni víme, co je Agrofert, jaké to je odvětví, jaké jsou tam firmy a taky víme, že to dřív nebo později dostanou jeho děti. Jo. Takže zrovna Andrej Babiš je podle mě unikát a opravdu jakoby řešení toho jeho střetu by skutečně bylo jen to, že by ten Agrofert prodal, ale k tomu ho opravdu jako nikdo nemůže nutit a nebo odešel z politiky. Že jo?
20: Dobře, a kolik teda ale času na řešení teďka Česko má, aby odpovědělo Evropské komisi? Nebo já jsem totiž rozpoznal v tvé odpovědi takovou možnou tezi, že se to nevyřeší, že to prostě nakonec možná skončí tak, že si Česko bude s Evropskou komisí dopisovat.
17: Tady je zase stanovený v tom dopisu nějaká měsíční lhůta, což je standardní, ale je běžné, že členské státy si vyžadují třeba nějaké prodloužení když se třeba blížily prázdniny, dělá se to tak před těmi 7 lety, nebo když třeba nejsou schopní tak rychle odpovědět na jednu otázku, typicky posoudit ten RVSVP Trust, pokud by si zadávali nějaké nové analýzy, se asi během 3 týdnů úplně nestihne. Takže je běžné, že se odpoví třeba na část dotazů s tím, že zbytek si žádá jakoby víc času. Takže já předpokládám, že ta komunikace dál ještě poběží a je otázka, jak bude Evropská komise spokojená a jestli si nebude chtít ten fond posoudit nakonec sama, tak jako vlastně to udělala před těmi 7 lety. V ten moment si prostě myslím, že tu máme komunikaci v řádu nejen jakoby měsíců, ale třeba i let, protože když jenom připomenu, jak to bylo před těmi 7 lety, tam audit tady fyzicky proběhl na začátku roku 2019, nějaké předběžné závěry sice byly zhruba do půl roku, finální závěrečná zpráva byla po roce, ale byla to až Fialova vláda na začátku roku 2022, která to jakoby finálně uzavřela, ten audit, jo. Takže může to samozřejmě zase trvat roky.
20: No, ale před těmi 7 lety to problém byl, tak co když to bude velký problém i teď? Co když Evropskou komisi neuspokojí odpověď českých úřadů?
17: Tak můžeme se dostat do stejné situace jako tehdy, že české úřady nebudou souhlasit se závěry Evropské komise, protože Evropská komise není to nějaký nezávislý soud, ty její závěry nejsou právně vymahatelné a bude se to zase muset řešit před nějakým českým nebo evropským soudem.
20: Podobný scénář teda odhaduje, že může přijít i teď?
17: Klidně může. Já samozřejmě netuším, jestli se nějak jako změnilo to nahlížení na ty přímé platby, jestli se tady otevře ta Pandořina skřínka a opravdu se to bude týkat toho největšího balíku peněz, a nebo jestli se pořád budeme bavit o těch investičních dotacích, které v tuhle chvíli ty úřady podle všeho na stole nemají, nevyplácí je. Bude to ještě zajímavé sledovat. Mám pocit, že jsme se fakt vrátili 7 let zpátky, protože ten postup je velmi podobný jako tehdy. A jsem sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
20: Dobrá, tak moc díky, že jsme si o tom mohli popovídat.
17: Já taky děkuju za pozvání.
20: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska spojili s Terezou Čemusovou, mou kolegyní z webu iRozhlas.cz, která dlouhodobě pokrývá a analyzuje dotační kauzy, té Babišově se věnuje dlouhé roky. Naslyšenou zítra.
1: Socher slaví 100 let.
5: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kašm. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Iránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich Spojené státy využívají k útokům na iránské území. Dnes se sejde valná hromada skupiny ČES. Akcionáři by na ní měli řešit výše dividendy a výsledky hospodaření za loňský rok. Součástí má být i představení plánu na restrukturalizaci společnosti. To má být prvním krokem k zestátnění společnosti. Zákaznický segment se má vyčlenit do samostatné dceřiné společnosti. Její části by vedení firmy prodalo soukromým investorům. Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu to je o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti minulosti o 0,4% bodu větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní, bez práce je víc žen než mužů. Vláda by dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách, aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO nebo právníci úřadu vlády. Odbory agentury pro sociální začleňování ohlásily symbolickou stávku, nesouhlasí s přesunem některých odborů z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. A podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy, a to bez odborné debaty a analýzy dopadů. Dnešní stávka by se neměla dotknout klientů agentury v terénu. O přesunech agent dnes má taky jednat vláda. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše se liší podle toho, kde nemovitost leží. Další lhůta platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň vyšší než 5000 korun. V tom případě je možné si daň rozdělit do dvou splátek. První je potřeba platit do dneška, druhou do 30. listopadu. Velké platformy sociálních sítí budou v Malajsii od dneška muset ověřovat věk uživatelů a znemožnit zakládání účtů dětem mladším 16 let. Opatření spadá pod nová pravidla pro online bezpečnost. Jejich cílem je ochrana dětí a omezení jejich vystavení škodlivému obsahu na online platformách. Regulační úřad pro komunikaci uvedl, že platformy budou mít lhůtu na zavedení opatření, ale zatím neupřesnil její délku. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova přetrvává zdržení hlavně pro kamiony. Sunou se od Rousínova z kilometru 214 a pokračují až do omezení u sjezdu na Bratislavu na dálnici D2. Na výjezdu z Prahy směrem k D7 na Slaný a Chomutov před omezením u letiště už se kolona krátí. Z odbočky na Horoměřice zabere už jen pár minut. Na hlavní části pražského okruhu z D1 na letiště nabíjejí zdržení hlavně kamiony a popojíždí od sjezdu z dálnice. Navíc stále pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
4: Agresivní rétorika politických elit může zvyšovat toleranci společnosti k agresi, ponižování nebo i politickému násilí. Agresivní rétorika politických elit může dokonce i zvyšovat pravděpodobnost politického násilí, dávat násilí směr a zvyšovat strach u ohrožených komunit. Upozorňuje analýza amerického think tanku Brookings Institution. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
7: Dobrý den.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
8: Osobnost Plus.
4: Platí tedy, pane Kostelecký, to, že čím agresivnější politika, nejen výkon politiky, ale i komunikace, tak tím agresivnější posléze společnost, nebo je to příliš zjednodušené?
7: Bohužel to platí. A vypadá to, že politici si někdy neuvědomují, nebo někdy možná uvědomují a dělají to schválně, že mají vliv na to, jakým způsobem se mluví, jakým způsobem se komunikuje a do jisté míry nastavují normy. Takže jestli oni jsou třeba verbálně agresivní, tak to nepochybně povzbuzuje další lidi k tomu, aby dělali to též.
4: A teď mi řekněte, sledujete v české společnosti jako celku, myslím, nějaké zostření jazyka nebo víc agrese než dřív?
7: V některých ohledech ano, asi bych netroufl si tvrdit, že to je úplně obecné, ale vždycky to tak bude fungovat, že když se objeví nějaké téma nebo objevují nějaká témata, která jsou komentována politiky nějakým agresivnějším způsobem, tak to vyvolává agresi u těch voličů.
4: Které bylo poslední téma přednesené ve veřejném prostoru agresivním způsobem podle vás?
7: Já si myslím, že celá diskuse ohledně sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně byla dosti agresivním způsobem komentovaná politiky. A pak taky jsme samozřejmě viděli, že to mělo nějaké nějaké jako neblahé efekty. Například v Chebu někdo posprejoval, udělal hákové kříže na výlohy místnosti, kde se schází nějaký spolek Němců, což je organizace, která v podstatě navazuje paradoxně na organizace německých menšin, které tady jako zůstaly. To byli ti antifašisté, kteří jako nebyli vysídleni, a jim někdo na výlohu kreslí hákové kříže, a to možná jsou to potomci lidí, kteří byli v koncentráku, protože je pronásledovali nacisti. Tam je samozřejmě vidět, že ta diskuse o tom, jako Landsmannschaft, nacisté a tak dále, hledání těch krátkých agresivních spojení vlastně povzbuzuje lidi k tomu, aby si dělali takové zkratky, a samozřejmě to nemusí skončit jenom u verbálních nějakých věcí. Sprejovat někomu hákový kříž na výlohu už je jako dost agresivní a máme z historie příklady, že takhle začínaly některé věci, které byly potom ještě mnohem horší.
4: Víte, když jste teď zmínil ten sudeto německý sjezd, tak mě to nedá, protože mluvili jsme o tom, jak politici ovlivňují veřejnost, tak je zajímavé taky, jak se politici ovlivňují navzájem. A já samozřejmě narážím na to, že Andrej Babiš, když poprvé mluvil o tomhle sudeto německém sjezdu, tak řekl, to se vlády vůbec netýká, žádný problém, to dělají dobrovolnické spolky. A pak najednou si s ním zjevně promluvil jiný člen vlády, a můžeme typovat, který to byl. A najednou prostě přišla taková slovní jakoby ostrost. Je to tak?
7: Je to tak. A já si myslím, že ono to tak samozřejmě někdy je, že se to povzbuzují ty věci, že jakmile politici vnesou do toho veřejného prostoru nějaké agresivnější prvky, lidé na to mohou reagovat, potom se udělají výzkumy veřejného mínění, zjistí se, že to mínění se nějakým způsobem třeba pohnulo, a může to zase naopak podpořit ty, kteří ty agresivní prvky používají. Určitá výhoda je v tom, že ono to vlastně nejde, jako aby se to opakovalo do nekonečna, nebo může se to stát, ale končívá to většinou katastrofou, takže v nějaký okamžik jako jsou lidé, kteří i ty politici si uvědomí, že by měli brzdit. A to konec konců se stalo vlastně v případě i toho mnou zmiňovaného případu, že jako řada politiků napříč stranami odsoudila to, že někdo posprejovává hákovými kříži.
4: Brzdili poté, co politiky byla zostřena situace. Ale víte, co by mě zajímalo? Totiž od listopadu 89 jsme tady měli některé agresivní politiky, měli jsme tady i silně agresivní politická uskupení, vzpomeňme na Sládkovce, vzpomeňme na Miloše Zemana, a myslíte si, že ten jejich vliv na českou společnost byl menší, než se to děje teď v případě politiků české vlády?
7: Já si myslím, že úplně ne. Asi ty dva příklady, které jste dala, nejsou úplně srovnatelné. V tom Miroslav Sládek byl velmi agresivní a na začátku 90. let, ale patřil mezi politiky, s kterým se ti ostatní moc nechtěli bavit. Miloš Zeman měl taková období různá. Ze začátku byl poměrně agresivní, když byl opoziční vůdce, bojoval proti ODS velmi ostrým způsobem. Potom, když byl zase ve vládě, tak byl jako předseda vlády, byl v této věci spíše umírněný, bych řekl. A zase se radikalizoval až později, když se stal prezidentem, zvláště v tom druhém období. Ale nemyslím si, že by to byl vždycky vlastně mainstream. Tam je důležitá věc, jestli je to tu veřejností vnímáno jako něco, co není vlastně OK. Když Miloš Zeman mluvil sprostě jako prezident, tak to vadilo vlastně většině lidí. A on to potom si dával pozor a už to opravdu nedělal. Takže záleží hodně na tom, co si... Já někdy si v legraci říkám, že politika je trochu boj o veřejné mínění. Když si prostě většina lidí bude myslet, že to není dobře, tak ti politici si budou dávat pozor.
4: Já bych opravila, jenom je to hodně o veřejné mínění. Ale víte, když jsme mluvili o těch Sládkovcích a vy jste řekli, nikdo se s nimi nechtěl moc paktovat, tak se ptám, jestli právě ta dnešní situace není zásadně jiná tím, že se najednou strany nebo strana, která byla nazývána extremistickou, tak se v té vládě a tedy v mainstreamu ocitla. To je přece kvalitativně úplně jiná situace, než byla v 90. letech, že?
7: To se samozřejmě stává. Radikálnější strany se čas od času dostanou do nějaké vlády i v jiných evropských zemích. Někdy to znamená to, že oni trochu ztratí tu radikalitu, protože ono se jednodušeji burcuje proti něčemu, než jako potom třeba řídí nějaké ministerstvo. A některé ty radikální strany působení v té vládě jako umírní. Ale zase z historie máme i zkušenosti, že se to někdy zvrhne, že některé ty radikální strany ještě zesílely a potom třeba máme hodně příkladů z východu, ze západu, z jihu Evropy, kdy se potom staly třeba nějakými autoritativními vládami a tak dále.
4: Máte pocit, že radikální strany v současné české Babišově vládě sílí nebo naopak? A teď mě nezajímají preference, teď mě zajímá sílí ve směru k dělání svých záměrů. Rozumíte mi?
7: Já úplně si nejsem jist. Já si myslím, že by asi u každé, že jsou nějaké agendy a v některých agendách jsou ty radikální strany úspěšné a v některých vůbec ne. Třeba se nebavíme tady o nějakém referendu, o vystupování z Evropské unie a tak dále.
4: Umírnili své cíle.
7: Tyhle nápady vlastně už jakoby na vládní úrovni neprosazují. Ale teďka třeba ten případ s těmi sudetskými Němci, anebo konec konců i obecná retorika ohledně třeba ukrajinské menšiny u nás, uprchlíků z Ukrajiny, tak ta si myslím, že zas tak moc jako nezeslabila.
4: Je běžné, že část podporovatelů toho, kterého politika, mám teď na mysli ty agresivnější politiky, nepřejímá vlastně jen jeho politické postoje, ale přejímá i jeho jazyk, tón, abych tak řekla, a takovou touhu vlastně být vyslyšen, jako je vyslyšen ten politik. Je to...
7: Myslím si, že to tak je, že lidé obecně rádi opakují věci, které si myslí, že fungují, že jim můžou přinést nějaké uznání nebo že se můžou nějak prosadit ve společnosti. A když mají pocit, že někdo agresivním způsobem komunikuje a ono to vlastně funguje, on je populární, je vidět v médiích, tak můžou se stát taky agresivnějšími, minimálně slovně.
4: A mimochodem platí to, že čím agresivnější společnost nebo volič, to je jedno, jak to nazveme, tak tím také volí agresivnější formu politika. Rozumíte, když je... Vy víte, co jsem chtěla říct.
7: Já myslím, že máte pravdu, ono se to vlastně může vzájemně podporovat, ale nakonec zkušenost je taková, že ta agresivní retorika opravdu jako poměrně funguje, když chcete vyvolat strach nebo nenávist, hledat nepřítele, což se může někdy v politice hodit, když jsou volby, tak ukažte, že váš nepřítel je hrozný a pak budou lidi volit vás, ale může to být taky kontraproduktivní. A druhá věc je ta, že něco pozitivně konkrétního dělat, postarat se o to, aby měli lidé kde bydlet a tak dále, třeba, když je problém s dostupností bydlení. Vlastně na to vám nějaká agresivní jako retorika moc nepomůže. A někdy ty lidé, kteří volí a podporují slovně agresivní politiky, začnou být nespokojeni, když se dostanou tito politici do nějakých pozic, že jim vlastně jako nedodali to,
4: Co čekali.
7: A nakonec lidé chtějí mít pozitivní věci. Ono vás vlastně jako nenávist k někomu jinému může trochu vyburcovat, ale nedá se z toho žít dlouhodobě.
4: Tenhle případ, který popisujete, se týká třeba části republikánských voličů ve Spojených státech.
7: Určitě, ale máme hodně příkladů i voličů třeba holandských. Tam jako velmi radikální strana se byla nejsilnější, dokonce se stala součástí vlády, potom se to vlastně ta vláda rozsypala, nebyla schopna dělat ty věci, které slibovala, nebo které si od ní jejich voliči slibovali. To znamená, že někdy tím testem jako funkčnosti je potom až to reálné vládnutí, ale tam je nebezpečný se s tím zahrávat, protože v některých zemích se to opravdu zvrhlo, tak možná Lukašenko kdysi byl radikální, byl zvolený prostě jako mladší, nový, svěží prostě a teďka už je tam asi po osmé a už není ani mladší, ani svěží a už vlastně nikdo proti němu nemůže kandidovat, protože buď skončí ve vězení nebo ho zabijou.
9: To je podobné jako v Rusku nakonec.
7: Ano.
9: Tak, já jenom proč připomínám tu Ameriku v té souvislosti, protože ta odborná společnost, kterou jsem citovala, na začátek o provázanosti politických metod nebo způsobů na celou společnost, tak to je americký think tank Brookings Institution, který v podstatě tuhle studii udělal na bázi toho, jak Trump znevažoval hispánské voliče, kde prostě zjistil, že ten dopad na ty lidi, najednou Američané byli tolerantnější výrazně k tomu urážení skupin lidí a tak dále. Takže to je to, co je ve hře, to je to hlavní. Chápu to dobře.
7: Je to tak a tam je zajímavá věc, že nějaký sociální psychologové dlouho dělali výzkumy třeba, jak fungují politické reklamy a zjistili, že vlastně nejintenzivnější je ta reklama nejúčinnější, když vyvolá nějaké jako emocionální zepětí, emoce, když vyvolá. A když se zkoumáte, jaké emoce můžete vyvolat, tak vlastně můžete vyvolat jako nenávist a strach jsou jako nejsnadněji vyvolatelné emoce, ale zjistilo se, že ti, kteří vyvolávají nenávist, tam je nebezpečí, jak vyvoláte dostatečně velkou nenávist, tak ona si pak hledá nějaký cíl a ona se může obrátit i proti těm, kteří to vyvolávali. A není neobvyklé, že bývalí voliči zklamaní některých takových radikálních politiků se pak obrátí proti nim.
9: Mimochodem, máte příklad takového chování společnosti v reakci na bývalou jejich podporu extremistickému politikovi?
7: Já si myslím, že řada voličů z toho MAGA hnutí a amerického, které jako silně podporovalo včetně nějakých významných politiků, už vlastně jsou v nemilosti, protože se třeba nepohodli s Donaldem Trumpem kvůli nějaké věci, jestli se mají zveřejnit nějaký ty Epstein files, nějaké ty záznamy o vyšetřování ohledně toho Epsteina. A vlastně nenávist těch voličů Trumpových příznivců se obrací i proti jeho bývalým spolupracovníkům a podporovatelům.
9: Ale mě to nedá, tohle je dotaz založený jenom na pozorování. Je to tak, že čím motivovanější a nadšenější podporovatel jakéhokoliv politika, tak je schopen jakoby splodit v sobě mnohem větší nenávist než vůči tomu politikovi v případě, že není spokojen. Platí to?
7: Abych řekl pravdu, nevím, těžká otázka. Já bych řekl, že asi u některých ano, u některých ne, když tak marně se snažím probírat historii třeba českého bolševismu, když se vlastně ti aktivní, nejaktivnější bolševici, kteří se přidali ke Klementu Gottwaldovi, potom jako vymezovali vůči těm jiným komunistům, kteří byli umírněnější a byly velké boje uvnitř té strany, nebo jak si potom vyřizovali účty v 50. letech mezi sebou. A tak určitě byli někteří takoví, kteří otočili a potom byli jako velice tvrdí, ale máme i příklady lidí, kteří byli velmi radikální a nějak z toho vyrostli.
9: No ano, to je speciálně případ všech těch zelených, Joška Fischer a tahle grupa. Řekněte mi, dá se už dneska odhadnout, jak pobyt ve vládě u těch tří partají, o kterých jsme mluvili, jaký na ty tři partaje ten pobyt ve vládě bude mít vliv a opět, jestli půjdou do dalších voleb a budou mít víc nabito než před vstupem do vlády, anebo méně nabito než před vstupem do vlády. Dá se to odhadnout?
7: No, uvidíme. Ta vláda netrvá moc dlouho ještě, takže jestli se nerozpadne, což zatím nevypadá, tak má před sebou poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu se může stát lecos. A zatím jsme měli teda zkušenosti to, že když někdo vládnul s ANO, tak většinou ztrácel. Ano, se nějak svoje voliče udrželo nebo si našlo jiné, ale ty koaliční partneři ano, většinou na to jako mezi voliči doplatili, ať to byli už sociální demokraté nebo lidovci nebo jiní. A jestli to tak bude, já bych to považoval za pravděpodobné.
9: A teď mi řekněte, je to primárně tím, že Andrej Babiš, respektive ano, přebírá ta témata od svých koaličních partnerů, nebo přebírá, jak bych to řekla, svůj marketing, nebo opravdu prostě v jednu chvíli dělá to, co dělala ČSSD, která záhy poté zmizela, po té účasti ve vládě, tak dělá tohle i směrem k motoristům a k SPD.
7: Já si myslím, že to tak vlastně většinou je, že částečně, ale to je asi přirozené, to se nebude týkat jenom ano, že jako částečně nějaký koaliční partneři se trochu přizpůsobují tomu, kdo je s nimi v té koalici. Může to být taky cíleně, že se přebírají nějaká témata. Myslím, že ano, obecně má jako dobrý marketing tradičně, mají opravdu jako investují do toho, aby zjistili, co si lidé myslí. A takže zkoumají ten vývoj toho veřejného mínění a přizpůsobují se nějakým změnám. A myslím si, že a je to oboje, jakože částečně přebírají ta témata, částečně je to jakoby taková marketingová hra.
9: A teď mi řekněte, myslíte si, že existuje obrana u těch menších stran proti takovému přebírání témat i politik od té vedoucí partaje?
7: Já si myslím, že pokud ta vedoucí nebo největší koaliční strana je

0: prošel Andrej Babiš a hnutí ANO nedávnou historií a jak se Andrej Babiš chvíli nazýval levičákem, chvíli pravičákem, chvíli středovým politikem, že to je odraz právě toho, jak vysával ty svoje partaje, myslím, ty kolem té vládě.
1: Ano, ano, částečně se tomu tak bylo. V té první vládě vlastně ano, bylo taková strana, která brzdila jako sociální demokraty v jejich Andrej Babiš hlídal kasu a byl opatrnější na výdaje a tak dále. Potom zase ANO se vlastně stalo mluvčím takově, nahradilo sociální demokracii, stalo se takovým lídrem lidí, kteří prostě chtěli, aby stát víc přerozděloval a důchodce a tak dále. A dneska si myslím, že je v takové pozici někde mezi, ale hlídá si ten politický střed a je schopno se jakoby pohybovat pragmaticky, bych řekl, na obě strany.
0: V tom, co říkáte, jak popisujete hnutí ANO a Andreje Babiše, tak to vypadá, že je to vedoucí síla politická v téhle zemi na hodně dlouho. Myslíte si to?
1: No, nevím. Jako Andrej Babiš je určitě velmi jako silný politik momentálně. Podle všech výzkumů veřejného mínění prostě ta strana je zdaleka jako nejvíc podporovaná, byla i v opozici nejvíc podporovaná, i předtím, když byla ve vládě, tak byla nejvíc podporovaná. Má určitě své jádro voličů, ale vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba Andrej Babiš se rozhodl, že už ho to nebaví a prostě z politiky odešel. Jestli to ANO jako takové bez Andreje Babiše by si tu sílu udrželo.
0: Já si myslím, o tom, že se tady spekulovalo hodně moc, ale jak je z vašeho pohledu možná tak obrovská podpora pro jednoho politika, který ani sám sebe neumí vlastně definovat. Jo? Víte, co myslím?
1: Rozumím, ale ono to může být vlastně pro řadu lidí atraktivní, že je vlastně jako pragmatický, není jako úplně ideologický, když se jako zjistí, že třeba něco úplně nefunguje, tak on je schopný to změnit. A já si myslím, že to řadu lidí přitahuje, ta schopnost jako dělat ten management podle potřeb a vlastně nebýt vázaný na nějaké příliš velké jako politické ideologie, že to je atraktivní pro některé lidi.
0: To znamená, je atraktivní, že příklad jenom, že třeba omezí českou podporu Ukrajině, v tomhle případě nastoupí takové jakoby orbánovsko-ficovské nasměřování a pak zároveň hájí na to, aniž by chtěl plnit závazky a tak dále. Vám to nepřijde jako zmatené trochu?
1: No trošku si některé ty věci protiřečí, ale na druhou stranu, když se podíváte do nějakých průzkumů veřejného mínění, tak oni jako hodně lidí má rádo věci, které si protiřečí navzájem. Třeba lidi by určitě jako chtěli, aby se snížily daně, aby se zvýšily důchody, snížily odvody na sociální a věci, které jako dohromady nejdou udělat, ale určitě byste našla většinu, která by vlastně řekla, že se jim to líbí. Nebo chtěli by seškrtat nějaké věci a zbytečný stát a snížit počet úředníků a zároveň, aby stát lépe pomáhal v nějakých situacích a tak dále.
0: Ano, rozšířit aktivity státu, kde to jen jde a snížit počet úředníků. To je takový ten sen Babišů, no, že?
1: Ale i řady voličů.
0: Víte, stále čeští politici a hlavně opoziční operují termínem hodnotový. Naposledy dnes, když pan Vystrčil přistál na Tajvanu, tak že řekl, že to je hodnotová a pragmatická cesta. Mě by zajímalo, když politik řekne, že je něco hodnotového, tak co ti myslí?
1: Většinou je to klasické jako napojení na nějaké politické ideologie. Třeba jedna z takových hodnot je rovnost, aby nebyly velké rozdíly mezi lidmi. Nebo jiná taková hodnota je svoboda, aby lidé nebyli omezováni v tom, si dělali, měli jako volný prostor pro své aktivity. A můžete definovat z takových hodnot vlastně v té klasické jako politické teorii několik. A když se někdo té hodnoty drží, a ať to stojí, co to stojí, tak bych řekl, že je to takový jakože hodnotový politik.
0: A musí to být automaticky nepragmatické?
1: Ne, nemusí to být nepragmatické. Já myslím, že

0: vlastně držet se nějakých hodnot může být někdy velmi pragmatické, akorát, že tam se velký rozdíl je v tom, jestli se díváte jako na rok dopředu, na měsíc dopředu nebo na 10 let dopředu. A tam v tom se ty politici nemusí shodovat. Takoví ti, kteří jako neradi mluví o těch hodnotách a velice jako jsou ochotní měnit ty pozice, tak spíš myslí na kratší dobu dopředu a nějaké strategičtější úvahy z těch se spíš drží lidé, kteří se drží nějaké konkrétnější hodnoty.
1: Máte pocit, že tahle vláda je spíš jakoby hodnotová nebo pragmatická, ale vy jste řekl, že se to nevylučuje vzájemně, tak jaká je ta vláda?
0: No já bych řekl, že spíš pragmatická, že se dívá spíš na kratší dobu dopředu, než na dlouho.
1: Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Interview Plus. Premiér Andrej Babiš opakuje, že svůj střet zájmů vyřešil, a to nadstandardním způsobem. Proč Evropská komise nechce proplácet dotace firmám, se kterými je spojen? Měl by český stát vyplácení těchto dotací pozastavit? Petr Vizina se zeptá bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka, který kvůli vyplácení dotací podal trestní oznámení. Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda dál počítá odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým ze systému by se museli odhlásit sami. A policie při akci na omezení prodeje CBD a kratomů zajistila 86 tisíc produktů a míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu mírně klesla. Zprávy a Martin Matějka. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firm a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
5: Je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních.
3: Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce taky daň z přidané hodnoty.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Některé vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou nezajíždí ode dneška na pražském Masarykovo nádraží. Dělníci pokračují v jeho rekonstrukci. Spoje kvůli tomu končí ve stanici Praha-Bubny.
6: Tohle hlášení uslyší ode dneška někteří cestující z Kladna a Kralup nad Vltavou. Na bubnech musela první den výluky vystoupit taky paní Alena.
7: Pracuji blízko Masarykova nádraží, takže použiju tramvaj nebo metro.
6: Na Masarykovo nádraží začnou vlaky normálně jezdit na podzim příštího roku, říká mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.
8: S tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
6: Teď část vlaků na nádraží nemůže zajíždět kvůli opravě nástupišť a kolejí. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2% oproti březnu, to je o 0,1% bodu míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. A v porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% bodu větší. Podle statistiků zůstává český trh práce stabilní, bez práce je více žen než mužů. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy přetrvává nesouvislá kolona kamionů od Rousínova z kilometru 216 a posouvají se pravým pruhem až do Brna k omezení o exitu 196 Bratislava. D1 v Brně směrem do Prahy je teď na kilometru 192,5 kvůli požáru vozidla uzavřená. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna fronta kamionů zase o něco narostla, začíná za sjezdem na Židlochovice okolo 6. kilometru. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy směrem z Hradce Králové se brzdí před sjezdem na okruh. Kolony se sunou jak ve směru k dálnici D10, tak na Štěrboholy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháníky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy a vysílání teď pokračuje pořadem Bruselské chlebíčky.
9: Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side and we are defending our own core security interests.
4: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
10: Válka na Ukrajině, válka na Blízkém východě, který z konfliktů teď víc zaměstnává unijní diplomaty. A jak se Kyjev vypořádává s úbytkem mezinárodní pozornosti? Počet ruských dronů a raket mířících na Ukrajinu nijak neubývá. A například první čtvrtletí letošního roku se podle organizace OSN Women stalo pro Ukrajinky zatím nejtragičtější zimou od začátku ruské invaze. Při ruských úderech zemřelo přibližně 200 žen a dívek. Ke vztahu Ukrajiny a Evropské unie se v bruselských chlebících vracíme pravidelně. Dnes od mikrofonu zdraví Jana Karasová. A dnešní bruselské chlebíčky začneme na bezpečnostní konferenci Globsec, která se v druhé polovině května konala v Praze. Vypravili se tam taky 3/4 týmu chlebíčků a rozhovory, které jsme tam natočili, uslyšíte i v několika dalších dílech. Začínáme se mnou a taky s velvyslankyní Evropské unie v Kyjevě Katarínou Maternovou.
11: V posledních měsících, v posledních týdnech se pozornost světová hodně od Ukrajiny obrátila k Blízkému východu. Já třeba osobně jsem na Blízkém východě strávila teď nějaký čas. Když vy jste byla v Kyjevě, bylo to hodně poznat, že najednou vypukl ještě někde jinde konflikt takové velké intenzity?
12: Rozhodně. A oberá to právě Ukrajinu a hlavně ukrajinského prezidenta o jeho superpower, čo je komunikácia. Hej? On je proste mimoriadne talentovaný komunikátor a myslím si, že aj jeho príbeh a príbeh Ukrajiny proste tú svetovú pozornosť captured, ako sa to povie po slovensky, uchvátil v tom 2022. Ale tá pozornosť upadávala už dlhodobo. Musím povedať, že čo ma prekvapilo veľmi a sklamalo, že januári a februári, teda v lednu a únoru, keď z Kyjeva sa stalo frontové mesto, pretože ľudia mrzli v svojich vlastných príbytkoch. Vonku bolo minus 20, raz to bolo dokonca minus 23 alebo minus 26 a vnútri mali ľudia 8 stupňov a nemali elektriku, mali elektriku niekedy pol hodiny, niekedy 2 hodiny denne, že sa o tom nepísalo. Z toho som bola sklamaná, ale aj trochu prekvapená. No a potom, krátko potom, teda sa začala vojna s Iránom, no a to odviedlo úplne. To proste vysalo akúkoľvek ďalšiu pozornosť. Takže áno, bolo to veľmi citeľné. Samozrejme, ja sledujem svetové denníky, týždenníky, hlavné televízne správy, či už v Európe, alebo za oceánom. A bolo to jednoznačne vidno.
11: Zároveň ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se snažil nějakým způsobem využít tu situaci i ve prospěch Ukrajiny. On objížděl země Perského zálivu, nabízel ukrajinské zkušenosti. Jak myslíte, že se mu to podařilo vybalancovat tu situaci?
12: Tak on nechodil preto, aby informoval a vzbudil pozornost v Ukrajině. Tam išlo o oveľa zásadnejšiu bezpečnostnú otázku. Totižto za prvých 72 hodín vojny s Iránom, teda novej vojny na Blízkom východe, sa vystrieľalo viac interceptorov, tých rakiet, ktoré sú potrebné do Patriotov a ktoré vedia zostreľovať balistické rakety, ako Ukrajinci za 4 roky dostali od svojich spojencov. Čiže zrazu ste mali situáciu, kde nielen na Blízkom východe, ale aj keď sú nejaké drone incursions, keď sú nejaké dróny letia nad územím EÚ, no tak sa 30 000, 40 000-ové dróny zostreľujú proste niekoľko miliónovými nábojami z rakiet, alebo vzlietajú F-16, kde, ja neviem, letová hodina stojí niekoľko násobne viac, ako je cena týchto dronov. Čiže on nechodil len zbudzovať povedomie Ukrajine, ale aj dohodovať konkrétne dohody, dohodovať konkrétne či už kontrakty alebo zmluvy na to, aby si zabezpečovali ukrajinské dronové interceptory, aby nepoužívali túto techniku, ktorú oni potrebujú voči balistickým raketám. Lebo uvedome si jednu vec, tento rok 2026, zase sa o tom nepíše toľko, ani sa o tom nehovorí, je závratný nárast v obetiach civilistov. Pretože tak, ako sa Putinovi teraz nedarí na bojovom poli, tak eskaluje, dennodenne eskaluje teror voči civilistom. Aby bolo všetkým jasné, oni v svojich nočných, a teraz začali v apríli aj denné ataky, tak atakujú školy, školky, nemocnice, pôrodnice, benzínové pumpy a hlavne atakujú najviac zničené sú domy, obydlia. Čiže oni atakujú systematicky obydlia. Minulý týždeň zrútili celý jeden blok v 9 poschodovej budove na sídlisku v Kieve. 24 ľudí zomrelo v svojich vlastných posteliach. Čiže tá cesta a to cestovanie po Blízkom východe malo aj takýto zámer a myslím, že je to úspešné v tom, že sa začína svet a aj Európa zobúdzať do reality, že Ukrajina nielen berie, ale dáva bezpečnosť. Hej? Ukrajina je security provider, ako sa povie po anglicky, teda poskytuje, má technológiu, ktorú nikto momentálne nemá.
11: Vy jste to zmínila, ten nárůst těch civilních obětí. Pokud máte možnost se setkávat s civilisty, jaká je podle vás teď ta nálada i v té době té roztříštěné pozornosti právě mezi lidmi, kteří zůstávají v tom zdánlivě jako běžném rytmu života. Jejich děti chodí do školy, oni se snaží chodit do práce, někteří z nich mají muže na frontě nebo jiné příbuzné.
12: Stretám se velmi veľa s civilistami, či už sa to snažím robiť v Kieve, ale aj hodne cestujem po Ukrajine. A proste tu, viete, hrozne nemajú radi, keď ich voláme odolní. Akože resilient je slovo, ktoré nenávidia teraz, lebo hovoria, pomôžte nám, my nechceme byť odolní. Ale je tam taká vzpurnosť, tam veľmi cítiť, pretože oni vedia, že spravodlivosť je na ich strane. Že pravda, právo je na ich strane. Ale začínajú byť už aj veľmi skeptickí a cynickí. Myslia si, že ich v tom svet necháva samých. Viete, EÚ veľmi významne pomáha, však financujeme ich rozpočet, financujeme v podstate jediný s pár spojencami aj ich armádu a vojenské snaženie. Ale je pravda tá, že čo sa týka tých obetí, tak sú to zatiaľ Ukrajinci sami, ktorí na tom bojisku zomierajú. Takže začína sa tá nálada trošku preklápať jednoducho, pretože sú vyčerpaní. Viete, akože ja som vyčerpaná, čo tam žijem tretí rok. Je to fyzicky náročné, psychicky náročné. Proste idete si lahnúť večer, netušiac, že či vás v noci zobudia sirény, alebo nie, či vás zobudia obrovské výstrely tej protivzdušnej obrany nad hlavou, alebo nie. A takže taký ten konštantnú úroveň stresu máte stále a tu vyčerpanosť na nich veľmi vidno.
11: Já když jsem loni v létě, kde byly ty první pokusy amerického prezidenta Donalda Trumpa o nějaké vyjednání míru nebo dočasného příměří, projížděla Ukrajinu a ptala se lidí, co si o tom myslí, tak vlastně expresivní, ale ne úplně nečastý názor byl, že ten mír nebude, dokud nezemře Vladimír Putin, tedy ruský prezident. Jak vlastně vnímají lidi, ale možná především teď politici, šanci, že ta jednání můžou někomu vést, nebo to zůstává stále na tom, potřebujeme se udržet na bojišti?
12: Momentálně v těch jednaniach je pauza, hej, však od februára se nejednalo, takže musíme uvidět, co se bude dělat ďalej. Já bych som trošku mala jiný názor, ako to, čo ste počuli po Ukrajine, že mier bude len, alebo ceasefire len vtedy, keď zomrie Vladimír Putin. Ja si myslím, že treba vytvoriť tlak na Vladimíra Putina taký, aby proste si k tomu vyjednávaciemu stolu sadnúť chcel. A myslím si, že tie deep strikes a ten tlak na Rusko, ktoré Ukrajinci vytvárajú, ten tlak, ktorý vytvárajú na bojsku svojimi dronami a v čom ich EU veľmi významne finančne, politicky, diplomaticky, vojensky podporuje a teda koalícia ochotných tiež, že takýto tlak začína vytvárať, lebo to, ako sa jeho posledné vyjadrenia, to, ako reaguje teraz Putin, to, čo bolo s tou jeho 9. májom, alebo teda nebolo na Červenom námestí, to sú všetko známky stresu a toho, že sa dostáva pod tlak. Takže ja verím, že prídeme do bodu, kedy ten tlak bude na ňo taký, že si za ten vyjednávací stôl bude chcieť sadnúť.
11: Slyšíte mezi diplomaty, především tedy asi mimo unijními, i nějakou kritiku právě těch ukrajinských zásahů, například proti některým ropným zařízením? Musíte vysvětlovat, proč Evropská unie stojí a říká, že to je prostě legitimní obranný akt?
12: No, z Evropské unie také otázky z diplomatické strany nepočujem. A ja nemusím nič vysvetľovať iným diplomatom. Ja som ako z diplomatov, ktorí žijú na Ukrajine, a teda diplomatický zbor je teda dosť veľký, tak som takéto otázky nepočula.
11: Já bych si ještě chtěla dostat vnitru ukrajinské situaci a to, jak vlastně Evropská unie zareagovala na tu kauzu ex-šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andreje Jermaka. Jak je v ní, podkopalo to nějakým způsobem důvěru v to ukrajinské vedení ze strany Evropské unie?
12: Pozrite se, to, že do nedávna druhý nejsilnější muž v štátě je pod nielen podozrením, jak sa to povie, je pod
11: vyšetrovaný.
12: Je vyšetrovaný a bol v cele dočasného zadržania a že ho pustili von len na bail, tak je známka toho, že tie protikorupčné inštitúcie fungujú. Pretože boj s korupciou nie je o tom, že zrazu korupcia zmizne. Boj s korupciou úspešný je o tom, že máte inštitúcie, máte pravidlá, máte procesy, ktoré na korupciu vedia reagovať. A si predstavte, že v stavnom práve prvý najbližší človek prezidenta je vyšetrovaný a je vznaň ho znesené obvinenie. To znamená, že ten systém funguje.
11: Máte pocit, že je na tom schoda napříč Evropskou unii?
12: No, myslím si, že tí ľudia, ktorí toto sledujú a ktorí nepočúvajú len naratívy a toto tak, a rozumejú, že o čo ide, tak na tom zhoda je. To, že sa o tom môže vo verejnom priestore čokoľvek hovoriť, to je tiež možné.
11: Poslední věc, jak moc se Ukrajině ulevilo, když nová česká vláda, která nastoupila, se nakonec rozhodla pokračovat s tou muniční iniciativou v Česku?
12: No, myslím, že byli rádi. Jako, víte, vím, že možno v Čechách, kde cítím, jsem teraz na druhé dost dlhé návštěvě Čech, krátké dobe a aj teda vo výskumoch verejnej mienky proste vidno český skepticizmus voči Ukrajine, ale jediné, čo môžem povedať je, že som hlboko presvedčená, že tak ako Ukrajina potrebuje Európsku úniu, tak Európska únia potrebuje Ukrajinu kvôli bezpečnosti, kvôli sile na medzinárodnom poli a kvôli tomu, aby sme boli prosperujúci blok, ktorý prekoná konečne svoj inovačný deficit, o ktorom hovoril Draghi pred 2 rokmi, ale pred neviem koľkými rokmi Monti. Proste sme potrebujeme proste trošku povzbudiť náš kontinent a myslím si, že práve Ukrajina so svojou inovačnou kultúrou a drivom by nám v tomto mohla veľmi pomôcť.
4: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
10: To byl rozhovor s unijní velvyslankyní v Kyjevě Katarínou Maternovou z konference Globsec. A my teď v tématu budeme pokračovat už tedy z rozhlasového studia, ve kterém se mnou sedí a ten rozhovor taky poslouchal analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý den.
13: Dobrý den.
10: Jak jsou na tom teď vztahy Evropské unie s Ukrajinou a jak moc to, kromě té geopolitické situace, která se různě vyvíjí, tak jak moc to ovlivňuje i třeba nová vláda v Česku a taky výsledek maďarských voleb, které od moci tedy odstavili Viktora Orbána, za jehož vlády bylo Maďarsko to, které často zdržovalo unijní podporu Ukrajiny.
13: Já si myslím, že ty evropsko-ukrajinské vztahy jsou velmi intenzivní, jsou ve velmi dobré kvalitě, bych řekl, a postupem času to tak prostě vykrystalizovalo i skrze pozici Spojených států, že Evropa je prostě pro Ukrajinu číslo jedna. Je to hlavní partner, je to hlavní finanční asistent, je to hlavní partner na různých úrovních a ani česká vláda, byť samozřejmě já jsem k ní dlouhodobě v tomto složení kritický z hlediska jeho postoje vůči Ukrajině, tak s tím nic neudělá. Vy jste správně připomněla to, že to, co se stalo v Maďarsku, bylo zásadním bodem zlomu z hlediska odblokování velmi konkrétních procesů. Můžeme se bavit o sankčních balíčcích, ten 20. právě maďarská vláda blokovala. Můžeme se bavit stejně tak o masivním finančním programu podpory, to je ta půjčka 90 miliard euro na tento a příští rok, který rovněž maďarská vláda blokovala. Byly to i další konkrétní procedury, včetně například politiky rozšiřování, které byly taktéž v zajetí maďarské domácí do velké míry politiky. Takže v tomto smyslu vlastně ta kvalita vzájemných vztahů ještě pookřála po tom pádu režimu Viktora Orbána.
10: A jak ta podpora Ukrajiny je v Evropské unii stabilní? A to nemyslím jenom právě od reprezentantů Evropské unie, ale potom i v těch jednotlivých státech, od lidí, ale i od těch národních vlád. Je to trošku pro Ukrajinu boj o čas, aby se dostavil nějaký výsledek k nějakému spravedlivému ukončení tohoto konfliktu? A co nejdřív, protože ta podpora v Evropské unii nemusí být tak trvalá. Nebo vlastně
14: má Ukrajina ještě čas a je to spíš právě to vyčerpání jejího obyvatelstva a její armády, které by mohlo ohrozit ten výsledek?
13: Tohle je velmi důležitá otázka, právě protože celou dobu my jsme byli svědky takového snahy jako vylíčit tu realitu tak, že čas je na straně Ruska. Ale čas opravdu skutečně není na straně Ruska, je na straně Ukrajiny. A stále více je to vidět. To, když se podíváme jenom od počátku roku na tu trajektorii, jakým způsobem dochází k řekněme, obnovování kontroly nad částmi toho okupovaného území. To, jakým způsobem Ukrajina daleko efektivněji provádí ty vojenské operace. Tohle to všechno ukazuje, že prostě na té bojové linii to prostě tak nefunguje. Stejně tak, když se podíváme do Ruské federace. Obrovské výkyvy a dynamika, tenze uvnitř ruské společnosti. To, že Vladimír Putin se musí zoufale obléknout do džín, aby potkával v úzovkách běžné občany na ulici, kteří jsou samozřejmě figuranti. Tohle to jsou všechno snahy ubezpečit, že se jakoby nic neděje, ale ono se toho děje strašně mnoho. Uvnitř Ruské federace. Ukrajina stojí jako jeden muž faktor. Ano, lidé jsou unavení, ale nerezignují, nemají konec konců kam. Zároveň to, když v evropských členských státech prochází jednotlivé volby, situace se mění průběžně. Bylo to reflektováno konec konců i o tomto víkendu na konferenci Globsec, když to bývalá estonská premiérka reflektovala tak, že výhodou Evropy je, že na rozdíl třeba od Spojených států nemůžeme všichni v úzovkách zešílet najednou. To znamená, nemáme ten centralizovaný model, když jeden stát najednou se propadne z hlediska té podpory Ukrajiny, tak ho najednou nahradí jiný, který zase vyletí nahoru. To znamená, ten faktor se také zásadním způsobem nemění. Já vím, že se můžu spolehnout na představitele Evropské komise, že budou rezolutně pokračovat v tom svém konzistentním postupu podpory ukrajinského hrdinného odporu proti ruskému agresorovi. Stejně tak lvým podílu k tomu dochází na straně evropských členských států. Ano, některý poskočí nahoru, případ Maďarska, některý naopak se může trošku propadnout. Podívejme se, co se děje v Bulharsku, co se děje v naší zemi anebo v některých dalších státech, včetně například Slovenska, jehož premiér, který jezdí pravidelně do Moskvy, ale je jeden jediný sám a nejde nakonec ani na tu přehlídku, protože to je prostě osuda. To je zase jenom příklad toho, jak prostě ta válka Ruska, Kremlu, Vladimíra Putina se stává stále odpudivější i pro to globální společenství a stále více samozřejmě se propadá z hlediska té popularity jak v domácí ruské společnosti, tak potom v tom vnějším kontextu.
14: A co ještě ten faktor válka na Blízkém východě? Který z těch konfliktů teď více reálně zaměstnává unijní diplomaty a politiky a představitele?
13: Je to zásadní se tomu věnovat. Já si myslím, že tady, kde je ten hlavní kámen úrazu, protože já mám pocit, že vlastně pro Evropu pořád Ukrajina a vždycky bude, protože je prostě bližší číslo jedna. Ale samozřejmě ten kontext je zásadní, je z hlediska socioekonomických faktorů, cen paliv. Jsme tady skrze to prostě zranitelní, vydíratelní. Zároveň je tady velký kapacitní problém, který stojí před Spojenými státy. Slyšeli jsme o tom, jak rychle vlastně pálí ty interceptory, ty jednotlivé vojenské prostředky, které měly by být v ideálním případě samozřejmě poskytovány primárně na Ukrajinu. Tohle to všechno je zásadní, ale zároveň přes ty všechny hrůzy, které jedna i ta druhá situace přináší, můžeme vidět i některé příležitosti. To, že se Američané dneska více orientují na Blízký východ, je možná z evropského pohledu lepší, protože nevměšují a nepřináší některé ty negativní faktory právě do vztahu Ukrajina-Rusko. Viděli jsme, jak to někde může vypadat. To, že tam pauza vlastně nemusí být nutně špatně, pokud Evropa nebudou ti, kteří převezmou ty otěže, půjdou více do popředí. Jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ta, že je to velkou příležitostí i pro Ukrajinu. Je to politická dynamika, je to vysílání vojenských instruktorů. Ten region nikdy nebyl úplně nejen jednotný, ale ani kriticky se dívající na to, co dělá Ruská federace. A ta linka přímo na Irán je velmi zásadní. A v tomto smyslu zase dojde k určitému rozjítření toho regionu a možná také rezolutnějšímu příklonu některých těch států, jako je Saudská Arábie a další. A prostě ve prospěch Ukrajiny. Tohle to může být také velkou příležitostí a samozřejmě oslabování obecně spojenců Ruska v té válce, ať už je to Irán, anebo některé další, je z dlouhodobějšího pohledu možná i pozitivní zprávou, přestože samozřejmě ty výkyvy a možná kredibilita, která je tady sázce primárně tady za Spojené státy, vlastně i samozřejmě za Izrael, tak je také něco, co musíme bedlivě sledovat. Takže ano, zaměstnává to evropské diplomaty, zaměstnává to evropskou diplomaci, ale vždycky to bude to číslo 2 oproti Ukrajině.
14: Situace na Ukrajině a nejen na Ukrajině jsme teď probrali s analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Pavlem Havlíčkem. Děkuji moc za návštěvu bruselských chlebíčků.
13: Moc děkuji za pozvání.
14: Teď přehled unijního dění a začneme v Česku. 20. května Evropská komise zaslala českým úřadům dopis, který mluví o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmu u premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Komise chce důkazy a právní analýzy potvrzující, že Babiš svůj střet zájmu vyřešil v souladu s českým i evropským právem. Podle serveru iRozhlas komise taky požaduje potvrzení ke každé žádosti o proplácení evropských peněz, že nesměřují k Babišovým firmám. A nejmenovaný unijní zdroj České tiskové agentuře potvrdil, že se to týká i zemědělských fondů. Seznam zprávy zase uvádí, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil státní zemědělský fond holdingu Agrofert na dotacích téměř 200 milionů korun. Agrofert uvedl, že dotace čerpá v souladu se zákonem. České úřady ale podle zjištění Hospodářských novin žádnou stopku pro dotace Agrofertu nechystají. Závěrem vyvrátíme jednu zavádějící informaci, která proběhla internetem a tvrdí, že Evropská unie chce zakázat tradiční označování piva stupni. Konec desítek nebo dvanáctek se ale nekoná. Pivo se teď nikdo v Bruselu reformovat nechystá. Zvažovanou revizi výpočtu spotřební daně komise v plánu aktuálně nemá. Zprávu ověřili v dalším díle seriálu Ověřovna kolegové ze serveru iRozhlas, kde najdete nejen podrobnější info k pivu, ale taky tento i další díly bruselských chlebíčků. Poslechnout si nás můžete i v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pěkný týden vám přeje Jana Karasová.
3: Dvanácté.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vedení ČEZu by dnes na Valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva, nařízení bude platit do konce listopadu. Jeho cílem je zajištění stability na vnitřním trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dřív omezila vývoz benzínu. Omezení souvisí s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie, informovala o tom agentura Reuters. Jak řešit sněmovní obstrukce, i o tom se dnes večer budou radit koaliční špičky, potvrdil to šéf klubu SPD Radim Fiala. Přestože poslanci minulý týden znovu několikrát jednali do pozdního večera, příliš zákonů projednat nestihli. Dlouhými projevy blokovala hned několik bodů opozice. Koaliční rada by se večer měla zabývat i vládním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém zatím není v koalici úplná shoda, přestože ho mají už zítra začít projednávat poslanci. A na programu by měli mít koaliční lídři znovu i změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda senátu Miloš Vystrčil ze strany ODS dnes zahájil čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 5 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy senátu o víkendu odsoudila i Čína. Vystrčil podle čínského velvyslanectví v Praze nerespektoval postoj české vlády, zasáhl do vnitřních záležitostí Číny a narušil její svrchovanost. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle finanční správy vybralo na dani z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. O půlnoci na dnešek vypršela lhůta nového maďarského premiéra Petera Maďara a pro prezidenta země Tamáše Šujoka. Toho vyzval k rezignaci. Maďar má dnes v plánu Šujoka navštívit společně s ministryní spravedlnosti. Prezident zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad, tak jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďara prezidenta označuje za loutku expremiéra Viktora Orbána. Dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna popojíždí kolona kamionu od Holubice z kilometru 211. Přímo v Brně směrem k Praze za sjezdem na Mikulov na kilometru 192,5 se po požáru vozidla projíždí pouze jedním pruhem. Kolona od Slatiny z kilometru 201 je na více než půl hodiny. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se sune fronta kamionu zhruba ze 7. kilometru. V Praze před Europarkem trvá o něco silnější provoz na obou spojkách na Štěrboholské od Běchovic na jižní od Lanového mostu a zdržení jsou ale krátká, jen v řádech minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekejte zataženo až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Petra Viziny.
15: Evropská komise odmítá proplácet dotace firmám, s nimiž je spojený premiér Babiš. Ten opakuje, že svůj střet zájmu vyřešil dokonce nadstandardním způsobem. Pokud Babiš evropské úředníky nepřesvědčí, hrozí, že vyplacené dotace zaplatí Česko ze svého. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
4: Interview Plus.
15: Hostem Interview Plus je bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva Hnutí STAN Martin Dvořák, kterého zdravím do Hradce Králové. Dobrý den.
16: Dobrý den přeju a děkuji za pozvání.
15: Minulý týden jste podle tisku ve zmíněné věci podal trestní oznámení na Martina Šebestiána, ministra zemědělství za SPD. Míříte přímo na ministra nebo na neznámého pachatele, jak se také můžeme dočíst?
16: Já vám můžu ocitovat, jestli to najdu, úplně přesné znění, je to tak něco mezi. Je to na dosud neidentifikované osoby se zaměřením na ministerstvo zemědělství, ministra zemědělství a také na předsedu státního zemědělského intervenčního fondu, protože to jsou všechno instituce, které o těchto věcech rozhodují a podle našeho názoru, tam může docházet k trestnému činu.
15: A když říkáte, že to je něco mezi, tak typujete přesně, kam byste mířil?
16: Já bych strašně nerad se vměšoval do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Já si myslím, že tam jakési jasné pocity posty zodpovědnosti existují. Jestliže někdo šéfem nějaké organizace, která možná jedná proti zákoně, tak za to nemůže ten šéf nebýt zodpovědný. Na druhou stranu v tom podání se explicitně píše i to, že žádáme orgány, aby zjistili, zda to případně ten úředník činil ze své vůle, anebo zda k tomu byl donucen nebo přikázán.
15: Protože kdybychom vycházeli z toho, že míříte na ministra Šebestiána, tak vlastně jaký to dává smysl, když o zmíněných dotacích pro Agrofert rozhoduje státní zemědělský intervenční fond, nabízí se otázka.
16: Je otázka právě to, co si my myslíme, že by měly zjistit ty orgány, protože zkrátka ta věc vypadá velmi podezřelé, vypadá to, že dochází k porušení několika paragrafů trestního zákoníku a my žádáme orgány činné v trestním řízení, aby to pokud možno prošetřili. Já v tuhle chvíli opravdu nechci předjímat, co orgány vyšetří.
15: A když se ještě zastavíme u toho zacílení toho vašeho oznámení, tak na námitku, že zemědělský fond spadá pod ministerstvo zemědělství, se dá odpovědět, že každé ministerstvo je podřízeno předsedovi vlády, takže byste mohl podat trestní oznámení přímo na premiéra, tedy na Andreje Babiše, není to tak?
16: Já si myslím, předesílám, že ten dokument samozřejmě zpracovávali právníci, má 12 stránek. To, že v pozadí velmi pravděpodobně stojí zájmy Agrofertu, holdingu a tedy i předsedy vlády Andreje Babiše, je nabílední, všichni to vidíme, všichni to tušíme, ale na druhou stranu je tady kdosi, kdo případně podepisuje ty příslušné dokumenty o vyplacení dotací, o kterých se jeví docela důležité podezření, že zřejmě nebudou vyplaceny po právu, tak někdo to musí podepsat. To je to, co si právě myslím, že by měli ty orgány zjistit, kdo to skutečně podepsal, kdo k tomu dal ten pokyn, kdo vykonal ten akt úřední a pak je samozřejmě další linka, zda na něj byl vytvářen nějaký nátlak, to se bude prokazovat velmi špatně, ale co si budeme povídat, pan ministr Šebestián je dlouhodobě spojen s vládou Andreje Babiše, byl předsedou právě toho zemědělského fondu. V dobách, kdy Andrej Babiš byl předsedou vlády, je to v podstatě lobista nebo výrazný exponent agrolobby, čili to, že se dneska ocitl ve vládě, paradoxně ještě navíc v tričku SPD, které si myslím, že se zemědělstvím nemá zas tak moc společného a je to doklad o tom, jak vlastně v té vládě funguje Andrej Babiš. Ale to jsou všechno spekulace. My se domníváme, že dochází k trestnému činu, nebo by mohlo docházet, pokud budou ty dotace vypláceny a je na orgánech činných trestním řízení, aby zjistili, zda to tak je a kdo je za to zodpovědný.
15: Premiér minulý týden vyčetl opozici, tedy i vám, že motivem vašeho jednání je osobní nenávist vůči němu. I kdybychom ten osobní tón nepřijali, není pravda, že podobná trestní oznámení podávajícího nic nestojí a zajišťují mediální zájem, řekněme?
16: To je pravda, to určitě je pravda, ale já se musím velmi ohradit proti dvěma nařčením. Zaprvé, možná to zní divně, ale já nejsem schopen nenávisti. Já prostě tuhle vlastnost nebo tuhle schopnost v sobě nemám. Ano, některými lidmi hluboce pohrdám za to, co předvádějí v životě, jak málo ctí, morální hodnoty a další věci, ale nenávist prostě není něco, co bych já uměl vyprodukovat vůči komukoliv. A druhá věc je, jestliže podáte trestní oznámení a jste osoba, která se nějakou dobu pohybovala ve veřejném prostoru, v tuto chvíli já jsem důchodce mimochodem. Ale pokud jsem se pohyboval ve veřejném prostoru, tak to může vyvolat mediální nějaký zájem, ale to nebylo účelem. Já jsem viděl tu smršť jaksi nesouhlasu na sítích, měl jsem sám velmi závažné pochybnosti o tom, jak to vlastně s tím vyplácením dotací je. Mimochodem vracíme se vlastně do situace za minulé vlády Andreje Babiše, kdy posléze se ukázalo, že tam došlo k čerpání 7,5 miliardy neoprávněně a do dneška se budeme dohadovat a zřejmě ještě dlouho, jestli je Agrofert vrátí nebo jak se to vlastně bude vyvíjet dál. A právě to, že je tady velké riziko, že opět ty neoprávněně vyplacené dotace narostou do výše několika miliard, tak to byl signál, že ve chvíli, kdy se ukázalo, že prvních 195 milionů bylo vyplaceno poté, co Evropská komise sdělila, že nebude proplácet, tak to byl impuls, proč jsem se rozhodl to podat.
15: Já bych ještě chvíli zůstal u vašich motivací. Vy říkáte, že jste v důchodu, ale taky letos na podzim kandidujete do Senátu, není to tak?
16: Je to pravda. Taky jsem stínový ministr zahraničí stanu. Ano, ale v tuto chvíli jsem občan.
15: Už vám, pane Dvořáku, někdo vytkl, že touhle cestou se zviditelňujete? Před svou kandidaturou do Senátu?
16: Myslím si, že na sítích se takové hlášky objevují docela často a znova opakuju, já za to nemůžu, že jak si tady někdo páchá činy, které vypadají jako trestné činy, jako porušení zákona. Kdyby se to nedělo, tak já nemám důvod podávat trestní oznámení a tím pádem se nemůžu na téhle věci zviditelnit.
15: Pokud tedy nepodáváte trestní oznámení, jen abyste se takzvaně dostal do titulku, jak si představujete, že vaše oznámení pomůže?
16: Já si myslím, a teď zase budu hodně spekulovat, já si myslím, že vědomí o tom, že je na to podáno trestní oznámení, může být jakýmsi varovným prstem, varovným signálem těm úředníkům, na které je teď velmi pravděpodobně vytvářen extrémní tlak na to, aby tu věc propustili, aby prostě propláceli dotace a tvářili se, že je všechno v pořádku. Protože já jsem pracoval dost dlouho ve veřejné správě i v samosprávě. Samozřejmě, že na tom konkrétním dokumentu je pak podpis nějakého úředníka, ředitele odboru nebo já nevím, vrchního ředitele a tak dále. Ale je právě otázkou, jestli bude možno prokázat, že ten tlak byl od někud odjinud. A pro mě důvodem nebo smyslem toho trestního oznámení je právě to, aby si ti úředníci, kteří budou muset podepisovat takové věci, aby si uvědomovali, že jsou na hraně zákona a že by se jim mohlo stát, že to nakonec budou oni, kdo budou trestně stíháni.
15: Poslanec a bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš ohlásil, že z Piráty podali trestní oznámení čítající 100 příloh k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi. Pan Bartoš řekl, že Piráti chystají další kroky. Není to tak, že jste si v rámci opozice rozdělili práci? Koordinujete nějak své kroky v téhleté věci?
16: Ne, vůbec. Já už to vím samozřejmě, že Piráti tenhle krok podnikli, ale v době, kdy jsem to očko podával, tak jsem o tom nebyl informován, nevěděl jsem to, ale zase já se k tomu vrátím. Mně přijde legrační, že dneska budeme diskutovat o motivech podání toho trestního oznámení a nikoli o příčinách. Jestli to někdo podal proto, aby ho bylo víc vidět, anebo aby někoho vystrašil nebo varoval, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se tady prostě dějí věci, které jsou evidentně na hraně zákona, ne-li za ním, a je potřeba se tomu postavit co nejrazantněji, protože v tuto chvíli se jeví, že získávání neoprávněných dotací je skoro nejdůležitějším úkolem celé Babišovy vlády.
15: Jen pro vysvětlení, my diskutujeme o motivech, protože jste naším hostem právě vy. Hostem Interview Plus je bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva hnutí STAN Martin Dvořák.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
15: Při podání trestního oznámení jste napsal, že pokud existuje podezření na porušení zákona nebo nehospodárné nakládání s prostředky občanů, musí být věc nezávisle prověřena. Kdo jsou podle vás v tom sporu nezávislí arbitři?
16: Tak já jsem řádný občan a mimochodem také nějakou dobu člen vlády, takže bych se rozhodně nedopustil ničeho takového, abych zpochybňoval nezávislost a objektivitu orgánů činných trestním řízení policie a justice. Pokud jsem se obrátil na ně a nikoli na nějaký vyšší nadnárodní orgán, je to mimo jiné projevem toho, že já těm orgánům důvěřuju, věřím, že budou schopni vykonávat tu činnost bez politického tlaku, bez ovlivňování, bez vůle vlády, protože to je přeci to zásadní. Celý ten problém vzniká tím, že předseda vlády je současně jaksi příjemcem nějakých neúplně legitimizovaných dotací a je tam prostě evidentní střet zájmu, není-li nezákonný, jak je přinejmenším nemorální. A tím se dostáváme do té schizofrenní situace. Pokud byl Andrej Babiš jenom majitelem Agrofertu a členem sněmovny nebo poslancem, tak to žádný zásadní problém nebyl, ale ve chvíli, kdy je v pozici, že může rozhodovat, já doufám, že nebude, ale může rozhodovat, ovlivňovat činnost justice, tak už jsme v nějakém zásadním problému, ale já věřím, že justice je odolná, že to ustojí a uvidíme, jak to dopadne.
15: No a kdo tedy podle vás může vynést konečný a nikým nespochybnitelný verdikt, že Andrej Babiš skutečně vyhověl zákonu o střetu zájmu?
16: Já si myslím, že tady je zcela irelevantní, co o tom říká pan předseda Babiš. A důležité je, co o tom říká Evropská komise, která je v konečném důsledku tím orgánem, který ty peníze vyplatí nebo nevyplatí. Důsledkem takového rozhodnutí o nevyplacení ovšem bude to, že pokud už jsou ty dotace vyplaceny, tak jsou vyplaceny z českého státního rozpočtu a budou v tom rozpočtu chybět, protože nebudou kompenzovány ze strany Evropské unie a tedy dojde k nějakému poškození našich národních zájmů, tak jako to bylo v tom minulém volebním období v té výši 7,5 miliardy.
15: Podle vás existuje závažné podezření, že stát nejedná s péčí řádného hospodáře, když prostřednictvím fondu proplatil, jak jste říkal, zhruba 200 milionů korun firmám z Agrofertu. Jak by podle vás fond měl v téhle věci jednat?
16: Já jsem přesvědčen, že by fond měl veškerou výplatu těch dotací, které jsou vázány na evropské předpisy a pravidla a zdroje, tak by měl pozastavit do té doby, než se celá ta věc vyřeší.
15: No a měl by fond podle vás vystavit tedy firmám Agrofertu stopku ve vyplácení dotací, dokud Brusel nerozhodne, pokud opravdu Brusel neshledá, že nespochybnitelně a konečně tedy tady buď střet zájmu je nebo není?
16: Já si myslím, že by ta výplata měla být pozastavená, pokud se prokáže to, co tvrdí pan předseda Babiš, že je všechno v pořádku, tak samozřejmě není žádný důvod ty dotace zpětně nedoplatit, ale na druhou stranu, pokud bude Evropská komise trvat na tom, že konflikt zájmu u předsedy vlády trvá, tak je podle mě jediným správným krokem prostě ty dotace neproplácet.
15: Já teď přemýšlím o těch úřednících, které jste zmiňoval, jejichž podpisy potom jsou na tom vyplácení. Kdyby vám úředníci fondu namítli, že nevyplacením těch 200 milionů by firmám mohly vzniknout škody, které by Agrofert po státu nejspíš vymáhal, pokud tedy Evropská komise shledá, že podezření jsou lichá, co byste jim odpověděl?
16: Já jsem tuhle námitku slyšel, nemůžu ji upřít jistou relevanci, ale i to se dá přeci vyřešit. Prostě ty peníze mohou být někde deponovány na nějakém zamraženém účtu a pokud by se dodatečně ukázalo, že byly ty dotace nebo ty výplaty pozdrženy neprávem, protože vlastně bylo všechno v pořádku, tak se jistě dá mluvit třeba i o kompenzaci prostřednictvím zúročení těch zadržených peněz. Na druhou stranu při rozsahu ekonomických aktivit Agrofertu, tak si myslím, že tyhle několika set milionové záležitosti by neměly být jaksi příčinou, že by to způsobilo nějakou zásadní poruchu při financování toho podniku.
15: A teď mi řekněte, vy sám jste to podezření, že Andrej Babiš je stále ve střetu zájmu, pojal kvůli dotazům Evropské komise, přesně řečeno tomu dopisu, který Brusel poslal českým úřadům 20. května?
16: Ne, já to podezření mám celou dobu, měl jsem to podezření při prvním premiérování Andreje Babiše, mám ho stále a jak už jsem říkal, já neumím, protože nejsem právník, tak neumím a neodvažuji se posoudit, jestli to skutečně je de jure konflikt zájmu, ale morálně to konflikt zájmu je jako hrom, protože prostě vliv Andreje Babiše na všechny orgány státu je nespochybnitelný, velmi silný, enormní až brutální a prostě ve chvíli, kdy jeho firmy, o nichž prohlásil, že už se k ním nikdy nevrátí, zase nám lhal, tak prostě budou dál přijímat dotace, na které nemá právo právě, protože je v tom konfliktu, tak prostě to je věc, kterou musíme na ní znova a znova upozorňovat, protože já si nemohu pomoci, ale současná vláda mě připadá, že vlastně neřeší nic jiného, než právě to, jak získat a udržet peníze pro holding Agrofert premiéra Babiše. Všechno ostatní je podle mě kouřová clona, všechny ty kauzy motoristů a SPD, to všechno vlastně jenom vytváří mlhu nad tím, že se tady mezi tím beztrestně čerpá něco, co by vlastně nemělo být čerpáno.
15: Tak když se na chvíli zastavíme u zmíněného dopisu, tak mění ten dopis s dotazy. Možná podezřeními, to záleží na tom, jak ten dopis čteme a vykládáme. Co vy sám si o řešení střetu zájmů premiéra myslíte? Byl pro vás ten dopis nějak důležitý?
16: Ten dopis je velmi důležitý, protože podle mého vnímání té věci a zkušeností z struktur Evropské unie, tak je, řekněme, reakcí na to velmi sebevědomé a ostentativní prohlášení Andreje Babiše, že všechno vyřešil dokonce nadstandardně a nad všechny normy evropské i české. A vzhledem k tomu, že v Česku dneska těžko můžeme čekat, že se mu někdo postaví na odpor, tak Evropská komise a Brusel jsou zkrátka dneska těmi institucemi, které naštěstí Andrej Babiš nedokáže ovlivnit a ovládat. Takže oni vysílají signál pozor, pane premiére, není to úplně přesně tak, jak říkáte, nic není ve skutečnosti vyřešeno, jsou tady závažné pochybnosti a dokud nebudou vyřešeny, tak není v pořádku, váš konflikt zájmu není vyřešen. To znamená, i to veřejné prohlášení před jmenováním prezidentem Andreje Babiše za premiéra, to všechno byla jenom, řekněme, pozlátka, pověšená na cingrlátka, tak, abychom měli pocit, že je všechno v pořádku. Já jsem tomu pocitu nikdy nepodlehl a ten dopis Evropské komise je pro mě jenom dokladem toho, že asi tam všechno v pořádku nebude.
15: No a kdybych vám k tomu obsahu dopisu namítl, že se dá brát jako žádost evropských úřadů o doplnění, že podle všeho nepřidýmá, jestli ten střet zájmů premiéra Babiše trvá, nepřidýmáte to vy? Ctíte v tomhle případě presumpci neviny?
16: Ctím absolutně presumpci neviny, nicméně ten dopis, pokud vyjadřuje pochybnosti a nepředjímá, tak je jasným vyjádřením toho, že tvrzení Andreje Babiše, že svoje konflikty zájmu vyřešil nadstandardně a nad rámec, který požaduje Evropská komise, nebyly pravdivé. Prostě to není pravda. Evropská komise jasně sděluje, že pochybnosti trvají. To je celé. A jestliže pochybnosti trvají a přesto probíhá výplata těch fondů, tak je podle mého názoru důvodné podezření, že dochází k trestnému činu.
15: A co řeknete těm, kdo říkají, no tak oni chtějí jenom doplnit, co jim schází, aby měli kompletní obrázek?
16: Asi to tak je, asi chtějí doplnit, zase čtěme, jak je to napsáno, znova opakuju, je to vyjádření pochybností nad tím, zda je všechno, nebo není všechno v pořádku, pokud se podaří doplněním prokázat, že všechno v pořádku je, fajn, buďme rádi. Na druhou stranu už ten dopis jasně naznačuje, že tvrzení premiéra Babiše, že je všechno v pořádku, nebylo pravdivé.
15: Hostem Interview Plus je bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva Hnutí STAN Martin Dvořák. Vy už jste to zmínil, s řešením střetu zájmu Andreje Babiše se spokojil prezident Petr Pavel, který jim podmínil jmenováním premiérem. Proč se stejným vysvětlením se podle vás nespokojí Evropská komise?
16: Evropská komise na rozdíl od prezidenta má výrazně větší jednak pravomoce a jednak řekněme i aparát, který je schopen to zkoumat. Já jsem považoval za rozumné a správné, že se prezident rozhodl požadovat od premiéra nebo tehdově designovaného premiéra toho veřejné prohlášení, abychom všichni slyšeli, co přesně Andrej Babiš prezidentovi a vlastně nám všem slíbil. Málem plačky nám oznámil, že on se navždy a jednou pro vždycky zřekl na dosmrti všech svých prebend a výhod z toho Agrofertu, z toho holdingu, postupně vylézá na povrch, že to vůbec není pravda, už jenom samozřejmě to, že tak, jak to říkal on, že to po něm jednou podědí děti, to je přeci stále trvající konflikt zájmu, nedostanu to já, ale dostanou to moje děti. Já to prostě vidím jako jasnou motivaci, že pro svoje děti udělám to nejlepší a samozřejmě budu čerpat a čerpat až do úplného vyčerpání. Takže to všechno jsou prostě symptomy toho, že Andrej Babiš buď vůbec nechápe, anebo prostě jenom nechce chápat, co je skutečný konflikt zájmů a co je problém.
17: No a když tedy Andrej Babiš tvrdí, že Agrofert připadne jeho potomkům až po jeho smrti, tak nejedná opravdu nadstandardně, jak to sám říká?
16: No nejedná, samozřejmě znova říkám, to je jako kdybych já dneska odkázal všechno, co si s odpuštěním nakradu až do smrti, tak po mně to podědí moje děti, protože to je v pořádku, to přeci takhle není. Zůstává to v rodině, většina z nás rodičů přeci se stará nějakým způsobem o to, abychom zabezpečili děti, to znamená, jestliže to Andrej Babiš už do smrti nebude on sám pro sebe používat a odkáže to dětem, je to pořád stejný konflikt zájmu, bude dělat všechno pro to, aby jeho děti z toho vytěžili co nejvíc.
17: Víte už přesně, kdo a hlavně kdy se bude vaším trestním oznámením zabývat?
16: Netuším, já jsem to poslal na pražské státní zastupitelství a nemám ještě ani potvrzení, posílal jsem to datovými schránkami, nemám ani potvrzení, že to přišlo, nicméně předpokládám, tady já jsem to podal na vrchní státní zastupitelství v Praze, případně k postoupení věcně a místně příslušnému orgánu činnému v trestním řízení. Takhle je ta adresace, nemám zatím žádnou reakci, takže nevím, kdo se tím bude zabývat.
17: Rezort ministra Karla Havlíčka za ANO je podle Seznam zpráv v pozici, kdy kvůli 4 milionům korun dotací pro kostelecké uzeniny od ministerstva průmyslu musí toto ministerstvo vypracovat právní posouzení pro Brusel. Nebylo by se žalobou lepší vyčkat, až tohle posouzení vypracuje ministerstvo průmyslu? Máte důvěru v jeho verdikt?
16: Nemám. Nemám. To je to, co se

0: Že trestní oznámení. Premiér střet zájmu vyřešil a teď je jenom otázka, kdy Evropská komise dojde ke stejnému závěru na základě všech předložených podkladů, proto si je zřejmě vyžádala. Z mého pohledu šel nejelegantnější a nejčistší cestou, řekl pan Havlíček minulý čtvrtek v DVTV. On nepochybuje zda, ale ptá se, kdy dojde Evropská komise k podobným závěrům jako české úřady. Tohle vás nepřesvědčuje, jak slyším.
1: Ani vteřinu, přeci všichni znova a znova to opakuju, všichni víme, že všichni členové vlády jsou v podstatě zaměstnanci Agrofertu, jsou podřízení panu premiérovi a jejich stanoviska jsou jednoznačně motivována tím, aby premiérovi vyhověli. Pro mě poslední, zaplať pánbu za něj, poslední instituce, která může aspoň částečně objektivně posoudit, jak to ve skutečnosti je a jak to funguje v rámci evropských pravidel, je právě a jenom Evropská komise. Tu naštěstí Babiš neovládá.
0: Pokud se prokáže, že dotace pro holding Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí se po firmách vymáhat. Na televizi Prima CNN to včera připustil ministr spravedlnosti Ronin Tejc. Tohle řešení by vám přišlo dobré?
1: Je to, řekněme, náhradní řešení, je to plán B, podle mého názoru, a proto také je to trestní oznámení, je lépe ty peníze vůbec nevyplácet, než je potom následně velmi obtížně a pracně vymáhat soudně a vidíme osud toho jednání o těch 7 miliardách nebo 7,5. Dva roky se řešilo, pak se podávalo odvolání, pak se to znova řešilo a těsně před koncem volebního období minulé vlády bylo konečně možné začít vymáhat a přišla nová vláda a ejhle, najednou už to vlastně není důvod vymáhat. Proč asi?
0: Nebylo by třeba zastavit všechny dotace, které žádají podniky patřící Andreji Babišovi, třeba tedy Synbiol a další. Má stát přesné a aktualizované údaje o premiérově majetku?
1: To neumím posoudit, nicméně Symbiol i ta další firma jsou v tom mém trestním oznámení rovněž uvedeny jako potenciální čerpatelé nepovolených nebo konfliktních dotací.
0: Deník N upozorňuje, že klinika Iscare, která patří Babišovu fondu Future Life, poskytuje placené preventivní onkologické prohlídky. Někteří onkologové tvrdí, že takové prohlídky spíš pacienty straší, než jim pomáhají, ale podle Deníku N vláda snižuje pro tyto prohlídky daň. Tohle chápete jako střet zájmu premiéra Babiše?
1: Já nevím, jestli je to střet zájmu, já tuhle kauzu popravdě řečeno neznám, ale je to jenom zase kamínek do mozaiky. Celá státní správa v tuto chvíli na té vrcholové úrovni funguje hlavně v tom smyslu, aby firmy Andreje Babiše získaly co největší profit, aby co nejvíc klientů platilo firmám Andreje Babiše. Všechno ostatní, počínaje národní bezpečností a končí odchodem do důchodu, je v podstatě pro tuto vládu vedlejší, druhotné a můžeme si s tím počkat. Tohle je podstatné, tedy aby Andrej Babiš a jeho rodina vydělali co nejvíc.
0: Já se na to ptám v souvislosti s vaším trestním oznámením, protože se zdá, podle toho, co říkáte, že debata okolo Agrofertu, to není ještě konec vlastně té debaty. Je to tak?
1: Já to nemůžu odhadnout, ale skutečně i vy jste to sám naznačil, těch možností, kde může docházet konfliktu zájmu mezi zájmy soukromého podnikatele Andreje Babiše a jeho rodiny a mezi zájmy státu, které by měl primárně sledovat a prosazovat předseda vlády, tak ten konflikt tam prostě je.
0: Máte dojem tedy, že to vaše trestní oznámení je součástí nějaké změny, která nastane?
1: Nastane nebo už nastala?
0: To mi řekněte.
1: No, já si myslím, že evidentní je, že změna nastala nástupem nové vlády Andreje Babiše. Spousta věcí, které byly v běhu právě i směrem k jeho aktivitám, tak se najednou zastavila, změnilo se hodnocení a tak dál. A jestli přijde nějaká větší změna opačným směrem, to je teď těžko říci. Já si to velmi přeju, protože si skutečně myslím, že ta situace, tak jak ji tady dramaticky popisuju, je neudržitelná, neúnosná, stojí nás strašnou spoustu peněz, které bychom velmi nutně potřebovali na mnoho jiných věcí, nežli na obnovu linek Penamu. A to jsou prostě všechno ty drobné i velké příběhy, kdy podle mého názoru, znova to zopakuju, Andrej Babiš a jeho firmy profitují z toho, že Andrej Babiš je současně také premiérem a ovládá velmi mocným způsobem vlastně všechny rezorty, které mohou jeho firmám pomáhat.
0: Hostem Interview Plus byl bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva Hnutí STAN Martin Dvořák. Já vám za to mnohokrát děkuji.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
3: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy,

0: Věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Některá centra pomoci v oblasti závislostí vyhlásila na dnešek výstražnou stávku kvůli přesunu protidrogové agentury z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
6: Mezi 12. a 2. naši zaměstnanci vyjdou ven protestovat.
5: Předseda Senátu Vystrčil reagoval na výhrady Číny k jeho návštěvě Tajvanu.
7: To není problém České republiky, to je problém čínské lidové republiky.
5: Tenista Menšík je na Roland Garros ve čtvrtfinále. Kolona teď popojíždí na Pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště a bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, teploty 18 až 22 stupňů. Je pondělí 1. června, dobré poledne u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Lápal.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Odborníci na závislosti a sociální začleňování stávkují kvůli přesunům agent z úřadu vlády. Některé poradny, ambulantní služby nebo terénní programy přerušují své služby do 2 hodin odpoledne. V pražském centru neziskové organizace Sananim je reportérka Tereza Hybšerová.
8: Tady v centru Sananim, které pomáhá lidem se závislostí na drogách, v poledne pracovníci vyšli před budovu s transparenty a někteří v černém oblečení. Vidím tu slogany O nás bez nás nebo Komu tím prospějete. Provoz nepřerušili, klientům ale vysvětlují důvody protestu a možná rizika změn. Od července má protidrogová politika spadat pod ministerstvo zdravotnictví, ale podle pracovníků a odborných organizací je důležitá nadrezortnost. Jinak může být ohrožená dostupnost a kvalita péče, říká vedoucí centra. Josef Šedivý.
9: Už to, že je to jako zásadní změna, které nepředcházela žádná odborná diskuze, je prostě jako alarmující.
8: Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je přesun definitivní a nový model efektivnější. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Kratom by mohlo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let a ne od 18. Vláda připravuje nový adiktologický zákon. Informoval o tom dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A víc řekne redaktorka Františka Rohlíčková.
10: Změnu zákona chystá taky ministerstvo financí, třeba kratom a výrobky z něj by měly nově podléhat daní 21%, na rozdíl od současných 12%. A legislativní změnu připravuje taky ministerstvo vnitra. Měla by třeba zamezit tomu, aby si kratom kupovali děti. Vláda změnou zákona reaguje na výsledky akce Korunt, která trvá 4 týdny. Podílejí se na ní policisté, celníci, hasiči a inspektoři z hygienických stanic a dalších organizací. Z prodeje stáhli nebo dali k likvidaci zatím přes 150 kilogramů kratomu. Policie zahájila trestní řízení v 87 případech a dalších 112 prověřuje. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Valná hromada skupiny ČES od rána v pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Posoudí taky plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČES. Valnou hromadu sleduje reportér Tomáš Jeník.
11: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
12: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
11: Představenstvo ČES navrhlo dividendu 42 korun na akcii, to je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
13: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
11: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu za poškození plynovodu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před dvěma lety firmou najatí dělníci omylem navrtali transitní plynovod nedaleko obce Pabienice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici.
1: V roce 2024 dělníci při vrtání narazili na tvrdý materiál. Mysleli si, že je to kámen a pokračovali dál. Přestali, až když za ohromného pískotu začal unikat plyn. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že vypukne požár sahající do výšky 300 až 400 metrů. To odpovídá například výšce Eiffelovy věže v Paříži. Mluvčí firmy Jakub Ptačinský jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky.
14: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině. Studují nyní rozhodnutí naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
1: Více informací najdete na našem webu iRozhlas.cz. Vít Kubant, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tajvanského parlamentu Chanem Kujoem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svojí cestou na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost.
15: Že se to nelíbí politice jedné Číny, kterou zastává například Peking, to není problém České republiky. To je problém Čínské lidové republiky.
16: Po setkání s předsedou legislativního dvora Tchajvanu Vystrčil dodal, že Česko i Tchajvan jsou svobodné a demokratické země a nikdo by jim neměl přikazovat, s kým jejich představitelé mají nebo nemají spolupracovat. Čína se proti Vystrčilově návštěvě Tchajvanu ostře ohradila. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území. Zemí, což tajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Z Tajpeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: Maďarský premiér Péter Maďar trvá na odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
17: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
18: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
17: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šujok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Nejpozději dnes je splatná daň z nemovitosti za letošní rok. Majitelé bytů v Říčanech u Prahy musí kvůli chybě radnice uhradit výrazně vyšší částky než v předchozích letech. Vedení města se omluvilo a připravuje náhradu.
19: Když za ten byt zaplatím 6 tisíc na dani, to se nemělo stát.
20: Milena Jechová bydlí na sídliště v Říčanech u Prahy. Vedení města letos omylem pro majitele bytů zvýšilo daň z nemovitosti, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
21: Město Říčany obecně závaznou vyhláškou stanovilo pro určitou skupinu nemovitých věcí místní koeficient v maximální výši 5.
20: Radnice přitom chtěla navýšit poplatek pouze pro průmyslové areály. Za chybu se občanům omluvila a připravuje kompenzaci, říká mluvčí Říčan Helena Vlnařová.
22: Připravujeme novou vyhlášku, která by měla v příštím roce snížit koeficient pro majitele bytových jednotek. Uvažujeme o jeho hodnotě 1 nebo i nižší.
20: Město také občanům nabízí bezúročnou půjčku, pokud by daně nyní nezvládali zaplatit. Josef Beneda, Radiožurnál.
23: Tenista Jakub Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Nové kariérní maximum si připsal na Roland Garros, když postoupil mezi nejlepší osmičku po vítězství nad Rusem Rubljovem 6-3 v rozhodující páté sadě. Menšík zvládl v Paříži už druhý pětisetový zápas.
24: Jsem strašně moc rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, i když nebylo to vůbec jednoduché, jak fyzicky, tak určitě ne mentálně. Jsem za to rád, že mám vlastně kolem sebe ty nejbližší a mít tu podporu u sebe a ještě ve sladkou tečkou s tím vítězným koncem, tak samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál.
23: V boji o semifinále se Menšík utká zítra s Brazilcem Fonsecou. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa, dopoledne přiletěli do New Yorku. V noci na pátek českého času se v New Jersey utkají s Guatemalou v generálce na světový šampionát, kterého se národní tým zúčastní po 20 letech.
5: Kolony na D1 v Brně a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Nesouvislá kolona se táhne od 211. kilometru až k omezení na 196. Hlavně kamiony osobním pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z dálnice D1 na letiště. Kolona opět hlavně kamionů se sune od D1 přes tunely až ke sjezdu na Ořech. A na silnici 20 z Písku do Plzně čekejte komplikace v obci Želčany. Přímo v obci v zatáčce havarovalo nákladní auto. Je to větší nehoda, jsou tam hasiči a omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. A teploty 18 až 22 stupňů, to byly hlavní zprávy. A začíná publicistika s Tomášem Pancířem.
0: Vítají adiktologové, že vláda nakonec nezruší funkci protidrogového koordinátora. Jak hodnotí zvláštní představitel OBSE pro Ukrajinu Petr Mareš letošní Černomořské bezpečnostní fórum v bombardované Oděse? A co zatím říkají minoritní akcionáři ČEZu na dnešní valné hromadě plánům na úplné zestátnění společnosti? Vláda se chystá vybrat nového koordinátora pro závislosti. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dopoledne řekl, že proběhne výběrové řízení. V plánu je podle něj také konzultace s radou vlády. Odvolání národního protidrogového koordinátora, spojení agendy z oblasti duševního zdraví a přesun těchto agend z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví byly přitom součástí rozhodnutí vlády z předminulého pondělí. V reakci na něj vyhlásili odborníci na závislosti a sociální začleňování na dnešek stávku. K té se připojila i organizace Prevent 99, která přes 20 let poskytuje v jižních Čechách služby lidem ohrožených závislostmi, sociálním vyloučením a dalšími souvisejícími problémy. A ředitel této organizace Michal Němec je teď naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vy jste se tedy dnes připojili ke stávce. Jakou má podobu, jak vypadá ten váš dnešní protest?
2: Ano, i Prevent 99 se připojil ke stávce. Prakticky to vypadá tak, že máme žlutočerně označená všechna zařízení viditelně pro klienty i případně kolem jdoucí. Vysvětlujeme, co nás vede k tomu připojovat se k výstražné stávce. Klienti se o to docela zajímají, občas i veřejnost se o to zajímá. Tvoříme videa a tvoříme fotky, umisťujeme je na sociální sítě a prostě takhle veřejně do prostoru.
0: Ale že by došlo k omezení služeb pro klienty, tak to není, tak ta stávka nevypadá, chápu to dobře?
2: Nevypadá, máme tady fakultativně mezi 12. a 14. hodinou možná nějaká drobná omezení, že třeba nebudou sprchy a budeme si víc povídat, ale rozhodně pro klienty služby nezavíráme, to si nemůžeme dovolit, to by to potom vypadalo v tom prostoru asi jinak, kdyby v republice zavřeli všechny služby na den či na týden.
0: Vy jste říkal, že klienti se zajímají o to, co se děje, vědí, že se chystá nebo chystala ta změna a jak na to reagují?
2: No ti, kteří jsou na sociálních sítích, tak ti to registrují a když vidí, že jsme, že to dneska vyloženě hlásáme, tak se doptávají. Nejvíce je zajímá, co by pro ně mohlo prakticky znamenat nějaká změna přístupu naší republiky ke koordinaci. Klienti taky nabízí sdílení příběhů, kdybychom potřebovali. No, tak asi takhle.
0: Už jsem říkal, že premiér Andrej Babiš dopoledne řekl, že vláda nakonec vybere nového národního protidrogového koordinátora nebo koordinátora pro závislosti. Máte z toho radost?
2: No tak máme radost z toho, že se ta funkce národního protidrogového koordinátora nezruší, že je vnímána jako potřebná. Zároveň vlastně nerozumíme, jaké jsou impulzy k celé té změně, proč měnit národního protidrogového koordinátora, když jsme tam po několik let a aktuálně taky máme člověka, který dokáže navázat na úspěchy, a to naše republika je má velmi, velmi velký úspěchy v koordinaci, tak nevíme, proč to vlastně měnit. Tomu nerozumíme.
0: Z toho, co říkal premiér dopoledne, se tedy zdá, že vláda nakonec opustí ten původní plán, že sloučí politiku proti závislostem s politikou pro duševní zdraví. Jaké další požadavky máte? Co je dál cílem toho dnešního protestu?
2: No tak ten zásadní cíl je okamžitá revokace usnesení vlády z toho 18. května. Potom naším velkým cílem je přesvědčit, abychom byli přizváni do odborných diskuzí. Pak bychom byli rádi, kdyby se svolala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, jakoby ústřední orgán, který by jednal tady k tomu tématu. A obecně nám jde vlastně o to, abychom byli zapojeni, protože celé to vládní usnesení bylo z našeho pohledu od stolu nekomunikovaný s odborníky, nekomunikovaný se stávajícím protidrogovým koordinátorem ani s tím dosavadním koordinačním orgánem, který sídlí zatím na úřadu vlády. To jsou asi naše hlavní požadavky.
0: Když říkáte, že chcete revokovat to rozhodnutí vlády z předminulého pondělka, znamená to, že chcete, aby se zrušil celý ten přesun, byť by šlo o několik úředníků z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví?
2: Ano, a ten důvod je takový, že naše problematika, stejně jako další dotčený problematiky, potřebuje nadrezortní koordinaci. Ve chvíli, kdy to koordinuje jeden rezort se svými zájmy.
0: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano. Tohle slyšíme ty poslední dva týdny. Na druhé straně premiér Andrej Babiš na to opakuje, že rada vlády, které předsedá on, tak zůstane bez změny. To znamená, že rada vlády tuhle koordinaci zajistí podle něj.
2: Nevíme. Nevíme a v podstatě tomu moc nedůvěřujeme, protože rada vlády jako taková nesehrává tu roli toho operativce v praxi. To sehrává právě to oddělení protidrogové koordinace, či jak se jmenuje, či jak se bude jmenovat. A to, pokud má být přesídleno pod ministerstvo zdravotnictví, mají být to být zaměstnanci ministerstva zdravotnictví, tak tam se prostě obáváme toho, že to bude mít velmi silně rezortní nádech. Že nebudou mít vliv na nadrezortní vyjednávání.
0: Končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bém naznačil ve čtvrtek ve 20 minutách Radiožurnálu a rozvedl to potom v pátek v rozhovoru pro novinky.cz, že zatím vším, co se děje, může být snaha otočit na ruby současnou strategii, která podle něj je postavená na vyvážené pragmatické politice a vědeckých faktech. Tedy když to zjednoduším, že by všechno mohlo směřovat k víc represivnímu přístupu k drogám. Vnímáte to jako podstatu toho, co se děje?
2: No, vlastně nikdo nevíme, odkud vítr vané, ale domníváme se, že to celé může mít více represivní nádech, který se obáváme a měli by se toho obávat všichni lidé v České republice, protože pokud je nevyvážená prevence, respektive preventivní přístupy, což jsou naše služby a represe, tak to vede k bujení černého trhu a k mnohem větším rizikům, který nakonec stojí desetinásobek toho.
0: Pokud jde o represi, představitelé vlády dopoledne prezentovali výsledky čtyřtýdenní kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí CBD a také kratomu. Policie zajistila 86 tisíc produktů, 155 kilogramů kratomu. Jak to hodnotíte? Ukazuje to, že kratom a CBD jsou velkým problémem v Česku?
2: No, jsou problémem. Jo, jako každá látka měnící vědomí, je to nějaký fenomén, tady ty látky ano, jsou problémem, registrujeme nějaký klienty, zejména s Kratomem, ale ty přesné čísla by mělo Národní monitorovací středisko, ale ano, registrujeme a myslím si, že je v pořádku pracovat i na tom, aby snižovala nabídka, ale musí to být vyvážený a my si myslíme, že lépe než slovo omezovat nabídku, by tomu celému slušelo regulovat, jako sofistikovaná regulace, máme zregulovaný alkohol, dokážeme s ním žít a myslím si, že podobným způsobem je potřeba regulovat veškeré látky měnící vědomí, abychom to měli pod kontrolou a ne doháněli to, co se nám děje za zády.
0: Říká ředitel organizace Prevent 99 Michal Němec. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Já taky, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Neposlouchejte tolik Donalda Trumpa, ale dívejte se, co Spojené státy doopravdy dělají. To prohlásil demokratický senátor amerického kongresu a bývalý astronaut Mark Kelly na víkendovém Černomořském bezpečnostním fóru v Oděse. Navzdory nebezpečí ruských útoků tam přijelo na 1600 politiků a odborníků z celého světa, včetně představitelů iránské opozice v exilu a také byl na místě zvláštní představitel OBSE na Ukrajině Petr Mareš. O tom v Oděse mluvil náš stálý zpravodaj Martin Dorazín.
3: Zvláštní představitel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě Petr Mareš považuje oděskou bezpečnostní konferenci za významný projev solidarity s Ukrajinou.
6: Nebyla to standardní odborná konference, která by hledala nové odpovědi na staré otázky. Spíše možnost seznámit se s pohledy na tu současnou situaci na Ukrajině z nejrůznějších politických a ekonomických aspektů. A to podstatné bylo, že ta solidarita se současnou Ukrajinou je skutečně skoro globální.
3: A z těch hostů významných, koho byste zmínil, koho jste slyšel vystupovat?
6: Já si myslím, že důležité bylo, že tady byli američtí senátoři a poslanci sněmovny reprezentantů. Je sice pravda, že všichni z nich byli za demokratickou stranu zvoleni, ale přesto všichni ujišťovali nás a především ukrajinské účastníky té konference, že Amerika stále ještě stojí za Ukrajinou. To poselství, které asi nejjasněji formuloval senátor Kelly, bylo: neposlouchejte tolik, co říká prezident, dívejte se na to, co Spojené státy dělají.
3: Jedním z nejsledovanějších bylo na oděském fóru vystoupení iránského exilového korunního prince Reza Pahlavího.
6: Reza Pahlaví udělal paralelu mezi tím, co se děje v Iránu a s tím, co se děje na Ukrajině. Možná působilo do jisté míry násilně, ale...
3: A jaká to byla ta paralela konkrétně?
6: Že tak jako výsledek konfliktu s Iránem, tak i výsledek konfliktu na Ukrajině silně ovlivní vývoj v celém světě. On se pokusil zobrazit budoucnost Iránu jako budoucnost demokratické země. Tam si myslím, že to srovnání se situací na Ukrajině poněkud kulhalo, protože zatímco Ukrajina zcela jednoznačně nastoupila na tu trajektorii budoucího členství v Evropské unii a Ukrajiny jako součástí demokratické části Evropy, o Iránu v tomhle směru jsou jistě pochybnosti.
3: Některé argumenty iránského prince ale velvyslanec OBSE na Ukrajině Petr Mareš považuje za trefné.
6: Na druhé straně měl princ velmi dobré působivé argumenty, které by se daly shrnout do toho prohlášení. Rusko, kdyby nemělo podporu toho totalitního systému iránského, nemělo by tolik šáhidů, kterými bombarduje tohleto krásné město.
3: A byli tady také zástupci Izraele, třeba Likudu. Jak se to projevilo v té atmosféře konference?
6: V jejich případě tam opět se byl pokus o to vytvořit jistou paralelu mezi tím, jak stát Izrael po celá desetiletí musel čelit obrovské převaze svých sousedů a s tím, čemu čelí v tuhletu chvíli Ukrajina. Nicméně to srovnání v tomto případě bylo přesvědčivější.
3: Je možná, mluví se také o tom, že ta válka, která už trvá pátým rokem, by se mohla protáhnout až do takového izraelského scénáře, že Ukrajina bude desetiletí žít v nějakém neustálém ohrožení ze strany právě toho nedemokratického režimu v Rusku a Bělorusku.
6: Tohle byla otázka, která se prolínala prakticky všemi těmi panely. Tou nejpřesvědčivější odpovědí na to byl výrok právě zmíněného už senátora Kellyho, který prohlásil, že zárukou nebude vítězství Ukrajiny, ale zárukou bude porážka Ruska. Což je velmi drsné prohlášení samozřejmě, ale v podstatě všechny ty panely, kterých jsem měl možnost se zúčastnit, s tímto tvrzením souhlasili.
7: Uvedl zvláštní představitel OBSE na Ukrajině Petr Mareš. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Energetická společnost ČEZ dnes řeší svoji budoucnost. Valná hromada akcionářů má rozhodnout o prvním kroku vedoucímu k zestátnění společnosti. Stát zatím drží 70% podíl, podle programového prohlášení vlády chce ale získat zbývajících 30%. Plán počítá se vznikem nové dceřiné společnosti, kam by zjednodušeně řečeno přešla nevýrobní část z ČEZu a její menšinový podíl až do 49% stát chce prodat. Vicepremiér a ministr obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes ráno ve vysílání Českého rozhlasu Plus opakoval, že minoritní akcionáři podle něj plán na rozdělení ČEZu podpoří.
8: My jasně říkáme, nejenom, že tak učiníme, což si myslím, že minoritní akcionáři budou v tomto případě brát pozitivně, ale současně, že ukazujeme celý jízdní řád, jak se to učiní, protože doposud byla celá řada různých kritiků, kteří zpochybňovali to, co jsme slíbili, říkali, to se nepodaří, neudělá se to. Někdo říkal, že tam musí být stále kontrola privátu, někdo říkal, že na to nebudou peníze a my ukazujeme cestu, jakým způsobem se zabezpečí finance a současně, jakým způsobem se to vypořádá s těmi minoritními. Takže podle mého názoru by měl být pro.
0: A valnou hromadu společnosti ČEZ přímo v Pražském kongresovém centru sleduje naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den.
0: Kolik akcionářů dnes na tu valnou hromadu dorazilo a jaká je mezi minoritními akcionáři nálada?
9: No tak z těch 140 tisíc akcionářů z řad fyzických osob, tedy tak dohromady je tady přes 300 lidí, kteří zastupují teda třeba někdo i více akcionářů, takže prostě dohromady těch akcionářů je asi 480 tady. A celkem je tady 75,5% hlasů. To znamená, že 70% má stát, tak z těch minoritních akcionářů na ten připadá ten zbytek, tedy asi 5,5% z těch 30% dorazilo. A jestli k tomu, co říkal pan Havlíček, no tak zatím se to neprojevilo, jenom můžeme čerpat z toho, co jsem se tady poptávala v kuluárech, tak jedna věc jsou samozřejmě takové ty velké firmy, které drží akcie ČEZu, nebo takový ty aktivní minoritní akcionáři, jako je Michal Šnobr, který zastupuje část akcionářů kolem G&T a dalších firm. Je známo, že Pavel Tykač a nějaké jeho firmy drží akcie ČEZu, tak já myslím, že to jsou všechno lidé, kteří samozřejmě podporují ten prodej nebo ten výkup. A mluvila jsem tady s pánem, který zjevně už pán v důchodu, který má akcie třeba z kuponové privatizace ještě a který říká, že se na to dívá tak nějak neutrálně, jako těší se, že dostane peníze, ale má pocit, že stažení ČEZu z burzy, které by následovalo samozřejmě po zestátnění ČEZu, takže poškodí kapitálový trh.
0: Připomeňme, proč chce stát tyhle ty změny udělat, co si od toho slibuje?
9: Myslím si, že ta hlavní změna, která je, nebo ten hlavní důvod, který je racionální, tak je, že chce zjednodušit výstavbu nových zdrojů, a to především těch jaderných, protože to budou obrovské investice, které se asi nedají moc udělat bez účasti státu, který zajistí levnější financování, než by bylo od komerčních bank, a tím pádem výrazně zlevním výslednou cenu elektřiny, protože samozřejmě ta cena peněz v dlouhém čase, jak dlouho trvají projekty jaderných elektráren, tak je potom významná při té konečné ceně. Takže v tomhle směru je to asi jasné, je fakt, že dále jako stát má nějakou svoji energetickou politiku, kterou plní logicky přes největší firmu na trhu, jakou je ČES. Pak jsou ale názory části současné vládní koalice, především z řad SPD, že vlastně tímto krokem, tím zestátněním lze zajistit nějakou jako levnou elektřinu jako celkově, jako že by najednou klesly ceny, jakmile to převezme stát, a to si myslím, že je naprosto lichá představa.
0: Na programu dnešní valné hromady je také volba nové dozorčí rady. Očekává se, že ty, kdo byli spojeni s bývalou vládou, nahradí jiní, kteří budou spojeni s tou novou koalicí. Ve stručnosti, je už jasné, kdo nově v dozorčí radě zasedne?
9: No jasno, je zatím jenom o pěti jménech z osmi, které tam nominuje stát za akcionáře, a je tam trošku záhada, kdo tady budou ta tři jména, už se na to tady i ptali minoritní akcionáři, kdy se to dozvíme tedy, a z těch pěti jmén, která jsou známá, tak je to Radim Fiala jako poslanec SPD, šéf hospodářského výboru. To je právě...
0: Na další jména si budeme muset počkat, protože se blíží další zprávy. Jana Klímová samozřejmě zůstane na valné hromadě. Naslyšenou.
9: Děkuji, naschledanou.
10: Radiožurnál Je půl jedné. Peťu zprávy a Ondřej Látal.
11: Vláda připraví nový adiktologický zákon, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo zdravotnictví taky předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let a zároveň bude u kratomu zvýšena daň z přidané hodnoty. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Velká Británie, Francie a Německo kritizují izraelské stupňování konfliktu v Libanonu. Paříž žádá i svolání Rady bezpečnosti OSN. Izraelská armáda obsadila křižáckou pevnost Bofor na jihu Libanonu a vyzývá další libanonské civilisty k evakuaci domovů. Koncert v ostravském divadle Antonína Dvořáka dnes zahájí mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července. Kromě sálů v Ostravě, Opavě nebo tradičních koncertů v Hukvácké Oboře nabídne festival i novou scénu v zrekonstruovaném historickém kravíně v Hukvaldech. Sport. Basketbalisté Brna a Opavy rozehrají v ligovém play-off boj o třetí místo. Úvodní utkání je na programu dnes od 18 hodin v Brně. Série o bronz se hraje na dva vítězné zápasy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je to nesouvislá kolona, táhne se od 213. kilometru až k omezení na 196. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut před Rohlenkou. A taky na dálnici D2 kolony na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždějí hlavně kamiony. V pravém pruhu zastavíte na 11. kilometru u sjezdu na Blučinu. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Kolona hlavně kamionu se sune už od dálnice D1 přes tunely až ke sjezdu na Ořech. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Tam pak zastavíte na chvíli i v osobním autě v levém pruhu. Na silnici 20 z Písku do Plzně pozor v okolí Želčan. Hlásíte vyteklou naftu na vozovce.
14: Je tam vylitá nafta, vlastně komu kapal z nádrže, proražená nádrž, a jak do toho prší vlastně, tak to je jak sníh, to je jak led.
13: Přímo v Želčanech už havarovalo nákladní auto, na místě jsou teď hasiči a projedete k Ivadlově. Na stejné silnici čekejte kolony taky za Losinou, je tam před dálnicí D5 na příjezdu do Plzně omezení a kolony na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
1: počasí.
11: Dál je zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle se můžou objevit i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. A teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Počet podnikatelů v české ekonomice roste. Jak se velké státní investice projeví v našem rozpočtu? Transformace argentinské ekonomiky podkopává sílu prezidenta. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
15: Předseda Senátu Miloš Vystrčil zahájil několikadenní návštěvu Tchajvanu. Doprovází ho 50členná skupina podnikatelů a zástupců akademických institucí. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Jaký význam má tato cesta pro českou zahraniční politiku?
16: Ukazuje se, že ji trochu komplikuje a je to přirozené, protože vláda zastává určitý postoj a Miloš Vystrčil ve vztahu k Tchajvanu se rozhodl, že bude vykonávat hodnotovou a zároveň pragmatickou politiku a že na Tchajvan pocestuje i navzdory tomu, že mu vláda neschválila vládní speciál a musel letět tedy komerční linkou. Názorně se ukazuje, že koordinovat zahraniční politiku není úplně jednoduché a že de facto tato vláda na to rezignovala, že se nekonají nějaké schůzky, které by měly tu zahraniční politiku koordinovat. Co se týče vztahu s Tchajvanem a s Čínou, tak není překvapivé, že Čína se ostře negativně vymezila proti návštěvě předsedy Senátu na Tchajvanu a není to opět žádné překvapení. Miloš Vystrčil už je tam podruhé, poprvé tam byl v roce 2020, tehdy shodou okolností byl premiérem rovněž Andrej Babiš a prezidentem Miloš Zeman a oni se snažili také všemi možnými způsoby zabránit tomu, aby Miloš Vystrčil na Tchajvan cestoval, nakonec tam odcestoval a nedá se říci, že by se to nějak výrazně promítlo do budoucnosti česko-čínských vztahů, alespoň z hlediska ekonomického, protože je dohledatelné, že z hlediska například investic, tak Tchajvan investuje v České republice o něco více než Čína a že prosadit se v Číně se českým firmám dlouhodobě úplně nedaří a nejčerstvějším příkladem může být to, že v polovině letošního roku končí prodej automobilky Škoda v Číně, že na tento trh rezignovala a není to v důsledku nějakého politického napětí, rozhodně to není v důsledku cesty Miloše Vystrčila na Tchajvan, i kdyby tam nejel, tak by k tomu došlo a je to výsledek toho, že zkrátka Škoda nedokázala konkurovat tamnější výrobě a především velké poptávce po elektrických automobilech, takže se ukazuje, že přeci jenom ta mezinárodní politika provázaná s ekonomikou je poněkud složitější a nedá se vměstnat do těch kategorií, že když jedete nebo nejedete na Tchajvan, že se to výrazně promítne do lepších vztahů ekonomických s Čínou.
15: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
16: Naslyšenou.
15: Velmi často se opakující mantrou současné české vlády je, že peníze, které si půjčuje, jdou na investice. Jinými slovy, že jsou vynakládány na budoucí ekonomický rozvoj země. Avšak otázka, zda dluh dokáže generovat růst, je i mezi ekonomy minimálně sporná. A pak je tu ještě praktické působení naší vlády, které nebudí moc důvěru, soudí ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
17: My se nezadlužujeme, my investujeme, vysvětlují představitelé vlády Andreje Babiše, proč připravují výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státních financí. A slibují, že velkými státními investicemi v budoucnu zase naplní rozpočet, nyní postupně zatěžovaný výrazným zadlužením. Ekonomicky je to regulární úvaha, jenže v Česku hlavně nebezpečný risk. Říká to například předseda nezávislé Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, jehož kritiku minulé vlády současná ministryně financí Alena Schillerová ráda využívala. Já bych tomu i rád věřil, řekl Hampl v České televizi. Nebýt toho, že vidím realitu. Není to tak, že dneska investuju 100 a za 10 let mám 110 nebo 115 ve státním rozpočtu. Konec citátu. Ke stejnému závěru dospěla nedávno analýza think tanku IDEA, nazvaná Může česká ekonomika vyrůst z dluhu? Pracuje s předpokladem, že je to možné v případě, kdy tempo ekonomického růstu dlouhodobě převyšuje úrokovou sazbu, za kterou si stát na dluh půjčuje. Jenomže v letech 2000 až 2024 schodky rostly výrazněji, takže míra zadlužení státu se podstatně zvýšila z 10 na 42% HDP. Vlády utrácely, investovaly, slibovaly hory doly, ale nakonec zbyl daňovým poplatníkům jen ten vyšší dluh. I v tradičně šetřivém Německu si ale uvolnili dluhovou brzdu, aby nastartovali stagnující ekonomiku. A v zásadě dobrým příkladem je Polsko. Za 20 let se jeho ekonomika zdvojnásobila. S rychlým růstem HDP rostla i životní úroveň. Země se přitom zadlužila, investovala do infrastruktury a především dokonale čerpala evropské fondy. Ale právě teď se i v Polsku tyto zdroje růstu vyčerpaly. Proč nevěřit vládě Andreje Babiše, že dokáže jít polskou cestou? Proti je vedle neblahé nedávné zkušenosti také ekonomická realita. Aby koruna vládních výdajů vytvořila přinejmenším korunu hrubého domácího produktu, musí být splněny jisté podmínky. Jenže dnes investice nepřinesou to, čemu ekonomové říkají příznivý multiplikační efekt. Protože ve slušně rostoucí ekonomice chybí volné kapacity. Není především víc lidí na práci, kapacit ve stavebnictví, není víc potřebného materiálu, strojů. A když je státní investice přitáhnou, budou chybět jinde. Také ideový otec koaličních motoristů Václav Klaus nedávno v Právu varoval. Multiplikační efekt je v české ekonomice nižší než 1, cituje německé zdroje, které uvádějí číslo 0,6. Vliv výdajů na HDP tedy není plusový. Vládní hospodářská strategie, za níž stojí místopředseda kabinetu Karel Havlíček a kterou biznis i experti povětšinou chválí, dává jasný příslib, že v roce 2029 celkové výnosy v podobě dodatečného ekonomického růstu i přílivu kapitálu z transformace přesáhnou roční náklady potřebných investic. Konec citátu. Tady už ale ekonomové hovoří o magii, pohádkách a zbožných přáních. A proti kabinetu jako celku čest výjimkám mluví také jeho dosavadní nekompetentnost. Alibistický přístup k obranné politice, destrukce agent dosud fungujících na úřadu vlády, vyhánění odborníků z ministerstev, amatérství při rušení koncesionářských poplatků, legislativní zmetky, kam se podíváš. Těžko věřit vládě, že je schopná moudře investovat do dlouhodobého růstu, když její ostatní výkony zastřešuje heslo Po nás potopa.
15: To byl Petr Šabata. Naše republika je země podnikatelů, aspoň to naznačují údaje Českého statistického úřadu. Za rostoucím počtem lidí se živnostenským listem je mimo jiné proměna pracovního trhu, to znamená nárůst sektoru služeb na úkor průmyslové výroby. Nad souvislostmi a možnými důsledky se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
19: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti Czech Credit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednodušší byrokracie. Paušální daň pro živnostníky byla zavedena v roce 2021. Elektronická evidence tržeb skončila s koncem roku 2022. V lednu 2021 rovněž skončil systém superhrubé mzdy, čímž se zdanění zaměstnanců i živnostníků mírně srovnalo. Předchozí vláda Petra Fialy ovšem výrazně navýšila odvody drobných podnikatelů, což naopak zrušila vláda Andreje Babiše, a to letos. V květnu pak parlament definitivně schválil snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění a snížil minimální měsíční zálohu na sociální pojištění. Je fakt, že posledních 5-6 let bylo, co se týká zdanění živnostníků i klasických zaměstnanců, poněkud divokých. Nicméně brát tyto změny jako hlavní impuls nelze. Druhým důvodem, který je právě daleko důležitější než daňové hrátky, je ekonomické prostředí. Česká ekonomika se stále může pyšnit skoro nejnižší nezaměstnaností mezi zeměmi Evropské unie. Na trhu práce ale dochází k významné změně. Postupně se snižuje počet zaměstnanců v průmyslu a naopak roste podíl zaměstnanců ve službách. Jestliže v průmyslu není zaměstnávání na tzv. Švarc systém, kdy zaměstnanec předstírá, že je podnikatel, běžné, ve službách jde naopak velmi vítanou formu pracovního vztahu. K tomu roste zaměstnání v tzv. Platformové ekonomice, kde je práce na živnostenský list jednoznačnou podmínkou. Pro většinu takto spolupracujících sice nejde o hlavní příjem, nicméně počet lidí, kteří pracují pro platformy jako je Bolt, Uber, rozvážejí jídlo, poskytují ubytování, se odhaduje až na 500 000 a se trvale roste. Což vytváří nové a nové zaměstnance s živnostenským listem, tedy prakticky nové podnikatele. Nutno dodat, že Česko má sice nízkou nezaměstnanost, ale také má nízké mzdy. Druhá či třetí práce právě na živnostenský list se stává velmi častým doplňkem standardního zaměstnání. Stejně jako několik prací podobného charakteru, kdy se nedaří najít stabilního zaměstnavatele. Změny na trhu práce se postupně promítají i do legislativy. V rámci překlopení evropské směrnice, která reguluje zaměstnávání kurýrů či taxikářů platformami, Ministerstvo práce a sociálních věcí skrylo změnu definice závislé práce. V praxi to znamená, že pokud nová legislativa projde celým schvalovacím procesem, bude daleko jednodušší zaměstnávat kohokoliv na švarc systém. Dá se předpokládat, že firmy toho budou kvůli snižování nákladů na sociální a zdravotní odvody využívat stále víc. A počet podnikatelů, dobrovolných i těch, kteří by raději měli zaměstnaneckou smlouvu, ale nepracují v oborech, kde by byla standardem, poroste. Vzhledem ke stále velkému rozdílu ve zdanění a v odvodech, růst počtu podnikatelů znamená i nižší výběr daní i peněz pro zdravotnictví a důchodový systém. Dopad je jasný, deficit státního rozpočtu i díky tomu poroste. Naopak budoucí důchody takových podnikatelů vzhledem k nízkým odvodům výrazně klesnou. Podpora podnikání a růst počtu podnikatelů je samozřejmě skvělou zprávou, současně ale varováním pro politiky. Pokud skutečně výrazně nezasáhnou do současného daňového systému, který je stále negativně vychýlen k vyššímu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, budou řešit problém s penzemi i prudce rostoucím dluhem daleko dřív, než si umí i chtějí představit.
20: Míní Julie Hrstková.
21: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovali o tom rumunské úřady a Severoatlantická aliance. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody a dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. V neděli ruský původ dronu potvrdil i rumunský prezident Nicu Šordan. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
22: Podle českého prezidenta Petra Pavla je incident zcela nepřijatelný a vyžaduje silnou mezinárodní odpověď, protože Rusko musí pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. Bývalý vrcholný představitel NATO má jistě pravdu, ale podívejme se, jaké možnosti má Severoatlantická aliance pro podobné případy k dispozici a především, jaká je aktuální praxe. K dispozici jsou samozřejmě články 4 a 5 Severoatlantické smlouvy. Článek 4 specifikuje, že smluvní státy spolu budou situaci konzultovat, pokud si kterýkoliv člen bude připadat ohrožen v oblasti územní celistvosti, politické nezávislosti nebo bezpečnosti kterékoliv smluvní strany. Článek 5 pak vysloveně obsahuje ustanovení, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem. Smlouva také zavazuje všechny členy aliance povinně poskytnout napadené zemi či zemím pomoc s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. A jaká je praxe? Přestože ruské drony od začátku války překročily jen rumunskou hranici 28krát, Rumunsko nakonec po článku 4 nesáhlo ani tentokrát, kdy byl zasažen bytový dům a zraněni dva lidé. Pravdou ale je, že během dnes již opravdu dlouhé války se na základě změněného článku na alianci obracela řada zemí, především z Pobaltí či střední a jihovýchodní Evropy. Odpověď je vždy stereotypně stejná. Ve zvlášť citlivých oblastech je třeba dále posílit protivzdušnou obranu a tím i schopnost podobným útokům čelit. Málem revoluční jsou návrhy odborníků na obranu sestřelovat takovéto nebezpečné objekty už před hranicemi aliance. Musíme si ale uvědomit, že ani něco takového krvežíznivý ruský prezident za adekvátní považovat nebude. NATO se přirozeně deklaruje jako aliance především obraná. Právě proto se třeba nepřipojila k Trumpovým útokům na Irán. Jenže v konfrontaci s Ruskem nakonec nezbude, než řídit se lidovou českou moudrostí na hrubý pytel, hrubá záplata, či Haškovým legendárním zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes držku. Vše jiné Putin přehlédne jako krajinu.
20: Tolik Libor Dvořák. Argentinský prezident Javier Milei je spojovaný s tvrdými reformami, které dokázaly zkrotit divokou inflaci v zemi a aspoň statisticky nastartovat ekonomický růst. Jenomže zároveň vedly k prohlubování majetkových rozdílů a sociální nejistoty ve společnosti. Více už v příspěvku publicistky Leony Šmelcové.
4: Tiemblala kasta. Kasta se třese. Tak znělo jedno z hesel Javiera Mileje, kterého před 3 lety dostalo do prezidentského paláce. Nyní však politik s vizáží Elvisa Presleyho po divoké afterparty prožívá asi největší krizi od svého nástupu k moci. Původně ekonom, který se prezentoval jako nekompromisní bojovník proti skorumpované kastě, sám čelí podezřením, že se jeho vlastní vláda přibližuje tomu, proti čemu kdysi brojil. Korupční kauzy v jeho okolí, zejména podezření z nelegálního obohacování šéfa jeho kabinetu nebo aféra okolo kryptoměny Libra, postupně narušují obraz outsidera, který hodlal vyčistit systém. Nadto se Argentinci stali součástí jeho radikální ekonomické terapie. Prezident v boji proti katastrofální ekonomické situaci země před časem výrazně omezil veřejné výdaje, zmrazil růst mezd a otevřel ekonomiku levnějším dovozům. Z makroekonomického pohledu některé výsledky skutečně fungují. Inflace už není na tragických číslech z roku 2023, kdy přesahovala úroveň 200%, a Mezinárodní měnový fond pro letošní rok dokonce předpovídá ekonomický růst okolo 4%. Jenže pod povrchem se ukazuje mnohem komplikovanější realita. Ekonomický růst je totiž velmi nerovnoměrný. Daří se bankovnímu sektoru nebo zemědělství, zatímco průmysl, malé podniky a obchod slábnou. Levnější dovoz ničí část domácí výroby, továrny propouštějí a spotřeba domácností výrazně klesá. Prodeje potravin se meziročně propadly o více než 12%. Kritici navíc upozorňují, že oficiální inflace nemusí plně odpovídat skutečné zkušenosti lidí, protože statistický koš stále vychází ze spotřebních návyků z roku 2004 a podhodnocuje dnešní náklady na energie nebo dopravu. Milejova metoda ukazuje, že tvrdé ekonomické reformy mohou krátkodobě stabilizovat finanční ukazatele, ale zároveň dramaticky zvýšit sociální nejistotu. Někteří sociologové upozorňují na alarmující fakt, že obyvatelé Argentiny si mnohdy nepůjčují na bydlení nebo auto, ale na základní potraviny a žijí dlouhodobě na dluh. Téměř polovina nákupů v supermarketech je dnes v Argentině placena kreditní kartou a prudce roste počet nesplácených půjček. Mnoho lidí se dostává do začarovaného kruhu. Na začátku měsíce splatí staré dluhy, peníze jim ale pravidelně dojdou kolem 15. a zbytek přežívají díky kreditním kartám, drobným půjčkám nebo prodeji osobních věcí. Zkrátka, ekonomika na papíře vykazuje známky stabilizace, ale značná část společnosti má pocit, že její každodenní život je mnohem horší než dřív. V ekonomických debatách se proto stále častěji objevuje pojem K-shaped economy. Situace, kdy jedna část společnosti bohatne, zatímco druhá chudne. Zvenčí sice mohou statistiky působit pozitivně, ale společnost se zároveň rozděluje na vítěze a poražené transformace. A právě to začíná podkopávat i prezidentovu politickou sílu. Jeho styl, založený na permanentním konfliktu, útocích na novináře a kulturní válce,

0: Milo. Milejova popularita, která už předtím klesala, se propadla zase o kus níž. Dokonce i bývalá prezidentka Kristýna Kirchnerová, která si v domácím vězení odpikává 6letý trest za zpronevěru, má nyní větší podporu než on. A možná právě proto dnes Milej působí nervózněji než kdy dřív. Nečelí už jen opozici nebo médiím, začíná čelit něčemu mnohem nebezpečnějšímu. Velká část společnosti má pocit, že slíbená změna nepřinesla důstojnější život, ale jen nový typ nejistoty.
1: Vysvětluje Leona Šmelcová. Nedávná rekordní výhra v loterii, kdy si jeden sázející odnesl 3 miliardy korun, inspirovala vydavatele internetového deníku Neviditelný pes Ondřeje Nefa k následujícímu zamyšlení, které nazval Rada nad zlato.
2: Zprávy v médiích mají pomyslný index významu a zájmu veřejnosti. Kdyby, dejme tomu, prezident republiky podal demisi s vysvětlením, že už ho to nebaví a bude raději jezdit na motorce, vyvolá to obrovský zájem a bude to mít i význam, dá se říci, historický. Kdyby se to mělo hodnotit od 0 k 10, index významu a zájmu by byl 10-10. Některé zprávy mají velký význam, ale nikoho nezajímají. Tak například si Babišova vláda odsouhlasila, že může nařizovat ceny podle vlastního uvážení a dohromady si toho nikdo nevšiml. Index, dejme tomu, význam 8, zájem 2. Index 0,10 si zaslouží výhra bezmála 3 miliard v eurojackpotu. Pro nikoho z nás, troufnu si tvrdit, nemá ta zpráva žádný význam, tedy nula. Samozřejmě s výjimkou výherce. Zájem ale vyvolala obrovský 10. Kdo si ji všiml, asi ho napadlo, co já bych si počal s takovou výhrou. Taky jsem se tou otázkou vlažně zabýval, velmi vlažně, protože na mě pasuje ta anekdota o Scottovi, který prosil Boha, aby mu přihrál výhru v loterii. Přihraju, ale musíš mi pomoct, ozval se hospodin. Jak, pane? Ptal se Scott. Musíš si koupit los. Kdybych já tedy vyhrál 3 miliardy v eurojackpotu, požádal bych svoji ženu Ljubu, aby to nějak zařídila. Ona se s nepříjemnostmi umí líp vypořádat než já a už nám to tak funguje přes 20 let. Podle statistiky 70% velkých vítězů skončí do 7 let na dně. Možná by Ljuba dokázala zakormidlovat do té šťastnější třicítky, ale jak jsem řekl, fakt to nehrozí. Máme ale v Česku precedent. Před 7 lety manželé z Česka vyhráli ve sportce 250 milionů. Skončili na dně? Před 3 lety s nimi přinesl Sever i dnes rozhovor. Výherce si nechal na tělo vytetovat čísla 3, 5, 7, 8, 25 a 29. Přinesl rodině 250 milionů. Podle toho, co redaktorovi Martinu Moravcovi vyprávěli, na dně neskončili a chovali se velmi rozumně. V titulku sice stojí Radost nikdy nepřišla, ale je to kouřová clona. Titulek Máme se báječně by přes editora nemohl projít. Co má dělat český výherce 3 miliard? Možná, že by mohl oslovit kolegu Moravce a poprosit ho o spojení. Časem by takto mohla vzniknout jakási společnost výherců. Hlavní cíl? Sdílet návod, co dělat, aby nás lidi nesežrali. Kdo jiný by mohl spolehlivě poskytnout kvalifikovanou, rozumnou a nezáludnou radu, než ten, kdo v té situaci je? Třeba tuto moji radu výherce slyší, poslechne ji a jako bonus mi pošle nějaké drobné, třeba takových 10 mega by se šiklo. Za svoji osobu poskytnu zadarmo radu na zlato výherče, ať vás ani nenapadne jít za ministrem spravedlnosti a nabídnout mu ty prachy jako dar českému státu.
1: Dodává Ondřej Nef. A v této chvíli jsme se dostali na závěr prvních červnových názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Jak to bylo doopravdy? Víc než 40 let byl zatajován proti

0: komunistický odboj, který nebyl pod taktovkou komunistů. Zapomínalo se na příslušníky západního odboje, jak na vojáky, tak na politiky.
1: Říká historička Pavla Plachá. A otázkou pak je, neměly být z historie vymazány dokonce i manželky některých protinacistických odbojářů?
2: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Ondřej Látal a aktuální zprávy.
4: Vláda připraví nový adiktologický zákon, kratom tak půjde koupit až od 21 let. Noční ruské útoky na Ukrajinu za sebou nechaly desítky zraněných. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa. Vyteklá nafta výrazně komplikuje provoz na silnici 20 mezi Nepomukem a Chválenicemi. A bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda připraví nový adiktologický zákon, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo zdravotnictví taky předloží návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let. Zároveň bude u kratomu zvýšená daň z přidané hodnoty, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.

0: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmou najatí dělníci navrtali transitní plynovod u obce Pabienice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo splanutí. Plameny mohly sahat až do výšky 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo naschvál posunul vytyčovací kolíky. Rusko v noci útočilo ze vzduchu na několik ukrajinských měst a oblastí. Dronové údery způsobily podle místních úřadů zranění desítek lidí.
1: Na Oděsu a její okolí ruské nepilotované letouny zaútočily ve 2 velkých vlnách. Několik dronů se proti vzdušné obraně nepodařilo včas sestřelit a zasáhly vysokopodlažní bytový dům a budovu ve Starém městě. Podle oblastní vojenské správy byly poškozeny také sklady pšenice, administrativní objekt, auta a průmyslová infrastruktura. Zraněno bylo nejméně 6 lidí. 8 zraněných, z toho 3 děti, hlásí úřady v Černihivské oblasti. 9 lidí utrpělo zranění při útocích na Charkov, uvedl náčelník tamní vojenské správy Oleh Sinehubov. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Svou 46. pobočku dnes otevřela městská knihovna v Praze. Nachází se v Bobkově ulici u stanice metra Černý most. Knihovna má 2 patra, kromě místa pro čtení, studium anebo práci je v ní i dětský koutek. Prostory budou sloužit taky k pořádání kulturních akcí. Podle vedoucí pobočky Vesny Markovičové je na místě k dispozici 11 000 knih. Další si čtenáři můžou objednat.
2: Tady tak knihovna je zamýšlena jako komunitní místo k setkávání. Máme tady 3 klubovny, 2 větší, 1 menší a spoustu místa na program.
0: Náklady na projekt a vybavení byly 9,5 milionu korun. Městská knihovna v Praze provozuje 47 poboček, 3 kiosky pro rychlé půjčení a vracení knih a taky 2 bibliobusy. Ke konci roku 2024 měla 170 tisíc čtenářů.
3: Sport. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Národní tým se po nedělním vítězství na Letné nad Kosovem přesunul do New Yorku. V New Jersey odehraje v noci na pátek českého času generálku na světový šampionát. V posledním přípravném zápase před začátkem turnaje budou hrát svěřenci trenéra Miroslava Koupka proti Guatemale. Do mistrovství světa pak vstoupí čeští fotbalisté v noci z 11. na 12. června, kdy se v mexické Guadalajáře utkají s Jižní Koreou. Ve skupině je pak čekají ještě souboje s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte všechny zápasy národního týmu v přímých přenosech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na trase Nepomuk Plzeň a kolony před Brnem. Na silnici 20 z Písku do Plzně je u Želčan vytekla nafta a kvůli tomu je také velmi kluská, protože napršelo. Už je tam jedno auto mimo vozovku, ovšem náš zpravodaj hlásí, že je to na podstatně delším úseku.
6: Já bych to chtěl doplnit, no to je zhruba na 20 kilometrech. To se táhne od Nepomuku až do těch skoro do Chválenic. Takže tam budou vznikat opravdu pitomý situace, protože hasiči to zasypávají sorbentem, ale zhruba na 100 metrech. Ale ten flek od nafty je dlouhý 20 kilometrů.
5: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 217 počítejte s kolonou, opatrně, brzdí se v dešti. Osobními auty je to do zúžení na kilometr 197 na více než půl hodiny. Plná je kvůli omezení i souběžná silnice před Rohlenkou. Na D2 z Bratislavy do Brna u odpočívky Zeleňák na 17. kilometru poprvé zpomalují kamiony před Brnem, kolona je nesouvislá, i tam je snížená viditelnost kvůli vydatnému dešti. Na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, kamiony se poprvé zastavují už za dálnicí D1, osobní auta zpravidla až před Cholupickým tunelem. A v Praze opatrně za výjezdem z tunelu Blanka na Nové Povltavské pod mostem Barikádníků v pravém pruhu jsou na vozovce vysypané velké šrouby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál je zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a má se vyjasnit. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Proč se spolu s Poláky víc než kdo jiný strachujeme kvůli možnému ozbrojenému konfliktu? Jak Čechy stmeluje Donald Trump a z jakého důvodu jsme méně šťastní než okolí? Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes politolog z Univerzity Karlovy Jan Kubáček. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Příjemný poslech vám přeje také Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
7: Je přece jenom něco, na čem se Češi dokážou ve většině shodnout. Nedůvěra v politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aspoň podle dubnového průzkumu agentury STEM. Nese to zjištění pro vás nějaký prvek překvapení?
8: Přiznám se, že pro mě nejpřekvapivější asi fakt je, jak velké množství Čechů, Moravanů a Slezanů se v tom shoduje, protože my jsme hodně charakterističtí tím, že jak nám politici naprosto vědomně spoustu věcí rozbili do takových jakoby ideologických zákopů, do takové té stupnice černá, bílá, nic mezi tím, tak bohužel i řada voličů je následovala. A tady by se řeklo, že se vracíme k šedi všedních dnů, neboli shodujeme se na tom, že nestabilní, nepředvídatelné, bez hranic a limitů vedené vystupování amerického prezidenta je nejen škodlivé pro Spojené státy americké, kde velice často my, protože jsme středně občané středně velkého státu, si říkáme, to si musí vyřešit sami a za své, ale vadí nám, že to naprosto znejisťuje nejen spojence, ale v podstatě i ty bezpečnostní pravidla našeho světa. A to samozřejmě pro stát střední velikosti je naprosto zásadní, protože v momentě, pokud si velmoci nedokáží najít alespoň elementární schodu, pokud vlastně něco včera řečené dnes už neplatí, pokud se zpochybňují ty věci nejcennější, to znamená, řeklo by se podané slovo v desetiletí starých mezinárodních spojeneckých smlouvách, tak samozřejmě pro nás to není nic dobrého, protože náš region byl vždycky nestabilní. My se o tom budeme asi potom i dál bavit, že ne náhodou tady v tomhle česko-polská úvaha a obava ze světa je charakteristická, protože jestli se něco někdy vždy prohnalo, jakýkoliv pro nás nepříjemný, nebezpečný a pro svobodu často jako šokantní politický stav, tak to vždycky bylo tou střední Evropou. Takže v podstatě najednou šéf, by se řeklo, světového četníka, který je nevyzpytatelný, to pro nás není nic dobrého.
7: A co nás tady znepokojuje podle průzkumu nejvíce? Právě ta nevyzpytatelnost Trumpových kroků?
8: Nevyzpytatelnost a to, že opravdu řečené neplatí, kdy často prezident to sám spochybňuje, často to využívá jako vnitropolitický obušek, často jako výstrahu vůči svým spojencům, ale už to přestává ztrácet nebo přestává mít ten rozměr toho výchovného pohlavku, ale dostává se to do situace, že to vlastně oslabuje tu nějakou soudržnost, ale i odstrašující efekt nejen Severoatlantické aliance, ale i v podstatě nějaké mezinárodní kooperace, mezinárodních smluv, že se cla využívají jako nátlaková pragmatická taktika, což bylo vždycky, ale v podstatě opravdu čistě jako manýr a doprovod nějakého opodstatněného, méně opodstatněného zklamání Donalda Trumpa ze světa, no a že vstupuje do válek, které nejenže jsou naprosto nesmyslné a upřímně řečeno nevyhratelné, ale zároveň nezdílí ani elementární informace vůči svým spojencům a samozřejmě pak ty náklady jdou automaticky, tak svět je prostě světem, jdou samozřejmě i za spojenci. Takže on je to souhrn, kdy prostě cítíme, že svět je nebezpečné místo a bohužel se stává ještě nevyzpytatelnější a bohužel optikou sportovní terminologie, často si dáváme vlastňáky a nejsmutnější je, že se do toho velmi intenzivně opřel Donald Trump. Takže zklamal mnoha očekávání, že prostě to bude pragmatický prezident, který se soustředí na to, aby se vymáhaly smlouvy staré a my se díváme, že je často takovým rozčileným dítětem, který otlouká vším, co má po ruce na úkor i vlastně nějakých jako spojeneckých vazeb a nám samozřejmě jako exportně orientované zemi to přináší často spíše jenom náklady než bonusy.
7: Čím to, že k Trumpově politice má výhrady i 68% voličů motoristů?
8: No, myslím si, že pro motoristy je to složitý rébus. My jsme se o tom v minulosti bavili, že úplně jako sázka na český trumpismus není tou nejlepší, protože jednak se ukazuje, že takové to kopírování en bloc ze 100% nějakého zahraničního příkladu nebo zahraničního způsobu komunikace nikdy v Čechách nefungovalo. To už minulost opakovaně prokázala. A tady se to také podepisuje, že si myslím, že sázení vysloveně na trumpismus bez Trumpa, na takové ty trošku sebestředné silové kroky a silový slovník bez obsahu a bez výsledku, nikoho nebaví. A ukázalo se to i u toho státu, řeklo by se stále ještě formálně nejbohatšího a nejsilnějšího, a to je Spojených států amerických, velmi to dobře vidíme na amerických občanech a voličích, taky napříč politickými tábory, ale ono to vidíme i na českém voliči, že prostě u motoristů je vyčítáno, pokud vedete spory, verte je a veďte je k tomu, aby tady byl nějaký zřetelný výsledek a aby to nebyly spory pro spory. A to je bohužel trochu symptomatické pro Donalda Trumpa, že spoustu těch sporů vede jen proto, aby si o sobě přečetl. Dle hesla i negativní reklama je reklamou. Takže velké poučení pro motoristy.
7: Hraje v tom roli i to, že si lidé možná uvědomují, že například válka Spojených států a Izraele s Iránem nás všechny nutí sáhnout hloub do kapsy?
8: No, myslím si, že se do toho hlavně promítá, že nejhorší je jít do války, kde nemáte scénář jednak vítězství potenciálního, ale případně ústupu, nebo jak se říká, ukončení aspoň bez nějaké ztráty kytičky toho konfliktu samotného. Ostatně to si každá velmoc prošla, Spojené státy americké taky v minulosti, a nebyl to jenom Vietnam. Každá velmoc, pokud do tohoto jakoby nekonečného tratoliště propadla, tak ji to velmi oslabilo. To si myslím, že Češi se také toho obávají, že Spojené státy americké to povede do nějakého bludného kruhu a zůstanou hodně v mlhách, soustředěni na svůj zájem a tím pádem logicky se nebudou věnovat svému okolí a budou proto nevyspytatelní a slabší. A zároveň si mnozí uvědomují, to se zase Čechu musí nechat, že my, jak jsme takový v mnoha věcech skeptický, tak často zdravě a k úctě k historii. A tady si mnozí uvědomují, že se prostě vede boj s Perzí. Historicky i mentálně velmi patriotickou, nacionalistickou, která když padla, tak čistě z vnitřních důvodů a vnitřní slabosti, a vede se hlavně s režimem, který nemá co ztratit, který bojuje o samu existenci. Takže jinými slovy všichni čekají, že ten konflikt se potáhne, a ten konflikt je bolestivý o to více, že nejen je tam ten pověstný Hormuz a řeklo by se strategické místo, strategická křižovatka mnoha velmi důležitých surovin a produktů, ale je to uprostřed velmi citlivého, tektonicky, geopoliticky dlouhodobě roztříštěného Blízkého východu, někdo říká západní Asie, každopádně pytleblech, kdybych to měl zjednodušit. A to nevěstí nic dobrého.
7: Když se ještě přidržíme toho průzkumu agentury STEM, podle většiny politika USA oslabuje obranyschopnost Severoatlantické aliance, už jste se o tom zmínil. Znamená to, že si dostatečně uvědomujeme hrozby ze strany Ruska?
8: No, znamená to, že si nepřikrášlujeme svět a že si ty hrozby uvědomujeme z mnoha směrů, nejen z Ruska. Že si uvědomujeme, že stále to, že Rusko napadlo Ukrajinu a ten konflikt stále vypadá, že bude v nedohlednu, bohužel, že se protahuje, že Rusko nemá nějakou vůli ho zamrazit, stáhnout se, tak neznamená, že jakoby přepolovalo nebo zastínilo staré spory. To znamená nebezpečné prvky migrace, čili obchodu s lidmi, obchodu se zbraněmi, organizovaný zločin, teroristické buňky, radikalismus, ale i hrozby blackoutu, kterými si teda bohužel teďka jako hodně my tomu jdeme v ústrety, tou naší energetickou širší evropskou unijní politikou. A do toho samozřejmě věci, které souvisí se živelnými pohromami, a mohl bych pokračovat. Jinými slovy, že svět se nezlepšil a nesoustředil se jenom na jednu či více nespravedlivých válek, ale že jenom přibylo těch nejistot, a mimochodem je to také ale přiznání si mezi řádky, ono to tam tak úplně oficiálně česká společnost nekřičí, že si uvědomuje, že naše obrana je podhodnocená, ale hlavně podhodnocená i dovnitř té vnitřní bezpečnosti, to znamená nejen ochrany našich občanů, ale i ochrany civilních cílů a obecně nějaké bezpečnostní prevence. To znamená to, co třeba je velmi důležité pro Skandinávii a to země typu Finska, Švédska, které donedávna na to nebyly, přesto to nepodceňovali. Takže ono to je nejen takové přiznání typu soused, který má velká ramena, už odmítá hlídat ulici, ale my jsme neudělali nic pro to, aby jsme si byli schopni uhlídat sami, respektive když si řekneme, tak se pojďme rozdělit hlídání té ulice, tak nám na tu šichtu nikdo nepřichází.
7: Podle agentury Ipsos se Češi spolu s Poláky nejvíc obávají vojenského konfliktu. Jsme v tom výrazně před okolními zeměmi i před světem. Máte proto nějaké vysvětlení?
8: Já si myslím, že to je historická zkušenost. Že to je primárně opravdu vědomí toho, že spousta nekalého, co ovlivnilo posledně ze svět a zatížilo velmi často dramaticky Evropu, jako kontinent, jako celek a její společnosti, národy, nakonec nehledě na hranice, tak bohužel těmi prvními, jak se říká, vždycky na řadě nebo tím prvním terčem byla často střední Evropa. Takže je to si myslím ta úvaha, že když něco nekalého, tak to často jsme neviděli v povzdálí, ale cítili jsme to velice nebezpečně a velmi blízko. Takže je to podle mě, není to poplach, není to nějaká úplně jako nějaký stav hysterie, ale je to podle mě velmi vážně artikulovaná předběžná opatrnost typu přátelé, nejsme sluneční ostrov v Karibiku a i ten má taky občas stinné momenty a noci, ale jsme oblast Evropy, ve které fouká. A často fouká nepříjemně a často jsme velmi exponováni, podle toho bychom se měli chovat. A to je mimochodem velký apel českým politikům a to není jenom o procentu do armády. Ono to je spíš o vztahu k bezpečnosti jako celku a mimochodem o tom, že politici předkládají a s určitou pokorou žádají daňové poplatníky a veřejnost o součinnost, o podporu společenskou těm projektům a po vzoru třeba Finů, Dánů taky prezentují tu bezpečnost ve vztahu k té vnitřní bezpečnosti, protože my máme často tendenci to prezentovat trošku jako k něčemu vzdálenému nebo prestižnímu, co se týče té vojenské techniky, nebo takovému mají to, chceme to také, ale už jakoby nejen, že armáda neskládá účty, to mě velmi vadí, ale pak se ukazuje, že to často nezlepšuje tu pozici řadových vojínů, což je základ, to zatím nevymyslel nikdo jinak, a nezlepšuje pozici toho domácího daňového poplatníka a to je velmi varující, protože úspěšné státy po světě ukazují, že to také nikdo nevymyslel obejít jeho. Takže více pokory, více vysvětlování a popularizace péče o tu vnitřní bezpečnost.
7: Posloucháte, jak to vidí s politologem Janem Kubáčkem.
4: Jak to vidí?
7: Zákonodárci volají po zřízení výboru pro válečný stav a krizi. Co by to přineslo? A vyžádalo by si to změnu ústavy?
8: Otázka, jak by vypadal ten detail, protože my to zase klasicky známe ze života, že pověstný ďáblův detail vždycky rozhoduje a to by promluvilo do toho, jaká ta kompetence je. Já samozřejmě rozumím tomu, jsme parlamentní republika, poslanecká sněmovna v tomhle má naprosto univerzální, řeklo by se první a poslední slovo. Já bych chtěl věřit tomu, že to povede k nějakému sklidnění, protože víte, jak to je a spousta lidí toho hnedka spousta vašich posluchačů si možná řekne, víte, kde je dobrá vůle, její cesta. To znamená, kdyby poslanci to chtěli řešit věcně, mají spoustu dneska už výborů, kde by to tak řešit mohli s plnou autoritou. Pokud to bude další fórum, další prostor pro funkce, sebezviditelnění a politizaci, tak já říkám potěš pánbů a že už to nepotřebujeme. Já si myslím, že spíš by bylo fajn, aby sněmovna tlačila na armádu, ministerstvo obrany, ale i na sebe, na své předáky, kteří to mají ve své kompetenci, aby opravdu více skládali účty. Protože se ukazuje, že když jakákoliv společnost rozumí tomu, do čeho se investuje, proč se tak investuje, co se od toho očekává a jestli to pomáhá, jak se říká, domácím trablům, tak je dlouhodobě ochotná tu bezpečnost podporovat, stotožňovat se s ní, je tam mnohem větší sounáležitost, zapojovat se. Myslím si, že to by byl dobrý začátek, že k tomu nepotřebujeme nutně další jakoby sněmovní autoritu nebo sněmovní výbor.
7: Proč Češi a Slováci zůstávají v pocitu štěstí pod evropským průměrem? Co myslíte?
8: Protože víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou, kdyby se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla a nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
7: Na dnešek ohlásili některé neziskové organizace stávku kvůli systémovým změnám a přesunům agend z úřadu vlády na různá ministerstva. O tom rozhodl premiér Babiš a šéfka jeho úřadu. Bylo by řešením ponechat status quo?
8: Já si kuriozně myslím, že ideálním řešením by bylo udělat tak, jak se říká, změnu dílčí. To znamená, tam někde, kde jsou opravdu, protože je tam celá řada duplicitních výborů, různých rad, které vznikly vždycky, když při úřadu vlády vznikl nějaký ministr bez portfeje, tak aby neměl pověstně jenom sekretářku, vrátného a řidiče, tak se mu začaly přidávat i jednotlivé jakoby nějaké odborné komise, odborné rady, výbory pod sebe. A jak to tak bývá, odešel ministr, odešla jeho sekretářka. Řidič už zůstal, vrátný také a zůstaly i ty komise. Máme tam pak ale celou řadu komisí a výborů, zejména bych měl na paměti, mě napadají dvě takové klíčové, pro zdravotně postižené a pro v podstatě boj a prevenci a drogovou problematiku, prostě eliminaci drog a hlavně jejich dopadů patologických do společnosti. A tam je to klasická ukázka nadrezortní spolupráce, protože to je téma, které jde přímo se zdravotnictvím, sociálním, financemi, spravedlností, pak je tam celá řada společenských přesahů a to opravdu do jedné škatulky jednoho ministerstva nenarvete. A něco mě říká, že třeba do roka do dne stejně bude vznikat něco jako vládní zmocněnec nebo nějaký tým, který fakticky tyto odborníky se bude z jednotlivých ministerstev zase povolávat k nějakému společnému stolu, že jakmile to zadáte jednomu ministerstvu a jednomu ministrovi, tak všechna ostatní ministerstva vám to budou torpédovat, protože je to neuvěřitelné, můžete tady mít jakéhokoliv premiéra, či v budoucnu třeba z premiérku, rezortismus stejně zůstává, prostě ministerstva více energie věnují tomu, aby bojovala proti jiným ministerstvům, než aby vytvářela nějaké širší celky. A máme tady celou řadu premiérských témat a řekněme si, že pokud se do nich neopře premiér, tak se s nimi nikdy nehne. A tam by slušelo, aby opravdu pod tím úřadem vlády zůstávali. Takže jak v životě. On je pravda je někde uprostřed, nenechával bych všech beze změn, zapadajíc prachem, ale zároveň bych všech nebořil, protože cestou optimální je, jak se říká, reforma a ne nutně revoluce. Zvláště u těch opravdu velkých nadrezortních a dlouhodobých témat.
7: Třeba bývalá vládní zmocenkyně pro lidská práva Monika Šimůnková apel na zachování toho současného stavu zdůvodňuje mezinárodními úmluvami, které Česku prý říkají, že by například agenda lidských práv měla zůstat nadrezortní.
8: No, není tomu tak nutně, protože když se podíváte napříč světem, tak každý stát si to řeší trochu jinak. Tam jde o to, aby hlavně ta jakoby agenda, ta témata k řešení byla skutečně prosazována v praxi, to bych zdůraznil, protože smlouvy, jak se říká, papír snese cokoliv, a aby to požívalo nějaké společenské, tím pádem i politické autority. Takže vy tomu nemusíte nutně udělat vizitku, samotnou úřadovnu, ale potřebujete, aby to nebyl otloukánek někde v ministerstvu v 57. přeháním, ale 57. patře 108. kanceláře, kde pořádně nikdo ani neví, že to tam je. Takže spíš to nasvítit, spíš to vést k nějakému výsledku a stejně tam zůstanete v rozměru nadrezortismu, protože to přinejmenším, já bych teďka vyjmenoval asi 5-6 rezortů ministerstev, kterých se to přímo dotýká a nedokáže to vyřešit opravdu čistě sama třeba spravedlnost. Na to je krátká.
7: Premiér Babiš hájí ty oznámené změny s tím, že prý nadrezortní koordinace zůstane zachována tím, že dál půjde o rady vlády a on bude stát v jejich čele, že stále bude jejich předsedou. Jak to vidíte vy?
8: No ono to v podstatě tak dopadne trošku, jak se o tom bavíme, že ono vlastně lidé přejdou do jiných budov. Chápu, že premiér Andrej Babiš bude moci širokému národu vykazovat, že prořezává úředníky. Já rovnou říkám, že někteří si to tam zasloužili už desítky let zpátky a vyčkávali tam do posledního stěhování teďka za Andreje Babiše. Problém je, že si myslím, že s tou vaničkou vylévá i dítě samotné, protože to dopadne tak, že jediný rozdíl bude, nebo velký část se změní, ale co zůstane stejné, že ti dotyční nepřijdou, jak se říká, z okolních úřadoven, ale prostě hold pojedou tramvají z více ministerstev a bude to stejně pod premiérem. Já jenom doufám, že tam zůstane ten důležitý rozměr, že premiér tomu bude dávat svou pozornost a ta témata bude tlačit napříč vládou, protože opravdu je to úplně klasicky třeba, jsme to řešili třeba u nastartování bydlení nebo některých témat zdravotně sociálních. Pokud prostě s nimi chcete hnout, tak to musí být premiérský úkol, protože jinak to vždycky skončí na tom, že třeba jeden ministr buď zaspí, nebo se snaží, ale ostatní z principu, aby moc nenarostl a nebyl to superministr, tak mu budou přisypávat písek do kolejí. Takže opravdu tam potřebujete premiéra, který bouchne do stolu a řekne, toto je téma, zajímají mě termíny a do příště si připravte to a to. Takže doufejme, že tohle to nezmění, ale jsem na to zvědav. Myslím si, že stejně vznikne v podstatě takové perpetuum mobile, že se to trochu vrátí do původních vod a původního řádu. Jen budou úředníci sídlit někde jinde.
7: Už je to půl roku od jmenování vlády, teď se šušká o jakýchsi změnách v vedení ministerstev, čili jak to vidíte, dojde k ním?
8: Určitě k ním. Teďka samozřejmě teď to bude vypadat jako alibistická odpověď chytrého rákyně. Budou se měnit ministři, jen ne příští týden, jen ne asi příští měsíc. Já, kdybych si měl skromně tipnout svou zkušeností a oborem, tak čekám, že nějaké, pokud nedojde k nějakému lapsu, selhání nějakého ministra či ministrině, tak čekám první velké vládní rošády spíše po volbách podzimních, komunálních a senátních do Vánoc. Vůbec by mě nepřekvapilo, že by nominovanými a nástupci byli lidé, kteří tam dnes už působí, buď v pozici vládních zmocněnců nebo na ministerstvech, tak aby se zkrátka nestrácela ani minuta a nemuseli se něco učit, protože na to není čas a není na to klid po světě, nejsou na to ani zbytné peníze. A určitě k nějaké obměně dojde, protože jednak je to už osvědčená taktika, kterou kdysi zaváděli Britové, jak se říká, osvěžit pozornost, důvěru ve vládu a nárůst preferencí, takže se to používá. Zároveň ono to je docela výchovné, protože tím taky motivujete členy vlády k výkonům a zároveň je to praktické pro premiéra a vládní špičky, že vracíte pozornost zase zpátky k chodu vlády a k nějakým úkolům a ne k šarvátkám, kterých jsme si tam zažili hodně a kdy si myslím, že třeba ty rozbroje mezi prezidentem a členy vlády některými a členy vlády a prezidentem zbytečně ubírali, bych řekl, zaslouženou pozornost o vládu a hlavně energii a síly těch ústavních činitelů, které potřebujeme úplně někde jinde, tuhle energii, zájem o věc a ne v půtkách o tom, kdo kam pojede, nebo kdo co řekne, nebo jaký otevřený dopis kam pošle. Takže myslím si, že to bude jistý pokus zase vrátit pozornost nás, občanů, o věci vládní.
9: Je půl druhé. Zprávy a Ondřej Látal.
0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Na valné hromadě energetické skupiny ČES se dnes budou řešit výsledky hospodaření a taky výše dividendy za rok 2025. Vedení firmy by taky mělo představit plán na restrukturalizaci společnosti, který má být prvním krokem ke zestátnění její výrobní části. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom Koňské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly nazvané Bundibugio zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Dnes se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začne fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Sport. Anglický fotbalista James Milner ukončil ve svých 40 letech kariéru. Rekordman v počtu odehraných zápasů v anglické lize to oznámil na svém Instagramu. Milner získal 3 anglické tituly, 2 s Manchesterem City a 1 s Liverpoolem. S ním taky ovládl Ligu mistrů. Naposledy hrál bývalý anglický reprezentant za Brighton.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Holubic a kolona na D2 u Blučiny. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru máme hlášenou nehodu. Na místě jsou hasiči, sanitka i policie. Jede se pomalu levým pruhem, kolona začíná na 211. kilometru a je na 10 minut. Na D1 v opačném směru z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se protahuje kolona, brzdí se teď na kilometru 222. Osobními auty je to do zúžení v Brně na 45 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeče dejte pozor, na 17. kilometru se dojíždí do kolony. Stojí tam kamiony v pravém pruhu, nesouvisle pokračují až k D1. Do kolon se dojíždí v dešti, nezapomínejte na správné svícení. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí kolona provozem z Janova, zpoždění přes 20 minut. A na silnici 20 z Nepomuku do Plzně je v úseku mezi Nepomukem a Chválenicemi vyteklá nafta, vozovka je navíc mokrá a klouže to. V Želčanech kvůli tomu havarovalo osobní auto, jezdí se tam kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle s mlhami, postupně pak čekáme většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky, později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle taky bouřky. A teploty zítra 21 až 26, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už začíná Věda Plus. Inspirativní témata a rozhovory nejen svědci. Jaká témata nás čekají právě dnes? Třetina žen má podle gynekologů špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Může tento problém komplikovat snahu znovu otěhotnět? Přehlíží česká společnost nevhodné vztahy na českých školách, co ukazují čerstvá data o sexuálním obtěžování dětí a mladistvých ze strany pedagogů. A desítky tisíc Čechů začaly sdílet elektřinu. Jakým při sdílení může pomoci nová interaktivní mapa Česka? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli. Začíná Věda Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
4: Věda Plus.
9: Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti června, měsíce reprodukčního zdraví.
10: Mám jizvu po císaři a měla jsem nějaké problémy gynekologické a plánovala jsem otěhotnět.
11: Vypráví 38letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
10: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Pan doktor mi dělal hysteroskopii, řekl, že je potřeba to přešít.
12: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
11: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
12: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam z největší pravděpodobností jak přímo v zánětu v té jizvě, tak likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
11: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil.
12: Zkusíme ten defekt vytnout a znovu sešít a uvidíme, jaký to bude mít nakonec efekt.
11: Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu. Trojrozměrný, mnohonásobně zvětšený obraz zajišťují dvě miniaturní kamery na konci endoskopu.
12: Poprosím zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
11: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
12: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
11: Ukazuje se, že močový měchýř pacientky je k jizvě na děloze přirostlý.
12: A tady je opravdu extrémně přirostlý. Na to, že měla paní na jeden císařský řez, tam zřejmě byla nějaká porucha hojení, zánět. Jirčo, asi tam dáme ten fízák, já to chci vidět.
11: Žádá lékař instrumentářku, aby připravila fyziologický roztok a naplnila jim močový měchýř. Díky tomu ho lépe uvidí a vyhne se tak jeho poranění.
10: Takže plníme.
12: Super.
11: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
12: To je zdravá tkáň. Dobrý, nehejbat teď. Tak, to je ono.
11: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
13: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně, nebo to byl akutní císařský řez. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
12: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, jakoby, která tam nepatří.
11: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
12: Tohle má být tenká čára. Vidíte, jaká to je kupole, asi velikosti 5 koruny.
11: Na znovu sešití děložní stěny využije lékař stech se zpětnými zoubky. Výhodou je, že je dlouhodobě vstřebatelný. I díky tomu by se měla jizva lépe zhojit.
12: Teď to sešijeme asi zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojil předtím.
13: To je extrémně zásadní, aby se to dobře zhojilo, protože každý zánět v té děloze pak znemožňuje to otěhotnění. Kde je zánět, tak se uvolňují látky, které jsou pak embryotoxické a kardiotoxické pro ten plůdek.
11: Vysvětluje lékařka Viktoria Čepeláková. Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.
9: Na téma ještě navážeme. Porod císařským řezem snižuje podle gynekologů šance na další otěhotnění o 20%. Stejné procento párů trpí v Česku neplodnost. Vědecké reportérce Andrea Skalické to potvrdil Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
14: Stále zhruba tak 20% párů je nechtěně neplodných, přičemž ten zdroj té neplodnosti, to je rozdělené stejně, stále je to tak zhruba půl na půl, že nemůže. Občas ti lidé, jak se říká, tak dlouho se hledali, že se našli, že jsou tam v tom oba, že on má horší spermiogram, ona má nějaký z těch defektů, který může být příčinou neplodnosti.
15: Co vlastně nejčastěji ovlivňuje to, že třeba žena nemůže mít děti nebo nemůže otěhotnět?
14: No, úplně prapůvodně na to také byla ta technika in vitro fertilizace umělého oplodnění vyvinuta, to byla neprůchodnost vejcovodů. Už po nějakém zánětu nebo třeba po mimoděložním těhotenství. Teď právě s tím posunem reprodukce do vyššího věku tam dominuje anovulace, tedy neuvolňování vajíček. Protože nad 33 let vlastně začne prudce klesat schopnost ženy otěhotnět. Ta pravidelnost uvolňování vajíček, kvalita těch vajíček a nad 40 let už je to jako výrazné. A část žen pravděpodobně v domnění pod vizí toho, že se dožíváme tak vysokého věku, tak se domnívá, že i ta reprodukce se jako posouvá, že taky nestárne. Ale takhle to není. Bohužel ta reprodukce zůstává zůstává a stále ta ideální doba z hlediska biologického je do těch 33-35 let.
15: Nezvyšuje se podíl těch lidí, kteří, řekněme, spoléhají už tak nějak automaticky na to, že je tady ta možnost toho umělého oplodnění?
14: Já se bojím, že ano, nemám na to čísla, ale i z té naší ambulanci, v té každodenní praxe třeba našeho centra asistované reprodukce, tak vidíme, že to stárnutí tam se projevuje. Pak to vlastně dochází k tomu, že tam ty vajíčka nejsou. Proto se třeba objevuje teď ten trend k něčemu, co se jmenuje social freezing. To znamená, vidím, že princ na bílém koni je daleko, nebo prostě mám teď nějaké jiné životní plány, tak si ta vajíčka zamrazím. My už to umíme, nebo naše laboratoře to umí, ale je potřeba to udělat někde kolem 30, třeba 30, aby jich bylo dost, protože to přežívání těch vajíček není v tak vysokém procentu.
15: Dá se teda říct, že lidé chodí i k tomu umělému oplodnění, řekněme, v pozdějším věku?
14: Ano, ty vztahy navazují později, ta myšlenka na to reprodukci přijde později a pravděpodobně i pod vlivem sdělovacích prostředků, kde se občas objeví nějaké ty hvězdy ve vysokém věku, že mají miminko a už se tam přesně neprobere, jestli ho sami porodili, jestli to bylo z jejich vajíčka, nebo jestli ho dokonce odnosila surogátní matka, tak to v lidech vzbuzuje dojem, že my umíme cokoliv a že jako je dost času.
15: Jaká může být dál budoucnost té reprodukční medicíny, co podle vás může být v budoucnu možné?
14: Co je určitě důležité a co už možné je a co třeba dělá to naše centrum, kde máme zase velikánskou jako kohortu dětí třeba s různými vrozenými vadami nebo i metabolickými vadami a některé z nich nejsou přenášeny 100%, ale jenom na část potomků, tak je preimplantační diagnostika. To si myslím, že je velký krok kupředu, to, že dokážete na tom embryu zjistit, jestli nenese sebou nějaké geny, které vlastně by ho pak celoživotně trápily. Ať už klasická cystická fibroza, na kterou tady jsou skvělý léky, ale prostě je spousta nemocí, které jsou dědičné a které jsme schopni najít a když bychom je našli, tak pak bychom mohli jakoby nepřenášet je dál a nezatěžovat tu populaci. Pokud děláme asistovanou reprodukci u někoho takového, kdo je nosičem nebo dokonce trpí touto nemocí, víme, že některé gamety to nepřenášejí, tak určitě je skvělá možnost, že to můžeme vybrat, aby se ta nemoc jakoby netáhla s tím člověkem dál.
15: Jak jsou nastavená ta pravidla i co do té etiky? Co byste mohli a co už nesmíte?
14: Co část žen bych si přál a co nesmíme, u nás je třeba výběr pohlaví. My můžeme vybírat pohlaví u těch embryí, kde jsou to třeba nemoci vázané na pohlaví, jako je hemofilie, to je jasný. Ale nemůžete přijít říct, já mám doma tři holčičky, strašně bychom manželem chtěli chlapečka, zaplatíme si to IVF a zaplatíme si, že nám zjistíte, který to embryo je chlapeček a dáte nám tam jenom toho chlapečka. To je jako věc, která už je zakázaná. Syntax se prostě nesmí upravovat, přestože to jako technicky by šlo, tak se nesmí upravovat jenom, no, nemůžete si vyrábět árijskou rasu nebo jakoukoliv jinou, aby ty lidé byli vysoký košíkáři nebo silní svalnatí hokejisté, nebo naopak malinkatý jokejové, to se nesmí. To jsou věci, které by genetici asi uměli. Ale jsou to věci, které se nesmí dělat, nebo které zatím je dohoda, že se dělat nebudou, že se nebude šahat do genomu lidského.
15: Říká Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Stále posloucháte Vědu Plus. Škola není seznamka pro vyučující. Hlásá nová kampaň organizace Consent, která upozorňuje na dlouhodobé přehlížení sexuálního obtěžování a nevhodných vztahů mezi vyučujícími a studujícími na českých základních a středních školách. Kampaň navazuje na květnový průzkum agentury NMS Research, podle kterého má osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícími 1,5% oslovených. A ve studiu už je s námi výkonná ředitelka sdružení Consent Johana Nejedlová, krásný den.
16: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Jak překvapivá byla zjištění výzkumu o četnosti výskytu sexuálního obtěžování a vztahu na základních a středních školách?
16: Překvapivá byla. My jsme už samozřejmě nějaké indicie o tom, že to chování není úplně raritní, měli, protože se na nás obrací školy nebo studující nebo někteří vyučující, kteří si sami něčeho takového všimnou a chtěli by to řešit s tím, že ten problém na školách je. Takže to jsme věděli. Bohužel poslední data, která k tomu fenoménu jsou z roku 2011, kde výzkumníci se dotazovali asi na 5 školách a zjistili nějakou míru prevalence, ale vlastně to, že 1,5% někdy chodilo nebo mělo sex s vyučujícím z celé populace. A tak to mě vlastně překvapilo, protože když se na to podíváme, tak je to, když je v ročníku 3 třídy, 4 třídy, tak je to vlastně jeden člověk z ročníku a to je z mýho pohledu vlastně opravdu hodně.
9: Proč se výzkum nezaměřil i na vysoké školy, kde je situace pravděpodobně ještě horší?
16: No, my máme pocit, že ty vysoké školy už nejsou takový tabu. Proběhlo tady spousta mediálních kauz, byli tady studující, kteří se aktivně vůči tomu stavěli, měli různý kampaně, jako nemusíš to snášet. A to téma už je v té veřejnosti nějakým způsobem otevřené. Ale to téma základních škol, středních škol, tak to je u nás pořád ještě přehlížené a proto jsme chtěli dát v téhle kampani specificky pozornost těm základkám a středním školám. A zároveň pojďme se na to podívat tak, že vysokoškoláci, to mají samozřejmě hrozně těžký, jsou závislí na tom, jak dopadne jejich zkouška, jejich studium, ale už mají trochu možnosti se vůči tomu vymezit a řešit tu situaci, jsou už dospělí.
9: Umí říct ne.
16: Jak kdy, ale mohli by umět, nebo se umí ozvat a hledat tu pomoc. Zatímco když je někomu 15-16, tak je v tom skutečně sám a zaslouží si, aby vůbec nebyl tím, kdo má tu situaci řešit.
9: Na webové stránce www.školaneniseznamka.cz si veřejnost může přečíst přes 200 anonymních zkušeností s nevhodným chováním učitelů. Vyzýváte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k systémovému řešení. Co by pomohlo?
16: No, to, s čím se na nás ty školy nejčastěji obrací, a to se budeme koukat na ty, který jsou dobrý a chtějí to řešit, je, že vlastně neví jak. Oni třeba už jsou přesvědčení o tom, že tam mají ve svých řadách pedagoga nebo i vyučující, nejsou to případy, kdy se toho dopouští jenom muži, a prostě neví, jak postupovat, jak toho člověka můžou odstavit z výuky, jakým způsobem ho můžou propustit, protože to pracovní právo není jednoduché. Máme tady případy, kdy se škola pokusila tu situaci vyřešit, pedagoga propustila, on se potom s nima soudil, škola mu musí nahradit ušlou mzdu. Že my bychom potřebovali, aby MŠMT řeklo školám za prvý, že to chování prostě není akceptovatelný a že ho musí řešit, a řeklo jim, jakým způsobem, a potom, aby jim dalo i nějaký návod, jak tomu preventivně předcházet. Jedno z těch celkem nabízejících se řešení je, aby měly školy povinně etické kodexy, které vlastně zakážou romantické vztahy nebo sexuální vztahy vyučujících se studujícíma, i když by se mohlo zdát, že to je něco, co by měli ti vyučující chápat i bez toho, aby to bylo zapsáno v etickém kodexu. Ale dneska to některé školy už mají, ale mají to dobrovolně, nemají to všechny školy. A pro ty školy to pak může být taky účinný a dobrý nástroj, jak vlastně to chování řešit, protože už jednou jasně řekli, že tohle to se u nich v žádném případě neakceptuje.
9: Podle průzkumu 2/3 lidí, 66%, souhlasí se zákazem pedagogické činnosti na 3 roky pro vyučující obtěžující své studenty na základní a střední škole. Pomohl by v tomto nějak i dětský certifikát, pokud by se třeba jeho působnost rozšířila i na prokázané situace, které ale nemají soudní dohru?
16: To je samozřejmě velká otázka, protože ten dětský certifikát je fakt hodně silný nástroj a pracuje už s tím s tou trestní rovinou, kdy se ti vyučující dopouštěli trestné činnosti, a tam pak se říká, že jasně by prostě v tom pedagogickém prostředí neměli působit. Já si myslím, že je to na MŠMT, aby řeklo, jakým způsobem tomu jednání vyučujících zamezit. Bohužel ta praxe je teď taková, že i když z nějaké školy pedagog odejde, protože se dopouštěl tohle chování, tak přejde do další, kde o tom nevědí, a tam může v uvozovkách vesele dál jako obtěžovat nebo balit studentky. A to by se určitě dít nemělo, ale jedna z těch věcí, kterou si myslím, že by školy mohly začít víc využívat, je, že si třeba zavolají o reference a doptají se, jak tam ten člověk působil, jak tam se choval, a můžou se z toho předchozího pracoviště dozvědět, že třeba tohle to byl nějaký problém.
9: Jak reagovaly školy na nová zjištění výzkumu? Zda reagovaly?
16: My jsme ten výzkum publikovali dneska, takže od nich ještě reakce nemáme, ale bavili jsme se třeba s učitelskou platformou, která sdružuje vyučující a nějakým způsobem jim pomáhá v tom pracovním prostředí školy, se vzdělávání jejich samotných a podobně. A z ní jejich strany padalo, že tu iniciativu vítají. My se v podstatě setkáváme spíš s tím, že vyučující nejsou rádi, že se tohle to děje na školách, protože velká část z nich je tam skutečně pro ty studující, chce, aby se tam cítili bezpečně. Tak předpokládám, že to spíš uvidí pozitivně, pak je tam nějaký malý procento těch, kteří jim to kazí a kteří se chovají nevhodně.
9: Máme ještě minutku. Organizace Konsense dlouhodobě věnuje boření mýtů o sexu a vztazích. Zlepšuje se sexuální edukace?
16: Určitě. Já v tom vidím velký progres od toho, jak to vypadalo dřív, i jenom z toho, jak se na nás obrací školy a používají naše materiály pro výuku sexuální výchovy, nebo jaký mají zájem o preventivní workshopy. Vidíme, že se to posouvá a zároveň loni byla schválená revize rámcových vzdělávacích programů, která mnohem komplexněji uchopuje to téma prevence sexuálního násilí i sexuální výchovy jako takové, což je jasně signál, že do českých škol by tohle to mělo doputovat ještě masověji.
9: A my se tomu tématu určitě budeme věnovat v rámci Českého rozhlasu Plus. Výkonná ředitelka Sdružení Consent Johana Nejedlová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
9: Stále posloucháte Vědu Plus. Teď už nás čeká další téma. Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. Tento týden vám představíme lidi, města a skupiny, kteří se do komunitní energetiky vrhli. S přehledem nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
17: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny po té, co to česká legislativa umožnila.
18: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
17: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
18: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být a jsou tady také dva sloupce baterií, které zajišťují, že dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
17: Dvě bílé krabice a jedna skříň s jističi, takhle na laický pohled a nezabírá to moc místa.
18: Je to možné umístit v podstatě kamkoliv, kde se vám to hodí, kde vám to pohledově nevadí.
19: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
18: V dubnu 23 jsem nainstaloval fotovoltaickou elektrárnu a v té době se o sdílení moc nemluvilo, možná, že vůbec, takže v té době jsem veškerou spotřebu využíval pro vlastní účely a přebytky jsem prodával a v momentě, kdy přišla možnost sdílet elektrickou energii, tak mě to zaujalo.
17: Vystoupáme pár schodů u protilehlého stavení a vidíme, no to je nějakých 20 panelů.
18: Je to 16 panelů fotovoltaiky. Vzhledem k tomu, že netopím elektrickou energii, tak jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
17: To znamená, když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, tak co to znamenalo v tu chvíli?
18: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet a přiřazení alokačního klíče, to znamená procento, které sdílíte do těch jednotlivých nemovitostí, do těch ostatních odběrných míst.
17: To znamená nějaká míra byrokracie, bylo to hodně složité, zvládne to každý?
18: Když se chcete stát aktivním zákazníkem, neřekl bych, že ta byrokracie je tak složitá, je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, ale pokud se o tuhle oblast někdo zajímá, tak si myslím, že to určitě zvládne.
17: V momentě, kdy jste se do toho zapojil, tak jste začal sdílet.
18: Prvotní motiv byl posílat na vlastní nemovitosti, respektive nemovitosti v rodině, a to je byt mých rodičů a dále naše rodinná chalupa, která by ty přebytky zužitkovala v momentě, kdy je nezužitkuju já na svém vlastním domě. Jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
17: My jsme v Křečhoři u Kolína, což je obec, která spadá do oblasti, kde působí MAS Podlipansko, místní akční skupina, která se zabývá sdílením a komunitní energetikou v širším rozsahu.
18: Stal jsem se v roce 2026 členem energetického společenství Enercom Podlipansko a tím tedy byla moje role aktivního zákazníka ukončena.
17: Takže už nesdílíte rodičům, ale celému společenství.
18: Ano, přesně tak, sdílím celému společenství a zároveň jsem se stal i odběratelem té sdílené energie, která ke mně proudí v momentě, kdy musím nakupovat a kdy jinde její přebytek.
19: Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov. Drtivá většina sdílení v Česku se ale děje v základním režimu takzvaného aktivního zákazníka, tedy typicky z rodinného domu do bytu.

0: politických společenství povídal s projektovou manažerkou Unie Sandrou Čumič.
1: Když to dám na nějakým příkladu, tak to může fungovat tak, že škola má nějakou jako fotovoltaiku na střeše a vyrábí právě tu elektřinu, kterou si jako spotřebovává rovnou sama, a to, co nespotřebuje, tak rovnou může sdílet třeba do vytápění bazénu, a tím je potom možno lépe využít tu vlastní energii, může to snížit náklady a zároveň posilovat větší energetickou soběstačnost a právě tu lokálnost.
2: Teď v době hormuzské krize asi hodně vyplouvá na povrch ta výhoda toho, že se dá vyrábět nezávisle na té celkové energetické infrastruktuře. Jak moc tyto krize paradoxně pomáhají rozvoji komunitní energetiky? Měli jsme tu krizi při ruské invazi na Ukrajinu, teď tu máme velkou krizi a vysoké ceny při útocích Spojených států a Izraele na Irán.
1: Právě v roce 2022 v Česku začal výrazně ten zájem růst o komunitní energetiku, protože právě lidi se začali uvědomovat, že být závislej na přísunu energie z jiných zemí, které třeba nejsou úplně tak stabilní, může být vlastně hrozba. Proto právě to byl čas, kdy začaly vznikat nějaký první takový tendence, jak vstoupit do komunitní energetiky, protože v jiných zemích, hlavně na západě, už to vlastně fungovalo. A to byl i vlastně čas, kdy vzniklo UKEN, Unie komunitní energetiky, a vlastně začali jsme prosazovat do legislativy tu možnost toho sdílení a té komunitní energetiky.
2: Vznikly vlastně tři na sebe navazující zákony, ten poslední zhruba před rokem nebo rokem a něco. Co ty zákony umožňují, když to řekneme nějak srozumitelně, jednoduše?
1: První zákon, který tady vznikl, byl v roce 2023, umožnění sdílení v bytových domech, což byl takový první krok ke komunitní energetice. Rok potom, v roce 2024, byla udělena definice energetických společenství, takže vlastně to bylo to, kdy první nějaký pilotní projekty mohly vznikat, ale zároveň to furt ještě bylo dost omezený, a proto teďkon právě rok a půl zpátky vznikl ten poslední Lex OZ3, a ten právě vedle samostného sdílení té elektřiny mezi domácnostmi nebo obcemi nebo firmami, tak otevřel větší prostor pro bateriové úložiště a chytřejší řízení výroby a spotřeby té energie, takže takzvanou flexibilitu sítě. Když to porovnáme s jinýma evropskýma zeměma, tak vlastně u nás už je to hezky našlápnutý, jak ta legislativa, tak ta nám umožňuje právě už jako těch vznikajících energetických společenství, které na naší mapě, jich je znázorněných přes 120.
2: Jaké to má naopak nevýhody, když to srovnáme třeba s tím, že někdo zkrátka odebírá centrálně, zaplatí si jednoduše účet jednou za měsíc a nemusí vlastně na nic kolem toho myslet?
1: Myslím si, že zatím hodně lidí vidí nějakou jako počáteční investici třeba do těch solárních panelů a je zatím poměrně dost práce v případě, že si chcete založit svoje vlastní energetické společenství. Je tam vlastně administrativní, ale i organizační nějaká náročnost, do které ne každý chce jít. A tím, jak je to tady nový, některé ty cesty ještě nejsou prošlepený. Věřím ale v to, že jakmile se to posune a ty cesty budou prošlepený, tak víc a víc lidí uvidí tu výhodu v tom a budou se chtít zapojit. Hlavní vlastně ten cíl je využívat tu energii víc lokálně, spotřebovat ji lokálně, vyrábět ji víc lokálně, a to vlastně potom pomáhá snižovat závislost na dovozu energie nebo nestabilních cenách na trhu taky.
0: Říká v rozhovoru s Janem Kalibou Sandra Čumič z Unie komunitní energetiky. Příběh lidí z Děčínska, kteří budují své vlastní energetické společenství od spodu, co by fyzické osoby, uslyšíte v naší sérii o komunitní energetice v úterý. A vydáme se i za inspirací do Dánska. A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuji, Lenka Vahalová.
3: Jak to bylo doopravdy?
4: Víc než 40 let byl zatajován protinacistický odboj, který nebyl pod taktovkou komunistů. Zapomínalo se na příslušníky západního odboje, jak na vojáky, tak na politiky.
5: Říká historička Pavla Placha. A otázkou pak je, neměly být z historie vymazány dokonce i manželky některých protinacistických odbojářů?
3: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu.
6: Žurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
7: Žalobkyně Lastovecká podala

0: Rezignaci v lednu jí nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Izraelský premiér nařídil nové útoky na libanonské hlavní město Bejrút. Írán to považuje za porušení příměří. Čeští fotbalisté se už ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. Nehoda teď brzdí provoz na D1 na 212. kilometru směrem do Vyškova. A zítra ráno bude polojasno až jasno. Postupně čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Radiožurnálu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla potom, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
2: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
0: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že ho mrzí, že zkušení státní zástupci opouští soustavu. Reakci vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli zhrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmů médií by tak byl postupný, říká Nacher.
3: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil nové útoky na libanonské hlavní město Bejrút. Cílem jsou podle něj pozice hnutí Hizballáh na jihu města ve čtvrti Dahia. Irán označil izraelské útoky na Libanon za jeden z možných důvodů pro odklad diplomatických jednání k ukončení války s Izraelem a Spojenými státy. Porušení příměří na jedné frontě znamená jeho porušení na všech frontách, komentoval situaci minister zahraničí Abbas Araghchi na síti X. Obyvatelé Českých Budějovic budou od července využívat novou síť sdílených kol. Město společně s dopravním podnikem jich nasadí až 400. K jejich půjčení bude lidem stačit předplatné na městskou hromadnou dopravu anebo jednorázová jízdenka. Službu sdílených kol České Budějovice nabídnou jako první město v Česku, uvedl náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí naše Česko.
4: Potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek. Ta služba sdílených kol bude integrovaná pod dopravní podnik a bude využívána i v rámci předplatného. Ten, kdo bude využívat sdílená kola, tak ho to nebude stát vůbec nic navíc.
5: Sport. Čeští fotbalisté dopoledne přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Národní tým odehraje 23 zápasů skupiny ve vyšší nadmořské výšce v Mexiku. Češi se na to chystali ještě před odletem do dějiště šampionátu, řekl Radiožurnálu Sport místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
6: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu, skoro to bylo jak sauně a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají, teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
5: Fotbalová reprezentace odehraje generálku na mistrovství světa v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale, a to v New Jersey. Do šampionátu pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 u Slavkova a na 38. u Libenic. Na D1 z Brna směrem do Ostravy pomalu za Rohlenkou. Na kilometru 209,5 se dojíždí do kolony. Na 212. kilometru je po nehodě osobního auta průjezdný jen levý pruh, zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Vyškov západ z kilometru 226 hlásíte kolonu. Následně Krousínovu větší mezera a pak se znovu popojíždí. Osobními auty počítejte s 20 minutami navíc do zúžení na kilometr 197. Na D2 z Bratislavy do Brna stojí kolona kamionů za odpočívkou Zeleňák, teď z kilometru 15 a táhne se nesouvisle až do Brna. Na silnici 38 z Kolína do Čáslavy hlásíte nehodu u odbočky na Libenice a tvořila se kolona.
8: Dodávka bukla dozadu do nákladného auta, kolona je už od Kolína.
7: Ta kolona se teď začíná rozjíždět. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je před Litomyšlí fronta z Janova, postojíte půl hodiny a na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Tvoří se kolona za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se přidají mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty zítra 21 až 26, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Máme 6 minut po 14. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. A čemu se budeme věnovat? Nový maďarský premiér Péter Maďar sliboval po volebním vítězství změnu systému. Proč tlačí na prezidenta Šojoka, aby odstoupil? Proč německé město Hamburg nechce pořádat olympijské hry a která další města by naopak zájem měla? A jak funguje takzvaná poptávková doprava pro školáky v místech, kde chybí klasické spoje? I o tom budeme mluvit.
1: Odpolední plus.
9: Nejprve do Maďarska. Maďarský premiér Péter Maďar chce okamžitě podniknout kroky, aby mohl odvolat prezidenta Tomáše Šujoka. Oznámil to dnes ráno po osobním jednání s hlavou státu. Šujok přitom rezignaci dál odmítá a už dřív se obrátil i na poradní orgán Rady Evropy. Spor mezi dvěma nejvyššími představiteli Maďarska tak vstupuje do nové fáze. A podrobnosti už má zpravodajka Bára Vránová. Hezké odpoledne.
10: Dobrý den.
9: Co přesně dnes premiér Péter Maďar oznámil?
10: On prezidenta prý znovu vyzval k dobrovolnému odstoupení z úřadu a pokud to neudělá, tak je Maďarův kabinet připravený okamžitě podniknout všechny právní kroky k Šujokově výměně. Současná podoba ústavy dává vládě podle Maďara řadu možností, včetně ústavní žaloby, tedy impeachmentu, což je ale varianta, kterou premiér využít nechce kvůli zachování autority prezidentského úřadu.
11: Změníme ústavu, ale nepůjde o zákon šitý na míru jedné osobě. Obnovíme maďarský právní stát a demokracii.
10: Maďar tvrdí, že prezident Šujok je loutkou bývalého premiéra Viktora Orbána a v minulosti často prý mlčel ve chvílích, kdy měl podle něj bránit zákony nebo vystupovat proti rozdělování společnosti. Právě proto podle premiéra Maďara ztratil důvěru veřejnosti.
9: A víme, jak konkrétně ty legislativní změny mají vypadat?
10: To Péter Maďar zatím neupřesnil. On novinářům řekl, že podrobnosti potřebuje nejprve probrat s poslanci své strany TISA, ta má v parlamentu aktuálně ústavní většinu, ale ty změny se podle Maďara dotknou i dalších institucí, které vedou lidé spojení s bývalou vládou.
11: Potřebné zákony přijmeme co nejrychleji. A ano, budeme řešit odvolání všech loutek. Všech, kteří se účastnili tohoto kádrového kolotoče. A místo toho, aby přispívali k posilování maďarské demokracie a právního státu, pomáhali jejich rozkládání.
10: Maďar už v předvolební kampani kritizoval, že vláda Viktora Orbána dosazovala do důležitých funkcí lidi blízké nebo loajální straně Fidesz Viktora Orbána. V případě vítězství slíbil jejich výměnu, Péter Maďar, a týkat se to má třeba soudů, generální prokuratury nebo Národního kontrolního úřadu.
9: Může to ale Maďar vůbec udělat a jak se brání prezident?
10: Právě to, jestli může, je teď předmětem ostré právní debaty. Současná maďarská ústava umožňuje odvolat prezidenta jen za velmi specifických okolností, například při závažném porušení zákona nebo ústavy. Maďar proto hledá jinou cestu. Prezident Tamáš Šujok tvrdí, že argumenty kabinetu k rezignaci nemají oporu v ústavě a Maďarovi důvody označuje za politické. Už také požádal o stanovisko Benátskou komisi, tedy poradní ústavně právní orgán Rady Evropy. Maďar naopak argumentuje tím, že voliči mu dali mimořádně silný mandát k přestavbě systému a že součástí této změny je i výměna lidí, které považuje za opory předchozího režimu Viktora Orbána.
9: A na závěr, co bude následovat teď?
10: Maďar dnes řekl, že potřebnou ústavní změnu chce prosadit během zhruba jednoho měsíce a pokud by prezident Šujok skončil ve funkci jakýmkoliv způsobem, převezme podle premiéra jeho povinnosti předseda parlamentu.
9: Tolik zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: Téma teď probereme také s hungaristou Robertem Pejšou. Hezký den.
12: Pěkné dopoledne, odpoledne, pardon.
9: Jak zásadní je konflikt maďarského premiéra a prezidenta?
12: Tak zásadní konflikt, určitě to není z hlediska politického nějakého vývoje v Maďarsku po volbách nic příjemného, nicméně, jak už to zaznělo ve vaší reportáži dostatečně, tak v podstatě to je požadavek ze strany TISA, respektive Maďara, který tady prostě už je minimálně pár měsíců jaksi přítomen předvolební kampani. To znamená, není to vůbec nic nového, nicméně třeba já osobně tenhle spor považuji tak trošku za zbytečný a tak trochu hloupý. Bezesporu Maďar má pravdu v tom, že Šujok Tamáš je vlastně jakýmsi symbolem toho bývalého režimu, systému Neru Viktora Orbána. Nicméně já si myslím, že Maďar by se měl soustředit na mnohem důležitější věci a to je právě například to, co dojednal s Evropskou komisí, to znamená právě třeba o přísunu peněz ze zmražených fondů vlastně Evropské unie. Myslím si, že tenhle ten spor je zbytečný a myslím si, že hodně i lidí, odborníků, politologů zde v Maďarsku si to myslí také, že je zbytečné prostě momentálně vlastně tuto situaci hrotit. Na druhou stranu je pravda, že v podstatě ta podpora vlastně Maďarova a strany TISA je tak velká, že v podstatě Maďar si je vědom, že si toto může v daném okamžiku dovolit. A otázkou je, jestli by si něco podobného mohl dovolit třeba za pár měsíců, kdy třeba po některých reformách ta podpora společnosti už nemusí být tak vysoká.
9: Ale můžete i tak připomenout, co přesně Maďar prezidentovi vytýká a co přesně mu vadí. Jsou to ta témata jako omezování svobody shromažďování, potlačování opozice nebo zneužívání tajné služby. Co je to zásadní?
12: Tohle, co jste vyjmenovala, to se samozřejmě dá spíš vytýkat vládě, bývalé vládě Viktora Orbána. To, co on vlastně v podstatě chce vlastně ve vztahu k prezidentskému úřadu, je tomu vrátit skutečně jakousi úctu, jakousi důstojnost toho úřadu, který on řekl vlastně dneska v parlamentu, poté, co se vlastně vrátil ze Šandorova paláce, to znamená z prezidentského paláce, že skutečně chce, aby de facto na čele státu byla respektování hodná osobnost. Například on zmiňoval takové osobnosti, jako byl Ferenc Mádl či László Sólyom, kdysi dávno vlastně prezidenti Maďarska, kteří byli také třeba nominováni právě ze strany Fideszu. Nicméně oni skutečně byli pojistkou a šli vlastně například kolikrát a v mnoha případech i proti návrhům zákonů právě z dílny Fideszu. To znamená, chce, aby to byl vlastně jakýsi aktivní politický hráč. Je docela zajímavé, že v podstatě vlastně mu vůbec nevadí, že by šel například i proti jeho vládě. Jenom chce, aby to byl vlastně člověk, který skutečně má jakousi úctu a respekt, který dokáže vlastně i v nějakých těžkých chvílích nebo takových nepříjemných chvílích prostě de facto národ sjednocovat. To on zdůrazňoval několikrát. Což samozřejmě u Tamáše Šujoka z jeho posledních dvou letech mandátu, které vlastně strávil v prezidentském úřadu, tak vůbec neplatí.
9: Z vašeho pohledu je to zbytečný spor, ale z pohledu Maďara je to důležité a měli bychom připomenout, že maďarská ústava umožňuje prezidenta odvolat pouze ve výjimečných případech, například za úmyslné porušení ústavy nebo zákona a tak dále. Jaké kroky k výměně prezidenta má tedy Maďar na mysli, tak jak o tom mluvil?
12: Říkám, to nikdo neví. Skutečně se chystá jakási právní bitva. Jo, to znamená, de facto vlastně on řekl, že si ty nechává 30 dnů na to, aby vlastně stávající situaci posoudili právníci. Samozřejmě tu situaci budou určitě zkoumat i právníci prezidentské kanceláře. Jaké konkrétní kroky, říkám, to nikdo neví. Nicméně je pravdou, že Maďarovi jde v podstatě nejenom o odstranění Tamáše Šujoka, jeho osoby, jako by skutečně takového symbolu ještě toho pozůstatku, toho bývalého režimu Viktora Orbána. Ale v podstatě vlastně on tohleto míří vlastně to na ten krok proti Šujokově namířen samozřejmě proti straně Fidesz. Protože skutečně tím, že by padl vlastně poslední vlastně jakýsi takový voják v poli, roli Fidesu, který je na vysoké ústavní funkci, tak já si myslím, že vlastně v tom okamžiku by byl jaksi osud této strany Fidesu jako takového spečetěn. To znamená, v podstatě možná šlo na trajektory, respektive šlo takovou vlastně cestou, jako kdysi dávno byly maďarští socialisté, kteří také postupně vlastně zmizeli z politické scény. A říkám, Tomáš Šuok je vlastně posledním vojákem v poli, posledním tím, který v podstatě jako kdyby držel tu linii vlastně toho bývalého režimu. Proto vlastně Maďarovi jde o jeho odstranění.
9: Ať se posuneme ještě k dalším tématům, které chceme probrat s vámi. Maďarská společnost byla dlouhé roky hluboce polarizovaná na Orbánovce právě a proti Orbánovce. Tak jak lidé vnímají tento současný spor mezi novým premiérem a starým prezidentem?
12: Tak podpora společenská strany Fidesz momentálně je skutečně na asi zřejmě maximálně možné míře, to znamená, teď se uvádí nějakých 70% vlastně podpory vlastně této strany po volbách. Nicméně, pokud jde o tom, že vlastně jak je polarizovaná a jaký má názor ona vlastně de facto třeba i na pozici prezidenta, já si myslím, a teď to trošku zlehčím, já si myslím, že jí to je v podstatě jedno. Tam jde o to, kdo v podstatě by například se stal třeba v případě, že by se podařilo buď odvolat, anebo by sám odstoupil Tomáš Šuok, kdo by se stal vlastně de facto tím prezidentem, jaká by to byla osoba, jestli by to byla skutečně nějaká respektování hodná osoba, která by byla respektovaná ze všech stran z politického spektra, jak zleva, tak zprava. Maďarská společnost se soustředuje na jiná témata, tu zajímají zejména reformy školství, zdravotnictví, spravedlnosti, justice. Tenhle ten spor je, já ho beru jako jakýsi takový spíš osobní spor Petra Maďara a je to svým způsobem vlastně i spor nikoliv o Tomáše Šuoka, je to spor mezi Maďarem a Orbánem. V podstatě tím, že by on odstranil a podařilo by se mu odstranit Tomáše Šuoka, tak tím by de facto dokonal porážku Orbána po volbách z 12. dubna 2026 definitivně.
9: Strana Fidesz je za 16 let vybudovala silnou pozici v Maďarsku. Dokáže vůbec fungovat jako klasická opoziční strana?
12: No podle toho, co já vidím, tady například, že jednají momentálně v parlamentu nebo minulý ten byly i první vlastně parlamentní sezení, zasedání a interpelace vlády, tak já si myslím, že do maďarského parlamentu se de facto vrátila diskuse a v té diskusi vystupovali jako v podstatě vyrovnaní hráči jak pro vládní strana, tak samozřejmě i opozice, která ačkoliv samozřejmě opozice je momentálně v silné defenzivě, já bych řekl někdy spíš až takové i agonii. Nicméně ten, kdo například vede parlamentní opozici v parlamentu, je Gergely Gulyás, to je bývalý ministr vlastně Orbánova kabinetu, ale jinak bývalý blízký přítel právě Petra Maďara. To znamená, by je docela zajímavé sledovat osobní diskuse a výměny názorů právě třeba mezi šéfem frakce vlastně Fidesu a premiérem. Jsou to diskuze podle mého názoru velice korektní a říkám, pro mě aspoň osobně se opět z maďarského parlamentu začíná stávat zajímavé místo veřejné diskuse, která tady chyběla minimálně posledních 10 let.
9: A už jenkrát se vidí maďarská společnost v hnutí Tisza spásu?
12: Já si nemyslím, že by v ní viděla spásu, nevidí ani ve straně Tisza, nevidí to ani v osobě premiéra Maďara. Oni samozřejmě v podstatě, to jsem říkal po volbách několikrát, maďarská společnost se prostě potřebovala nadechnout. A to právě tím vítězstvím strany Tisza se podařilo. Co se podaří dál, jestli se podaří reformy, to všechno záleží na jakýchsi vnějších okolnostech, zejména to je de facto otázka peněz, které musí vlastně de facto na ty reformy maďarská vláda někde sehnat a proto tak intenzivně jedná z Unii. Ale to, aby de facto někdo hodnotil Petra Maďara a vládu strany Tisza jako jakousi spásu, tak to si myslím, že nenapadlo ve snu možná ani samotného Petra Maďara.
9: Tolik hungarista Robert Pejša, moc děkujeme, naslyšenou.
12: Pěkné odpoledne, děkuji. Naschledanou.
9: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 19 minut po 14. Školáci z Rychnova u Jablonce nad Nisou mohou ode dneška pro cestu do školy využít poptávkovou dopravu. Ta v praxi funguje tak, že člověk sám kontaktuje řidiče a ten pro něj přijede na zvolenou autobusovou zastávku. Tento způsob cestování zkouší také v jiných regionech, třeba v okolí Osoblahy na Bruntálsku. Kraj se tak snaží vykrýt slepá místa v klasických spojích. Poptávkovou dopravu jde přivolat pomocí aplikace nebo telefonu.
13: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
14: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
13: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci, někdy potřebuju zůstat déle. Přes to léto to mívá jako později, ale třeba potom v těch chladnějších obdobích, tak to mívají dřív ty kroužky, takže já nejsem schopná třeba vůbec ji tam zavést.
15: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit do 2 hodiny.
14: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
15: Několika těch zastávek už se mi stalo, že jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
14: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
16: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve spáru ve městě, pro nás je to Trnov. Vyšetření vám skončí v čas, kdy vám zpět nic nejede. Nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava, doveze vás domů.
14: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlebounové teď hejtmanství bude sbírat data.
17: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu. Pak budeme mít konkrétní data o přínosech, nákladech i případných úsporách. Už nyní ale platí, že cílem není plošné nahrazení autobusových linek, ale hledání nejvhodnější kombinace dopravy podle reálné poptávky.
14: Poptávková doprava bude v regionu jezdit do 11. října. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
9: Posloucháte Odpolední plus a teď už jsou na řadě zprávy z domova i ze světa. Deficit státního rozpočtu se v květnu prohloubil na zhruba 170 miliard korun z dubnových 106 miliard korun. Informovalo ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci května byl rozpočet ve schodku 170,5 miliardy korun. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom byl pouze v licencovaných obchodech od 21 let, ne od 18 let. A předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tajvan. Jedná se o jeho druhou cestu na ostrov, který navštívil už v roce 2020. Čína návštěvu Tajvanu odsoudila. Vystrčil podle ní závazně zasáhl do jejich vnitřních záležitostí. Šéf Senátu s delegací přiletěl na Tajvan přímou komerční linkou. A Rusko v květnu k útokům na Ukrajinu vyslalo 8150 dronů s dlouhým doletem. Bylo to nejvíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu, uvádí analýza AFP. A ceny ropy se opět zvýší po zprávách o nových úderech v konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Odpoledním plusu teď 22 minut po 14. nás čeká další téma. Fanoušci sportu v Německu teď podobně jako Češi žijí odjezdem národních reprezentantů na mistrovství světa ve fotbale. Ale někde v pozadí se šeptá také o olympiádě. V Německu jsou 4 města, která by olympijské hry ráda přivítala, i když po včerejšku vlastně zůstávají už jenom 3. Více nám teď řekne německý zpravodaj Tomáš Havlín. Hezký den.
18: Dobrý den, pěkné odpoledne.
9: Jak to, že měst, která by přivítala v Německu olympiádu, ubylo?
18: Tak tím důvodem je referendum, které bylo včera v Hamburku, tedy v hanzovním městě na severu Německa, kde právě se mohlo víc než milion lidí, obyvatel města starších 16 let, rozhodnout, respektive vyjádřit se k tomu, jestli chtějí, aby německý olympijský svaz jménem Hamburku podal kandidaturu na pořádání olympijských her. Nejedná se tedy o dva nejbližší termíny, které už jsou zabrané, 2028, to bude Los Angeles, 2032 australské Brisbane, ale až potom 2040 nebo 44, tedy za docela dlouhou dobu. A je zajímavé, Hamburg vlastně už jedno referendum měl, 2015, dopadlo neúspěšně a tentokrát to vlastně bylo téměř totožné, nebo vlastně totožný výsledek. Většina obyvatel se vyjádřila v tom smyslu, že pořádání olympijských her nechtějí a vlastně hlasy proti převážili o několik desítek tisíc, takže se ani nedá mluvit o nějakém těsném výsledku, bylo to poměrně jasné.
9: A jsou už nějaké analýzy, proč se občané vyslovili proti pořadatelství olympijských her?
18: Byl takový průzkum univerzity v Hamburku, zveřejněný ještě před tím samotným referendem, ve kterém se hodně lidí vyjádřilo, že mají strach z vysokých nákladů celé akce, taky možná z toho, že pořádání olympijských her by vlastně obecně zdvihlo v Hamburku například nájmy, nebo taky, že se celé město promění ve staveniště, krátce řečeno, že z toho obyvatelé nebudou nic mít. A v podobném duchu mluvil taky lídr iniciativy Nolympia, která lobovala proti pořádání her, Eckart Maudrich.
19: Gleichzeitig sehen wir ja auch eine zerrissene Stadt, eine Stadt, die sich Sport wünscht, aber eben nicht in dieser Verfassung, wie sie.
18: Lídr iniciativy Nolympia Maudrich řekl, že město Hamburg je vlastně, dá se říct, rozdělené, ale spíš v tom smyslu, že město, že si přeje sport a chce ho podporovat, ale ne v té podobě, kterou představuje Mezinárodní olympijský výbor, která podle Maudricha není, řekněme, týmová, není férová a podobně. Naopak bych řekl, že v Hamburku na rozdíl této iniciativy je teď smutná obchodní komora a vláda města, to jsou obě dvě struktury, které za tu kandidaturu Hamburku lobovaly a město například vložilo do kampaně před referendem asi 500 000 000 korun. A zajímavé mi přijde, že pro Petra Čenčera, což je primátor Hamburku ze sociální demokracie, je to za poslední dobu, dá se říct, druhá porážka výrazná v referendu. Loni v říjnu totiž občané Hamburku rozhodli, že město se musí stát klimaticky neutrálním už v roce 2040, tedy o 5 let dřív, než byl předchozí cíl, a to byl výsledek, který si tedy hamburský senát nepřál.
9: Úspěšné referendum bylo naopak loni na podzim v Mnichově. Budou olympijské hry tam?
18: No tak jednoduché to zatím není, k tomu ještě zbývá několik kroků, protože už samozřejmě se bude rozhodovat celosvětově, nemusí být ty olympijské hry zrovna v Německu, ale i v Německu je těch uchazečů víc. V dubnu byla úspěšná série komunálních referend v severním Porýní Vestfálsku, které by taky ty hry chtělo uspořádat, a pro jeho pořadatelství mluví Poloha. Severní Porýní Vestfálsko je nejhustěji osídlená část Německa, dobře dostupná z dalších západních zemí. No a zájem má taky Berlín, kde tedy žádné referendum asi nebude. Podle kritiků ho místní vláda nechce vypsat, protože tuší, jaký by byl jeho výsledek. Ano, obává ano. Se toho, že podobný jako v Hamburku.
9: Budeme muset končit. Německý zpravodaj Tomáš Havlín. Moc děkujeme. Naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
9: Myslivci, zemědělci a majitelé pozemků v Třebohosticích na Strakonicku se přou kvůli přemnoženým muflonům. Škody na polích a v lesích jdou do 100 tisíců korun ročně. Nařízený zvýšený odlov ale není podle zemědělců dostatečný a myslivci s farmáři navíc odmítají komunikovat.
20: Mufloni přechází z toho lesíka přes naše pozemky. Máme fotografický materiál, kde můžeme dokázat, že přes pole přechází zhruba 300 kusů mufloní zvěře.
21: Předseda zemědělského družstva v Třebohosticích na Strakonicku Miloslav Kořán mi ukazuje místo, kde mufloni pravidelně ničí plodiny.
20: Působí škody pošlapáním i sežráním, rozválením a roční škody vyčíslujeme na nějakých 200 až 300 tisíc korun. Minimálně 8 let se snažíme myslivce přesvědčit, aby ten stav zredukovali pod 100 kusů, ale nebyli jsme vůbec vyslyšeni.
21: Přemnožení mufloně škodí i v lesích v okolí Mečichova, říká jeden z majitelů František Mašek.
22: Je vysázíno třeba 200 stromků za 2 měsíce, je to všechno okousaný a uhyne to.
21: Hospodář mysliveckého spolku Hájky Mečichov Marek Šťastný souhlasil s vyjádřením jen v případě, že mu sdělíme jméno člověka, který nás na sporu upozornil. Český rozhlas ale na takové podmínky nepřistupuje. Vlastníci pozemků se kvůli přemnožené zvěři obrátili na městský úřad ve Strakonicích. Ten rozhodl, že myslivecký spolek má do června letošního roku odlovit 51 muflonů. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.
23: Nařízený odlov byl splněn a nadále probíhá odlov této zvěře.
21: Podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty to ale problém neřeší. Nestačí střílet jen přírůstky, ale významně zredukovat i dospělé jedince.
24: Jestliže hospodařící subjekty mají to dokumentované na fotografiích, že se tam opravdu pohybuje, jak tvrdí, 200 až 300 kusů zvěře, tak úkol uživatelů hodně 50 kusů ani nesníží roční přírůstek zvěře. Jednoznačně je odpovědnost i na straně toho úředníka. Není problém, aby si udělali místní šetření.
21: Přemnožená zvěř podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šepka způsobuje miliardové škody. Problém komplikuje zastaralý zákon o myslivosti.
2: Je naprosto nevyhnutelné, aby se přijala novela zákona o myslivosti, která konečně začne respektovat to, že především vlastník půdy, ale také zemědělec či lesní hospodář rozhodují o tom, co se bude na jejich pozemcích dít. Myslivci povětšinou neuznávají škody anebo je nemají z čeho platit.
21: Majitelé pozemků v Třebohosticích můžou znovu požádat městský úřad o navýšení odstřelu muflonů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Žurnál je 14.30. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
0: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Babiš minulý týden slíbil, že jejich návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny, řekl to pojednání s předsedou tajvanského parlamentu. Reaguje tak na stížnost Pekingu, podle které má Vystrčil svoji cestu na Tajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost. Francouzské námořnictvo včera zadrželo další tanker z takzvané ruské stínové flotily. Na sociální síti X to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Podle něj je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly právo a podílely se na financování ruské války proti Ukrajině. Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Z turistických cest a cyklotras odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní. Sport. Hokejista Michal Hrádek přestoupil v extralize z mistrovských Pardubic do Olomouce. 24-letý obránce už v minulé sezóně v hanáckém klubu hostoval, a to od loňského září do letošního ledna. Olomouc o jeho příchodu informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Rousínova. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte velký pozor za sjezdem na Koberovice. Na 78. a půltém kilometru stojí auto ve stoupacím pruhu.
4: Nějaký kombik a u toho je mladík v kraťasech, zvednutý motor a stojí. Neoznačený je to lehce jako pravý točelý zatáčce.
7: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ se nárazově zastavuje pravý pruh, teď zhruba na kilometru 219. V obou pruzích se stojí nebo popojíždí na kilometru 211. Tam je to momentálně teď bez pohybu. Osobními auty je to na půl hodiny do zúžení na kilometr 197. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slavkov na 212. kilometru stojí auto po nehodě, je v odstavném pruhu a průjezdné jsou tedy už dva pruhy, kolona se po nehodě rozjela. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeče dejte pozor, na 16. kilometru se dojíždí do kolony, stojí tam fronta kamionů v pravém pruhu, nesouvisle pokračují až k D1. A na části dálnice D35 z Opatovce směrem do Hradce Králové opatrně na kilometru 191 se dojíždí do kolony. Ta pokračuje dál za koncem dálnice po silnici 35 až do Litomyšle. Je to provozem zpoždění přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno má být jasno až polojasno, ojedinělé se objeví mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno. Na horách ojedinělé přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojedinělé bouřky. A teploty 21 až 26 stupňů v 1000 metrech na horách, většinou kolem 17. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Je pondělí 1. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
6: Ředitel je psycholog, ředitel je stavař, ředitel je ekonom, ředitel má být lídrem. On sám to nezvládne.
25: Já vlastně ředitele podpořit v tom, aby ty nepříznivé vlivy do vnějšího prostředí se jim ve školách dařilo minimalizovat.
26: Hlavním úkolem a povinností každého ředitele je pečovat o svůj pedagogický tým.
27: S radostí, z práce s dětmi, s učiteli, s rodiči. To byla pro mě ta prestiž a ta radost a smysluplnost celé té funkce.
5: doby, kdy byl pan řídící, tedy ředitel a učitel v jedné osobě, automaticky taky kulturní a společenskou autoritou v obci, už jsou možná trochu pasé. Že má ale ředitel nebo ředitelka školy zásadní vliv nejen na chod celé vzdělávací instituce, ale i na pocit pohody u pedagogů a chuť k učení žáků a studentů, platí dodnes. A tak s končícím školním rokem věnujeme dnešní epizodu reparátu všem vedoucím škol, kteří ve funkci neusínají na vavřínech a snaží sebe a své kolegy stále posouvat dál. Co k tomu potřebují? 26-letý Matěj Brzica je nejmladším ředitelem v Česku. Základní školu Gagarinova v Západočeském Stříbře vede necelé dva roky a časopis Forbes ho za to letos zařadil do rubriky 30 mladých tváří, v nichž se zrcadlí budoucnost Česka. A Matěj Brzica je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
8: Dobrý den.
10: Co je výhodou být tak mladým ředitelem, co je naopak nevýhodou?
8: Výhodou je zejména to, že té dnešní generaci žáků velice dobře rozumím a chápu to, co je dneska trápí a to, co je dneska zajímá, a jako negativní vnímám občas nedůvěru ze strany třeba rodičů.
10: Těm naopak můžete více vysvětlit to, co se děje v duševním světě dětí, a ostatně všimla jsem si, že jste i aktivní při používání sociálních sítí. Je to výhoda, nebo si je tím pádem pouštíte někdy až moc k tělu ve smyslu, že máte potom problém s autoritou?
8: Ne, já si myslím, že je správné, aby člověk tyhle ty věci i ventiloval upřímně, aby si na nic nehrál, a snažím se i žákům ukazovat tu jak stinnou, tak i tu pozitivní stránku toho, co mohou sociální sítě přinášet. A i přesto, že jsem na nich poměrně aktivní, tak třeba jsem byl v tomhletom konzervativní a od 1. května jsme u nás na škole mobilní telefony žákům omezili. Oni je během festávek nemohou používat. Takže se snažíme najít takový balanc mezi tím využíváním a těmi zákazy.
10: Představuje ten váš věk překážku v komunikaci nebo prosazování vašich vizí v pedagogickém sboru nebo při jednání se zřizovatelem? Jak to vnímáte?
8: Myslím si, že když ten člověk ukáže, že nějaké znalosti a dovednosti má, tak potom není problém ani ten nízký věk, ale musí ten kolektiv přesvědčit jiným způsobem. A když je ten věk takhle nízký, tak je to přesvědčování o to složitější.
10: V srpnu to budou dva roky, co vedete základní školu Gagarinova. Vzpomenete si, jak velký náraz bylo setkání s realitou ředitelské funkce v porovnání s těmi očekáváními, které jste měl?
8: Náraz to byl ze začátku poměrně veliký. Člověk jde pln vizí, plánů, nápadů, nejen z konkurzu, kde jsem představoval svoji vizi, ale třeba i z pedagogické fakulty. Člověk jde plný té energie do toho školního procesu, do toho systému, a opravdu se mi ze začátku stávalo, že věci, které bych rád třeba dělal jinak, ten systém bohužel jako neumožňoval, ale řekl bych, že dneska už se v tom orientuji mnohem lépe než na začátku. Už jsem se s tím systémem nějakým způsobem vyrovnal, už vím, co člověk si dovolit může z pozice ředitele a co mu naopak ten systém neumožní.
10: Jak radikálně nová byla ta vize, s kterou jste se hlásil na konkurs?
8: Já si myslím, že byla plná jako nových myšlenek, které aspoň tady v oblasti našich západních Čech nebo oblasti okresu Tachov jsme první školou, která šla z nápady, které tady dosud nebyly běžné. Učíme například běžné předměty v anglickém jazyce, učíme 4 hodiny anglického jazyka už od 1. ročníku, takže jsme i takoví průkopníci v oboru a průkopníci tady toho regionu, co se týče inovativních metod ve vzdělávání.
10: A dokážete si představit, že stejnou školu povedete dalších třeba 10 let nebo i déle?
8: Můj názor je ten, že aby ten ředitel byl schopen té instituci něco předat, tak by tam za mě neměl strávit půl svého profesního života. Takový ten časový horizont těch 2 období ve funkci ředitele, to znamená 2x6 let, je za mě takový ideální horizont, kdy ten ředitel může své plány a vize nastartovat a dotáhnout je do konce, ale aby se každá vzdělávací instituce posouvala dál, tak si myslím, že jednou za čas potřebuje obměnu i po stránce svého vedení.
10: Únava nebo vyhoření může přijít i dříve než po 6 letech. Máte už teď nastavené nějaké mechanismy psychohygieny?
8: Můj největší relax a to, co mi nejlépe pomáhá se vyrovnat se stresem a s náročnými pracovními situacemi je únik do přírody. Jsem vášnivý včelař a myslivec a to je takový můj relax na duši, abych trošku ty pracovní záležitosti odstínil a nahradil je něčím, co mi pomáhá vyrovnávat se za stresem.
10: Školství se mění s tím, jak se mění doba. Jak důležité je pro ředitele celoživotní vzdělávání nebo setkávání s ostatními řediteli, aby si udržovali a doplňovali kompetence nutné pro tuto práci?
8: Já si myslím, že je to nezbytně nutné. Ta doba pokročila za poslední roky velmi, velmi výrazně. Jsou dneska trendy, které v to školství ovlivňují velmi výrazně, jakož třeba umělá inteligence, a člověk se musí neustále dál vzdělávat a musí sobě na sobě neustále dál pracovat. A i ten ředitel školy, který plánuje to další vzdělávání těm svým zaměstnancům, by neměl opomíjet sám sebe. A on by měl být zamětím průkopníkem, ten, kdo bude držet ten pomyslný prapor v čele a bude říkat, já jsem se v tomhle téhleté oblasti zdokonaloval, zlepšil a bude to přenášet na ten svůj pedagogický tým. Za mě ten ředitel by v tomhletom měl jít příkladem.
10: Tak vám přeju, ať se vám daří ve vaší škole i ve vašem dalším profesním a osobním životě. To byl Matěj Brzica, nejmladší ředitel školy v Česku, zatím ředitel základní školy Gagarinova ve Stříbře. Děkujeme.
8: Moc krát děkuju za pozvání, mějte se hezky.
9: Naopak nejstarší, míněno nejdéle sloužící ředitel Stanislav Mauric, vedl základní školu v jihočeské Čkyni skoro 40 let. Do uzávěrky reparátu se s námi už bohužel nestihl spojit, takhle ale vzpomínal pro Českou televizi na svoji kariéru v lednu 2025, kdy odcházel do důchodu.
11: Zachovat si nadhled a zdravý rozum. Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, více upadá, než prospívá. Jan Amos Komenský.
9: V Česku působí zhruba 6 000 ředitelů škol. Někteří z nich vedou také mateřskou školu. A v decentralizovaném systému musí mít všichni jasnou představu o směřování své instituce. Náš další host zná svoji školu doslova od píky. Sám ji vystudoval, poté tu učil a dnes ji vede. V reparátu vítám Lukáše Třísku, ředitele střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově. Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Chtěl jste být vždycky ředitelem školy?
12: Tak určitě moje mládí nebylo o tom, že budu jednou ředitelem školy. Já jsem v podstatě do školství nastoupil téměř záhy po maturitě, kdy si mě tehdejší vedení školy vyhlédlo. Pak mě samozřejmě čekala povinná vojenská služba a hned po ní jsem nastoupil jako téměř nejmladší nový kolega na pozici, ale do odborného výcviku. My jsme technická škola, takže já jsem začínal na té praxi u těch dětí na dílnách. Tam jsem strávil poměrně dlouhou řadu let a mezi tím se ještě změnilo vedení a pak si začali všímat mých přínosů do tohoto systému. Zaváděl jsem nové technologie do školy, protože to byla doba, kdy byl boom CNC programování a vůbec o této technice automatizaci. A pak se ze mě stal náhle nižší vedoucí pracovník a pak už jsem se začal tak nějak prosazovat mezi kolegy a pak jsem začal úzce spolupracovat s mým předchůdcem, panem Hlaváčkem, a z té pozice vedoucího odborného výcviku jsem se stal zástupcem ředitele a pak už jsem, v té době už jsem teda začal přemýšlet o tom, kdo to převezme po řediteli, mém předchůdci, který avizoval, že bude končit. A i on si mě vytipoval na to, takže jsem se na to chystal poměrně dlouhou dobu. Tím konkurzem to prošlo celkem jednoznačně, takže jsem se stal ředitelem.
10: A to bylo v roce 2023. Jaká byla tehdy vaše vize? Jak moc jste chtěl školu změnit a s čím jste tedy do toho konkurzu šel?
12: My jsme léta zpátky bojovali s náborem a vůbec zájmem o naší školu, i když jsme škola poměrně velká, nabízíme poměrně širokou škálu oborů. V té době to bylo asi 17 oborů, tak jsem chtěl dovít školu do stavu, kdy nebudeme druhou volbou, ale budeme tou první volbou a že budeme připravovat studenty na budoucí svět.
10: To znamená hlavně technologicky, nebo teď se mluví i o rozvoji měkkých dovedností?
12: My stojíme o žáky, kteří tady chtějí být, zaměřit se i na ten kolektiv. Mojí myšlenkou je, že když budou spokojení moji zaměstnanci, samozřejmě se to projeví i na spokojených žácích, pak se to projeví na spokojené veřejnosti, že se dostanou ven ze školy reference na konkrétní školu a na to, co děláme, a že máme trošku jiný přístup. A to se odrazí potom v náboru. Samozřejmě to kolečko se uzavírá až po delší době.
10: S čím jste po nástupu do funkce bojoval? Kde jste cítil, že potřebujete pomoc? Protože předpokládám, že mít vizi je jedna věc, nebo znát současné technologie, které byste rád zavedl do toho školního prostředí, ale potom je tam ta realita studentů, pedagogického sboru, rodičů, administrativy a podobně.
12: Stále ještě bojuji s tou komunikací, protože těch lidí nebo těch zaměstnanců je spoustu. Začal jsem pěstovat otevřenou komunikaci, že si můžeme říkat všechno bez následku toho, že hned na první dobrou čekají nějaký trest nebo protiakci. Každý potřebuje trošku jiný přístup. Kolegové jsou zvyklí, nebo někteří, ty věci dělat 20 let stejně. A to bylo také to, co jsem odstraňoval z naší školy. Jdu z toho vyššího managementu, protože i tam se samozřejmě s tím potkávám, s tím názorem, že vždycky to takhle bylo, tak proč to měníme. Ale potřebuji podchytit i ty lidi, aby pochopili, že když to začneme dělat jinak, že to bude jenom v náš prospěch.
10: Vy jste se během toho zžívání s ředitelskou funkcí zapojil i do programu organizace Mise Hero a ten program se tedy jmenuje Silný lídr, silná škola. Jak vám to pomohlo?
12: Měl jsem to štěstí, musím říct, že jsem potkal Jirku Brédu a Luďka Maška právě z organizace Mise Hero na jiném školení, pak jsme začali se spolupracovat a posunulo mě to ve spoustě oblastí od komunikace, dostat z lidí to nejlepší, co v nich je. Tak jak jsem zmiňoval, naučit se to, že každý má trošku jiný přístup, každý je trošku jiný a potřebuje jinou specifiku. Na to pomohlo mi to i v tom, že dávám zpětnou vazbu, protože když potřebujeme něco posouvat, tak bychom měli mít i ty informace z druhé strany, jak to vnímají ty ostatní. Naučilo mě to přepínat mezi těma situacema právě proto, že každý potřebuje něco jiného, tak se připravovat na manažerské rozhovory s mými podřízenými tak, aby jsem je dostal do těch pozic, kde bych to viděl nejlépe já. A naučilo mě to i to, aby si ty moji kolegové přišli na ty problémy sami, že není nutný, abych já poukazoval na chyby, ale při tom rozhovoru se naučíme to, že oni si to identifikují sami a tím pádem to jako nejlíp přijmou.
10: Ten program vypadá tak, že se setkáváte nejen s těmito kouči, s organizace Mise Hero, ale také s dalšími řediteli. Jak dlouho vlastně trvá? Můžete o něm říct něco víc z těchto organizačních věcí?
12: On ten silný lídr je poměrně široký pojem a stává se z jednotlivých modulů a záleží, kolik, protože to něco stojí, tak kolik škola může uvolnit prostředků na ten posun. Já těch prostředků jsem sehnal poměrně dost, takže jsem si dal téměř celou škálu toho programu, takže tam od programu na jedné lodi, což je program, který zapojuje celou školu nebo půlku školy, záleží, jak je veliká, aby se to nechalo zvládnout, kdy se učí kolegové mezi sebou spolupracovat a navzájem si pomáhat. Dalším z těch modulů může být koučování vedoucích pracovníků. Já s nima spolupracuju v podstatě rok a půl a stále mám nové a nové aktivity. Kolikrát přesvědčit ty lidi, aby tomu začali věřit, je jeden oříšek, ale spousta lidí taky přijde, že jim to otevřelo oči a vidí to trošku z jiného úhlu pohledu.
10: Ten název silný lídr, mě to tady zní celkem autoritativně. Je to důležitá kompetence ředitelů v dnešní době být silný lídr a to znamená, že i dost rozhodovat, dávat tu zpětnou vazbu a vlastně tou komunikací si držet, teď to řeknu trochu přehnaně, ale poslušnost vlastně, aby celá ta škola dodržovala tu jeho vizi.
12: My jsme škola, která je ve dvou městech. Máme asi celkem 9 budov a ten ředitel nedokáže být na každé budově současně nebo v jeden moment, nebo tak, jak to tam vyžaduje. Takže to řídí přes ten svůj tým, přes to vedení a Každý z těch vedoucích pracovníků na tom svěřeném úseku je lídrem pro ty zaměstnance, které tam má svěřené. A jak silný lídr je na té budově, tak je v podstatě silný i ten tým. A zase, jak je silný ředitel, tak silný je to vedení školy. Takže může to ten název znít, že je to takový tvrdý název, ale je to naopak, já v tom vidím tu komunikaci a ty techniky. Musí ten lídr vytvářet samozřejmě důvěru podřízených, to znamená já ve vedení a oni zase pod ty své pedagogy i nepedagogy. Musí mít jistotu v rozhodování, že jsme v nějakým způsobem konzistentní i v tom, že jsme předvídatelní, jak by to mohlo být, a že neměníme strategie každý den.
10: A na jak dlouho si myslíte, že ty dovednosti, které jste získal při tomto programu Silný lídr, silná škola, že vám vystačí? Myslíte si, že se musí ředitelé skutečně průběžně vzdělávat, nebo jakmile si osvojí ty komunikační dovednosti, tak pak už si jenom třeba aktualizují nějaké administrativní změny a s tím je může čekat kariéra po několik desetiletí ve vedení školy?
12: Ten ředitel by asi měl se vzdělávat neustále. Ono to bez tréninku, to stejně jako nebudete podávat ty výkony. To znamená, já při každém rozhovoru manažerském si trénuju dovednosti a pak si zpětně v duchu dávám zpětnou vazbu sám sobě, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo. A jestli jsem jim nedával návodné otázky, takže to trénování musí být kontinuální a těch oblastí manažerských toho ředitele je stále dost a dost a vždy je se v čem zlepšovat. Nevím, co bude za 10 let, to už třeba nebudu ředitelem, ale zatím jsem ve funkci 3 roky a neměl jsem žádné volné místo na to přemýšlet, jako že už bych to mohl zdát a polevit v té změně. Těch změn, když ten ředitel chce dělat nějakou změnu, tak by určitě neměl dělat všechny naraz. Měl by se soustředovat na jednu konkrétní věc, dát jí do pořádku nebo podle svých představ, tak aby mu to zapadalo do vize a posunout se dál.
10: A co byste vzkázal lidem, kteří nás teď můžou poslouchat a zvažují, jestli by se někdy neměli přihlásit na konkurs na ředitele školy, na co se mají připravit?
12: V dnešní době je celkem problém najít vhodné kandidáty do konkurzních řízení, takže těch lidí zase není moc, takže určitě bych je nezrazoval, pojďte si to zkusit. Každopádně bych doporučil, aby měli aspoň nějakou krátkou zkušenost už s nějakým řízením na nižších funkcích ve škole. Já měl tu ohromnou výhodu, že jsem si prošel od té nejnižší pozice až na tu vrcholnou pozici ředitele, takže znám každý detail naší školy a to je v podstatě neocenitelná zkušenost a dál můžu na tom stavět a rozvíjet. Je dobré mít nějaký základ minimálně se školstvím a člověk asi může jít i na jinou školu, protože to funguje obdobně, ale ten základ je tam podstatný.
10: Říká Lukáš Tříska, ředitel střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově. Děkujeme za váš čas.
12: Nemáte zač. Mějte se, nashledanou.
9: Větší podporu ředitelům škol můžou poskytovat i obecní nebo krajští zřizovatelé. Například v Ústeckém kraji mají od roku 2024 systém uvádějících ředitelů, kteří jsou po dobu 2 let k ruce všem začínajícím ředitelům tamních školských zařízení. Začínající ředitel má možnost svého zkušenějšího kolegu stínovat a využívat jeho mentorské podpory. Shrnula tento model fungování náměstkyně pro školství v Ústeckém kraji Jindra Zalabáková.
10: Naším hostem je teď Markéta Bajerová z organizace Učitel na živo. Dobrý den.
13: Dobrý den.
10: Existují data o tom, jestli je v Česku víc ředitelů nebo ředitelek, jak významná je stále tahle genderová dynamika, to znamená, že ženy jsou spíše učitelky a potom těm školám šéfují muži.
13: Ten rozdíl je významný. Já vím, že i ve svém okolí je většina ředitelů mužů, hlavně v těch velkých školách, v těch menších školách bývají paní ředitelky. Mám data z průzkumu, kdy do funkcí ředitelky se hlásí pouze 37% žen, což je o 27% méně než mužů. Většinou ten důvod je, že se bojí administrativy, že chtějí být s dětmi, ale i vlastně
10: s vlastními
13: i se svými dětmi, to je pravda, protože sama ze své zkušenosti vím, když
27: jsem šlo po mateřské dovolené, jak to bylo náročné.
10: To můžete připojit svoji čerstvou zkušenost. Šla jste vlastně do konkurzu, vyhrála jste konkurs a měla jste nějakou vizi a potom ta ano. realita se ukázala jako...
27: Ano, měla jsem velkou vizi a šla jsem ze slovy, kdy jsem říkám manželovi, říkám, to bude skvělý. Já budu doma celý vlastně jako hned brzy odpoledne, budu se moc starat o své děti. A ta realita za ty první tři roky byla úplně jiná. Naše děti chodily do školky jako první, to znamená půl sedmý, a ze školky až půl čtvrtý jako poslední. Vlastně dělala jsem i v neděli, ale dělala jsem to s láskou a neměnila bych.
10: Jak velká to byla škola, které jste šéfovala a jak moc jste ji vlastně chtěla nebo musela měnit?
27: Škola to byla plně organizovaná i s mateřskou školou. Tehdy měli 140 žáků a 50 dětí bylo ve školce. Ty změny byly hlavně hodnotové. Je to zhruba 14 let, kdy vlastně jsem se snažila právě nastavit bezpečné prostředí a to, že děti mají právo a nárok na svůj názor a snažila jsem se nastavit otevřenou komunikaci a vůbec jako prostředí důvěry a hlavně participace se všemi aktéry v té škole, ať to byli učitelé, ať to byli ostatní zaměstnanci, žáci. V první řadě je to zřizovatel.
10: Jak byste to přiblížila? Já jsem třeba nikdy ředitelku školy nedělala. Nevím, co přesně si mám vlastně představit, že ten ředitel nebo ředitelka musí řešit na denní bázi. Tak co byla ta největší výzva pro vás?
27: Asi největší výzvou je právě práce se sborovnou. To znamená pracovat s lidmi, komunikovat, připojovat je k vizi, zjišťovat jejich potřeby, jejich možnosti, zjišťovat, co potřebují děti.

0: mělo zveřejnit a měl by právě pomáhat k tomu, že ředitel ví, jakým směrem se má směřovat. Ty školy by mohly sjednocovat právě ty priority a tu svoji kvalitu.
1: Vy jste autorkou toho kompetenčního rámce pro ředitele. Co to vlastně je a k čemu jim má zcela prakticky sloužit?
0: Já bych řekla, že spíš jednou z menších spoluautorek, ale hrozně moc mě ta práce právě těšila, protože vlastně kompetenční rámec by měl ukázat kompetence, dovednosti a znalosti, které by měl ředitel znát a kam by vlastně měl směřovat. Ale právě ukazuje, co já jako ředitel by jsem se měl učit, ale měl by jsem se to učit na potřebách právě té školy, protože každá škola je trochu jiná, má trochu jiné děti, má jinou sborovnu a kompetenční rámec by tomuhle měl pomáhat.
1: Koluje takový bonmot, že kariérní systém v českém školství byl dosud třístupňový, to znamená učitel, ředitel a potom ministr školství. Co by se teď mělo změnit?
0: Vlastně ve chvíli, kdy já přestanu být ředitelem školy, tak já vlastně se nemám kam dál posouvat. Ztrácí se nám know-how, které my potřebujeme pro to, aby noví ředitelé vlastně někdo je dokázal vést, aby bylo systémově dáno vlastně i finance, i ten prostor pro to, aby se nestrácely důležité informace a kompetence, které vlastně tím, že ty ředitelé odchází, ztrácíme.
1: Být ředitelem dlouhá léta má své pro a proti, jasné pro je tedy ty zkušenosti, proti je nebezpečí vyhoření. Mm-hmm. Jak nevyhořet v ředitelské funkci?
0: To nevyhoření, já myslím, že je fakt jako podmíněno tím, že ten ředitel by se měl neustále učit, že neustále se rozvíjí. Pracuje se sborovnou, je součástí vlastně změn a vůbec toho, co se ve sborovně děje. Posouvá se, hledá nové trendy, nastavuje si cíle, zná svoje silné a slabé stránky, pracuje s wellbeingem svým, to znamená, že určitě i relaxuje a je s rodinou. A opět se vracím právě k tomu kompetenčnímu rámci ředitele školy, který vlastně může napomoct tomu směru, k čem já bych se ještě mohl zlepšovat.
1: Jak důležité je pro ředitele a ředitelky společenské uznání, zpětná vazba od rodičů, ta reakce toho prostředí, v kterém on pracuje a operuje?
0: Já myslím, že ta zpětná vazba pro ředitele je vždycky velmi důležitá. Trošku jsme zvyklí, že spíš chodí ta negativní, ale jakmile přijde pozitivní, tak vždycky posílí a vždycky nakopne toho ředitele k další činnosti. Já to mám vždycky spojené, nebo já jsem to spojený s radostí, s práce s dětmi, s učiteli, s rodiči. Takže to byla pro mě ta prestiž a ta radost a smysluplnost vlastně celé té funkce.
1: Říká Markéta Bajerová z organizace Učitel na život. Děkuji, že jste přišla do našeho studia.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: To je vše z dnešního reparátu. Jako vždy najdete tento i již odvysílané díly v našem audioarchivu na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A připomínáme, že máte možnost přijít i na veřejné natáčení našeho podcastu. 10. června Domě zahraniční spolupráce v Praze na téma dobrovolnictví. Vstup je zdarma, stačí se registrovat. Podrobnosti najdete v pozvánce na webu pořadu Reparát. Za celý tým se teď loučí Daniela Vrbová.
2: Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Ondřej Lápel a aktuální zprávy.
4: Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. Vláda v Budapešti podle premiéra Maďara zahájí právní kroky potřebné k odvolání prezidenta. Basketbalista Tomáš Vioral se vrací po 9 letech do Děčína. Nehoda brzdí provoz v Praze v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most. A zítra ráno bude jasno až polojasno, postupně čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard.

0: 200 milionů korun. Je to asi 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
1: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
0: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybrali přes 23 miliardy korun. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Šuoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šuoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šuok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
2: Současná ústava podle premiéra Maďára nabízí k výměně prezidenta několik možností, včetně ústavní žaloby. Tu ale využít nechce.
3: V zájmu zachování autority prezidentského úřadu tuto cestu nezvolíme.
2: Maďar místo toho oznámil, že chce změnit ústavu. Jak konkrétně by měla vést k výměně hlavy státu, zatím nevysvětlil. Prezident Šuok rezignaci odmítá s tím, že důvody vlády považuje za politické. O pomoc při řešení sporu už požádal i právní experty Rady Evropy. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu, a při nelegální výrobě způsobili taky rozsáhlé škody na životním prostředí. Jak řekl Radio Žurnálu státní zástupce Michal Togner.
4: Ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
5: Sport. Basketbalisty Děčína posílí do nové sezóny Tomáš Vyoral. 33-letý rozehrávač k ním zamířil poté, co po sezóně skončil u rivala Ústí nad Labem. Vyoral se do Děčína vrací po 9 letech. S týmem získal mezi roky 2013 a 2017 první 3 stříbrné medaile v klubové historii. Poté získal 2 tituly s Nymburkem a v nejvyšší české lize si zahrál i za Pardubice. Podle děčínského manažera Lukáše Housera dává po odchodu rozehrávače Tadeáše Sloviaka angažování bývalého reprezentanta Vyorala smysl.
6: Ať už z pohledu toho, že je to skvělý hráč a měl by to být jak na hřišti, tak mimo něj i mentor pro ty malý kluky, kterým dával šanci. On by se měl zapojit i do nějakého tréninkového procesu naší mládeže a připojit se k našemu trenerskému týmu, takže nám to skvěle zapadá do nějaké naší filozofie, do nějakého našeho plánu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Rousínova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna zbystřete za sjezdem na Koberovice. Na 78. kilometru stojí osobní auto, kolem se pohybuje řidič, chvílemi je v autě, blokuje stoupací pruh, místo není označené, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. Na D1 z Ostravy do Vyškova na průjezdu Brnem je silný provoz od výstaviště z kilometru 190 a za omezení na kilometr 197 zpoždění 15 minut v osobních autech. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov a z kilometru 216 zůstává fronta kamionů táhnoucí se ke sjezdu na Bratislavu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice stojí kamiony z 11. kilometru až k D1. Osobní auta se zastavují až na 3. kilometru. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště se za odbočkou na Velešovice a před Slavkovem srazila dodávka a osobní auto. Je tam omezený průjezd a zdržení 20 minut. minut. V Praze v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most se za výjezdem na Letnou srazilo nákladní a osobní auto. Vozidla se před pár minutami podařilo odklidit do připojovacího pruhu. I tak počítejte s regulací provozu na vjezdu z Nové Povltavské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno bude jasno až polojasno, ojediněle se můžou přidat mlhy, postupně pak čekáme většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 21 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 17. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: 6 minut po 15. a ze studia Plusu vás zdraví Lenka Vahalová. A co nás čeká v následující půl hodině? Proč se izraelská armáda znovu chystá bombardovat Bejrut a jaký je aktuální vývoj ohledně zablokovaného hormuzského průlevu? Pro premiéra Babiše je přesun nadrezortních agent z úřadu vlády na ministerstva uzavřenou věcí. Může to mít dopad na jejich fungování? A jak se proměňuje pohled oficiálních ruských míst Rusů na zakladatele bolševické tajné policie Felixe Dzeržinského? I o tom budeme mluvit.
7: Odpolední plus.
9: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dal pokyn k novému bombardování Bejrutu. Hezbalah údajně odmítl nabídku Spojených států na deeskalaci násilí. Francie žádá zasedání Rady bezpečnosti OSN k sílící izraelské invazi v Libanonu. Americká armáda bombardovala o víkendu další iránské cíle. A více nám řekne náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Hezký den, Štěpáne.
10: Dobrý den.
9: Nové bombardování Bejrutu je bez pochyby vyostřením konfliktu v Libanonu. Už začalo?
10: Zatím nemám informace, že by na Bejrut dopadly už nějaké bomby, alespoň ne poté, co izraelský premiér Netanyahu oznámil, že tedy přikázal armádě, aby znovu zahájila ostřelování jižních předměstí Bejrutu, to znamená té části, která je šiitská, kde má také základny Hizbalah, ale už nějakou dobu panuje v těchto jižních předměstích Bejrutu panika. Mnohé rodiny opouštěly své domovy už v posledních týdnech, protože se očekávalo, že znovu nějaké bombardování přijde. Každopádně během toho příměří mezi Libanonem a Izraelem, které platí od 17. dubna, čili zhruba měsíc a půl, izraelská armáda pouze dvakrát udeřila na Bejrut, a to v poměrně izolovaných případech. Naposledy to bylo před 4 dny, kdy zlikvidovala, anebo alespoň chtěla zlikvidovat šéfa jedné iránské milice, Imam Hossein. No a Bejrut tím pádem zůstával během toho příměří takovou připomínkou toho, že vůbec nějaké příměří je, protože na jihu Libanonu spolu neustále ale bojují vojáci izraelské armády a ozbrojenci Hizbalahu, přestože tady příměří oficiálně platí. Teď jsem zaznamenal výrok mluvčího iránského ministerstva zahraničí Ismaila Bagáejího, a ten řekl, že izraelské útoky v Libanonu jsou jedním z důvodů, proč diplomatický proces mezi Spojenými státy a Iránem nabírá zpoždění.
9: Izraelská armáda se ale posouvá do libanonského vnitrozemí i v pozemní operaci. Jak její postup vypadá?
10: Teď o víkendu s velkou pompou izraelská armáda oznámila, že znovu obsadila středověký hrad Bofor, arabsky Šakýv, což je takové symbolické místo, je to křižácký hrad, z něho je přehled o velké části, po velké části jižního Libanonu. No a pro izraelskou armádu je to symbol také v tom, že ona tam vlastně měla na tom hradě posádku po velkou část občanské války mezi lety 1982 a 2000, kdy 18 let izraelští vojáci na tom hradě byli a teď si tam tedy znovu vrátili. Každopádně bylo zaznamenané a izraelská armáda to přiznala, že její vojáci už překročili řeku Litání, která na některých místech je 40 km vzdálená od hranice, a tím pádem vlastně opustili hranici takové své nárazníkové zóny, kterou si izraelská armáda sama uvnitř Libanonu vyhlásila nebo vymezila, a teď tedy je vidět, že vojáci postupují ještě dále. Izraelská armáda také podle libanonského vedení uplatňuje při tom svém postupu metodu spálené země, to znamená vesnice, které vesničané opustili, evakuovali se, tak de facto srovnává se zemí, čili je to podobný postup, jako uplatňuje v pásmu Gazy. Je pravda, že Hezbollah nadále útočí raketami na území Izraele a mnozí analytici říkají, že to způsobuje efekt Irán, kdy Irán během té války se Spojenými státy v podstatě zůstal neporažený a tím pádem i vedení Hezbollahu si teď věří a cítí se povzbuzené v tom, že bude vzdorovat izraelské armádě i nadále.
9: Washington uvedl, že o víkendu bombardoval cíle v Iránu. O jak velké útoky šlo?
10: Bylo to spíše několik cílených útoků, jednak na ostrůvek Kešm přímo v Perském zálivu a také na pobřeží Hormuzského průlivu. Údajně podle vyjádření Pentagonu byly cíly radarové stanice a několik základen, odkud příslušníci revolučních gard řídili drony a dronové útoky. Irán se odvděčil v ozovkách tím, že podnikl dronový útok na Kuwait, respektive na tamní americkou základnu. Ten útok způsobil několik zranění, takže přestože i tady pokračuje příměří mezi Spojenými státy a Iránem, tak je vidět, že boje na některých místech, i když omezené, pokračují. Možná zajímavé je, že americké vojenské zdroje teď přiznávají, že během toho příměří se Iránu podařilo obnovit velkou část svých vojenských kapacit. Se 17 podzemních raketových základen údajně už většina je znovu v provozu. Iráncům se podařilo jaksi vyprostit ty zasypané příchody k těmto podzemním zařízením a Irán údajně má znovu mnohem lepší vojenské vybavení a kapacitu, než měl na začátku toho příměří.
9: A ještě na závěr jsou nějaké nové informace ohledně americko-iránských jednání?
10: Ty informace jsou znovu zmatené. Už to vypadalo, že obě strany potvrdily, že existuje jakési memorandum o porozumění, které rámcově už se shodly na tom, jak má vypadat. Teď ale z těch posledních vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa vyplývá, že on chce znovu měnit podmínky tohoto memoranda, takže znovu se nezdá, že by tahle cesta, diplomatická cesta, nabrala nějaký rychlejší krok a nějaký jasný cíl.
9: Tolik zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 12 minut po 15. Čeká nás domácí politika. Nebudeme to řešit, změna je dořešená, žádná z agent není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme, je to definitivní. Těmito slovy dnes Andrej Babiš završil dvoutýdenní spory kolem přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva, kvůli čemuž dnes stávkují adiktologické služby. Experti varovali před dopady změn s tím, že zapotřebí nadrezortní řízení a nemá smysl ničit něco, co funguje. Andrej Babiš minulý týden slíbil, že návrhy ještě posoudí. Přesouvat se má nakonec podle něj 48 úředníků z 255. Na úřadu vlády vznikne kancelář zmocněnců a rady budou zasedat i nadále ve Strakově akademii. Na jednotlivých rezortech mají také vzniknout připomínková místa. A ve spojení už jsme s bývalou zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Hezké odpoledne.
11: Hezký den, děkuji za pozvání.
9: Na úřadu vlády má také vzniknout nová kancelář zmocněnkyně. Vládním radám bude předsedat premiér, čímž se podle něj zajistí nadrezortnost. Rady se nikam nepřesouvají. Jak vnímáte ty dílčí změny? Vyslyšel premiér kritiku alespoň částečně?
11: Dá se říci, že premiér nevyslyšel kritiku téměř vůbec. Přes 50 členů a členek vládních rad poradních orgánů vlády rezignovalo na své funkce, svá místa v těchto poradních týmech. A stejně tak se zvedla opravdu velká vlna nevole ze strany širší veřejnosti. Premiér ani vedoucí úřadu vlády své rozhodnutí nepřehodnotili, trvají si na svém a dochází tak tedy ke štěpení odboru lidských práv. Ten na úřadu vlády zaniká k 1. červenci po desítkách let skvělého fungování a dochází také k přesunu odboru rovnosti žen a mužů, a to do struktury ministerstva spravedlnosti.
9: A bude podle vás zajištěna nadrezortnost, jak tvrdí premiér, nebo je důvod si myslet, že lidé, kteří se přesunou na rezorty spolu, přestanou komunikovat a nebo je vlastně nebude mít kdo koordinovat?
11: U těch témat, která jsou průřezová, jako je právě ochrana lidských práv, ochrana dětí, seniorů, lidí se zdravotním postižením, národnostních menšin, ale také třeba témata, která se týkají domácího sexualizovaného násilí, přeturečné nenávisti. U všech těchto témat je důležitá právě nadrezortní koordinace, kterou tyto odbory vykonávaly. Je důležité řídit právě z té národní vládní úrovně spolupráci všech klíčových partnerů rezortů, ale i samozřejmě spolupráci státní správy s nevládními organizacemi, s organizacemi, které pomáhají z terénu zranitelným skupinám. A tato nadrezortní koordinační role teď nebude nikomu patřit. A to je obrovský problém, protože posun v těchto důležitých agendách je závislý právě na tom, že někdo řídí spolupráci, že někdo pečuje o spolupráci a dívá se na to, v jakých oblastech si Česká republika vede dobře a kde máme rezervy. Například i ve vztahu k plnění našich mezinárodních lidskoprávních závazků, jako je třeba úmluva o právech dětí nebo úmluva o právech lidí se zdravotním postižením. Ty pozitivní posuny, kterých se nám podařilo v předchozích 4 letech zajistit mnoha těchto tématech společensky potřebných, jsou teď vážně ohrožené a obávám se, že celá ta agenda zmizí v té vnitřní hluboké struktuře jednotlivých úřadů a rezortů a skutečně může dojít ke stagnaci těch důležitých systémových změn, které bychom měli a nadále dělat pro ty nejvíce potřebné občany.
9: Adiktologové dnes stávkují a třeba na Vysočině je dokonce podporují i oblastní charity a další neziskové organizace. Rozumíte jim tomuhle kroku?
11: A já jim naprosto rozumím, co je z mého pohledu fatálně problematické, špatné, je absence jakékoliv předchozí komunikace. Premiér, vedoucí úřadu vlády, neoznámili záměr tyto zásadní změny provést těm, kterých se ale přímo týkají. O tomto zásadním rozhodnutí neproběhlo žádné předchozí mezirezortní připomínkové řízení, žádná veřejná debata a skutečně lidé se cítí být oklamáni, cítí se být zrazeni premiérem, vládou a mají oprávněný pocit, že s nimi není zacházeno důstojně partnersky, nebyl jim umožněn žádný skutečný partnerský dialog a nikdo nenaslouchá jejich odborným argumentům, proč jsou tyto změny špatně. Proto rozumím tomu rozhodnutí upozornit na problematičnost celé situace dnešní stávkou nejenom adiktologických služeb, ale třeba i zaměstnanců státní správy, rezortů Ministerstva pro místní rozvoj, zaměstnanců úřadu vlády, kteří se brání vůči těmto nesystémovým krokům a skutečně volají po důstojném zacházení, důstojném dialogu.
9: A je už celá jasné, co se změní třeba právě v té agendě lidských práv, jaké ty změny budou a jaké budou mít dopady?
11: Určitě ano, ty skutečné dopady nám budou známé v průběhu tedy nadcházejících týdnů, měsíců. Obávám se, že budou jednoznačně negativní. V tuhle chvíli víme, že k 1. 7. po opravdu téměř 25 letech zaniká ve struktuře úřadu vlády odbor lidských práv. Tento odbor bude rozdroben mezi několik rezortů. Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo kultury. Mizí tedy ta důležitá národní koordinační role a péče o ty průřezové agendy a zároveň odbor rovnosti žen a mužů taktéž je odsouván z úřadu vlády a bude součástí Ministerstva spravedlnosti. To, co je opravdu také velmi problematické, je, že dojde k oslabení spolupráce těch jednotlivých týmů, jednotlivých oddělení, které řadu témat sdíleli, museli na nich pracovat dohromady. Ta spolupráce teď bude velmi, velmi problematická. Obávám se, že v některých zásadních momentech nebude ani reálně možná.
9: Hrozí tedy odchody expertů i ve sféře lidských práv? Je to velký problém?
11: Je to tak a je to opravdu velký problém. Jak už jsem zmiňovala, odešlo přes 50 expertů a expertek z poradních orgánů vlády. Byli to odborníci na pomoc obětem trestných činů, sexualizovaného domácího násilí, experti na ochranu dětí před násilím, experti, kteří se zabývají ochranou práv seniorů, starších lidí. Byli to ale také experti, kteří řeší témata spojená s přístupností veřejného prostoru, s podporou lidí se zdravotním postižením, témata spojená s péčí o vážně nemocné. Opravdu přes 50 expertů a expertek na protest odešlo z těchto poradních orgánů a bude velmi těžké jejich expertízu nahradit.
9: Možná ještě na závěr, co teď bude podstatné podle vás sledovat, pokud je tedy, jak řekl sám premiér, věc uzavřená?
11: A bude velmi důležité sledovat například to, jak zmocněnkyně vlády pro lidská práva vůbec může reálně prakticky plnit svou roli, pokud jí ve struktuře úřadu vlády už nebudou pomáhat experti z odboru lidských práv a z odboru rovnosti žen a mužů například v rámci mezirezortního připomínkového řízení při tvorbě nové legislativy. Bude důležité sledovat to, jak Česká republika plní nadále své závazky v oblasti ochrany lidských práv a rovnosti žen a mužů. Bude také důležité sledovat, jak se daří zranitelným skupinám v terénu a těm, kdo těmto skupinám pomáhají. A bude důležité tedy dále i na základě dat monitorovat to, jak vlastně jsme schopni v celé té šíři ochrany lidských práv plnit naší roli jako stát a dostát jim závazku.
9: Já jen doplním, že my se těm tématům budeme v rámci Českého rozhlasu Plus i nadále věnovat konkrétně dnes v rámci pořadu Kulatý stůl. Tolik Klára Šimáčková, Laurenčíková, bývalá zmocněnkyně pro lidská práva. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání a že téma sledujete. Hezký den všem.
7: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
9: Stále posloucháte Odpolední Plus, teď máme 20 minut po 15. a je tu další téma. Železný Felix se vrací na Ljubljanku. Socha zakladatele bolševické tajné služby Felixe Dzeržinského se má vrátit před moskevské sídlo současné tajné služby FSB. Socha, která zde stála od roku 1958, byla odstraněna v roce 1991 během nepovedeného puče proti prezidentovi Gorbačovovi. Její odvoz byl vnímán jako symbol konce Sovětského svazu. Symboliku sochy zkoumal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
12: Dobrý den.
9: Kdo byl vůdce Felix Dzeržinský, když kolem jeho sochy planou takové emoce?
12: Tak on byl vlastně profesionální revolucionář. On se sice narodil do rodiny takového skudlého polského šlechtice, nicméně už někdy ve 20 byl poprvé zatčen za nějakou revoluční činnost. On chvilku inklinoval k anarchismu, následně ovšem spojil celou svoji dráhu s bolševickou stranou. A proč si o něm vlastně vyprávíme? Protože on byl zakladatelem té takzvané Čeky, to bylo zkrátka z črezvyčajné komise, a tedy mimořádná komise, která byla ustavena hnedka po bolševické revoluci a která měla za úkol likvidovat, a tak to bylo přímo i v těch dokumentech, nepřátelé revoluce, což v zásadě mohl být kdokoliv, ať už to byli třeba aristokraté, důstojníci, ale prostě jenom někdo, kdo se netvářil na ty ideály komunistické zrovna příznivě. A jakkoliv Felix Dzeržinský zemřel v roce 1926, to znamená, že se nepodílil na těch úplně nejpříšernějších represích Stalinova období, tak stejně mě má na svědomí minimálně desítky tisíc, spíše stovky tisíc mrtvých.
9: Proč chce Kreml vrátit sochu na náměstí zrovna dnes? Má to nějakou symboliku?
12: No, samozřejmě má to určitou symboliku. Ta socha byla opravdu byla odstraněna v roce 1991. Ty fotky oblétly všechna světová média. Byl to jako nesmírně symbolický čin. A naopak teďka, když se tam bude vracet, tak to bude vlastně ukazovat na rostoucí sílu právě těch tajných služeb, protože Dzeržinský je takový jako absolutní symbol, jeho heslo, že správný čekista musí mít chladnou hlavu, horoucí srdce a čisté ruce, což samozřejmě nikdy v dějinách takhle nefungovalo. Nicméně je to takový ten ideál, kterým se právě těhleti později KGB, dneska FSB neustále ohání.
9: Jaká je vůbec politika Kremlu vůči památníkům sovětské epochy?
12: Je to rozporuplné, protože na jednu stranu Vladimír Putin opakovaně říká, že bolševická revoluce byla katastrofou, že to vlastně jakákoliv revoluce je špatná, že kvůli tomu Rusko přišlo o svá území a tak dále. Nicméně zrovna třeba v případě těch čekistů, tak tam je jakoby výjimka, tam to nějakým způsobem se obchází, že to byli ti, kteří udělali tu revoluci. A už vlastně 3 roky ta kopie té sochy původní stojí před budovou hlavní zahraniční rozvědky SVR v Jaseněvu na okraji Moskvy, ale tam je to teda uvnitř toho uzavřeného komplexu.
9: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Děkujeme. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
9: Teď jdeme do dražby. Skoro za čtyřnásobek vyvolávací ceny se včera vydražil obraz Josefa Čapka z roku 1919 Piják. Nový majitel za něj v aukci zaplatil rekordních 34 milionů korun. Vyvolávací cena přitom byla 9 milionů. Malba zobrazuje muže s kloboukem, jak sedí za stolem. Pohled upírá na sklenku alkoholu, kterou drží v ruce. Tomáš Pavlíček v rozhovoru s kurátorem Janem Florentínem Báchurou z Galerie moderního umění v Hradci Králové mimo jiné zjišťoval, v čem je obraz mimořádný.
13: Tento obraz je velmi výjimečný tím, že vlastně Josef Čapek pracuje se zkušeností kubismu. On zde postavu zjednodušuje do geometrických ploch, výrazně staví kompozici a omezuje popisné detaily, ale není to kubismus ve smyslu analytického rozložení té skutečnosti, jak známe třeba u Pavla Picassa nebo Georges Braque, ale toto kubistické tvarosloví Josef Čapek využívá jako prostředek k vyjádření psychického stavu postavy. Jeho malba má proto také velmi expresivní složku. Působí obraz velmi melancholicky, ale současně velmi monumentálně.
14: No takže je to určitá ukázka toho kuboexpresionismu, jak se říká. A čím je tenhle styl vedle vlastně těch typických geometrických hranatých tvarů, výrazných barev a tak dále zajímavý, jiný než ostatní styly? Můžete to ještě trošku rozvést?
13: Je to vlastně tím, že opravdu ten český kubismus, jak jste říkal, kuboexpresionismus, tak je typický tím, že vlastně tam jde opravdu o maximální zachycení té lidské duše, toho nějakého i rozpolcení, můžeme říct. To, jak říkal i sám Bohumil Kubišta, až se najde ta perfektní forma, tak bude naplněná tím obsahem. Takže tady jde opravdu o perfektní ukázku toho zachycení toho pijáka, jak je opravdu asi unavený tou společností. A Josef Čapek zde vytvořil velmi perfektní vlastně nějaký obecnější typ člověka z městského prostředí, který je uzavřený sám do sebe.
14: No a jakou pozici hraje vlastně tenhle obraz v rámci přímo toho Čapkova díla? Protože jak jsem se díval, tak ten piják má takovou opravdu výraznou modrou barvu, ale později Čapek spíš používal takových jiných tónů, dejme tomu šedých, okrových a podobně?
13: Piják patří k důležitému období vlastně Čapkovy tvorby kolem toho roku 1920 a navazuje na to jeho předválečné hledání a současně předznamenává ty sociálně zaměřené figury z první poloviny 20. let. Zejména je to potom ten slavný cyklus Chlapů a tyto motivy těchto skupin, motivy pijáků, nevěstek, žebráků tvořily tehdy výraznou část jeho tvorby. Vzpomeňme, že je to vlastně období po první světové válce, takže ta společnost měla velikánské kontrasty mezi bohatými a chudými a byla zde také nějaké to vypořádávání se s tím traumatem z první světové války.
14: No a co dělá tenhle styl, nebo Josefa Čapka, nebo to, kdy to dílo vzniklo, atraktivní i teď v 21. století pro současné sběratele? Čím si vysvětlujete, že se piják vydražil za ten až čtyřnásobek vyvolávací ceny?
13: Takto vysokou cenu vlastně, že jo, je to opravdu veliká částka, tak nelze vysvětlit pouze známým jménem Josefa Čapka. Ono se zde sešlo několik faktorů. Jde o obraz velmi důležitého období, které má jasné místo v autorově vývoji. Má také výraznou kompozici a tu neobvykle působivou modrou barevnost. A důležité také pro sběratele je, že je vlastně doložena ta dobová výstavní historie, protože on byl prezentován už v roce 1920 se skupinou Tvrdošíní. A také je velmi atraktivní pro sběratele, že jeho první majitel byl významným sběratelem vlastně doktor František Čeřovský a ona se dochovala i původní autorská adjustace.
14: No a jsou díla z období české avantgardy, tedy z meziválečného období, atraktivní pro sběratele obecně, nebo co je teď mezi sběrateli, tak říkajíc, v kurzu?
13: Ten český aukční trh je dnes poměrně rozvrstvený a v nejvyšší té cenové hladině si stále drží dominantní postavení ta česká moderna první poloviny 20. století. Sběratelé stále vyhledávají vlastně výjimečná díla autorů, jako je František Kupka, Toajen, Bohumil Kubišta, Emil Fila, právě Josef Čapek nebo Václav Špála. Takže stále ta česká moderna drží si to první místo.
9: Jan Florentín Báchora z Galerie moderního umění v Hradci Králové v rozhovoru s kolegou Tomášem Pavlíčkem. Premiér Andrej Babiš opakuje, že svůj střet zájmu vyřešil, a to nadstandardním způsobem. Proč Evropská komise odmítá proplácet dotace firmám, se kterými je premiér spojen? To už uslyšíte po zprávách. Petr Vizina v pořadu Interview Plus se zeptá bývalého ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka.
15: Radiožurnál je 15:30. Ondřej Látal a zprávy.
0: Míra nezaměstnanosti v Česku v dubnu klesla na 3,2%. Oproti březnu je to o 0,1% míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským dubnem je ale míra nezaměstnanosti o 0,4% větší. Kratom by mohlo být možné koupit v licencovaných obchodech od 21 let a ne od 18. Změnu chystá vláda, připravuje nový adiktologický zákon. Informoval o tom dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Změnu zákona chystá také ministerstvo financí. Třeba kratom a výrobky z něj by měly nově podléhat dani 21% na rozdíl od současných 12%. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 000 000 000 korun do vzniku datacenter. Potvrdila to při 9. ročníku investičního summitu Choose France, který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron. Sport. Paragvajský tenista Adolfo Daniel Vallejo dostal na Roland Garros za sexistické vyjádření o rozhodčí pokutu 65 000 dolarů v přepočtu bezmála 1,5 milionu korun. Vallejo prohrál ve druhém kole pařížského Grand Slamu se 17-letým Francouzem Coamem. Po utkání řekl na adresu brazilské rozhodčí Carvalhové, že podobné zápasy mají řídit muži, protože ženy nemají odvahu krotit hlučné publikum.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Koberovic a kolona u Holubic. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za sjezdem na Koberovice. Na 75. a 5. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku v levém pruhu.
16: Pneumatika celá rozpulená je v rychlým levým pruhu. Je tam nebezpečná situace jak hrom.
8: Na 76. kilometru pak stojí kamion v odstavném pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona, nesouvisle pokračuje až za sjezd na výstaviště za Brno na kilometr 190. Osobními auty je celý průjezd na zhruba 45 minut. V Brně je silný provoz a na Poříčí a v Opuštěné v obou směrech hlásíte kolony. Situaci komplikuje nahlášení podezřelý předmět na Mendelově náměstí a to je pro dopravu uzavřené. Ucpávají se okolní ulice.
17: Policie odklání vozidla z ulice Úvoz směrem dolů už od odbočky k Masarykovu onkologickému ústavu.
8: A na části dálnice D35 z Opatovce směrem do Hradce Králové stále opatrně na kilometru 191 se dojíždí do kolony, ta pokračuje dál za koncem dálnice po silnici 35 až do Litomyšle. Tam je to provozem a zpoždění v koloně půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno čekáme jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně pak většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty zítra 21 až 26, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Evropská komise odmítá proplácet dotace firmám, s nimiž je spojený premiér Babiš. Ten opakuje, že svůj střet zájmu vyřešil dokonce nadstandardním způsobem. Pokud Babiš evropské úředníky nepřesvědčí, hrozí, že vyplacené dotace zaplatí Česko ze svého. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva Hnutí STAN Martin Dvořák, kterého zdravím do Hradce Králové. Dobrý den.
18: Dobrý den, přeju a děkuji za pozvání. Minulý týden jste podle tisku ve zmíněné věci podal trestní oznámení na Martina Šebestiána, ministra zemědělství za SPD. Míříte přímo na ministra nebo na neznámého pachatele, jak se také můžeme dočíst?
19: Já vám můžu ocitovat, jestli to najdu, úplně přesné znění, je to tak něco mezi. Je to na dosud neidentifikované osoby se zaměřením na ministerstvo zemědělství, ministra zemědělství a také na předsedu státního zemědělského intervenčního fondu, protože to jsou všechno instituce, které o těchto věcech rozhodují a podle našeho názoru tam může docházet k trestnému činu.
18: A když říkáte, že to je něco mezi, tak typujete přesně, kam byste mířil?
19: Já bych strašně nerad se vměšoval do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Já si myslím, že tam jakési jasné pocity posty zodpovědnosti existují. Jestliže někdo šéfem nějaké organizace, která možná jedná proti zákoně, tak za to nemůže ten šéf nebýt zodpovědný. Na druhou stranu v tom podání se explicitně píše i to, že žádáme orgány, aby zjistili, zda to případně ten úředník činil ze své vůle, anebo zda k tomu byl donucen nebo přikázán.
18: Protože kdybychom vycházeli z toho, že míříte na ministra Šebestiána, tak vlastně jaký to dává smysl, když o zmíněných dotacích pro Agrofert rozhoduje státní zemědělský intervenční fond, nabízí se otázka.
19: Je otázka právě to, co si my myslíme, že by měly zjistit ty orgány, protože zkrátka ta věc vypadá velmi podezřelé, vypadá to, že dochází k porušení několika paragrafů trestního zákoníku a my žádáme orgány činné v trestním řízení, aby to pokud možno prošetřili. Já v tuhle chvíli opravdu nechci předjímat, co orgány vyšetří.
18: A když se ještě zastavíme u toho zacílení toho vašeho oznámení, tak na námitku, že zemědělský fond spadá pod ministerstvo zemědělství, se dá odpovědět, že každé ministerstvo je podřízeno předsedovi vlády, takže byste mohl podat trestní oznámení přímo na premiéra, tedy na Andreje Babiše, není to tak?
19: Já si myslím, předesílám, že ten dokument samozřejmě zpracovávali právníci, má 12 stránek. To, že v pozadí velmi pravděpodobně stojí zájmy Agrofertu, holdingu a tedy i předsedy vlády Andreje Babiše, je na bíle dní. Všichni to vidíme, všichni to tušíme, ale na druhou stranu je tady kdosi, kdo případně podepisuje ty příslušné dokumenty o vyplacení dotací, o kterých se jeví docela důležité podezření, že zřejmě nebudou vyplaceny po právu. Tak někdo to musí podepsat. To je to, co si právě myslím, že by měly ty orgány zjistit, kdo to skutečně podepsal, kdo k tomu dal ten pokyn, kdo vykonal ten akt úřední a pak je samozřejmě další linka, zda na něj byl vytvářen nějaký nátlak, to se bude prokazovat velmi špatně, ale co si budeme povídat, pan ministr Šebestián je dlouhodobě spojen s vládou Andreje Babiše, byl předsedou právě toho zemědělského fondu. V dobách, kdy Andrej Babiš byl předsedou vlády, je to v podstatě lobbysta nebo výrazný exponent agrolobby, čili to, že se dneska ocitl ve vládě, paradoxně ještě navíc v tričku SPD, které si myslím, že se zemědělstvím nemá zas tak moc společného a je to doklad o tom, jak vlastně v té vládě funguje Andrej Babiš. Ale to jsou všechno spekulace. My se domníváme, že dochází k trestnému činu, nebo by mohlo docházet, pokud budou ty dotace vypláceny a je na orgánech činných trestním řízení, aby zjistili, zda to tak je a kdo je za to zodpovědný.
18: Premiér minulý týden vyčetl opozici, tedy i vám, že motivem vašeho jednání je osobní nenávist vůči němu. I kdybychom ten osobní tón nepřijali, není pravda, že podobná trestní oznámení podávajícího nic nestojí a zajišťují mediální zájem, řekněme?
19: To je pravda, to určitě je pravda, ale já se musím velmi ohradit proti dvěma nařčením. Za prvé, možná to zní divně, ale já nejsem schopen nenávisti. Já prostě tuhle vlastnost nebo tuhle schopnost sobě nemám. Ano, některými lidmi hluboce pohrdám za to, co předvádějí v životě, jak málo ctí, morální hodnoty a další věci, ale nenávist prostě není něco, co bych já uměl vyprodukovat vůči komukoliv. A druhá věc je, jestliže podáte trestní oznámení a jste osoba, která se nějakou dobu pohybovala ve veřejném prostoru, v tuto chvíli já jsem důchodce mimochodem. Občan. Ale pokud jsem se pohyboval ve veřejném prostoru, tak to může vyvolat mediální nějaký zájem, ale to nebylo účelem. Já jsem viděl tu smršť jaksi nesouhlasu na sítích, měl jsem sám velmi závažné pochybnosti o tom, jak to vlastně s tím vyplácením dotací je. Mimochodem vracíme se vlastně do situace za minulé vlády Andreje Babiše, kdy posléze se ukázalo, že tam došlo k čerpání 7,5 miliardy neoprávněně a do dneška se budeme dohadovat a zřejmě ještě dlouho, jestli je Agrofert vrátí nebo jak se to vlastně bude vyvíjet dál. A právě to, že je tady velké riziko, že opět ty neoprávněně vyplacené dotace narostou do výše několika miliard, tak to byl signál, že ve chvíli, kdy se ukázalo, že prvních 195 milionů bylo vyplaceno po té, co Evropská komise sdělila, že nebude proplácet, tak to byl impuls, proč jsem se rozhodl to podat.
18: Já bych ještě chvíli zůstal u vašich motivací. Vy říkáte, že jste v důchodu, ale taky letos na podzim kandidujete do Senátu, není to tak?
19: Je to pravda. Taky jsem stínový minister zahraničí, stanu, ano. Ano, ale v tuto chvíli jsem občan.
18: Už vám, pane Dvořáku, někdo vytkl, že touhle cestou se zviditelňujete? Před svou kandidaturou do Senátu?
19: Myslím si, že na sítích se takové hlášky objevují docela často a znova opakuju, já za to nemůžu, že jak si tady někdo páchá činy, které vypadají jako trestné činy, jako porušení zákona. Kdyby se to nedělo, tak já nemám důvod podávat trestní oznámení a tím pádem se nemůžu na téhle věci zviditelnit.
18: Pokud tedy nepodáváte trestní oznámení, jen abyste se takzvaně dostal do titulku, jak si představujete, že vaše oznámení pomůže?
19: Já si myslím, a teď zase budu hodně spekulovat, já si myslím, že vědomí o tom, že je na to podáno trestní oznámení, může být jakýmsi varovným prstem, varovným signálem těm úředníkům, na které je teď velmi pravděpodobně vytvářen extrémní tlak na to, aby tu věc propustili, aby prostě propláceli dotace a tvářili se, že je všechno v pořádku. Protože já jsem pracoval dost dlouho ve veřejné správě i v samosprávě. Samozřejmě, že na tom konkrétním dokumentu je pak podpis nějakého úředníka, ředitele odboru, nebo já nevím, vrchního ředitele a tak dále. Ale je právě otázkou, jestli bude možno prokázat, že ten tlak byl od někud odvinut. A pro mě důvodem nebo smyslem toho trestního oznámení je právě to, aby si ti úředníci, kteří budou muset podepisovat takové věci, aby si uvědomovali, že jsou na hraně zákona a že by se jim mohlo stát, že to nakonec budou oni, kdo budou trestně stíháni.
18: Poslanec a bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš ohlásil, že z Piráty podali trestní oznámení čítající 100 příloh k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi. Pan Bartoš řekl, že Piráti chystají další kroky. Není to tak, že jste si v rámci opozice rozdělili práci? Koordinujete nějak své kroky v téhleté věci?
19: Ne vůbec. Já už to vím samozřejmě, že Piráti tenhle krok podnikli, ale v době, kdy jsem to očko podával, tak jsem o tom nebyl informován, nevěděl jsem to, ale zase já se k tomu vrátím. Mně přijde legrační, že dneska budeme diskutovat o motivech podání toho trestního oznámení a nikoli o příčinách. Jestli to někdo podal proto, aby ho bylo víc vidět, nebo aby někoho vystrašil nebo varoval, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se tady prostě dějí věci, které jsou evidentně na hraně zákona, ne-li za ním, a je potřeba se tomu postavit co nejrazantněji, protože v tuto chvíli se jeví, že získávání neoprávněných dotací je skoro nejdůležitějším úkolem celé Babišovy vlády.
18: Jen pro vysvětlení, my diskutujeme o motivech, protože jste naším hostem právě vy. Hostem Interview Plus je bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva hnutí STAN Martin Dvořák.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
18: Při podání trestního oznámení jste napsal, že pokud existuje podezření na porušení zákona nebo nehospodárné nakládání s prostředky občanů, musí být věc nezávisle prověřena. Kdo jsou podle vás v tom sporu nezávislí arbitři?
19: Tak já jsem řádný občan a mimochodem také nějakou dobu člen vlády, takže bych se rozhodně nedopustil ničeho takového, abych zpochybňoval nezávislost a objektivitu orgánů činných trestním řízení policie a justice. Pokud jsem se obrátil na ně a nikoli na nějaký vyšší nadnárodní orgán, je to mimo jiné projevem toho, že já těm orgánům důvěřuju, věřím, že budou schopni vykonávat tu činnost bez politického tlaku, bez ovlivňování, bez vůle vlády, protože to je přeci to zásadní. Celý ten problém vzniká tím, že předseda vlády je současně jaksi příjemcem nějakých neúplně legitimizovaných dotací a je tam prostě evidentní střet zájmu, není-li nezákonný, tak je přinejmenším nemorální. A tím se dostáváme do té schizofrenní situace. Pokud byl Andrej Babiš jenom majitelem Agrofertu a členem sněmovny nebo poslancem, tak to žádný zásadní problém nebyl, ale ve chvíli, kdy je v pozici, že může rozhodovat, já doufám, že nebude, ale může rozhodovat, ovlivňovat činnost justice, tak už jsme v nějakém zásadním problému, ale já věřím, že justice je odolná, že to ustojí a uvidíme, jak to dopadne.
18: No a kdo tedy podle vás může vynést konečný a nikým nespochybnitelný verdikt, že Andrej Babiš skutečně vyhověl zákonu o střetu zájmu?
19: Já si myslím, že tady je zcela irrelevantní, co o tom říká pan předseda Babiš, a důležité je, co o tom říká Evropská komise, která je v konečném důsledku tím orgánem, který ty peníze vyplatí nebo nevyplatí. Důsledkem takového rozhodnutí o nevyplacení ovšem bude to, že pokud už jsou ty dotace vyplaceny, tak jsou vyplaceny z českého státního rozpočtu a budou v tom rozpočtu chybět, protože nebudou kompenzovány ze strany Evropské unie, a tedy dojde k nějakému poškození našich národních zájmů, tak jako to bylo v tom minulém volebním období v té výši 7,5 miliardy.
18: Podle vás existuje závažné podezření, že stát nejedná s péčí řádného hospodáře, když prostřednictvím fondu proplatil, jak jste říkal, zhruba 200 milionů korun firmám z Agrofertu. Jak by podle vás fond měl v téhle věci jednat?
19: Já jsem přesvědčen, že by fond měl veškerou výplatu těch dotací, které jsou vázány na evropské předpisy a pravidla a zdroje, tak by měl pozastavit do té doby, než se celá ta věc vyřeší.
18: No a měl by fond podle vás vystavit tedy firmám Agrofertu stopku ve vyplácení dotací, dokud Brusel nerozhodne, pokud opravdu Brusel neshledá, že nespochybnitelně a konečně tedy tady buď střet zájmu je nebo není?
19: Já si myslím, že by ta výplata měla být pozastavená, pokud se prokáže to, co tvrdí pan předseda Babiš, že je všechno v pořádku, tak samozřejmě není žádný důvod ty dotace zpětně nedoplatit, ale na druhou stranu, pokud bude Evropská komise trvat na tom, že konflikt zájmu u předsedy vlády trvá, tak je podle mě jediným správným krokem prostě ty dotace neproplácet.
18: Já teď přemýšlím o těch úřednících, které jste zmiňoval, jejichž podpisy potom jsou na tom vyplácení. Kdyby vám úředníci fondu namítli, že nevyplacením těch 200 milionů by firmám mohly vzniknout škody, které by Agrofert po státu nejspíš vymáhal, pokud tedy Evropská komise shledá, že podezření jsou lichá, co byste jim odpověděl?
19: Já jsem tuhle námitku slyšel, nemůžu ji upřít jistou relevanci, ale i to se dá přeci vyřešit. Prostě ty peníze mohou být někde deponovány na nějakém zamraženém účtu, a pokud by se dodatečně ukázalo, že byly ty dotace nebo ty výplaty pozdrženy neprávem, protože vlastně bylo všechno v pořádku, tak se jistě dá mluvit třeba i o kompenzaci prostřednictvím zúročení těch zadržených peněz. Na druhou stranu, při rozsahu ekonomických aktivit Agrofertu, tak si myslím, že tyhle několika set milionové záležitosti by neměly být jaksi příčinou, že by to způsobilo nějakou zásadní poruchu při financování toho podniku.
18: A teď mi řekněte, vy sám jste to podezření, že Andrej Babiš je stále ve střetu zájmu, pojal kvůli dotazům Evropské komise, přesně řečeno tomu dopisu, který Brusel poslal českým úřadům 20. května?
19: Ne, já to podezření mám celou dobu, měl jsem to podezření při prvním premiérování Andreje Babiše, mám ho stále, a jak už jsem říkal, já neumím, protože nejsem právník, tak neumím a neodvažuji se posoudit, jestli to skutečně je de jure konflikt zájmu, ale morálně to konflikt zájmu je jako hrom, protože prostě vliv Andreje Babiše na všechny orgány státu je nespochybnitelný, velmi silný, enormní, až brutální, a prostě ve chvíli, kdy jeho firmy, o nichž prohlásil, že už se k ním nikdy nevrátí, zase nám lhal, tak prostě budou dál přijímat dotace, na které nemá právo, právě protože je v tom konfliktu, tak prostě to je věc, kterou musíme na ní znova a znova upozorňovat, protože já si nemohu pomoci, ale současná vláda mě připadá, že vlastně neřeší nic jiného, než právě to, jak získat a udržet peníze pro holding Agrofert premiéra Babiše. Všechno ostatní je podle mě kouřová clona, všechny ty kauzy motoristů a SPD, to všechno vlastně jenom vytváří mlhu nad tím, že se tady mezi tím beztrestně čerpá něco, co by vlastně nemělo být čerpáno.
18: No, když se na chvíli zastavíme u zmíněného dopisu, tak mění ten dopis z dotazy. Možná podezření, mi to záleží na tom, jak ten dopis čteme a vykládáme. Co vy sám si o řešení střetu zájmu premiéra myslíte? Byl pro vás ten dopis nějak důležitý?
19: Ten dopis je velmi důležitý, protože podle mého vnímání té věci a zkušeností z struktur Evropské unie, tak je, řekněme, reakcí na to velmi sebevědomé a ostentativní prohlášení Andreje Babiše, že všechno vyřešil dokonce nadstandardně a nad všechny normy evropské i české. A vzhledem k tomu, že v Česku dneska těžko můžeme čekat, že se mu někdo postaví na odpor, tak Evropská komise a Brusel jsou zkrátka dneska těmi institucemi, které naštěstí Andrej Babiš nedokáže ovlivnit a ovládat. Takže oni vysílají signál pozor, pane premiére, není to úplně přesně tak, jak říkáte, nic není ve skutečnosti vyřešeno, jsou tady závažné pochybnosti a dokud nebudou vyřešeny, tak není v pořádku, váš konflikt zájmu není vyřešen. To znamená, i to veřejné prohlášení před jmenováním prezidentem Andreje Babiše za premiéra, to všechno byla jenom, řekněme, pozlátka, pověšená na cingrlátka, tak, abychom měli pocit, že je všechno v pořádku. Já jsem tomu pocitu nikdy nepodlehl a ten dopis Evropské komise je pro mě jenom dokladem toho, že asi tam všechno v pořádku nebude.
18: No a kdybych vám k tomu obsahu dopisu namítl, že se dá brát jako žádost evropských úřadů o doplnění, že podle všeho nepřidýmá, jestli ten střet zájmů premiéra Babiše trvá, nepřidýmáte to vy? Cítíte v tomhle případě presumpci neviny?
19: Ctím absolutně presumpci neviny, nicméně ten dopis, pokud vyjadřuje pochybnosti a nepředjímá, tak je jasným vyjádřením toho, že tvrzení Andreje Babiše, že svoje konflikty zájmu vyřešil nadstandardně a nad rámec, který požaduje Evropská komise, nebyly pravdivé. Prostě to není pravda. Evropská komise jasně sděluje, že pochybnosti trvají. To je celé. A jestliže pochybnosti trvají a přesto probíhá výplata těch fondů, tak je podle mého názoru důvodné podezření, že dochází k trestnému činu.
18: A co řeknete těm, kdo říkají, no tak oni chtějí jenom doplnit, co jim schází, aby měli kompletní obrázek?
19: Asi to tak je, asi chtějí doplnit, zase čtěme, jak si tak, jak je to napsáno, znova opakuju, je to vyjádření pochybností nad tím, zda je všechno nebo není všechno v pořádku. Pokud se podaří doplněním prokázat, že všechno v pořádku je, fajn, buďme rádi. Na druhou stranu už ten dopis jasně naznačuje, že tvrzení premiéra Babiše, že je všechno v pořádku, nebylo pravdivé.
18: Hostem Interview Plus je bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva hnutí STAN Martin Dvořák. Vy jste to zmínil, s řešením střetu zájmu Andreje Babiše se spokojil prezident Petr Pavel, který jim podmínil jmenováním premiérem. Proč se stejným vysvětlením se podle vás nespokojí Evropská komise?
19: Evropská komise na rozdíl od prezidenta má výrazně větší jednak pravomoce a jednak řekněme i aparát, který je schopen to zkoumat. Já jsem považoval za rozumné a správné, že se prezident rozhodl požadovat od premiéra nebo té době designovaného premiéra toho veřejného prohlášení, abychom všichni slyšeli, co přesně Andrej Babiš prezidentovi a vlastně nám všem slíbil. Málem plačky nám oznámil, že on se navždy a jednou pro vždycky zřekl na dosmrti všech svých prebend a výhod z toho Agrofertu, z toho holdingu, postupně vylézá na povrch, že to vůbec není pravda, už jenom samozřejmě to, že tak, jak to říkal on, že to po něm jednou podědí děti, to je přeci stále trvající konflikt zájmu, nedostanu to já, ale dostanou to moje děti. Já to prostě vidím jako jasnou motivaci, že pro svoje děti udělám to nejlepší a samozřejmě budu čerpat a čerpat až do úplného vyčerpání. Takže to všechno jsou prostě symptomy toho, že Andrej Babiš buď vůbec nechápe, anebo prostě jenom nechce chápat, co je skutečný konflikt zájmů a co je problém.
18: No a když tedy Andrej Babiš tvrdí, že Agrofert připadne jeho potomkům až po jeho smrti, tak nejedná opravdu nadstandardně, jak to sám říká?
19: No nejedná, samozřejmě znova říkám, to je jako kdybych já dneska odkázal všechno, co si s odpuštěním nakradu až do smrti, tak po mně to podědí moje děti, protože to je v pořádku, to přeci takhle není. Zůstává to v rodině, většina z nás rodičů přeci se stará nějakým způsobem o to, abychom zabezpečili děti. To znamená, jestliže to Andrej Babiš už do smrti nebude on sám pro sebe používat a odkáže to dětem, je to pořád stejný konflikt zájmu, bude dělat všechno pro to, aby jeho děti z toho vytěžili co nejvíc.
18: Víte už přesně, kdo a hlavně kdy se bude vaším trestním oznámením zabývat?
19: Netuším, já jsem to poslal na pražské státní zastupitelství a nemám ještě ani potvrzení, posílal jsem to datovými schránkami, nemám ani potvrzení, že to přišlo, nicméně předpokládám, tady já jsem to podal na vrchní státní zastupitelství v Praze, případně k postoupení věcně a místně příslušnému orgánu v činnému v trestním řízení. Takhle je ta adresace, nemám zatím žádnou reakci, takže nevím, kdo se tím bude zabývat.
18: Resort ministra Karla Havlíčka za ANO je podle Seznam zpráv v pozici, kdy kvůli 4 milionům korun dotací pro kostelecké uzeniny od ministerstva průmyslu musí toto ministerstvo vypracovat právní posouzení pro Brusel. Nebylo by se žalobou lepší vyčkat, až tohle posouzení vypracuje ministerstvo průmyslu? Máte důvěru v jeho verdikt?
19: Nemám. Nemám. To je to, co jsem popsal. Andrej Babiš je přeci znám svou absolutní touhou pomoci a řídit úplně všechno od mikromanagementu až po velké projekty. A tady je prostě pořád v pozadí ten největší projekt, všechny peníze Agrofertu. To je to nejdůležitější v současném systému vládnutí Andreje Babiše a jeho vlády. A tudíž to, že ministerstvo řízené Karlem Havlíčkem případně napíše nějaký papír podle něho, že všechno v pořádku, je pro mě zase jenom doklad o tom, že tady to možná nikdo řešit nechce a jediné, co pro mě bude závazné, je zase stanovisko Evropské komise.
18: Ještě upřesnění, musím se omluvit. Zaměnil jsem trestní oznámení za žalobu. Myslel jsem samozřejmě vaše trestní oznámení. Premiér střet zájmu vyřešil a teď je jenom otázka, kdy Evropská komise dojde ke stejnému závěru na základě všech předložených podkladů, proto si je zřejmě vyžádala. Z mého pohledu šel nejelegantnější a nejčistší cestou, řekl pan Havlíček minulý čtvrtek v DVTV. On nepochybuje zda, ale ptá se, kdy dojde Evropská komise k podobným závěrům jako české úřady. Tohle vás nepřesvědčuje, jak slyším?
19: Ani vteřinu, přeci všichni, znova a znova to opakuju, všichni víme, že všichni členové vlády jsou v podstatě zaměstnanci Agrofertu, jsou podřízení panu premiérovi a jejich stanoviska jsou jednoznačně motivována tím, aby premiérovi vyhověli. Pro mě poslední, zaplať pánbu za něj, poslední instituce, která může aspoň částečně objektivně posoudit, jak to ve skutečnosti je a jak to funguje v rámci evropských pravidel, je právě a jenom Evropská komise. Tu naštěstí Babiš neovládá.
18: Pokud se prokáže, že dotace pro holding Agrofert byly vyplaceny nezákonně, musí se po firmách vymáhat. Na televizi Prima CNN to včera připustil ministr spravedlnosti Ronin Tate. Tohle řešení by vám přišlo dobré?
19: Je to, řekněme, náhradní řešení, je to plán B, podle mého názoru, a proto také je to trestní oznámení, je lépe ty peníze vůbec nevyplácet, než je potom následně velmi obtížně a pracně vymáhat soudně a vidíme osud toho jednání o těch 7 miliardách nebo 7,5, 2 roky se řešilo, pak se podávalo odvolání, pak se to znova řešilo a těsně před koncem volebního období minulé vlády bylo konečně možné začít vymáhat a přišla nová vláda a ejhle, najednou už to vlastně není důvod vymáhat, proč asi?
18: Nebylo by třeba zastavit všechny dotace, které žádají podniky patřící Andreji Babišovi, třeba tedy Synbiol a další? Má stát

0: Já nevím, jestli je to střet zájmu, já tuhle kauzu popravdě řečeno neznám, ale je to jenom zase kamínek do mozaiky. Celá státní správa v tuto chvíli na té vrcholové úrovni funguje hlavně v tom smyslu, aby firmy Andreje Babiše získaly co největší profit, aby co nejvíc klientů platilo firmám Andreje Babiše. Všechno ostatní, počínaje národní bezpečností a končí odchodem do důchodu, je v podstatě pro tuto vládu vedlejší, druhotné a můžeme si s tím počkat. Tohle je podstatné, tedy aby Andrej Babiš a jeho rodina vydělali co nejvíc.
1: Já se na to ptám v souvislosti s vaším trestním oznámením, protože se zdá, podle toho, co říkáte, že debata okolo Agrofertu, to není ještě konec vlastně té debaty. Je to tak?
0: Já to nemůžu odhadnout, ale skutečně i vy jste to sám naznačil, těch možností, kde může docházet konfliktu zájmu mezi zájmy soukromého podnikatele Andreje Babiše a jeho rodiny a mezi zájmy státu, které by měl primárně sledovat a prosazovat předseda vlády, tak ten konflikt tam prostě je.
1: Máte dojem tedy, že to vaše trestní oznámení je součástí nějaké změny, která nastane?
0: Nastane nebo už nastala?
1: To mi řekněte.
0: No, já si myslím, že evidentní je, že změna nastala nástupem nové vlády Andreje Babiše. Spousta věcí, které byly v běhu právě i směrem k jeho aktivitám, tak se najednou zastavila, změnilo se hodnocení a tak dál. A jestli přijde nějaká větší změna opačným směrem, to je teď těžko říci. Já si to velmi přeju, protože si skutečně myslím, že ta situace, tak jak ji tady dramaticky popisuju, je neudržitelná, neúnosná, stojí nás strašnou spoustu peněz, které bychom velmi nutně potřebovali na mnoho jiných věcí, nežli na obnovu linek Penamu. A to jsou prostě všechno ty drobné i velké příběhy, kdy podle mého názoru, znova to zopakuju, Andrej Babiš a jeho firmy profitují z toho, že Andrej Babiš je současně také premiérem a ovládá velmi mocným způsobem vlastně všechny rezorty, které mohou jeho firmám pomáhat.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý ministr pro evropské záležitosti, člen předsednictva Hnutí STAN Martin Dvořák. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radio Servis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
4: Vláda se k přesunu agent lidských práv a závislostí už vracet nebude. Rozhodnutí je definitivní, řekl premiér Babiš. Policie evakuovala 400 lidí ze školy na Mendelově náměstí v Brně. Čeští fotbalisté dorazili do dějiště světového šampionátu ve Spojených státech. Kolony teď čekejte na D1 na průjezdu Brnem v obou směrech. A zítra ráno bude jasno až polojasno. Postupně čekáme většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
5: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agent není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.

0: Ze školy na Mendlově náměstí v Brně evakuovali policisté 400 lidí kvůli nahlášenému podezřelému předmětu. Policie zároveň uzavřela přístup do ulic v okolí. A před školou je reportér Šimon Franc.
1: Pro většinu evakuovaných dětí už si podle mluvčího policistu Davida Chaloupky přijeli rodiče, pro ostatní jsou nachystané evakuační autobusy nedaleko školy, s dětmi ale nikam neodjíždějí a zůstávají na místě. Někteří studenti se vrátili do okolí školy až k místům, kde mají policisté zátarasy. Ti tu operují zhruba od 14.30, pyrotechnik míří na místo, kde je podezřelý předmět nahlášený. Odsud ale přímo na to místo vidět není, podle policie se ale nachází mimo budovu školy. Policisté na Mendlovo náměstí auta pouští jen částečně, odklánějí je okolními ulicemi. A například ze Schillingorova náměstí není vjezd k Mendlovu náměstí vůbec možný. Místem taky neprojíždějí tramvaje. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Americký prezident Donald Trump požaduje přepracování textu možné dohody s Íránem. Dokument vrátil Teheránu s tím, že žádá pevnější záruky. Podle amerických médií může jít jen o taktický tlak donutit Írán přijmout původní návrh, který už leží u nejvyššího vůdce Chameneího.
2: Donald Trump podle zjištění deníku Axios a New York Times od Íránu žádá přísnější záruky ohledně jaderného programu a Hormuzského průlivu. Odmítá jakoukoliv zmínku o uvolnění íránských finančních prostředků, aby se vyhnul srovnání s předchozí americko-íránskou dohodou, kterou sám vypověděl. Server Iran International navíc odkazem na vlastní zdroje píše, že íránský prezident Masoud Pezeškian nečekaně nabídl svoji rezignaci kvůli nedostatku reálného vlivu na směřování Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Nové prostory umožní tamním lékařům ošetřit dvakrát tolik pacientů než dřív. Například u tzv. Endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů. Pokračuje ředitel Slánské nemocnice Štěpán Votoček.
3: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
0: Stavba ortopedických sálů stála přes 60 milionů korun.
4: Sport. Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. V USA a v Mexiku je čekají zápasy skupiny mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí za 10 dní.
5: Reprezentace dorazila do New Yorku nad ránem místního času a pak se přesunula do hotelu vzdáleného zhruba 30 kilometrů od stadionu Sports Illustrated, kde nastoupí v New Jersey k poslední přípravě proti Guatemale. Hrát se bude od 2 hodin v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Na mistrovství světa pak čekají národní tým v základní skupině Jižní Korea v Guadalajáře, Jihoafrická republika v Atlantě a Mexiko v Mexico City. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy a další zajímavosti ze šampionátu o české reprezentaci. Z New Jersey Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 nejen u Holubic a nehoda na D5 u Mýta. Na dálnici D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Rousínov z kilometru 212 zůstává kolona za Brno a sjezd na Výstaviště. Na kilometru 189 se už jede rychleji, celý úsek pojedete osobními auty 50 minut. Na D1 z Prahy směrem do Vyškova za sjezdem na Výstaviště z kilometru 190 se popojíždí kvůli omezení úsjezdu na Bratislavu zdržení necelých 20 minut. Sjíždět z dálnice se příliš nevyplatí, v Brně je na okruhu velmi silný provoz v obou směrech. Na Poříčí, Opuštěné i Zvonařce situaci komplikuje také uzavírka na Mendlově náměstí. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice na 44. kilometru řeší nehodu, do kolony se dojíždí na 44. Jede se tam dvěma pruhy, zdržíte se teď přes 10 minut. A na silnici 38 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z České Lípy dejte pozor, hlásíte nebezpečnou situaci.
8: Před kolonou na BZD, když se přijíždí do Mladé Boleslavy, je vyvrácený strom, tak kamiony tam mají problém, tvoří se tam menší kolona. Tak musí do proti směru, aby se tam uvihli, jo. Tak je to tam za zatáčkou nepříjemně.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra ráno čekáme jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně pak většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. A teploty 21 až 26, na horách zítra většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy.
9: Poslouchej.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: 6:16, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová. A čemu se budeme věnovat? Prezident Petr Pavel vrací do hry debatu o společné evropské měně. Jak daleko či blízko má Česko k euru? Jak Čína reaguje na návštěvu šéfa českého senátu Miloše Vystrčila na Tajvanu? A jak najít vlastní identitu ve chvíli, kdy ztratí vlastní země? I na to se ptá úspěšný román Sympatie od venezuelského spisovatele Rodriga Blanca Calderona. Nabídneme rozhovor.
6: Odpolední plus.
9: Nejprve na Tajvan. Pekingu vadí cesta předsedy senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tajvan. Podle čínského velvyslanectví doslova narušuje územní celistvost a ohrožuje jednotnost Číny. Podle Vystrčila ale nikdo nemá komu co určovat, kdo se s kým schází a přátelí. Taková rozhodnutí si Česko i Tajvan jako svobodné země podle Vystrčila mají dělat sami za sebe. Politickou rozepři mezi Pekingem a Tajpejí sleduje přímo na místě i náš zpravodaj Jiří Chábera. Hezké odpoledne.
10: Dobrý den do Prahy.
9: Co na to všechno říkají tajvanští politici?
10: Tak třeba předseda legislativního dvora Tajvanu Han Kuo se po společném jednání s Milošem Vystrčilem Česku omluvil. On se mu omluvil za to, že takové věci vůbec Česko a čeští politici musí řešit. Předseda legislativního dvora, to je, dá se říct, něco jako obdoba předsedy českého parlamentu. Politické strany napříč tajvanským politickým spektrem se tady shodují na tom, že Tajvan nepatří do náruče Číny. Ta si na ostrov dlouhodobě dělá nárok a chce se s ním spojit, i kdyby to mělo být silou, alespoň tak to zní z Pekingu. Ostatně, ono to není poprvé. Číně vadily i návštěvy jiných politiků a kritiku na tu návštěvu zní ale i od české vlády. Podle českého premiéra, podle Andreje Babiše z hnutí ANO, ta Vystrčilova cesta poškodí obchodní vztahy mezi Českem a Čínou. Babiš je toho názoru, že vláda by měla dělat s Čínou pragmatickou, nikoliv hodnotovou politiku. Vláda neposkytla předsedovi senátu letecký speciál pro cestu na Tajvan a premiér to zdůvodnil právě odlišnou zahraniční politikou vlády vůči Číně. Vystrčil tak s podnikatelskou delegací letěl přímou linkou Praha-Tajpej.
9: Tak tolik Jiří Chábera, moc děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: V dalších minutách na téma ještě navážeme. Ve vysílání je s námi také Filip Křenek, spolupracovník Institutu Europeum. Krásný den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Miloš Vystrčil si vysloužil kritiku ze strany čínské ambasády, protože prý porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. Volí předsedové parlamentu ostatních evropských států také takto jasná slova, nebo si dávají spíše větší pozor? Jak to vnímáte?
11: Tak já si myslím, že to vystoupení předsedy senátu nějakým způsobem zapadá do jeho dlouhodobého pozice vůči Tajvanu. Z tohoto pohledu si myslím, že se nějakým způsobem nevymyká. Nicméně v tom evropském srovnání je samozřejmě dobré říci, že jsou evropské země, které vůči Tajvanu zaujímají mnohem, řekl bych, konzervativnější stanovisko a takových prohlášení by se zřejmě někteří politici nedopustili.
9: Nicméně fakt, že předseda českého senátu je podruhé na návštěvě Tajvanu, kam přiletěl běžnou linkou, to už v Evropě nic neobvyklého není. Minulý týden tam byla německá delegace. Překračuje tedy Miloš Vystrčil nějaké obvyklé zvyklosti nebo ne? Podobný rozpor, jak má předseda senátu s kabinetem Andreje Babiše, se vyskytuje i v jiných evropských zemích?
11: Já si myslím, že v tomto případě nějak nepřekračuje ani rámec svých kompetencí, ani nějaké zvyklosti. Myslím si, že zcela v duchu svého mandátu a v duchu té zamýšlené podnikatelské mise jenom v podstatě dostává tomu, co dlouhodobě tvrdí. Z tohoto pohledu si myslím, že pan Vystrčil je velmi konzistentní a ostatně ta účast na té zahraniční misi je velmi vysoká. I Andrej Babiš a jeho vláda, která říká, že bychom měli zastávat pragmatickou ekonomickou politiku v té oblasti ekonomické diplomacie, tak mně přijde, že 50 zástupců biznisové sféry, podnikatelů, že je jakýmsi dokladem toho, že ano, je to pragmatická politika, protože zájem skutečně o navazování obchodních vztahů s Tajvanem tady existuje.
9: Jakou politiku zastává vůči Tajvanu Evropská unie a vůbec jak je Tajvan důležitý pro evropské státy?
11: A tak Evropská unie samozřejmě si je vědoma toho, že Tajvan je v podstatě celá nejvýznamnějším dodavatelem některých komponent v oblasti elektroniky, zejména samozřejmě jde o ty čipy nejvyšší výkonnosti, které se používají dneska zejména k tomu, aby poháněly umělou inteligenci. V tomhle tom vlastně v té nejvyšší kategorii čipů je Tajvan de facto monopolem, dodává více než 90% celosvětové poptávky. A v té kategorii i těch méně výkonných čipů, které jsou ale stále potřeba například do elektromobilů, do další elektroniky, spotřební elektroniky a tak dále, tak ta má pořád stále velmi velkou pozici. Čili Evropská unie si je tohoto vědoma, nicméně nezaujímá vzhledem k tomu, že ty názory mezi členskými státy jsou odlišné, tak Evropská unie jako taková vůči Tajvanu a jeho mezinárodně politickému postavení nezaujímá úplně konkrétní postoj, byť v těch strategických dokumentech se samozřejmě objevuje to, že význam Tajvanu jakožto ekonomického partnera je samozřejmě nespochybnitelný.
9: A stojí ta otázka jednoduše v tom smyslu, že to buď Čína nebo Tajvan v rámci toho obchodu, anebo může Česká republika, popřípadě i další evropské země, spolupracovat s oběmi zeměmi zároveň?
11: Já si myslím, že zejména Čína se snaží tento narrativ jakým způsobem tlačit, že to je buď a nebo. Já si však myslím, že je samozřejmě v zájmu Evropy, aby spolupracovala jak s Čínou, tak s Tajvanem. Jsou zkrátka oblasti, kde můžeme se spolehnout spíše na ty partnery z Tajvanu. Samozřejmě s Čínou musíme dále obchodovat, nemůžeme se úplně odstřihnout a nemůžeme se úplně obejít bez dodávek některých typů zboží nebo služeb například z Číny. Nicméně myslím si, že má smysl budovat partnerství na obou stranách toho tajvanského průlivu, tedy jak v Číně, tak na Tajvanu.
9: Abychom to ještě doplnili a dali tu situaci do kontextu, tak už dřívější cesta Miloše Vystrčila byla kritizována právě Andrejem Babišem s tím, že české firmy po ní prý musely vyklidit čínský trh. Proti tomu se ale Vystrčil ohradil, protože Škodovka i jiné společnosti začaly mít problémy už dříve a nezávisle. Tu Škodovku jsme si i ověřovali, tam skutečně nebyl ten důvod, o kterém tvrdí Andrej Babiš. Jaké ekonomické dopady může mít tato cesta předsedy horní komory plus přidružených podnikatelů? Ve výsledku může českému totiž hospodářství spíše ublížit nebo prospět?
11: Já si myslím, že ta cesta může výrazně prospět českým firmám. České firmy bez ohledu na to, co se děje na Tajvanu, tak se například objevily na čínském seznamu zakázaných jaksi dovozců některých typů technologií s takzvaným dvojím užitím, to znamená zboží, které je možné využít jak pro civilní, tak pro nějaké vojenské účely. A to bylo bez ohledu na to, jestli se nějaká cesta na Tajvan plánovala nebo neplánovala. Čili čínské firmy se mohou ocitnout v hledáčku, tak říkajíc, čínské vlády bez ohledu na to, co se děje ve vztahu k Tajvanu. Naopak Tajvan, myslím si, může velmi výrazně přispět k ekonomickému růstu i v Česku. Jsou dlouhodobé projekty, například v oblasti právě čipů nebo mikroelektroniky, které pomáhají České republice nějakým způsobem rozvíjet tady tuhletu technologii, včetně výzkumu a včetně toho, že tady vlastně v Česku zůstává ta velká přidaná hodnota. Tož si myslím, že dlouhodobě pro naši konkurenceschopnost, pro konkurenceschopnost české ekonomiky je extrémně důležité a bez toho si myslím, že bychom se neobešli. Konkrétně, co se očekává od této cesty, tak jak už bylo řečeno, ta skupina podnikatelů, kteří doprovází předsedu Senátu, tak někteří z nich už mají spolupráce s Tajvanem a od té cesty si slibují, že ta spolupráce se nějakým způsobem rozroste nebo že se prodlouží. To znamená, že zkrátka ty vazby, které do této chvíle byly možná nějakým způsobem omezené, takže se z nich stanou pevnější a trvalejší svazky.
9: Filip Křenek, spolupracovník Institutu Europeum. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
11: Děkuji, naslyšenou.
9: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 16 minut po 16. a budeme se věnovat euru. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Díky euru by Česká republika byla blíže rozhodování v Evropské unii a země by byla úspěšnější, dodal prezident. Vláda ANO, SPD a motoristů však nechce euro v Česku zavádět. Premiér Andrej Babiš z ANO na začátku května uvedl, že vláda už nebude každoročně zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny. A ve vysílání už teď máme hlavního ekonomika skupiny ČSOB Jana Bureše. Hezký den.
12: Hezký den.
9: Tak jaký může mít pro Českou republiku přínos přijetí eura?
12: Ty přínosy jsou speciálně na úrovni mikroekonomické, to znamená na úrovni jednotlivých podniků. Jedná se o úspory na transakčních nákladech, to zejména věci spojené s tím, že musíte samozřejmě spravovat portfolio více měn, pokud exportujete zejména do zemí Evropské měnové unie. Vedle toho jsou to v tuhletu chvíli náklady také na zajištění, které firmy musí nést. Z mého pohledu jsou vlastně tyto benefity možná časem, řekněme, klesají s tím, jak stabilita české měny, to znamená česká měna je, řekněme, minimálně v posledních dvou letech měnou s relativně nízkou volatilitou a ty náklady na měnové konverze vlastně nejsou asi tak výrazné, jako byly, řekněme, před nějakými 5-10 lety. A kdybych na druhé straně měl říct zase, jaké jsou vlastně nevýhody přijetí eura, tak jsou to čistě vlastně otázky makroekonomické. To znamená, netýká se to tolik jednotlivých podniků. Častokrát je i problém to jednotlivým podnikům vysvětlit, že nějaké takovéhle věci tady mohou nastat a souvisí to s tím, že vlastně ne vždycky nám úplně musí ten jeden kabát nebo jedna košile té společné evropské měnové politiky sednout a v tu chvíli vlastně můžeme mít, dejme tomu, nebo historicky, kdybychom to vzali, tak bychom mohli mít daleko nižší úrokové sazby ve chvíli třeba ruské invaze na Ukrajinu, než jsme potřebovali a inflační vlna by u nás byla bývala, mohla být ještě výrazně vyšší. Tak to je vlastně ten makroekonomický pohled na věc, který spíše říká raději opatrně, ale zase i zde časem se dá říci, že ty náklady jdou směrem dolů s tím, jak my se stáváme více a více vlastně provázaní s evropskou ekonomikou a vlastně hospodářsky se dotahujeme na ty vyspělejší členské země Evropské měnové unie. S tím, jak čas tady postupuje, tak si myslím, že ta otázka přijetí nebo nepřijetí eura, nechci říct, že se stává vlastně z pohledu ekonoma irrelevantní, ale dokážu si představit vlastně prosperující Česko jak uvnitř, tak mimo Evropské měnové unie. A je to spíše otázka, řekněme, politického rázu, jestli to vnímáte jako určitou vlastně příslušnost ke klubu, což tady chápu z pohledu prezidenta, ke klubu těch evropských zemí, které spolu chtějí více spolupracovat, věci řešit společně na společné platformě, tak asi dává smysl, krom veškerých vlastně v tuhletu chvíli bezpečnostních iniciativ, tak být součástí eurozóny jako toho vnitřního klubu.
9: Můžeme se trošku podívat i na výhody, případné nevýhody, abychom byli konkrétní. Teď máme vlastní měnovou politiku, Česká národní banka může rychle reagovat na ekonomickou situaci, tak nestratili bychom tu výhodu, pokud by Česká republika přijala euro?
12: Ano, to je přesně ten makroekonomický pohled v tuto chvíli. Tedy Česká republika má vyšší úrokové sazby, z mého pohledu je má správně, protože ta přirozená úroková sazba v Česku, která tu ekonomiku ani netlumí, ani nebrzdí, je přece jenom o něco výš než v průměru v Evropské měnové unii. To znamená, v tuhle tu chvíli ty sazby v Česku jsou na 3,5%, v eurozóně na 2% a je to za mě správně a je možné, že i v Česku půjdou časem úrokové sazby, když by třeba zesílili inflační tlaky přicházející teď z Blízkého východu, takže půjdou ještě výrazněji nahoru a ten rozdíl třeba mezi Českem a eurozónou jsou ještě zvětší. A bude to správně pro ekonomiku, protože my vlastně máme trochu jinou, řekněme, ještě strukturu než eurozóna v průměru jako taková. Tak tady ano, máte pravdu, do jisté míry bychom ztráceli tuhle tu manévrovací schopnost. Je otázka, na jaké míry si ceníte víc tuto manévrovací schopnost, na jaké míry si víc ceníte tu úsporu těch transakčních nákladů na úrovni podniků. Svým způsobem trošku porovnáváte hrušky s jabkama a proto vlastně politici častokrát na to můžou mít poměrně vyhraněné rozdílné názory a je velmi složité je nějakým způsobem objektivně rozsoudit.
9: A tam je taky otázka, jak dobře a rychle dokázala Česká národní banka zareagovat na inflaci. Ale to teď nechme stranou. Výhoda by mohla být, že pokud by Česká republika přijala euro, přilákala by nové investory, popřípadě firmy ze zahraničí?
12: To si nejsem úplně jistý, do jisté, takto, české firmy, speciálně ty působící mezinárodně, dlouhodobě samozřejmě si přejí euro a bylo by to pro jejich život jednodušší, určitě by tady měly úspory na nákladech. Nejsem schopen říct, do jaké míry by to byl rozhodující faktor pro zvažování investic ve středoevropském regionu. Myslím si, že tady jsou důležitější věci, jako je institucionální kvalita, jako je, řekněme, jednoduchost určitých byrokratických procesů, povolování a podobně. A v neposlední řadě třeba i investiční pobídky pro tyto konkrétní investice, například do čipové výroby a podobně, jsou to věci, které v těch soutěžích do značné míry rozhodují. Myslím si, že situace v regionu by se výrazně změnila, kdyby se Polsko rozhodlo přijmout společnou měnu euro. V takovém případě by možná pro Česko skutečně bylo nevýhodné zůstávat mimo.
9: Tolik hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
12: Děkuji a naslyšenou.
9: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 23 minut po 16. Od 9 hodin se dnes v Pražském kongresovém centru sešla valná hromada energetické skupiny ČES. Na programu má schválení loňských hospodářských výsledků, výši dividendy, ale také restrukturalizaci a změnu stanov a volbu nových členů dozorčí rady společnosti. A na místě už vše sleduje náš ekonomický redaktor Tomáš Jeník. Hezký den.
13: Dobré odpoledne.
9: Už se valná hromada dostala k projednání dividendy?
13: Trochu překvapivě ano. Valné hromadě sice trvalo víc než 6 hodin, než se probrala prvními dvěma body, což byly zprávy orgánů společnosti a schvalování účetní závěrky za loňský rok, ale i tak se k projednání dividendy dostala o něco dřív, než se čekalo. Zhruba před půl hodinou schválili akcionáři dividendu tak, jak ji navrhlo vedení ČES, tedy 42 korun na akci. To odpovídá rozdělení 80% očištěného čistého zisku, tedy 23 miliard korun. Loni byla dividenda o něco vyšší, 47 korun na akci.
9: A co navrhovaná restrukturalizace? O té bude valná hromada jednat kdy?
13: To je až bod číslo 5 programu a vzhledem k tomu, že právě valná hromada schválila třetí bod, tedy dividendu, pravděpodobně na něj dojde až v podvečer. Restrukturalizace, respektive, jak to nazývá vedení ČES, optimalizace vlastnické struktury, je zřejmě nejdůležitějším bodem dnešního programu. Soustředí se na něj pozornost zejména menšinových akcionářů, říká jeden z nich Michal Šnobr.
14: Je naprosto zřejmé, že akcionáři teď potřebují připravované restrukturalizaci a prodeji 49% v této nové společnosti mnohem více informací, zejména nějaký časový harmonogram.
13: Pravděpodobné další kroky, pokud je tedy dnešní valná hromada schválí, dnes Českému rozhlasu nastínil generální ředitel ČES Daniel Beneš.
15: Pokud to poběží tak, jak máme naplánováno, tak někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost. A v té samé době bychom měli mít i celkem jasno, jakým způsobem bychom přistoupili k dalšímu prodeji podílu v této společnosti až do součtu 49%.
13: Podle Beneše právě v tuto chvíli ještě není jasné, jakým způsobem by se ten menšinový podíl v dceřiné společnosti měl prodávat.
9: A jaké jsou varianty vstup nové dceřiné společnosti na burzu?
13: O této variantě se mluvilo, že by to byla, řekněme, pro pražskou burzu náhrada za celou skupinu ČEZ, kdyby stát později vykoupil a z burzy stáhl. Podle Daniela Beneše je to ale jenom jedna z možností. Těmi dalšími jsou prodej strategickým investorům nebo výměna za akcie současných akcionářů, případně kombinace všeho možného, všeho zmíněného. Minoritní akcionář Michal Šnobr říká, že pokud chce vedení ČES při prodeji maximalizovat výnos, má jenom jednu možnost.
14: V takovém případě by měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku, kteří budou ochotni zaplatit rozhodně vyšší cenu, než jakou by mohl ČES získat při nějakém IPO na burze v Česku nebo kdekoliv v zahraničí.
13: Prodejem menšinového podílu v dceřiné společnosti by měl ČES získat prostředky na výkup 30% vlastních akcí od stávajících menšinových akcionářů. Celkově by to mohlo stát kolem 250 miliard korun. A právě tolik by podle Šnobra mohl ČESu přinést prodej zákaznické části, tedy balíku firem včetně ČES Prodej, ČES Distribuce, Gaznet nebo ČES Esko. Současná vláda chce zestátnění výrobní části firmy dotáhnout do konce svého mandátu.
9: Tolik náš ekonomický redaktor Tomáš Jeník. Moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
9: V odpoledním plusu už míříme do Ostravy. Zájem o byty v Ostravě rozhýbává i projekty, které už místní měli zaodepsané. Pár stovek metrů od radnice Moravskoslezské metropole se nachází schátralá těžní věž černouhelného dolu Jindřich a nepovedený mrakodrap z dob normalizace. To se má brzy změnit, slibují developeři. Od léta chtějí obě stavby začít přestavovat na bydlení.
16: No tak bydlelo se nám tu dobře, tak jsme tam chodili tančit do Jindřicha, do hotelu a všecko v pohodě. Ale řeknu vám, za poslední rok já jsem zestarla o 10 roku.
17: 85-letá Jiřina bydlí hned vedle chátrajícího hotelového domu Jindřich. Ten už 19 let navštěvují maximálně nezvaní hosté.
16: Zamykáme už i přes den, protože se bojíme už tak nějak. Takový komplex přece, teď to bylo pro boha užité všecko.
17: Přísliby, že se místo promění k lepšímu, už zazněly mnohokrát. Podle majitele budov Tomáše Novotného z Jindřich Placa Development už se to tentokrát opravdu stane.
18: Čekáme na vydání stavebního povolení. Jakmile bude vydáno a bude pravomocné, tak bychom začali s pracema, s nějakýma drobnýma demoličníma pracema. Nosné části objektu zůstanou.
17: Developer Tomáš Novotný slibuje, že za pár týdnů zmizí odpadky a divoká zeleň. Skelet hotelového domu chce přestavit na byty a do původní podoby chce opravit i ikonickou těžní věž dolu Jindřich.
18: Čekáme ještě na jedno povolení od památkářů, abychom mohli opravit část střechy, kterou odcizili ostravští bezdomovci. A ve věži může vzniknout třeba nějaké kulturní centrum, kavárna.
17: Lidé z okolí už ale ztrácejí trpělivost. Na radnici centrálního obvodu doručili petici, kde žádají řešení bezpečnostní situace. Podle mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaely Tiché s vlastníkem jednají, ale mnoho nezmůžou.
19: Co se týče zabezpečení objektu, tam je to v rukou stavebního úřadu. Na základě podnětu provede šetření i s dalšími orgány státní správy, jestli jsou dodržovány všechny předpisy.
17: Teď na radnici doufají, že vlastník své plány naplní. Vyhlížejí taky přestavbu normalizačního mrakodrapu o pár set metrů dál. Podle Bibiany Beňové z realitní společnosti Svoboda and Williams začne proměna domu hrůzy na luxusní bydlení podle projektu architektky Evy Jiřičné už v létě. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Zprávy.
9: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Radiožurnálu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdřív setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je o zhruba 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil nové útoky na libanonské hlavní město Bejrut. Cílem jsou podle něj pozice hnutí Hezbollah na jihu města ve čtvrti Dahia. Irán označil izraelské útoky na Libanon za jeden z možných důvodů pro odklad diplomatických jednání k ukončení války s Izraelem a USA. A v části Břeclavska ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Týká se to například Lednice, Valtic a okolních obcí. Důvodem je dlouhodobé sucho a vysoká spotřeba vody po prvních teplých dnech a přetížené vodní zdroje. V půlce června se omezení rozšíří taky na Mikulovsko. Sport. Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se dvěma výhrami a jednou porážkou. Naposledy Češi turnaj vyhráli v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20 hodin a 30 minut.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D11 u Peček a kolony na D1 v Brně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru překážka mezi pruhy.
20: Vypukla kamionu pneumatika a leží přímo ve prostřed těch dvou pruhů, takže bacha na to, je to obrovský předmět.
7: Na D1 jsou obousměrné kolony na průjezdu Brnem. Směrem z Vyškova se jede pomalu mezi kilometry 211 a 189. Je to celé na 45 minut v osobních autech. Ve směru z Prahy do Ostravy hlásíte silný provoz od sjezdu na výstaviště z kilometru 194 po omezení na kilometr 197. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za odpočívkou Zeleňák ze 13. kilometru hlásíte kolonou, pokračuje až k dálnici D1, stojí hlavně pravý pruh plný kamionů, levý pruh jede krokem až od sjezdu na Modřice. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové nadále stojí dlouhá kolona před Litomyšlí, je to provozem, opatrně brzdí se už na konci D35 na kilometru 191 zpoždění půl hodiny. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrounu je za odbočkou na Opatov neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto, více od zpravodaje.
21: Silnice je uzavřená z obou stran, je tam nehoda, záchranářské složky to uzavřely, je to u rybníku Hvězda u obce Opatov.
7: Náhradní trasa přes Krasíkov a Moravskou Třebovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude opět teplejší den, ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle se objeví mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: A ze studia Plusová za zdraví Lenka Vahalová. Teď máme 4 minuty po půl páté. Jižní Čechy zažili o víkendu bouřky a prudké deště. Včera v neděli postihl výpadek elektřiny 10 000 domácností. Ještě dnes ráno bylo bez proudu 300 z nich. Česko přitom v sobotu zažilo druhý vrchol letošního sucha, uvádí portál Intersucho. Dva nejhorší stupně zasáhly zhruba polovinu území. Nyní z deště sucho pomalu ustupuje, nakolik můžeme očekávat silné deště i v červnu. A mohou současné srážky na pomoci nízkému stavu spodních vod. Naším hostem je teď profesor Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Hezké odpoledne.
22: Hezké odpoledne, Zdena.
9: Čemu pomohly ty víkendové liáky, zejména v jižních Čechách? Mohou alespoň trochu vyvážit to velké letošní jarní sucho?
22: Tak aspoň z části ten deficit vláhy určitě vyvážili. Samozřejmě problém těchto srážek je, že přichází v příliš velkém množství v krátkém čase, což ti, které ty liáky postihnou, tak samozřejmě pociťují spíše ne jako úlevu od sucha, ale jako další problém. a bohužel po tak dlouhém suchu, pokud přijde intenzivní srážka, tak ohrožuje i povrchovou vrstvu půdy a velmi často končí ta nejúrodnější část ornice někde ve vodních socích.
9: Nakolik může takové nebo takový déšť příroda a země vsáknout? Stále se opakuje, že co u nás naprší, to i odteče. Platí to?
22: Tak ono to platí s nadsázkou. Od nás z našeho území odtéká maximálně 1/5 toho, co od nás naprší. Naprostou většinu pošle do atmosféry výpar, zejména rostliny skrze listy, skrze transpiraci. Takže není to úplně přesné, ale pravda je, že my hospodaříme s vodou, která u nás naprší a žádnou jinou k dispozici nemáme. Takže musíme za ty srážky, byť nepřichází tak, jak bychom si přáli, být vlastně rádi. Ale k té vaší otázce, půda, která je jaksi přeschla, má tu povrchovou vrstvu suchou, tak je vlastně hydrofobní, to znamená odpuzuje zpočátku vodu. Navíc ta voda, která se snaží zasáknout do pórů, tak musí pod sebou stačovat ten vzduch. Takže není to úplně jaksi komfortní pro vodu nacházet tu cestu. Pokud ta půda přes to sucho je prokořeněná, je živá, tak obecně skrze ty pory i makropóry vsakuje vodu relativně dobře navzdory těm problematickým podmínkám. Samozřejmě utužená půda s tím má mnohem větší problém.
9: Co to znamená, když zhruba polovinu českého území zasáhly dva nejhorší stupně sucha? Co charakterizuje ty nejhorší stupně?
22: Tak v tom našem pojetí je to odchylka od dlouhodobého stavu. Znamená to, že takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let, zjednodušeně řečeno. V tom máme ale malinko problém tím, jak se nám posunuje klima, nebo se mění klima, tak ta naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015, to znamená 55 let a pozorovaných dat. Tím pádem v tom měnícím se klimatu bohužel těch suchých období máme více, ale my vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
9: Teď spodní vody, kde v České republice je ta situace kritická?
22: Tak kritická přímo bych asi přímo neřekl, je neobvykle nízký stav, nicméně jaro nepatří mezi měsíce, kdy zažíváme vlastně absolutně nejnižší obsah vody. Zatím, pokud je nám známo, tak ty informace nebo zásoby podzemní vody jsou na tom o něco hůře v českých zemích, ale i na Moravě velká část Prtů má nižší než obvyklé hladiny. Tyto srážky, které přišly z velké části těm podzemním zdrojům nepomohou, a to hlavně proto, že už máme plnou vegetační sezónu a v tuhle chvíli jsou rostliny ty první, které vodu zachytí a velmi efektivní v jejich využití. Takže do hlubších vrstev pouští je relativně malé množství. Není to tak, že by ta voda vůbec nepomohla, do podzemí se vůbec nedostala, ale nedá se od těchto srážek zatím očekávat výrazné zlepšení toho stavu podzemních zdrojů, zvlášť třeba u obcí, které vlastně mají vody málo, tak jak jsme slyšeli ve zprávách.
9: Jaký očekáváte červen s týmem Intersucha?
22: A bylo by skvělé, kdybychom dokázali říct, že máme předpověď na celý červen. My vidíme minimálně v tomto týdnu naději na výrazné zlepšení stavu na většině území. Bohužel nám tam stále ještě zůstává oblast západu Českomoravské Vysočiny a části jižních Čech. Nicméně pokud ta předpověď mluví pravdu, tak by se nám bohužel sucho do těch oblastí mohlo poměrně záhy vrátit. Nicméně Morava a Čechy by na tom měly být po tomhle týdnu výrazně lépe. Pak nás pravděpodobně čeká týden s nižšími srážkami a průměrnými teplotami, takže tam se znovu podíváme do hlubších deficitů.
9: A na závěr, co v současnosti dělá náš stát, naše společnost se suchem v krajině? Reagujeme dostatečně?
22: Na sucho se nedá úplně reagovat okamžitě, tak jako to vidíme třeba u povodní nebo jiných extrémů, kdy můžeme mobilizovat ty složky záchranného systému. U sucha to úplně neplatí, my si musíme zvyknout, že na sucho se připravujeme v době, kdy pak si prší a máme ten čas a máme čas vytvářet rezervy. Tady si troufám říct, že stát v minulosti i v současnosti stále investuje do zlepšování vodárenské infrastruktury, do toho, abychom sucho lépe zvládali. Nicméně to tempo, které máme, tak bohužel si myslím, že není dostatečné s ohledem na to tempo, kterým se nám proměňuje klima.
9: Tolik profesor Miroslav Trnka, koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
22: Děkuji za pozvání a krásný den vám i posluchačům.
9: Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 10 minut po půl páté a míříme do Francie. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská společnost SoftBank do něj chce v následujících letech investovat v přepočtu přes 1 800 000 000 korun. A detaily už přímo z Francie má náš zpravodaj Martin Balucha. Hezký den.
1: Zdravím, hezké odpoledne.
9: Do čeho přesně chce japonská společnost investovat ve Francii?
1: Japonská společnost SoftBank chce investovat do datacenter na severu Francie. Datacentra jsou klíčová centra pro to, aby vlastně se mohla rozvíjet umělá inteligence, aby byla dostatečná síla těch vypočítávacích mechanismů. Takže jsou důležitá ty datacentra. Ta datacentra by měla vzniknout u třech měst, konkrétně u měst Valenciennes, Amiens a pak ještě taky u Dunkerku. Původní plán počítá s investicemi ve výši 45 miliard eur, to je tedy do roku 2030-2031, kolem tohoto roku by měla ta datacentra vznikat a pokud všechno půjde dobře, tak společnost počítá s dalšími přídavnými investicemi ve výši 30 miliard a taky se počítá vlastně s navýšením toho výkonu těch datacenter. Původní plán je tedy kolem 3 gigawattů, ale pokud se vše bude dařit dobře, tak společnost SoftBank chce přidat ještě výkon 2 gigawatt.
2: Tohle partnerství dělá z Francie přední zemi v Evropě, pokud jde o datacentra a výpočetní kapacity.
1: To byl tedy francouzský prezident Emmanuel Macron. Japonská společnost SoftBank se tady ve Francii spojila, vlastně našla si strategického partnera, což je společnost Schneider Electric a s ní chce vlastně spolupracovat. Chce vytvořit dvě důležité továrny, chce je řídit, postupně postavit taky a tyhle ty továrny by měly dodávat vlastně elektrosoučástky do těchto nových datacenter na severu Francie, jak jsem říkal, v těch okolo těch tří měst. Co je taky důležité říct, že vlastně všechno se to pohybuje v těch průmyslových areálech. Například u Dunkerku, u měst jako je Gravelines, která jsou průmyslová, je tam jaderná elektrárna, jsou tam taky terminály na metan, takže skutečně průmyslové oblasti.
9: Proč se Japonci rozhodli pro tak výraznou investici právě ve Francii?
1: Japonci si vybrali Francii z několika důvodů. Jednak z toho důvodu, že Francie vyrábí a vyváží elektřinu, která je dostatek a která je taky bezemisní. Samozřejmě díky především francouzskému jadernému parku, to znamená díky 650 jaderným elektrárnám reaktorům, které tady jsou ve Francii a pak samozřejmě taky díky obnovitelným zdrojům energie. Tady mám na mysli samozřejmě hlavně větrné parky, které jsou na moři, ať už u pobřeží Atlantiku nebo u toho západního pobřeží, ale taky na jihu Francie. To je jeden bod a samozřejmě taky pomohlo to, co říká francouzský prezident Emmanuel Macron v přímé návaznosti na to, co jsem říkal, že Francie vyrábí skutečně velké množství elektrické energie, kterou vyváží. Zatímco americký prezident Donald Trump říká drill baby drill, tedy vrtat baby vrtat, tak francouzský prezident říká plug baby plug, to znamená skutečně zapoj, děvče zapoj ve smyslu té elektrické energie, takže na tom je vidět ten střed Amerika, Spojené státy, Francie, elektřina, možná tedy víc fosilní paliva. A druhý důležitý faktor bylo skutečně i zapojení prezidenta Emmanuela Macrona, který se vlastně na začátku dubna sešel právě s vedením této japonské společnosti, domluvili kontury té dohody, ale ani to by samo o sobě nestačilo, pak se samozřejmě přišlo další zapojení státu a co je taky důležité, zapojení francouzské energetické společnosti EDF, která poskytla vlastně svůj areál pro tyto datacentra.
9: Tolik náš zpravodaj Martin Balucha. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
9: Stále posloucháte Odpolední plus a nás už čeká další téma. Prodej tabáku, uhlíkové emise a nově také hazardní hry. Evropská komise zvažuje využít výnosy z těchto neřestí jako nové zdroje příjmu při příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie. Ve hře je také zdanění firem v oblasti kryptoměn či velkých digitálních gigantů, tedy převážně amerických firem. Unijní exekutiva nyní vyhodnocuje, kolik peněz by zmíněné zdroje mohly do rozpočtu přinést a návrhy konzultuje s členskými státy. Podrobnosti probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
9: Proč Evropská komise hledá nové zdroje příjmů společného rozpočtu, když se Evropská unie dosud obešla bez nich? Protože priorit a výdajů Evropské unie stále přibývá, unii čekají v příštích letech vyšší výdaje na obranu, na podporu Ukrajiny či konkurenceschopnost a zároveň bude muset začít splácet obří společný dluh, který vznikl během pandemie COVID-19. Ty nové vlastní zdroje mají tak pomoci financovat tyto závazky, aniž by státy musely výrazně zvyšovat vlastní příspěvky do rozpočtu. Právě příspěvky členských států podle jejich hrubého národního důchodu, připomínám, aktuálně tvoří největší část příjmů toho unijního rozpočtu. Do nového sedmiletého rozpočtu, který má platit v letech 2028 až 34, tak Evropská komise navrhla už loni v červenci zařadit 5 nových zdrojů. Patří mezi ně zmíněná daň z tabáku, uhlíkové clo, výnosy z emisních povolenek, které aktuálně plynou do rozpočtu členských států, a také třeba daň z nevybraného elektronického odpadu. Tyto nové zdroje by podle odhadů Evropské komise měly do rozpočtu přinést asi 60 miliard eur. Nicméně každý z těch zdrojů se už setkal s hlasitým odporem některých členských států. No a tak tedy Evropská komise nyní zvažuje ještě i další zdroje, které, nebo respektive s těmi nápady a návrhy přišel Evropský parlament. Evropská komise tyto návrhy teď prozkoumává. Patří mezi ně například ta daň z hazardu a nebo z kryptofirem.
3: Existují odhady, kolik peněz by tyto nové zdroje mohly do rozpočtu Evropské unie přinést?
9: Toto Evropská komise nyní vyhodnocuje. Ona minulý týden poslala členským státům první odhady, které já mám k dispozici. Vyplývá z nich, že zdanění hazardu by mohlo vygenerovat v příštích 7 letech necelé 2 miliardy eur ročně. Tato daň by se vypočítávala ze zisků či obratů firem, které online hazardní hry provozují. Komise také pokládá na stůl otázku, zda tedy by nebylo na stole i zaměřit se na kamenné provozovny těchto hazardních her. Komise ale upozorňuje, že mezi členskými státy jsou velké rozdíly v regulaci hazardu, nejsou jednotná pravidla pro online hazard napříč Evropskou unií a proto pro zavedení tohoto nového příjmu rozpočtu by bylo potřeba nejprve sjednotit ty definice napříč Evropskou unií. Další možný nový zdroj, který Evropská komise nyní zvažuje, je založený na kryptoměnách, a to buď formou daně z transakcí z kryptoaktivy, anebo daně ze zisku z jejich prodeje. V modelovém výpočtu pro odhady zisku, do kterého já jsem tedy, jak už zaznělo, nahlédla, komise počítá z daní ve výši 0,1% z hodnoty kryptotransakcí. Ta by mohla vynést 3 až 4 miliardy euro ročně. Komise ovšem upozorňuje, že ty výnosy by byly velmi nestabilní, protože trh s kryptoměnami je mimořádně volatilní. No a třetí novinkou je daň zaměřená na digitální giganty, což jsou tedy většinou americké firmy, jako je Google nebo Amazon. Hrubé odhady Evropské komise se počítají s příjmy do unijního rozpočtu kolem 5 miliard eur ročně. Ovšem, tento návrh může opět narazit na odpor části členských států, které se obávají odvety ze strany Spojených států.
3: Tolik bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: A v odpoledním plusu už další téma. Dětský ombudsman řešil za necelý rok svého působení skoro 1560 podnětů. 176 mu jich poslali přímo děti, zbytek dospělí. Vždy se ale týkali dětí a jejich práv. Instituce začaly fungovat loni 1. července. Dětský ombudsman Martin Beneš k bilanci využil dnešní Mezinárodní den dětí a shrnutí jeho práce prezentovali sami děti. A byla u toho i naše redaktorka Vlasta Gajdošíková. Hezký den.
4: Pěkné odpoledne.
3: S čím se děti na dětského ombudsmana nejčastěji obracejí?
4: Často se jich podněty týkaly rodičovských sporů. Na základě žádosti jednoho dospívajícího chlapce například dětský ombudsman poprvé vstoupil i do soudního řízení, aby podpořil jeho práva a práva jeho mladšího bratra. Děti si taky často stěžovaly na postupy škol nebo poměry v dětských domovech a podobných zařízeních. To shrnutí podnětů připravili formou hry žáci základní školy Horníkova a gymnázia Řečkovice v Brně. Ve skupinách utvořili redakci novin a měli sestavit vlastní zprávu, vysvětluje Martin Beneš.
5: Děti vlastně dostali příležitost vybrat to, co důležité je, a zároveň je to prostě zapojení dětí, je to ta participace, je to to, co vlastně jako dětský ombudsman má dělat, zapojit je do toho fungování, dát jim prostor, poskytnout jim hlas.
4: Kancelář dětského ombudsmana se uplynulý rok věnovala systémovým tématům, například dostupnosti škol pro děti s postižením nebo debatě o zákazu mobilů ve školách. Vyjadřoval se také k návrhům zákonů, upozornil například na nutnost zachovat obsah pro děti ve veřejnoprávních médiích nebo podpořil možnost, aby lidé od 16 let mohli volit v obecních volbách.
3: Dětský ombudsman bude mít svůj poradní orgán složený z dětí. Jak je vybíral a kdy skupina začne fungovat?
4: Zájemci se přihlásili na základě veřejné výzvy. Za 2 týdny přišlo 700 přihlášek, což je hodně a pracovníky kanceláře to docela překvapilo, protože poradní skupina má mít celkem 30 členů a Martin Beneš chce, aby v ní byly zastoupené děti různého věku s různou životní zkušeností, se zdravotním znevýhodněním i děti z menšin. Vybírat mezi nimi se málo sem, a to právě dnes. Poprvé se mají dětští poradci sejít přesně za 3 týdny.
0: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. To jsou věci, které jsou ještě pořád trochu v procesu. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Trochu uvidíme i podle toho, jak se nám vlastně ten tým poskládá. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
4: Martin Beneš dodal, že ty schůzky zaberou pravděpodobně jeden pracovní a jeden víkendový den, aby i takto dal najevo, že nejde o nějakou víkendovou zábavu, ale důležitou práci. Dětský ombudsman bude s tímto poradním orgánem konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí. Sami děti taky mají přinášet vlastní témata, která je zajímají.
3: Tolik redaktorka Vlasta Gajdošíková, moc děkujeme, naslyšenou.
4: Rádo se stalo, pěkný den.
3: A v odpoledním plusu už míříme do Laosu. Nakonec se dokázali zachránit sami. Skupina mužů uvězněná v zaplavené jeskyni v horách středního Laosu se o víkendu po 11 dnech vynořila na denní světlo. Šokovali tím i elitní potápěče, kteří se chystali spustit riskantní operaci na jejich vysvobození. Pětice se do jeskyního systému v horách vydala hledat zlato, když ho zaplavil silný déšť a odřízl únikovou cestu. Více nám řekne redaktor zahraniční redakce Ladislav Novák. Hezký den.
8: Hezký den.
3: Zpráva o záchraně 4 Laosanů přišla už v sobotu. Co víme nového o jejich vysvobození?
8: Ty první informace říkaly, že potápěči vysvobodili po prvním uvězněném muži další 4, ale pak se ukázalo, že čtveřice se zachránila vlastně sama. Déšť totiž na 2 dny ustal, záchranáři k tomu neustále odčerpávali z jeskyně vodu a ti uvěznění muži si všimli, že hladina vody klesla a vydali se na cestu. Potápěči se zrovna chystali na náročnou záchrannou misi, když zcela šokovaní narazili na skupinu zesláblých mužů už v ústí jeskyně. Muži byli 11 dní jenom o vodě, přesto se dokázali proplazit nebezpečnou, částečně zatopenou zhruba 260 metrů dlouhou trasou.
3: A v jakých podmínkách museli ti uvěznění muži uvnitř jeskyně přežít?
8: Oni byli všichni na jednom místě, čekali ve vzduchové kapse, v bahně a náročná prý byla hlavně zima, neměli sebou žádné přikrývky, tak se všichni společně objali, aby šetřili teplo, snažili se co nejvíc spát, aby neplýtvali energií. Z těch podmínek mají nějaké drobné zdravotní potíže, ale jinak jsou už všichni 4, i ten 5., který byl zachráněný už v pátek zpátky v civilizaci a v péči lékařů.
3: A proč se ta skupina mužů vypravila na průzkum jeskyně? Jednalo se skutečně o hledání zlata?
8: Ano, doslechli se prý, že v oblasti je zlato. Už dřív se téhle skupině povedlo na jiném místě nějaké najít, tak to zkusili znovu. Podle CNN se v Laosu v posledních letech rozmáhá zcela neregulovaná těžba, zejména v regionech, kde není dostatek práce, zejména lidé z venkova, kde panují zoufalé ekonomické podmínky, tak často riskují ve snaze zajistit si obživu. I muž jménem Lam, jeden z těch zachráněných Laosanů, na sociální síti to rozhodnutí jít do jeskyně komentoval slovy: chudoba je děsivá.
3: Přestože některé rodiny se už skledaly s pohřešovanými, záchranné práce na místě pokračují, v jeskyních by totiž měly být ještě další lidé.
8: Ano, záchranáři pracují s předpokladem, že ve stejný den, tedy 20. května, vstoupila jakýmsi jiným vchodem do jeskyního systému ještě 2 mužů. Potápěči věří, že tito pohřešovaní jsou ještě zhruba o 100 metrů hlouběji, v mnohem užším a nebezpečnějším terénu. Přesto ta naděje zůstává, na povrchu se totiž podařilo najít vchod do 100 metrů hluboké šachty. šachty, která by měla umožnit ty náročné pasáže obejít, a dokonce v ní údajně uslyšeli opakovanou odpověď, když vyslali signál klepáním na kameny.
9: Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
9: Stále posloucháte Odpolední plus a teď už nás čeká kniha dne. Putování krajinou nejistoty, zkušenost země poznamenané společenskou a politickou krizí i pocit vykořenění, a to vše nese titul Sympatie. Napsal ho venezuelský spisovatel Rodrigo Blanco Calderón, který žije v exilu. Český překlad od Víta Kazmara vyšel v nakladatelství Odeon a právě s ním natáčela na Světě knihy reportérka Kateřina Svátková.
10: Toulaví psi, hlavní hrdina Odysseus, ztráta nejbližšího člověka a taky naděje, že to lepší se na světě pořád dá najít. Co všechno předcházelo napsání Sympatie, mi na omšelé lavičce u Křižíkovy fontány vypráví Rodrigo Blanco Calderón.
11: Na ten moment si vzpomínám přesně. Nějakou dobu jsem si v Paříži přivydělával mimo jiné hlídáním psů. Tehdy už panovala ve Venezuele opravdu tíživá situace kvůli totálnímu exodu, masivnímu odchodu Venezuelanů. Spousta z nich opustila své psy, ulice Caracasu a vlastně celé země se tak zaplnily toulavými psy. Moje rodina se v té době rozhodla v Caracasu založit nadaci na jejich záchranu. No a logicky jsem tedy o zachraňování psů, jejich tíživé situaci, měl neustále spoustu informací, zatímco jsem tedy hlídal psy Pařížanů. Vychovaná zvířata s prvotřídní zdravotní péčí a stravou. No a mě tenhle kontrast dvou společností vlastně dost zasáhl. A říkal jsem si, že by z toho byl námět na román, ve kterém bych se pokusil pochopit, proč se někdo vůbec rozhodne psa opustit. V hlavě se mi zrodil obraz muže, který je na procházce se psem a z ničeho nic ho opustí. No a nachomítne se k tomu někdo další. Kdo toho psa zachrání, ale jeho původního majitele se rozhodne za tenhle čin zabít. Když jsem začal psát, říkal jsem si, že to zase potrvá, než z toho bude celá kniha, tak jako vždycky. Jenže tentokrát jsem k tomu s

0: No, no, c'est exactement comme ça, comme tu l'as...
1: Pojmenovala jste to přesně. Ten politický kontext je pro mě ale vždycky jen určitým zarámováním, jak nahlížet na vyprávění samotné. Jakmile začnu psát, je pro mě asi důležitější pozorovat vztahy mezi postavami, jenže nakonec pro mě bylo přece jen objevné pochopit, že nepíšu o Venezuele nebo o lidech. Psi se tu vlastně stávají obrazem osamělosti, která může narušit mezilidské vztahy, dokonce i v rámci rodiny. Ze syna je najednou sirotek, který si neustále klade otázku, co to vlastně je ta jeho rodina. Ožení se, ale neumí v rodině žít. Nedokáže navázat skutečný vztah. Cítí se jako osamělý pes. Ale abych odpověděl, pro mě je to asi nejvíc román o rodině, o osamělosti v samotném jádru mezilidských vztahů.
2: Vraťme se k tolikrát zmiňovanému pocitu osamělosti. To je velké téma, přináší do knihy určitou úzkost. Nejste vy sám tím osamělým Odysseem? Nemusí se současní Venezuelané tak trochu rozhodnout být osamělí, aby přežili?
1: To je dobrá otázka. Já si myslím, že Odysseus se mi tady opravdu trochu podobá. Možná jste ale vystihla tu podstatu mojí myšlenky. Osamělost Venezuelanů, kteří zůstávají v zemi a vidí, jak jejich rodiny a přátelé opouštějí zem, kde zůstávají jako ti poslední. Lidi, co přišli na nádraží a zmeškali vlak. To, myslím, pociťuje spousta lidí po rozhodnutí zůstat ve Venezuele. Jsou opuštění. Možná nebyli dost chytří nebo rychlí, aby se zachránili, aby měli šanci na lepší život. Něco takového cítím ze slov svých přátel, kteří ve Venezuele zůstali. Ale ten pocit samoty podle mě zažíváme tak trochu všichni. Vychází z politiky, z rasismu. Já jsem to zažil za posledních 10 let jako emigrant mnohokrát. Emigrace znamená být cizincem, být sám. Ta situace je takhle daná. Najednou si sám, si člověkem, který se musí neustále ospravedlňovat, vysvětlovat, kdo jsi, a není to vždycky úplně snadné.
3: Tolik redaktorka Kateřina Svátková, která na Světě knihy natáčela s venezuelským spisovatelem Rodrigem Blankem Calderonem, probrali jeho novou knihu s názvem Sympatie. A to už je z pondělního Odpoledního plusu s datem 1. června vše. Za vaši pozornost i za poslech vám za celý tým děkuje Lenka Vahalová.

0: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Vládu chce upozorňovat na rizika chystaných změn ve státní správě. Policie stále zasahuje na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli podezřelému předmětu evakuovala školu. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrací na okruh WTA. Na nehodu pozor na D5 na STEM 22. kilometru směrem do Rozvadova. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jihozápadu se přidá déšť. Teploměr ukážou až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vznikla nová platforma odborů ve veřejném sektoru. Založili odbory agentury pro sociální začleňování společně s odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a taky veřejnoprávních médií. Chtějí hájit nezávislost státní správy a bránit změnám, které by podle nich mohly oslabit. Například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO chtějí podle předsedy Václava Nykla poslat dopis, ve kterém upozorní na rizika změn.
2: Státní služba musí být chráněna před zásahy politiků, kteří ji chtějí zneužít a kteří chtějí bez udání důvodu odstraňovat nepohodlné úředníky, kteří kladou kritické otázky nebo upozorňují na veřejný zájem či rizika spojená s realizací jednotlivých politik. To je v právním státě, v demokratické zemi, nepřijatelné.
1: Premiér Andrej Babiš dnes oznámil, že rozhodnutí o přesunu agent je definitivní. Nový model bude podle něj efektivnější. Policisté zasahují na Mendlově náměstí v Brně. Na místě omezili dopravu a kvůli podezřelému předmětu evakuovali zhruba 400 lidí z tamní školy. A na místě je reportér Šimon Franc.
3: Z místa podezřelého předmětu se asi před 5 minutami ozvala rána a následně policisté začali pouštět pěší dopravu. Je zřejmé, že ta rána pocházela z toho podezřelého.

0: celého předmětu. Pyrotechnici nicméně na místě zůstávají, takže zřejmě šlo o nějakou řízenou, o nějaký řízený zásah. Teď už se pouští na místo i auta. První teďka projíždí kolem mě a zřejmě bude následovat i hromadná doprava. Linky v tuto chvíli nabírají asi 10-minutová zpoždění a jediná tramvajová linka, která jezdí po původní trase, je tramvaj číslo 1. Pro většinu evakuovaných žáků si podle policie už přijeli rodiče a auta se pouští právě teď, se dívám i do okolních ulic. Z Mendlova náměstí Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo. Proti nové variantě eboly, nazvané Bundibugyo, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Česko má předat do Německa odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou. Rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie ji zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnil pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedit v ženské věznici v Chemnitz. Tam ale nenastoupila. Líbichová si ponechala lhůtu na podání stížnosti, pokračuje mluvčí krajského soudu v Plzni Jakub Štvrt.
2: Usnesením se vyžádaná předává k výkonu trestu do Německé republiky. Současně s tímto usnesením se jí přeměňuje vazba předběžná na vazbu předávací. Vyžádaná má samozřejmě proti usnesení možnost podat se stížnost, a to do 3 dnů od dneška.
1: Líbichová v květnu u plzeňského soudu s předáním do Německa nesouhlasila. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost a vyjádřila i obavy o život.
3: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na WTA Tour. Příští týden nastoupí ve 4 hře v Londýně. Williamsová vyhrála v kariéře 23 Grand Slamů. A tenista Jakub Menčík se připravuje na čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant zítra utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a taky Kaspra Ruda. Na souboj s Menčíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší a baví ho i fakt, že v pavouku antukového Grand Slamu je dál řada mladých hráčů.
4: Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodár a Menčík, je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik, navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
5: Překážka na D1 u Klimkovic a kolony u Holubic. Na D1 z Ostravy do Brna dejte pozor před sjezdem na Klimkovice, na kilometru 351 překážka.
6: Leží nějaký popruh z kamionů mezi jízdními pruhy.
5: Na D1 jsou obousměrné kolony na průjezdu Brnem, směrem z Vyškova se jede pomalu mezi kilometry 211 a 189. Je to celé na 45 minut v osobních autech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u nájezdu od Zdib na minus prvním kilometru máme hlášený požár osobního auta. V místě se zpomaluje, výraznější kolony se netvoří. Na D5 z Prahy do Rozvadova pomalu za sjezdem na Benešovice na kilometru 122 havarovalo nákladní auto, na místě jsou hasiči, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomaluje se u Vestce na 3. kilometru osobními auty 20 minut navíc za sjezd na Ořech. V Praze odpolední špička v plném proudu, Vekbelské směrem na D8 se popojíždí v celé délce z Hloubětína před nájezdem na Cínoveckou řeší nehodu mezi pruhy, projíždí se pomaleji, je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima udrží kolem 17 stupňů. To byly zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Tomáš Pancíř.
8: Dnes skončí lhůta, do které mohou obce, kraje i veřejnost podat připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné nebo solární elektrárny. Jak se k návrhu staví obce a města? Mají mít obce možnost zablokovat stavbu nových stožárů s turbínami? A proč v Česku právě větrné elektrárny vyvolávají tolik emocí? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a také starosta Velkého Oseku, zvolený na kandidátce Nezávislý pro Velký Osek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
9: Krásné dobré odpoledne.
8: Máte přehled, kolik obcí a měst podalo nebo ještě dnes pošle připomínky k návrhu akceleračních zón?
9: Tak podle těch veřejně dostupných informací to může být v řádech desítek až stovek podnětů přehodnocení toho návrhu, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Otázka je, kolik z nich bude relevantních s nějakou podstatou, která se dá opravdu zohlednit v rámci toho návrhu.
8: Říkáte desítky až stovky, těch zón je dohromady 94. Očekáváte, že připomínky vlastně budou mířit proti všem, nebo jsou tam přece jenom některé zóny, které jsou, řekněme, nesporné?
9: Tak řada těch zón byla vytipována v lokalitách, kde už dneska nějaká ochrana z hlediska životního prostředí je, nebo nějakým způsobem chráněná, takže by se to tolik nemuselo dotýkat zastavěných nebo zastavitelných částí města obcí. Nicméně pořád mají možnost se k tomu vyjadřovat neziskové organizace chránící různé veřejné zájmy. A pak jsou tam zóny, které jsou poměrně v nějakém odstupu od zastavěných nebo zastavitelných částí obcí a města, tam právě se asi dá očekávat největší odpor nebo rezistence vůči těm návrhům. Ale jsou i akcelerační zóny, které jsou v uvozovkách nekonfliktní a pravděpodobně tedy projdou podle toho původního návrhu.
8: Těch je v řádově kolik, jednotky nebo několik desítek?
9: Tak můj osobní odhad je, že se pohybujeme v řádech nízkých desítek.
8: Vy jste v polovině dubna řekl, že by města i obce měly být opravdu dobře, nebo měly mít opravdu dobře odůvodněné případné připomínky, tak aby uspěly v rámci připomínkového řízení. Co jste tím myslel?
9: Tak jedna věc je mít nějaké připomínky a námitky vůči tomu návrhu, který vychází z dlouhodobého projednávání a přípravy. Je faktem, že v prvních etapách té přípravy ty podklady nebyly úplně všechny transparentně poskytovány dotčeným orgánům, zejména městům a obcím. I kraje se na to dotazovaly, z čeho vychází ten původní návrh, který zahrnoval několik stovek akceleračních zón napříč celou Českou republikou. Dneska jsme na 94, takže v posledních měsících ten návrh doznal velké změny a je právě tudíž otázkou, jak se k tomu opravdu ty města obce postaví a budou mít tu argumentaci připravenou. Některé ty návrhy jim byly avizovány, některé právě pro některé z nich to bylo překvapení, že se nakonec dostali do toho návrhu pro vymezení akceleračních zón.
8: Co znamená, že ty připomínky budou dobře odůvodněné? Co by to dobré odůvodnění mělo obsahovat nebo na jakých argumentech by mělo stát?
9: Tak pomineme-li podmínky z hlediska ochrany životního prostředí, to už jsem musel vypořádat v rámci přípravy toho návrhu, protože akcelerační zóna vlastně vypořádává jakýmsi způsobem paušální EIA, tak to by měly být námitky primárně týkající se kvality života obyvatel, nějaké dopravní prostupnosti nebo z hlediska dopravy, z hlediska i rozvoje území a podobně. To znamená, jsou-li to akcelerační zóny, které můžou dost zásadně ovlivnit třeba občanskou vybavenost obce, její infrastrukturu, tak to jsou podle mého názoru velmi relevantní připomínky, které budou muset být zohledněny. Jinak to může vyblokovat i život a kvalitu bydlení obyvatel dané obce nebo města.
8: Tak jak sledujete informace o jednotlivých připomínkách, jak velká část těch připomínek splňuje tohleto, co jste teď říkal?
9: Tak ty připomínky, co jsem si dohledával, tak z mého pohledu jsou zatím spíš popisovány nějakým způsobem obecněji. Otázka je, jaká byla potom ta finální verze a popravdě řečeno k tomu jsem ještě neměl příležitost se dostat, ale to je opravdu na každé té obci nebo městě. Vím, že někde se podávají formou skupinových nebo svazkových námitek za nějaké regiony i ve spolupráci právě s těmi odborně způsobilými subjekty, neziskovkami a podobně, takže uvidíme, čím to bude odůvodněné. Předpokládáme, že v rámci toho připomínkového řízení se s textací těch jednotlivých námitek budeme mít možnost podrobněji seznámit.
8: Konzultovali některé obce nebo některá města s vámi, jako se Svazem města obcí, ty své připomínky?
9: Ne, nejsem si toho vůbec vědom.
8: Vy jako Svaz
9: města... To je velmi individuální záležitost.
8: Rozumím tomu. Vy jako Svaz města obcí máte nebo sdílíte nějaké zásadní výhrady?
9: Tak my už od počátku říkáme, jestli je opravdu nutné ty zóny vymezovat formálně, když víme, že i podle toho, jak avizuje sama vláda, respektive vládní poslanci, že ve chvíli, kdy bude přijata novelizace stavebního zákona, tak by mělo stavební povolení na jakoukoliv stavbu, tudíž i na obnovitelné zdroje energie, být vydáno do jednoho roku od podání žádosti, tak nám nepřišlo příliš logické na to ještě vydávat zvláštní zákon. Nicméně je faktem, že tohle je svým způsobem důsledek evropské legislativy. Chápeme i proč došlo k tomu vymezení tak, jak nakonec bylo v tom návrhu představeného před cirka 2 měsíci. A je otázkou samozřejmě, jak ten návrh ještě bude moci být redukován, aby byly naplněny požadavky Evropské unie, kdy my máme povinnost opravdu urychlit nebo respektive zajistit zrychlené povolování zdrojů obnovitelných zdrojů energie, a pokud to neučiníme, tak je zde reálné riziko, že nám budou kráceny dotace do České republiky v řádech několika miliard korun.
8: Z toho, co jste říkal na začátku téhle odpovědi, že tady by měla být novela stavebního zákona, která by měla bez ohledu na akceleroční zóny urychlit povolování staveb. Chápu dobře, že z vašeho pohledu, z toho praktického pohledu, ty akcelerační zóny jsou zbytečné?
9: No, pokud srovnáme ty návrhy a ten podklad, který jsme dostali k dispozici k novelizaci stavebního zákona, tak logicky to z toho vyplývá. Bude-li stavební zákon, který každou stavbu, a to i zdroje obnovitelné energie, které nebudou v těch akceleračních zónách, tak od data podání žádosti budou povoleny do jednoho roku, tak toto je avizováno, ta předmětná novelizace, tak pak se zdá, že opravdu zvláštní zákon nebo zvláštní nařízení o vymezení akceleračních zón se zdají v podstatě být zbytečné.
8: Vy už jste se krátce dotkl historie toho, jak vznikaly akcelerační zóny, že původně jich bylo daleko víc, potom v průběhu jednání se ten okruh zúžil na těch aktuálních 94. Přesto od některých starostů jsem slyšel v těch posledních dnech a týdnech, že ten návrh s nimi nikdo dopředu nekonzultoval. Dodávali, že kdyby třeba ta debata dopředu byla, tak by teď ten odpor a těch připomínek nemuselo být tolik. Souhlasíte s tímhletím postojem?
9: Naprosto s tím souhlasím, přece jenom se to bytostně dotýká té územní místní samosprávy a už od počátku, kdy se ten návrh připravoval v řádech stovek akceleračních zón, tak jsme avizovali, že by bylo vhodné to projednávat. Ze strany státu jsme dostávali odpověď, ano, dojde na to, určitě bude často projednávat, určitě bude příležitost zohlednit některé specifické podmínky, nicméně se tak nestalo a došlo to do fáze, kdy bylo formálně vyvěšeno nařízení vlády o územním rozvojovém plánu, které zavádí akcelerační zóny, a až v tento moment mohli opravdu se s tím dopodrobna seznámit ty dotčené samosprávy a mohli podávat konkrétní podrobné připomínky, což z mého pohledu není úplně partnerský přístup mezi státem a samosprávou.
8: Čí je to chyba?
9: No, jednoznačně předkladatele. Ten by měl mít zájem na tom, aby takovýto návrh proběhl co nejméně konfliktním režimem nebo způsobem.
8: Pardon, takže ministerstva pro místní rozvoj pod aktuálním vedením této vládní koalice, chápu to dobře?
9: Já se domnívám, že to je už dáno od počátku tím přístupem předkladatele, to znamená už nějaké 2 až 3 roky zpátky. A prvoiniciátorem té změny nebo toho nařízení, jestli si dobře uvědomuju, tak nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Formálně to zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, protože jde o územně plánovací dokumentaci a podle kompetenčního zákona to spadá do jeho gesce, ale věcně ten obsah připravoval MŽP s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
8: Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu.
10: Vaše kolegyně, ředitelka Svazu města obcí Radka Vladyková, před dvěma týdny v tomto pořadu mluvila o tom, že pro Svaz města obcí je důležitý paralelní návrh, který ve sněmovně podal poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek z motoristů sobě, a to v rámci jednání o novele stavebního zákona. V tom návrhu chce posílit pravomoci obcí při rozhodování o větrných elektrárnách. Je tohle i pro vás zásadnější než to samotné vymezení akceleračních zón?
9: Tak faktem asi zůstane, že akcelerační zóny vymezeny budou. Je jenom otázka, v jakém počtu a kde konkrétně. A pokud k tomu ještě paralelně přibude ta možnost kompetence města nebo obce prostřednictvím zastupitelstva schválit odstup této akcelerační zóny a ochránit tak kvalitu bydlení a života obyvatel, tak je to pro nás určitě mnohem zásadnější než to, kde ta zóna nakonec vznikne.
10: Ten návrh Filipa Turka počítá s tím, že v určité vzdálenosti od obce by mohly vznikat větrné elektrárny pouze se souhlasem té obce. Ta vzdálenost uvnitř akceleračních zón má být 900 metrů, mimo ně 1200 metrů, respektive u elektráren vyšších než 240 metrů. To má být pětinásobek jejich výšky. Tyhle ty vzdálenosti, s těmi jste spokojení?
9: Tak mohli bychom tady o nich licitovat dlouze, ale považujeme to za nějaký minimální standard, že větrná elektrárna o výšce 240 metrů bude nějakých 1,2 kilometrů od té zastavěné části. Optimum pro někoho může být 1,5 kilometru, 2 kilometry. Spíš jde o to, aby se nestavěly na hranicích obce, kde jedna s tím souhlasit bude a druhá s tím souhlasit nebude, aby takzvaně nedocházelo pak ke konfliktu mezi dvěma samosprávami, a tohle to bude muset pohlídat ten příslušný povolující úřad.
10: Tahle ta změna má být součástí novely stavebního zákona, to už jsem říkal. Naši posluchači určitě dobře vědí, že to je návrh, který budí hodně emocí, ke kterému je řada připomínek. Nebojíte se, že projednávání té novely bude trvat a že tedy akcelerační zóny vzniknou dříve, než projde tahle ta novela, a že toho budou investoři využívat?
9: Tak podle všeho se to jeví tak, že to pravděpodobně tak dopadne, jak popisujete. Pak je na snadě, jak rychle bude možné opravdu ochránit ty zájmy měst a obcí, jestli třeba nemůže jít ten návrh pana vládního zmocněnce úplně svojí samostatnou cestou, například v režimu legislativní nouze, to znamená schválením v prvním čtení a okamžitě postoupení do Senátu. Tudíž teoreticky vzato by mohla kompetence města obcí na ochranu před akceleračními zónami nabít v podstatě stejné účinnosti jako to vlastní nařízení, ono vymezení akceleračních zón.
10: O tom jednáte nebo budete jednat s vládou nebo se zmocněncem Filipem Turkem?
9: Tak vzhledem k tomu, že byla novelizace stavebního zákona i z návrhu koaličních poslanců odsunutá až na, jestli se nemím, 3. nebo 4. června, tak je na snadě o tom s nimi začít jednat, jestli to opravdu neposuneme do toho režimu schválení v legislativní nouzi, abychom ochránili města a obce. Určitě je to na místě se s nimi o tom bavit, o tom jednat.
10: Ten návrh počítá s tím, že u projektů větrných elektráren v určité vzdálenosti od obcí budou tedy rozhodovat právě tyto obce. Tím se myslí a má myslet zastupitelstvo, anebo se počítá s tím, že by byla místní referenda?
9: Tak primární odpovědnost bude mít zastupitelstvo. Je faktem, že pro řadu měst a obcí je to tak kruciální otázka, že můžou zvažovat i formu uspořádání referenda. Pak to zastupitelstvo při splnění podmínek závaznosti referenda bude muset respektovat rozhodnutí obyvatel, i kdyby třeba chtělo jiný přístup.
10: Je rozumné na tohle téma dělat místní referenda? Jaké s ním máte zkušenosti?
9: Tak moje osobní zkušenosti nejsou zatím žádné. A jestli na to dělat referenda, to je opravdu zásadní otázkou pro každé město nebo obec. Primárně by tam měla nejprve proběhnout možná nějaká diskuze s občany, jestli to chtějí připustit nebo ne, což se už svým způsobem odehrálo teď v rámci přípravy připomínek nebo námitek vůči akceleračním zónám, tak někde už asi mají zpětnou vazbu od veřejnosti. Někde to není tak vyhraněné, tak možná se to odehraje. Smyslem toho místního referenda je dostat jednoznačnou odpověď s podporou obyvatel, aby zastupitelstvo vědělo, že nerozhoduje izolovaně samo o sobě, ale že i zohledňuje názor obyvatel.
10: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách se v mnohých obcích zapojují i aktivisté, kterých se vlastně ty konkrétní projekty netýkají, že v některých případech potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti a je třeba tohle argument pro to nedělat místní referenda?
9: Rozhodně by to neměl být argument, proč nedělat místní referenda. Tohle je odpovědnost primárně toho vyhlašovatele, to znamená představitelů daného města nebo obce, jakými informacemi obyvatele zásobují nebo jaké jim zpřístupňují. A za druhé, každý obyvatel má možnost si sám udělat svůj úsudek na základě těch dostupných informací. Bohužel dezinformační kampaně, nejen tedy v rámci akceleračních zón, jsou už, dá se říci, jistým koloritem veřejných záležitostí a měli bychom se naučit všichni s nimi velmi obezřetně nakládat a ty informace selektovat.
10: Co to znamená, že bychom se měli naučit s tím nakládat?
9: Tak minimálně se snažit vždycky ty informace ověřovat vícezdrojově, vycházet z oficiálních zdrojů, z těch dlouhodobě konzistentních, a nevycházet z názorů jenom nějakých účelově zaměřených informačních toků nebo ad hoc založených společností a podobně. Je potřeba vycházet primárně z vědeckých ověřitelných poznatků.
10: Místopředseda Svazu města obcí Pavel Drahovzal zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vnímáte tlak, aby v Česku vznikaly větrné elektrárny, nebo naopak spíš tlak, aby nevznikaly?
9: Spíš ten tlak, aby nevznikaly, protože s tím nemáme jako Česko mnoho zkušeností a nevnímáme se jako v uvozovkách větrná velmoc.
10: Když zúžím ten okruh na vládu, tak od vlády vnímáte spíš tlak, aby byly nebo aby nebyly?
9: Já se domnívám podle té prezentace, kterou jsem měl možnost několikrát vidět, že vláda to vnímá jako v uvozovkách nutné zlo, abychom splnili podmínky Evropské unie, abychom udrželi dotační prostředky v České republice v řádech několika miliard korun, které pak slouží našim obyvatelům. A nikdo neříká, a to je to třetí podstatné, že všechny ty akcelerační zóny nakonec budou využity, když vzniknou zdroje obnovitelné energie i mimo ty akcelerační zóny, tak ty se do toho vlastně celého kvanta nebo do té sumy vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, tak se budou započítávat taky i mimo tu akcelerační zónu. A to je klíčové asi, že to není jenom povinnost, aby všude tam, kde se stanoví akcelerační zóna, aby tam vznikaly i ty vlastní zdroje.
10: Tak jak vnímáte a dostáváte ohlasy od města obcí, jaký je zájem investorů o větrné elektrárny?
9: Tak jsou lokalce, kde asi proto ty podmínky jsou vhodné, takže ty investoři se předhánějí, nabízejí městům a obcím svoje podmínky, za kterých by i případně na obecních pozemcích nebo v blízkosti té obce ty větrné elektrárny mohly vzniknout. A pak jsou lokace, které nejsou asi pro investory tak zajímavé z řady důvodů, třeba z hlediska nějaké ekonomické návratnosti nebo obtížnosti výstavby.
10: Z médií nebo na sociálních sítích to mnohdy vypadá tak, že lidé jsou vesměs proti větrným elektrárnám. Na druhé straně Hnutí Duha zveřejnilo na jaře průzkum, podle kterého větrnou energetiku podporuje zhruba 63% lidí. S podporou využití větrné energie přitom podle toho výzkumu souhlasila i nadpoloviční většina voličů vládní koalice, tedy Hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Naopak s omezováním větrných zdrojů energie v tom průzkumu souhlasilo kolem 13% respondentů. Jak to jde dohromady s výsledky referenta s atmosférou v obcích, kde se o tom uvažuje?
9: No tady se krásně ukazuje ten takzvaný NIMBY efekt. Jo? Jsme pro podporu obnovitelných zdrojů energie a jde-li přímo o větrnou energii nebo o větrné elektrárny, tak klidně ať stojí, ale ne u mého domu nebo za mojí obci, ať stojí někde jinde. Což v řadě případů není proveditelné, proto obecně v těch průzkumech ta podpora bude, ale ve chvíli, kdyby se toho bude týkat nějakého konkrétního města nebo obce, tak v mnoha případech tam zazní kritické připomínky a námitky, že to tam ti obyvatelé nechtějí. Tím neříkám, že neexistují města a obce, kde to i kvitují, nebo to chtějí, nějakým způsobem to podporují, nebo se vůči tomu nevyhraňují, i takové lokace jsou.
10: Jaká je cesta nebo recept na to, aby se investor s obcí a obyvateli dohodl?
9: Tak primárně asi většina lidí to bude chtít odvinout od nějakých ekonomických přínosů nebo bonusů. Druhá věc, aby je to nijak zásadně neomezovalo v kvalitě života, aby to nezasahovalo do ochrany životního prostředí, což samo o sobě by mělo být těmi akceleračními zónami nějakým způsobem zapovězeno nebo vlastně ochráněno. Takže tohle jsou asi hlavní atributy, jak může investor přesvědčit obec, respektive její obyvatele, a cesta tam určitě je, určitě by tam neměl přijít z pozice nadřazenosti nebo nepartnerského, neklientského přístupu.
10: Podle průzkumu z března pro víc než 2/5 lidí přijatelnost výstavby větrných elektráren v okolí jejich bydliště zvýší přímé odměny pro domácnost, třeba kompenzace nebo sleva na energiích nebo podíl na zisku. Tohle odpovídá zkušenostem, které máte od kolegů tam, kde se to řeší?
9: Je to jeden z atributů, který může do jisté míry ovlivnit to rozhodnutí nebo to pozitivní vnímání, proč mít v uvozovkách za humny větrnou elektrárnu, proč ji tam připustit. Takže ano, může to být pozitivně vnímáno.
10: Mluvil jste o dezinformacích. Máte pocit, že obyvatelé Česka mají dost relevantních a podložených informací o větrné energetice?
9: Z mého pohledu ano. Já, co jsem si dohledával různé zdroje a záležitosti k tomu i k té přípravě právě nařízení vlády, tak z mého pohledu jich je poměrně dostatek. Je to jenom otázka, jak moc lidé chtějí do hloubky, v jakém rozsahu číst a vůbec, jestli to chtějí připustit jako jeden z možných způsobů výroby energie. Přece jenom v té oblasti jsme do jisté míry pořád jako Česko nepolíbení. Příliš často to neznáme, jsme zvyklí na tradiční způsoby výroby energie, včetně teď řeknu i jaderné energetiky nebo vodních zdrojů. Větrné elektrárny jsme měli vždycky spojené spíše s Německem nebo Rakouskem, popřípadě po Baltím. Takže je to otázka vnímání a naladění motivace českých obyvatel a připustit to v rámci našich, teď řeknu, hlav myslí, že i tohle to může být způsob, jak energii vyrábět.
10: A když se vrátím k akceleračním zónám, to, že tedy jsou připraveny, to, že se o nich debatuje, to, že k ním obce dávají připomínky, myslíte si, že to všechno může změnit situaci a vztah lidí k větrné energetice v Česku?
9: Z mého pohledu určitě ano. Je to minimálně otázka, která je pro řadu Čechů velmi zásadní. Mají potřebu se k ní vyjadřovat, bavit se o ní a musí si tu věc u sebe rozhodnout a nějakým způsobem uzavřít. Doufejme, nebo můžeme doufat, že to nebude čistě jenom negativismus, ale že tam i bude převládat nějaké kritické myšlení a nakonec se dojde k nějaké shodě v rámci toho území, potažmo v rámci toho nařízení vlády, abychom tuhle záležitost mohli takzvaně uzavřít, mít ji za sebou a mohli jsme pokračovat v dalším vývoji obnovitelných zdrojů.
10: Říká místopředseda Svazu města a obcí Pavel Drahovzal. Díky za rozhovor, naslyšenou.
9: Také moc krát děkuji. Naschledanou, krásný den.
11: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Dnes o tom rozhodla valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. ČEZ tak mezi akcionáře celkově rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tchajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svojí cestou na Tchajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území, což tchajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a krotomu zajistili téměř 86 tisíc produktů a 155 kilo kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar na rozhodnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. A norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán i zboží evropské výroby. Oznámilo to norské námořní muzeum s tím, že mezi předměty byly například bílé a modré porcelánové mísy, taky poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů. Norský ministr životního prostředí Andreas Bjelland Eriksen uvedl, že tento nález má zásadní vědeckou hodnotu. Sport. Začal 33. ročník atletického memoriálu Josefa Odložila. Soutěž o štěpařů sleduje na pražské Julisce reportér Jakub Marek.
12: Aktuálně memoriál Dany Zátopkové v ženském oštěpu začal už před programu a bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková při svém návratu po mateřské pauze ve druhé sérii zatím vede díky výkonu 59 metrů a 87 cm. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D48 u Frýdku Místku a kolona na D8 u Libouchce. Na D48 z Českého Těšína do Nového Jičína dejte pozor za sjezdem na Frýdek Místek jich. Na 46. kilometru hlásíte překážku.
13: Před sjezdem číslo 46 leží v pravém pruhu kus plastu, vypadá to jako blatník z kamionu. Tady docela hustě prší, nejde to moc vidět a vybočuje se na poslední chvíli.
5: Na D8 směrem z Prahy do Německa jsou zavřené tunely Panenská a Libouchec. Na 83. kilometru provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Před tunely se tvoří kolona, udržujte uličku, pokud nechcete čekat, dá se jet z exitu 80 přes Libouchec. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u nájezdu od Zdip na minus prvním kilometru schořelo osobní auto, vytvořila se kilometrová kolona, kvůli tomu se ucpávají silnice 608 ve Zdipsku a také silnice 9 směrem z Líbeznic. Na pražském okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Vestec stala nehoda, na 4. kilometru se jede pouze levým pruhem. Opatrně, kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Osobní auta se zastaví o něco dál, zpoždění 15 minut. A silnice 43 ze Svita v Dolančkrounu je za odbočkou na Opatov stále neprůjezdná, srazilo se nákladní a osobní auto. Náhradní trasa přes Moravskou Třebovou a Krasíkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Agresivní rétorika politických elit může zvyšovat toleranci společnosti k agresi, ponižování nebo i politickému násilí. Agresivní rétorika politických elit může dokonce i zvyšovat pravděpodobnost politického násilí, dávat násilí směr a zvyšovat strach u ohrožených komunit, upozorňuje analýza amerického think tanku Brookings Institution. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
14: Platí tedy, pane Kostelecký, to, že čím agresivnější politika, nejen výkon politiky, ale i komunikace, tak tím agresivnější posléze společnost, nebo je to příliš zjednodušené?
15: Bohužel to platí. A vypadá to, že politici si někdy neuvědomují, nebo někdy možná uvědomují a dělají to schválně, že mají vliv na to, jakým způsobem se mluví, jakým způsobem se komunikuje a do jisté míry nastavují normy. Takže jestli oni jsou třeba verbálně agresivní, tak to nepochybně povzbuzuje další lidi k tomu, aby dělali to též.
14: A teď mi řekněte, sledujete v české společnosti jako celku, myslím, nějaké zostření jazyka nebo víc agrese než dřív?
15: V některých ohledech ano, asi bych netroufl si tvrdit, že to je úplně obecné, ale vždycky to tak bude fungovat, že když se objeví nějaké téma nebo objevují nějaká témata, která jsou komentována politiky nějakým agresivnějším způsobem, tak to vyvolává agresi u těch voličů.
14: Které bylo poslední téma přednesené ve veřejném prostoru agresivním způsobem podle vás?
15: Já si myslím, že celá diskuse ohledně sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně byla dosti agresivním způsobem komentovaná politiky. A pak taky jsme samozřejmě viděli, že to mělo nějaké jako neblahé efekty. Například v Chebu někdo posprejoval, udělal hákové kříže na výlohy místnosti, kde se schází nějaký spolek Němců, což je organizace, která v podstatě navazuje paradoxně na organizace německých menšin, které tady jako zůstaly. To byli ti antifašisté, kteří jako nebyli vysídleni, a jim někdo na výlohu kreslí hákové kříže, a to možná jsou to potomci lidí, kteří byli v koncentráku, protože pronásledovali nacisti. A tam je samozřejmě vidět, že ta diskuse o tom, jako Landsmannschaft, nacisté a tak dále, hledání těchto krátkých agresivních spojení vlastně povzbuzuje lidi k tomu, aby si dělali takové zkratky, a samozřejmě to nemusí skončit jenom u verbálních nějakých věcí. Sprejovat někomu hákový kříž na výlohu už je jako dost agresivní a máme z historie příklady, že takhle začínaly některé věci, které byly potom ještě mnohem horší.
14: Víte, když jste teď zmínil ten sudeto německý sjezd, tak mě to nedá, protože mluvili jsme o tom, jak politici ovlivňují veřejnost, tak je zajímavé taky, jak se politici ovlivňují navzájem. A já samozřejmě narážím na to, že Andrej Babiš, když poprvé mluvil o tomhle sudetoněmeckém sjezdu, tak řekl, to se vlády vůbec netýká, žádný problém, to dělají dobrovolnické spolky. A pak najednou si s ním zjevně promluvil jiný člen vlády a můžeme typovat, který to byl. A najednou prostě přišla taková slovní jakoby ostrost. Je to tak?
15: Je to tak. A já si myslím, že ono to tak samozřejmě někdy je, že se to povzbuzují ty věci, že jakmile politici vnesou do toho veřejného prostoru nějaké agresivnější prvky, lidé na to mohou reagovat, potom se udělají výzkumy veřejného mínění, zjistí se, že to mínění se nějakým způsobem třeba pohnulo a může to zase naopak podpořit ty, kteří ty agresivní prvky používají. Určitá výhoda je v tom, že ono to vlastně nejde, jako aby se to opakovalo do nekonečna, nebo může se to stát, ale končívá to většinou katastrofou, takže v nějaký okamžik jako jsou lidé, kteří i ty politici si uvědomí, že by měli brzdit. A to konec konců se stalo vlastně v případě i toho mnou zmiňovaného případu, že jako řada politiků napříč stranami odsoudila to, že někdo posprejovává hákovými kříži.
14: Brzdili poté, co politiky byla zostřena situace. Ale víte, co by mě zajímalo? Totiž od listopadu 89 jsme tady měli některé agresivní politiky, měli jsme tady i silně agresivní politická uskupení, vzpomeňme na Sládkovce, vzpomeňme na Miloše Zemana. A myslíte si, že ten jejich vliv na českou společnost byl menší, než se to děje teď v případě politiků české vlády?
15: Já si myslím, že úplně ne. Asi ty dva příklady, které jste dala, nejsou úplně srovnatelné v tom. Miroslav Sládek byl velmi agresivní a na začátku 90. let, ale patřil mezi politiky, s kterým se ti ostatní moc nechtěli bavit. Miloš Zeman měl taková období různá. Ze začátku byl poměrně agresivní, když byl opoziční vůdce, bojoval proti ODS velmi ostrým způsobem. Potom, když byl zase ve vládě, tak byl jako předseda vlády, byl v této věci spíše umírněný, bych řekl. A zase se radikalizoval až později, když se stal prezidentem, zvláště v tom druhém období. Ale nemyslím si, že by to byl vždycky vlastně mainstream. Tam je důležitá věc, jestli je to tou veřejností vnímáno jako něco, co není vlastně OK. Když Miloš Zeman mluvil sprostě jako prezident, tak to vadilo vlastně většině lidí. A on to potom si dával pozor a už to opravdu nedělal. Takže záleží hodně na tom, co si... Já někdy si v legraci říkám, že politika je trochu boj o veřejné mínění. Když si prostě většina lidí bude myslet, že to není dobře, tak ti politici si budou dávat pozor.
16: Já bych opravila, jenom je to hodně o veřejné mínění. Ale víte, když jsme mluvili o těch sládkovcích a vy jste řekl, nikdo se s nimi nechtěl moc paktovat, tak se ptám, jestli právě ta dnešní situace není zásadně jiná tím, že se najednou strany nebo strana, která byla nazývána extremistickou, tak se v té vládě a tedy v mainstreamu ocitla. To je přece kvalitativně úplně jiná situace, než byla v 90. letech, že?
15: To se samozřejmě stává a radikálnější strany se čas od času dostanou do nějaké vlády i v jiných evropských zemích. Někdy to znamená to, že oni trochu ztratí tu radikalitu, protože ono se jednodušeji burcuje proti něčemu, než jako potom třeba řídí nějaké ministerstvo. A některé ty radikální strany působení v té vládě jako umírní. Ale zase z historie máme i zkušenosti, že se to někdy zvrhne, že některé ty radikální strany ještě zesílily a potom třeba máme hodně příkladů z východu, ze západu, z jihu Evropy, kdy se potom staly třeba nějakými autoritativními vládami a tak dále.
16: Máte pocit, že radikální strany v současné české Babišově vládě sílí nebo naopak? A teď mě nezajímají preference, teď mě zajímá sílí ve směru k dělání svých záměrů. Rozumíte mi?
15: Já úplně si nejsem jist. Já si myslím, že by asi u každé, že jsou nějaké agendy a v některých agendách jsou ty radikální strany úspěšné a v některých vůbec ne. Třeba se nebavíme tady o nějakém referendu, o vystupování z Evropské unie a tak dále.
16: Umírnili své cíle.
15: Tyhle nápady vlastně už jakoby na vládní úrovni neprosazují. Ale teďka třeba ten případ s těmi sudetskými Němci, anebo konec konců i obecná retorika ohledně třeba ukrajinské menšiny u nás, uprchlíků z Ukrajiny, tak ta si myslím, že zas tak moc jako nezeslabila.
16: Je běžné, že část podporovatelů toho, kterého politika, mám teď na mysli ty agresivnější politiky, nepřejímá vlastně jen jeho politické postoje, ale přejímá i jeho jazyk, tón, abych tak řekla, a takovou touhu vlastně být vyslyšen, jako je vyslyšen ten politik. Je to...
15: Myslím si, že to tak je, že lidé obecně rádi opakují věci, které si myslí, že fungují, že jim můžou přinést nějaké uznání nebo že se můžou nějak prosadit ve společnosti. A když mají pocit, že někdo agresivním způsobem komunikuje a ono to vlastně funguje, on je populární, je vidět v médiích, tak můžou se stát taky agresivnějšími, minimálně slovně.
16: A mimochodem platí to, že čím agresivnější společnost nebo volič, to je jedno, jak to nazveme, tak tím také volí agresivnější formu politika. Rozumíte, když je... Vy víte, co jsem
15: chtěla říct. Já myslím, že máte pravdu. Ono se to vlastně může vzájemně podporovat. Ale nakonec zkušenost je taková, že ta agresivní retorika opravdu jako poměrně funguje, když chcete vyvolat strach nebo nenávist, hledat nepřítele, což se může někdy v politice hodit, když jsou volby, tak ukažte, že váš nepřítel je hrozný a pak budou lidi volit vás, ale může to být taky kontraproduktivní. A druhá věc je ta, že něco pozitivně konkrétního dělat, postarat se o to, aby měli lidé kde bydlet a tak dál, třeba, když je problém s dostupností bydlení. Vlastně na to vám nějaká agresivní jako retorika moc nepomůže. A někdy ty lidé, kteří volí a podporují slovně agresivní politiky, začnou být nespokojeni, když se dostanou tito politici do nějakých pozic, že jim vlastně jako nedodali to,
16: co čekali.
15: A nakonec lidé chtějí mít pozitivní věci. Ono vás vlastně jako nenávist někomu jinému může trochu vyburcovat, ale nedá se z toho žít dlouhodobě.
16: Tenhle případ, který popisujete, se týká třeba části republikánských voličů ve Spojených státech.
15: Určitě, ale máme hodně příkladů i voličů třeba holandských. Tam jako velmi radikální strana se byla nejsilnější, dokonce se stala součástí vlády, potom se to vlastně ta vláda rozsypala, nebyla schopna dělat ty věci, které slibovala, nebo které si od ní jejich voliči slibovali. To znamená, že někdy tím testem jako funkčnosti je potom až to reálné vládnutí, ale tam je nebezpečný se s tím zahrávat, protože v některých zemích se to opravdu zvrhlo, tak možná Lukašenko kdysi byl radikální, byl zvolený prostě jako mladší, nový, svěží prostě a teďka už je tam asi po 8. a už není ani mladší, ani svěží a už vlastně nikdo proti němu nemůže kandidovat, protože buď skončí ve vězení, nebo ho zabijou.
16: To je podobné jako v Rusku nakonec.
15: Ano.
16: Tak, já jenom proč připomínám tu Ameriku v té souvislosti, protože ta odborná společnost, kterou jsem citovala na začátek o provázanosti politických metod nebo způsobů na celou společnost, tak to je americký think tank Brookings Institution, který v podstatě tuhle studii udělal na bázi toho, jak Trump znevažoval hispánské voliče, kde prostě zjistil, že ten dopad na ty lidi, najednou Američané byli tolerantnější výrazně k tomu urážení skupin lidí a tak dále. Takže to je to, co je ve hře, to je to hlavní. Chápu to dobře.
15: Je to tak a tam je zajímavá věc, že nějaký sociální psychologové dlouho dělali výzkumy třeba, jak fungují politické reklamy a zjistili, že vlastně nejintenzivnější je ta reklama nejúčinnější, když vyvolá nějaké jako emocionální zepětí, emoce, když vyvolá. A když se zkoumáte, jaké emoce můžete vyvolat, tak vlastně můžete vyvolat jako nenávist a strach jsou jako nejsnadněji vyvolatelné emoce. Ale zjistilo se, že ti, kteří vyvolávají nenávist, tam je nebezpečí, jak vyvoláte dostatečně velkou nenávist, tak ona si pak hledá nějaký cíl a ona se může obrátit i proti těm, kteří to vyvolávali. A není neobvyklé, že bývalí voliči zklamaní některých takových radikálních politiků se pak obrátí proti nim.
16: Mimochodem, máte příklad takového chování společnosti v reakci na bývalou jejich podporu extremistickému politikovi?
15: Já si myslím, že řada voličů z toho MAGA hnutí a amerického, které jako silně podporovalo včetně nějakých významných politiků, už vlastně jsou v nemilosti, protože se třeba nepohodli s Donaldem Trumpem kvůli nějaké věci, jestli se mají zveřejnit nějaký ty Epstein files, nějaké ty záznamy o vyšetřování ohledně toho Epsteina. A vlastně nenávist těch voličů Trumpových příznivců se obrací i proti jeho bývalým spolupracovníkům a podporovatelům.
16: Ale mě to nedá, tohle je dotaz založený jenom na pozorování. Je to tak, že čím motivovanější a nadšenější podporovatel jakéhokoliv politika, tak je schopen jakoby splodit v sobě mnohem větší nenávist než vůči tomu politikovi v případě, že není spokojen. Platí to?
15: Abych řekl pravdu, nevím, těžká otázka. Já bych řekl, že asi u některých ano, u některých ne, když tak marně se snažím probírat historii třeba českého bolševismu, když se vlastně ti aktivní, nejaktivnější bolševici, kteří se přidali ke Klementu Gottwaldovi, potom jako vymezovali vůči těm jiným komunistům, kteří byli umírněnější a byly velké boje uvnitř té strany, nebo jak si potom vyřizovali účty v 50. letech mezi sebou. A tak určitě byli někteří takoví, kteří otočili a potom byli jako velice tvrdí, ale máme i příklady lidí, kteří byli velmi radikální a nějak z toho vyrostli.
16: No ano, to je speciálně případ všech těch zelených, Joška Fischer a tahle grupa. Řekněte mi, dá se už dneska odhadnout, jak pobyt ve vládě u těch tří partají, o kterých jsme mluvili, jaký na ty tři partaje ten pobyt ve vládě bude mít vliv. A opět, jestli půjdou do dalších voleb a budou mít víc nabito než před vstupem do vlády, anebo méně nabito než před vstupem do vlády. Dá se to odhadnout?
15: No, uvidíme. Ta vláda netrvá moc dlouho ještě, takže jestli se nerozpadne, což zatím nevypadá, tak má před sebou poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu se může stát lecos. A zatím jsme měli teda zkušenosti to, že když někdo vládnul s ANO, tak většinou ztrácel. ANO si nějak svoje voliče udrželo nebo si našlo jiné, ale ty koaliční partneři ANO většinou na to jako mezi voliči doplatili, ať to byli už sociální demokraté nebo lidovci nebo jiní. A jestli to tak bude, já bych to považoval za pravděpodobné.
16: A teď mi řekněte, je to primárně tím, že Andrej Babiš, respektive ANO, přebírá ta témata od svých koaličních partnerů, nebo přebírá, jak bych to řekla, svůj marketing, nebo opravdu prostě v jednu chvíli dělá to, co dělala ČSSD, která záhy poté zmizela, po té účasti ve vládě, tak dělá tohle i směrem k motoristům a k SPD.
15: Já si myslím, že to tak vlastně většinou je, že částečně, ale to je asi přirozené, to se nebude týkat jenom ANO, že jako částečně nějaký koaliční partneři se trochu přizpůsobují tomu, kdo je s nimi v té koalici. Může to být taky cíleně, že se přebírají nějaká témata. Myslím, že ANO obecně má jako dobrý marketing tradičně, mají opravdu jako investují do toho, aby zjistili, co si lidé myslí. A takže zkoumají ten vývoj toho veřejného mínění a přizpůsobují se nějakým změnám. A myslím si, že je to oboje, jakože částečně přebírají ta témata, částečně je to jakoby taková marketingová hra.
16: A teď mi řekněte, myslíte si, že existuje obrana u těch menších stran proti takovému přebírání témat i politik od té vedoucí partaje?
15: Já si myslím, že pokud ta vedoucí nebo největší koaliční strana a je silná, což je ten případ, a ty koaliční jsou relativně slabé, což máme dneska v naší vládě, tak moc velká obrana není, protože oni nemají mnoho možností, ty dvě menší koaliční strany, s kým třeba udělat vládu, ale ANO má několik možností, třeba by mohla mít menšinovou vládu s nějakou tolerancí někoho z dnešní opozice. Kdyby se s nimi domluvili, ale ta alternativa tady je, když to. Já si myslím, že třeba SPD nebo motoristé asi tak mnoho alternativ nemají.
16: Myslíte si, že jak šel Andrej Babiš a hnutí ANO nedávnou historií a jak se Andrej Babiš chvíli nazýval levičákem, chvíli pravičákem, chvíli středovým politikem, že to je odraz právě toho, jak vysával ty svoje partaje, myslím, ty kolem ve vládě.
15: Ano, částečně se tomu tak bylo. V té první vládě vlastně ANO bylo taková strana, která brzdila jako sociální demokraty v jejich. Andrej Babiš hlídal kasu a byl opatrnější na výdaje a tak dále. Potom zase ANO se vlastně stalo mluvčím takový, nahradilo sociální demokracii, stalo se takovým lídrem lidí, kteří prostě chtěli, aby stát víc přerozděloval a důchodce a tak dále. A dneska si myslím, že je v takové pozici někde mezi, ale hlídá si ten politický střed a je schopno se jakoby pohybovat pragmaticky, bych řekl, na obě strany.
16: V tom, co říkáte, jak popisujete hnutí ANO a Andreje Babiše, tak to vypadá, že je to vedoucí síla politická v téhle zemi na hodně dlouho. Myslíte si to?
15: No, nevím. Jako Andrej Babiš je určitě velmi jako silný politik momentálně. Podle všech výzkumů veřejného mínění prostě ta strana je zdaleka jako nejvíc podporovaná, byla i v opozici nejvíc podporovaná, i předtím, když byla ve vládě, tak byla nejvíc podporovaná. Má určitě své jádro voličů, ale vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba Andrej Babiš se rozhodl, že už ho to nebaví a prostě z politiky odešel. Jestli to ANO jako takové bez Andreje Babiše by si tu sílu udrželo. Já
16: jasně,
15: si myslím,
16: o tom,
15: že ne.
16: Se tady spekulovalo hodně moc, ale jak je z vašeho pohledu možná tak obrovská podpora pro jednoho politika, který ani sám sebe neumí vlastně definovat. Jo. Víte, co myslím?
15: Rozumím, ale ono to může být vlastně pro řadu lidí atraktivní. Že je vlastně jako pragmatický, není jako úplně ideologický, když se jako zjistí, že třeba něco úplně nefunguje, tak on je schopný to změnit. A já si myslím, že to řadu lidí přitahuje. Ta schopnost jako dělat ten management podle potřeb a vlastně nebýt vázaný na nějaké příliš velké jako politické ideologie, že to je atraktivní pro některé lidi.
16: To znamená, je atraktivní, že příklad jenom, že třeba omezí českou podporu Ukrajině, v tomhle případě nastoupí takové jakoby orbánovsko-ficovské nasměřování a pak zároveň hájí na to, aniž by chtěl plnit závazky a tak dále. Vám to nepřijde jako zmatené trochu?
15: No trošku si některé ty věci protiřečí, ale na druhou stranu, když se podíváte do nějakých průzkumů veřejného mínění, tak oni jako hodně lidí má rádo věci, které si protiřečí navzájem. Třeba lidi by určitě jako chtěli, aby se snížily daně, aby se zvýšily důchody, snížily odvody na sociální a věci, které jako dohromady nejdou udělat, ale určitě byste našla většinu, která by vlastně řekla, že se jim to líbí. Chtěli by seškrtat nějaké věci a zbytečný stát a snížit počet úředníků a zároveň, aby stát lépe pomáhal v nějakých situacích a tak dále.
16: Ano, rozšířit aktivity státu, kde to jen jde, a snížit počet úředníků. To je takový ten sen Babišův. No.

0: nějaké politické ideologie. Třeba jedna z takových hodnot je rovnost, aby nebyly velké rozdíly mezi lidmi. Nebo jiná taková hodnota je svoboda, aby lidé nebyli omezováni v tom, si dělali, měli jako volný prostor pro své aktivity. A můžete definovat takových hodnot vlastně v té klasické jako politické teorii několik. A když se někdo té hodnoty drží, a ať to stojí, co to stojí, tak bych řekl, že je to takový jakože hodnotový politik.
1: A musí to být automaticky nepragmatické?
0: Ne, nemusí to být nepragmatické. Já myslím, že vlastně držet se nějakých hodnot může být někdy velmi pragmatické, akorát, že tam se velký rozdíl je v tom, jestli se díváte jako na rok dopředu, na měsíc dopředu nebo na 10 let dopředu. A tam v tom se ty politici nemusí shodovat. Takoví ti, kteří jako neradi mluví o těch hodnotách a velice jako jsou ochotní měnit ty pozice, tak spíš myslí na kratší dobu dopředu a nějaké strategičtější úvahy z těch se spíš drží lidé, kteří se drží nějaké konkrétnější hodnoty.
1: Máte pocit, že tahle vláda je spíš jako by hodnotová nebo pragmatická, ale vy jste řekl, že se to nevylučuje vzájemně, tak jaká je ta vláda?
0: No já bych řekl, že spíš pragmatická, že se dívá spíš na kratší dobu dopředu, než na dlouho.
1: Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců, královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Valná hromada ČES jedná o rozdělení společnosti, schválila už výplatu dividendy za loňský rok.
5: Dnešní valná hromada schválila návrh představenstva na dividendu ve výši 42 korun na akci.
4: Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní.
6: Ta změna je dořešena, určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme.
4: Čeští fotbalisté se přesunuli do Spojených států amerických, kde je čeká v pátek generálka na mistrovství světa. Kolona popojíždí na D8 na příjezdu do Prahy a počasí zítra bude nejdřív slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky a teploty až 26 stupňů. Je pondělí 1. června. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Valná hromada skupiny ČES schválila vyplacení dividendy akcionářům. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti, změnu stanov a volbu nových členů dozorčí rady. Sleduje to reportér Tomáš Jiník.
7: Na valné hromadě byla letos větší účast než v minulých letech. Přesto akcionáři schválili dividendu 42 korun na akci už před 16:15 odpoledne. Větší debatu vyvolalo plánované rozdělení firmy. Menšinový akcionář Michal Šnobr k tomu řekl.
8: Akcionáři teď potřebují připravované restrukturalizaci. Mnohem více informací.
7: Ještě před projednáním tohoto bodu na valné hromadě nastínil možný další vývoj Radiožurnálu generální ředitel ČES Daniel Beneš.
9: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
7: Vyčlenění a prodej zákaznické části souvisí s plánem současné vlády ze státní výrobní část ČES. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Odbory agentury pro sociální začleňování a 40 organizací pro pomoc závislým dnes stávkovaly. Chtěli tak upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Vadí jim oznámený přesun agent z úřadu vlády na několik ministerstev.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
11: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
10: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
12: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
10: Agentura kulturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, národní

0: Muzea a veřejnoprávních médií společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Česká centra v zahraničí by mohla skončit, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Detaily doplní reportérka Daniela Brichtová.
2: Ministerstvo zadalo audity a podalo dvě trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory před žalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
3: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
2: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
4: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných usnesení vlády.
2: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Česko má podle vědců z projektu Intersucho letos za sebou už druhé extrémní období. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech značné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
5: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
6: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
7: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
6: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Radiožurnál.
8: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí Bejrútu. Hlavní íránský vyjednavač Bager Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu íránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. Teherán teď chce zcela zablokovat Hormuzský průliv. Ceny ropy proto znovu začaly výrazně růst. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v přepočtu přes 1 800 000 000 000 korun do vzniku francouzských datacenter. Potvrdila to na investičním summitu Choose France, který na zámku ve Versailles pořádá prezident Emmanuel Macron.
9: Tohle partnerství dělá z Francie přední zemi v Evropě, pokud jde o datacentra a výpočetní kapacity.
10: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Nová datacentra nezbytná pro umělou inteligenci mají vzniknout na severu Francie u měst Dunkerque, Valenciennes a Amiens. Pro japonskou společnost je důležité, že Francie produkuje a vyváží elektřinu, které je dostatek a která je navíc bezemisní.
11: Spojené státy a Čína rychle postupují. Evropa, Japonsko a Asie musí taky, abychom nezůstali pozadu.
10: Uvedl generální ředitel japonské firmy SoftBank Masayoshi Son. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ostravský koncert už za necelou hodinu zahájí Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Přehlídka nejen klasické hudby potrvá do 3. července.
12: Šostakovičův violončelový koncert číslo 1 zahraje na dnešním zahájení Pablo Ferrandez společně s pražskými symfoniky. Na festivalu zazní také filmová hudba, jazz nebo folklor. Po roci taky vyhlásí vítěze skladatelské soutěže Generace. Celý festival pak v Hukalském amfiteátru uzavře Carmina Burana od Karla Orfa. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
13: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. V USA a v Mexiku odehrají zápasy skupiny mistrovství světa. Dvě ze tří utkání čekají Čechy ve vyšších nadmořských výškách. Národní tým se na to chystal už před odletem do dějiště šampionátu, jak popisuje místopředseda fotbalové asociace Zdeněk Grigera.
14: Tak kluci si to vyzkoušeli už teď, protože měli několik tréninků na hotelu v Praze, kdy vlastně si nechali vytápět posilovnu, skoro to bylo jak v sauně a tam vlastně šlapali na kolech, tak aby si na to zvykli, takže za sebou nějakou průpravu mají, teďka se přesunuli do New Yorku, tam určitě ty podmínky budou už taky takový, bude horko a bude taková ta vlhkost, takže se bude přibližovat a potom už je potřeba jenom v těch posledních dnech to spíš srovnat v hlavě.
13: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na okruh WTA. Vítězka 23 Grand Slamů se představí příští týden ve čtyřhře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Williamsová odehrála poslední zápas v roce 2022 na US Open. Svůj návrat naznačila už minulý rok tím, že se přihlásila do antidopingového programu.
15: Kolony na D1 u Holubic a na D8 u Zdib. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov zůstává silný provoz z kilometru 211. Stojí hlavně pravý pruh a fronta se táhne do zúžení v Brně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 2,5 kilometru dojedete do kolony. Na minus prvním kilometru za sjezdem na Zdiby schořelo auto, jede se jedním pruhem zdržení 15 minut. Na D48 z Českého Těšína do Nového Jičína před sjezdem na Frýdek Místek na 50. čtvrtém kilometru havarovalo osobní auto. Opatrně náhle se zpomaluje v dešti. Výraznější kolona se netvoří. Na pražském okruhu směrem na letiště nadále regulují provoz v tunelech. Kolona se tvoří za sjezdem na Vestec na čtvrtém kilometru, zpoždění 20 minut za sjezd na Ořech. A na silnici 43 ze Svitav do Lanškrounu za odbočkou na Opatov vyšetřují vážnou nehodu. Silnice zůstává uzavřená, náhradní trasa přes Moravskou Třebovou a Krasíkov. Další zelená vlna po kulatém stolu.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude opět teplejší den, ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přeháňky, později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť. A nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná debatní pořad Kulatý stůl. Slovo má Tomáš Pancíř.
16: Co by přinesl přesun lidskoprávní agendy z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, o kterém rozhodla vláda? Proč se o návrhu nevedla debata předtím, než o změně kabinet hlasoval? Nemá Česko příliš mnoho vládních rad a zmocněnců? Může neziskovým organizacím pomoci platforma v rámci sněmovny, jak navrhuje opozice? A kdo nahradí Stanislava Křečka ve funkci ombudsmana? O tom všem budeme debatovat v dalších 50 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
17: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
18: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
16: Dnes bych mohl dodat, že to je virtuální kulatý stůl, protože všechny hosty máme jinde než ve studiu. Ve studiu v Praze zůstávám já, ale snad všechno technicky zvládneme a uslyšíme se celých 50 minut. Jako obvykle představím naše hosty v abecedním pořadí. Vítám ve vysílání Evu Dekroa, místopředsedkyni poslaneckého klubu ODS, členku sněmovního ústavně právního výboru. Dobrý den.
19: Já vás zdravím, dobrý den.
16: Také poslankyni hnutí ANO, místopředsedkyni ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Zuzanu Ožanovou. Dobrý den.
20: Dobrý den z Ostravy.
16: Třetím hostem je poslankyně Pirátů, členka sněmovního petičního výboru a také podvýboru pro ochranu lidských práv a národnostní menšiny Vendula Svobodová. Dobrý den.
21: Dobrý den, zdravím z Brna.
16: A čtvrtým hostem je Libor Vondráček, poslanec zvolený za SPD, předseda Svobodných, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru. Dobrý den.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Předesílám, že dnešní kulatý stůl mimořádně přetáčíme, a to před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Symbolickou jednodenní stávku na dnešek připravili odbory Agentury pro sociální začleňování, Asociace poskytovatelů adiktologických služeb a také adiktologické sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Důvodem je chystaný přesun lidskoprávní a adiktologické agendy z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Kvůli přesunu agendy rovnosti žen a mužů z úřadu vlády na Ministerstvo spravedlnosti už podalo přes 50 expertek a expertů z vládní rady výborů a pracovních skupin podmínečnou výpověď. Rozumíte těm, kdo tímto způsobem protestují, paní Dekrová?
0: Rozumím, ale musím dodat, že bohužel rozumím. Je to asi takový ten pocit, když léta na něčem pracujete a třeba v oblasti minimálně té adiktologické víte, že se vám podařilo naši republiku dostat na velmi kvalitní úroveň, víte, že je za váma mnoho let dřiny a najednou zčista jasna, bez jakékoliv diskuze vám někdo řekne, že jste zbyteční, celé se to rozpráší a vy víte, že to, jak to bude fungovat, fungovat nebude. A hlavně se s váma o tom nikdo nebavil. Představme si, všichni máme nějaký, dovolím si říct, koníček nebo něco, co děláme jako plným srdcem, kdyby se nám něco takového stalo a nikdo se nás neptal na názor a vlastně nám ani nikdo nevysvětlil, jak to bude fungovat dál. A já rozumím, ona vlastně ta stávka, když si představíme stávku expertů nebo stávku adiktologických odborníků, tak ona je vlastně taková úsměvná, protože oni samozřejmě tu svoji práci chtějí dělat. Spíš to vnímám jako takový opravdu poslední pokus opravdu přivolat pozornost, připoutat pozornost a dostat ty lidi k jednomu stolu. Což je ale opravdu jako smutná vizitka této vlády, že vůbec neproběhla žádná diskuze a takhle se rozpráší něco, na co jsme mohli být hrdí.
16: Rozumí těm, kdo dnes symbolicky protestují, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová?
20: Já bych řekla, že mám jako člověk pochopení pro možné obavy. Ale nemám pochopení proto, když se jedná o přesun s prominutím z jednoho baráku do druhého, tak proto pochopení nemám. Tam si myslím, že ty obavy jsou bezdůvodné. Nicméně všeobecně v lidech každá změna vyvolává nějaké obavy a z tohoto pohledu je to pochopitelné. Z pohledu, že by přestaly agendy fungovat, to si myslím, že ty obavy jsou zbytečné, byť chápu, že je někdo může mít, ale domnívám se, že se nic takového strašného neděje, než to, že se agendy přesunou pod ministerstva a úřad vlády bude dál mít svoji koordinační roli.
16: Jsou ty protesty adekvátní, paní poslankyně Svobodová?
21: Jsou adekvátní na to, co vlastně teď ty organizace mohou, ale já teda musím zareagovat na ty přesuny z baráku na barák. My o těch úřadech nemůžeme uvažovat jako o barácích, o nějakých fyzických prostě krabicích. Tam jde o ty kompetence a prostě některá, nebo takhle, ministerstva jsou samozřejmě definovaná, mají definované ty kompetence a absolutně nejsou schopny obsáhnout právě průřezovost těch jednotlivých témat. A když mluvím o průřezovosti, tak je to opravdu multidisciplinarita, multitematicita, kdy prostě pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
16: Pane poslanče Vondráčku, může ten přesun být problémem z hlediska kompetencí? Rozumíte tomu, proč ti, které jsem citoval v úvodu, dnes protestují?
3: Já si myslím, že naopak, z hlediska kompetencí to bude daleko lepší, protože ke svobodě, kterou my máme v názvu, patří také zodpovědnost v momentě, kdy jednotliví ministři a jejich rezorty budou mít zodpovědnost za určitý díl agendy, bude to daleko jasnější, kdo odpovídá za výsledky, za práci, za to, že je vykonávána nějaká činnost, než když vlastně všechny tyto skupiny, všechny tyto vládní rady byly na jednom místě, neměli žádného speciálního v úzovkách dozorce, ale měli svůj odbor, měli samozřejmě svůj byrokratický aparát a právě ten byrokratický aparát, právě ten odbor se bude rozčleňovat do těch jednotlivých ministerstev, takže daný ministr za fungování tohoto odboru, za efektivitu a za výsledky ponese zodpovědnost. A tak je to podle nás správně, protože ta kolektivní odpovědnost je ve finále neodpovědnost, nikdo nenese odpovědnost za nic a je daleko lepší, když je ta odpovědnost přímější.
16: V těch posledních dvou týdnech na jedné straně slyšíme obavy, na straně druhé slyšíme výroky o tom, že po té změně může být všechno efektivnějšího. Z vašeho pohledu, co ta změna přinese, pokud tedy bude učiněna tak, jak to do této chvíle vypadá, že učiněna bude? Začněme paní poslankyní Ožanovou.
20: Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud to činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy a to si myslím, že je velmi výborné. Protože když se například na Ministerstvu práce a sociální věcí mnoho lidí zabývá lidmi, kteří mají stížené uplatnění, tedy nějakým způsobem se hůře uplatňují, tedy i postiženými, a budou mít větší kontakt tady s těmito odborníky, domnívám se, že to může situaci jenom pomoct, protože si navzájem bude docházet k rychlejšímu předávání informací, rychlejší koordinaci. A nezapomeňme, stále zůstává zachováno to, že koordinovat vše bude úřad vlády.
16: Paní poslankyně Dekroa mluvila o tom, že rozumí těm obavám. Tak čemu rozumíte? Co se podle vás stane, pokud opravdu budou ty agendy přesunuty?
0: Já bych začala ještě jinak. My jsme v situaci, kdy něco funguje. Nikdo nekonstatoval a dosud ani vlastně o tom mých kolegů z dnešní vládní koalice nezaznívá, že by něco nefungovalo. A přesto přichází taková razantní změna. Komentář číslo 1. Komentář číslo 2. To, že ten celý ten krok je spíš krok k horšímu, dokonce někteří experti říkají téměř někam do pravěku, neříkáme my jako opozice, ale říkají to ty experti. Krok číslo 3 nebo komentář číslo 3, vy se ptáte, co to přinese. No tak ty výsledky jsou poměrně jednoznačné. Odchází nám 50 lidí, přes 50 lidí, expertů, odborníků, kteří říkají, toto nebude fungovat. A nikdo je neposlouchá. A co to přinese? Že rozestrkáme agendu, která je nadrezortní. A já se až jako usmívám, když poslouchám ty komentáře, jak to bude mnohem efektivnější. A se na tom pracuje 20-30 let. Nejenom v České republice, ale i ve všech ostatních státech. Máme nějaké mezinárodní úmluvy, závazky. A ze všech těchto zkušeností, praxe, sdílení a mezinárodních úmluv vyplývá, že ta nadrezortnost je důležitá. Protože zdravotně postižený, vezměme si třeba tento příklad, nepotřebuje jenom oblast zdravotnictví, ale jeho se může dotýkat i oblast dopravy, oblast justice, oblast sociální. A právě proto, to, že se děli společně, jak ten takzvaně byrokratický aparát, tak ti odborníci a experti a mohli diskutovat mezi sebou. Jeden rozumí té oblasti třeba lidem s nějakým duševním postižením, zdravotním postižením, jsou tam mnohé další, třeba i s tou adiktologií, tak právě z tohoto nadrezortního a společného tělesa vznikalo to, že se na nic nezapomnělo. A mě na tom opravdu fascinuje, že a posteriori, až po té, co bylo všechno rozprášeno a dnes pan premiér ten na tiskovce řekl, že nic se měnit nebude, hotovo, vymalováno, neposlouchá, co mu všichni říkají. A nyní přicházíme s jakýmisi fiktivními výmluvami, že to vlastně bude lepší. Ale nikdo doteďka neřekl, co teda doteď nefungovalo. Naopak všichni říkají, že dosud to fungovalo výborně a experti říkají, že tak toto fungovat nebude. Já na mě z toho čiší jeden jediný aspekt. Ono to totiž, pojďme si to vrátit do celkového kontextu. Komu vadili, co vadilo nejdříve této vládě, byly ty takzvané zahraniční neziskovky a politické neziskovky. Dneska já mám pocit, že vládě vadí už i její vlastní experti, protože co dělá ten úřad vlády, nebo minimálně tento odbor? No, on připomínkuje a připomínkuje často kriticky ty návrhy z jednotlivých ministerstv. Asi úplně nehodí. Takže jestli mám odpovědět tomu, co
16: říkáte,
0: to přinese,
16: už jste odpověděla, dobře. Libor Vondráček, co říká na slova, že se vládní koalice bojí odborníků? Je tohle nějakou motivací?
3: Já nevím teda úplně, jakým způsobem lze mluvit za odborníky jako celek. Ale já jsem slyšel výroky řady lidí, kteří prostě jsou buď to v nějakém střetu zájmu, to znamená, ať už jsou to zastánci nevládních organizací, neziskovek, které jsou v té radě určené pro nevládní organizace, anebo různí kamarádi, kteří tam mají své názorové ideové souputníky, jako je paní Michalidu a další, kteří si těchto lidí zastávají, protože se jim nelíbí změny. Nějak to fungovalo, vyhovovalo to jejich názorovému proudu, jenomže my žijeme v demokracii, vláda se změnila a vláda, která má demokratický mandát, na rozdíl od lidí, kteří se nachází v těchto radách, tak se rozhodla, že ty rady budou používány, využívány, budou pracovat jiným způsobem, než pracovali dosud. A ti, kteří si myslí, že když tam jednou byli jmenováni, tak tam budou pracovat na tom, na čem oni sami chtějí a budou tam pracovat doživotně a nikdo je nemůže odvolat, no tak ti nerespektují demokracii, přestože se k ní častokrát odvolávají. Já bych si vypůjčil jeden citát Víta Rakušana, který říkal, že se tímto zadělává na budoucí deficit demokracie. No je to přesně naopak. Nikým nevolení lidé, elitáři, anebo ale také zastánci skutečně užitečných neziskovek, ale těch, které nejsou politické, tak prostě pracují a já věřím tomu, že tito lidé budou pracovat dále, ale ti, kteří jsou v tom střetu zájmu a posuzovali tam rozdělování nejrůznějších dotací, no tak ti se prostě bojí, že to teď bude fungovat jinak a proto tak křičí. Já myslím, že to je důkaz toho, že je potřeba na tom pracovat a opravdu to dělat dobře, ale zároveň neustupovat od logických plánů, které tato vláda má.
16: Paní poslankyně Svobodová, křičí ti, kdo jsou ve střetu zájmu?
21: No, promiňte, já mám pocit, že pan Vondráček té struktuře nerozumí, protože on tady směšuje ty dvě věci. Tady máme ty odbory, ten odborný aparát, což jsou zaměstnanci, a ty rady vlády, které tam zůstávají. Ten odborný aparát samozřejmě funguje pro ty rady vlády, zpracovává ty připomínky, ale ty rady vlády, ty se schází třikrát, čtyřikrát do roka. A to jsou ti, co teda proti tomu protestují samozřejmě, ale to je opravdu poradní orgán, takže on tady směsil tady jako tyhle dvě věci. A já teda musím říct, že pořád vládní koalici leží v žaludku nějaké nevládní organizace, ale samozřejmě v těch radách ten nezisk dělá obrovskou část práce a právě tam zastupuje práva obětí, zastupuje tam lidi se zdravotním postižením, lidi, kteří řeší duševní zdraví, pak jsou tam ty adiktologické služby, takže tam opravdu bez nezisku a bez tady těch zástupců bychom vůbec nemohli pokrývat tu realitu, která tam venku se mění obrovsky rychle a ten úřednický aparát na to skutečně by nestíhal reagovat sám od sebe jenom dle pokynu třeba ministru nebo pana premiéra. A já ještě se chci vyjádřit těm obavám, protože já tam cítím ještě jednu obrovskou obavu, že teď se vlastně ty úředníci naředí, roztrkají se do těch jednotlivých ministerstev. S návrhem rozpočtu na rok 2027 se tam už nedají peníze a s tím, jak vidíme, že nejspíš bude schválen služební zákon, tak v té době už bude mnohem snazší ty lidi vyhodit, takže tak to se opravdu dá zbavit té lidskoprávní agendy velice jako čistou a legální cestou. Takže já tam vidím ještě tohleto obrovské nebezpečí a bojím se, že i tohle je možná součást toho plánu.
16: Paní poslankyně Ožanová, je tohle součástí plánu nebo můžete garantovat, že to není součást plánu a že to tak nebude?
20: Já se přiznám, že jsem touhletou argumentací velmi překvapená. Součástí plánu to zcela jistě není. A pokud někdo zná zákoník práce, tak ví, že není tak jednoduché říct člověku, nelíbíš se mi, já tě vyhodím. Opravdu, protože pokud projde nový zákon o státních zaměstnancích, tak většina těch pracovně právních věcí půjde stejně jako u všech dalších podle zákoníku práce.
16: A pardon,
20: pokud do toho skáču,
16: organizační změna, tu je možné udělat podle zákoníku práce.
20: Ta je možná podle zákoníku práce i podle zákona o obcích, ale tady vím, že to není hlavní smysl. To spíš už někdo hledá důvody, proč to kritizovat. Efektivita řízení a lepší spolupráce, to je to, co je cílem této změny. A ne tyto s prominutím obavy, které kolegyně vyjádřila.
16: Paní poslankyně Dekroa říkala, že to funguje a mění se něco, co funguje. Paní poslankyně, jste přesvědčená, že to nemůže fungovat lépe, že to funguje opravdu dokonale?
0: Já od začátku říkám a myslím si, že pokud by zde byl ne já jako politik, ale toto otázka by byla položena kterémukoliv členu té rady vlády, tak nikdo se nebrání jakékoliv diskuzi. Vždycky se dá něco reformovat, dá se něco změnit, dokonce tady se teďka často používá, že něco má být efektivnější. Proč ne? Ale To je potřeba tu diskuzi otevřít předtím, než přijde a Tinde Barta hodí na stůl na vládu nějaký dokument a všichni se to dozví z médií. A právě proto, že se domnívám, že diskutovat se má, myslím si, že se mělo předtím, tak jsme právě avizovali seminář, otevřený seminář. Já pevně věřím, že třeba i pan premiér nebo zmocněnkyně pro lidská práva přijmou ať už záštitu nebo alespoň účast a budeme diskutovat, jak se to má udělat, aby nám opravdu lidská práva zůstaly centralizována, nezmizela z pozornosti, nezmizela někde v útrobí různých ministerstv, ale současně má-li pan premiér nebo zde přítomný pan kolega Vondráček nebo paní zmocněnkyně, která celou tuto kauzu až trapně promlčuje a nevyjadřuje se k ní, jakékoliv návrhy, jak to dělat efektivněji, proč ne? Ale pokud jsme zde před chvílí slyšeli, že máme-li demokracii, tak máme tedy respektovat to, že aktuální vláda něco chce. Já to respektuji, ale součástí demokracie je právě i ta diskuze, předvídatelnost, to, že i exekutiva se obrací na celé to široké okolí. Počty lidí, které zastupují ti takzvaní experti, jak tady říká pan kolega, nějaký samozvaní odborníci nebo snad lidé, kteří jsou ve střetu zájmu a rozhodují o svých dotacích, ne. Tito lidé pomáhají neuvěřitelnému množství lidí, kteří jsou často ve stínu toho takzvaného mainstreamu nebo toho, na co většinou upínáme pozornost. Jsou to lidé, kteří potřebují každodenně pomoc v terénu. A pan premiér tím, jak to rozprášil, tak je všechny hodil přes palubu. Možná by bylo mnohem efektivnější si vyslechnout jak ty experty, tak ty úředníky a možná i ty samotné lidi, kteří potřebují tu pomoc, jaké reformy by bylo potřeba. Ale k ničemu takovému nedošlo. Tak já všechny zvu a včetně teda samozřejmě jak zástupců médií, tak zástupců všech politiků, tak veřejnost na náš čtvrteční seminář, protože já si pořád myslím, že do demokracie diskuze patří a mě, na rozdíl evidentně od pana premiéra i paní zmocněnkyně, názor expertů a názor lidí z terénu, ale třeba i těch úředníků přijdou-li a nebudou-li se bát toho, co zde malinko naznačila, že by
16: tak
0: se
16: já vám do toho skočím, Svobodová, protože vy byste vydržela mluvit celých 50 minut, co máme pro kulatý stůl sama, ale já určitě chci, aby se dostali ke slovu i ostatní. Tady zaznělo vlastně už několikrát v těch uplynulých 20 minutách, že o té změně se dopředu nediskutovalo. Pane poslanče Vondráčku, proč?
3: Já myslím, že se o tom diskutovalo.
16: Kdy, kde?
3: Že to nelze zobecnit, no určitě se diskutovalo na mnoha místech, to, že se o tom třeba nediskutovalo v Českém rozhlasu, neznamená, že by se o tom nediskutovalo.
16: Pardon, máte pocit, že se o tom diskutovalo třeba v rámci vládních rad, nebo že se o tom diskutovalo například s národním koordinátorem protidrogové politiky panem Bémem?
3: S panem Bémem to myslím, že to je specifický případ, že tam bychom zase se mohli o tom bavit velice dlouho.
16: Dobře, a s jiným...
3: Je to trochu jiná kategorie, než tady ten obecný přesun a rozptýlení do jednotlivých ministerstev. Ale určitě se o tom diskutovalo, nebylo to tak, že by jednoho krátného dne přišel pan premiér nebo paní Tinde Barta s nějakým návrhem a druhý den se to schválilo na vládě. Tohle to určitě nebylo.
16: Pardon, já se omlouvám, že do toho skáču. Jestli si vybavuji, ono to ani nebylo druhý den, ono to bylo ten samý den, protože v programu jednání vlády před dvěma týdny to nebylo.
3: No, ono to, co se dostane na program jednání vlády, to samozřejmě není něco, co by se začalo diskutovat až poprvé na vládě a nikdy předtím s tím nikdo neoperoval. Takže já spíš
16: to znamená, že v rámci vládní koalice jste o tom vedli debatu a byli jste dohodnutí předtím, než se to dostalo na jednání vlády a než se to dozvěděla široká veřejnost. Chápu to dobře?
3: Ne, tak o těch věcech se obecně určitě uvažovalo. Nelze říct, že bychom to nějak institucionalizovali v nějakém dokumentu, ale obecně se o tom diskutovalo. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu zobecnění, že se o tom nediskutovalo, že si to někdo jakoby vymyslel a i pro posluchače, že si to někdo vymyslel ze dne na den. Takhle to určitě není. Stejně tak, když jsem hovořil o těch členech, kteří rady a kteří třeba proti tomu protestují, tak také možná jsem se trochu dopustil zobecnění, ale ono to bylo tím, že předtím mě zas bylo předloženo, že to kritizují odborníci, jako kdyby to byla nějaká obecná entita, někdo měl monopol hovořit za odborníky. Je to určitě situace složitější, těch lidí, kteří jsou v těch radách, je mnoho, no ale typicky, pokud se třeba podíváme na tu radu rovnosti žen nad muži, tak tam jsou tři zástupkyně České
16: rovnosti
3: ženské
16: lobby.
3: Abychom byli přesní. Tam jsou tři zástupkyně České ženské lobby, žádní zástupci mužské lobby tam například nejsou a určitě je to prostě věc, o které se ještě bude vést diskuze, protože je tam nějaké funkční období a teď se změnil, přesunul ten aparát, ten byrokratický, ale i o těch radách jako celku, o tom, jestli to složení je vyvážené a jestli vůbec ty rady a tolik těch rad potřebujeme jako Česká republika, tak o tom se bude také dál ještě diskutovat.
16: A my o tom budeme diskutovat za chvíli. Ještě se zeptám paní poslankyně za Pirátskou stranu Venduly Svobodové, když zaznívá, že se o tom nevedla diskuse, dostatečná diskuse, jak byste si takovou diskusi třeba vy představovala?
21: Já bych si určitě představovala, že se jakékoliv organizační změny projednají se zaměstnanci, kterých se to týká, se jich odbory, ale my se dozvídáme, a opět jenom zase z médií, že s nikým z nich se to nediskutovalo, my jsme vlastně už i od těch odborníků se to dozvěděli, když jsme si s nimi dali schůzku. Nikdo to dopředu nevěděl a takhle skutečně se nedá pracovat, protože ti lidé v té státní správě jsou podfinancovaní, to víme, jsou dlouhodobě podfinancovaní, i tak se tam pořád ještě udrželi. Kteří experti, kteří tam chtějí pracovat a s takhle nepředvídatelným prostředím, hostilním, kdy se jim nadává do parazitu, nám už tam prostě žádní odborníci nebudou zbývat a doplatí na to zase ten český občan. A já ještě k té diskuzi. Pan Vondráček tady tak mlžil, možná neví, já nevím, třeba u nějaké té diskuze byl. Já jsem podávala už dvě interpelace, dneska jsem posílala ještě jednu 106. V rámci těchto dokumentů se samozřejmě ptám, na základě jakých analytických podkladů, dokumentů, ale i diskuzí, a kdy vlastně se vůbec objevila ta první myšlenka na tohle rozprášení té lidskoprávní agendy. A já jsem skutečně zvědavá i v kontextu toho, co tady teďka říkal pan Vondráček, jaké odpovědi se mě na ty moje interpelace a 106 dostane.
16: Stručně se zeptám paní poslankyně hnutí ANO Zuzany Ožanové. Vy jste viděla nějaké podklady pro to rozhodnutí? Opravdu existují k tomu nějaké zásadní pečlivé podklady?
20: Já bych řekla tak, že úřad vlády toto řešil společně s dotčenými ministerstvy. Nejsem členkou vlády, ale tuto informaci mám, že se to průběžně řešilo. A překvapilo mě, jak je podána návrh na zákon o svobodném přístupu informací 106 na názory. Ono může být samozřejmě dokumenty. Já jsem dokument neviděla, ale vím od kolegů z vlády, že to skutečně bylo projednáváno. A nevím, proč bych svým kolegům neměla věřit. Vím, že to projednávali a opravdu nebývá to tak, že když se zaměstnavatel, když to převedu na soukromý sektor, něco změnit, tak napřed si to přemýšlí, jak to chce změnit a může nebo nemusí se zeptat zaměstnanců, co chtějí. Ale tady si vláda řekla, co chce, jak to chce řídit. A protože vláda nese za to zodpovědnost, tak se nějakým způsobem rozhodla. Je to její rozhodnutí a nese si plně za tím zodpovědnost. Tu zodpovědnost nenesou jednotliví zaměstnanci. Nese to vláda, potažmo premiér.
16: Paní poslankyně Dekroa, není tohle racionální, rozumný přístup? Nemá si vláda nebo nemá mít vláda, vládní koalice možnost určit si, kdo jí bude radit?
0: Samozřejmě vláda samozřejmě si může dělat úplně, co chce. Samozřejmě, že si na to nese odpovědnost. Akorát, že ty následky, tak tam už se nikdo těch lidí ptát nebude. Ale já se tady opravdu musím usmívat. Jestli si aktuální vládní koalice myslí, že veřejná diskuze probíhá tak
16: je, já se omlouvám, my vás špatně slyšíme. Nevím, jestli když poodejdete dál, tak místě, signál nebude lepší.
0: Ne, jsem stála na stejném místě, tak už je to tak lepší.
16: Řekl bych, že to trochu lepší je, tak zkusme.
0: Tak, jsem se jenom příliš rozohnila, protože jenom ti prosím řekněme a řekněme vysvětleny i všem.
16: Není to moc lepší, bohužel.
0: Tak
16: možná dejme zkusíme tomu čas,
0: ještě.
16: Nebo...
0: Ne.
16: Není to lepší. Dívám se přes sklo na našeho zvukaře, jestli doporučí možná odpojit se, protože paní poslankyně Dekroa je připojená přes aplikaci, to znamená možná se paní poslankyně zkuste odpojit a připojit a já vám potom slovo opět dám. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty byli a snad zase bude za chvíli poslankyně ODS Eva Dekroa a zůstávají našimi hosty poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová, poslankyně Pirátů Vendula Svobodová a také poslanec zvolený za SPD, jinak předseda Svobodných Libor Vondráček.
17: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
16: Já to zkusím, jestli už jsme opět ve spojení s Evou de Croix. Tak vypadá to, že teď je ten čas, kdy se připojuje, tak věříme, že za chvíli budeme opět ve spojení. Dostaňme se, nebo rád bych se dostal k tomu, a už je tam i paní poslankyně de Croix, tak snad se uslyšíme
0: to
16: lépe.
0: Ještě jednou.
16: Tak jestli můžete doříci to, co
0: já
16: jste chtěla říct.
0: Já zkusím ještě jednou, jenom mé rozohnění pramenilo z toho, jak si vládní koalice představuje diskuzi. Prosím pro posluchače, diskuze veřejná a demokratická není o tom, že to premiér projedná se svými ministry. Diskuze veřejná a demokratická je, že to premiér projedná se všemi dotčenými orgány a osobami. A není to o tom, není to diskuze o tom, že pan premiér si může dělat, co chce se svými zákony.
16: Tak a vypadá to, že spojení s paní poslankyní de Croix se opět přerušilo, tak věřme, že se opět připojí za chvíli. Navážu na to, co před chvílí říkal poslanec za SPD Libor Vondráček, který se řečnicky zeptal, jestli těch orgánů v Česku není moc. Já možná předtím připomenu, že úřad vlády na svém webu vyjmenovává, že zajišťuje činnost desítky rad vlády, a to konkrétně rady vlády pro lidská práva, pro rovnost žen a mužů, pro národnostní menšiny, pro nestátní neziskové organizace, pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, pro osoby se zdravotním postižením, pro informační společnost, pro duševní zdraví a pro sport, prevenci a zdraví. Další desítku rad vlády najdeme pod ministerstvy. Ve úřadu vlády vyjmenovává také 13 vládních zmocněnců. Pane poslanče Vondráčku, když jste před chvílí sám otevíral tohle téma, máte pocit, že by těchto orgánů nebo zmocněnců mělo být méně?
3: Tak upřímně řečeno, já jsem feminista prvního typu, tedy ten, který zastává názor, že ženy a muži mají mít rovná práva, a mám takový pocit, že přibližně od roku 1920 tomu tak u nás je, takže nemám pocit, že by třeba zrovna toto měla být otázka, pro kterou by měla být zřizovaná nějaká speciální rada, protože rovnost před zákony tady je, větší ochrana například pro těhotné ženy nebo pro ženy obecně je v zákoníku práce.
16: Pardon, že vám do toho skočím, ale pokud se třeba podíváte na srovnání průměrných platů, pokud se podíváte na zastoupení žen ve vysokých funkcích, opravdu máte pocit, že reálně tady je úplná rovnost žen a mužů?
3: Pokud se podíváme také třeba na počty žen ve věznicích nebo třeba počty žen v soudu, v justici, tak tam je jich zase naopak více, ve věznicích je jich méně. Prostě ty věci jsou různé. V různých oborech, v různých oblastech života se ženy a muži angažují různým způsobem. Ne vždy je to stejně, ale to nic nehovoří o jejich právech a jejich rovnosti, protože všichni mají rovné příležitosti a je na nich. A já jsem rád, že třeba teď je řada poslankyň i poslankyň, které se prosadili, přeskákali lídry pirátských kandidátek muže a dostali se do sněmovny svým umem, svou šikovností, a přesně to je důkaz toho, že tady máme rovnost a že ženy se mohou prosadit, když jsou šikovné. A znám spoustu žen, které v podstatě v dnešní době uráží to, když někdo chce zavádět kvóty.
16: Tak já vás s dovolením přeruším, protože tohle je téma, kterým bychom určitě mohli strávit zbytek dnešního kulatého stolu, ale nechal bych ho na nějaký jiný kulatý stůl, protože si zaslouží pozornosti víc. To znamená, abych se vrátil k otázce, to znamená radu vlády pro rovnost žen a mužů vy byste zrušil. Chápu to dobře.
3: Tohle to je podle mě zcela nadbytečné.
16: Ještě nějaké rady nebo zmocněnce byste zrušil?
3: Nejsem úplně v tuto chvíli seznámen s tím, na čem by ty rady pracovaly, jestli bychom přišli úplně o něco zásadního, kdyby se jejich počet zmenšil, ale myslím si, že tohle je také otázka, kterou bychom si měli klást, protože my slyšíme, jaký to bude Armagedon, ale vlastně jsem neslyšel, co konkrétně hrozí, že by se třeba mohlo nerealizovat, kdyby vznikla nějaká nestabilita. To, že třeba nebudou tlačit zástupci některých těch rad na schválení Istanbulské úmluvy, tak jak to bylo v tom minulém volebním období, kdy naštěstí Senát to neschválil. To si myslím, že je vítaný efekt, ale nevím, co konkrétního dalšího třeba mají rozpracováno a mohlo by to prostě spadnout pod stůl. Takže nerad bych to hodnotil, zatím jsem se vyjádřil raději jenom k té jedné radě.
16: Paní poslankyně Svobodová, máte pocit, že Česko potřebuje všechny rady vlády, všechny zmocněnce, tak jak jsem je vyjmenovával, tak jak jsou na webu úřadu vlády?
21: Tak zmocněnce si jmenuje vláda, to ať se nad tím zamyslí, jestli jich nemá zbytečně moc, jestli všichni pracují tak, jak je potřeba, nebo jenom skvotují v nějakých ministerstvích, ministerských kancelářích. Ale já teda musím zmínit hlavně to, že ty rady, ty členové rad pracují zdarma. To jsou odborníci, kteří ve své pracovní době prostě tady udělají pauzu, oželí část té své činnosti a jdou na ten úřad vlády a zdarma tam prostě předávají to své know-how. To je jako velice, velice cené. A vy jste se ptal, co by mohlo hrozit. Může tady hrozit právě v té politice závislosti, tak tady může hrozit obrovská fentanylová krize, kdy třeba do roka, pokud se tohle rozpráší, tak my už nebudeme opravdu multidisciplinárně a průřezově pracovat s tou politikou závislostí. A to nejsou jenom látkové závislosti. To máme hazard, to máme závislost na sociálních sítích, to máme závislost na pornografii. A tady prostě do roka mohou být skutečně nešťastní rodiče, kterým se rozpadají rodiny, kteří neví, co dělat se svými dětmi, protože jsou nějakou formou na něčem závislí a přistupuje se pouze k tomu lékařsky. Ale právě ty závislosti nám překračují tu lékařskou, tu, jako řeknu, tu škatulku a musíme tam počítat s tím, že tam opravdu je obrovský průnik do toho školství, kde se dá dělat řada té prevence. Máme tam řadu jako jiných oblastí, které musíme zahrnout a právě tady u toho my navrhujeme ještě tento týden se setkat s odborníky z této oblasti, prodiskutovat ty jejich návrhy a samozřejmě ten adiktologický zákon, ke kterému to všechno směřuje, tak ten je připraven a v rámci něj by mohla vzniknout právě agentura, která by zastřešila tady tu průřezovost, ale opět se vracím k té průřezovosti, že nejde takhle složitá témata, která skutečně nejsou jednoduchá a jednotematická, strčit na nějaké ministerstvo a doufat, že se to nějakým způsobem samo vyřeší.
16: Paní poslankyně Dekrová má zkušenost i z toho, že byla členkou vlády. Máte pocit, že ten okruh rad vlády a vládních koordinátorů je adekvátní?
0: Já, důležité, co zde zaznělo, když poslouchám tu debatu, tak vlastně pan kolega Vondráček přiznal, že on si myslí, že některé rady by se měly zrušit a místo toho, aby to řekli otevřeně, tak je takhle různě přesouvají. Ale vlastně on svojí odpovědí potvrdil, že mnohé z nich může považovat za zbytečné a potom jenom nechápu, proč to jako zastíráme nějakou efektivitu.
16: Dobře, ale já se teď ptám vás, jestli vy některou z nich považujete za takovou, že by se Česko bez ní mohlo obejít.
0: Je otázka, Česko se může obejít bez mnohých věcí, záleží, jak chceme to Česko vidět. Já chci Česko vidět jako sociálně citlivou zemi, která je schopná přihlížet ke všem skupinám. A jak zde správně řekla kolegyně Svobodová, nás opravdu netrápí počty rad. Tam opravdu není problém, jestli budou sloučeny dvě rady, ale bude zachována ta nadrezortní spolupráce. Může být jedna, mohou být čtyři. To vůbec není to nejdůležitější. Nejdůležitější na tom je, že smysl má, aby tyto rady, a opravdu ty rady nás nestojí ze státního rozpočtu vůbec nic na to rozdíl od různých Turků na pozici zmocněnců. To jsou lidé, kteří vlastně dávají svoji odbornost zadarmo vládě a proto sedí v té radě. Nás netrápí, jestli tam budou dvě, nebo jich tam bude 10, nebo aktuální vláda nazná, že jich další 3 chybí. To je opravdu politické rozhodnutí a tomu já bych se vůbec nebránila diskutovat o snížení počtu rad. Ale to se zde nevede. Tato debata se takto nevede. A pokud jako tady třeba motoristé říkají, nebo kdokoliv další, že jedna rada jim přijde zbytečná, tak proč jí teda jako říkají, že ji přesouvají někam jinam? Pak to ale znamená, že ji přesouvají, protože ji považují za zbytečnou a chtějí ji někam schovat. Já jsem v té radě vlády pro rovnost žena mužů a v minulém volebním období jsem byla jí členkou, jakožto poslankyně. A nezapomeňme, že diskuze těchto členů rady vlády, různých rad, je především o tom, že připomínkují různé zákony. To je ten konkrétní dopad. A ten konkrétní dopad bude v tom, že v některých zákonech se mohou objevit díry, které nemyslí na různé sociální skupiny. A naopak, rozumná vláda je ráda, když je obklopena odborníky ze všech možných oblastí, ještě nemusí platit, ještě je má na úřadu vlády. A potom, jestli budou ve dvou nebo ve 20 radách, vlastně není důležité, protože každý rozumný politik ví, že nerozumí všemu a že je dobré, když někdo přinese ten pohled zvenčí. Až na aktuálního pana premiéra. Ten chce rozhodovat sám, aby mu do toho nikdo nekecal.
16: Paní poslankyně Hnutí ANO Zuzana Ožanová, z vašeho pohledu je nastavení rad, jejich počet, to, čemu se věnují, adekvátní, nebo by byla na místě nějaká debata o změnách?
20: Já si myslím, že pokud by měl někdo vést tu debatu o změnách, tak to je především vláda. Ale připomeňme si, tady strategické řízení a koordinace zůstanou dál na úrovni vlády. A bude to řídit premiér. Strategie dál bude vznikat nadrezortně. Domnívám se, že není žádný problém. Tady vždycky mě se líbí, jak kolegové z opozice vždycky chtějí různé analýzy a říkají, vy nemáte analýzu, vy nemáte to, vy nemáte ono. Ale pamatuju si v minulém volebním období, a promiňte, že to musím uvést, když se zrušila trestnost neplacení výživného, taky nebyly žádné analýzy,
0: nezrušila
20: nic. Nezrušila se v absolutním, ale opravdu jako to, co se stalo, bylo absurdní. Byl to vládní návrh, ale bez jakékoliv analýzy a po nás ty analýzy potom chcete. Takže prosím vás, to, že si někdo chce nějakým způsobem zorganizovat práci, za kterou zodpovídá, je zcela legitimní. To je vše, co se děje. Nic víc se neděje, než že se jedná o lepší koordinaci práce a zefektivnění. Ale stále zůstává řízení na úrovni vlády, především na úrovni premiéra. A vždy premiér může zařídit to, že to bude nadrezortní. A prosím,

0: žebříček a potom to dopadne tak, že do druhého kola se nedostane ten, kdo v žebříčku vyhrál, ale dostane se tam ten, kdo byl poslední. Co je to za vzkaz?
1: Tak možná, že potom, když se ti jednotliví kandidáti snaží ještě oslovit poslanecké kluby, tak třeba se jim podaří přesvědčit na jednání poslaneckých klubů nebo nějakou jinou formou svým vystupováním dané poslanecké kluby, že třeba ten výkon před komisí nebyl úplně povedený, anebo že naopak výkon před komisí se sice povedl, ale zároveň mají na svědomí třeba jako paní Laurenčíková typicky výroky, že Česko je ostudou Evropy za to, že ještě neratifikovalo Istanbulskou úmluvu a že si vlastně téma, velice citlivé téma násilí na ženách paní Laurenčíková vzala jako rukojmí, když protlačovala tuto úmluvu, která daleko více pro Českou republiku přinese různé genderové ideologie, protože násilí na ženách my máme pokryté v našich zákonech a nepotřebujeme na to Istanbulskou úmluvu, takže já tím dopředu říkám, že bez ohledu na to, jakým způsobem se rozhodla ta komise, já určitě paní Laurenčíkovou nemohu podporovat a vychází to z toho, co bylo řečeno, že je to v první řadě otázka mého svědomí jako poslance.
0: Paní poslankyně Svobodová, po téhle zkušenosti a vlastně po předešlé zkušenosti, kdy ta komise poprvé fungovala, když se vybíral dětský ombudsman, ani tam ten, kdo dostal nejvíc hlasů nebo kdo dopadl nejlépe u odborné komise, nakonec nebyl zvolen. Má ta odborná komise nějaký smysl?
2: Určitě ten smysl má. Tady se musí říct, že pořád ale ty jejich výstupy slouží jako pracovní podklad pro poslance. A tím, že je ta volba tajná, tak nikdy jako nemůžete dohlédnout, kdo jak hlasoval. Ale já teda ty výsledky té hodnotící komise skutečně respektuji. U nás na klubu jsem svým kolegům a kolegyním říkala, že ta komise si dala velkou práci s tím, aby ohodnotila ty jednotlivé kandidáty, takže ať zohlední v tom svém hlasování právě to pořadí. Nicméně rozhodnout se můžou samozřejmě podle sebe. Já jsem byla ještě součástí pracovní skupiny, která tuto hodnotící komisi zřizovala nebo se podílela na tom, aby se nastavily ty podmínky pro jejich práci dobré a už právě při té volbě toho dětského ombudsmana jsme tam narazili na nějakou, řekněme, takový komunikační šum, takže to jsme se snažili teďka u té volby už toho v uvozovkách velkého ombudsmana odstranit, aby skutečně ta komise měla možnost komunikovat s těmi poslanci a dát jim to své doporučení dostatečně srozumitelně.
0: Přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale k tomu se určitě ještě v našem vysílání budeme vracet. Z dnešního kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už je to všechno. Za účast děkuji poslankyni ODS Evě Dekroa, poslankyni Hnutí ANO Zuzaně Ožanové, poslankyni Pirátů Vendule Svobodové a také poslanci zvolenému za SPD předsedovi Svobodných Liboru Vondráčkovi. Na viděnou, naslyšenou, od mikrofonu sloučí také Tomáš Pancíř.
3: Naschledanou.
4: Devatenáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda připraví nový adiktologický zákon. Kratom tak půjde koupit až od 21 let. Rusko v květnu vyslalo na Ukrajinu nejvíc dronů s dlouhým doletem za dobu války. Basketbalista Tomáš Vyoral se vrací po 9 letech do Děčína. Po nehodě zůstává uzavřená silnice 43 nedaleko Opatova na Svitavsku. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť a teploměry ukážou až 26 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Kratom by si mohli lidé v Česku koupit až od 21 let místo současných 18. Navrhnout to chce vláda. V regulaci kratomu chystá i další změny. Danit by se měl 21% na místo současných 12. Ministerstvo financí chce taky zavést spotřební daň. Podle končícího národního koordinátora pro protidrogovou politiku Pavla Béma jsou chystané změny správné.
6: Určitě podporuji, je to opět naše iniciativa odborníků. Zatížení spotřební daní je zcela legitimní, je to v pořádku, může to přinést i řádově menší jednotky miliard příjmu do státního rozpočtu.
5: BM zároveň stále odmítá úplný zákaz prodeje kratomu, tedy faktickou prohibici. Policie by se podle BM měla spíše zaměřit na potírání černého trhu. Dopravu kolem Mendlova náměstí v Brně odpoledne zastavil nález podezřelého předmětu u školní budovy. Pyrotechnici na místě zjistili, že předmět není nebezpečný. Šlo o balíček s baterií zabalenou v alobalu. Policie teď případ vyšetřuje.

0: Rusko v květnu na Ukrajinu vyslalo rekordních 8150 dronů. Napsala to agentura AFP na základě vlastní analýzy a hlášení ukrajinské protivzdušné obrany. Moskva útočila nepilotovanými letouny i v noci na dnešek a ukrajinské úřady hlásí desítky zraněných. Ruské letouny zasáhly v Donbasu a oděské oblasti bytové domy, ale i porodnici. Evropská komise uvažuje o nové celounijní dani z hazardních her. Do rozpočtu Evropské unie by mohla přivést necelé 2 miliardy eur ročně, v přepočtu bezmála 48 miliard korun. Vyplývá to z odhadů, které podle informací Radiožurnálu unijní exekutiva zaslala členským státům.
1: Evropská komise uvažuje také o dalších nových zdrojích pro příští víceletý rozpočet 27. Mezi nimi je zdanění firem v oblasti kryptoměn či velkých digitálních korporací. Komise v podkladu pro členské státy upozorňuje, že trh s kryptoměnami je kolísavý a tak by i tyto příjmy unijního rozpočtu byly nestabilní. Česko podle vládní poradkyně pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové stále upřednostňuje vyšší národní příspěvky jednotlivých členských států.
2: Z hlediska efektivity na nás dopadá nejvýhodnějším způsobem.
1: Evropská komise už loni také navrhla nové příjmy rozpočtu založené na dani z tabáku či emisních povolenkách. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce. Pracovníci správy Národního parku odstraňují z turistických cest a cyklotras vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
3: Najdou se cesty, které kolegové ještě nestačili prořezat, a to především v jižní části Šumavy. Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Zároveň prosíme cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
4: Děčínské basketbalisty posílí do nové sezóny Tomáš Vioral. 33-letý rozehrávač před několika dny skončil u rivala Ústí nad Labem a do Děčína se vrací po 9 letech. Vioral získal s týmem mezi roky 2013 a 2017 první 3 stříbrné medaile v historii klubu. V NBL poté vyhrál 2 tituly s Nymburkem a v nejvyšší české lize si zahrál i za Pardubice. Děčínský manažer Lukáš Houser říká, že po odchodu rozehrávače Tadeáše Sloviaka dává angažování bývalého reprezentanta Vyorala smysl.
5: Ať už z pohledu toho, že je to skvělý hráč a měl by to být jak na hřišti, tak mimo něj i mentor pro ty mladý kluky, kterým dává šanci. On by se měl zapojit i do nějakého tréninkového procesu naší mládeže a připojit se k našemu trenerskému týmu, takže nám to skvěle zapadá do nějaké naší filozofie, do nějakého našeho plánu.
6: Nehoda na D5 u Benešovic a kolona na D2 u Blučiny. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova opatrně za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 122 vyprošťují nákladní auto po nehodě. Uzavřený je pravý pruh, projíždí se pomaleji bez většího zpoždění. Na D11 z Hradce Králové do Prahy z Bystřete za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion po defektu. Řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice počítejte se silným provozem kamionů. Zpomalují na 12. kilometru, chvílemi se úplně zastavují. Levý pruh brzdí až za sjezdem na Modřice. Na D48 z Českého Těšína do Nového Jičína před sjezdem na Frýdek Místek na 54. kilometru vyšetřují nehodu osobního auta. Krátce zpomalíte. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrounu zůstává uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Policie dopravu odkládá. Možná je trasa přes Krasíkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra nás čeká opět teplejší den, ráno bude jasno až polojasno a ojediněle mlhy, postupně většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, zmíněné přehánky a ojediněle to můžou být i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho neměl, řekl Andrej Babiš.
9: Reagoval tak na dopis z Evropské komise.
10: Brusel se podle dostupných informací nezajímá jen o samotný Agrofert, ale i o další firmy spojované s Andrejem Babišem.
11: Opozici vadí i to, že ministerstvo zemědělství dál proplácí dotace Agrofertu.
12: Premiér předpokládá, že další odpověď českých úřadů celou věc uzavře.
13: Babiš možná narazil. Evropská komise poslala do Česka další dopis. Má stále pochybnosti o tom, jak český premiér vyřešil svůj střet zájmu. Týká se to 100 milionů pro Agrofert. Co s tím a nemůže na to Česko doplatit? Ptám se Terezy Čemusové, redaktorky i rozhlasu, pokrývající dotační kauzy. Dnes je pondělí, 1. června. Ahoj Terezo, díky, že jsi udělala chvíli na Vinohradskou 12.
14: Ahoj Matěji, děkuji za pozvání.
13: A budeme řešit spolu zase střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Evropská komise totiž nepovažuje problém možného střetu zájmu premiéra za vyřešený v tuhle chvíli. Vyplývá to z oficiálního dopisu, který dostali do rukou české úřady. Kdo komu ten dopis poslal?
14: Ten dopis tentokrát byl adresovaný velvyslanci při Evropské unii Vladimíru Bertlovi, ale pak samozřejmě putoval na Ministerstvo pro místní rozvoj. A pod dopisem je podepsaný Hugo Sobral, což je vysoce postavený úředník z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise, to je spíš známý pod tou zkratkou DG Regio. Toto ředitelství spravuje několik evropských fondů, ze kterých vlastně Česká republika čerpá dotace. Je to třeba operační program Doprava, je to IROP, je to operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kde právě žádají velmi často firmy z holdingu Agrofert, ale tento úředník v tom dopise uvádí, že píše jménem dalších generálních ředitelství, včetně DG Agri, pod které spadá zemědělství.
13: Tak bychom tomu mohli říkat DJ Agri, tak tomu říká Radim Fiala z SPD.
8: DJ Agri celou věc prozatím jen vnitřně monitoruje. To je ten...
15: Dobrá zpráva, že to monitoruje DJ, ale...
13: Slyšel jsem ho v 360 na CNN Prima News.
15: Kdy jako koaliční partner byste vzali za ruční brzdu? Když zjistíte, co?
8: Když nám například Evropský soud řekne, že je to špatně...
13: Ty máš ten dopis k dispozici. Co se komisi teda nezdá?
14: Já asi jenom připomenu, že je to druhý dopis, že ten první dopis dorazil do Česka v první půlce února a že to bylo v době, kdy ještě akcie Agrofertu stále držel premiér Andrej Babiš. A už tehdy v tom únoru chtěla Evropská komise ujištění, že nejsou vypláceny žádné finance z unijního rozpočtu, žádné dotace, takže ta dotační stopka, o které se teď psalo v médiích, podle mě nebyla nic nového, byla popsaná už v tom prvním dopise. A české úřady, zastoupené tedy Ministerstvem pro místní rozvoj, na to odpověděly dle mého spíš jako obecně, že ta prevence střetu funguje, že je dobře nastavená už v návaznosti vlastně na ten první audit ke střetu zájmu. Ale chybilo tam právní posouzení toho nového RSVP trustu, do kterého v mezidobí Andrej Babiš přivedl akci Agrofertu a dalo se vlastně čekat, že ta odpověď nebude úplně jako uspokojivá pro Evropskou komisi. No a ten poslední dopis, který přišel 20. května, mluví o dalších 5 bodech, které je třeba vyjasnit a stěžejní je právě to posouzení RSVP trustu.
16: Žádám vás o úřední kopii statutu a jakékoliv další právně relevantní informace týkající se zřízení a správy nového svěřenského fondu. Kromě toho vás žádám o komplexní právní posouzení stávající majetkové struktury a správy majetku.
13: Od té chvíle, co Babiš ale vložil Agrofert do RSVP trustu, tak uplynulo hodně vody, dost týdnů. Proč to řeší Evropská komise tím dalším dopisem až teď?
14: Ona jako čekala podle mě, jestli české úřady rovnou nějakým způsobem se budou k tomu RSVP trustu vyjadřovat a vzhledem k tomu, že ty české úřady napsaly do té své odpovědi, že oni ho posoudí až v momentu, kdy přijde nějaká žádost, kdy budou muset rozhodovat o nějaké žádosti. Aha. Tak jako neměli co poslat. Nevím, jestli to byla taktika těch úřadů, že nechtěli, jestli je to zdržovací taktika, jo, ale prostě to posouzení RSVP trustu v ten moment české úřady neměly, nebo většina českých úřadů ho neměla.
13: A ta žádost o dotace teda teď nějaká přišla, že to řeší i Evropská komise právě v tuto chvíli?
14: Tam v tom dopise je zmíněná žádost o dotaci od Kosteleckých uzenin, což byla nová informace. Já jsem se snažila k tomu zjistit víc. A je to dotace z loňského září, která byla podaná právě na Ministerstvo průmyslu v rámci toho operačního programu Technologie aplikace pro konkurenceschopnost na nějaká úsporná energetická řešení a jde o 3,7 milionů korun zhruba. Ta žádost je vlastně ve fázi administrace, ona se zpracovává, takže ten úřad o ní dosud nerozhodl a ještě ji neschválil a mluvčí úřadu Štěpánka Filipová mi k tomu řekla teď aktuálně, že se bude muset prostě posoudit ten střet zájmu, takže předpokládám, že v rámci toho se prostě bude muset rozebrat ten RVSVP trust, bude muset proběhnout nějaká asi analýza toho trustu.
13: Agrofertu už podle Seznam zpráv letos přišlo 200 milionů korun na zemědělských dotacích, respektive od té doby, co je Andrej Babiš premiérem. Nicméně to jsou peníze, které vyplatili české úřady. To znamená, že my o ty peníze teprve budeme žádat Evropskou unii a za tebe není jisté, nebo je tu určité riziko, že ty peníze nemusíme dostat zpátky v momentě, kdy má Evropská komise pochybnosti o tom, jestli teda stále platí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, nebo už to tak není.
14: Tohle bude trošičku složitější odpověď. Tady je několik jakoby balíků dotací a ty zemědělské dotace stojí trošku zvlášť. Podle mých informací od toho jmenování Andreje Babiše premiérem nepřišla žádná nová žádost, nebylo nic schváleno, nebylo nic vyplaceno, co se týče třeba těch dotací právě z ministerstva, průmyslu, z fondu životního prostředí. Co se týče zemědělských dotací, to je prostě samostatná kapitola. On ten první dopis, který do Česka přišel, o kterém jsem už umluvila, se těch zemědělských dotací vůbec netýkal. Státní zemědělský intervenční fond, přes který vlastně do Česka teče veškerá ta zemědělská podpora, on postupoval trošku jinak než ostatní úřady, které rozdělují dotace. On si hned po tom 20. únoru, kdy Andrej Babiš převedl akcie, zadal analýzy na posouzení právě toho RVSVP trustu a souladu s tou protistřetovou legislativou. Za prvé, on byl v největším zájmu médií kvůli dotacím pro Agrofert a za druhé, on věděl, že mu začnou chodit žádosti o ty přímé platby, o ty nárokové dotace a že oni prostě budou muset ten střet zájmu řešit, nebo možný střet zájmu, ať jsem korektní, mnohem dřív než ostatní úřady. A že se k tomu budou muset nějak postavit. Ty analýzy, o tom už se psalo, vyšly zjednodušeně ve prospěch Agrofertu. Podle nich fond vyhovuje českému i unijnímu zákonu nebo té legislativě. A i když se objevily nějaké hlasy, které ty expertízy zpochybňují, tak prostě vedení fondu je bere jako dostatečný podklad pro to, aby se rozhodlo, že bude vyplácet dál dotace. Ještě je potřeba říct, že se vyplácí právě ty přímé platby. Nevyplácí se momentálně, to jsem si ověřovala znovu u mluvčí fondu, nemají na stole žádnou žádost o nějakou tu investiční dotaci. Jo, a ty přímé platby, to je prostě balík dotací, nad kterými je pořád strašně moc otazníků.
13: Rozumím.
14: Já musím přiznat, že když ten dopis jsem dostala do ruky a viděla jsem, že ta dotační stopka by se měla týkat i těch zemědělských dotací, které se vyplácejí a vlastně i přímých plateb, tak mi v hlavě vystalo jako několik otázek a byla jsem hodně opatrná. A moje první otázka právě byla: za prvé, týká se ta stopka i přímých plateb? Protože ačkoliv vám jako experti řeknou, že ten článek 60 na evropského nařízení, který upravuje ten střet zájmu na Evropské unii, se týká všech dotací, tedy i těch přímých plateb, tak během toho prvního auditu, kdy už ten článek 61 platil, se prostě přímé platby neřešily. V té závěrečné zprávě k zemědělskému auditu, kterou já jsem získala relativně nedávno před možná rokem a která nebyla nikdy veřejná, se kolem nich spíš našlapuje, ale Evropská komise nikdy nechtěla zpět. Já jsem se na to znova ptala obratem Evropské komise a stejně jako před lety i teď jsou ty jejich odpovědi jako vágní. Před lety mi vlastně mimo záznam většinou jako říkali, že riziko střetu zájmu u přímých plateb je nižší, takže se to jako neřeší. A to samý vlastně, ta komunikace probíhá stejně, když se jich zeptáte napřímo na citaci, týká se tohle omezení i přímých plateb, tak nechtějí vlastně to jako napřímo říct. Jo? Ty přímé platby jsou takový citlivý a může v tom sehrát roli i to, že Andrej Babiš rozhodně není jediný jako evropský veřejný funkcionář, který je čerpá, nebo jehož firmy je čerpaly, jo? Nebo kde je to riziko.
13: Chápu, ale dobře, v tom dopise se nicméně píše, že Česko
17: by nemělo Evropské unii žádné dotace pro Agrofert a skutečně tam je žádné dotace fakturovat vlastně do doby, než se vyjasní všechny ty otázky, na které se Evropská komise ptá. K tomu teda má své vyjádření i ministr zemědělství pan Šebestián, který teda vedl v minulosti státní zemědělský intervenční fond a čelil v kritice ve sporu o střet zájmu Andreje Babiše, že vystupoval ve prospěch Agrofertu Andreje Babiše, čelil takové kritice.
18: Dopis DG Regio tak je vykládán, a to tak, že Evropská komise rozhodla, že došlo k pozastavení plateb, tak takový výklad je však nesprávný.
17: Tak teď říká, že ten výklad toho dopisu, že by Evropská unie zastavila vyplácení dotací, není správný.
18: A je právně nezávazný pro nás.
17: Že se to dělá jiným rozhodnutím, které by pak navíc bylo přezkoumatelné soudním dvorem Evropské unie.
18: Dle článku 263 smlouvy o fungování Evropské unie.
14: Jako musím přiznat, že to, že vlastně do tohohle dopisu bylo zařazeno i DG Agri a že se to týká i těch zemědělských dotací, pro mě bylo trošku překvapením, protože státní zemědělský intervenční fond dostal někdy v polovině března svůj vlastní dopis, kde se měl řešit právě ten soulad s protistřetovou legislativou. A ten fond je trošičku jako v jiné pozici, protože už tady v ruce má nějaké analýzy.
17: A samostatně komunikuje vlastně s jedním z těch ředitelství.
14: A vlastně komunikovali samostatně a mně to přišlo, že vlastně najednou se tady rozjíždí komunikace jako na dvou kolejích a úplně stejně mi to řekla mluvčí toho fondu Eva Češpiva, která mi říkala, my teď vlastně komunikujeme dvojkolejně, protože tady máme jednu komunikaci na ten dopis, který přišel nám a zároveň po nás Ministerstvo pro místní rozvoj chce, abychom jim dodali nějaké informace. Udělají to tak, ale je to trošku jako matoucí, protože on i ten postup vždycky byl u těch zemědělských dotací jiný v té komunikaci, zatímco u toho prvního auditu jsme vždycky jako o těch dotacích právě třeba z ministerstva průmyslu, které zmiňuji, že vždycky jich bylo jako nejvíc, tak jsme je nejvíc sledovali, tak tam jsme jako v průběhu věděli, co se kolem toho děje, zatímco u toho zemědělských dotací se to hodně jako drželo pod pokličkou, probíhala tam nějaká jednání, než vůbec byla vydaná nějaká závěrečná zpráva, takže byly to vlastně jako kdyby dva samostatné audity a teď najednou ta komunikace probíhá jako na dvou linkách, tak rozumím možná i tomu, že je to matoucí pro vedení toho fondu, že teď si potřebují vyjasnit, jaká ta komunikace je teda pro ně.
17: A kdo s čím má teda problém.
14: Ano, a jenom se chci jako zpátky vrátit k tomu, že vlastně v médiích zaznělo, že nám už teď prostě Evropská komise něco nechce proplatit. Ono, to proplácení z Bruselu prostě nefunguje tak, že v okamžiku, kdy my vyplatíme něco z českého rozpočtu, což mimochodem je naprosto standardní postup, že se to předfinancovává z českého rozpočtu, to tak prostě je vždycky. Jo. Takže by okamžitě jsme to nedostali prostě z toho unijního.
17: No, dobře, ale to riziko tu je, ne? Opozice varuje, že to riziko tu skutečně je, že by jsme ty peníze nemuseli dostat zpátky.
14: Jo, to riziko tu je, ale zároveň týká se teďkon jako momentálně těch přímých plateb, nad kterými prostě jsou ty otazníky, jestli teda se na ně ten střet zájmu vztahuje nebo nevztahuje a jestli je ta komise měla nebo neměla na mysli. Já samozřejmě neznám přesný termíny, kdy se jakoby vykazujou v uvozovkách ty faktury do Evropské komise. Vím, že to může probíhat třeba čtvrtletně, ale já mám dokonce pocit, že u těch přímých plateb je to třeba až jednou za rok a není vyloučený, že třeba se v té komunikaci dostane ten úřad na nějakou jako jinou úroveň. Že se třeba podaří nějakým způsobem si to vyjasnit do toho roka. No. Jo? Ta Evropská komise je vlastně opatrná, ona prostě postupuje takovým jako s tím svým klasickým opatrným způsobem, dokud si neověříme, že je všechno v pořádku, tak prostě vám říkáme, nechceme tady mít na stole žádný platby. Jo?
17: Velké téma to bylo při interpelacích na členy vlády ve sněmovně.
19: Já jsem střet zájmu vyřešil velice nadstandardně.
17: Babiš při interpelacích odmítal, že by řešení střetu zájmu bylo nedostatečné.
19: Bavil jsem se akcí a nikdy už je nebudu mít. Nikdy.
17: Říká, že jsou to naopak udání opozice, která mohou poškodit zájmy Česka, udání tedy do Bruselu.
19: Takže proč ta komise píše? No protože vy stále udáváte. Vy tady stále píšete, jo, a Piráti v tom byli nejlepší.
17: Ivan Bartoš s Piráty podali trestní oznámení k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi.
20: Trestní oznámení, které čítá zhruba 100 příloh k evropskému žalobci i podnět k Evropské komisi. A
17: hnutí STAN taky poslalo trestní oznámení.
21: Pro podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s vyplácením dotací společnostem z holdingu Agrofert.
17: Aby se prověřil postup vyplácení dotací v Česku. K tomu šéf ODS Martin Kupka tvrdí, že Babiš lže ohledně toho, jak vyřešil střet zájmu, protože nezveřejnil status svěřenského fondu. A část firem do něj nezahrnul. Čímž se dostávám k důležité otázce, totiž jestli v tom dopise je věnován prostor dalším společnostem Andreje Babiše, které v tom RSVP Trustu nejsou a které ale neberou evropské dotace, byť třeba koncern Hartenberg bere velké peníze z veřejného zdravotního pojištění.
14: Jo, já ti na to odpovím, ale neodpustím si poznámku, že to, co se děje ve sněmovně, je prostě politika a mně to přijde trochu úsměvný, protože já jsem několikrát už říkala a psala jsem na to články, že současná opozice, minulá vláda měla možnost třeba mnohem líp nastavit tu protistřetovou legislativu, upravit pořádně zákon o střetu zájmu, o kterém teď víme, že je prostě napsaný mizerně. Musím teda z toho vyjmout Piráty, kteří se fakt jako snažili, to je teda čest výjimkám. A takže mně to přijde vlastně úsměvné, že to téma, které je hrozně trápilo před volbama v roce 2021, je pak příliš netrápilo během jejich vlády. A teď už je to zase jako trápí. Ale
17: teď se taky řeší, pardon, jestli se k tomu nesvolá znovu mimořádná schůze sněmovny a tak dále, takže ta politická rovina určitě bude pokračovat. Ale zpátky, Sindel Hartenberg.
14: Ano, to, že Andrej Babiš nevloží do RSVP Trustu tuhle tu část svého biznesu, že tam převede jenom akcie Agrofertu, on opakoval od začátku. Moje interpretace je ta, že právě tím, že Sindel ani Hartenberg nečerpají dotace, ani většinou nežádají o veřejné zakázky, já jsem si dost jako hlídala po tom 9. prosinci, jestli státní podniky, firmy, úřady nezadávají veřejné zakázky některým firmám z Agrofertu nebo právě ze Symbion nebo Hartenbergu, takže jako vím, že se to dělo, ale tady tyhle ten Symbion vůbec, Hartenberg, jako oni nečerpají prostě veřejné peníze v tom smyslu dotace nebo veřejné zakázky. Takže podle mě pro Andreje Babiše nebylo důležité řešit tuhle rovinu a odstřihnout se od nich. A ano, komise se na ten Babišův biznis ptá, je to zase docela logické, protože když se řešil ten střet zájmu před 7 lety, tak Andrej Babiš měl ve svěřenských fondech uklizeno úplně kompletně všechno. Takže prostě Evropská komise posuzovala dva fondy a nemusela to řešit zvlášť, teď je to jinak. Oni stojí odděleně a Evropská komise chce prostě ujištění, že tyhle firmy nebo tenhle holding, prostě to, co pod ně spadá, nečerpá žádné evropské peníze.
17: Současně už teď, kdykoliv jakákoliv firma o ty dotace žádá, tak Česko musí poslat potvrzení, že ty peníze pak nejdou bývalým Babišovým firmám. Je to tak?
14: Je to tak. Je to takové opatření, o kterém já jsem právě psala už před těmi 7 lety a už tehdy mi třeba ministerstvo financí, právě pod které spadá třeba ta platební agentura, která to jakoby certifikuje, říkala, že je to jako běžné opatření, že se to prostě čas od času používá, pokud jsou nějaké jako sporné dotace nebo prostě problémy, tak máme tady spoustu dotačních kauz, kde vlastně byly zneužity evropské peníze, takže je to asi nějaké klasické opatření, které se používá a rozhodli se ho i teď jakoby uvalit na Českou republiku, aby prostě měli v uvozovkách jistotu, jo, že se nebudou vykazovat žádné peníze Agrofertu.
17: No já se na to ptám z toho důvodu, že Seznam zprávy v minulosti upozornili, že Babiš zamlčel, že jakmile nebude premiér, dostanou Agrofert jeho děti a ty, že ho můžou vybrat do funkce správce toho RSVP Trustu, toho fondu jako takového. A když teď Evropská komise už preventivně přistupuje k tomu tak, že už Česko musí hlásit, komu ty dotace jdou a ne, i když nejde vůbec o Babišovy bývalé firmy, sdružené teda v rámci Agrofertu, který je teď v tom fondu jako takovém a požaduje po Česku Evropská komise důvěryhodné řešení toho potenciálního střetu zájmu. Co tím má na mysli?
14: Já si myslím, že Andrej Babiš už teď nic víc neudělá. Na jednu stranu zákon o střetu zájmu požaduje, aby to ten veřejný funkcionář nějakým způsobem vyřešil po dobu, kdy prostě bude vládnout a nikdo zase nemůže jakoby úplně po něm chtít, aby se toho biznisu třeba zbavil úplně. A my se tady furt dostáváme k tomu, že prostě osoba Andreje Babiše a jeho biznis je v politice jako specifický. Ty jsi tady měl několikrát ve Vinohradské 12 Marii Zámečníkovou, ústavní právničku, která prostě opakovala, že u Andreje Babiše ten střet zájmu bude vždycky klepat na dveře, protože prostě my všichni víme, co je Agrofert, jaké to je odvětví, jaké jsou tam firmy a taky víme, že to dřív nebo později dostanou jeho děti. Jo. Takže zrovna Andrej Babiš je podle mě unikát A opravdu jakoby řešení toho jeho střetu by skutečně bylo jen to, že by ten Agrofert prodal, ale k tomu ho opravdu jako nikdo nemůže nutit. A nebo odešel z politiky. Že jo?
17: Dobře, a kolik teda ale času na řešení teďka Česko má, aby odpovědělo Evropské komisi? Nebo já jsem totiž rozpoznal v tvé odpovědi takovou možnou tezi, že se to nevyřeší, že to prostě nakonec možná skončí tak, že si Česko bude s Evropskou komisí dopisovat.
14: Tady je zase stanovený v tom dopisu nějaká měsíční lhůta, což je standardní, ale je běžné, že členské státy si vyžadují třeba nějaké prodloužení. Když se třeba blížily prázdniny, dělá se to tak před těmi 7 lety, nebo když třeba nejsou schopní tak rychle odpovědět na jednu otázku, typicky posoudit ten RVSVP Trust, pokud by si zadávali nějaké nové analýzy, se asi během 3 týdnů úplně nestihne. Takže je běžné, že se odpoví třeba na část dotazů s tím, že zbytek si žádá jakoby víc času. Takže já předpokládám, že ta komunikace dál ještě poběží a je otázka, jak bude Evropská komise spokojená a jestli si nebude chtít ten fond posoudit nakonec sama, tak jako vlastně to udělala před těmi 7 lety. V ten moment si prostě myslím, že tu máme komunikaci v řádu nejen jakoby měsíců, ale třeba i let, protože když jenom připomenu, jak to bylo před těmi 7 lety, tam audit tady fyzicky proběhl na začátku roku 2019, nějaké předběžné závěry sice byly zhruba do půl roku, finální závěrečná zpráva byla po roce, ale byla to až Fialova vláda na začátku roku 2022, která to jakoby finálně uzavřela, ten audit, jo. Takže může to samozřejmě zase trvat roky.
17: No, ale před těmi 7 lety to problém byl, tak co když to bude velký problém i teď? Co když Evropskou komisi neuspokojí odpověď českých úřadů?
14: Tak můžeme se dostat do stejné situace jako tehdy, že české úřady nebudou souhlasit se závěry Evropské komise, protože Evropská komise, není to nějaký nezávislý soud, ty její závěry nejsou právně vymahatelné a bude se to zase muset řešit před nějakým českým nebo evropským soudem.
17: Podobný scénář se dá odhaduje, že může přijít i teď?
14: Klidně může, klidně může. Já samozřejmě netuším, jestli se nějak jako změnilo to nahlížení na ty přímé platby, jestli se tady otevře ta Pandořina skřínka a opravdu se to bude týkat toho největšího balíku peněz, a nebo jestli se pořád budeme bavit o těch investičních dotacích, které v tuhle chvíli ty úřady podle všeho na stole nemají, nevyplácí je. Bude to ještě zajímavé sledovat. Mám pocit, že jsme se fakt vrátili 7 let zpátky, protože ten postup je velmi podobný jako tehdy. A jsem sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
17: Dobrá, tak moc díky, že jsme si o tom mohli popovídat.
14: Já taky děkuju za pozvání.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska spojili s Terezou Čemusovou, mou kolegyní z webu iRozhlas.cz, která dlouhodobě pokrývá a analyzuje dotační kauzy, té Babišově se věnuje dlouhé roky. Naslyšenou zítra.
1: Jak to bylo doopravdy?
2: Víc než 40 let byl zatajován protinacistický odboj, který nebyl pod taktovkou komunistů. Zapomínalo se na příslušníky západního odboje, jak na vojáky, tak na politiky.
22: Říká historička Pavla Placha. A otázkou pak je, neměly být z historie vymazány dokonce i manželky některých protinacistických odbojářů?
1: Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu. Interview Plus.
23: Guvernér České národní banky se sice počítal ke spojencům Andreje Babiše, ale premiér jej nedávno nečekaně skritizoval kvůli údajně příliš vysokým úrokovým sazbám. Mohly by úrokové sazby být nižší? Jaké důsledky premiérovo napadání státních institucí přináší? Hostem úterního Interview Plus bude bývalý premiér a guvernér centrální banky Jiří Rusnok.
1: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
24: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je asi o 51 haléřů než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra taky klesne, a to o 37 haléřů. Nafta bude moct stát 39 korun a 35 haléře. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Rumunský bytový dům v pátek zasáhl dron z Ruska, potvrdila to rumunská analýza. Podle prezidenta Nikoše Radana šlo o typ Geraň 2. Kyjev k tomu uvedl, že Ukrajina se snaží sestřelit všechny ruské drony, které míří na území zemí NATO. Rusko podle něj vysílá drony do těchto států, aby vyvinulo tlak na země NATO, zjistilo jejich reakci a prověřilo protivzdušnou obranu. Moskva ale po incidentu v Rumunsku odmítla, že by šlo právě o ruský dron. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev. Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. A v kalifornském Palm Springs se o víkendu sešlo přes 1000 lidí převlečených za hollywoodskou herečku Marilyn Monroe. Jak informuje BBC, vytvořili tak nový světový rekord. V bílých šatech a platinově blonděté paruce zároveň oslavili, že by dnes bylo Marilyn Monroe 100 let. Kariéru slavné herečky připomeneme na Radiožurnálu i krátce po 8 hodině. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála na Odložilově memoriálu v Praze. Atletický meeting pokračuje soutěží koulařů. Na stadionu Juliska je u toho reportér Jakub Marek.
0: Koulař Tomáš Staněk vede po 4 sériích výkonem 20 metrů a 32 cm, má před sebou ještě 2 pokusy. V oštěpu je na druhém místě v poslední sérii domácí Martin Konečný, ten hodil 81 metrů a 12 cm a vylepšil si tak osobní rekord a dálku ovládl Radek Juška výkonem 787 cm. Z pražské Julisky Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Kolony na dálnicích před Brnem a překážka na D11 u Peček. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení u sjezdu na Bratislavu. Levý pruh jede výrazně rychleji. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se pomalu zkracuje kolona kamionů. Zastavují se teď na 8. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou dejte pozor, mezi 60. a 64. a 0,5 kilometrem máme hlášené stojící vozidlo. Je v odstavném pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvolněte ještě za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, je to bez kolony. Silnice 43 ze Svitav do Lanškrounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. A v Praze v tunelu Mrázovka dejte pozor ve směru na Barandovský most. Podle policie tam jde chodkyně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
24: Zítra bude opět teplejší den, ráno ještě čekejte jasno až polojasno a ojedinělé mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť nebo dokonce i bouřky.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď už začíná Věda Plus. Inspirativní témata a rozhovory nejen s vědci. Jaká témata nás čekají právě dnes? Třetina žen má podle gynekologů špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Může tento problém komplikovat snahu znovu otěhotnět? Přehlíží česká společnost nevhodné vztahy na českých školách, co ukazují čerstvá data o sexuálním obtěžování dětí a mladistvých ze strany pedagogů. A desítky tisíc Čechů začaly sdílet elektřinu. Jakým při sdílení může pomoci nová interaktivní mapa Česka? Nejen o tom budeme mluvit už za chvíli. Začíná Věda Plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
7: Věda Plus.
24: Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti června, měsíce reprodukčního zdraví.
5: Mám jizvu po císaři a měla jsem nějaké problémy gynekologické a plánovala jsem otěhotnět.
6: Vypráví 38letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
5: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Pan doktor mi dělal hysteroskopii, řekl, že je potřeba to přešít.
9: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
6: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
9: Ta krev je vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam z největší pravděpodobností jak přímo v zánětu v té jizvě, tak likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
6: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil.
9: Zkusíme ten defekt vytnout a znovu sešít a uvidíme, jaký to bude mít nakonec efekt.
6: Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu. Trojrozměrný, mnohonásobně zvětšený obraz zajišťují dvě miniaturní kamery na konci endoskopu.
9: Poprosím, zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
6: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
9: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
6: Ukazuje se, že močový měchýř pacientky je k jizvě na děloze přirostlý.
9: A tady je opravdu extrémně přirostlý. Na to, že měla paní na jeden císařský řez, tam zřejmě byla nějaká porucha hojení, zánět. Jirčo, asi tam dáme ten fízák, já to chci vidět.
6: Žádá lékař instrumentářku, aby připravila fyziologický roztok a naplnila jim močový měchýř. Díky tomu ho lépe uvidí a vyhne se tak jeho poranění.
10: Takže plníme.
9: Super.
6: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
9: To je zdravá tkáň. Dobrý, nehejbat teď. Tak, to je ono.
6: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
11: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně, nebo to byl akutní císařský řez. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
9: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, jakoby, která tam nepatří.
6: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
9: Tohle má být tenká čára. Vidíte, jaká to je kupole, asi velikosti 5 koruny.
6: Na znovu sešití děložní stěny využije lékař stech se zpětnými zoubky. Výhodou je, že je dlouhodobě vstřebatelný. I díky tomu by se měla jizva lépe zhojit.
9: Teď to sešijeme asi zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojilo předtím.
11: To je extrémně zásadní, aby se to dobře zhojilo, protože každý zánět v té děloze pak znemožňuje to otěhotnění. Kde je zánět, tak se uvolňují látky, které jsou pak embryotoxické a kardiotoxické pro ten plůdek.
6: Vysvětluje lékařka Viktoria Čepeláková. Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.
25: Na téma ještě navážeme. Porod císařským řezem snižuje podle gynekologů šance na další otěhotnění o 20%. Stejné procento párů trpí v Česku neplodnost. Vědecké reportérce Andreje Skalické to potvrdil Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
26: Stále zhruba tak 20% párů je nechtěně neplodných, přičemž ten zdroj té neplodnosti, to je rozdělené stejně, stále je to tak zhruba půl na půl, že nemůže. Občas ti lidé, jak se říká, tak dlouho se hledali, že se našli, že jsou tam v tom oba, že on má horší spermiogram, ona má nějaký z těch defektů, který může být příčinou neplodnosti.
27: Co vlastně nejčastěji ovlivňuje to, že třeba žena nemůže mít děti nebo nemůže otěhotnět?
26: No, úplně prapůvodně na to také byla ta technika in vitro fertilizace umělého oplodnění vyvinuta, to byla neprůchodnost vejcovodů. Ať už po nějakém zánětu nebo třeba po mimoděložním těhotenství. Teď právě s tím posunem reprodukce do vyššího věku tam dominuje anovulace, tedy neuvolňování vajíček. Protože nad 33 let vlastně začne prudce klesat schopnost ženy otěhotnět. Ta pravidelnost uvolňování vajíček, kvalita těch vajíček a nad 40 let už je to jako výrazné. A část žen pravděpodobně v domnění pod vizí toho, že se dožíváme tak vysokého věku, tak se domnívá, že i ta reprodukce se jako posouvá, že taky nestárne. Ale takhle to není. Bohužel ta reprodukce se zůstává. zůstává a stále ta ideální doba z hlediska biologického je do těch 33-35 let.
27: Nezvyšuje se podíl těch lidí, kteří řekněme spoléhají už tak nějak automaticky na to, že je tady ta možnost toho umělého oplodnění?
26: Já se bojím, že ano, nemám na to čísla, ale i z té naší ambulanci v té každodenní praxe, třeba našeho centra asistované reprodukce, tak vidíme, že to stárnutí tam se projevuje. Pak to vlastně dochází k tomu, že tam ty vajíčka nejsou. Proto se třeba objevuje teď ten trend k něčemu, co se jmenuje social freezing. To znamená, vidím, že princ na bílém koni je daleko, nebo prostě mám teď nějaké jiné životní plány, tak si ta vajíčka zamrazím. My už to umíme, nebo naše laboratoře to umí, ale je potřeba to udělat někde kolem 30, aby jich bylo dost, protože to přežívání těch vajíček není v tak vysokém procentu.
27: Dá se teda říct, že lidé chodí i k tomu umělému oplodnění, řekněme, v pozdějším věku?
26: Ano, ty vztahy navazují později, ta myšlenka na to reprodukci přijde později a pravděpodobně i pod vlivem sdělovacích prostředků, kde se občas objeví nějaké ty hvězdy ve vysokém věku, že mají miminko a už se tam přesně neprobere, jestli ho sami porodili, jestli to bylo z jejich vajíčka, nebo jestli ho dokonce odnosila surogátní matka, tak to v lidech vzbuzuje dojem, že my umíme cokoliv a že jako je dost času.
27: Jaká může být dál budoucnost té reprodukční medicíny, co podle vás může být v budoucnu možné?
26: Co je určitě důležité a co už možné je a co třeba dělá to naše centrum, kde máme zase velikánskou jako kohortu dětí třeba s různými vrozenými vadami nebo i metabolickými vadami a některé z nich nejsou přenášeny 100%, ale jenom na část potomků, tak je preimplantační diagnostika. To si myslím, že je velký krok kupředu, to, že dokážete na tom embryu zjistit, jestli nenese sebou nějaké geny, které vlastně by ho pak celoživotně trápily. Ať už klasická cystická fibroza, na kterou tady jsou skvělý léky, ale prostě je spousta nemocí, které jsou dědičné a které jsme schopni najít. A když bychom je našli, tak pak bychom mohli jakoby nepřenášet je dál a nezatěžovat tu populaci. Pokud děláme asistovanou reprodukci u někoho takového, kdo by nosičem nebo dokonce trpí touto nemocí, víme, že některé gamety to nepřenášejí, tak určitě je skvělá možnost, že to můžeme vybrat, aby se ta nemoc jakoby netáhla s tím člověkem dál.
27: Jak jsou nastavená ta pravidla i co do té etiky? Co byste mohli a co už nesmíte?
26: Co část žen bych si přál a co nesmíme, u nás je třeba výběr pohlaví. My můžeme vybírat pohlaví u těch embryí, kde jsou to třeba nemoci vázané na pohlaví, jako je hemofilie, to je jasný, ale nemůžete přijít říct, já mám doma tři holčičky, strašně bychom manželem chtěli chlapečka, zaplatíme si to IVF a zaplatíme si, že nám zjistíte, který to embryo je chlapeček a dáte nám tam jenom toho chlapečka. To je jako věc, která už je zakázaná. Syn tak se prostě nesmí upravovat, přestože to jako technicky by šlo, tak se nesmí upravovat genom. No, nemůžete si vyrábět árijskou rasu nebo jakoukoliv jinou, aby ty lidé byli vysoký košíkáři nebo silní svalnatí hokejisté, nebo naopak malinkatý jokejové. To se nesmí. To jsou věci, které by genetici asi uměli, ale jsou to věci, které se nesmí dělat, nebo které zatím je dohoda, že se dělat nebudou, že se nebude šahat do genomu lidského.
25: Říká Tomáš Fajt z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: Škola není seznamka pro vyučující, hlásá nová kampaň organizace Consent, která upozorňuje na dlouhodobé přehlížení sexuálního obtěžování a nevhodných vztahů mezi vyučujícími a studujícími na českých základních a středních školách. Kampaň navazuje na květnový průzkum agentury NMS Research, podle kterého má osobní zkušenost se sexuálním vztahem s vyučujícími 1,5% oslovených. A ve studiu už je s námi výkonná ředitelka sdružení Consent Johana Nejedlová. Krásný den.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
25: Jak překvapivá byla zjištění výzkumu o četnosti výskytu sexuálního obtěžování a vztahu na základních a středních školách?
10: Překvapivá byla. My jsme už samozřejmě nějaké indicie o tom, že to chování není úplně raritní, měli, protože se na nás obrací školy nebo studující nebo někteří vyučující, kteří si sami něčeho takového všimnou a chtěli by to řešit s tím, že ten problém na školách je. Takže to jsme věděli. Bohužel poslední data, která k tomu fenoménu jsou z roku 2011, kde výzkumníci se dotazovali asi na 5 školách a zjistili nějakou míru prevalence, ale vlastně to, že 1,5% někdy chodilo nebo mělo sex s vyučujícím z celé populace. A tak to mě vlastně překvapilo, protože když se na to podíváme, tak je to, když je v ročníku 3 třídy, 4 třídy, tak je to vlastně jeden člověk z ročníku a to je z mýho pohledu vlastně opravdu hodně.
12: Proč se výzkum nezaměřil i na vysoké školy, kde je situace pravděpodobně ještě horší?
10: No, my máme pocit, že ty vysoké školy už nejsou takový tabu. Proběhlo tady spousta mediálních kauz, byli tady studující, kteří se aktivně vůči tomu stavěli, měli různý kampaně, jako nemusíš to snášet. A to téma už je v té veřejnosti nějakým způsobem otevřené. Ale to téma základních škol, středních škol, tak to je u nás pořád ještě přehlížené a proto jsme chtěli dát v téhle kampani specificky pozornost těm základkám a středním školám. A zároveň pojďme se na to podívat tak, že vysokoškoláci to mají samozřejmě hrozně těžký, jsou závislí na tom, jak dopadne jejich zkouška, jejich studium, ale už mají trochu možnosti se vůči tomu vymezit a řešit tu situaci, jsou už dospělí.
12: Umí říct ne.
10: Jak kdy, ale mohli by umět, nebo se umí ozvat a hledat tu pomoc. Zatímco když je někomu 15-16, tak je v tom skutečně sám a zaslouží si, aby vůbec nebyl tím, kdo má tu situaci řešit.
12: Na webové stránce www.školeneniseznamka.cz si veřejnost může přečíst přes 200 anonymních zkušeností s nevhodným chováním učitelů. Vyzýváte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k systémovému řešení. Co by pomohlo?
10: No, to, s čím se na nás ty školy nejčastěji obrací, a to se budeme koukat na ty, který jsou dobrý a chtějí to řešit, je, že vlastně neví jak. Oni třeba už jsou přesvědčeni o tom, že tam mají ve svých řadách pedagoga nebo i vyučující, nejsou to případy, kdy se toho dopouští jenom muži, a prostě neví, jak postupovat, jak toho člověka můžou odstavit z výuky, jakým způsobem ho můžou propustit, protože to pracovní právo není jednoduché. Máme tady případy, kdy se škola pokusila tu situaci vyřešit, pedagoga propustila, on se potom s nima soudil, škola mu musí nahradit ušlou mzdu. Že my bychom potřebovali, aby řeklo školám za prvý, že to chování prostě není akceptovatelný a že ho musí řešit, a řeklo jim, jakým způsobem, a potom, aby jim dalo i nějaký návod, jak tomu preventivně předcházet. Jedno z těch celkem nabízejících se řešení je, aby měly školy povinně etické kodexy, které vlastně zakážou romantické vztahy nebo sexuální vztahy vyučujících se studujícíma, i když by se mohlo zdát, že to je něco, co by měli ti vyučující chápat i bez toho, aby to bylo zapsáno v etickém kodexu. Ale dneska to některé školy už mají, ale mají to dobrovolně, nemají to všechny školy. A pro ty školy to pak může být taky účinný a dobrý nástroj, jak vlastně to chování řešit, protože už jednou jasně řekli, že tohle to se u nich v žádném případě neakceptuje.
12: Podle průzkumu 2/3 lidí, 66%, souhlasí se zákazem pedagogické činnosti na 3 roky pro vyučující obtěžující své studenty na základní a střední škole. Pomohl by v tomto nějak i dětský certifikát, pokud by se třeba jeho působnost rozšířila i na prokázané situace, které ale nemají soudní dohru?
10: To je samozřejmě velká otázka, protože ten dětský certifikát je fakt hodně silný nástroj a pracuje už s tím s tou trestní rovinou, kdy se ti vyučující dopouštěli trestné činnosti, a tam pak se říká, že jasně by prostě v tom pedagogickém prostředí neměli působit. Já si myslím, že je to na MŠMT, aby řeklo, jakým způsobem tomu jednání vyučujících zamezit. Bohužel ta praxe je teď taková, že i když z nějaké školy pedagog odejde, protože se dopouštěl tohle chování, tak přejde do další, kde o tom nevědí, a tam může v uvozovkách vesele dál jako obtěžovat nebo balit studentky. A to by se určitě dít nemělo, ale jedna z těch věcí, kterou si myslím, že by školy mohly začít víc využívat, je, že si třeba zavolají o reference a doptají se, jak tam ten člověk působil, jak tam se choval, a můžou se z toho předchozího pracoviště dozvědět, že třeba tohle to byl nějaký problém.
12: Jak reagovaly školy na nová zjištění výzkumu? Zda reagovaly?
10: My jsme ten výzkum publikovali dneska, takže od nich ještě reakce nemáme, ale bavili jsme se třeba s učitelskou platformou, která sdružuje vyučující a nějakým způsobem jim pomáhá v tom pracovním prostředí školy, se vzdělávání jejich samotných a podobně, a z ní jejich strany padalo, že tu iniciativu vítají. My se v podstatě setkáváme spíš s tím, že vyučující nejsou rádi, že se tohle to děje na školách, protože velká část z nich je tam skutečně pro ty studující, chce, aby se tam cítili bezpečně. Tak předpokládám, že to spíš uvidí pozitivně, pak je tam nějaký malý procento těch, kteří jim to kazí a kteří se chovají nevhodně.
12: Máme ještě minutku. Organizace Konsense dlouhodobě věnuje boření mýtů o sexu a vztazích. Zlepšuje se sexuální edukace?
10: Určitě. Já v tom vidím velký progres od toho, jak to vypadalo dřív, i jenom z toho, jak se na nás obrací školy a používají naše materiály pro výuku sexuální výchovy, nebo jaký mají zájem o preventivní workshopy. Vidíme, že se to posouvá a zároveň loni byla schválená revize rámcových vzdělávacích programů, která mnohem komplexněji uchopuje to téma prevence sexuálního násilí i sexuální výchovy jako takové, což je jasně signál, že do českých škol by tohle to mělo doputovat ještě masověji.
12: A my se tomu tématu určitě budeme věnovat v rámci Českého rozhlasu Plus. Výkonná ředitelka Sdružení Consent Johana Nejedlová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
12: Stále posloucháte Vědu Plus. Teď už nás čeká další téma. Češi se učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nazdíleli už přibližně 80 gigawatt hodin elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 tisíc domácností. Tento týden vám představíme lidi, města a skupiny, kteří se do komunitní energetiky vrhli. S přehledem nejčastější model se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu.
13: S Michalem Benešem stojíme před jeho domem v Křečhoři, což je obec na kopci u Kolína. Michal Beneš je nezávislým starostou v Křečhoři a zároveň jedním z prvních, kdo začal využívat sdílení elektřiny poté, co to česká legislativa umožnila.
14: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
13: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
14: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být a jsou tady také dva sloupce baterií, které zajišťují, že dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
13: Dvě bílé krabice a jedna skříň s jističi, takhle na laický pohled a nezabírá to moc místa.
14: Je to možné umístit v podstatě kamkoliv, kde se vám to hodí, kde vám to pohledově nevadí.
15: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 tisíc výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
14: V dubnu 23 jsem nainstaloval fotovoltaickou elektrárnu a v té době se o sdílení moc nemluvilo, možná, že vůbec, takže v té době jsem veškerou spotřebu využíval pro vlastní účely a přebytky jsem prodával a v momentě, kdy přišla možnost sdílet elektrickou energii, tak mě to zaujalo.
13: Vystoupáme pár schodů u protilehlého stavení a vidíme, no to je nějakých 20 panelů.
14: Je to 16 panelů fotovoltaiky. Vzhledem k tomu, že netopím elektrickou energii, tak jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
13: To znamená, když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, tak co to znamenalo v tu chvíli?
14: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet a přiřazení alokačního klíče, to znamená procento, které sdílíte do těch jednotlivých nemovitostí, do těch ostatních odběrných míst.
13: To znamená nějaká míra byrokracie, bylo to hodně složité, zvládne to každý?
14: Když se chcete stát aktivním zákazníkem, neřekl bych, že ta byrokracie je tak složitá, je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, ale pokud se o tuhle oblast někdo zajímá, tak si myslím, že to určitě zvládne.
13: V momentě, kdy jste se do toho zapojil, tak jste začal sdílet.
14: Prvotní motiv byl posílat na vlastní nemovitosti, respektive nemovitosti v rodině, a to je byt mých rodičů a dále naše rodinná chalupa, která by ty přebytky zužitkovala v momentě, kdy je nezužitkuju já na svém vlastním domě. Jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
13: My jsme v Křečhoři u Kolína, což je obec, která spadá do oblasti, kde působí MAS Podlipansko, místní akční skupina, která se zabývá sdílením a komunitní energetikou v širším rozsahu.
14: Stal jsem se v roce 2026 členem energetického společenství Enercom Podlipansko a tím tedy byla moje role aktivního zákazníka ukončena.
2: Takže už nesdílíte rodičům, ale celému společenství.
14: Ano, přesně tak, sdílím celému společenství a zároveň jsem se stal i odběratelem té sdílené energie, která ke mně proudí v momentě, kdy musím nakupovat a kdy jinde její přebytek.
15: Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov. Drtivá většina sdílení v Česku se ale děje v základním režimu takzvaného aktivního zákazníka, tedy typicky z rodinného domu do bytu s maximálním počtem 11 členů skupiny, jak začínal i Michal Beneš. Z Křeďhoře u Kolína, Jan Kaliba, Český rozhlas.
25: Na téma ještě navážeme. Nově existuje také interaktivní mapa Česka, kde si můžete najít fungující energetická společenství. Pokud byste chtěli začít sdílet elektřinu ve velkém, nejen z domu do bytu, můžete si najít nejbližší skupinu a připojit se. Mapu zprovoznila Unie komunitní energetiky, která sdružuje zástupce samospráv, firem či profesních sdružení se zájmem sdílení elektřiny v Česku a dál jí chce rozvíjet. Reportér Jan Kaliba si o fungování energetických společenství povídal s projektovou manažerkou Unie Sandrou Čumič.
16: Když to dám na nějakým příkladu, tak to může fungovat tak, že škola má nějakou jako fotovoltaiku na střeše a vyrábí právě tu elektřinu, kterou si jako spotřebovává rovnou sama a to, co nespotřebuje, tak rovnou může sdílet třeba do vytápění bazénu a tím je potom možno lépe využít tu vlastní energii, může to snížit náklady a zároveň posilovat větší energetickou soběstačnost a právě to lokálnost.
2: Teď v době hormuzské krize asi hodně vyplouvá na povrch ta výhoda toho, že se dá vyrábět nezávisle na té celkové energetické infrastruktuře. Jak moc tyto krize paradoxně pomáhají rozvoji komunitní energetiky? Měli jsme tu krizi při ruské invazi na Ukrajinu, teď tu máme velkou krizi a vysoké ceny při útocích Spojených států a Izraele na Irán.
16: Právě v roce 2022 v Česku začal výrazně ten zájem růst o komunitní energetiku, protože právě lidi se začali uvědomovat, že být závislý

0: a té komunitní energetiky.
1: Vznikly vlastně tři na sebe navazující zákony, ten poslední zhruba před rokem nebo rokem a něco. Co ty zákony umožňují, když to řekneme nějak srozumitelně, jednoduše?
0: První zákon, který tady vznikl, byl v roce 2023, umožnění sdílení v bytových domech, což byl takový první krok ke komunitní energetice. Rok potom, v roce 2024, byla udělena definice energetických společenství, takže vlastně to bylo to, kdy první nějaký pilotní projekty mohly vznikat, ale zároveň to furt ještě bylo dost omezený a proto teďkon právě rok a půl zpátky vznikl ten poslední Lex OZ3 a ten právě vedle samostného sdílení té elektřiny mezi domácnostmi nebo obcemi nebo firmami, tak otevřel větší prostor pro bateriové úložiště a chytřejší řízení výroby a spotřeby té energie, takže takzvanou flexibilitu sítě. Když to porovnáme s jinýma evropskýma zeměma, tak vlastně u nás už je to hezky našlápnutý, jak ta legislativa, tak ta nám umožňuje právě už jako těch vznikajících energetických společenství, které na naší mapě jich je znázorněných přes 120.
1: Jaké to má naopak nevýhody, když to srovnáme třeba s tím, že někdo zkrátka odebírá centrálně, zaplatí si jednoduše účet jednou za měsíc a nemusí vlastně na nic kolem toho myslet?
0: Myslím si, že zatím hodně lidí vidí nějakou jako počáteční investici třeba do těch solárních panelů a je zatím poměrně dost práce v případě, že si chcete založit svoje vlastní energetické společenství. Je tam vlastně administrativní, ale i organizační nějaká náročnost, do které ne každý chce jít. A tím, jak je to tady nový, některé ty cesty ještě nejsou prošlepený. Věřím ale v to, že jakmile se to posune a ty cesty budou prošlepený, tak víc a víc lidí uvidí tu výhodu v tom a budou se chtít zapojit. Hlavní vlastně ten cíl je využívat tu energii víc lokálně, spotřebovat ji lokálně, vyrábět ji víc lokálně a to vlastně potom pomáhá snižovat závislost na dovozu energie nebo nestabilních cenách na trhu taky.
2: Říká v rozhovoru s Janem Kalibou Sandra Čumič z Unie komunitní energetiky. Příběh lidí z Děčínska, kteří budují své vlastní energetické společenství od spodu, co by fyzické osoby, uslyšíte v naší sérii o komunitní energetice v úterý. A vydáme se i za inspirací do Dánska. A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuji Lenka Vahalová.
3: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: ČEZ vyplatí dividendu z loňského zisku 42 korun za akci. Celkem mezi akcionáře rozdělí 23 miliard. Rusko v květnu vyslalo na Ukrajinu nejvíc dronů s dlouhým doletem za dobu války. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. A počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť a teploměry ukážou až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akci. Dnes o tom rozhodla valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově mezi akcionáře ČEZ rozdělí 23 miliard. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard korun. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akci o 5 korun vyšší. V poradním orgánu dětského ombudsmana chce být více než 700 dětí. Dnes pracovníci kanceláře vylosovali 30 z nich. S nimi pak bude dětský ombudsman konzultovat záležitosti ovlivňující život mladých lidí v Česku. Sami taky mají přinášet témata, která je zajímají. Zájemci se přihlásili během 2 týdnů na základě veřejné výzvy. Zastoupení mají děti různého věku s různou životní zkušeností, se zdravotním znevýhodněním i děti z menšin, říká dětský ombudsman Martin Bereš.
4: Samozřejmě nejvíc dětí je teda z Brna a z Prahy. To je prostě geograficky blízko a pro ně bude jednodušší dojíždět než Karlovarského kraje. Ale třeba zrovna ten Karlovarský kraj je zjevně jako podzastoupený. Jsou tam fakt úplně jakoby všechny děti. Děti ambiciozní, ty děti, které prostě už jsou v různých parlamentech a zároveň tam jsou opravdu jako děti z dětských domovů, z vyloučených lokalit, z vyloučených škol.
2: Dětští poradci by se měli v kanceláři dětského ombudsmana v Brně scházet 4x ročně na 2denním zasedání. Poprvé to bude za 3 týdny. Rusko vyslalo v květnu na Ukrajinu rekordních 8150 dronů. Napsala to agentura AFP na základě vlastní analýzy a taky hlášení ukrajinské protivzdušné obrany. Moskva útočila nepilotovanými letouny i v noci na dnešek a

0: ukrajinské úřady hlásí desítky zraněných.
1: Rusko vyslalo dvě vlny nepilotovaných kamikadze letounů na Oděsu a oblast. Ve městě zasáhly bytové domy, obilná sila, správní budovu a na jihu oblasti porodnici. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že v porodnici se ve chvíli útoku nacházelo 6 žen po porodu a jedna rodička. Nikdo ale nebyl zraněný. Rusko ze vzduchu útočilo také na Černihivskou oblast a Charkov. V Družkivce v Donbasu ruské letecké bomby zasáhly bytové dům a 5 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní prokuratura. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Mezi Stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestom nad Váhom na Slovensku začal dnes jezdit nový autobusový spoj. Zlínský a Trenčianský kraj tak chtějí oživit veřejnou dopravu na československém Pomazí. Podrobnosti předává Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
2: Autobus ze Strání do Nového Města nad Váhou pojede 8x denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. V průběhu letošního roku chceme zprovoznit ještě autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem.
3: Čeští fotbalisté dorazili do dějiště mistrovství světa ve Spojených státech. Po příletu do New Yorku se přesunuli do sousedního New Jersey, kde v pátek ráno našeho času si hrají generálku na šampionát proti Guatemale. O dlouhém cestování mluví reprezentační záložník Lukáš Provod.
4: Chvilku se nám to spozdilo kvůli bouřce v Praze, takže jsme odletěli asi o hodinu a půl o dvě díl, ale pak to probíhalo dobře. Těšili jsme se sem do dějiště a nemůžeme se dočkat, až to celý vypukne. Měli jsme UNO, měli jsme nějaký i nový varianty toho UNA, takže jsme studovali pravidla, hráli jsme karty, koukali jsme na seriál, koukali jsme na filmy, takže taková ta klasika.
3: Po pátečním zápase se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít v době mistrovství světa základnu. Do šampionátu Češi vstoupí příští pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou.
5: Překážka v Lhkovském tunelu na Pražském okruhu a nebezpečí na D1 za Kroměříží. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte překážku na konci Lhkovského tunelu. Mezi levým a prostředním pruhem leží na vozovce Ráčna. A další překážka nebezpečná je hned za Lhkovským tunelem směr letiště. Na kilometru 13,5 leží opět mezi levým a prostředním pruhem předmět, kolečko z přívěsného vozíku.
6: 150 metrů za výjezdem z toho tunelu leží mezi levým a prostředním pruhem kolečko od přívěsného vozíku.
5: Na D1 velmi opatrně za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 247,5 pobíhá po vozovce PES. Na D2 čekejte silnější provoz nákladní dopravy před Brnem ve směru od Bratislavy. Na 8. kilometru se plní pravý pruh kamiony. Osobním autem pak ale dojedete levým pruhem až k dálnici D1. A silnice 43 ze Svitav do Lanškrouna je už u Opatova průjezdná. Skončilo tam vyšetřování nehody nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojediněle se objeví mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se pak v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, výjimečně to můžou být i bouřky a nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Pan Beneš chce krev. Jak by se asi tvářil, kdyby se dozvěděl, že tentokrát nebude ve hře krev svedených a jemu lhostejných lidí, nýbrž krev lidí Benešových? Ve jménu každého nešťastníka, jehož příbuzní byli jménem Beneše posláni na smrt, jménem českých novinářů požaduje, aby rodiny Beneše, Fajrábenda, Bechyněho, Nečase, Rybky, Laušmana a zbývajících emigrantů, kteří zde mají všichni své příbuzné, byly považovány za rukojmí a aby explozi případné další bomby splatili svou krví.
1: Tak promluvil na novinářském setkání 22. června roku 1942 šéf Národního svazu novinářů, kolaborant Vladimír Krychtálek. A z jeho slovy souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Manželky některých protinacistických odbojářů neměly být vymazány z historie? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. My jsme od Krychtálka slyšeli také slova, že příbuzní emigrantů, tedy těch, kteří ze zahraničí bojovali proti nacistům, že budou muset vše, cituji, splatit svou krví. Proč? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Pavlu Plachou.
2: Tito lidé měli na základě své pokrevní příbuznosti v uvozovkách pykat za činy svých blízkých. V němčině proto existoval termín Sippenhaft, tedy jakási odpovědnost příbuzných, kde rodina nebo třeba i národ sdílí odpovědnost za čin spáchaný jedním z jejich členů.
1: Jak si vůbec vysvětlit, že někteří byli na západě většinou muži, ale jejich manželky, děti, rodiny zůstaly na území protektorátu? Proč je při útěku nevzali sebou?
2: Ony ty útěky za hranice po zřízení protektorátu probíhaly poměrně dramaticky a ne všem se podařilo dostat do zahraničí i své nejbližší příbuzné, dokonce i nejbližší rodinu. Takže dost často se stalo, že právě ti nejbližší manželka, děti zůstávaly doma a tady museli vydržet bez těch svých manželů.
1: Stalo se až zabití protektora Heydricha tím hlavním signálem, kdy nacisté začali postupovat proti příbuzným o něch emigrantů, exulantů, kteří byli v zahraničí?
2: Byl to takový katalyzátor toho přístupu k nim. Samozřejmě, že ta perzekuce už v nějaké podobě tady existovala předtím, už prakticky od zřízení protektorátu Čechy a Morava v roce 1939. Vytvořili kartotéku emigrantů, kterou průběžně doplňovali a právě přitom získávali informace o jejich rodinných příslušnících. Někteří z nich byli pod policejní kontrolou, museli se podrobit výslechům, někteří se museli hlásit na gestapu nebo se nesměli vzdalovat ze svého bydliště.
1: Krychtálek ve svém projevu také zmiňoval osobnost Karla Ladislava Fajrábenda, který ve svých memoárech nazvaných Politické vzpomínky napsal.
3: Věděl jsem, že záchrana je jedině v útěku za hranice a že je nutno utéci co nejrychleji. Nechtěl jsem se ale smířit s myšlenkou, že budu muset utéci sám a rodinu nechat doma. Takový útěk znamenal zasvětit do všeho Haničku a udělat ji spoluvinou. A nezdařený útěk mohl znamenat zkázu celé rodiny.
2: Ladislav Fajrábend pocházel z učitelské rodiny, byl to vystudovaný právník a národohospodář, významný prvorepublikový. Byl členem agrární strany, ale do vysoké politiky vstoupil až v souvislosti s Mnichovem v roce 1938, kdy tehdy na přání Edvarda Beneše přijal post ministra zemědělství ve vládě Jana Syrového. Ministrem zůstal i v době protektorátu Čechy a Morava. Tehdy se paralelně zapojil i do protinacistického odboje, působil v ilegální skupině té centrální, nazvané Politické ústředí. Jeho zapojení do odboje ale vyšlo najevo v roce 1940 a Fajrábend se velice náhle musel rozhodnout k útěku za hranice.
1: Když je zmiňoval Haničku, to tedy byla jeho manželka.
2: Ano, jednalo se o jeho ženu Hanu, rozenou Hartmanovou.
1: A Karel Ladislav Fajrábend ve svých vzpomínkách pokračuje.
3: Později jsem dostal spolehlivé zprávy, že moje žena je v koncentračním táboře v Ravensbrücku a otec s bratrem v Dachau. Tatínka vzali nacisté do koncentráku, když mu bylo 81 let.
1: Otec, bratři a také manželka Hana se tedy ocitli mezi vězni nacistických koncentračních táborů.
2: To zatčení Hany Feyerabendové bylo takovým vyústěním už té předchozí postupné perzekuce. Ona byla zadržena také se svojí švagrovou, což v té ukázce nepadlo. Marií, to byla tedy manželka Feyerabendova bratra Karla, a obě dvě byly nejprve přes Prahu Pankrác a Terezín deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Děti Ladislava a Hany Feyerabendových nebyly uvězněny kvůli nízkému věku, nebylo jim tehdy ještě 16 let, takže ty mohly zůstat u prarodičů.
1: Co víme o Haně Feyerabendové v Ravensbrücku?
2: Hana Feyerabendová i její švagrová Marie byly v Ravensbrücku vězněny jako řadové vězenkyně, byly ubytovány společně s ostatními českými vězenkyněmi na společném bloku, byly nasazeny na práci do továrny, kde se šily vojenské uniformy, bylo s nimi zacházeno jako s běžnými vězenkyněmi koncentračního tábora. Co jim pomáhalo přežít, byly balíčky, které jim z protektorátu posílal Hanin otec Lev Hartmann. Hana i Marie věznění v koncentračním táboře přežily, do Prahy se vrátili na konci května 1945.
1: Mohlo by se zdát, že utrpení Hany Feyerabendové i jí podobných je neoddiskutovatelné. Víme, jaký život byl v koncentračních táborech, ale přesto v roce 1960 byl vydán sborník s názvem Ravensbrück a v něm byl také tento text.
0: Některé ženy byly odvlečeny do koncentráku jako rukojmí za to, že jejich mužové, synové a dcery nebo jiní příslušníci rodiny aktivně pracovali v komunistické straně. Bylo tam i několik Češek, jejichž mužové byli v Anglii.
1: Daný sborník Ravensbrück byl vydán v roce 1960 v nakladatelství Naše vojsko a je to soubor vzpomínek sedmi komunistických vězenkyň tohoto koncentračního tábora. Čtenáři se dále mohli dočíst.
0: Všechny lidické ženy byly soustředěny na jedné polovině bloku, na druhé polovině ostatní. Na lidickou stranu se přestěhovalo ještě několik jiných Češek. Mezi nimi byly obě paní Feyerabendovy, manželka a švagrová agrárnického a finančního velmože z první republiky. Šlo jim o to, aby mezi těmito vesnickými ženami získali více popularity a aby mohli mezi nimi, stejně jako doma, uplatňovat své vžité panské způsoby. Těch, které by si rády i v koncentračních táborech chtěli hrát na dámy, bylo samozřejmě více.
1: O jaké panské způsoby v koncentráku tak mohlo jít?
2: Tak ono je potřeba říct, že ten sborník Ravensbrück sloužil především aktuální propagandě komunistického režimu. Jeho úkolem bylo vytvářet narrativ o komunistech jako hlavních a jediných skutečných odpůrcích nacismu. A bylo potřeba se nějak vypořádat s tím, že v koncentračních táborech nebyly pouze komunisté. Tak vznikaly tyto pomluvy, které bagatelizovaly utrpení jiných skupin vězňů. V případě žen se pak mluvilo o ženách nepokrokových, neemancipovaných, které ve svém životě jenom plnily roli spořádaných manželek a tak podobně.
1: Přesto, když jsem se ptala, co to mohlo být za ty panské způsoby, představme si koncentrační tábor, byla to pouze lež, nebo tam opravdu mohly mít nějaké trochu výjimečné postavení než jiné ženy? V tomto případě se také jednalo o ženy ze středočeských Lidic.
2: Skutečně to neodpovídá pravdě. Hana Feyerabendová i další manželky exilových ministrů, politiků nepožívaly v Ravensbrücku ani v žádných jiných koncentračních táborech nějaké privilegované postavení. Ta jejich privilegovanost taky spíš vnímaly ty jejich spoluvězenkyně, které pocházely z úplně jiného prostředí a tady se vlastně setkávaly dva světy, které třeba dříve se vůbec neměly šanci sejít.
1: Tak na straně jedné to byly paničky, které měly ty panské způsoby a měly být vymazány z historie. A kam ta komunistická propaganda zařadila například jiné vězeňkyně, včetně těch lidických žen?
2: No, o těch lidických ženách se tady zase pojednává tradičně jako o nějaké skupině obyčejných, prostých, venkovských žen, které bylo potřeba nějak ideologicky vzdělávat. Takže tady opět oni vlastně slouží té komunistické propagandě k tomu, aby se předvedlo, jak komunistky vedly ideologicky prosté ženy v Ravensbrücku k politickému uvědomění.
4: Good evening, ladies and gentlemen. This is World News Tonight, bringing you the latest updates from across the globe. I'm Robert Hale, reporting live from our studios in London. world is over, but the world is still in motion. Tonight, we bring you the latest developments.
5: Krajinovy vysílačky zasílaly do Londýna cenné zprávy, které se týkaly takových věcí, jako bylo například zvýšení výroby obrněných vozidel ve škodových závodech, přesunů německých jednotek přes české území nebo povětrnostních podmínek nad protektorátem, což byly informace nesmírně důležité pro královské letectvo. Krátce před nacistickou invazí do Sovětského svazu dostala Krajinova manželka Marie předvolání na gestapo. Tam se vykázala Krajinovým dopisem. Marně.
1: Píše historik Jan Drábek v knize Dva životy Vladimíra Krajiny. Kdo vůbec byl Vladimír Krajina, když jsme slyšeli o jeho manželce Marii?
2: Byl to vědec, botanik, který se za německé okupace zapojil do protinacistického odboje a patřil k jeho předním představitelům. Působil v politickém ústředí a pak i v ústředním vedení odboje domácího. Měl na starosti hlavně radiotelegrafické spojení s londýnským odbojem vedeným Edwardem Benešem. Jeho manželka Marie Krajinová mu pomáhala v odbojové činnosti, podílela se na rozmnožování ilegálních tiskovin, pracovala jako šifrantka, pak i jako spojka. Na jaře 1941, když hrozilo Krajinovi zatčení, se rozhodl odejít do úplné ilegality, takzvaně se potopit, a aby zachránil svoji manželku a dítě, napsal dopis své ženě, ve kterém jí oznamoval, že ji opouští kvůli jiné. To byl samozřejmě trik, který ale nevyšel.
1: Co to pro ní znamenalo?
2: Marie Krajinová byla zatčena, uvězněná nejprve v Praze na Pankráci a po několika měsících byla převezena do koncentračního tábora Ravensbrück. V lednu 1943, tedy necelé dva roky poté, byl Krajina v protektorátu zadržen a nacisté se rozhodli využít jeho manželku jako nátlakového prostředku.
5: V autě jel Krajina s gestapáky, kteří ho zatýkali s Nachtmannem a Leimerem. A ti ho nepřestávali uklidňovat, že teď už bude všechno v pořádku a že brzy zase uvidí svou manželku. V tom měli pravdu, protože už na cestě do Prahy k ním Marie přistoupila. Vladimír ji už více než dva roky neviděl. Gestapáci scénu pozorně sledovali a Marie sehrála svou roli odcizené manželky na jedničku. Políbila ho celkem chladně, ale z jejich očí se dalo vyčíst, jakou radost měla, že ho vidí naživu. Krajina později napsal, že v těch očích viděl přesvědčení, že ať už bude následovat cokoliv, oni tomu nyní budou schopni úspěšně čelit.
1: Napsal Jan Drábek ve své knize. Jaký měl být smysl Marie jako návnady a posléze také prostředku potrestání za manžela Vladimíra Krajinu?
2: Nacisté si slibovali, že od Krajiny získají důležité informace o odboji a pokusili se ho i získat na svoji stranu, nabídli mu dokonce místo v protektorátní vládě. A mysleli si, že právě ty lepší podmínky, to, že přivezou jeho ženu, že ona na něj bude naléhat, aby tak učinil, že to může pomoct jejich záměru. S tím se ale nakonec přepočítali.
1: Co to znamenalo pro Marii Krajinovou, která už v té době byla vězeňkyní?
2: Byla převezena z koncentračního tábora Ravensbrück do Prahy a byla uvězněna spolu se svým mužem, nejprve v Pečkově paláci, kde jim dokonce byl vytvořen jakýsi privátní byt. A po nějaké době byli oba přemístěni do věznice gestapa v Terezíně.
1: To znamená, že na tom byli lépe než předtím.
2: Na jednu stranu na tom byly lépe, určitě ty podmínky věznění byly mnohem lepší, oni se totiž stali takzvanými zvláštními nebo čestnými vězni, kterým byla právě poskytovaná určitá privilegia, to byla součást té nacistické taktiky.
1: Co tím nacisté sledovali a jak to v praxi fungovalo?
2: Oni si je drželi jako takové luxusní rukojmí, slibovali si, že získají od nich nějaké informace, že s nimi mohou počítat třeba při svém různém manévrování, ale nakonec jim ani tahle taktika nevyšla.
1: Zřejmě by nikdo nemusel roky trávit v terezínské malé pevnosti jako vězeň, byť v pozici luxusního rukojmího. Marie Krajinová i její manžel Vladimír se dožili konce války. Jak bylo vnímáno toto jejich období, kdy byli vězněni v Terezíně?
2: Zpočátku to nikdo nespochybňoval, ale později v rámci boje komunistů s národními socialisty to mělo posloužit k politické diskreditaci Vladimíra Krajiny, který byl právě členem Národně socialistické strany. Pro Marii Krajinovou to v podstatě znamenalo, že ona neměla být zmiňována, případně i ta její role v Ravensbrücku, její věznění mělo být nějakým způsobem zapomenuto.
6: To znamená, byla v podobné pozici jako Hanna Feyerabendová, kterou chtěli komunisté z historie jako vězenkyni vymazat?
2: V něčem to bylo podobné, v něčem jiné. Hanna Feyerabendová dostala nálepku buržoázní paničky. Marie Krajinová, tedy žena, která se aktivně zapojila do protinacistického odboje, měla být najednou úplně zapomenuta. A ve sborníku Ravensbrück se o ní vůbec nedočteme.

0: Dopisem, který v roce 1973 přišel na tehdejší ministerstvo obrany, se ocitneme u dalšího příběhu.
1: Soudruh náčelník, jehož podpis je nečitelný, s důrazným zamítám, řeší žádost o rozšíření osvědčení podle zákona s tím, že moje činnost byla přípravného a podpůrného rázu pro případ ozbrojeného boje, ale nesměřovala k přímému osvobození ČSR. Jedna věc je zásadní. Organizace Obrana národa byla organizací vojenskou s cílem osvobodit Československou republiku od jha německých okupantů a již samo členství bylo spojeno s nebezpečím života nejen příslušného jedince, ale i celé rodiny. Také samopřevádění osob za hranice se nezakládalo jedině na tom, že je někdo převedl. Bylo třeba mnoha obětavých statečných jedinců, mnoha peněz, mnoha času, nápadů a pracovní námahy v hledání způsobu, jak by prchající ve stále narůstajícím počtu mohli někde bezpečně přečkat dobu před nástupem na linku nebo pronásledováním gestapa.
0: Autorkou daného dopisu byla lékařka doktorka Marta Hinková. Proč tak rozhořčený dopis v tom roce 1973 napsala?
2: Ona se za druhé světové války zapojila do protinacistického odboje v rámci organizace Obrana národa na Hodonínsku společně se svým manželem. Její manžel ale musel před zatčením uprchnout do exilu. Marta Hinková odhalena nebyla, ale byla zadržena v roce 1942 v rámci hromadné zatýkací akce, která byla právě zaměřena na manželky odbojářů, kteří utekli do zahraničí.
0: Jak to souviselo s tím krychtálkovým projevem, že za to zaplatí celé rodiny?
2: To je právě hlavní zatýkací akce, která navazovala nebo která byla tou ústřední pomstou za atentát na Heydricha, kdy bylo rozhodnuto, že budou hromadně zatčeni nejen manželky, ale i bratři, sestry a další příbuzní odbojářů, kteří buď byli v zahraničí nebo se potopili v protektorátu.
0: Potopili víme, že žili v ilegalitě. A co těch příbuzní, kteří byli pozatýkáni?
2: Ti byli převezeni do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova. Mezi nimi i Marta Hinková. Když ale vyšlo najevo, že byla zapojena i do protinacistického odboje, tak se gestapo rozhodlo poslat jí ze Svatobořic do koncentračního tábora v Ravensbrücku. I jí se naštěstí podařilo válku přežít a v roce 1945 se vrátila zpátky do vlasti.
0: Tehdy jí Československo uznalo status bojovníka proti nacismu?
2: Uznalo jí status politického vězně, což vlastně nebylo to samé. Ona byla označena za tu pasivní odbojářku, což se jí nelíbilo.
0: Co to znamenalo v praxi?
2: Z hlediska uznání nějaké odbojové činnosti samozřejmě pro toho člověka to velký význam vnitřní mělo.
0: Takže nešlo o to, že by měli třeba nějaké speciální výhody od státu, penze, byty a tak dál?
2: Nějaké drobné výhody to byly, ale ty skutečně byly zanedbatelné.
0: Zdůvodnění, na které doktorka Hinková svým rozhořčeným dopisem, který jsme slyšeli, reagovala, zpracovala k tomu určená komise pro prověřování účastníků národního boje za osvobození a ve svém stanovisku tato komise konstatovala.
3: Vaše činnost byla záslužná a vlastenecká, avšak převážně přípravného a podpůrného rázu. Projevovala se ve vašem pověření k organizování zdravotnické činnosti pro případ ozbrojeného boje a v podporování rodin po politických vězních. Z uvedených důvodů vaší žádosti ze dne 20. března 1969 o vydání rozšíření osvědčení nevyhovuji.
0: Takže paní doktorka Marta Hinková si to opravdu nezasloužila?
2: Samozřejmě, že si to zasloužila. Šlo o to vlastně znevážit tento typ odboje, tyto skupiny, které nebyly komunistické, zatímco jiní představitelé komunistického odboje byli vyzdvihováni, byli vyznamenáváni, tak tito lidé, jejich činnost byla bagatelizovaná, měli být zapomenuti.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo dopravdy, je, manželky některých protinacistických odbojářů neměly být vymazány z historie? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Pavlu Plachou.
2: Ano, měly, ale některé příběhy ještě předtím měly posloužit komunistické propagandě.
0: My jsme hovořili dnes o třech ženách, které se do komunisty deklarované historie nehodili. Proč?
2: Bojovali, řekněme, na špatné straně a jako takové měli vlastně z toho příběhu národního zmizet.
0: 4 dekády komunistického Československa, které vyzmizíkovaly z naší historie celou plejádu statečných odbojářů, vlastenců a našich vojáků, všechny ty, kteří bojovali na západě. Zanechalo to svou stopu, řekněme, v tom veřejném prostoru, ve vědomí lidí?
2: Určitě my ty důsledky tohoto letitého zamlčování a překreslování pociťujeme dodnes. Trvalo to dlouho a na řadu věcí už se nedokázalo později i historiograficky navázat.
0: A co to, že lidé slyšeli o tom, že se bojovalo jenom pod praporem komunismu a jenom z východu?
2: Pro lidi, kteří to prožívali, to samozřejmě znamenalo obrovskou křivdu. A pro nás dnes to možná znamená to, že řada lidí si nechce připustit skutečnost, že je pořád v těch starých schématech, v těch dezinterpretacích komunistického režimu. A proto je potřeba tyto příběhy znovu dávat na světlo a mluvit o nich.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento pořad z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to iránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hezbollah. Hlavní iránský vyjednavač Bager Ghalibaf na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu iránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní. Přesun agendy lidských práv a závislostí z úřadu vlády pod 4 ministerstva je definitivní, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Členové rad přesun kritizují, podle nich je potřeba nadrezortní řízení. Navrhovali proto vznik nové sekce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí, dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá. Ve Varšavě nově platí noční zákaz prodeje alkoholu po celém městě. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na bary, restaurace a další podniky. Noční zákaz prodeje alkoholu od 10 večer do 6 hodiny ráno dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky. A v Hradci Králové se dnes pod křižovatkou Mileta na městském okruhu otevřel nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší pohyb v lokalitě. Současně začala fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítingu bronzové kategorie Continentální Tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května tak vylepšila o více než 6 metrů.
2: Překážka na pražském okruhu v Lochovském tunelu a nehoda na D5 za Benešovicemi. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště pozor před koncem Lochovského tunelu. V prostředním pruhu leží na vozovce předmět, pravděpodobně jde o ráčnu. Hned za Lochovským tunelem ve směru na letiště pak řidiči hlásili další překážku, ztracené pomocné kolečko z přívěsného vozíku. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova vyšetřují nehodu za Benešovicemi. Na kilometru 122,5 odpoledne havarovalo nákladní auto. Je mimo vozovku, pravý pruh je uzavřený. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru zastavilo nákladní auto kvůli poruše. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude opět teplejší den, ráno jo, čekejte jasno až polojasno a ojediněle pozor na mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místo objeví déšť a dokonce tu můžou být i bouřky. Teploměry zítra ukážou 21 až 26 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 17 a foukat má jen slabý proměnlivý, postupně většinou mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Je pondělí 1. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
4: Ředitel je psycholog, ředitel je stavař, ředitel je ekonom, ředitel má být lídrem. On sám to nezvládne.
5: Jak vlastně ředitele podpořit v tom, aby ty nepříznivé vlivy do vnějšího prostředí se jim ve školách dařilo minimalizovat?
4: Hlavním úkolem a povinností každého ředitele je pečovat o svůj pedagogický tým.
6: S radostí, z práce s dětmi, s učiteli, s rodiči. To byla pro mě ta prestiž a ta radost a smysluplnost celé té funkce.
3: Doby, kdy byl pan řídící, tedy ředitel a učitel v jedné osobě, automaticky taky kulturní a společenskou autoritou v obci, už jsou možná trochu pasé. Že má ale ředitel nebo ředitelka školy zásadní vliv nejen na chod celé vzdělávací instituce, ale i na pocit pohody u pedagogů a chuť k učení žáků a studentů, platí dodnes. A tak s končícím školním rokem věnujeme dnešní epizodu reparátu všem vedoucím škol, kteří ve funkci neusínají na vavřínech a snaží sebe a své kolegy stále posouvat dál. Co k tomu potřebují? 26-letý Matěj Brzica je nejmladším ředitelem v Česku. Základní školu Gagarinova v západočeském Stříbře vede necelé 2 roky a časopis Forbes ho za to letos zařadil do rubriky 30 mladých tváří, v nichž se zrcadlí budoucnost Česka. A Matěj Brzica je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Co je výhodou být tak mladým ředitelem, co je naopak nevýhodou?
7: Výhodou je zejména to, že té dnešní generaci žáků velice dobře rozumím a chápu to, co je dneska trápí a to, co je dneska zajímá, a jako negativní vnímám občas nedůvěru ze strany třeba rodičů.
8: Těm naopak můžete více vysvětlit to, co se děje v duševním světě dětí, a ostatně všimla jsem si, že jste i aktivní při používání sociálních sítí. Je to výhoda, nebo si je tím pádem pouštíte někdy až moc k tělu ve smyslu, že máte potom problém s autoritou?
7: Ne, já si myslím, že je správné, aby člověk tyhle ty věci i ventiloval upřímně, aby si na nic nehrál, a snažím se i žákům ukazovat tu jak stinnou, tak i tu pozitivní stránku toho, co mohou sociální sítě přinášet. A i přesto, že jsem na nich poměrně aktivní, tak třeba jsem byl v tomhletom konzervativní a od 1. května jsme u nás na škole mobilní telefony žákům omezili. Oni je během festávek nemohou používat, takže se snažíme najít takový balanc mezi tím využíváním a těmi zákazy.
8: Představuje ten váš věk překážku v komunikaci nebo prosazování vašich vizí v pedagogickém sboru nebo při jednání se zřizovatelem? Jak to vnímáte?
7: Myslím si, že když ten člověk ukáže, že nějaké znalosti a dovednosti má, tak potom není problém ani ten nízký věk, ale musí ten kolektiv přesvědčit jiným způsobem. A když je ten věk takhle nízký, tak je to přesvědčování o to složitější.
8: V srpnu to budou 2 roky, co vedete základní školu Gagarinova. Vzpomenete si, jak velký náraz bylo setkání s realitou ředitelské funkce v porovnání s těmi očekáváními, které jste měl?
7: Náraz to byl ze začátku poměrně veliký. Člověk jde plný vizí, plánů, nápadů, nejen z konkurzu, kde jsem představoval svoji vizi, ale třeba i z pedagogické fakulty. Člověk jde plný té energie do toho školního procesu, do toho systému, a opravdu se mi ze začátku stávalo, že věci, které bych rád třeba dělal jinak, ten systém bohužel jako neumožňoval, ale řekl bych, že dneska už se v tom orientuji mnohem lépe než na začátku. Už jsem se s tím systémem nějakým způsobem vyrovnal, už vím, co člověk si dovolit může z pozice ředitele a co mu naopak ten systém neumožní.
8: Jak radikálně nová byla ta vize, s kterou jste se hlásil na konkurs?
7: Já si myslím, že byla plná jako nových myšlenek, které aspoň tady v oblasti našich západních Čech nebo oblasti okresu Tachov jsme první školou, která šla z nápady, které tady dosud nebyly běžné. Učíme například běžné předměty v anglickém jazyce, učíme 4 hodiny anglického jazyka už od 1. ročníku, takže jsme i takoví průkopníci v oboru a průkopníci tady toho regionu, co se týče inovativních metod ve vzdělávání.
8: A dokážete si představit, že stejnou školu povedete dalších třeba 10 let nebo i déle?
7: Můj názor je ten, že aby ten ředitel byl schopen té instituci něco předat, tak by tam za mě neměl strávit půl svého profesního života. Takový ten časový horizont těch 2 období ve funkci ředitele, to znamená 2x6 let, je za mě takový ideální horizont, kdy ten ředitel může své plány a vize nastartovat a dotáhnout je do konce, ale aby se každá vzdělávací instituce posouvala dál, tak si myslím, že jednou za čas potřebuje obměnu i po stránce svého vedení.
8: Únava nebo vyhoření může přijít i dříve než po 6 letech. Máte už teď nastavené nějaké mechanismy psychohygieny?
7: Můj největší relax a to, co mi nejlépe pomáhá se vyrovnat se stresem a s náročnými pracovními situacemi, je únik do přírody. Jsem vášnivý včelař a myslivec a to je takový můj relax na duši, abych trošku ty pracovní záležitosti odstínil a nahradil je něčím, co mi pomáhá vyrovnávat se za stresem.
8: Školství se mění s tím, jak se mění doba. Jak důležité je pro ředitele celoživotní vzdělávání nebo setkávání s ostatními řediteli, aby si udržovali a doplňovali kompetence nutné pro tuto práci?
7: Já si myslím, že je to nezbytně nutné. Ta doba pokročila za poslední roky velmi, velmi výrazně. Jsou dneska trendy, které v to školství ovlivňují velmi výrazně, jakož třeba umělá inteligence, a člověk se musí neustále dál vzdělávat a musí sobě na sobě neustále dál pracovat. A i ten ředitel školy, který plánuje to další vzdělávání těm svým zaměstnancům, by neměl opomíjet sám sebe. A on by měl být zamětím průkopníkem, ten, kdo bude držet ten pomyslný prapor v čele a bude říkat, já jsem se v tomhle téhleté oblasti zdokonaloval, zlepšil, a bude to přenášet na ten svůj pedagogický tým. Za mě ten ředitel by v tomhleto měl jít příkladem.
8: Tak vám přeju, ať se vám daří ve vaší škole i ve vašem dalším profesním a osobním životě. To byl Matěj Brzica, nejmladší ředitel školy v Česku, zatím ředitel základní školy Gagarinova ve Stříbře. Děkujeme.
7: Moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
3: Naopak nejstarší, míněno nejdéle sloužící ředitel Stanislav Mauric, vedl základní školu v jihočeské Čkyni skoro 40 let. Do uzávěrky reparátu se s námi už bohužel nestihl spojit, takhle ale vzpomínal pro Českou televizi na svoji kariéru v lednu 2025, kdy odcházel do důchodu.
9: Zachovat si nadhled a zdravý rozum. Kdo prospívá ve vědění a upadá v mravech, více upadá, než prospívá. Jan Amos Komenský.
3: V Česku působí zhruba 6 000 ředitelů škol. Někteří z nich vedou také mateřskou školu. A v decentralizovaném systému musí mít všichni jasnou představu o směřování své instituce. Náš další host zná svoji školu doslova od píky. Sám ji vystudoval, poté tu učil a dnes ji vede. V reparátu vítám Lukáše Třísku, ředitele střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Chtěl jste být vždycky ředitelem školy?
10: Tak určitě moje mládí nebylo o tom, že budu jednou ředitelem školy. Já jsem v podstatě do školství nastoupil téměř záhy po maturitě, kdy si mě tehdejší vedení školy vyhlédlo. Pak mě samozřejmě čekala povinná vojenská služba a hned po ní jsem nastoupil jako téměř nejmladší nový kolega na pozici, ale do odborného výcviku. My jsme technická škola, takže já jsem začínal na té praxi u těch dětí na dílnách. Tam jsem strávil poměrně dlouhou řadu let a mezi tím se ještě změnilo vedení a pak si začali všímat mých přínosů do tohoto systému. Zaváděl jsem nové technologie do školy, protože to byla doba, kdy byl boom CNC programování a vůbec o této technice a automatizaci. A pak se ze mě stal náhle nižší vedoucí pracovník a pak už jsem se začal tak nějak prosazovat mezi kolegy a pak jsem začal úzce spolupracovat s mým předchůdcem, panem Hlaváčkem, a z té pozice vedoucího odborného výcviku jsem se stal zástupcem ředitele a pak už jsem, v té době už jsem teda začal přemýšlet o tom, kdo to převezme po řediteli, mém předchůdci, který avizoval, že bude končit, a i on si mě vytipoval na to, takže jsem se na to chystal poměrně dlouhou dobu. Tím konkurzem to prošlo celkem jednoznačně, takže jsem se stal ředitelem.
8: A to bylo v roce 2023. Jaká byla tehdy vaše vize? Jak moc jste chtěl školu změnit a s čím jste tedy do toho konkurzu šel?
10: My jsme léta zpátky bojovali s náborem a vůbec zájmem o naší školu. I když jsme škola poměrně velká, nabízíme poměrně širokou škálu oborů. V té době to bylo asi 17 oborů. Tak jsem chtěl dovít školu do stavu, kdy nebudeme druhou volbou, ale budeme tou první volbou a že budeme připravovat studenty na budoucí svět.
8: To znamená hlavně technologicky, nebo teď se mluví i o rozvoji měkkých dovedností?
10: My stojíme o žáky, kteří tady chtějí být, zaměřit se i na ten kolektiv. Mojí myšlenkou je, že když budou spokojení moji zaměstnanci, samozřejmě se to projeví i na spokojených žácích. pak se to projeví na spokojené veřejnosti, že se dostanou ven ze školy reference na konkrétní školu a na to, co děláme, a že máme trošku jiný přístup. A to se odrazí potom v náboru. Samozřejmě to kolečko se uzavírá až po delší době.
8: S čím jste po nástupu do funkce bojoval? Kde jste cítil, že potřebujete pomoc? Protože předpokládám, že mít vizi je jedna věc, nebo znát současné technologie, které byste rád zavedl do toho školního prostředí, ale potom je tam ta realita studentů, pedagogického sboru, rodičů, administrativy a podobně.
10: Stále ještě bojuji s tou komunikací, protože těch lidí nebo těch zaměstnanců je spoustu. Začal jsem pěstovat otevřenou komunikaci, že si můžeme říkat všechno bez následku toho, že hned na první dobrou čekají nějaký trest nebo protiakci. Každý potřebuje trošku jiný přístup. Kolegové jsou zvyklí, nebo někteří, ty věci dělat 20 let stejně. A to bylo také to, co jsem odstraňoval z naší školy. Jdu z toho vyššího managementu, protože i tam se samozřejmě s tím potkávám, s tím názorem, že vždycky to takhle bylo, tak proč to měníme. Ale potřebuji podchytit i ty lidi, aby pochopili, že když to začneme dělat jinak, že to bude jenom v náš prospěch.
8: Vy jste se během toho zžívání s ředitelskou funkcí zapojil i do programu organizace Mise Hero a ten program se tedy jmenuje Silný lídr, silná škola. Jak vám to pomohlo?
10: Měl jsem to štěstí, musím říct, že jsem potkal Jirku Brédu a Luďka Maška právě z organizace Mise Hero na jiném školení, pak jsme začali úzce spolupracovat a posunulo mě to ve spoustě oblastí od komunikace, dostat z lidí to nejlepší, co v nich je. Tak jak jsem zmiňoval, naučit se to, že každý má trošku jiný přístup, každý je trošku jiný a potřebuje jinou specifiku. Na to pomohlo mi to i v tom, že dávám zpětnou vazbu, protože když potřebujeme něco posouvat, tak bychom měli mít i ty informace z druhé strany, jak to vnímají ty ostatní. Naučilo mě to přepínat mezi těma situacema právě proto, že každý potřebuje něco jiného, tak se připravovat na manažerské rozhovory s mými podřízenými tak, aby jsem je dostal do těch pozic, kde bych to viděl nejlépe já. A naučilo mě to i to, aby si ty moji kolegové přišli na ty problémy sami, že není nutný, abych já poukazoval na chyby, ale při tom rozhovoru se naučíme to, že oni si to identifikují sami a tím pádem to jako nejlíp přijmou.
8: Ten program vypadá tak, že se setkáváte nejen s těmito kouči, s organizacemi Mise Hero, ale také s dalšími řediteli. Jak dlouho vlastně trvá? Můžete o něm říct něco víc z těchto organizačních věcí?
10: On ten silný lídr je poměrně široký pojem a stává se z jednotlivých modulů a záleží, kolik, protože to něco stojí, tak kolik škola může uvolnit prostředků na ten posun. Já těch prostředků jsem sehnal poměrně dost, takže jsem si dal téměř celou škálu toho programu, takže tam od programu na jedné lodi, což je program, který zapojuje celou školu nebo půlku školy, záleží, jak je veliká, aby se to nechalo zvládnout, kdy se učí kolegové mezi sebou spolupracovat a navzájem si pomáhat. Dalším z těch modulů může být koučování vedoucích pracovníků. Já s nima spolupracuju v podstatě rok a půl a stále mám nové a nové aktivity. Kolikrát přesvědčit ty lidi, aby tomu začali věřit, je jeden oříšek, ale spousta lidí taky přijde, že jim to otevřelo oči a vidí to trošku z jiného úhlu pohledu.
8: Ten název silný lídr, mě to tady zní celkem autoritativně. Je to důležitá kompetence ředitelů v dnešní době být silný lídr a to znamená, že i dost rozhodovat, dávat tu zpětnou vazbu a vlastně tou komunikací si držet, teď to řeknu trochu přehnaně, ale poslušnost vlastně, aby celá ta škola dodržovala tu jeho vizi.
10: My jsme škola, která je ve dvou městech. Máme asi celkem 9 budov a ten ředitel nedokáže být na každé budově současně nebo v jeden moment, nebo tak, jak to tam vyžaduje. Takže to řídí přes ten svůj tým, přes to vedení a každý z těch vedoucích pracovníků na tom svěřeném úseku je lídrem pro ty zaměstnance, které tam má svěřené. A jak silný lídr je na té budově, tak je v podstatě silný i ten tým. A zase, jak je silný ředitel, tak silný je to vedení školy. Takže může to ten název znít, že je to takový tvrdý název, ale je to naopak, já v tom vidím tu komunikaci a ty techniky. Musí ten lídr vytvářet samozřejmě důvěru podřízených, to znamená já ve vedení a oni zase pod ty své pedagogy i nepedagogy. Musí mít jistotu v rozhodování, že jsme nějakým způsobem konzistentní i v tom, že jsme předvídatelní, jak by to mohlo být, a že neměníme strategie každý den.
8: A na jak dlouho si myslíte, že ty dovednosti, které jste získal při tomto programu Silný lídr, silná škola, že vám vystačí? Myslíte si, že se musí ředitelé skutečně průběžně vzdělávat, nebo jakmile si osvojí ty komunikační dovednosti, tak pak už si jenom třeba aktualizují nějaké administrativní změny a s tím je může čekat kariéra po několik desetiletí ve vedení školy?
10: Ten ředitel by asi měl se vzdělávat neustále. Ono to bez tréninku, to stejnak jako nebudete podávat ty výkony. To znamená, já při každém rozhovoru manažerském si trénuju dovednosti a pak si zpětně v duchu dávám zpětnou vazbu sám sobě, co se mi povedlo, co se mi nepovedlo. A jestli jsem jim nedával návodné otázky, takže to trénování musí být kontinuální a těch oblastí manažerských toho ředitele je stále dost a dost a vždy je se v čem zlepšovat. Nevím, co bude za 10 let, to už třeba nebudu ředitelem, ale zatím jsem ve funkci 3 roky a neměl jsem žádné volné místo na to přemýšlet, jakože už bych to mohl vzdát a polevit v té změně. Těch změn, když ten ředitel chce dělat nějakou změnu, tak by určitě neměl dělat všechny naraz. Měl by se soustředovat na jednu konkrétní věc, dát jí do pořádku nebo podle svých představ, tak aby mu to zapadalo do vize a posunout se dál.
8: A co byste vzkázal lidem, kteří nás teď můžou poslouchat a zvažují, jestli by se někdy neměli přihlásit na konkurs na ředitele školy, na co se mají připravit?
10: V dnešní době je celkem problém najít vhodné kandidáty do konkurzních řízení, takže těch lidí zase není moc, takže určitě bych je nezrazoval, pojďte si to zkusit. Každopádně bych doporučil, aby měli aspoň nějakou krátkou zkušenost už s nějakým řízením na nižších funkcích ve škole. Já měl tu ohromnou výhodu, že jsem si prošel od té nejnižší pozice až na tu vrcholnou pozici ředitele, takže znám každý detail naší školy a to je v podstatě neocenitelná zkušenost a dál můžu na tom stavět a rozvíjet. Je dobré mít nějaký základ minimálně se školstvím a člověk asi může jít i na jinou školu, protože to funguje obdobně, ale ten základ je tam podstatný.
8: Říká Lukáš Tříska, ředitel střední průmyslové školy a středního odborného učiliště v Pelhřimově. Děkujeme za váš čas.
10: Nemáte zač. Mějte se, nashledanou.
3: Větší podporu ředitelům škol můžou poskytovat i obecní nebo krajští zřizovatelé. Například v Ústeckém kraji mají od roku 2024 systém uvádějících ředitelů, kteří jsou po dobu 2 let k ruce všem začínajícím ředitelům tamních školských zařízení. Začínající ředitel má možnost svého zkušenějšího kolegu stínovat a využívat jeho mentorské podpory. Shrnula tento model fungování náměstkyně pro školství v Ústeckém kraji Jindra Zalabáková.
8: Naším hostem je teď Markéta Bajerová z organizace Učitel na živo. Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Existují data o tom, jestli je v Česku víc ředitelů nebo ředitelek, jak významná je stále tahle genderová dynamika, to znamená, že ženy jsou spíše učitelky a potom těm školám šéfují muži.
11: Ten rozdíl je významný. Já vím, že i ve svém okolí je většina ředitelů mužů, hlavně v těch velkých školách, v těch menších školách bývají paní ředitelky. Mám data z průzkumu, kdy do funkcí ředitelky se hlásí pouze 37% žen, což je o 27% méně než mužů. Většinou ten důvod je, že se bojí administrativy, že chtějí být s dětmi,
8: ale i vlastně s vlastními
11: i se svými dětmi, to je pravda, protože sama ze své zkušenosti vím, když jsem šlo po mateřské dovolené, jak to bylo náročné.
8: To můžete připojit svoji čerstvou zkušenost. Šla jste vlastně do konkurzu, vyhrála jste konkurs a měla jste nějakou vizi a potom ta realita se ukázala jako.
11: Ano, měla jsem velkou vizi a šla jsem ze slovy, když jsem říkám manželovi, říkám, to bude skvělý. Já budu doma celý vlastně jako hned brzy odpoledne, budu se moc starat o své děti. A ta realita za ty první 3 roky byla úplně jiná. Naše děti chodily do školky jako první, to znamená půl sedmí, a ze školky až půl čtvrtý jako poslední. Vlastně dělala jsem i v neděli, ale dělala jsem to s láskou a neměnila bych.
8: Jak velká to byla škola, které jste šéfovala a jak moc jste ji vlastně chtěla nebo musela měnit?
11: Škola to byla plně organizovaná i s mateřskou školou. Tehdy měli 140 žáků a 50 dětí bylo ve školce. Ty změny byly hlavně hodnotové. Je to zhruba 14 let, kdy vlastně jsem se snažila právě nastavit bezpečné prostředí a to, že děti mají právo a nárok na svůj názor a snažila jsem se nastavit otevřenou komunikaci a vůbec jako prostředí důvěry a hlavně participace se všemi aktéry v té škole, ať to byli učitelé, ať to byli ostatní zaměstnanci, žáci. V první řadě je to zřizovatel.
8: Jak byste to přiblížila? Já jsem třeba nikdy ředitelku školy nedělala. Nevím, co přesně si mám vlastně představit, že ten ředitel nebo ředitelka musí řešit na denní bázi. Tak co byla ta největší výzva pro vás?
11: Asi největší výzvou je právě práce se sborovnou, to znamená pracovat s lidmi, komunikovat, připojovat je k vizi, zjišťovat jejich potřeby, jejich možnosti, zjišťovat, co potřebují děti a co my se potřebujeme v té škole jako ředitel a učitelé učit, aby se ty děti učily s radostí a naplno a hlavně, aby se učil ve škole každý žák, aby jsme na žádného z nich nezapomínali. Zpočátku to samozřejmě obnáší hlavně administrativu, legislativu, vlastně naučit se řídit jako manažer i budovu, což právě mám ráda, že v poslední době se mění a ta role toho ředitele je vlastně prioritně hlavně pedagogickým lídrem. Je to ten člověk, který nastavuje pedagogický směr ve škole a k tomu vlastně pomáhá i nově kompetenční rámec, který v nějaké blízké době už by ministerstvo školství mělo zveřejnit a měl by právě pomáhat k tomu, že ředitel ví, jakým směrem se má směřovat. Ty školy by mohly sjednocovat právě ty priority a tu svoji kvalitu.
8: Vy jste autorkou toho kompetenčního rámce pro ředitele. Co to vlastně je a k čemu jim má zcela prakticky sloužit?
11: Já bych řekla, je spíš jednou z menších spoluautorek, ale hrozně moc mě ta práce právě těšila, protože vlastně kompetenční rámec by měl ukázat kompetence, dovednosti a znalosti, které by měl ředitel znát a kam by vlastně měl směřovat. Ale právě ukazuje, co já jako ředitel by jsem se měl učit, ale měl by jsem se to učit na potřebách právě té školy, protože každá škola je trochu jiná, má trochu jiné děti, má jinou sborovnu a kompetenční rámec by tomuhle měl pomáhat.
8: Koluje takový bonmot, že kariérní systém v českém školství byl dosud třístupňový, to znamená učitel, ředitel a potom ministr školství. Co by se teď mělo změnit?
11: Vlastně ve chvíli, kdy já přestanu být ředitelem školy, tak já vlastně se nemám kam dál posouvat. Ztrácí se nám know-how, které my potřebujeme pro to, aby

0: je, posouvá se, hledá nové trendy, nastavuje si cíle, zná svoje silné a slabé stránky, pracuje s wellbeingem svým, to znamená, že určitě i relaxuje a je s rodinou. A opět se vracím právě k tomu kompetenční mámce ředitele školy, který vlastně může napomoct tomu směru, v čem já bych se ještě mohl zlepšovat.
1: Jak důležité je pro ředitele a ředitelky společenské uznání, zpětná vazba od rodičů, ta reakce toho prostředí, v kterém on pracuje a operuje?
0: Já myslím, že ta zpětná vazba pro ředitele je vždycky velmi důležitá. Trošku jsme zvyklí, že spíš chodí ta negativní, ale jakmile přijde pozitivní, tak vždycky posílí a vždycky nakopne toho ředitele k další činnosti. Já to mám vždycky spojené, nebo já jsem to spojený s radostí, s práce s dětmi, s učiteli, s rodiči. Takže to byla pro mě ta prestiž a ta radost a smysluplnost vlastně celé té funkce.
1: Říká Markéta Bajerová z organizace Učitel na život. Děkuji, že jste přišla do našeho studia.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: To je vše z dnešního reparátu. Jako vždy najdete tento i již odvysílané díly v našem audioarchivu na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A připomínáme, že máte možnost přijít i na veřejné natáčení našeho podcastu 10. června v Domě zahraniční spolupráce v Praze na téma dobrovolnictví. Vstup je zdarma, stačí se registrovat. Podrobnosti najdete v pozvánce na webu pořadu Reparát. Za celý tým se teď loučí Daniela Vrbová.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Je to první krok k zestátnění skupiny. Dopady financování Expo 2025 podle ministra Macinky ohrožují budoucnost českých center. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh a počasí zítra čekejte slunečno, později oblačno a od jeho západu se přidá déšť. Teploměry ukážou až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Skupina ČEZ může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to dnes večer schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcí, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Fungování českých center v zahraničí je podle šéfa české diplomacie Petra Macinky z motoristů v ohrožení. Důvodem je financování českého pavilonu na světové výstavě Expo 2025 v japonské Osace, které je s centry propojené. Původní rozpočet schválený minulou vládou na výstavu totiž nestačil a bylo tak nutné ho navýšit o 120 milionů korun. Ministerstvo zahraničí kvůli přípravám Česka na Expo 2025 podalo podle Macinky dvě trestní oznámení na neznámého pachatele.
4: Evidujeme minimálně dva probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které česká centra dluží.
3: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný. Dodal, že si stojí za tím, že jednal v souladu se zákonem a že je všechno řádně zdokumentované. Česko má podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS vlastní politiku jedné Číny. Řekl to po jednání s předsedou tchajvanského parlamentu Chanem Kuo-yuem. Reaguje tak na stížnosti Pekingu, podle kterého má Vystrčil svou cestou na Tchajvan zasahovat do vnitřních záležitostí Číny a narušovat její územní celistvost.
5: Že se to nelíbí politice jedné Číny, kterou zastává například Peking, to není problém České republiky. To je problém Čínské lidové republiky.
6: Po setkání s předsedou legislativního dvora Tchaj-wanu Vystrčil dodal, že Česko i Tchaj-wan jsou svobodné a demokratické země a nikdo by jim neměl přikazovat, s kým jejich představitelé mají nebo nemají spolupracovat. Čína

0: A se proti Vystrčilově návštěvě Tajvanu ostře ohradila. Peking si dlouhodobě dělá na ostrov nárok a považuje ho za součást svého území, což tajvanští politici napříč politickým spektrem odmítají. Z Tajpeje Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Výjimkou bylo ničivé tornádo ze 24. června 2021, které zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině.
2: Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se příští týden v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon. Serena's last dance.
3: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siniakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
4: Požár na D3 před Táborem a překážka v Lohkovském tunelu na Pražském okruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně, za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta a průjezd je omezený, počítejte i s případným zdržením. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se vyhněte překážce na konci Lohkovského tunelu. V levém pruhu leží na vozovce předmět. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše. Na D6 podobná situace před Prahou ve směru z Karlových Varů. Za odbočkou na Jeneč na 6. kilometru stojí porouchané osobní auto a pohybuje se tam řidič v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Významný český politik a ekonom Alois Rašín, který se zapsal do dějin především jako první československý ministr financí, patřil také k takzvaným mužům 28. října. Přímo se totiž podílel na vzniku samostatného Československa v roce 1918. Alojza Rašína připomene repríza pořadu Portréty, který připravil Jan Sedmidubský, a po něm nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl pohnutou minulost sokolského hnutí. Věřte, nevěřte, potkáme se i s Tyršem.
5: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
7: Česká společnost, nebo alespoň její část, to opravdu nesla poměrně těžce, protože v českém politickém prostředí to bylo něco zcela mimořádného a byl to opravdu velmi nestandardní a nehumánní prvek, a od té doby vlastně se takto provedený atentát ani neopakoval. Opravdu to bylo něco, co se zdálo, že nepatří do české politické kultury, která sice nebyla příliš vysoká, ale přece jenom atentáty k ní nepatřily.

0: Mám ti také gratulovat? Nevím. Vezmeš na sebe opětně úkol nejtěžší a nejnevděčnější. Jest to nové sebeobětování, které ti v širších kruzích nepřinese ani uznání, ani slávy. Začínám věřit v jakousi osudovost a jen proto se smiřuji s tím novým břemenem, které si zdal naložit na bedra. Nelze patrně jinak. Musíš si vybrat vždy to, co dá nejvíce práce, co je nejméně populární a co ti zjedná nejméně přátel.
1: Tato slova napsal přítel Jan Třebický, muži, který se jako první a poslední československý politik stal obětí atentátu. Dnešní pořad z cyklu Portréty, v jehož úvodu jste slyšeli historičku Janu Čechurovou, bude věnován prvnímu československému ministru financí Alojzi Rašínovi. Nerušených 30 minut vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Jan Sedmidubský. Portréty. Vítám ve studiu opět našeho pravidelného hosta, historika Petr Kouru. Hezký večer, Petře.
2: Dobrý večer.
1: Alojz Rašín je postava plná rozporů, rozpory vyvolávající, spíše tehdy než dnes, kdy se k němu hlásí kdekdo. Ale kdybychom si chtěli položit otázku, čím provokoval nebo co na něm vadilo, pak možná je na místě říct svým způsobem celým životem. Ale co bylo navenek to nejviditelnější?
2: Tak já myslím, že tím nejviditelnějším a asi nejkontroverznějším prvkem na Rašínově osobnosti byla jeho nesměřitelnost, jeho nekompromisní postoj hájit myšlenky, které považoval za ty správné. Nechci tím říct, že by se Rašín nějak nevyvíjel ideově během svého života, samozřejmě vyvíjel se, ale v každé té fázi svého života hájil svá stanoviska velice nekompromisně, takže ho nacházíme jako radikálního studenta koncem 19. století, počátkem 20. století jako ohnivého žurnalistu, který hájí české státní právo, za první světové války jako obhájce české národní samostatnosti a konečně po první světové válce a po ustanovení samostatného Československa jako strážce československé státní pokladny.
1: Už jste se zmínil o tom, že on tedy už jako student na sebe upozornil těsně před absolutoriem práv, v roce 1891 dokonce vydal poněkud buřičskou brožuru České státní právo, takže není náhodou, že to naše první zastavení asi bude takzvaný proces s omladinou. Slovo má opět historička Jana Čechurová.
3: Rašín, když přišel studovat do Prahy na začátku 90. let, respektive na konci 80. let, tak se zapojil okamžitě velmi aktivně do studentských aktivit, do studentského hnutí, které tehdy bylo poměrně radikální. Radikálně se kladlo některé otázky, které se týkaly nacionálních záležitostí, ekonomických záležitostí, sociálních. A z toho pak, z tohoto hnutí mládeže vlastně byl vytvořen takový konstrukt tajného spolku o mladiny, který nikdy neexistoval, nicméně byl s těmito mladíky veden tento monster proces a Rašín v něm byl jako jeden z ideových strůjců tohoto hnutí, takže za to vyfasoval pak 2 roky na Borech.
1: To bylo poprvé, kdy tedy šel do vězení. Říkáte 2 roky na Borech, ovšem on těch 2 let poměrně dobře dokázal v tom vězení využít.
3: No, to byla taková poměrně racionálně uvažující generace a nejen on, ale i jeho kolegové, prostě když už museli nějak v té izolaci trávit čas, tak se rozhodli účelně ho využít pro studium cizích jazyků a čtení děl klasiků, překlady a tak dále, takže se snažili nenudit se.
1: Možná bychom měli uvést alespoň 2 signifikantní rysy tohoto procesu s omladinou. Tak jednak Rašín byl poprvé odsouzen ve vykonstruovaném procesu, to tady ještě jednou se opakuje později. No a pak političtí vězni v Rakousko-Uhersku měli privilegia, o kterých se potom pozdějšímu 20. století ani nesnilo, ještě k těm borům. Tak Rašín, jeho postavení na Borech, jak píše historička Jana Čechurová, nebylo nijak špatné. Jako politický vězeň měl nárok na vlastní stravu, zatoužil-li po delším pobytu s přáteli, nechal se přeložit na Marotku, tak to je asi celkem běžný postup. Zde také všichni pospolu strávili Vánoce roku 1894. Z domova, kde vládla vždy velká rodinná soudržnost, dostával nejrůznější potravinové dary. Mezi nimi vynikaly koroptve, zázvorky, koňak. Netrpěl ani nedostatkem informací. Čili to vězení v té době bylo o poznání zřejmě méně ostré než potom samozřejmě za války.
2: Ano, tyto skutečnosti z rakousko-uherského vězeňství poněkud boří onen mýtus o Rakousku jakožto žaláři národů.
1: A já si dovolím ještě jeden citát z doby pobytu Rašína ve vězení. O to tíživější byla vlastní izolovanost, nemožnost usměrňovat dostatečně důrazné pokrokářské hnutí, které mezitím neustrnulo, ale vyvíjelo se dále. Jednalo se především o otázku vztahu k mladočeské straně a k duchovnímu proudu, jehož hlavním představitelem byl T.G. Masaryk. Ačkoliv měli uvěznění, tedy Rašín a další, k mladočeské straně mnoho výhrad, nehodlali její řady zcela opustit. K tomu opět historička Jana Čechurová.
3: Rašín i v době svého bouřlivého omladinářství se vždycky hlásil k mladočeské straně a považoval se za příslušníka vlastně mladočeské levice a tomuhle tomu zůstal věrný, i když se vrátil z vězení, nicméně ta omladina se rozpadla jako jednotný proud a vytříbilo se z ní několik politických stran a on patřil vlastně k té nejradikálnější státoprávně radikální straně, která si kladla jaksi velmi rázné nacionální požadavky, byla spojena třeba s určitým antisemickým hnutím v Hilznerově aféře. Byla to taková opravdu radikální strana mladé inteligence městské. Ale ukázalo se, že poměrně ty náboje vystřílely docela brzo a Rašín chtěl být součástí nějakého proudu, který by měl konkrétní výsledky a ukázalo se, že toto hnutí to není. Takže nejprve se vzdal své stranické příslušnosti a po určitém čase bezpartijnosti, nezávislosti, žurnalistické nezávislosti vstoupil nakonec do mladočeské strany, která tehdy pod vedením Karla Kramáře se zdála být tou reálnou politickou silou, která by mohla změnit i klima v českém politickém životě a přispět k emancipaci po stránce ekonomické.
4: Český rozhlas 6. Portréty.
1: Když se vysloví jméno Alojze Rašína, v podstatě bychom měli dodat okamžitě jméno Karel Kramář. Ti dva mužové byli svázáni na dlouhá léta, přesto si jeden o druhém často museli myslet své. Do jisté míry to byl ale třetí ve hře a tím nebyl nikdo jiný než T.G. Masaryk, který jaksi zpovzdálí vše sledoval a v pravou chvíli se do věsi vkládal zpoza oceánu. Obvykle v tu nejméně vhodnou dobu, například když byli oba dva Rašín i Kramář ve vězení a hrozila jim šibenice. Potvrzujete to, Petře?
2: Ano, ten vztah mezi Rašínem a Kramářem nebyl tedy vztahem příliš veden krajinou srdeční, jako spíše oblastí rozumovou. A i vztah k T.G. Masarykovi těchto dvou mužů nebyl příliš tedy pozitivní zpočátku. Masaryk sám považoval Rašína za nacionalistu, zarytého českého a teprve tedy počátkem první světové války tedy přijal na naléhání svých přátel, že vlastně s Rašínem by se mělo spolupracovat a že tedy stojí na stejné straně barikády.
1: My se k tomu ještě později dostaneme, k tomu, že ti dva mužové, tedy v tomto případě tedy Masaryk s Rašínem se časem, dá se říci, usmířili. Ale co mohlo být takovým tím hlavním problémem mezi třemi muži, počítejme do toho teď i Kramáře, kteří měli v podstatě podobné cíle, ale naprosto jiné představy o tom, jak jich dosáhnout. A byli v jiném postavení samozřejmě za války.
2: Ano, tak například u toho T.G. Masaryka jsou naprosto jiná ideová východiska, než tomu bylo u Kramáře nebo Rašína, zatímco Kramář spojoval budoucnost českého národa s monarchistickým Ruskem, tak Masaryk jakožto stoupenec demokratické ideje viděl orientaci spíše na západní demokratické mocnosti. Takže přestože v konečném výsledku se tito tři mužové shodli, tak ty prostředky a ideové zázemí, ze kterého vycházeli, bylo značně odlišné.
1: Konflikt mezi Kramářem a Rašínem začíná v podstatě už s vypuknutím války, takový zásadní. Rašín tedy opouští brzy, někdy v zimě 1914, Národní listy, protože má za to, že už nemohou vycházet za daného cenzurního stavu svobodně. Jak se k tomuhle třeba stavil Kramář?
2: Tak Kramář samozřejmě s tímto příliš spokojen nebyl, ale vidíme tady to, co jsem říkal již na začátku, že Rašín byl tím skutečně nekompromisním, někdy až tvrdohlavým mužem, který tedy než vydávat noviny cenzurované, tak raději nevydávat vůbec.
1: Zaměřme se teď na takzvanou mafiánskou činnost, tedy činnost českého domácího odboje za první světové války.
5: Mnozí z těch, které můžeme označit za odpůrce prorakouských politiků, se sami iniciativně zapojili do odboje. Někteří z nich odešli do emigrace, kde vyvíjeli odbojovou činnost, většinou však zůstali v Čechách a v prvních fázích se jejich činnost soustředila především na shromažďování vojensky a politicky významných informací a jejich dopravu přes hranice na západ i na východ. Prostě dohodovým mocnostem. V prvních měsících války nebyla odbojová činnost jednotná. Jednotlivé politické skupiny měly své kanály, jen pomalu se překonával strach a vzájemná nedůvěra. Mladočeské vedení si snad nejvíce a nejdéle zakládalo na výlučnosti své informační sítě. Její nitky se zbíhaly v rukou Rašína, Sýse a Kramáře. O celé záležitosti věděli na české straně zpočátku jen oni, později i Bohuslav Franta. Faktickými organizátory byli Rašín se Sýsem. Sýsův bratr Vladimír, který žil od roku 1912 trvale v Sofii, tedy v zatím neutrálním Bulharsku, byl jejich zahraničním spojencem. Jedním z dodavatelů zpráv se stal mladočeský funkcionář a zaměstnanec Buštěhradské dráhy Otakar Šimandl. Ve svých vzpomínkách z válečných let popsal i způsob, jakým byl Sýsem a Rašínem pro spolupráci získán. Všimli si ho, když na stranickém sekretariátě opravoval na nástěnce vlaječky, jež označovaly oficiální polohu fronty. Na Sýsův dotaz, jak to vše ví, poukazoval na služební oběžníky o dopravních omezeních. Sýs ho o tyto oběžníky požádal. Dva dny na to byl pozván k Rašínovi. Ten celý princip železničních zpráv záhy pochopil. Šimandl neměl o žádném tajném spolku ani ponětí. Lze předpokládat, že podobný způsob získávání spolupracovníků fungoval i v jiných případech. Do ciziny byly sdělovány informace o vojsku, výzbroji, střelivu, válečném průmyslu, železniční dopravě, státních financích. Pro dohodu mělo mafiánské zpravodajství patrně pouze okrajový význam. Sloužilo spíše Benešovi a Masarykovi jako podkladový materiál. Sýs čerpal zprávy svým stálým stykem s venkovskými organizacemi strany. Rašín od železničních zaměstnanců, raněných důstojníků a bezděčným informátorem se stal například i poslanec Jindřich Maštálka. Z Živnobanky sledoval běh věcí Preis a důvěře důstojníků se těšil starosta Sokola Josef Scheiner. Kramářova skupina se rozhodla, že napíše pro cizinu český válečný program týkající se státoprávního poměru českého národa k Rakousku. Kramář i Rašín byli pro vypracování maximalistického řešení, jež by zahrnovalo i pruské Slezsko, Kladsko, Lužici a Slovensko. Byly zde naznačeny tři možnosti: úplná samostatnost, unie s Ruskem a historické státní právo pro případ, že by Rakousko zůstalo zachováno. Zaslané představy českých politiků měl Vladimír Sýs tlumočit ruskému vyslanci Savinskému, francouzskému Panafii a anglickému Ironsidemu pro jejich vlády. Nutno přiznat, že těmto akcím nescházela jistá dávka romantiky. Pražské dopisy byly totiž psány dvakrát. Neviditelné písmo mezi řádky se vyvolávalo pomocí citrónu. Brzy ale museli spiklenci tento způsob opustit, neboť s rozšiřujícím se válečným konfliktem se doba cesty dopisu stále prodlužovala a písmo se objevovalo po delší době samo. Později byl používán neviditelný inkoust, vynález profesora Bohumila Němce. Netřeba také zdůrazňovat, že veškerou došlou korespondenci Rašín okamžitě pálil.
1: Co bylo řečeno, vysvítá, že Rašín byl mimo jiné velmi dobrým konspirátorem. Moderním jazykem řečeno, logistika odboje a komunikace v něm byla právě jeho doménou. opět na rozdíl od Kramáře, jehož konspirativní metody byly občas značně naivní. Ale co je podstatné, můžeme už tady spatřovat u Rašína odvahu k tomu koncepčnímu a ráznému stylu budoucího ministra financí?
2: Já si myslím, že určitě, protože Rašín už tedy v době těch svých studií ukázal, že dokáže být i mužem akce, že kromě toho, že je tedy výborným teoretikem, dobrým žurnalistou, řečníkem a podobně, takže tedy je i dobrým politickým praktikem a že je tedy schopen organizovat praktické záležitosti, v tomto případě domácího odboje, a že tedy je schopen v pravou chvíli se rozhodnout k činu, i když není jisté, jak tento čin dopadne. Dokladem toho je později jím provedená měnová odluka od Rakouska v březnu 1919.
1: Nebo když se vrátíme ještě do doby převratu, tam je to rovněž prokazatelné? Ano. Nebo dá se to například srovnat s autoritou a metodami Antonína Švehly? To byl taky muž činu.
2: Švehla byl také muž činu, ale ten se spíše držel v pozadí, zatímco Rašín byl tím řečníkem a tím mužem, který tedy stál v té první linii.
1: To jsme ale trochu předběhli v čase. My jsme tady hovořili o prvním Rašínově procesu, ve kterém se tady ocitl proces o Mladinou. Ten druhý, to bylo vážnější. 1915 na podzim byli zatčeni.
2: Ano, záminkou k Rašínovu druhému zatčení a odsouzení se staly články, které psal do novin, vyzýval v nich české obyvatelstvo, aby neupisovali válečné půjčky Rakousku-Uhersku. Ovšem faktickým důvodem k jeho uvěznění byla skutečnost, že byl jedním z nejbližších spolupracovníků Karla Kramáře. V tom soudu, který se konal v červnu 1916, byli Kramář a Rašín odsouzeni k trestu smrti provazem a ten soud byl tedy vojenský a byl poměrně zmanipulovaný. Ačkoliv proti Rašínovi nebyly takové důkazy jako vůči Kramářovi, byl tedy odsouzen k trestu smrti. Ten rozsudek naštěstí tedy pro náš národ nestačil František Josef podepsat, nenabyl tudíž právní moci a po jeho smrti nový císař Karel I. udělil českým odsouzencům, oni byli ve skutečnosti čtyři, tak jim udělil nejprve doživotní žalář a později amnestii.
1: Já jenom dodám, že k tomuto procesu, k tomuto politickému monster procesu vlastně na tehdejší dobu se vrátíme ještě v pořadu o Karlu Kramářovi, protože ten tam byl hlavní postavou. Vyšetřovací spis, respektive počet stránek Kramářku Rašínovi byl asi 15:1, takže tato kapitola spatří spíš ke Karlu Kramářovi. O říjnu 1918 byla v tomto pořadu už řeč, takže pojďme na měnovou odluku.
5: V noci z 25. na 26. února 1919 byly vojskem obsazeny hranice po celé délce, doprava osob i zboží přes ně zastavena, byl přerušen i poštovní styk s cizinou. Rašín dostal k dispozici administrativu i vojsko. Byla vyhlášena pracovní povinnost, peněžní ústavy byly prohlášeny za státní komisariáty a jejich úředníci vzati pod přísahu. Bylo zavedeno moratorium na běžné finanční transakce. Takovou pravomoc jako tehdy Rašín měl skutečně málo kdo. Během celé kolkovací akce, která proběhla ve dnech 3. až 9. března, neopouštěl Rašín vůbec svou pracovnu na ministerstvu, dokonce ani v noci nechodil domů, sledoval zprávy z celého území, zajímaly ho reakce obyvatelstva, nehnul se od telefonu. Zatím v půl druhém tisíci sběren dávali úředníci razítka na tisíci koruny a lepili kolky na ostatní bankovky s výjimkou 1 a 2 korun. A hlavně si polovinu předložených bankovek nechávali. Nejtěžší situace byla na Těšínsku, kde kvůli územnímu sporu s Polskem nebyly hranice hermeticky uzavřeny a kam se v pytlích pašovaly bankovky nízkých, tedy nekolkovaných hodnot. Podobně neradostná situace byla i na Slovensku, kde téměř neexistovaly berní úřady a museli sem přijít úřednické posily z Čech. Kolkování zde trvalo o 10 dní déle. V oblasti, z jejíž reakce byl největší strach německého pohraničí, proběhlo vše hladce. Kolkování bylo velkou prověřovací zkouškou pro nový stát, do jisté míry bylo i velkým rizikem. Podařilo se z oběhu stáhnout dosti velkou částku. Došlo k odpoutání se od katastrofy se řítící rakouské měny a inflace se přibrzdila. Navíc bylo vše provedeno v době, kdy ostatní země s podobnými kroky váhaly, kdy se čekalo na verdikt mírové konference. V té době se Rašín pustil do reformy, která vzbudila i v zahraničí skutečný respekt. Tím byl dán signál o životnosti nového státu.
1: Tolik na adresu nejslavnějšího kousku Alojze Rašína, pokud to tak smím nazvat, tedy měnové odluky neboli okolkování bankovek. Známe to konec konců z doby dělení Československé federace. Ale teď ještě k samotným principům Rašínova fungování na ministerstvu financí, protože měnová odluka byla takovým vrcholem, ale samotné principy se v podstatě neměnily.
5: Období od listopadu 1918 do července 1919 je dobou, v níž se Rašín výrazně zapsal do vědomí svých současníků. Jeho razantní působení ve funkci ministra financí mu zjednalo mnoho nadšených obdivovatelů, ale neméně odpůrců, ba dokonce nepřátel. Faktem je, že jeho tvrdý postup ve věcech finančních, hospodářských i politických velkou měrou přispěl k stabilizaci nového státu, v němž se podařilo předejít revolučním odbočkám a zmatkům. Stalo se tak ovšem také díky rozsáhlým sociálním opatřením ze strany státu, s nimiž Rašín mnohdy nesouhlasil. Psal-li Třebický Rašínovi, že jeho post je nejhorší ze všech, patrně se nemýlil. Panoval sice všeobecný chaos, všechny resorty bylo potřeba vybudovat z ničeho, téměř bez zkušeností. Cítila se naléhavá potřeba rozsáhlých změn v zákonodárství, které souvisely s koncem války, s koncem monarchie, se vznikem nového demokratického státu. Ale to, co se dotýkalo skutečně všech, to byly peníze. A bylo jasné, že ať budou konkrétní kroky vedoucí k finančnímu oddělení od zbytku bývalého státu, zastavení inflace a postupné nápravě měny jakékoliv, rozhodně nebudou příjemné.
1: My jsme si tu zatím ještě neujasnili rozdíl mezi Alojzem Rašínem ve vládě, to bylo v roce 1919 do léta, kdy první československá vláda padla, a Alojzem Rašínem v opozici, tedy až do podzimu roku 1922, kdy začíná další a poslední funkční období Alojze Rašína ve vládě. K tomu opět Jana Čechurová.
3: Rozhodně doby porevolučního kvasu a dynamické, dramatické doby dávaly více zaznít těm kvalitním stránkám jeho politické osobnosti, respektive byl prostě mužem, který se spíš hodil do těchto krizových situací, než pak do stabilního politického prostředí.
6: On poté odešel tedy do opozice. Tehdy byl velmi častý názor, že jestliže ve vládě s ním byly problémy, pak v opozici bude zcela nesnesitelný.
3: To byly naprosto oprávněné názory. Ale on vlastně sice byl opozičním politikem, ale faktem je, že si dokázal najít právě i v rámci té své lásky ke státu cestu i k hradu, vůči němuž teda jeho politická strana, především Karel Kramář, byly velmi silně opoziční i k ostatním politickým partnerům třeba v pětce, takže dokázal v sobě i mnoho překonat kvůli tomu, aby prospěl celku.
1: Podzim 1922. Alojz Rašín podruhé ve vládě jako ministr financí, již velmi neoblíbený, stačil si znepřátelit skoro všechny, včetně legionářů. Koho všechno stačil urazit za to krátké období?
2: Tak Rašín již od roku 1918 propagoval jakožto ministr financí heslo šetři a pracuj, čímž tedy proti sobě popudil široké lidové vrstvy, a v tom roce 1922 tedy přišel velice tvrdě s politikou deflace, tedy z umělého zvyšování hodnoty koruny, a samozřejmě ta nálada obyvatelstva se velice rychle obrátila proti Rašínovi díky této politice, a poté to byl ten jeho nepříliš šťastný výrok vůči legionářům, že služba pro vlast se přece neplatí.
1: Je v tom atentátu, který pak přišel 5. ledna 1923, provedl ho anarchokomunista jistý Šoupal, je v tom nějaká jaksi osudová logika?
2: Já si myslím, že historie nemá osudové logiky, spíše tedy to byl individuální čin jednoho jedince, který se nemusel stát. Nicméně je pravda, že ta nálada vůči Rašínovi, zejména tedy ze strany levice, byla skutečně štvavá a Později byly levicové tiskoviny obviňovány z toho, že způsobili právě Rašínovu smrt tím, že nabádali právě k útokům na něho.
1: Pojďme si teď poslechnout, co napsal o Alojzi Rašínovi historik Antonín Klimek.
7: Alojz Rašín byl takřka inkarnací řady typických českých vlastností, které však dával nečesky důrazně najevo. Jeho jméno zůstane spjaté s vytvořením a upevněním české měny. Jeho snem byla směnitelnost koruny za zlato a jeho politikou stálá deflace. Rašínova monetární politika pomohla největší české bance živnostenské hrát v domácí ekonomice prim. Jak byl tvrdý k sobě, tak jiným. Postupoval bez ohledu na zájmy továrníků stejně jako nemajetných. Čechy poznamenalo, že jejich nakonec tak rozsáhlé podnikání mělo kořeny v píli převážně drobných živnostníků a rolníků, že byli národem s pramálem národní šlechty a vlastně žádnou finanční oligarchií hodnou toho jména. Ještě v roce 1937 vyčítal Edvard Beneš Jaroslavu Preissovi, že nemá se svými kolegy odvahu nazývat se buržou a otevřeně hájit pozice buržoazie. Beneš ani Masaryk spolu s drtivou většinou politiků se v české atmosféře za buržoji nepokládali. Ne tak Rašín. Ten v listopadu 1922 v souvislosti s Mussoliniho převzetím moci dal najevo, že se mu zamlouvá údajný návrat úcty k individualitě. A vyslovil proroctví diametrálně se líšící od prognóz Masarykových i Benešových. Ve všech státech jdou a půjdou poměry napravo. Nastává státníková zkouška demokracie. U levice mu to vyneslo přes dívku Rašeliny a obvinění, že si chce hrát na českého dučeho.
2: Já bych tomu jenom poznamenal, že to, že Alojz Rašín byl v roce 1922 stoupencem vlády pevnější ruky, neznamená, že by byl stoupencem hnutí potlačující lidská práva. Nejlépe to prokazuje i životní osud jeho politického pokračovatele, jeho syna Ladislava Rašína, který v roce 1938 se postavil velice tvrdě na platformu obhajoby republiky československé, později vstoupil do protifašistického odboje, stal se jednou z jeho nejvýznamnějších osobností, byl odsouzen k trestu smrti a zemřel v nacistickém vězení v roce 1945.
1: Nicméně já si tady, Petře, dovolím ještě jeden citát z knihy Jany Čechurové o Alojzi Rašínovi. Týká se epizody z října 1918. 29. října se do Prahy vrátil místodržitel Max Kudenhove. Když vystoupil z vlaku, přistoupila k němu sokolská stráž a již ho nepustila. V poledne za ním přišel na místodržitelství muži Října. Debata probíhala celkem mírně až do chvíle, kdy se místodržitel zmínil o možnosti odtržení německých území od historických zemí. Rašín vybuchl, řekl Kudenhovému, že by byl potěšen, kdyby slovo Deutschböhmen slyšel z místodržitelivých úst naposledy. My jsme tady slyšeli, že Rašín byl ochoten sám sebe považovat za buržou. Nebyl Alojz Rašín to, co vyčítali později komunisté, třeba Gustávu Husákovi, totiž buržoazní nacionalista?
2: Já si myslím, že Alojz Rašín by se asi neurazil, kdybyste ho takto označil. Nicméně takové nálepkování, které měli ve zvyku právě komunisté, by se mu asi nelíbilo.
1: Tak tímto mírně provokativním dotazem se pro dnešní večer loučím se svým hostem, s historikem Petrem Kourou. Petře, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za pomoc při výrobě tohoto pořadu děkuji Šimonu Mertovi z technického pracoviště a Jaroslavě Tvrzníkové z režie. Za spolupráci také děkuji historičce Janě Čechurové. No a milí přátelé, tento pořad berme také jako připomínku a vzpomínku našeho milého kolegy Jaroslava Čmehila, který četl některé ukázky. Naslyšenou se s vámi, milí posluchači, těší Jan Sedmidubský.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
8: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
9: Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.

0: Jsme velice rádi, že se nám to takhle podařilo, že nám přálo počasí. Myslím si, že diváci byli spokojeni a že se jedná o velký úspěch našich cvičenců a organizátorů. Cvičencům se v Praze líbilo, nikomu se nic nestalo, prostě spokojenost na všech stranách.
1: To ještě nebyla ukázka z archivu. Možná až v budoucnosti. Dejme tomu za 125 let bude někoho zajímat, co říkal o 14. všesokolském sletu v roce 2006 starosta České obce Sokolské Jaroslav Bernard ve vysílání Radiožurnálu. Číslovku 125 let jsem ale nezvolil náhodou. Je to moc nebo málo? Z perspektivy lidského života mnohem víc než lichvářský lokýtek času, jak o něm kdysi mluvíval Jiří Voskovec. A historicky? Je to tak dávno, že tam ani naše mysl nedohlédne, vzpomínek nemajíc. Ale dosáhnout může. První sokolský sled byl v Praze právě před oněmi 125 lety, v roce 1882. A v našem zvukovém archivu je vyprávění muže, jenž byl u toho, viděl Tyrše, cvičil s ním a mluvil s ním. Až zamrazí z pomyšlení, jak ta zdánlivě daleká minulost je blízká. Vydejme se tedy do ní. Provázet nás budou i velcí rozhlasoví reportéři Miloslav Disman a Josef Cincibus. První ukázka je skoro 60 let stará, také notně památeční a technicky poznamenaná, ale kouzelná.
2: Bratr Filip Hauptmann je vzácný pamětník, pamatuje první všesokolský sled v roce 1882. Je mu 89 let a je členem Sokola po 72 let. Bratře Hauptmane, na prvém sletu jsi byl cvičitelem.
3: Ano.
2: To bylo na Střeleckém ostrově, tehdy v době, kdy sokolstvo se teprve rodilo a kdy přece už dovedlo ukázat, jak si představuje svou budoucnost. Ty jsi tam byl cvičitelem.
3: Ano.
2: S tebou tam byl Miroslav Tyrš.
3: Ano.
2: Vyprávěj.
3: Tedy ten první sled, který byl pořádán na Střeleckém ostrově, to byl jaksi první větší podnik, poněvadž dříve všechna ta cvičení, která byla pořádána v pražském Sokole, se konala tělocvičně. Někdy tedy byla rej, někdy bylo tedy prostní cvičení. A jedinkrát tedy bylo cvičení na Rohanském ostravě, to bylo myslím v roce 67. A jinak teda všechna ta cvičení byla pořádána vždycky v naší tělocvičně. A to se mi, když to měl být takový větší podnik, který kde se mělo účastnit sokolstvo celých Čech a Moravy, tak bylo zapotřebí k tomu taky mnohem větší příprav. To se mi doktor Tyrš, toho byl všeho tvůrce, tak to byla jeho největší starostí, aby to všechno dopadlo dobře. Doktor Tyrš, ten tedy si vzal na starost, že ta cvičení prostná vypracuje a taky tedy skutečně potom předváděl před sborem, no a sbor to tedy schválil. Druhá věc byla opatřit cvičiště. Nebylo to tak snadné, poněvadž jsme počítali větším množstvím cvičenstva a tenkrát taková místa nebyla volná. Pak to se rozumí taky, byla finanční otázka, neboť bylo zapotřebí to cvičiště ohradit, udělat tam tribuny a to všechno byla veliká obtíž. K návrhu doktora Černího, starosty Sokola, my se obrátili na Střelecký sbor, jemuž patří Střelecký ostrov. Já nevím tedy kdo, ale upozornil tedy nás na to doktor Černý, že by byli ochotni střelci propůjčit nám ten ostrov. No to byla arcič veliká výhoda, bylo to ohraničený, byla hlavní budova, kde byl veliký sál, kde by bylo i tedy v případě deště bylo možno to cvičení konat. Za tím sálem, který na stranu jižní, je veliká prostora, které se mohlo použít tomu cvičení. Tenkrát nás cvičilo 720. To byli jen muži, protože tenkrát ještě ženský odbor nebyl.
2: A jak vypadala hudba na tom prvním sletě?
3: Při cvičení hudba nebyla. Až potom hrála, ale při samém cvičení hudba nebyla. Když počítal a dával znamení a počítal, a to jsme cvičili na počítání. A měl v ruce a vždycky dával údery jakési tak k tomu. V popředí byly dvě tribuny, totiž dvě takový...
2: Řekněme tribuny.
3: Ne, tribuny.
2: Zvýšená místa, ne?
3: Ne, co jsme na nich stáli.
2: Bedny?
3: Taková pódia a na tom stáli ukazovatele. Obecenstvo bylo velice četné, bylo to všechno plné. Ono totiž tenkrát stále pršelo. To byl tedy rok neobyčejně mokrý. To se rozumí, když teď to mělo být pod širým nebem, tak nás to hrozně rozčilovalo, ale Tyrš byl celý nervózní a chodil vždycky a říkal, že ono se nám to zkazí. A celý červen už od května pršelo den jak den třeba dvakrát, třikrát. Úřady nám to se rozumí na ruku nešly, poněvadž to se rozumí, za Rakouska to vůbec bylo, Sokol se netěšil zvláštní přízni, no ale tentokrát nedělali takový veliký překážky, takže střet se mohl konat. Těž vždycky říkával, že Sokol není jenom tělocvičný spolek, a že je taky národní spolek. Pak jsme se shromáždili na dvoře v technice, to bylo asi tak popolední, no a v čele průvodu šel tenkrát, protože jel Tyrš na koni, tak se tím byl průvod zahájen. Taky jsem čet, že napřed dělá četla jezdců, ale to tedy není pravda, protože tenkrát ještě jízdní Sokol nebyl založen, ten byl založen až později. Pak tedy šel průvod přes Karlovy náměstí do Ječené ulice, odtamtud Štěpánskou ulici na Václavské náměstí a z Václavského náměstí pak na Střelecký ostrov. No to se rozumí, pro mě Sokol byl skutečně něčím, na co si vždycky rád vzpomínám, poněvadž tam jsem dostal základ nejenom svého zdraví, poněvadž já, když jsem začal cvičit v roce 670, jako hoch 17,5 lety, tak jsem byl vyčoulej, mladík, hubenej, takže jsem se styděl skoro v slíčce. No ale za několik let pak jsem se sílil a skutečně ten tělesný rozvoj vděčím jenom Sokolu. Ale to se rozumí taky ta část druhá, ta duševní a mravní, kde jsem se stýkal s Tyršem a s celým tím ústrojem sokolským, celým tím prostředím sokolským mravně a duševně člověk s tím získal a vyspěl. Tehdy jsme byli všichni, abych tak řekl, dneska už to není zvykem říkat vlastenci, věda tomu, kdo by se byl nějak tenkrát odchýlil, tak ten by nebyl býval možný mezi námi.
1: Filip Hauptmann byl už zralý muž, skoro padesátník, když si možná poslechl gramofonovou desku značky Favorite s nahrávkou písně Františka Škroupa Kde domov můj. Psal se rok 1908. Hrála hudba Sokola Žižkovského, ale na hymnu a Československo vůbec bylo ještě dost, přesně 10 let času.

0: se velmi dobře pamatují na druhý sled, neboť na druhém sledě cvičili.
1: Jsem bývávalý cvičitel a závodník, který už taky v roku 87 jsem závodil v Českém Brodě.
0: Bratře Jareši, jak to bylo tehdy v Českém Brodě?
1: V Českém Brodě tenkrát byla tady první výprava z Ameriky, Čechů a Sokolů. Asi 600 osob jsem sjelo, no a to právě potom 26. června 87 byl ten druhý sokolský sled, trucled byl v Českém Brodě.
0: Ten, který byl tehdy zakázaný?
1: Zakázaný, ten trucled. A tenkrát jsme měli sraz v Karlínský Sokolovně, v 9 hodin večer jsme vyrazili a v 11:30 byli jsme v Českém Brodě. Tam jsme spali, prosím si u koruny a ráno o 5. hodině byl budíček. Odpoledne byl průvod a bylo nás asi 3000 krojovaných sokolů, no a trvalo to pouze než jeden den. No a právě od toho amerického sokola měli cvičení, které jsme my tady neznali. Tak jsme od nich teda přebrali různé cvičení, mety na hrazdě, na koni na šíř, na bradlech, cvičení z kužely.
0: To byl tedy ten takzvaný zakázaný sled,
1: to byl zakázaný sled.
0: Dnes počítá jen za cvičení a v celkovém sledu jednotlivých sokolských sledů číselně není.
1: Není zasaze.
0: A ten druhý sokolský sled?
1: Ten druhý sokolský sled byl v roku 1990 v Královský oboze. Tam už teda jsme cvičili zase, každá jednota cvičili jsme svoje názadí na svých názadích. Až nic nebylo, až jenom prostá cvičení jsme měli společně. Na zvýšených stolech byli ukazovatele, dle těch jsme podle nich, teda podle hudby, teda cvičili.
0: Tak tehdy už byla hudba.
1: A to už byla hudba.
0: V Srbku, jaké ty máš vzpomínky na ten druhý sled? No, ten byl při jubilejní výstavě tehdy.
2: Ano. V roce 88. jsem vstoupil do Pražského Sokola, tehdy ovšem jako stipendista, poněvadž tehdy byl příspěvek do Pražské jednoty zlatý 20 rycerů a táta měl 6 zlatých týdně a bylo nás 8 dětí, ale byl jsem zaměstnán u firmy, kde celý personál byli
0: sokolové
2: a já měl 10 zlatých měsíčně, tak těch zlatých 20 se těžko mohlo platit. Tak jsem dostal tehdy stipendistické místo. To ovšem byly jiné poměry v Sokole. My Sokolové jsme nesměli, stipendisté nesměli chodit v kroji, nesměli se zúčastňovat valných hromad. No a to už jsem potom cvičil na druhém sletu. Z toho mám vzpomínky velmi dobré, poněvadž tehdy přišel taneční mistr Berger do Pražského Sokola a sice měla se hrát opera Titus, složená od Mozarta. Ta jubilejní výstava byla 100 let od korunovace posledního českého krále, císaře Leopolda. Tehdy přišel taneční mistr Berger do Pražského Sokola, že potřebuje 12 junáků, hezkých, svižných, a měli jsme účinkovat baletu v tom, co...
0: Ty jsi byl jedním z nich.
2: Já byl jedním z nich. Měli jsme pilné zkoušky, to jsem viděl, jak to vypadá v zákulisí Národního divadla, jak si Berger vůči těm baletkám počínal. Když jsou na jevišti, tak jsou to samé krasavice, ale jinak v těch ušmudlaných cvičebních úborech nevypadali lákavě, no ale my jsme holky tahali a... Když už mělo dojít k tomu představení, poněvadž to byla vzpomínka na poslední korunovací, tak to místodržitel tehdejší

0: určitě i vy čekáte, kdy v tom dobrodružném putování časem narazíme na rozhlasovou reportáž. Vždyť ty pozdější sletové si ještě mnozí pamatují. Narazili jsme, protože v polovině minulého století jsme u mikrofonu potkali Františka Havla.
1: Jedním z prvních pokusů byl sokolský sled roku 1926. Krásná příležitost k vysílání, ale nebezpečná. Nebylo zkušeností ani z ciziny. Po technické stránce by to snad šlo, ale reportér, kde vzít reportéra? Mohla to být pořádná ostuda. Tehdy ještě nebylo natáčecích pásů, z nich se všechno nepodařené dalo vystřihnout, vymazat. Mluvené slovo šlo přímo z mikrofonu do uší posluchačů a ne dodatečně upravené. Padlo jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, při mé herecké činnosti za tehdejších dob k tomu ani nebylo času. V rozhlase jsem byl půl roku a bylo mi 49 let. Ale nabité tribuny na sletišti, slavnostní nálada, barevné kroje sokolů a sokolek, pestré národní kroje, a když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky. Co bych nikdy nedovedl říci, nedovedl napsat, vykouzlil ze mě mikrofon a rázem mne spojil se všemi posluchači. Žil jsem s nimi a myslím, nesklamal jsem je. Tak začátek byl učiněn. Pokud se zdařil a za krátkou dobu, jako mne zavezli redaktora Laufera na sportovní stadion a on nastoupil úspěšnou dráhu sportovního reportéra.
2: Václavské náměstí je bohatě vyzdobeno, právě před chvílí zasvítlo sluníčko a v něm se vesele třepotají prapory. Nahoře od muzea až do poloviny Václavského náměstí je krásná alej státních praporů, které vlají také téměř na všech domech. Před sebou vidíme krásnou výzdobu mnohých obchodních domů, například několik metrů vysoké dívky v národních krojích nebo několik metrů vysoká podobizna Miroslava Tyrše. Teď, mladí přátelé, přejela již četa policie a blíží se k nám čelo průvodu se státní vlajkou. Nese jí sokolský praporečník, vedle něho stráž, tři šavlaři. Za nimi sokolská hudba. Václavské náměstí po obou stranách je bohatě lemováno obecenstvem. Je tu také hodně mládeže, jsou tu také děti, které pozvalo město Praha. Všichni mají praporky a pábory a mávají vstříc průvodu. My stojíme na můstku budce strážníkově, dopravního strážníka, odkud jsme vám také vysílali reportáž před sletové Prahy. Proto také jistě dobře uslyšíte hudbu i volání. Průvod se blíží. Právě přechází kolem nás 16 stráž a praporečník se stáží.
0: To už nebyl František Havel, původním jménem Hadraba, legendární rozhlasový reportér a hlasatel let 1926 až 1941. Průvod žatstva na 10. všesokolském sletu v roce 1938 líčil Miloslav Disman. A jak si jistě povšimnete, je to i zajímavý dějepis a zeměpis. Jenom poslouchejte dobře, odkud ti mladí sokolové do Prahy přijeli.
2: Ve čtvrtek od dnu Braností od Československého celegionářky. Přišla také hudba a právě přichází župa podkarpatoruska doktora Edvarda Beneše. Za standardou 4 žákovské vlajky. Přichází další podkarpatoruská župa. A teď jsou to již župy slovenské.

přicházejí nejstarší žáci. To jsou ti, kteří mají na svých čapkách žákovské distinkce, tři lomené proužky. Teď župa Pohronská, Detvan, chlapci z Čakany. První z nich má dokonce harmoniku sebou. Mají vlastní hudbu.

0: Sokolové z podkarpatské Rusy, součástí Československa, zdravili Pražany, o Slovácích ani nemluvě. Ale právě onen rok 38. byl předzvěstí neblahých událostí a konců. Je to slyšet i ve slovech starosty československé obce Sokolské Stanislava Bukovského, později zavražděného nacisty v Osvětimi, i Marie Provazníkové od roku 1948 exulantky.
1: Sokolské ideje staly se národním vyznáním víry. Borecké postavy jsou vzorem tělesné zdatnosti i krásy a čestné sokolské povahy, poctivé, mravně bezúhonné a zcela nezištné ve službách národa, jsou příkladem pro všechny spoluobčany. A takovými se ukázali též slavní naši hoši, kteří dobrovolně vstoupili na všech světových bojištích do československých legií, když nejvyšší zájem porobené vlasti žádal si bojů i obětí na životě. Sokolství je činné zasvěcení celé osobnosti prospěchu národa a státu. Dny velkého sletového děje se kvapem už blíží. 10. všesokolský slet je světovou slavností, kterou oslavíme 20. výročí Československé republiky nadšenou prací, svornou jednotností a jasným uvědoměním všech vrstev lidu o dnešní zodpovědnosti před dějinami i před budoucností a potomstvem. Nech sokolským duchem projeví se celý československý národ.
2: Nazdar, sestry, takový malý sval je lidské srdce a takovou úžasnou má sílu. Vzdálenosti tisíců kilometrů, časové odstupy roků a desítek roků, vliv prostředí, to všechno překonává nejprostší a nejmocnější silou světa,

a k spolupráci na dílech ideálních hodnot. Poznáte zblízka, jak se dovedou naše ženy podřizovat a zapírat, jde-li o zájem a čest vyšších celků, ke kterým náležejí. A konečně uvidíte, že všechnu tu velikou práci na přípravě a vedení vystoupení desítek tisíc

0: vlastním zřízení.
1: Patos, hrdost, víra, naděje a krásná čeština zdobí tato provolání.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Je to první krok k zestátnění skupiny. Izrael s Hezbollahem podle Trumpa souhlasili, že na sebe přestanou útočit. Ani jedna strana to ale nepotvrdila. Čeští fotbalisté dorazili do dějiště světového šampionátu ve Spojených státech. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky a teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Skupina ČEZ může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcí, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Vládní koalice připravuje kroky k protiobstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to večer řekl předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. O konkrétních opatřeních mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možností stávajícího jednacího řádu.
4: Tak samozřejmě tyhle ty zákoutí jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni, jo, takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze, takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákoutí jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
3: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Americký prezident Donald Trump po telefonátu s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem tvrdí, že zabránil pozemní invazi izraelských vojsk do Bejrútu. Zároveň prohlásil, že přes prostředníky jednal i s teroristickým hnutím Hezbollah, které údajně přislíbilo pozastavit střelbu. Izraelské jednotky ale v okolí libanonského hlavního města vůbec neoperují a poslanec za hnutí Hezbollah řekl, že požadují příměří na celém území Libanonu a úplné stažení izraelské armády. Ve Varšavě nově platí noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se to obchodů, čerpacích stanic a trafik. Nevztahuje se naopak na gastronomické podniky.
5: Noční zákaz prodeje alkoholu platí ve Varšavě od 22. hodiny do 6. hodiny raní. Alkohol budou v tom čase moci prodávat pouze například restaurace a bary, ale pouze ke konzumaci na místě. Noční zákaz prodeje alkoholu dosud platil jen v části Varšavy. K rozšíření ale vedení města přesvědčili policejní statistiky.
6: Když se podíváme na policejní statistiky měst, kde zavedli noční alkoholové ticho, vidíme výrazný pokles zásahů policie, výjezdů sanitek.
5: Říká Lukáš Tchuřevsky, který jako abstinující alkoholik zveřejňuje na sociálních sítích informační videa o závislosti. V případě Varšavy klesl počet přestupků pod vlivem alkoholu spáchaných ve veřejném prostoru o více než 30%. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu už asi 200 měst a obcí.

0: Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
1: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. Tam a v sousedním Mexiku je v červnu čekají tři zápasy skupiny mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí národní tým za 10 dní.
2: Reprezentace dorazila do New Yorku nad ránem místního času a pak se přesunula do hotelu vzdáleného zhruba 30 kilometrů od stadionu Sports Illustrated, kde nastoupí v New Jersey k poslední přípravě proti Guatemale. Hrát se bude od 2 hodin v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Na mistrovství světa pak čekají národní tým v základní skupině Jižní Korea v Guadalajáře, Jihoafrická republika v Atlantě a Mexiko v Mexico City. Na této stanici uslyšíte přímé přenosy a další zajímavosti ze šampionátu o české reprezentaci. Z New Jersey, Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Omezení po požáru na D3 za Planou nad Lužnicí a zavřená silnice 11 u Šumperku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru stojí osobní auto po požáru. Jeden pruh je uzavřený, už se ale nezdržíte. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus. Blokuje odstavný pruh, některá vozidla vybočují. Na Šumpersku je neprůjezdná silnice 11 do Bruntálu. Na výjezdu z Petrova nad Desnou směrem do Rýmařova a budou vyprošťovat havarované nákladní auto. Je to na delší dobu, objíždějte přes Hrabišín, Libinu a Horní Město. Na nehodu pozor na silnici 9 z České Lípy do Mělníku. Za Dubou havarovala motorka. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra ráno čekejte jasno až polojasno a ojedinělé mlhy, postupně bude většinou oblačno a na horách se výjimečně přidají přehánky, později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť, přehánky a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů Celsia, na horách bude kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Mluví o jazycích, které mizí rychleji, než si stíháme uvědomit. Můj dnešní host vyráží do světa hledat to, co se z map i paměti pomalu vytrácí. Řeči, příběhy, identity celých kultur. Navštívil desítky zemí, setkával se s komunitami od Amazonie po sever Evropy a sleduje, jak každých pár dnů umlkne jeden jazyk. Je to ještě poznávání světa? A nebo už sledujeme to, jak starý svět tiše a postupně mizí? A co o nás v samotných vypovídá to, jak mluvíme, anebo jak přestáváme mluvit? Tak o tom všem budou následující minuty. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
4: Hovory.
5: A Miroslav Černý, etnolingvista, spisovatel a cestovatel, je mým dnešním hostem. Vítejte u nás.
6: Děkuji za pozvání, pěkný den všem.
5: Vy tvrdíte, že cestovatel musí přinášet nové poznání. Jak ale v době takových Google Maps nebo satelitů, GPS navigací, ještě vůbec svět objevovat? Lze to?
6: Určitě ano, jinak bych to neříkal. Ale myslím si, že tím hlavním předpokladem je to, že se cestovatelé stávají poučenější v té konkrétní vědecké oblasti, z které chtějí přinášet nějaké nové informace. Doba Davida Livingstona a Emila Holuba, doba těch velkých cestovatelů v 19. století, kteří objevovali ta takzvaná bílá místa a na mapách, nejenom teda Afriky, ale celého světa, všech těch kontinentů, tak ta je dávno pryč. V té době ještě bylo možné přinášet informace zeměpisného charakteru, etnologického charakteru, biologického charakteru a dneska samozřejmě věda pokročila natolik, že máme velmi detailní informace o celé řadě věcí a pokud tedy cestovatel chce opravdu jakoby naplnit význam toho slova a stát se tedy i objevitelem, tak musí se specializovat. Jiná cesta není. A pouze tak je schopen říct, že přináší s něčím novým, že neobjevuje Ameriku, která již dávno objevena byla.
5: Tak má dnes větší hodnotu taková fyzická expedice, anebo potom schopnost správně interpretovat data a informace?
6: Obě části tady téhle aktivity jsou strašně důležité, přičemž není nezbytně nutné, aby se na to musel podílet jeden a ten týž člověk. Jsou lidé, kteří dávají přednost tomu pracovat v laboratoři a v kanceláři, v knihovnách a v muzeích a pak jsou tu tací, kteří mají rádi dobrodružství, rádi vyrážejí do terénu, tráví tam delší čas a tam tu přinášejí nějaké informace. Ale už třeba nemají takovou tu analytickou schopnost, kdy dokážou se věnovat těm datům, použít nějaké konkrétní analytické metody a přijít s nějakými závěry, které mají opravdu nějakou novátorskou hodnotu. Takže potřebujeme jak ty, tak ty a záleží asi na nějakém osobnostním založení konkrétního člověka, co mu je a blížší a pochopitelně i jaké rodinné a jiné podmínky mu umožňují věnovat se tomu či onomu.
5: Když už jste zmínil to, že není nutné objevovat znovu Ameriku, když už objevená byla, jsou vůbec na světě ještě nějaká bílá místa? A jestli ano, tak jsou to ta místa geografická nebo potom už jenom kulturní a jazyková?
6: Bílá místa geografická těch už asi příliš nebude, nebo minimálně na povrchu země stále nás samozřejmě ještě čekají objevy, nebo můžeme počítat s objevy, které se nacházejí pod zemí a máme i tady skvělou tradici českých jeskynářů, kteří objevují jeskyně někde a ve venezuelských Stolových horách. Tuším, že nedávno byla objevena obrovská jeskyně s jeskyním jezerem někde na hranicích Albánie a Řecka. Takže tenhle typ, řekněme, geografických, fyzických objevů, ten stále ještě je možný, ale když se bavíme o bílých místech, tak si myslím, že právě v tom prostoru antropologickém, jazykovědném ta bílá místa stále ještě existují, protože když si vezmeme, že máme na světě nějakých 7000 jazyků, tak pouze nějakých možná 20% z nich, to znamená ty největší, nejznámější a s nejvyšším počtem a mluvčích, máme dostatečně zdokumentovány. My samozřejmě známe i ty zbývající jazyky, ne všechny, protože stále ještě existují místa, kde se třeba cíleně izolovala nějaká etnická komunita, že uznáme ten případ ze Sentinelských ostrovů, možná i nějaké komunity v Amazonii stále ještě a jsou izolovány, tak tam pochopitelně ty informace o tom, jakým jazykem konkrétně ti mluvčí promluvají, ty my nemáme, ale u té většině z těch 7000 jazyků my víme, že existují, víme, kde se jimi hovoří, kdo jimi hovoří, ale ty jazyky sami o sobě ještě nebyly prozkoumány. 80% z těch 7000 jazyků ještě nebylo dostatečně zdokumentováno, neprošlo nějakou sofistikovanou lingvistickou analýzou, což je podobně, jako když si vezmeme počet, tuším, živočišných druhů, taky se tvrdí, že ještě je někde na světě 80% nejrůznějších druhů, které ještě objeveny nebyly. Nejspíš nejrůznějších druhů hmyzu a těchto věcí.
5: Možná podmořských živočichů. Jak se pozná, že je jazyk na hraně přežití?
6: Těch kritérií vícero, ale jedno takové hlavní, nejdůležitější, podle kterého se orientujeme, je jednoduše to, jestli se ten jazyk již předává, jestli se ten jazyk stále ještě předává té nové generaci. Když se to dítě narodí, jestli rodiče chtějí, aby hovořilo jazykem jejich rodičů, prarodičů, jazykem předků, anebo z nějakého důvodu upřednostní to, že na to své dítě hovoří tím jazykem majority, ať už je to španělština, angličtina, francouzština nebo ruština.
5: Podařilo se vám vstoupit v nějaké takové komunity lidí, která mluvila jazykem, který je dnes na pokraji přežití?
6: Určitě, právě tam já cílím hlavně ty své cesty, je několik takových oblastí po světě, které my nazýváme jazykově kritickými body A právě tam já cílím ty své cesty, abych zjistil, na jakém stupni ohrožení ty jazyky jsou a zda má smysl tam realizovat nějaký konkrétní lingvistický výzkum. Ta místa máme na každém kontinentu, pokud zahrneme Kavkaz do Evropy, tak můžeme říct, že i v Evropě Kavkaz patří k takovým oblastem. Jinak takovou typickou oblastí, která se často zmiňuje a kde jsem taky pobýval, je Pacifický severozápad dnešních Spojených států a Kanady. Je to centrální a východní Sibiř, je to severní Austrálie, je to rovníková Amerika, našli bychom i nějaké oblasti v Africe.
5: Proč máme tady u nás v Evropě pořád tendenci vnímat jeden stát rovná se jeden jazyk? Z toho, co říkáte, mi přijde, že vícejazyčnost je vlastně norma.
6: Určitě. V každém případě mnohojazyčnost je něco, co tady bylo, je to běžnější a to, že máme takové výjimečné případy, jako je Island, kde se hovoří opravdu jenom jedním konkrétním jazykem, pokud teda nemáme na mysli turisty, expaty a další, tak vlastně i v těch zemích evropských, u kterých my bychom předpokládali, že se tam hovoří jedním jazykem, ať už je to třeba Francie, francouzština, Polsko, polština, tak víme, že to není úplně pravda. Je tam celá řada menšinových regionálních jazyků, které používají komunity mluvčích a nemusí být nějak početné, ale přežívají tam, někdy mají tu větší, tu menší podporu a vlády a šanci na revitalizaci, ale i pro Evropu platí, že vícejazyčnost je norma, takový ten názor, že jeden stát, jeden jazyk, tak ten je relativně mladý, někdy od národního obrození, počátek 19. století. Jo, všechno se tohle odehrálo až po době osvícenství, po francouzské velké revoluci. Tyhle změny přišly.
5: A jak jsme na tom tady my? V našem prostoru středoevropském a ještě to můžeme úplně zúžit, smrsknout pouze na Českou republiku? Mm-hmm.
6: Máme tady samozřejmě významnou romskou komunitu, to znamená, máme tady a jazyk romštinu, máme tady a silnou, já pocházím ze Slezska, z Opavy, pracuji v Ostravě, takže to je taková, řekněme, příhraniční oblast, kde máme mluvčí a polštiny, slovenštiny, máme tady významnou ukrajinskou komunitu, ale hlavně, když se bavíme o jazykové pestrosti, tak se nezbytně nemusíme bavit pouze o různých jazycích, ale můžeme se bavit i o různých nářečích. A máme i samozřejmě tu nářeční rozmanitost a ta je také v ohrožení, protože máme nějakou spisovnou češtinu a pak máme, že jo, nějakou hovorovou češtinu a postupně mizejí i ty regionální dialekty, krkonošský a slezský a jihomoravský a další tím, jak a dochází a k tomu, že ta mladší generace opouští své vesnice, přesouvá se do Prahy a tak dál.
5: My si povídáme spolu ve studiu na Pražských Vinohradech. Má Praha nějaký dialekt?
6: Tak to byste mi měla říct asi spíše vy. My samozřejmě z Ostravy to vidíme tak a koukáme jako na Pražáky, jako na ty, kteří nemluví úplně jako spisovně, ale asi dialektem bych to a nenazval. Byl tady samozřejmě nějaký původně středočeský dialekt, na jehož základech byla vybudovaná spisovná čeština, ale myslím si, že tím, jak tady přichází čím dál více a náplav klidněji od nás, tak i tady tohle se nějakým způsobem jakoby rozpouští a bylo by zajímavé udělat teďka třeba aktuální výzkum pražské řeči, jak se třeba změnila a jakou budoucnost může mít.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Dnes je mým hostem etnolingvista, spisovatel, cestovatel Miroslav Černý. Může globalizace třeba paradoxně nějaké jazyky i zachránit díky internetu, díky online komunitám, nevím?
6: Určitě ano, je to ten paradox doby, že na jednu stranu ta globalizace přispívá k tomu, že ty jazyky mizejí tím, jak se kultury rozpouštějí v té většinové kultuře, ale zároveň právě tady tyhle moderní technologie dokážou velmi efektivně pomoci ten jazyk revitalizovat. Prosadit ho do toho online prostoru je vždycky obrovský úspěch pro jakýkoliv program jazykové obnovy a hlavně, když jsem hovořil o tom, že ten jazyk je v ohrožení, pokud jim už nehovoří ta nejmladší generace, tak právě tu nejmladší generaci může tady ta skutečnost, že i tenhle jazyk předků, pro ně třeba jazyk z minulosti, najednou získá tady tuhle moderní podobu. Takže tohle možné určitě je. Z části bychom mohli říct, že i globální lokální turismus může trošku přispět k uchování některých těch tradičních kulturních aspektů, včetně jazyka, protože, a co bychom si říkali, cestujeme, že do exotických zemí, ne proto, abychom se tam potkali s tím, co máme tady v Praze, v České republice nebo v Evropě, ale chceme se setkat s něčím pro nás novým, neobvyklým, s něčím tradičním, s něčím, co tady kdysi existovalo, ale už rychle mizí, a v okamžiku, kdy ti místní vidí zájem a samozřejmě i nějaký ekonomický profit, tak jsou ochotni nějakým způsobem oživovat tady tyhle své staré tradice, ať už kulturní, materiální, řemeslné, tak i třeba pracovat na tom svém, na záchraně toho svého jazyka, který pochopitelně jako a té kulturní revitalizaci dodá zase další rozměr.
5: Jak by vypadal takový ideální záchranný plán pro jazyk, který už má jenom pár mluvčích?
6: V prvé řadě by bylo naprosto nezbytné, pokud by ten jazyk ještě neměl svou ortografii, svůj vlastní pravopis, tak vymyslet nějakou písemnou soustavu. V dnešní době se bez toho písma neobejdeme. Navíc pokud se tady bavíme opravdu o skupině několika mluvčích, tak je jasné, že ti nejspíš ten jazyk budou muset oživovat v nějakém školském prostředí. To znamená, bude nezbytné pro ně vytvořit studijní materiály, nějaké učebnice, vyškolit nějaké učitele, kteří s nimi budou pracovat a tak dále. Ale pak by bylo ideální, aby někdo z těch posledních dvou mluvčích byl natolik osvícenou osobností, že si opravdu to oživení jazyka veme za své a přistoupí k tomu tak, že když se mu narodí děti, tak na ty děti začne promlouvat v tom tradičním jazyce, který třeba on umí jenom z části, není v něm perfektní mluvčí, rodilý mluvčí, ale pro to dítě se ten jazyk vymírající stane vlastně prvním jazykem a tam je šance, že najednou začne se postupně budovat nová komunita pro ten konkrétní jazyk. Je hodně lidí, a to byl jeden z těch problémů, který vlastně jakoby přispěl k tomu, že ty jazyky vymíraly, že se dlouho tady žilo v zajetí mýtu, že když se má učit vícero jazyků, tak je to vlastně k neprospěchu věci. Že se dobře nenaučím ani jeden a ani jeden z nich. Vlastně tady tenhle mýtus přežívá i v současnosti i v našem českém školství, že se tvrdí, že se přestaneme věnovat druhému světovému jazyku, zůstane jen ta angličtina, protože tu angličtinu Češi zatím ještě úplně dobře jako a nezvládají, a když se kromě toho mají ještě na základní a střední škole učit španělsky, tak jak si ji mají zlepšit. Ale tohle samozřejmě není pravda. To, že je člověk dvojazyčný, více jazyčný, má celou řadu výhod a hlavně dítě, když se začne od narození, je vystaveno působení několika jazyků, tak je velmi přirozeně přejímá oba a není důvod, aby mu to komplikovalo naučení se jednomu nebo druhému.
5: Kolika jazyky mluvíte vy?
6: Já jsem na tom asi tak jako a vy, prošel jsem standardním českým školstvím, věnoval jsem se několika jazykům, stihl jsem ještě ruštinu na základní škole, pak jsem měl na střední škole angličtinu, němčinu, dlouhodobě mě kvůli cestování zajímá španělština a pak jsem se potkal samozřejmě i s dalšími jazyky, jako je latina, protože jsem studoval filozofickou fakultu a některé další, takže pod pokličku jsem nahlédl desítkám jazyků, ale na různé úrovni pracuji každodenně, řekněme se 4, 5, 6 jazyky.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus a Hovory dnes s etnolingvistou, spisovatelem a cestovatelem Miroslavem Černým. Vy se nejenom živě zajímáte o jazyk, ale vy ho používáte taky k práci spisovatelské a básnické. Přinesl jste mi dvě knihy, Sentimentální pijáci a Proleženiny. To je sbírka, za kterou jste získal také ocenění. Já se chci zeptat, jestli to má takový etnolingvista, který má v popisu práce dělat vědu s jazykem, jestli to má potom jako spisovatel a básník o něco jednodušší než třeba já?
6: Nemyslím si. Když člověk pracuje s jazykem každodenně a je tak trochu v zajetí toho odborného žargonu, tak je mnohem obtížnější podle mě často vykročit tady z téhle slonovinové věže a začít ten jazyk používat jiným způsobem. Takže může to být do jisté míry výhoda, ale může to být i nevýhoda. Co se týká poezie, tam si myslím, že až takový problém to není, protože to je jenom, přece jenom specifický literární druh, který pracuje s tím jazykem trošku jinak, tolik nepopisuje, více evokuje a tak dále. Ale protože třeba ta druhá knížka, kterou jste zmínila, ti sentimentální pijáci, tak je už to více prozaicky zaměřený text než básnický, třeba že i tam se objevují nějaké verše, tak tam hodně zápolím s tím prozaickým stylem, stále se vlastně hodně věcí učím a jak říkám, může to být výhoda i nevýhoda zároveň.
5: Přiznám se, že pro mě je obtížné komunikovat se svými dětmi, kteří jsou aktuálně teenageři. Jak to tak doma pozoruju, říkám si, že mají úplně specifický jazyk, kterým se doma vyjadřují. Věřím tomu, že ve škole je to trošku lepší, tam se snad snaží. Jak to máte doma vy?
6: Já mám doma taky teenagera, 17-letého syna a někdy je to někdy je to boj, ale spíš to necháváme na takové té vtipné rovině, kdy já čas od času se snažím do té konverzace s ním třeba zapojit některé z těch neologismů, těch slov a výrazů, které používá ta mladá generace a v nějakém konkrétním významu, ale velmi rychle jsem jim jako zastaven, že ne, ať se do toho jako nepouštím. Buď to používám špatně a nebo že se to jednoduše mé generaci už neudí a působí to zvláštně. Jinak pochopitelně samozřejmě u syna pozoruju to, co vy u vašich dětí určitě je také, že přirozeně pracuje s angličtinou běžně jako a si poslouchá anglické podcasty, takže je to úplně jiná situace, než my, když jsme se učili anglický jazyk. Ale o to je pro mě těžší ho třeba namotivovat k tomu, aby se věnoval i těm dalším světovým jazykům, jako je třeba španělština, kterou má povinnou na gymnáziu, ale on samozřejmě k tomu přistupuje teďka aktuálně jako k jazyku, a který nebude nikdy potřebovat a mé argumenty a nebere v potaz.
5: Je čeština složitý jazyk?
6: Tak pro nás jako pro rodilé mluvčí pochopitelně ne. Zahraniční uživatelé nebo studenti by řekli, že je to složitý jazyk. Ono, který jazyk je náročný, složitější, snadný na výuku, tak to je hodně subjektivní záležitost. Vždycky záleží na vnitřní motivaci toho konkrétního a toho konkrétního studenta. To znamená, když se nadchl z nějakého důvodu pro českou kulturu, tak určitě a mu bude ta čeština připadat snazší a mnohem více času a energie bude věnovat tomu studiu. Ale kdybych se na to měl podívat, odpovědět na tu otázku nějak řekněme odborně, tak je pravda, že jazyky někdy bývají děleny na ty, které jsou jednodušší, řekněme středně obtížné a obtížné k naučení se, a tam bychom češtinu asi zařadili do toho a středního pásma, protože je to jazyk, který má samozřejmě celkem jako náročnou a morfologii, ale na druhou stranu minimálně co se písma týká, používá latinku jako naprostá většina a dalších jazyků. A mezi ty právě nejobtížnější jazyky se počítají ty, které pracují s jiným a s jinou písemnou soustavou. To znamená čínština, některé indické jazyky a tak dál, tak ty jsou pochopitelně velmi náročné. U té čínštiny se k tomu ještě přidává ta tonálnost, že tón, výška tónu může rozhodovat o významu toho konkrétního slova, takže to jsou všechno takové, řekněme, aspekty toho jazykového systému, které to činí složitějším a řekl bych složitějším, než jak je na tom český jazyk.
5: Tak se ještě chvilku zastavím u angličtiny jako toho nejrozšířenějšího cizího jazyka, který se tady vyučuje, a nejenom to, že se vyučuje u nás, ale běžně se s ním po celém světě mluví. Angličtina patří do jakého pásma? Střední? Lehčí? Pro nás?
6: Já bych řekl, že asi naší optikou bych ho zařadil taky do toho středního pásma, a to z toho důvodu, že angličtina má proti češtině tu výhodu, že ten systém právě morfologický je relativně jednoduchý. To znamená, člověk velmi rychle je schopen začít komunikovat v tom jazyce. Tím, že tam nemáme žádné pádové koncovky, které by tu situaci komplikovaly, tak velmi rychle jsem se schopen vyjádřit v nějaké jednoduché větě, tak aby mi rodilý mluvčí, anebo někdo i nerodilý mluvčí, který mluví anglicky, a porozuměl. Jenže pak se to u té angličtiny začne trošku komplikovat právě na té syntaktické rovině, protože angličtina má velmi oproti třeba češtině komplikovaný systém časů. Že není to už jenom ten minulý, přítomný, budoucí čas, ale máme tam i ty průběhové formy, máme tam pak i ty předpřítomné, předminulé, předbudoucí časy. Takže tohle všechno vlastně si myslím, že tu situaci zase může trošku komplikovat a díky tomu bych tu angličtinu zařadil do toho středního pásma. Ono vlastně každý jazyk má něco, co je relativně snadné, a co relativně rychle vlastně pobereme, ale vždycky je tam pak i třeba nějaká drobnost, která může činit potíže.
5: Co by měl běžný cestovatel dělat jinak, pokud nechce být jenom turista, ale chce opravdu poznávat svět? A teď se vás ptám nejenom jako etnolingvisty, ale právě jako cestovatele.
6: Podle mě by měl vyrazit na tu cestu s nějakým konkrétním plánem. Měl by předtím strávit spoustu času v knihovně, protože to říkal už Indiana Jones, nevím v kterém díle, že a všechny ty objevy začínají v knihovně, to znamená načíst veškeré informace, které jsou k dispozici, které se týkají toho cíle, toho expedičního plánu, a to nejenom v češtině a nejenom v angličtině, ale i v dalších a v dalších jazycích. Dneska samozřejmě tomu pomáhá hodně i internet, kde je celá řada zdrojů. No a pak by měl tedy se pokusit ten svůj expediční plán nějakým způsobem a naplnit, což pochopitelně ale znamená, že celou řadu turisticky atraktivních míst a věcí bude muset ponechat stranou, protože bude muset všechno jakoby podřídit tomu svému expedičnímu plánu. Musí to být nějakým způsobem konkrétně zacílené na nějakou konkrétní odbornou oblast. Jednoduše podle mě by se cestovatelství mělo přiblížit více k vědě, protože pouze tak jsme schopni dneska jaksi přinášet nová zjištění, nové informace, které budou mít význam pochopitelně pro to nové poznání a tedy pro lidi na celém světě. Pochopitelně může se člověk cestovat tak, jak to dělá naprostá většina lidí, chce se něco nového dozvědět, co on sám ještě nevěděl, chce něco konkrétního zažít, ale jak říkal Miroslav Zikmund, tohle jsou vlastně jakoby informace a poznání a zážitky, které mají významy jenom pro toho jednoho konkrétního člověka. A pak samozřejmě pro jeho kamarády, kterým to chce povyprávět v hospodě. Ale pokud chceme z terénu přinést nějaký opravdu relevantní nový údaj, nějakou novou informaci, která tady ještě nebyla známa, nebo chceme aktualizovat některé informace, které už mohou být zastaralé, protože svět se samozřejmě neustále proměňuje, tak musíme jednoduše tomu svému cestovatelskému cíli dát i nějaký odborný rámec.
5: Pane docente, já vám přeju, ať se vám daří v práci, ať se vám daří objevovat svět. Jsem ráda, že jsme si mohli v uplynulých minutách o tom všem povídat. Mým hostem v hovorech byl etnolingvista, spisovatel, cestovatel, vysokoškolský pedagog Miroslav Černý. Mějte se moc hezky, šťastnou cestu do Ostravy nebo Opavy.
6: Ještě jednou děkuji za pozvání, nashledanou.
5: A Nadežda Hávová se těší zase příště.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
7: Foreign Minister Petr Matsenka says the financial consequences of funding the Czech Pavilion at the World Expo in Japan's Osaka last year could threaten the future and funding of the Czech Centres network. President Petr Pavel says if Czechia continuing to not have the euro as its currency slowed the country's development, it would be time to drop the attachment to the crown. The government is planning tax breaks for so-called above-standard preventative medical care, Deník N reported Monday. Critics say this will put Prime Minister Andrej Babiš in conflict of interest, given that he owns clinics that run screening procedures. The Czech police seized almost 86,000 products and 155 kilos of kratom in a four-week operation aimed at curbing the illegal sale of kratom and low-potency cannabis, or CBD. The number of parcels transported in the Czech Republic rose by 7.5% to 342 million in 2025, according to data released on Monday by the Czech Telecommunications Authority. The Czech squad for the Football World Cup will feature the country's youngest ever player. Sparta Prague's Hugo Sochurek, who is 17, scored on his debut, a warm-up game against Kosovo that the Czechs won 2-1, and later found out that he'd made the final 26-player squad for the tournament. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Tuesday with an average high temperature of 23 degrees Celsius. A team of Czech scientists has developed DigiDiadem, an app designed to help identify memory problems at an early stage. Using 10 simple voice-based tasks and AI, the system analyzes speech patterns that may indicate cognitive impairment or the onset of dementia, as Vít Pohanka reports.
8: Začneme jednoduchou instrukcí. Budete opakovat tato trojciferná...
9: The application called DigiDiadem was unveiled at the University of West Bohemia in Pilsen. Users complete 10 simple tasks by answering questions aloud. One of the first people to try the app was Eva, who's over 80 years old.
10: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
9: She says the tasks tested her vision, hearing, attention, memory and other cognitive abilities.
10: Bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie.
9: She was pleased to learn that her score was above average for people in her age group. To develop the application, researchers analyzed speech samples from around 300 people. Neurologist Aleš Bartoš from Prague's Královské Vinohrady University Hospital says they compared speech patterns from healthy volunteers with those of patients suffering from memory disorders.
11: Tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá výsledek.
9: The researchers then used these results to train the system to recognize the differences between healthy speech and speech affected by cognitive impairment or dementia. The test can be taken anonymously, users respond verbally to 10 simple tasks, and the recordings are then sent to the University of West Bohemia, where they are converted into text and analyzed using AI methods.
11: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak.
9: The developers stress that the app is not intended to replace a medical diagnosis. Instead, it serves as an early warning tool. The main benefit, according to neurologist Bartoš, is that users either gain reassurance that their memory is functioning properly or receive an indication that they should consult a specialist, starting with their family doctor. The project is the result of 3 years of work involving extensive data collection and technological development.
12: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní...
9: According to Luboš Šmídl from the Department of Cybernetics at the University of West Bohemia, the original goal was to bring traditional paper-based cognitive tests into the digital age. The team now hopes the technology could eventually find uses beyond dementia screening. One possibility is helping doctors assess patients recovering from stroke, where speech and cognitive abilities are often affected. As populations age and the number of dementia cases continues to rise, the developers hope the DigiDiadem app will become a valuable tool for the early detection and treatment of memory disorders for much wider use.
7: That's all for now in English.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Ministr kultury Otto Klempíř ještě před týdnem říkal, že vláda projedná jeho zákon o médiích veřejné služby v polovině června. Premiér Andrej Babiš ale o víkendu dal najevo, že k převodu financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet by mohla být využita stávající legislativa. Připomněl, že ke Klempířovu návrhu se sešly stovky připomínek. Pokud koalice nadále chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky, je důvod obávat se o nezávislost veřejnoprávních médií, nebo lze i financování ze státního rozpočtu nastavit tak, aby nehrozilo zasahování ze strany politiků.
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty jsou členka sněmovního výboru pro mediální záležitosti, poslankyně Pirátu Andrea Hofmanová. Dobrý den, zdravím vás do ostravského studia Českého rozhlasu.
14: Dobrý den z Ostravy vám i všem posluchačům.
13: A místopředseda poslanecké sněmovny, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher, který je tady se mnou ve sněmovním studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
15: Pěkné pondělní ráno.
13: Začněme od vás a od aktuálního vývoje. Proč se koalice, jak se zdá, rozhodla, že nebude prosazovat zákon o médiích veřejné služby, který předložil pan ministr Klempíř?
15: My jsme se o tom radili na pondělní koaliční radě, kde jsem byl pozván jako host.
13: Ještě minulý týden.
15: Ano, no jasně, tak dneska je pondělí, tak před týdnem. Těch možností bylo více a jedna z nich za mě nejefektivnější je prostě zaktualizovat nebo znovelizovat stávající zákon o poplacích, o koncesionářských poplacích v momentě, kdy tou změnou má být jenom ten přesun těch financí z koncesionářů vlastně na státní rozpočet po vzoru ostatních jako zemí nebo dalších 17 zemí. Ta původní představa, kterou já, když jsem odevzdal v prosinci nějaký podkladový materiál, tak hovořila o jakoby mnohem širších změnách. Tam by se to zasloužilo jako nový zákon. V momentě, kdy to nakonec skončí jenom u toho financování, tak nedává smysl k tomu dávat celý nový zákon.
16: Paní poslankyně, vzhledem k tomu, že vy konkrétně a obecně vy jako opozice jste ten návrh ministra Klempíře tvrdě kritizovali, vítáte to, že patrně bude stažen?
14: Určitě to vítám, ono vládě vlastně ani nic jiného nezbývalo, protože stejně jako my, opozice, tak i experti, odborníci, i zástupci médií tento zákon kritizovali. On to vlastně nebyl zákon, byl to paskvil, těch 400 připomínek říká své a opravdu za mne nebyl opravitelný, proto teda se posouváme k poslaneckému návrhu pana Nachera, který je pro mě velmi pravděpodobně stejně problematický, ale k tomu se asi dostaneme.
16: K tomu vašemu návrhu, pane poslanče, se dostaneme, jak teď předvídala vaše pirátská kolegyně, ale dovolte mi ještě otázku k tomu Klempířovu návrhu, který, pokud tomu rozumím správně, bude stažený. Souvisí to, že ho vláda nakonec nevyužije s tím, co o víkendu připomínal i premiér Babiš, že se k tomu návrhu sešly stovky připomínek a že byl některými označovaný za paskvil?
15: Ještě jednou, teď jsem nepochopil tu otázku.
16: Ta otázka zní, jestli očekávané stažení návrhu zákona z pera ministra Klempíře souvisí s tím, jaká byla jeho kvalita, kolik se k němu sešlo připomínek.
15: Nevím, to se zeptejte asi členů vlády nebo členů koaliční rady, kteří potom o tom rozhodli. Já jsem v tomhle tom jako, řekněme, expert za ANO, který připravoval ty podklady původní, které odevzdal, který byl v minulém volebním období na konci předsedou volebního neboli mediálního výboru a který se těm médiím věnuje fakt jako dlouho. A myslím si, že v této chvíli bychom měli jít tou cestou, řekněme, nejmenšího odporu, neboli cestou nejefektivnější, jeli cílem pouze a jen změna toho financování, tak v té chvíli stačí skutečně změnit jenom ten zákon o těch koncesionářských poplacích, případně drobně třeba novelizovat zákon o České televizi a Českém rozhlase.
16: Protože tam se o poplacích hovoří jakožto o hlavním příjmu těchto dvou institucí.
15: Přesně tak, takže on to navazuje. Takže to jsou jakoby drobné novelizace. Určitě možná si zaslouží tam někam dát i to NKÚ, protože samotné navázání na státní rozpočet za mě jako právního laika nestačí, protože Česká televize i Český rozhlas nemají peníze pouze od koncesionářů, kteří se převedou na státní rozpočet,
16: ale má i z jiných zdrojů.
15: I z jiných zdrojů, to znamená,
16: že i k tomu se dostaneme.
15: To znamená, že, no ale říkám to jakoby dopředu, že by pak to chtěl novelizovat i součástí to by měla být i novela zákona o NKÚ, ale já jsem nepochopil paní Hofmanovou, že ona řekla,
16: pokud dovolíte, že teďka, já bych jí teď nechal zareagovat na to, co jste zase říkal vy, ať se prostřídáte. Paní poslankyně, pak budete mít zase prostor reagovat vy, pane poslanče. Paní poslankyně, obracím se k vám do našeho ostravského studia. Vzhledem k tomu, že vy jste se kvůli tomu původnímu návrhu obracela na Benátskou komisi Rady Evropy, na Evropskou komisi, tak tyto vaše podněty teď padají pod stůl společně s tím návrhem ministra Klempíře a slyšíte tady od Patrika Nachera, že ta změna bude vlastně podstatně jednodušší a bude se týkat jenom financování. Uklidňuje vás to?
14: Vůbec mě to neuklidňuje. Jsem přesvědčena, že i ty dopisy, které jsme zaslali Evropské komisi, měly určitou roli v tom stažení návrhu, protože s interpelací pana premiéra Babiše ve čtvrtek bylo jasné, že Evropská komise již obeslala ministerstvo kultury a že ty naše připomínky k problematičnosti návrhu pana Klempíře, co se týče nějaké udržitelnosti financování, předvídatelnosti financování, které podle evropské legislativy financování médií mají splňovat, nejsou obsaženy a já teda nekončím, my
16: dobře,
14: budeme
16: promiňte,
14: posílat
16: teď jsme,
14: stejný dopis.
16: Teď jsme
14: ano.
16: V jiné situaci, vy jste se obracela na Benátskou komisi a na Evropskou komisi kvůli návrhu, který, když to tak řeknu, je teď už pase.
14: Já bych
16: a
14: to
16: teď
14: dokončila.
16: Jsme v jiné situaci. Ano. Slyšíte tady od Patrika Nachera, že ta změna bude podstatně jednodušší a bude se v první řadě týkat jenom financování.
14: Pokud se bavíme o tom poslaneckém návrhu, který je teď na stole od pana Nachera, tak splňuje úplně stejné problematické věci a znovu se budu obracet na Evropskou komisi s podobným dopisem, protože pokud se bavíme o této poslanecké novele, tak ta udržitelnost financování je stejně ohrožena jako předešlá úprava, proto na to navazuji.
16: Nezlobte se, paní poslankyně, pan poslanec Nacher, protože jsme tady spolu jakožto Pražáci ve studiu, tak kroutí hlavou a předpokládám, že naznačuje, že bude připravený ještě jiný návrh nějaké novely nebo nějakého zákona, jiný než byl ten Klempířov, který bude stažený, a jiný než je ten váš poslanecký. Je to tak?
15: Ano, ano, já tak právě proto nechápu, na co paní poslankyně Hofmanová reaguje. Klidně se pojďme bavit o tom mém nebo našem poslaneckém návrhu a já vysvětlím to, že tam ta udržitelnost skutečně není ohrožena, nerozumím, na co reaguje, ale zároveň...
16: Bavme se teď o tom návrhu, který ještě neznáme.
15: Ano.
16: Ale ten by měl obsahovat co?
15: No to, co jsem říkal na začátku vašeho pořadu a nesouvisí to s tím mým poslaneckým návrhem. Takže teďka opravdu nerozumím, proč to paní poslankyně spojuje s tím, ona asi má pocit, že tímhle s tím, že vlastně tím nosičem bude ten poslanecký návrh. Ale to tak nebude. Takže teďka jakoby nerozumím. Já mám pocit, že tím se totiž jasně ukazuje podle mě, že Piráti, ale možná vlastně všichni v opozici vlastně budou kritizovat úplně všechno a vlastně ani nevědí, jaký je teda ten nosič, co je ten návrh.
16: To by mě právě zajímalo, paní poslankyně, budete vy odmítat všechno, co vláda v souvislosti s veřejnoprávními médii bude navrhovat, nebo si počkáte na ten další v pořadí už třetí návrh za poslední necelé dva měsíce a nezaujatě ho vyhodnotíte?
14: Tak já si určitě počkám, proto jsem komentovala to, co je nyní na stole, protože nemohu komentovat něco, o čem nic nevím. My od začátku víceméně apelujeme na nějakou pracovní skupinu, kterou jsme založili při mediálním výboru, koalice ji zrušila, tak abychom mohli opravdu veškeré návrhy a veškerou diskuzi kolem té změny financování nějakým způsobem vést a vlastně se nepřekvapovali například tady ve studiu, že znovu vznikne nějaký nový návrh. Takže já ho ráda okomentuji určitě konstruktivně, až vznikne, ale chtěla bych tady dodat, že samozřejmě je právo této vlády měnit způsob financování médií. Poplatky nejsou jediným způsobem. Za nás je to způsob nejefektivnější, protože ty země, které od poplatků ustoupily, protože ty poplatky nevybíraly efektivně. Tady u nás tento problém není. Pokud chtějí změnu, ať ji udělají, ale tak, aby byla nezávislost médií zajištěna, aby byla zajištěna i udržitelnost a nějaká předvídatelnost toho rozpočtu.
16: Pane poslanče, takto se vyjadřují ředitelé obou veřejnoprávních médií, jak České televize, tak Českého rozhlasu, že ten stávající systém financování je osvědčený a podle jejich názoru funguje. Co je ten hlavní důvod, proč ho chcete změnit?
15: Tak kromě toho politického, který tady nebudu opakovat, že my jsme to říkali před volbami, na rozdíl od té předchozí koalice,
16: jakož to hnutí
15: změnila,
16: ANO a hnutí SPD,
15: ano,
16: jste to
15: měli
16: slibovali
15: jsme to
16: před
15: v programu,
16: volbami.
15: Měli jsme to, máme to v programu prohlášení vlády a musím i přiznat, třeba za mě, že to uspíšil i to, jak se koalice předtím chovala k tomu zvýšení koncesionářských poplatků. Tam taky nevznikla žádná komise, po které teďka paní poslankyně volá. To znamená, oni teďka volají po něčem, co předtím prostě ignorovali. Otočili o 180.
16: Takže jim to vracíte? Rozumím tomu správně?
15: Ne. Oni otočili o 180 stupňů svoje sliby a přesto opozici vůbec nedali prostor. Debatovali jsme o tom v momentě, kdy to bylo ve sněmovně. A tak se stane i nyní. Rozdíl je v tom, že my vlastně navazujeme na to, co jsme říkali před volbama a po volbách. Jinak ty důvody, já jsem to říkal.
16: Hlavní důvod jeden.
15: Je. No, ono jich je víc. Efektivita, když je to napojeno na státní rozpočet, tak ty peníze celé jdou do toho provozu České televize, Českého rozhlasu. Nestratí se po cestě na tom vybírání těch koncesionářských poplatků, právníci, advokáti, exekutoři.
16: Přestože platební morálka v Česku je vysoká, jak upozorňují ředitelé České televize
15: a
16: Českého
15: rozhlasu?
16: Ano, je vysoká.
15: Přesto to stojí nějakých 250 milionů v součtu za Českou televizi a Český rozhlas, které by se daly použít na výrobu, nikoliv na správu poplatku. Ale především je nespravedlivý. A to krásně to krásně obnažil, doslova obnažil ten můj poslanecký návrh ohledně lidí, kteří by neměli, nejsou poplatníky podle toho návrhu nad 75 let, a to ještě v momentě, kdy oni se přihlásí proaktivně, to znamená systém opt-in, a přesto tady slyším z České televize například, že by přišli o miliardu. Jinými slovy,
16: v momentě, kdy se odhlásí, jste chtěl říct.
15: Přihlásí se k odhlášení, jak jsme si řekli, jo, opt-in. Já vím, že když se odhlásí, ale jakože musí se proaktivně to udělat ten krok, že to není automatický. A v té chvíli z toho vyplývá, z těch čísel, které Česká televize dává do veřejného prostoru, že lidé nad 75, byť tvoří v populaci 8 nebo 9% občanů, obyvatel, tak se na těch poplacích podílí, já jsem myslel 20%, ale oni podle těch čísel České televize se podílí tou čtvrtinou. To znamená, dobře,
16: dovolte, abych se na to zeptal, tolik, paní poslankyně.
15: No a to mi přijde jako systém nespravedlivý.
16: Já se na to teď, paní poslankyně, chci zeptat a obracím se znovu k vám do Ostravy. Je ten současný systém financování veřejnoprávních médií, když se podíváme, z jaké části se na něm podílejí seniori, je sociálně citlivý?
14: Já bych první ráda reagovala na pana Nachera v té efektivitě. Co se týče výběru poplatku...
16: Prosím, reagujte nejprve na tu moji otázku, ať je ta naše diskuse přehledná.
14: Dobře, tak určitě se můžeme bavit o nějaké sociální spravedlnosti, která by zvýhodňovala určité skupiny obyvatel, ale nemůžeme tady tuto diskuzi řešit bez jakýkoliv dat, analýzy a dopadu na financování médií. Pokud zítra zrušíme poplatky pro seniory nad 75 let, tak nám to může znamenat poměrně razantní výpadek ve financování, což i v rámci evropské legislativy a vůbec udržitelnosti fungování médií prostě nelze. Takže pokud chceme upravovat poplatky nebo financování, tak se opravdu musíme podívat na to, jaké výpadky to znamená, což ani v důvodové zprávě pana poslance třeba v rámci toho jeho návrhu zákona není. Musíme řešit, jak to dofinancujeme. A jestli můžu ještě k té efektivitě, já bych také ráda reagovala.
16: Určitě.
14: Prosím vás, pokud v tuto chvíli převedeme financování médií pod státní rozpočet, tak nás to bude stát jenom na úrocích, protože už jsme teďka v deficitu zhruba 300 milionů korun, což je daleko více. Teďka opravdu poplatky stojí média na výběru nějakých 250 milionů, ale ty peníze jdou do České pošty, což je státní podnik. Takže nebavme se o tom, že když přehodíme financování do státního rozpočtu, tak to bude více efektivní. Bude to daňové poplatníky stát daleko více peněz, než když teďka platí napřímo.
16: Tak, pane poslanče, bude to efektivnější, když Českou televizi a Český rozhlas bude platit přímo stát? Pokud vím, tak není ještě dourčeno, kde přesně se na to vezmou ty miliardy.
15: Za mě a za nás bude, a vydala se touto cestou většina zemí. Já nerozumím, že kolegové z opozice objevují kolo a ta míra té agresivní debaty, ne teďka tady s paní poslankyní, ale obecně, která se kolem toho vede, to množství těch útoků na ministra kultury a na všechny, co předkládají, si myslím, že nemá obdoby v žádné jiné zemi, kde se debatovalo za posledních 10 let o změně financování, včetně různých jako dezinformací. Jak jsem řekl, to není jenom Česká pošta a platbu poplatek za SIPO. To je prostě zpráva těch poplatků v České televizi, v Českém rozhlase, platba celého toho oddělení, které to vymáhá, advokáti, exekutoři. Mně chodí maily a předpokládám, že i paní Hofmanové, pokud ne, tak já ji rád přepošlu. Stížnosti lidí, kteří platí, neplatí, nechtějí platit, nebo je popotahuje Česká televize nebo Český rozhlas, to je ten příklad, který mi poslali ohledně toho živnostníka, který to dokonce dotáhl až k ústavnímu soudu, a to je jenom špička ledovce, že to někdo fakt dotáhne až k ústavnímu soudu. A já jenom chci říct, že potom té České televizi se vyplatí soudit se s jedním koncesionářem a táhnout to a kapacitně to vést až k ústavnímu soudu. Takže
16: tak.
15: A zatímco, kdyby to bylo přes...
16: Jsou to ale spíš ojedinělé případy, předpokládám.
15: Ano, jsou, ale i přesto tam vidíte, kolik kapacity ty instituce, které by se měly věnat úplně něčemu jinému, ne souzení se s koncesionáři, kolik tomu věnují. A to tady musím říct férově, že v České republice skutečně my to jako platíme, jako poctivě. To jako na rozdíl třeba od Polska. To
16: tady,
15: ano.
16: Tady v tomto tedy dáváte ředitelům veřejnoprávních médií za pravdu.
15: Ne, ale tohle to já jako nebudu spochybňovat něco, tak, co je nějaký fakt.
16: A ať se přece jenom posuneme. Zaznělo to tady už po druhé. druhé ze strany pana poslance Nachera a obracím se na vás do ostravského studia, paní poslankyně. A sice, že v některých evropských zemích, dodávám, že i v některých s vyspělou demokracií, veřejnoprávní média jsou financována ze státního rozpočtu. Proč by to tak nemohlo fungovat i u nás?
14: Já už jsem ty argumenty říkala, já se nebráním konstruktivní diskuzi, možná ta, jak říká pane Nacher, agresivita nebo reakčnost opozice pramení z toho, že například v Británii, když se měnily koncesionářské poplatky, tak ta debata trvala 10 let, ve Švédsku to byly 4 roky. My se tady seznamujeme ze dne na den s nějakým novým návrhem na financování médií. Já prakticky chodím na tiskové konference, abych se vůbec dozvěděla nějaké informace od členů vlády nebo od poslaneckých kolegů, co se děje. Takže možná, kdyby s námi koalice více roky? Debatovala, no minimálně je to takový velký zásah do celospolečenského vlastně tématu. Nezávislost médií je jedna ze základů pilířů demokracie, že samozřejmě lidé mají obavy kolem toho, co se bude dít, když se financování změní. Mně také chodí e-maily, také můžu panu Nacherovi přeposlat a hodně lidí mi píše, že se bojí těchto poplatků a změn, ano. A pokud tyto věci se dějí rychle. Opravdu si myslím, že měnit ty věci z měsíce na měsíc je překotná rychlost. Můžeme se o tom bavit a nastavit, aby například poplatky byly sociálně spravedlivé. Proč měnit něco, co funguje, dávat to rozpočet, když stejně nemáme na to v tom rozpočtu peníze a budeme se více zadlužovat. Takže pojďme se bavit, ale nevím teď důvody, proč.
16: Připomenu, že našimi hosty zůstávají i pirátská poslankyně Andrea Hofmanová a místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher z Hnutí ANO.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Pane poslanče Nachere, to skutečně je jedna z těch kritik, která na adresu těch vládních záměrů i toho vašeho poslaneckého návrhu zaznívá, že tlačíte na pilu, že spěcháte. Proč chcete, aby ty změny byly prosazeny co nejdřív? Nebylo by lepší projít nějakou veřejnou diskusí i za účasti odborníků, za účasti zainteresovaných stran a dát tomu určitý čas?
15: No, já vám děkuji za tu otázku a to je přesně ta virtuální realita, protože to není pravda. Já jsem tu první verzi, o které Tomio Okamura mluvil před novináři, tuším je to 2 měsíce, minimálně 2 měsíce, tak mě se na tu, kdy já nahraju tu definitivní změnu, tak se mi na to tady novináři a opozice ptala každý den. A furt se jako hrozně divili, že to v tom systému není. A já jsem to neustále konzultoval a ty poslední změny skutečně, autenticky, jsem dělal po těch klíčových zkouškách s řediteli Českého rozhlasu a České televizi.
16: Kteří se ale stěžují na nedostatek diskuse a ještě připomeňme, že teď hovoříme v horizontu 2 měsíců.
15: Ano, ne.
16: A za ty 2 měsíce jsme viděli 2 návrhy k veřejnoprávním médiím a jak jste dnes řekl, chystá se 3.
15: Tak a já teďka mluvím o tom poslaneckém návrhu, protože byste se ptal na to. Takže po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý, to je prostě princip nějaké statistiky a princip opt-in. A všichni, jak vám říkám, jo, já jsem tady, my jsme v poslanecké sněmovně, každý den se mě ptali, kdy to nahraju, proč to tam ještě není a tak dále. A když to tam nahraju, tak mi zase titíž skoro řeknou, proč to tam jako je, proč je to tak rychle. Jo, takže já fakt jakoby nevím, jakým způsobem na to reagovat. A jinak, ta debata, já se jí nebráním, ale ta se vždycky vede v momentě, kdy to je v tom systému, kdy je to v poslanecké sněmovně, kdy je před námi první, druhé, třetí čtení. Tak. A v té chvíli všichni vědí, a doufám, že paní poslankyně je nová, tak mě nezná osobně, že já jsem tady komunikátor až moc. Kulaté stoly jsem dělal, když jsem byl v opozici, když jsem byl v koalici, dělám je i teď. Já se tomu absolutně nebráním. Dobře. Jako v jiných tématech, ale nemůžete se bavit o něčem, co ještě v tom systému.
16: Pane poslanče, teď se sám díváte systému, na hodinky a teď už nás trochu tlačí čas.
15: Ne, vypínal jsem hovor.
16: To jste hodný. Tak jenom mi dovolte jednoduchou otázku, pak se obrátím na paní poslankyni, aby na to, co jste řekl, mohl mohla zareagovat. Rozumím tomu správně, že ten váš poslanecký návrh, který jste předložil nebo nahrál do systému v poslanecké sněmovně právě před týdnem, touto dobou, a který odpouští část poplatků některým skupinám, že tento návrh je dál na stole a budete ho prosazovat?
15: Ano, ono je v této chvíli je na stole, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, to je právě o tom, že to, co je teďka na stole a to, v jaké je to podobě, neznamená, že to takhle bude, včetně účinnosti, včetně nějakých Dobře. Detailů. A můžeme se o tom bavit, jak to nebylo před týdnem. Myslím si, že už je to 14 dní, tady ten systém trochu, to jak je nový, tak to nějakou dobu trvá. Ono to systém už nějakou dobu bylo, jenom to
16: zaregistrovali jsme ho tedy před týdnem, před týdnem se dostal na veřejnost. Paní poslankyně, dvě otázky na vás. Připustila byste, že určitá diskuse, třeba konkrétně o tom návrhu Patrika Nachera, poslaneckém návrhu teprve proběhne, a připustila byste, že pan poslanec Nacher možná v tom návrhu, jak říká, zohlednil i některé připomínky těch zainteresovaných stran, když se podíváme na to, že se počítá s tím, že ti lidé starší 75 let se z placení těch poplatků musí aktivně odhlásit, to znamená, že ta ztráta těch prostředků pro veřejnoprávní média bude pozvolnější?
14: Já jsem ráda za to, že pan Nacher slibuje diskuzi. Já po ní volám půl roku, interpelovala jsem pana ministra, iniciovala jsem založení pracovní skupiny pro toto téma, která byla na dalším mediálním výboru okamžitě zrušena. Takže já už té diskuzi moc nevěřím, ale jsem samozřejmě k ní otevřená. Pojďme se bavit o tomto zákonu nebo návrhu zákonu a pana Nachera. Já si opravdu nejsem místa a vlastně upozorňují na to i mediální expert.

0: zavedením té změny z měsíce na měsíc, pane poslanče. Jedna
1: ano,
0: věta, končíme.
1: Ano, a říkám, to je jenom jeden návrh. Nic jiného nebylo. To, že všichni po mně chtěli nějaké návrhy, které mám v počítači, já jsem dal jeden návrh, zatím si stojím.
0: Děkuju.
1: A skutečně opt-in, opt-out je obrovský
0: tolik
1: rozdíl.
0: Patrik Nacher
1: reagoval
0: diskutoval s Andreou Hofmanovou. Dámo a pane, děkuji vám.
2: Mějte děkujeme. Hezký den všem posluchačům i vám do studia.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda připraví nový adiktologický zákon. Kratom tak půjde koupit až od 21 let. Írán kvůli izraelským úderům v Libanonu hrozí ukončením příměří a blokádou dalšího průlivu. Atletka Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Zítra bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jeho západě zataženo, výjimečně s deštěm, teploty do 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda připraví nový adiktologický zákon, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má ho společně předložit ministerstvo zdravotnictví a financí. Jednou ze změn by mělo být zvýšení věkové hranice pro nákup kratomu v licencovaných obchodech z 18 na 21 let. Přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví označil premiér za administrativní krok. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO plánuje vláda na kratom zavést i spotřební daň v přiměřené výši.
5: Logice. Takže ho chceme přeřadit do základní sazby 21%. Opravdu není důvod, aby psychoaktivní látka byla ve snížené sazbě.
4: Pokud bude Izrael dál útočit na Libanon, příměří mezi Íránem a Spojenými státy podle iránské státní televize pravděpodobně skončí. Tamní tisková agentura Tasnim předtím informovala o přerušení nepřímého dialogu mezi Teheránem a Washingtonem. Důvodem jsou pokračující útoky izraelské armády na Libanon, které cílí především na militantní hnutí Hizballah. Podle agentury byl klid zbraní v Libanonu jednou z podmínek při vyjednávání o příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Teherán hodlá zcela zablokovat Hormuzský průliv. Blokádu chce zároveň rozšířit i na další námořní trasy, včetně úžiny Bab al-Mandab. Tato vodní cesta mezi Rudým mořem a Adenským zálivem je strategickým uzlem pro obchodní plavbu mezi Evropou a Asií. Krajský soud v Ostravě uzavřel rozsáhlý případ gengu, který v utajovaných laboratořích v Ostravě vyráběl syntetické drogy. Čtveřici mužů uložil tresty od 12 let vězení ve věznici s ostrahou až po 3letou podmínku. Podle nepravomocného rozsudku vyráběli stovky kilogramů syntetických drog určených pro zahraniční klientelu. Obchod organizovali mimo jiné přes Darknet, tedy skrytou část internetu. A při nelegální výrobě způsobili také rozsáhlé škody na životním prostředí, řekl Radiožurnálu státní zástupce Michal Togner.
6: S ohledem na nebezpečnost těch odpadních látek jsme prostě museli ze zákona zabránit tomu, aby ty tisíce litrů byly vypuštěny někde do řeky, do pole nebo kamkoliv jinam. Po té vlastní realizaci věci jsme se dozvěděli, že celá tahle kauza je rozpracovaná napříč celou Evropou.
4: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se vrátila po mateřské pauze a vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Česká atletka si vítězství zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů, ale s výkonem spokojená úplně nebyla.
7: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně, ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě máme jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
4: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm. Tereza Voborníková vyhrála po druhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
8: Překážka na D1 za Mirošovicemi a omezení na Pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Benešov. Na kilometru 23,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost.

0: za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus, některá vozidla vybočují. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště potkáte silničáře mezi tunely. Od 9. do 12. kilometru provádí údržbu, pohybují se v levém pruhu. V Praze začala údržba tunelu Mrázovka na Městském okruhu. Uzavřený je tentokrát ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. A nehodu vyšetřují na silnici 9 z České Lípy do Mělníku. Za Dubou havarovala motorka, přijet museli záchranáři. Čekejte omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno až polojasno a místy se vytvoří mlhy. Teploty 12 až 8, v údolí 6 stupňů, na horách kolem 8. Zítra má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Počet podnikatelů v české ekonomice roste. Jak se velké státní investice projeví v našem rozpočtu? Transformace argentinské ekonomiky podkopává sílu prezidenta. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
3: Předseda Senátu Miloš Vystrčil zahájil několikadenní návštěvu Tchajvanu. Doprovází ho 50členná skupina podnikatelů a zástupců akademických institucí. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jaký význam má tato cesta pro českou zahraniční politiku?
4: Ukazuje se, že ji trochu komplikuje a je to přirozené, protože vláda zastává určitý postoj a Miloš Vystrčil ve vztahu k Tchajvanu se rozhodl, že bude vykonávat hodnotovou a zároveň pragmatickou politiku a že na Tchajvan pocestuje i navzdory tomu, že mu vláda neschválila vládní speciál a musel letět tedy komerční linkou. Názorně se ukazuje, že koordinovat zahraniční politiku není úplně jednoduché a že de facto tato vláda na to rezignovala, že se nekonají nějaké schůzky, které by měly tu zahraniční politiku koordinovat. Co se týče vztahu s Tchajvanem a s Čínou, tak není překvapivé, že Čína se ostře negativně vymezila proti návštěvě předsedy Senátu na Tchajvanu a není to opět žádné překvapení. Miloš Vystrčil už je tam podruhé, poprvé tam byl v roce 2020, tehdy shodou okolností byl premiérem rovněž Andrej Babiš a prezidentem Miloš Zeman a oni se snažili také všemi možnými způsoby zabránit tomu, aby Miloš Vystrčil na Tchajvan cestoval, nakonec tam odcestoval a nedá se říci, že by se to nějak výrazně promítlo do budoucnosti česko-čínských vztahů, alespoň z hlediska ekonomického, protože je dohledatelné, že z hlediska například investic, tak Tchajvan investuje v České republice o něco více než Čína a že prosadit se v Číně se českým firmám dlouhodobě úplně nedaří a nejčerstvějším příkladem může být to, že v polovině letošního roku končí prodej automobilky Škoda v Číně, že na tento trh rezignovala a není to v důsledku nějakého politického napětí, rozhodně to není v důsledku cesty Miloše Vystrčila na Tchajvan, i kdyby tam nejel, tak by k tomu došlo a je to výsledek toho, že zkrátka Škoda nedokázala konkurovat tamnější výrobě a především velké poptávce po elektrických automobilech, takže se ukazuje, že přeci jenom ta mezinárodní politika provázaná s ekonomikou je poněkud složitější a nedá se vměstnat do těch kategorií, že když jedete nebo nejedete na Tchajvan, že se to výrazně promítne do lepších vztahů ekonomických s Čínou.
3: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Velmi často se opakující mantrou současné české vlády je, že peníze, které si půjčuje, jdou na investice. Jinými slovy, že jsou vynakládány na budoucí ekonomický rozvoj země. Avšak otázka, zda dluh dokáže generovat růst, je i mezi ekonomy minimálně sporná. A pak je tu ještě praktické působení naší vlády, které nebudí moc důvěru, soudí ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
5: My se nezadlužujeme, my investujeme, vysvětlují představitelé vlády Andreje Babiše, proč připravují výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státních financí. A slibují, že velkými státními investicemi v budoucnu zase naplní rozpočet, nyní postupně zatěžovaný výrazným zadlužením. Ekonomicky je to regulární úvaha, jenže v Česku hlavně nebezpečný risk. Říká to například předseda nezávislé Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, jehož kritiku minulé vlády současná ministryně financí Alena Schillerová ráda využívala. Já bych tomu i rád věřil, řekl Hampl v České televizi. Nebýt toho, že vidím realitu. Není to tak, že dneska investuju 100 a za 10 let mám 110 nebo 115 ve státním rozpočtu. Konec citátu. Ke stejnému závěru dospěla nedávno analýza think tanku IDEA, nazvaná Může česká ekonomika vyrůst z dluhu? Pracuje s předpokladem, že je to možné v případě, kdy tempo ekonomického růstu dlouhodobě převyšuje úrokovou sazbu, za kterou si stát na dluh půjčuje. Jenomže v letech 2000 až 2024 schodky rostly výrazněji, takže míra zadlužení státu se podstatně zvýšila z 10 na 42% HDP. Vlády utrácely, investovaly, slibovaly hory doly, ale nakonec zbyl daňovým poplatníkům jen ten vyšší dluh. I v tradičně šetřivém Německu si ale uvolnili dluhovou brzdu, aby nastartovali stagnující ekonomiku. A v zásadě dobrým příkladem je Polsko. Za 20 let se jeho ekonomika zdvojnásobila. S rychlým růstem HDP rostla i životní úroveň. Země se přitom zadlužila, investovala do infrastruktury a především dokonale čerpala evropské fondy. Ale právě teď se i v Polsku tyto zdroje růstu vyčerpaly. Proč nevěřit vládě Andreje Babiše, že dokáže jít polskou cestou? Proti je vedle neblahé nedávné zkušenosti také ekonomická realita. Aby koruna vládních výdajů vytvořila přinejmenším korunu hrubého domácího produktu, musí být splněny jisté podmínky. Jenže dnes investice nepřinesou to, čemu ekonomové říkají příznivý multiplikační efekt. Protože ve slušně rostoucí ekonomice chybí volné kapacity. Není především víc lidí na práci, kapacit ve stavebnictví, není víc potřebného materiálu, strojů. A když je státní investice přitáhnou, budou chybět jinde. Také ideový otec koaličních motoristů Václav Klaus nedávno v Právu varoval. Multiplikační efekt je v české ekonomice nižší než 1, cituje německé zdroje, které uvádějí číslo 0,6. Vliv výdajů na HDP tedy není plusový. Vládní hospodářská strategie, za níž stojí místo předseda kabinetu Karel Havlíček a kterou biznis i experti povětšinou chválí, dává jasný příslib, že v roce 2029 celkové výnosy v podobě dodatečného ekonomického růstu i přílivu kapitálu z transformace přesáhnou roční náklady potřebných investic. Konec citátu. Tady už ale ekonomové hovoří o magii, pohádkách a zbožných přáních. A proti kabinetu jako celku čest výjimkám mluví také jeho dosavadní nekompetentnost. Alibistický přístup k obranné politice, destrukce agent dosud fungujících na úřadu vlády, vyhánění odborníků z ministerstev, amatérství při rušení koncesionářských poplatků, legislativní zmetky, kam se podíváš. Těžko věřit vládě, že je schopná moudře investovat do dlouhodobého růstu, když její ostatní výkony zastřešuje heslo po nás potopa.
3: To byl Petr Šabata. Naše republika je země podnikatelů, aspoň to naznačují údaje Českého statistického úřadu. Za rostoucím počtem lidí se živnostenským listem je mimo jiné proměna pracovního trhu, to znamená nárůst sektoru služeb na úkor průmyslové výroby. Nad souvislostmi a možnými důsledky se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
6: Počet podnikatelů v ekonomice roste. Jen za první 4 měsíce letošního roku jejich počet stoupl o 15,5 tisíce, což je v meziročním srovnání o 41% více. Jde o nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Analýzu společnosti CzechCredit Bureau doplňují i údaje Českého statistického úřadu. Z časové řady počtu živnostníků vyplývá, že jejich počet prudce klesl mezi roky 2022 a 2023. Pravděpodobně v důsledku pandemie, inflace i povinného zavádění datových schránek. Od té doby opět roste, i když je stále pod úrovní roku 2022. O čem ale tato suchá statistika doopravdy vypovídá? Jako první se nabízí lepší podmínky pro podnikání a jednodušší byrokracie. Paušální daň pro živnostníky byla zavedena v roce 2021. Elektronická evidence tržeb skončila s koncem roku 2022. V lednu 2021 rovněž skončil systém superhrubé mzdy, čímž se zdanění zaměstnanců i živnostníků mírně srovnalo. Předchozí vláda Petra Fialy ovšem výrazně navýšila odvody drobných podnikatelů, což naopak zrušila vláda Andreje Babiše, a to letos. V květnu pak parlament definitivně schválil snížení minimálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění a snížil minimální měsíční zálohu na sociální pojištění. Je fakt, že posledních 5-6 let bylo, co se týká zdanění živnostníků i klasických zaměstnanců, poněkud divokých. Nicméně brát tyto změny jako hlavní impuls nelze. Druhým důvodem, který je právě daleko důležitější než daňové hrátky, je ekonomické prostředí. Česká ekonomika se stále může pyšnit skoro nejnižší nezaměstnaností mezi zeměmi Evropské unie. Na trhu práce ale dochází k významné změně. Postupně se snižuje počet zaměstnanců v průmyslu a naopak roste podíl zaměstnanců ve službách. Jestliže v průmyslu není zaměstnávání na tzv. Švarc systém, kdy zaměstnanec předstírá, že je podnikatel, běžné, ve službách jde naopak o velmi vítanou formu pracovního vztahu. K tomu roste zaměstnání v tzv. Platformové ekonomice, kde je práce na živnostenský list jednoznačnou podmínkou. Pro většinu takto spolupracujících sice nejde o hlavní příjem, nicméně počet lidí, kteří pracují pro platformy jako je Bolt, Uber, rozvážejí jídlo, poskytují ubytování, se odhaduje až na 500 000 a se trvale roste. Což vytváří nové a nové zaměstnance s živnostenským listem, tedy prakticky nové podnikatele. Nutno dodat, že Česko má sice nízkou nezaměstnanost, ale také má nízké mzdy. Druhá či třetí práce právě na živnostenský list se stává velmi častým doplňkem standardního zaměstnání. Stejně jako několik prací podobného charakteru, kdy se nedaří najít stabilního zaměstnavatele. Změny na trhu práce se postupně promítají i do legislativy. V rámci překlopení evropské směrnice, která reguluje zaměstnávání kurýrů či taxikářů platformami, Ministerstvo práce a sociálních věcí skrylo změnu definice závislé práce. V praxi to znamená, že pokud nová legislativa projde celým schvalovacím procesem, bude daleko jednodušší zaměstnávat kohokoliv na švarc systém. Dá se předpokládat, že firmy toho budou kvůli snižování nákladů na sociální a zdravotní odvody využívat stále víc. A počet podnikatelů, dobrovolných i těch, kteří by raději měli zaměstnaneckou smlouvu, ale nepracují v oborech, kde by byla standardem, poroste. Vzhledem ke stále velkému rozdílu ve zdanění a v odvodech, růst počtu podnikatelů znamená i nižší výběr daní i peněz pro zdravotnictví a důchodový systém. Dopad je jasný, deficit státního rozpočtu i díky tomu poroste. Naopak budoucí důchody takových podnikatelů vzhledem k nízkým odvodům výrazně klesnou. Podpora podnikání a růst počtu podnikatelů je samozřejmě skvělou zprávou, současně ale varováním pro politiky. Pokud skutečně výrazně nezasáhnou do současného daňového systému, který je stále negativně vychýlen k vyššímu zdanění nízkopříjmových zaměstnanců, budou řešit problém s penzemi i prudce rostoucím dluhem daleko dřív, než si umí i chtějí představit.
7: Míní Julie Hrstková.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovali o tom rumunské úřady a Severoatlantická aliance. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody a dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. V neděli ruský původ dronu potvrdil i rumunský prezident Nicu Šordan. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
8: Podle českého prezidenta Petra Pavla je incident zcela nepřijatelný a vyžaduje silnou mezinárodní odpověď, protože Rusko musí pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. Bývalý vrcholný představitel NATO má jistě pravdu, ale podívejme se, jaké možnosti má Severoatlantická aliance pro podobné případy k dispozici a především, jaká je aktuální praxe. K dispozici jsou samozřejmě články 4 a 5 Severoatlantické smlouvy. Článek 4 specifikuje, že smluvní státy spolu budou situaci konzultovat, pokud si kterýkoliv člen bude připadat ohrožen v oblasti územní celistvosti, politické nezávislosti nebo bezpečnosti kterékoliv smluvní strany. Článek 5 pak vysloveně obsahuje ustanovení, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem. Smlouva také zavazuje všechny členy aliance povinně poskytnout napadené zemi či zemím pomoc s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. A jaká je praxe? Přestože ruské drony od začátku války překročily jen rumunskou hranici 28krát, Rumunsko nakonec po článku 4 nesáhlo ani tentokrát, kdy byl zasažen bytový dům a zraněni dva lidé. Pravdou ale je, že během dnes již opravdu dlouhé války se na základě změněného článku na alianci obracela řada zemí, především z Pobaltí či střední a jihovýchodní Evropy. Odpověď je vždy stereotypně stejná. Ve zvlášť citlivých oblastech je třeba dále posílit protivzdušnou obranu a tím i schopnost podobným útokům čelit. Málem revoluční jsou návrhy odborníků na obranu sestřelovat takovéto nebezpečné objekty už před hranicemi aliance. Musíme si ale uvědomit, že ani něco takového krvežíznivý ruský prezident za adekvátní považovat nebude. NATO se přirozeně deklaruje jako aliance především obraná. Právě proto se třeba nepřipojila k Trumpovým útokům na Irán. Jenže v konfrontaci s Ruskem nakonec nezbude, než řídit se lidovou českou moudrostí na hrubý pytel, hrubá záplata, či Haškovým legendárním zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes držku. Vše jiné Putin přehlédne jako krajinu.
7: Tolik Libor Dvořák. Argentinský prezident Javier Milei je spojovaný s tvrdými reformami, které dokázaly zkrotit divokou inflaci v zemi a aspoň statisticky nastartovat ekonomický růst. Jenomže zároveň vedly k prohlubování majetkových rozdílů a sociální nejistoty ve společnosti. Více už v příspěvku publicistky Leony Šmelcové.
9: Tiembla la casta. Kasta se třese. Tak znělo jedno z hesel Javiera Mileje, kterého před 3 lety dostalo do prezidentského paláce. Nyní však politik s vizáží Elvise Presleyho po divoké afterparty prožívá asi největší krizi od svého nástupu k moci. Původně ekonom, který se prezentoval jako nekompromisní bojovník proti skorumpované kastě, sám čelí podezřením, že se jeho vlastní vláda přibližuje tomu, proti čemu kdysi brojil. Korupční kauzy v jeho okolí, zejména podezření z nelegálního obohacování šéfa jeho kabinetu nebo aféra okolo kryptoměny Libra, postupně narušují obraz outsidera, který hodlal vyčistit systém. Nadto se Argentinci stali součástí jeho radikální ekonomické terapie. Prezident v boji proti katastrofální ekonomické situaci země před časem výrazně omezil veřejné výdaje, zmrazil růst mezd a otevřel ekonomiku levnějším dovozům. Z makroekonomického pohledu některé výsledky skutečně fungují. Inflace už není na tragických číslech z roku 2023, kdy přesahovala úroveň 200%, a Mezinárodní měnový fond pro letošní rok dokonce předpovídá ekonomický růst okolo 4%. Jenže pod povrchem se ukazuje mnohem komplikovanější realita. Ekonomický růst je totiž velmi nerovnoměrný. Daří se bankovnímu sektoru nebo zemědělství, zatímco průmysl, malé podniky a obchod slábnou. Levnější dovoz ničí část domácí výroby, továrny propouštějí a spotřeba domácností výrazně klesá. Prodeje potravin se meziročně propadly o více než 12%. Kritici navíc upozorňují, že oficiální inflace nemusí plně odpovídat skutečné zkušenosti lidí, protože statistický koš stále vychází ze spotřebních návyků z roku 2004 a podhodnocuje dnešní náklady na energie nebo dopravu. Milejova metoda ukazuje, že tvrdé ekonomické reformy mohou krátkodobě stabilizovat finanční ukazatele, ale zároveň dramaticky zvýšit sociální nejistotu. Někteří sociologové upozorňují na alarmující fakt, že obyvatelé Argentiny si mnohdy nepůjčují na bydlení nebo auto, ale na základní potraviny a žijí dlouhodobě na dluh. Téměř polovina nákupů v supermarketech je dnes v Argentině placena kreditní kartou a prudce roste počet nesplácených půjček. Mnoho lidí se dostává do začarovaného kruhu. Na začátku měsíce splatí staré dluhy, peníze jim ale pravidelně dojdou kolem 15. a zbytek přežívají díky kreditním kartám, drobným půjčkám nebo prodeji osobních věcí. Zkrátka, ekonomika na papíře vykazuje známky stabilizace, ale značná část společnosti má pocit, že její každodenní život je mnohem horší než dřív. V ekonomických debatách se proto stále častěji objevuje pojem K-shaped economy. Situace, kdy jedna část společnosti bohatne, zatímco druhá chudne. Zvenčí sice mohou statistiky působit pozitivně, ale společnost se zároveň rozděluje na vítěze a poražené transformace. A právě to začíná podkopávat i prezidentovu politickou sílu. Jeho styl, založený na permanentním konfliktu, útocích na novináře a kulturní válce, fungoval ve chvíli, kdy lidé chtěli někoho, kdo rozbije starý systém. Jenže vládnutí je něco jiného než permanentní kampaň. Když lidé řeší, zda budou mít na nájem, jídlo nebo práci, ideologické konflikty přestávají stačit. Symbolické bylo i jeho dubnové vystoupení, kdy připustil, že pokud jeho projekt neuspěje, může se jednoduše vrátit do soukromého sektoru. To byl i na Milleje nezvykle opatrný tón. Politik, který dosud působil téměř fanaticky sebejistě, najednou připustil možnost neúspěchu. A právě to v Argentíně mnohé znejistilo. Millejova popularita, která už předtím klesala, se propadla zase o kus níž. Dokonce i bývalá prezidentka Kristýna Kirchnerová, která si v domácím vězení odpikává 6letý trest za zpronevěru, má nyní větší podporu než on. A možná právě proto dnes Millej působí nervózněji než kdy dřív. Nečelí už jen opozici nebo médiím, začíná čelit něčemu mnohem nebezpečnějšímu. Velká část společnosti má pocit, že slíbená změna nepřinesla důstojnější život, ale jen nový typ nejistoty.
7: Vysvětluje Leona Šmelcová. Nedávná rekordní výhra v loterii, kdy si jeden sázející odnesl 3 miliardy korun, inspirovala vydavatele internetového deníku Neviditelný pes Ondřeje Nefa k následujícímu zamyšlení, které nazval Rada nad zlato.
10: Zprávy v médiích mají pomyslný index významu a zájmu veřejnosti. Kdyby, dejme tomu, prezident republiky podal demisi s vysvětlením, že už ho to nebaví a bude raději jezdit na motorce, vyvolá to obrovský zájem a bude to mít i význam, dá se říci, historický. Kdyby se to mělo hodnotit od 0 k 10, index významu a zájmu by byl 10-10. Některé zprávy mají velký význam, ale nikoho nezajímají, tak například si Babišova vláda odsouhlasila, že může nařizovat ceny podle vlastního uvážení a dohromady si toho nikdo nevšiml. Index, dejme tomu, význam 8, zájem 2. Index 0,10 si zaslouží výhra bezmála 3 miliard v eurojackpotu. Pro nikoho z nás, troufnu si tvrdit, nemá ta zpráva žádný význam, tedy nula. Samozřejmě s výjimkou výherce. Zájem ale vyvolala obrovský 10. Kdo si ji všiml, asi ho napadlo, co já bych si počal s takovou výhrou. Taky jsem se tou otázkou vlažně zabýval. Velmi vlažně, protože na mě pasuje ta anekdota o Scottovi, který prosil Boha, aby mu přihrál výhru v loterii. Přihraju, ale musíš mi pomoct, ozval se Hospodin. Jak, pane? Ptal se Scott. musíš si koupit los. Kdybych já tedy vyhrál 3 miliardy v eurocheckpotu, požádal bych svoji ženu Ljubu, aby to nějak zařídila. Ona se s nepříjemnostmi umí líp vypořádat než já a už nám to tak funguje přes 20 let. Podle statistiky 70% velkých vítězů skončí do 7 let na dně. Možná by Ljuba dokázala zakormidlovat do té šťastnější třicítky, ale jak jsem řekl, fakt to nehrozí. Máme ale v Česku precedent. Před 7 lety manželé z Česka vyhráli ve sportce 250 milionů. Skončili na dně? Před 3 lety s nimi přinesl Sever iDnes rozhovor. Výherce si nechal na tělo vytetovat čísla 3, 5, 7, 8, 25 a 29. Přinesl rodině 250 milionů. Podle toho, co redaktorovi Martinu Moravcovi vyprávěli, na dně neskončili a chovali se velmi rozumně. V titulku sice stojí Radost nikdy nepřišla, ale je to kouřová clona. Titulek Máme se báječně by přes editora nemohl projít. Co má dělat český výherce 3 miliard? Možná, že by mohl oslovit kolegu Moravce a poprosit ho o spojení. Časem by takto mohla vzniknout jakási společnost výherců. Hlavní cíl? Sdílet návod, co dělat, aby nás lidi nesežrali. Kdo jiný by mohl spolehlivě poskytnout kvalifikovanou, rozumnou a nezáludnou radu, než ten, kdo v té situaci je? Třeba tuto moji radu výherce slyší, poslechne ji a jako bonus mi pošle nějaké drobné, třeba takových 10 mega by se šiklo. Za svoji osobu poskytnu zadarmo radu na zlato výherče, ať vás ani nenapadne jít za ministrem spravedlnosti a nabídnout mu ty prachy jako dar českému státu.
7: Dodává Ondřej Neff. A v této chvíli jsme se dostali na závěr prvních červnových názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
1: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
11: A teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života se pisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Po roce 1989 se každý, na koho prasklo, že donášel tajným, hájil slovy, nikdy jsem nikomu neublížil. Já se nevymlouvám, nezastírám, že jsem mnoha lidem ublížila. Celý život jsem ostatním přinášela neštěstí. Určitě jsem způsobila to, že byl odvolán z funkce jakýsi Mařík, kterého Eda nesnášel. Dcera jednoho chlápka, jehož jméno už si nepamatuju, se nedostala na vysokou školu. Eda ho neměl rád. Jeden z Edových podřízených už nikdy nedostal devizový příslib a výjezdní doložku, protože ho Eda podezíral, že jde po jeho místě. Upevnili jsme Edovu pozici v zaměstnání a zájem estébáků se nám podařilo přesměrovat na jiné lidi. Měla jsem v občanském průkazu stále razítko podniku restaurace a jídelny, potvrzující, že pracuji jako servírka, tedy že jsem spořádaná, poctivě pracující žena, členka brigády socialistické práce. Taky jsem měla v nejrůznějších skrýších poschováváno tolik marek a dolarů, že bych nemusela do konce života hnout prstem. A měla jsem radost, že se Dušánek dostal na ekonomickou fakultu. Počítání mu šlo skvěle. Možná by se na ní dostal, i kdybych majorovi nenaznačila, že by jednou mohl něco udělat on pro mě. Opravdu nevím. Ale byla jsem na něj hrdá. Tahle vzpomínka nikdy nevybledne. Ležela jsem na zemi. Nechápala jsem, jak se to zase mohlo stát. Vždyť jsem dělala úplně všechno proto, aby mě už nikdy nic nepoložilo. V očích mě štípal prach a cítila jsem, že mi z nosu teče krev. Pak jsem ucítila strašnou bolest, myslela jsem, že umírám. Někdo mě právě uchopil zezadu rukama pod pažemi a pokusil se mě zvednout. Vydrž, teď to musíš vydržet. Došlo mi, že mě Eda táhne po cestě. My jsme se vybourali. Vraceli jsme se z chaty. Jeli jsme mým Mercedesem, Eda řídil. V autě jsme se hádali. Eda totiž začala říkat, že se vidíme naposledy, že ale na něco tuší. Almo, si nejchytřejší ženská, co znám, tak se netvař jako ukřivděné děcko. Sama přece víš, že dál už to takhle nejde. Snažila jsem se mu sáhnout na ústa, aby mlčel. Podíval se na mne a pak se svět otočil. Koutkem oka jsem zahlédla auto divně postavené ve svahu. Kapotu mělo zabořenou v hustém křoví. Nechápala jsem, proč mě Eda vleče zpátky. Měl bych strašný malér, Almo, rozumíš? Konečně by na mě něco měli. Křičel a cpal mě polomrtvou a bolavou na sedadlo řidiče. Nic dalšího z toho dne se mi nevybavuje. Řekněte mi, jak to doopravdy bylo, zeptal se mě doktor. Oba víme, že jste neřídila. Měla byste vědět, že kdybyste zůstala ležet na místě, vaše zranění by nebyla tak vážná. Od té nešťastné nehody jsem už nikdy neprožila jediný den bez bolesti. Když jsem s Dušánkovou pomocí dopajdala o berlích k autu, uvědomila jsem si, že se ze mě stala úplně obyčejná postarší žena s pochroumanou nohou. Jedinou dobrou zprávou na tom všem bylo, že jsem si mohla vyřídit invalidní důchod. Budeme muset koupit novou káru, když jste medvídka rozflákali, řekl Dušánek. Jenže já nevím, jestli dokážu s tou nohou řídit.
2: No, tak seženeme řidiče.
0: Cestou jsem pochopila, že Dušánek přirozeně a plynule převzal řízení našeho rodinného podniku. Waltraut tvrdila, že všechno zlé je k něčemu dobré. Říkávala to i babička Maruš. Asi ze mě pobyt v nemocnici udělal starou bábu, protože jsem to začala říkat taky. STB už mě ani jednou nekontaktovala. Správně odhadli, že o mrzáka Eda zájem mít nebude. Ztratila jsem pro ně cenu. Za pár dní Dušánek přivedl Arnošta. Bývalý spolužák z Vysoké pocházel z nějaké vesnice v Jeseníkách. Domluvili se, že mi bude dělat řidiče a pomůže s čím bude třeba. Dostal pokoj v první patře, já se nastěhovala do přízemí. Jedno nedělní dopoledne jsem Arnošta požádala, aby se se mnou projel kolem Edovy vily. Stále jsem tam jezdila. Dříve sama, pak s Arnoštem. Před lety jsem vzala na projížďku naší bývalou ulicí tátu. To bylo ještě před nehodou, ještě jsem měla Mercedes. Věděla jsem, že ho to auto znervózňuje, díval se na ně s nechutí. Když jsem v něm poprvé přijela na nádraží, připomněl mi znovu, pokud se zlu nepostavíš a těžíš z něho, je to stejné, jako bys ho páchala. A když pak viděl kůží potažený interiér mého medvídka, dodal, Almo, slušný člověk na něco takového nevydělá. Smála jsem se. Vždycky jsem se těm jeho řečem smála. Časem mi přestali vadit. Smířila jsem se s tím, že se státy stal jiný člověk, neměl žádná přání, žádné sny. Do Ostravy začal jezdit až poté, co Svatava zemřela. Dušánek dokonce jel na její pohřeb. Měl k dědovi hezký vztah. Jako kluk chtěl na Šumavu každé prázdniny. Nechápala jsem, jak se mu v té díře může líbit. Táta ode mě nikdy nepřijal žádnou pomoc. Vždycky se urazil, když jsem se pokusila vnutit mu nějaké peníze. Ne, můj vztah s tátou nebyl dobrý. Ničím jsem se mu nezavděčila. Když jsem ho tehdy vzala na projížďku naší starou ulicí, zeptal se mě, proč to děláš? Proč tudy jedeme? Jaký to má smysl? Myslela jsem, že bys chtěl vidět náš dům. Není náš, řekl bez emocí. Mě stará čtvrť přitahovala stejně jako v době, kdy jsem nosila Edově mámě silonky, kdy jsme se Zdeňkem do jedné z vil házeli otevřeným oknem schnilá jablka, protože pod ním měla postel Alena. Přitahovala mě, když jsem už dávno žila jinde a marně čekávala na Edu s mísou krabých chlebíčků. Přesně si pamatuju na jeden večer roku 1964, kdy opět nepřišel. Ráno jsem přinesla chlebíčky do pohádky. Jsou čerstvé, tak si dejte, řekla jsem Vláďovi a Waltraut, která právě skončila s úklidem toalet.
3: Vypadají skvěle, zajásal Vláďa.
0: Nepřišel. Co? Poznamenala Waltraut. Oba Edu nesnášeli.
2: Brácha říkal, že teď chodí s Alenou, sekl mě Vláďa.
0: Vláďa dokázal vymyslet jakoukoliv pitomost, abych Edu pustila z hlavy. Jeho bratr Zdeněk taky, o Waltraut ani nemluvě. Tehdy jsem si pomyslela, že takový nesmysl snad nemohli vymyslet ani ti tři. A že to tedy možná bude pravda. Toho dne jsem se před noční směnou jela podívat, jestli Edu opravdu s Alenou neuvidím. Eda se rozvaloval na terase, Alena právě procházela kolem něj a prsty mu prohrábla vlasy úplně stejným pohybem, jako jsem to dělala já. Právě tehdy mě popadla jakási zvláštní posedlost. Potulovala jsem se naší ulicí čím dál častěji. Jela jsem tam i 28. června 1964. Edu ani Alenu jsem neviděla. Šla jsem přes louku k bývalému hřišti, tam, kde jsme se dříve scházeli s Vláďou, se Zdeňkem, s jejich partou. Sedla jsem si do trávy, vytáhla jsem z tašky litrovku vína. Nevím, proč jsem ji tehdy vzala sebou. Setmělo se. Bylo teplo. Louka voněla, víno mi chutnalo. Cestou zpět jsem si všimla, že dveře na terasu naší bývalé vily jsou otevřené. Byla jsem opilá, jinak bych to neudělala. Otevřela jsem branku. Zavrzala úplně stejně jako kdysi. Prošla jsem zahradou, pak otevřenými dveřmi na terase. Byla jsem uvnitř. Byla jsem doma. Jenomže to už nebylo moje doma. Světlo z pouliční lampy ozařovalo náš koberec, naši vitrínu s čajovým servisem a roztomilými porcelánovými figurkami, o kterých mi táta říkal, že je sbírala maminka, naši skříňku se spoustou malých zdobených šuplíků. Klekla jsem si a začala jsem ty šuplíky prohledávat. Táta tam mýval alba s fotografiemi. Napadlo mě, že tam možná pořád jsou. Mockrát jsem se chtěla Josefa zeptat, co s našimi fotkami udělal. Byli mu přece k ničemu. Chápu, že si nechal náš nábytek, sošky, obrazy, ale proč si nechal i naše fotky, oblečení, to jsem nikdy nepochopila. A pak jsem zase ležela na zemi, na zádech, na tom samém koberci a na tom samém místě jako tehdy, když na mě táta házel peníze. Pod krkem mě držel Kamil, Josefův syn. Jeden z těch kreténů, který kdysi chodil stejně jako Alena s úderkou. To jsi ty? Podivil se a pustil mě. Byl doma sám. Přinesl lahev, dali jsme si nějaké panáky. No a pak mi začal svlékat Halenku. Jak nechceš? Takže chceš, abych teď zavolal bezpečnost, že jsem doma přistihl zlodějku? Pamatuju si každou vteřinu. Jakoby ze mě všechen alkohol během chvilky vyprchal. I desítky let poté cítím bolest, kdykoliv si na ten večer vzpomenu. Byla jsem těhotná, ale nebyla jsem si jistá, čí to dítě je. Kamilovo? Edovo? Co kdyby bylo Edovo? Proto jsem se rozhodla, že si ho nechám. Být v tak vysokém věku bezdětná a svobodná bylo v té době divné. Ale hlavně mě děsila představa, že bych musela jít před interrupční komisi. Eva mi o tom dost podrobně vyprávěla. Spolu s ní musel před komisi otec dítěte, tedy kdokoliv, kdo byl ochotný potvrdit, že je ten nezodpovědný mizera, který to dítě nechce. S Evou tam šel Vláďa. Byla to od něj přátelská výpomoc. Evin milenec byl ženatý. Po otázce, jak se to stalo, soudružko, se Vláďa rozesmál a Eva dostala strach, že jí potrat nepovolí. Představa, že bych absolvovala něco takového, mi připadala děsivá. Když se Dušánek narodil, věděla jsem, že jsem se rozhodla správně. Byla jsem šťastná, klidná, spokojená. Zpočátku měl hnědé vlásky. Doufala jsem, že časem budou tmavší, nejlépe černé. Zesvětleli. Ani oči neměl tmavě hnědé. Jsou nazelenalé jako moje. Nikdo se mě nikdy nezeptal, s kým ho vlastně mám.

0: jsem jeho drahá, přesto čekám nahá a čekám na to, co mi poručí.
1: Četl jsem Máminy paměti snad 10krát, ale tuto část možná 100krát. Působila tak bezstarostně. Pamatuju si její proslulé večírky, kdy se u nás doma sešlo klidně i 50 lidí. Tančili, pouštěli muziku. Holky byly jedna krásnější než druhá. Máma měla v našem domě bar. Velký pult z tmavého leštěného dřeva. A za ním police plná láhví alkoholu, k jakým si tehdy většina lidí nikdy ani nepřičichla. Otevírala je jednu po druhé, jako by šlo o minerálky. Taky si pamatuju, jak pořád dokola pouštěli takovou pitomou písničku. Já na to mám, tak si poskočím, tak si vyskočím. Já na to mám. Z magnetofonu. Na plné pecky. A všichni zpívali a skákali v našem obýváku jako malé děti. Teprve na vysoké jsem si začal užívat, že jsem Dušan Hálek, syn Almy Hálkové. V každém nočním podniku jsem okamžitě dostal stůl, ať bylo jakkoliv plno. Proto jsem měl v tu dobu hodně kamarádů. Už jsem nebyl ten divný kluk, který ve třídě na gymplu nepatřil do žádné party. Druhá polovina 80. let byla skvělá. Máma se ke mně přestala chovat jako k neschopnému chlapečkovi, o kterého je třeba neustále pečovat. Po té autohavárii mi dokonce přestala říkat Dušánku. Když mi poprvé řekla Dušane, byl to začátek cesty, během které se z prince stává král. Někdy jsem měl pocit, že mě bere podobně jako dědu. Taky se o něj pořád chtěla starat, chtěla řídit jeho život. A protože o to nestál, pomalu, ale jistě jim začala opovrhovat. Tvářila se naštvaně, když jsem na Šumavě trávil velkou část prázdnin. Ale já ho měl rád. Jako bych se u něj ocitl v jiném světě. V pohádkové říši, kterou tvořil hustý, temný les a malý domek, kde místo nezabírali tuzexový televizor, magnetofon a vitrína s alkoholem, ale prostor dostal starý, oprýskaný stůl se 4 tvrdými židlemi. Na jedné seděl dědeček, na druhé jeho žena Svatava, na třetí já a na poslední Ludvík. Kříženec snad všech psích plemen světa. Dědovo zarputilé tvrzení, že režim padne, bylo dojemné. Myslím, že tomu věřil už od 50. let, kdy ho komunisté zabásli. Zemřel v roce 1988. Odešel s přesvědčením, že nám zkomplikoval život. Tak už o tom pro Boha pořád nemel, vždyť je to úplně jedno a kluk tomu stejně nerozumí, zakřičela jednou Svatava, když děda zase začal mluvit o tom, jaký byl pitomec, že rodinnou vilu prodal a nepočkal, až mu ji komunisté znárodní. Až padne režim, budou všem vracet baráky a vy nebudete mít nic. Jen proto, že jsem byl osel, opakoval zdrceně. Takže bylo dobře, že se listopadové revoluce v roce 1989 nedožil.

Nechápu, že je někdo schopen říct dítěti slova, kterými ho raní. Vezme mu iluze. Usadí mu do hlavy pocit, že bylo podvedeno. Nikdy bych něco takového Dušánkovi neudělala. Rodiče jsou přece od toho, aby děti před vším zlým za každou cenu chránili. Můj táta si ale myslel, že by člověk měl říkat pravdu, bez ohledu na následky. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí. Ten nápis měla Svatava vyšitý na kusu starého zašedlého hadru a vyvěšený nad pohovkou v kuchyni. Prý tam byl ještě po její babičce. Netuším, co na Svatavě táta viděl. Překvapilo mě, jak ho její smrt zničila. Almo, už delší dobu ti chci něco říct. Seděli jsme tehdy u mě na terase. Něco o Jiřím. A řekl mi, že pacičku znal dávno předtím, než se s ním viděl na naší svatbě, protože byl stejně jako on v polovině 50. let zavřený v uranovém dole. Vy jste spolu byli v Jáchymově? A on tě nepoznal? Ale ano, poznal mě. Musela jsem si pomalu ujasnit v hlavě fakt, že jsem seznamovala dva muže, kteří se znali a kteří přede mnou předstírali, že se vidí poprvé v životě. Řekl ti někdy, jak přišel ke svému zranění? Tati, není to jedno. Pacička už tady dávno není. Proč to teď máme rozebírat? Chytili ho. Dva ho drželi. Další dva mu natáhli ruku a jeden mu do ní udeřil kladivem. Byla to odplata. Všichni chlapi, které jsem tam znal, Almo, všichni tvrdili, že si to zasloužil. Byl to udavač. Donášel na spoluvězně, aby pro sebe získal výhody, pokračoval táta. Ale Dušan se to nesmí dozvědět, byl by zklamaný. Aha, takže na tom, aby nebyl zklamaný Dušan, ti záleží, ale jestli budu zklamaná já, to je ti jedno. Já musím snést všechno, že? Křičela jsem. Vstala jsem tak rychle, že jsem převrhla skleničku a červené víno se rozprsklo na světlé dlaždice terasy. Nechala jsem tam tátu sedět a zavřela se v ložnici. Nedal se. Přišel k mým dveřím. Almo, vím, že jsem ti zkazil život a že už to nemůžu napravit, ale nesmíš si myslet, že mi na tobě nezáleží. Moc mi na tobě záleží. Právě proto jsem ti šel z cesty po propuštění z lágru. Nechtěl jsem, abys měla pořád nálepku dcera politického vězně. Myslel jsem, že bude pro tebe lepší, když z Ostravy zmizím. Neotevřela jsem. Seděla jsem na zemi opřená zády o dveře a téměř jsem nedýchala. Táta mluvil dál. Jiří byl v lágru nasazený. Byl mukl jen na oko. Proto mu chlapi rozmašírovali tu jeho pracku. Víš, jak mi bylo, když si mi ho představila jako svého budoucího muže? Ale co jsem měl dělat? Jen doufám, že byl na tebe hodný, že tě měl rád. Nikdy později jsme už s tátou o pacičkovi nemluvili. A já za ním začala občas jezdit na Šumavu. A vždycky, když jsme se vítali a loučili, objali jsme se. To jsme neudělali od chvíle, kdy odešel z naší vily se slovy, že musí jít zabít Josefa. Když táta zemřel, udělali jsme mu s Dušánkem pěkný pohřeb. Na Šumavě, kde to měl rád. Bylo to po dlouhé době vůbec poprvé, kdy jsem na nějaký pohřeb šla.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Ex Libris.
1: Dětský film za komunistického režimu. To nejsou jen slavné kousky z archívu, ale také snímky založené na politickém zadání.
2: Třeba takovým zadáním, které filmaři dostali, bylo natáčet pionýrské filmy a vlastně nikdo příliš nevěděl, jak do toho.
1: Říká filmový historik Lukáš Skupa, autor knihy Jednou nebudeme malí. Český hraný film pro děti 1945 až 1993.
0: Ex Libris. Zítra po 20. hodině na Plusu.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Antonín Petrov byl podnikatel a zakladatel slavné značky hudebních nástrojů. Společnost Petrov patří už víc než 150 let mezi největší výrobce klavírů a pianin v Evropě.
5: Antonín Petrov se narodil v roce 1839 v Hradci Králové. Nejprve se vyučil truhlářem přímo v dílně svého otce. Už v té době ho ale zajímaly klavíry. Jeho strýc Johann Heitzmann vlastnil ve Vídni malou továrnu na výrobu klavírů. Právě k němu šel mladý Antonín do učení. Své dovednosti si ještě zdokonalil jako tovaryš u dalších dvou vídeňských výrobců hudebních nástrojů a po 7 letech se vrátil zpátky do Hradce Králové.
4: V roce 1864 Petrov vyrobil svůj první klavír a založil vlastní firmu. Následující rok novou živnost zaregistroval a po smrti otce předělal truhlářskou dílnu na klavírnickou. Po 10 letech její existence koupil na hradeckém předměstí bývalý hostinec s přilehlými pozemky a vybudoval moderní závod. Začal vyrábět harmonia a později také pianina.
5: Antonín Petrov byl velmi pokrokový. Jeho podnik v Hradci Králové měl jako první stroje poháněné párou a jako druhý ve městě zavedl ve firmě elektrické osvětlení. Petrov rychle a úspěšně zaváděl technické novinky a patentoval si vlastní výrobní metody. Značný ohlas získal na výstavách a tomu umožnilo začít budovat další.

0: půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Valná hromada ČES schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Evropská unie umožní vznik návratových migračních center ve třetích zemích. Serena Williamsová se vrací na profesionální tenisový okruh. Dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jeho západě zataženo, výjimečně s deštěm, teploty do 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
2: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
3: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
2: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
4: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
2: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
1: Dozorčí rada energetické společnosti ČES má 5 nových členů. Akcionáři večer na valné hromadě zvolili například poslance SPD Radima Fialu nebo vrchního ředitele ministerstva financí Karla Tyla. Naopak v radě skončí mimo jiné liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj. Stát prostřednictvím ministerstva financí vlastní v ČESu téměř 70% akcií. V 11 člené dozorčí radě zůstává jedno neobsazené místo. Odbory agentury pro sociální začleňování a 40 organizací pro pomoc závislým v pondělí stávkovali. Chtěli tak upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Vadí jim oznámený přesun agent z úřadu vlády na několik ministerstev.
5: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
6: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
5: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
7: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
5: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Česká centra v zahraničí by mohla skončit, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě. Ohrožená jsou podle něj kvůli problémům s financováním českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Česká centra jsou s projektem organizačně propojena, proto půjdou finanční ztráty za nimi.
8: Ministerstvo zadalo audity a podalo 2 trestní oznámení na neznámé pachatele. Podle Macinky rezort eviduje taky soudní spory, předžalobní výzvy a další finanční nároky, řádově za desítky milionů korun.
9: Ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení.
8: Předchozí ministr zahraničí a současný poslanec za ODS Jan Lipavský odmítá, že by byl za špatné hospodaření zodpovědný.
10: Já jsem teda všechny věci konal v souladu se zákonem a samozřejmě i podle příslušných vlády.
8: V Japonsku podle rezortu stále čeká český pavilon na likvidaci jako poslední. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu za poškození plynovodu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety firmou najatí dělníci omylem navrtali tranzitní plynovod nedaleko obce Paběnice u Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Radiožurnál k dispozici.
11: V roce 2024 dělníci při vrtání narazili na tvrdý materiál. Mysleli si, že je to kámen a pokračovali dál. Přestali, až když za ohromného pískotu začal unikat plyn. Nikomu se sice nic nestalo, ale hrozilo, že vypukne požár sahající do výšky 300 až 400 metrů. To odpovídá například výšce Eiffelovy věže v Paříži. Mluvčí firmy Jakub Ptačinský jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že někdo záměrně posunul vytyčovací kolíky.
12: Protože jsme i nadále přesvědčeni o naší nevině. Studují nyní rozhodnutí naši právníci, aby tak zvážili všechny možné budoucí kroky.
11: Více informací najdete na našem webu irozhlas.cz. Vít Kubant, Radiožurnál.

0: Evropská unie usnadní navracení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady, jak oznámilo kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření návratových center ve třetích zemích.
1: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Ukrajině se daří oslabovat ruské kapacity na zpracování surové ropy. Podle Kyjeva přišlo Rusko od ledna o 40% rafinerií. Kreml na půl roku zakázal vývoz leteckého paliva.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že ukrajinské nepilotované letouny od začátku roku zasáhly 15 ruských rafinérií. Podle Zelenského to nepřímo dokazuje i nejnovější zákaz exportu leteckého paliva z Ruska a úvahy o zákazu vývozu nafty. Pro zemi, kterou ještě nedávno nazývali benzínkou, je to velká ztráta, uvedl ukrajinský prezident. Zároveň ale důrazně varoval obyvatelstvo před dalšími masivními raketovými a dronovými útoky, které podle něj Moskva chystá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Hvězdy na chodníku slávy Zlín Film Festivalu dnes odhalí herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Před velkým kinem ve Zlíně tak půjde už o 45. a 46. filmovou hvězdu.
3: Slyšel jsem dobře? Řekla jsi Noky?
4: Maminčiny Noky přece. Pravý Noky na povrchu klouzavý a uvnitř kyprý a vláčný.
5: Kristýnu Badinkovou-Novákovou se diváci dodnes nejvíc spojují s filmem Pelíšky, kde hrála dceru Jiřího Kodeta Jindřišku. Martin Písařík odstartoval svou hereckou dráhu snímkem Městem chodí Mikuláš.
6: Přicházím ze země, která existuje jen pro radost dětí.
5: Z té výročí narození Miloše Macourka připomenou Jana Naďová, představitelka Arabely, a Ondřej Kepka, který si zahrál malého Honzíka. Program předposledního festivalového dne završí dva koncerty Českého rozhlasu. Od 18 hodin vystoupí Vojtěch Drahokoupil a ve 20 hodin zaspívá Tereza Mašková. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Serena Williamsová se ve skoro 45 letech vrací k profesionálnímu tenisu. Představí se v deblu na turnaji v Queen's Clubu, který je generálkou na Wimbledon. Serena's last dance.
7: Williamsová ukončila kariéru před necelými 4 roky, kdy se naposledy představila na US Open. Teď může šampionka 23 Grand Slamů překonat rekord Martiny Navrátilové. Ta je mezi bývalými světovými jedničkami dosud nejstarší hráčkou, která se po ukončení kariéry vrátila znovu do hry, a to v necelých 44 letech. Američanka Williamsová zatím neodtajnila, s kým si v Queen's Clubu zahraje. Podle britského serveru The Guardian to bude po boku 9. hráčky žebříčku WTA, tedy Kanaďanky Viktorie Mbokové. Ta na Roland Garros v minulém týdnu v singlu mimochodem vyřadila Češky Niklu Bartuňkovou a Kateřinu Siňakovou. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
8: Omezení na Pražském okruhu mezi tunely a nehoda v Ostravě v Rudné ulici. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi tunely. Od 9. do 12. kilometru silničáři opravují směrové sloupky a pracují v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za Břeclaví. Na kilometru 43,5 stojí nouzově autobus. Blokuje odstavní pruh a některá vozidla vybočují. V Ostravě pozor na nehodu v Rudné ulici ve směru do Havířova. U sjezdu k nákupnímu centru Avion osobní auto srazilo srnu. Projíždějte kolem opatrně. A v Praze je mimo provoz tunel Mrázovka ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dnes skončí lhůta, do které mohou obce, kraje i veřejnost podat připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón, ve kterých má být jednodušší stavět větrné nebo solární elektrárny. Jak se k návrhu staví obce a města? Mají mít obce možnost zablokovat stavbu nových stožárů s turbínami? A proč v Česku právě větrné elektrárny vyvolávají tolik emocí? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a také starosta Velkého Oseku, zvolený na kandidátce Nezávislý pro Velký Osek. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
11: Krásné dobré odpoledne.
10: Máte přehled, kolik obcí a měst podalo nebo ještě dnes pošle připomínky k návrhu akceleračních zón?
11: Tak podle těch veřejně dostupných informací to může být v řádech desítek až stovek podnětů přehodnocení toho návrhu, který předložil Ministerstvo pro místní rozvoj. Otázka je, kolik z nich bude relevantních s nějakou podstatou, která se dá opravdu zohlednit v rámci toho návrhu.
10: Říkáte desítky až stovky, těch zón je dohromady 94. Očekáváte, že připomínky vlastně budou mířit proti všem, nebo jsou tam přece jenom některé zóny, které jsou, řekněme, nesporné?
11: Tak řada těch zón byla vytipována v lokalitách, kde už dneska nějaká ochrana z hlediska životního prostředí je, nebo nějakým způsobem chráněná, takže by se to tolik nemuselo dotýkat zastavěných nebo zastavitelných částí města obcí. Nicméně pořád mají možnost se k tomu vyjadřovat neziskové organizace chránící různé veřejné zájmy. A pak jsou tam zóny, které jsou poměrně v nějakém odstupu od zastavěných nebo zastavitelných částí obcí a města, tam právě se asi dá očekávat největší odpor nebo rezistence vůči těm návrhům. Ale jsou i akcelerační zóny, které jsou v uvozovkách nekonfliktní a pravděpodobně tedy projdou podle toho původního návrhu.
10: Těch je v řádově kolik, jednotky nebo několik desítek?
11: Tak můj osobní odhad je, že se pohybujeme v řádech nízkých desítek.
10: Vy jste v polovině dubna řekl, že by města i obce měly být opravdu dobře, nebo měly mít opravdu dobře odůvodněné případné připomínky, tak aby uspěly v rámci připomínkového řízení. Co jste tím myslel?
11: Tak jedna věc je mít nějaké připomínky a námitky vůči tomu návrhu, který vychází z dlouhodobého projednávání a přípravy. Je faktem, že v prvních etapách té přípravy ty podklady nebyly úplně všechny transparentně poskytovány dotčeným orgánům, zejména městům a obcím. I kraje se na to dotazovaly, z čeho vychází ten původní návrh, který zahrnoval několik stovek akceleračních zón napříč celou Českou republikou. Dneska jsme na 94, takže v posledních měsících ten návrh doznal velké změny a je právě tudíž otázkou, jak se k tomu opravdu ty města obce postaví a budou mít tu argumentaci připravenou. Některé ty návrhy jim byly avizovány, některé právě pro některé z nich to bylo překvapení, že se nakonec dostali do toho návrhu pro vymezení akceleračních zón.
10: Co znamená, že ty připomínky budou dobře odůvodněné? Co by to dobré odůvodnění mělo obsahovat nebo na jakých argumentech by mělo stát?
11: Tak pomineme-li podmínky z hlediska ochrany životního prostředí, to už se muselo vypořádat v rámci přípravy toho návrhu, protože akcelerační zóna vlastně vypořádává jakýmsi způsobem paušální EIA, tak to by měly být námitky primárně týkající se kvality života obyvatel, nějaké dopravní prostupnosti nebo z hlediska dopravy, z hlediska i rozvoje území a podobně. To znamená, jsou-li to akcelerační zóny, které můžou dost zásadně ovlivnit třeba občanskou vybavenost obce, její infrastrukturu, tak to jsou podle mého názoru velmi relevantní připomínky, které budou muset být zohledněny. Jinak to může vyblokovat i život a kvalitu bydlení obyvatel dané obce nebo města.
10: Tak jak sledujete informace o jednotlivých připomínkách, jak velká část těch připomínek splňuje tohleto, co jste teď říkal?
11: Tak ty připomínky, co jsem si dohledával, tak z mého pohledu jsou zatím spíš popisovány v nějakým způsobem obecněji. Otázka je, jaká byla potom ta finální verze, a poprvé řečeno, k tomu jsem ještě neměl příležitost se dostat, ale to je opravdu na každé té obci nebo městě. Vím, že někde se podávají formou skupinových nebo svazkových námitek za nějaké regiony i ve spolupráci právě s těmi odborně způsobilými subjekty, neziskovkami a podobně, takže uvidíme, čím to bude odůvodněné. Předpokládáme, že v rámci toho připomínkového řízení se s textací těch jednotlivých námitek budeme mít možnost podrobněji seznámit.
10: Konzultovali některé obce nebo některá města s vámi, jako se Svazem města obcí, ty své připomínky?
11: Ne, nejsem si toho vůbec vědom.
10: Vy jako svaz
11: to je velmi individuální záležitost.
10: Rozumím tomu. Vy jako Svaz města obcí máte nebo sdílíte nějaké zásadní výhrady?
11: Tak my už od počátku říkáme, jestli je opravdu nutné ty zóny vymezovat formálně, když víme, že i podle toho, jak avizuje sama vláda, respektive vládní poslanci, že ve chvíli, kdy bude přijata novelizace stavebního zákona, tak by mělo stavební povolení na jakoukoliv stavbu, tudíž i na obnovitelné zdroje energie, být vydáno do jednoho roku od podání žádosti, tak nám nepřišlo příliš logické na to ještě vydávat zvláštní zákon. Nicméně je faktem, že tohle je svým způsobem důsledek evropské legislativy. Chápeme i, proč došlo k tomu vymezení tak, jak nakonec bylo v tom návrhu představeného před cirka 2 měsíci. A je otázkou samozřejmě, jak ten návrh ještě bude moci být redukován, aby byly naplněny požadavky Evropské unie, kdy my máme povinnost opravdu urychlit nebo respektive zajistit zrychlené povolování zdrojů obnovitelných zdrojů energie, a pokud to neučiníme, tak je zde reálné riziko, že nám budou kráceny dotace do České republiky v řádech několika miliard korun.
10: Z toho, co jste říkal na začátku téhle odpovědi, že tady by měla být novela stavebního zákona, která by měla bez ohledu na akceleroční zóny urychlit povolování staveb, chápu dobře, že z vašeho pohledu, z toho praktického pohledu, ty akcelerační zóny jsou zbytečné?
11: No, pokud srovnáme ty návrhy a ten podklad, který jsme dostali k dispozici k novelizaci stavebního zákona, tak logicky to z toho vyplývá. Bude-li stavební zákon, který každou stavbu, a to i zdroje obnovitelné energie, které nebudou v těch akceleračních zónách, tak od data podání žádosti budou povoleny do jednoho roku, tak toto je avizováno, ta předmětná novelizace, tak pak se zdá, že opravdu zvláštní zákon nebo zvláštní nařízení o vymezení akceleračních zón se zdají v podstatě být zbytečné.
10: Vy už jste se krátce dotkl historie toho, jak vznikaly akcelerační zóny, že původně jich bylo daleko víc, potom v průběhu jednání se ten okruh zúžil na těch aktuálních 94. Přesto od některých starostů jsem slyšel v těch posledních dnech a týdnech, že ten návrh s nimi nikdo dopředu nekonzultoval. Dodávali, že kdyby třeba ta debata dopředu byla, tak by teď ten odpor a těch připomínek nemuselo být tolik. Souhlasíte s tímhletím postojem?
11: Naprosto s tím souhlasím, přece jenom se to bytostně dotýká té územní místní samosprávy, a už od počátku, kdy se ten návrh připravoval v řádech stovek akceleračních zón, tak jsme avizovali, že by bylo vhodné to projednávat. Ze strany státu jsme dostávali odpověď, ano, dojde na to, určitě bude často projednávat, určitě bude příležitost zohlednit některé specifické podmínky, nicméně se tak nestalo a došlo to do fáze, kdy bylo formálně vyvěšeno nařízení vlády o územním rozvojovém plánu, které zavádí akcelerační zóny, a až v tento moment mohli opravdu se s tím dopodrobna seznámit ty dotčené samosprávy a mohli podávat konkrétní podrobné připomínky, což z mého pohledu není úplně partnerský přístup mezi státem a samosprávou.
10: Čí je to chyba?
11: No, jednoznačně předkladatele. Ten by měl mít zájem na tom, aby takovýto návrh proběhl co nejméně konfliktním režimem nebo způsobem.
10: Pardon, takže ministerstva pro místní rozvoj pod aktuálním vedením této vládní koalice, chápu to dobře?
11: Já se domnívám, že to je už dáno od počátku tím přístupem předkladatele, to znamená už nějaké 2 až 3 roky zpátky. A prvoiniciátorem té změny nebo toho nařízení, jestli si dobře uvědomuju, tak nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj, ale Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Formálně to zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, protože jde o územně plánovací dokumentaci a podle kompetenčního zákona to spadá do jeho gesce, ale věcně ten obsah připravoval MŽP s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
10: Místopředseda Svazu města obcí Pavel Drahovzal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vaše kolegyně, ředitelka Svazu města obcí Radka Vladyková, před 2 týdny v tomto pořadu mluvila o tom, že pro Svaz města obcí je důležitý paralelní návrh, který ve sněmovně podal poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek z Motoristů Sobě, a to v rámci jednání o novele stavebního zákona. V tom návrhu chce posílit pravomoci obcí při rozhodování o větrných elektrárnách. Je tohle i pro vás zásadnější než to samotné vymezení akceleračních zón?
11: Tak faktem asi zůstane, že akcelerační zóny vymezeny budou. Je jenom otázka, v jakém počtu a kde konkrétně. A pokud k tomu ještě paralelně přibude ta možnost kompetence města nebo obce prostřednictvím zastupitelstva schválit odstup této akcelerační zóny a ochránit tak kvalitu bydlení a života obyvatel, tak je to pro nás určitě mnohem zásadnější než to, kde ta zóna nakonec vznikne.
10: Ten návrh Filipa Turka počítá s tím, že v určité vzdálenosti od obce by mohly vznikat větrné elektrárny pouze se souhlasem té obce. Ta vzdálenost uvnitř akceleračních zón má být 900 metrů, mimo ně 1200 metrů, respektive u elektráren vyšších než 240 metrů. To má být 5x jejich výšky. Tyhle ty vzdálenosti, s těmi jste spokojení?
11: Tak mohli bychom tady o nich licitovat dlouze, ale považujeme to za nějaký minimální standard, že větrná elektrárna o výšce 240 metrů bude nějakých 1,2 kilometrů od té zastavěné části. Optimum pro někoho může být 1,5 kilometru, 2 kilometry. Spíš jde o to, aby se nestavili na hranicích obce, kde jedna s tím souhlasit bude a druhá s tím souhlasit nebude, aby takzvaně nedocházelo pak ke konfliktu mezi dvěma samosprávami, a tohle to bude muset pohlídat ten příslušný povolující úřad.
10: Tahle ta změna má být součástí novely stavebního zákona, to už jsem říkal. Naši posluchači určitě dobře vědí, že to je návrh, který budí hodně emocí, ke kterému je řada připomínek. Nebojíte se, že projednávání té novely bude trvat a že tedy akcelerační zóny vzniknou dříve, než projde tahle ta novela, a že toho budou investoři využívat?
11: Tak podle všeho se to jeví tak, že to pravděpodobně tak dopadne, jak popisujete. Pak je na snadě, jak rychle bude možné opravdu ochránit ty zájmy měst a obcí, jestli třeba nemůže jít ten návrh pana vládního zmocněnce úplně svojí samostatnou cestou, například v režimu legislativní nouze, to znamená schválením v prvním čtení a okamžitě postoupení do Senátu. Tudíž teoreticky vzato by mohla kompetence města obcí na ochranu před akceleračními zónami nabít v podstatě stejné účinnosti jako to vlastní nařízení, ono vymezení akceleračních zón.
10: O tom jednáte nebo budete jednat s vládou nebo se zmocněncem Filipem Turkem?
11: Tak vzhledem k tomu, že byla novelizace stavebního zákona i z návrhu koaličních poslanců odsunutá až na, jestli se nemím, 3. nebo 4. června, tak je na snadě o tom s nimi začít jednat, jestli to opravdu neposuneme do toho režimu schválení v legislativní nouzi, abychom ochránili města a obce. Určitě je to na místě se s nimi o tom bavit, o tom jednat.
10: Ten návrh počítá s tím, že u projektů větrných elektráren v určité vzdálenosti od obcí budou tedy rozhodovat právě tyto obce. Tím se myslí a má myslet zastupitelstvo, anebo se počítá s tím, že by byla místní referenda?
11: Tak primární odpovědnost bude mít zastupitelstvo. Je faktem, že pro řadu měst a obcí je to tak kruciální otázka, že můžou zvažovat i formu uspořádání referenda. Pak to zastupitelstvo při splnění podmínek závaznosti referenda bude muset respektovat rozhodnutí obyvatel, i kdyby třeba chtělo jiný přístup.
10: Je rozumné na tohle téma dělat místní referenda? Jaké s tím máte zkušenosti?
11: Tak moje osobní zkušenosti nejsou zatím žádné. A jestli na to dělat referenda, To je opravdu zásadní otázkou pro každé město nebo obec. Primárně by tam měla nejprve proběhnout možná nějaká diskuze s občany, jestli to chtějí připustit nebo ne, což se už svým způsobem odehrálo teď v rámci přípravy připomínek nebo námitek vůči akceleračním zónám, tak někde už asi mají zpětnou vazbu od veřejnosti. Někde to není tak vyhraněné, tak možná se to odehraje. Smyslem toho místního referenda je dostat jednoznačnou odpověď s podporou obyvatel, aby zastupitelstvo vědělo, že nerozhoduje izolovaně samo o sobě, ale že i zohledňuje názor obyvatel.
10: Někteří zástupci ekologických sdružení popisují, že do debat o větrných elektrárnách se v mnohých obcích zapojují i aktivisté, kterých se vlastně ty konkrétní projekty netýkají, že v některých případech potom šíří dezinformace, že se snaží mobilizovat obyvatele proti plánům větrných elektráren. Máte takové zkušenosti a je třeba tohle argument pro to nedělat místní referenda?
11: Rozhodně by to neměl být argument, proč nedělat místní referenda. Tohle je odpovědnost primárně toho vyhlašovatele, to znamená představitelů daného města nebo obce, jakými informacemi obyvatele zásobují nebo jaké jim zpřístupňují. A za druhé, každý obyvatel má možnost si sám udělat svůj úsudek na základě těch dostupných informací. Bohužel dezinformační kampaně, nejen tedy v rámci akceleračních zón, jsou už, dá se říci, jistým koloritem veřejných záležitostí a měli bychom se naučit všichni s nimi velmi obezřetně nakládat a ty informace selektovat.
10: Co to znamená, že bychom se měli naučit s tím nakládat?
11: Tak minimálně se snažit vždycky ty informace ověřovat vícezdrojově, vycházet z oficiálních zdrojů, z těch dlouhodobě konzistentních, a nevycházet z názorů jenom nějakých účelově zaměřených informačních toků nebo ad hoc založených společností a podobně. Je potřeba vycházet primárně z vědeckých ověřitelných poznatků.
10: Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vnímáte tlak, aby v Česku vznikaly větrné elektrárny, nebo naopak spíš tlak, aby nevznikaly?
11: Spíš ten tlak, aby nevznikaly, protože s tím nemáme jako Česko mnoho zkušeností a nevnímáme se jako v uvozovkách větrná velmoc.
10: Když zúžím ten okruh na vládu, tak od vlády vnímáte spíš tlak, aby byly nebo aby nebyly?
11: Já se domnívám podle té prezentace, kterou jsem měl možnost několikrát vidět, že vláda to vnímá jako v uvozovkách nutné zlo, abychom splnili podmínky Evropské unie, abychom udrželi dotační prostředky v České republice v řádech několika miliard korun, které pak slouží našim obyvatelům. A nikdo neříká, a to je to třetí podstatné, že všechny ty akcelerační zóny nakonec budou využity, když vzniknou zdroje obnovitelné energie i mimo ty akcelerační zóny, tak ty se do toho vlastně celého kvanta nebo do té sumy vyrobené energie z obnovitelných zdrojů, tak se budou započítávat taky i mimo ty akcelerační zónu. A to je klíčové asi, že to není jenom povinnost, aby všude tam, kde se stanoví akcelerační zóna, aby tam vznikaly i ty vlastní zdroje.
10: Tak jak vnímáte a dostáváte ohlasy od města obcí, jaký je zájem investorů o větrné elektrárny?
11: Tak jsou lokalce, kde asi proto ty podmínky jsou vhodné, takže ty investoři se předhánějí, nabízejí městům a obcím svoje podmínky, za kterých by i případně na obecních pozemcích nebo v blízkosti té obce ty větrné elektrárny mohly vzniknout. A pak jsou lokace, které nejsou asi pro investory tak zajímavé z řady důvodů, třeba z hlediska nějaké ekonomické návratnosti nebo obtížnosti výstavby.
10: Z médií nebo na sociálních sítích to mnohdy vypadá tak, že lidé jsou vesměs proti větrným elektrárnám. Na druhé straně Hnutí Duha zveřejnilo na jaře průzkum, podle kterého větrnou energetiku podporuje zhruba 63% lidí. S podporou využití větrné energie přitom podle toho výzkumu souhlasila i nadpoloviční většina voličů vládní koalice, tedy Hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Naopak s omezováním větrných zdrojů energie v tom průzkumu souhlasilo kolem 13% respondentů. Jak to jde dohromady s výsledky referenta s atmosférou v obcích, kde se o tom uvažuje?
11: No, tady se krásně ukazuje ten takzvaný NIMBY efekt. Jo? Jsme pro podporu obnovitelných zdrojů energie, A jde-li přímo o větrnou energii nebo o větrné elektrárny, tak klidně ať stojí, ale ne u mého, domu nebo za mojí obci, ať stojí někde jinde. Což v řadě případů není proveditelné, proto obecně v těch průzkumech ta podpora bude, ale ve chvíli, kdyby se to bude týkat nějakého konkrétního města nebo obce, tak v mnoha případech tam zazní kritické připomínky a námitky, že to tam ti obyvatelé nechtějí. Tím neříkám, že neexistují města obce, kde to i kvitují, nebo to chtějí, nějakým způsobem to podporují, nebo se vůči tomu nevyhraňují, i takové lokace jsou.
10: Jaká je cesta nebo recept na to, aby se investor s obcí a obyvateli dohodl?
11: Tak primárně asi většina lidí to bude chtít odvinout od nějakých ekonomických přínosů nebo bonusů. Druhá věc, aby je to nijak zásadně neomezovalo v kvalitě života, aby to nezasahovalo do ochrany životního prostředí, což samo o sobě by mělo být těmi akceleračními zónami nějakým způsobem zapovězeno nebo vlastně ochráněno. Takže tohle jsou asi hlavní atributy, jak může investor přesvědčit obec, respektive její obyvatele, a cesta tam určitě je, určitě by tam neměla přijít z pozice nadřazenosti nebo nepartnerského, neklientského přístupu.
10: Podle průzkumu z března pro víc než 2/5 lidí přijatelnost výstavby větrných elektráren v okolí jejich bydliště zvýší přímé odměny pro domácnost, třeba kompenzace nebo sleva na energiích nebo podíl na zisku. Tohle odpovídá zkušenostem, které máte od kolegů tam, kde se to řeší?
11: Je to jeden z atributů, který může do jisté míry ovlivnit to rozhodnutí nebo to pozitivní vnímání, proč mít v uvozovkách za humny větrnou elektrárnu, proč ji tam připustit. Takže ano, může to být pozitivně vnímáno.
10: Mluvil jste o dezinformacích. Máte pocit, že obyvatelé Česka mají dost relevantních a podložených informací o větrné energetice?
11: Z mého pohledu ano. Já, co jsem si dohledával různé zdroje a záležitosti k tomu i k té přípravě právě nařízení vlády, tak z mého pohledu jich je poměrně dostatek. Je to jenom otázka, jak moc lidé chtějí dohloubky, v jakém rozsahu číst a vůbec, jestli to chtějí připustit jako jeden z možných způsobů výroby energie. Přece jenom v této oblasti jsme do jisté míry pořád jako Česko nepolíbení. Příliš často to neznáme, jsme zvyklí na tradiční způsoby výroby energie, včetně teď řeknu i jaderné energetiky nebo vodních zdrojů. Větrné elektrárny jsme měli vždycky spojené spíše s Německem nebo Rakouskem, popřípadě Pobaltím. Takže je to otázka vnímání a naladění motivace českých obyvatel a připustit to v rámci našich, teď řeknu, hlav myslí, že i tohle to může být způsob, jak energii vyrábět.
10: A když se vrátím k akceleračním zónám, to, že tedy jsou připraveny, to, že se o nich debatuje, to, že k ním obce dávají připomínky, myslíte si, že to všechno může změnit situaci a vztah lidí k větrné energetice v Česku?
11: Z mého pohledu určitě ano. Je to minimálně otázka, která je pro řadu Čechů velmi zásadní. Mají potřebu se k ní vyjadřovat, bavit se o ní a musí si tu věc u sebe rozhodnout a nějakým způsobem uzavřít. Doufejme, nebo můžeme doufat, že to nebude čistě jenom negativismus, ale že tam i bude převládat nějaké kritické myšlení a nakonec se dojde k nějaké shodě v rámci toho území, potažmo v rámci toho nařízení vlády, abychom tuhle záležitost mohli takzvaně uzavřít, mít ji za sebou a mohli jsme pokračovat v dalším vývoji obnovitelných zdrojů.
10: Říká místopředseda Svazu města a obcí Pavel Drahovzal. Díky za rozhovor, naslyšenou.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho neměl, řekl Andrej Babiš.
14: Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který...
15: Brusel se podle dostupných informací nezajímá jen o samotný Agrofert, ale i o další firmy spojované s Andrejem Babišem.
16: Opozici vadí i to, že ministerstvo zemědělství dál proplácí dotace Agrofertu.
17: Premiér předpokládá, že další odpověď českých úřadů celou věc uzavře.
18: Babiš možná narazil. Evropská komise poslala do Česka další dopis. Má stále pochybnosti o tom, jak český premiér vyřešil svůj střet zájmu. Týká se to 100 milionů pro Agrofert. Co s tím a nemůže na to Česko doplatit? Ptám se Terezy Čemusové, redaktorky i rozhlasu, pokrývající dotační kauzy. Dnes je pondělí 1. června. Ahoj Terezo, díky, že jsi udělala chvíli na Vinohradskou 12.
19: Ahoj Matěji, děkuji za pozvání.
18: A budeme řešit spolu zase střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Evropská komise totiž nepovažuje problém možného střetu zájmu premiéra za vyřešený v tuhle chvíli. Vyplývá to z oficiálního dopisu, který dostali do rukou české úřady. Kdo komu ten dopis poslal?
19: Ten dopis tentokrát byl adresovaný velvyslanci při Evropské unii Vladimíru Bertlovi, ale pak samozřejmě putoval na Ministerstvo pro místní rozvoj. A pod dopisem je podepsaný Hugo Sobral, což je vysoce postavený úředník z Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise, to je spíš známý pod tou zkratkou DG Regio. Toto ředitelství spravuje několik evropských fondů, ze kterých vlastně Česká republika čerpá dotace. Je to třeba operační program Doprava, je to IROP, je to operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, kde právě žádají velmi často firmy z holdingu Agrofert, ale tento úředník v tom dopise uvádí, že píše jménem dalších generálních ředitelství, včetně DG Agri, pod které spadá zemědělství.
18: Tak bychom tomu mohli říkat DJ Agri, tak tomu říká Radim Fiala ze SPD.
20: DJ Agri celou věc prozatím jen vnitřně monitoruje. To je ten...
19: Dobrá zpráva, že to monitoruje DJ, úřad. Ale...
18: Slyšel jsem ho v 360 na PSN Prima News.
19: Kdy jako koaliční partner byste vzali za ruční brzdu? Když zjistíte, co?
20: Když nám například Evropský soud řekne, že je to špatně...
18: Ty máš ten dopis k dispozici. Co se komisi teda nezdá?
19: Já asi jenom připomenu, že je to druhý dopis, že ten první dopis dorazil do Česka v první půlce února a že to bylo v době, kdy ještě akcie Agrofertu stále držel premiér Andrej Babiš. A už tehdy v tom únoru chtěla Evropská komise ujištění, že nejsou vypláceny žádné finance z unijního rozpočtu, žádné dotace, takže ta dotační stopka, o které se teď psalo v médiích, podle mě nebyla nic nového, byla popsaná už v tom prvním dopise. A české úřady, zastoupené tedy Ministerstvem pro místní rozvoj, na to odpověděly dle mého spíš jako obecně, že ta prevence střetu funguje, že je dobře nastavená už v návaznosti vlastně na ten první audit ke střetu zájmu. Ale chybilo tam právní posouzení toho nového RVSVP trustu, do kterého v mezidobí Andrej Babiš přivedl akcie Agrofertu a dalo se vlastně čekat, že ta odpověď nebude úplně jako uspokojivá pro Evropskou komisi. No a ten poslední dopis, který přišel 20. května, mluví o dalších 5 bodech, které je třeba vyjasnit a stěžení je právě to posouzení RVSVP trustu.
21: Žádám vás o úřední kopii statutu a jakékoliv další právně relevantní informace týkající se zřízení a správy nového svěřenského fondu. Kromě toho vás žádám o komplexní právní posouzení stávající majetkové struktury a správy majetku.
18: Od té chvíle, co Babiš ale vložil Agrofert do RSVP trustu, tak uplynulo hodně vody, dost týdnů. Proč to řeší Evropská komise tím dalším dopisem až teď?
19: Ona jako čekala podle mě, jestli české úřady rovnou nějakým způsobem se budou k tomu RSVP trustu vyjadřovat a vzhledem k tomu, že ty české úřady napsaly do té své odpovědi, že oni ho posoudí až v momentu, kdy přijde nějaká žádost, kdy budou muset rozhodovat o nějaké žádosti. Aha. Tak jako neměli co poslat. Nevím, jestli to byla taktika těch úřadů, že nechtěli, jestli je to zdržovací taktika, jo, ale prostě to posouzení RVSVP trustu v ten moment české úřady neměly, nebo většina českých úřadů ho neměla.
18: A ta žádost o dotace teda teď nějaká přišla, že to řeší i Evropská komise právě v tuto chvíli?
19: Tam v tom dopise je zmíněná žádost o dotaci od Kosteleckých uzenin, což byla nová informace. Já jsem se snažila k tomu zjistit víc. A je to dotace z loňského září, která byla podaná právě na Ministerstvo průmyslu v rámci toho operačního programu Technologie aplikace pro konkurenceschopnost na nějaká úsporná energetická řešení a jde o 3,7 milionů korun zhruba. Ta žádost je vlastně ve fázi administrace, ona se zpracovává, takže že ten úřad o ní dosud nerozhodl a ještě ji neschválil. A mluvčí úřadu Štěpánka Filipová mi k tomu řekla teď aktuálně, že se bude muset prostě posoudit ten střet zájmu. Takže předpokládám, že v rámci toho se prostě bude muset rozebrat ten RVSVP trust, bude muset proběhnout nějaká asi analýza toho trustu.
1: Agrofertu už podle Seznam zpráv letos přišlo 200 milionů korun na zemědělských dotacích, respektive od té doby, co je Andrej Babiš premiérem. Nicméně to jsou peníze, které vyplatili české úřady. To znamená, že my o ty peníze teprve budeme žádat Evropskou unii a za tebe není jisté, nebo je tu určité riziko, že ty peníze nemusíme dostat zpátky v momentě, kdy má Evropská komise pochybnosti o tom, jestli teda stále platí, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, nebo už to tak není.
19: Tohle bude trošičku složitější odpověď. Tady je několik jakoby balíků dotací a ty zemědělské dotace stojí trošku zvlášť. Podle mých informací od toho jmenování Andreje Babiše premiérem nepřišla žádná nová žádost, nebylo nic schváleno, nebylo nic vyplaceno, co se týče třeba těch dotací právě z ministerstva, průmyslu, z Fondu životního prostředí. Co se týče zemědělských dotací, to je prostě samostatná kapitola. On ten první dopis, který do Česka přišel, o kterém jsem už umluvila, se těch zemědělských dotací vůbec netýkal. Státní zemědělský intervenční fond, přes který vlastně do Česka teče veškerá ta zemědělská podpora, on postupoval trošku jinak než ostatní úřady, které rozdělují dotace. On si hned potom 20. únoru, kdy Andrej Babiš převedl akcie, zadal analýzy na posouzení právě toho RVSVP trustu a souladu s tou protistřetovou legislativou. Za prvé, on byl v největším zájmu médií kvůli dotacím pro Agrofert a za druhé, on věděl, že mu začnou chodit žádosti o ty přímé platby, o ty nárokové dotace a že oni prostě budou muset ten střet zájmu řešit, nebo možný střet zájmu, ať jsem korektní, mnohem dřív než ostatní úřady. A že se k tomu budou muset nějak postavit. Ty analýzy, o tom už se psalo, vyšly zjednodušeně ve prospěch Agrofertu. Podle nich fond vyhovuje českému i unijnímu zákonu nebo té legislativě. A i když se objevily nějaké hlasy, které ty expertízy zpochybňují, tak prostě vedení fondu je bere jako dostatečný podklad pro to, aby se rozhodlo, že bude vyplácet dál dotace. Mm-hmm. Ještě je potřeba říct, že se vyplácí právě ty přímé platby. Nevyplácí se momentálně, to jsem si ověřovala znovu u mluvčí fondu, nemají na stole žádnou žádost o nějakou tu investiční dotaci. Jo, a ty přímé platby, to je prostě balík dotací, nad kterými je pořád strašně moc otazníků.
1: Rozumím.
19: Já musím přiznat, že když ten dopis jsem dostala do ruky a viděla jsem, že ta dotační stopka by se měla týkat i těch zemědělských dotací, které se vyplácejí a vlastně i přímých plateb, tak mi v hlavě vystalo jako několik otázek a byla jsem hodně opatrná. A moje první otázka právě byla: za prvé, týká se ta stopka i přímých plateb? Protože ačkoliv vám jako experti řeknou, že ten článek 60 na evropského nařízení, který upravuje ten střet zájmu na Evropské unii, se týká všech dotací, tedy i těch přímých plateb, tak během toho prvního auditu, kdy už ten článek 61 platil, se prostě přímé platby neřešily. V té závěrečné zprávě k zemědělskému auditu, kterou já jsem získala relativně nedávno před možná rokem a která nebyla nikdy veřejná, se kolem nich spíš našlapuje, ale Evropská komise nikdy nechtěla zpět. Já jsem se na to znova ptala obratem Evropské komise a stejně jako před lety i teď jsou ty jejich odpovědi jako vágní. Před lety mi vlastně mimo záznam většinou jako říkali, že riziko střetu zájmu u přímých plateb je nižší, takže se to jako neřeší. A to samý vlastně, ta komunikace probíhá stejně, když se jich zeptáte napřímo na citaci, týká se tohle omezení i přímých plateb, tak nechtějí vlastně to jako napřímo říct. Jo? Ty přímý platby jsou takový citlivý a může v tom sehrát roli i to, že Andrej Babiš rozhodně není jediný jako evropský veřejný funkcionář, který je čerpá, nebo jehož firmy je čerpaly, jo? Nebo kde je to riziko.
1: Chápu, ale dobře, v tom dopise se nicméně píše, že Česko by nemělo Evropské unii žádné dotace pro Agrofert a skutečně tam je žádné dotace fakturovat vlastně do doby, než se vyjasní všechny ty otázky, na které se Evropská komise ptá. K tomu teda má své vyjádření i ministr zemědělství pan Šebestián, který teda vedl v minulosti státní zemědělský intervenční fond a čelil v kritice ve sporu o střet zájmu Andreje Babiše, že vystupoval ve prospěch Agrofertu Andreje Babiše, čelil takové kritice.
2: Dopis DG Regio tak je vykládán. A to tak, že Evropská komise rozhodla, že došlo k pozastavení plateb, tak takový výklad je však nesprávný.
1: Tak teď říká, že ten výklad toho dopisu, že by Evropská unie zastavila vyplácení dotací, není správný.
2: A je právně nezávazný pro nás.
1: že se to dělá jiným rozhodnutím, které by pak navíc bylo přezkoumatelné soudním dvorem Evropské unie.
2: Dle článku 263 smlouvy o fungování Evropské unie.
19: Jako musím přiznat, že to, že vlastně do tohohle dopisu bylo zařazeno i DG Agri a že se to týká i těch zemědělských dotací, pro mě bylo trošku překvapením, protože Státní zemědělský intervenční fond dostal někdy v polovině března svůj vlastní dopis, kde se měl řešit právě ten soulad s protistřetovou legislativou. A ten fond je trošičku jako v jiné pozici, protože už tady v ruce má nějaké analýzy.
1: A samostatně komunikuje vlastně s jedním z těch ředitelství.
19: A vlastně komunikovali samostatně a mně to přišlo, že vlastně najednou se tady rozjíždí komunikace jako na dvou kolejích a úplně stejně mi to řekla mluvčí toho fondu Eva Češpiva, která mi říkala, my teď vlastně komunikujeme dvojkolejně, protože tady máme jednu komunikaci na ten dopis, který přišel nám a zároveň po nás Ministerstvo pro místní rozvoj chce, abychom jim dodali nějaké informace. Udělají to tak, ale je to trošku jako matoucí, protože on i ten postup vždycky byl u těch zemědělských dotací jiný v té komunikaci, zatímco u toho prvního auditu jsme vždycky jako o těch dotacích právě třeba z ministerstva průmyslu, které zmiňuji, že vždycky jich bylo jako nejvíc, tak jsme je nejvíc sledovali, tak tam jsme jako v průběhu věděli, co se kolem toho děje, zatímco u toho zemědělských dotací se to hodně jako drželo pod pokličkou, probíhala tam nějaká jednání, než vůbec byla vydaná nějaká závěrečná zpráva, takže byly to vlastně jako kdyby dva samostatné audity a teď najednou ta komunikace probíhá jako na dvou linkách, tak rozumím možná i tomu, že je to matoucí pro vedení toho fondu, že teď si potřebují vyjasnit, jaká ta komunikace je teda pro ně
1: nejdůležitější. A kdo s čím má teda jenom problém.
19: Ano, a jenom se chci jako zpátky vrátit k tomu, že vlastně v médiích zaznělo, že nám už teď prostě Evropská komise něco nechce proplatit. Ono, to proplácení z Bruselu prostě nefunguje tak, že v okamžiku, kdy my vyplatíme něco z českého rozpočtu, což mimochodem je naprosto standardní postup, že se to předfinancovává z českého rozpočtu, to tak prostě je vždycky. Jo. Takže by okamžitě jsme to nedostali prostě z toho unijního.
1: No, dobře, ale to riziko tu je, ne? Opozice varuje, že to riziko tu skutečně je, že bychom ty peníze nemuseli dostat zpátky.
19: Jo, to riziko tu je, ale zároveň týká se teďkon jako momentálně těch přímých plateb, nad kterými prostě jsou ty otazníky, jestli teda se na ně ten střet zájmu vztahuje nebo nevztahuje a jestli je ta komise měla nebo neměla na mysli. Já samozřejmě neznám přesný termíny, kdy se jakoby vykazujou v uvozovkách ty faktury do Evropské komise. Vím, že to může probíhat třeba čtvrtletně, ale já mám dokonce pocit, že u těch přímých plateb je to třeba až jednou za rok a není vyloučený, že třeba se v té komunikaci dostane ten úřad na nějakou jako jinou úroveň. Že se třeba podaří nějakým způsobem si to vyjasnit do toho roka. Jo? Ta Evropská komise je vlastně opatrná, ona prostě postupuje takovým jako s tím svým klasickým opatrným způsobem, dokud si neověříme, že je všechno v pořádku, tak prostě vám říkáme, nechceme tady mít na stole žádný platby. Jo?
1: Velké téma to bylo při interpelacích na členy vlády ve sněmovně.
3: Já jsem střet zájmu vyřešil velice nadstandardně.
1: Babiš při interpelacích odmítal, že by řešení střetu zájmu bylo nedostatečné.
3: Bavil jsem se akcí a nikdy už je nebudu mít. Nikdy.
1: Říká, že jsou to naopak udání opozice, která mohou poškodit zájmy Česka, udání tedy do Bruselu.
3: Takže proč ta komise píše? No protože vy stále udáváte. Vy tady stále píšete, jo, a Piráti v tom byli nejlepší.
1: Ivan Bartoš z Piráty podali trestní oznámení k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi.
4: Trestní oznámení, které čítá zhruba 100 příloh k evropskému žalobci i podnět k Evropské komisi. A
1: hnutí STAN taky poslalo trestní oznámení.
22: Pro podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s vyplácením dotací společnostem z holdingu Agrofert.
1: Aby se prověřil postup vyplácení dotací v Česku. K tomu šéf ODS Martin Kupka tvrdí, že Babiš lže ohledně toho, jak vyřešil střet zájmu, protože nezveřejnil status svěřenského fondu a část firem do něj nezahrnul. Čímž se dostávám k důležité otázce, totiž jestli v tom dopise je věnován prostor dalším společnostem Andreje Babiše, které v tom RSVP Trustu nejsou a které ale neberou evropské dotace, byť třeba koncern Hartenberg bere velké peníze z veřejného zdravotního pojištění.
19: Jo, já ti na to odpovím, ale neodpustím si poznámku, že to, co se děje ve sněmovně, je prostě politika a mně to přijde trochu úsměvný, protože já jsem několikrát už říkala a psala jsem na to články, že současná opozice zase minulá vláda měla možnost třeba mnohem líp nastavit tu protistřetovou legislativu, upravit pořádně zákon o střetu zájmu, o kterém teď víme, že je prostě napsaný mizerně. Musím teda z toho vyjmout Piráty, kteří se fakt jako snažili, to je teda čest výjimkám. A takže mně to přijde vlastně úsměvné, že to téma, které je hrozně trápilo před volbama v roce 2021, je pak příliš netrápilo během jejich vlády. A teď už je to zase jako trápí. Ale
1: teď se taky řeší, pardon, jestli se k tomu nesvolá znovu mimořádná schůze sněmovny a tak dále, takže ta politická rovina určitě bude pokračovat. Ale zpátky, Sindel Hartenberg.
19: Ano, to, že Andrej Babiš nevloží do RVSVP Trustu tuhle tu část svého biznesu, že tam převede jenom akcie Agrofertu, on opakoval od začátku. Moje interpretace je ta, že právě tím, že Sindel ani Hartenberg nečerpají dotace, ani většinou nežádají o veřejné zakázky, já jsem si dost jako hlídala potom 9. prosinci, jestli státní podniky, firmy, úřady nezadávají veřejné zakázky některým firmám z Agrofertu nebo právě ze Symbion nebo Hartenbergu. Takže jako vím, že se to dělo, ale tady tyhle ten Symbion vůbec, Hartenberg, jako oni nečerpají prostě veřejné peníze v tom smyslu dotace nebo veřejné zakázky. Takže podle mě pro Andreje Babiše nebylo důležité řešit tuhle rovinu a odstřihnout se od nich. A ano, komise se na ten Babišův biznis ptá, je to zase docela logické, protože když se řešil ten střet zájmu před 7 lety, tak Andrej Babiš měl ve svěřenských fondech uklizeno úplně kompletně všechno. Takže prostě Evropská komise posuzovala dva fondy a nemusela to řešit zvlášť, teď je to jinak. Oni stojí odděleně a Evropská komise chce prostě ujištění, že tyhle firmy nebo tenhle holding, prostě to, co pod ně spadá, nečerpá žádné evropské peníze.
1: Současně už teď, kdykoliv jakákoliv firma o ty dotace žádá, tak Česko musí poslat potvrzení, že ty peníze pak nejdou bývalým Babišovým firmám, je to tak?
19: Je to tak, je to takové opatření, o kterém já jsem právě psala už před těmi 7 lety a už tehdy mi třeba ministerstvo financí, právě pod které spadá třeba ta platební agentura, která to jakoby certifikuje, říkala, že je to jako běžné opatření, že se to prostě čas od času používá, pokud jsou nějaké jako sporné dotace nebo prostě problémy, tak máme tady spoustu dotačních kauz, kde vlastně byly zneužity evropské peníze, takže je to asi nějaké klasické opatření, které se používá a rozhodli se ho i teď jakoby uvalit na Českou republiku, aby prostě měli v uvozovkách jistotu, jo, že se nebudou vykazovat žádné peníze Agrofertu.
1: No já se na to ptám z toho důvodu, že Seznam zprávy v minulosti upozornil, že Babiš zamlčel, že jakmile nebude premiér, dostanou Agrofert jeho děti a ty, že ho můžou vybrat do funkce správce toho RSVP Trustu, toho fondu jako takového. A když teď Evropská komise už preventivně přistupuje k tomu tak, že už Česko musí hlásit, komu ty dotace jdou a ne, i když nejde vůbec o Babišovy bývalé firmy, sdružené teda v rámci Agrofertu, který je teď v tom fondu jako takovém a požaduje po Česku Evropská komise důvěryhodné řešení toho potenciálního střetu zájmu. Co tím má na mysli?
19: Já si myslím, že Andrej Babiš už teď nic víc neudělá. Na jednu stranu zákon o střetu zájmu požaduje, aby to ten veřejný funkcionář nějakým způsobem vyřešil po dobu, kdy prostě bude vládnout a nikdo zas nemůže jakoby úplně po něm chtít, aby se toho biznesu třeba zbavil úplně. A my se tady furt dostáváme k tomu, že prostě osoba Andreje Babiše a jeho biznis je v politice jako specifický. Ty jsi tady měl několikrát ve Vinohradské 12 Marii Zámečníkovou, ústavní právničku, která prostě opakovala, že u Andreje Babiše ten střet zájmu bude vždycky klepat na dveře, protože prostě my všichni víme, co je Agrofert, jaké to je odvětví, jaké jsou tam firmy a taky víme, že to dřív nebo později dostanou jeho děti. Jo. Takže zrovna Andrej Babiš je podle mě unikát a opravdu jakoby řešení toho jeho střetu by skutečně bylo jen to, že by ten Agrofert prodal, ale k tomu ho opravdu jako nikdo nemůže nutit a nebo odešel z politiky. Že jo.
1: Dobře, a kolik teda ale času na řešení teďka Česko má, aby odpovědělo Evropské komisi? Nebo já jsem totiž rozpoznal v tvé odpovědi takovou možnou tezi, že se to nevyřeší, že to prostě nakonec možná skončí tak, že si Česko bude s Evropskou komisí dopisovat.
19: Tady je zase stanovený v tom dopisu nějaká měsíční lhůta, což je standardní, ale je běžné, že členské státy si vyžadují třeba nějaké prodloužení, když se třeba blížily prázdniny, dělá se to tak před těmi 7 lety, nebo když třeba nejsou schopní tak rychle odpovědět na jednu otázku, typicky posoudit ten RVSVP Trust, pokud by si zadávali nějaké nové analýzy, se asi během 3 týdnů úplně nestihne. Takže je běžné, že se odpoví třeba na část dotazů s tím, že zbytek si žádá jakoby víc času. Takže já předpokládám, že ta komunikace dál ještě poběží a je otázka, jak bude Evropská komise spokojená a jestli si nebude chtít ten fond po posoudit nakonec sama, tak jako vlastně to udělala před těmi 7 lety. V ten moment si prostě myslím, že tu máme komunikaci v řádu nejen jakoby měsíců, ale třeba i let, protože když jenom připomenu, jak to bylo před těmi 7 lety, tam audit tady fyzicky proběhl na začátku roku 2019, nějaké předběžné závěry sice byly zhruba do půl roku, finální závěrečná zpráva byla po roce, ale byla to až Fialova vláda na začátku roku 2022, která to jakoby finálně uzavřela, ten audit, jo. Takže může to samozřejmě zase trvat roky.
1: No, ale před těmi 7 lety to problém byl, tak co když to bude velký problém i teď? Co když Evropskou komisi neuspokojí odpověď českých úřadů?
19: Tak můžeme se dostat do stejné situace jako tehdy, že české úřady nebudou souhlasit se závěry Evropské komise, protože Evropská komise, není to nějaký nezávislý soud, ty její závěry nejsou právně vymahatelné a bude se to zase muset řešit před nějakým českým nebo evropským soudem.
1: Podobný scénář teda odhaduješ, že může přijít i teď?
19: Klidně může. Já samozřejmě netuším, jestli se nějak jako změnilo to nahlížení na ty přímé platby, jestli se tady otevře ta Pandořina skřínka a opravdu se to bude týkat toho největšího balíku peněz, a nebo jestli se pořád budeme bavit o těch investičních dotacích, které v tuhle chvíli ty úřady podle všeho na stole nemají, nevyplácí je. Bude to ještě zajímavé sledovat. Mám pocit, že jsme se fakt vrátili 7 let zpátky, protože ten postup je velmi podobný jako tehdy. A jsem samozřejmě zvědavá, jak se to bude vyvíjet.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsme si o tom mohli popovídat.
19: Já taky děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska spojili s Terezou Čemusovou, mou kolegyní z webu irozhlas.cz, která dlouhodobě pokrývá a analyzuje dotační kauzy, té Babišově se věnuje dlouhé roky. Naslyšenou zítra.
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
7: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
6: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
7: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
6: Zkouška ale nedopadla dobře.
7: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
6: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v zámoří.
7: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době. Takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
6: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce. Výjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
7: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
6: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
0: Jedna hodina.

0: Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
1: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu, doručila na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Radiožurnálu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin.
2: Rezignovala jsem dneska na funkci státního zástupce, protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO k tomu uvedl, že se chce s Lastoveckou co nejdříve setkat a případně jednat s vedoucími státními zástupci. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun řekl, že ho překvapila rezignace Lastovecké i její odůvodnění. Nikdy mu prý nesdělila žádné konkrétní výhrady. Ve Francii má vzniknout největší projekt infrastruktury pro umělou inteligenci v Evropě. Japonská nadnárodní společnost SoftBank plánuje investovat v předpočtu přes 1 800 000 000 000 korun do vzniku datacenter. Potvrdila to na investičním summitu na zámku ve Versailles, který pořádá prezident Emmanuel Macron.
3: Tohle partnerství dělá z Francie přední zemi v Evropě, pokud jde o datacentra a výpočetní kapacity.
4: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Nová datacentra nezbytná pro umělou inteligenci mají vzniknout na severu Francie u měst Dunkerque, Valenciennes a Amiens. Pro japonskou společnost je důležité, že Francie produkuje a vyváží elektřinu, které je dostatek a která je navíc bezemisní.
5: Spojené státy a Čína rychle postupují. Evropa, Japonsko a Asie musí taky, abychom nezůstali pozadu.
4: Uvedl generální ředitel japonské firmy SoftBank Masayoshi Son. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Joaem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviča a taky Kaspera Ruda. Na souboj s Menšíkem, kterého už jednou porazil ve skupině mládežnického turnaje mistrů, se moc těší. A baví ho i fakt, že na letošním antukovém Grand Slamu se daří mladým hráčům. The next generation is doing pretty well,
6: not only Chodar and Menšík. Docela se nám daří, že? Nejsem to jen já, Chodar a Menšík. Je nás víc, Tien, Mikkelsen, Landaluse. Je fajn, že je nás tolik. Navíc spolu dobře vycházíme. Když vidím, že se daří jim, pak hraju taky lépe.
0: Zápas začne v Paříži ve večerních hodinách a odvysílá ho Radiožurnál Sport.
7: Nehoda na D4 za Příbramí a překážka na D46 před Vyškovem. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Příbram a Sedlčany. Na 35. kilometru osobní auto srazilo zvěř, je to s opatrností průjezdné. Opatrně i na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. Za odbočkou na Drysice na kilometru 4,5 pojedete kolem odstaveného kamionu, už je označený světelnou šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za odbočkou na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. A v Praze zůstává zavřený tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Je to kvůli nočnímu čištění. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno a místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
8: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.

0: Foreign Minister Petr Matsenka says the financial consequences of funding the Czech Pavilion at the World Expo in Japan's Osaka last year could threaten the future and funding of the Czech Centres network. President Petr Pavel says if Czechia continuing to not have the euro as its currency slowed the country's development, it would be time to drop the attachment to the crown. The government is planning tax breaks for so-called above-standard preventative medical care, Deník N reported Monday. Critics say this will put Prime Minister Andrej Babiš in conflict of interest, given that he owns clinics that run screening procedures. The Czech police seized almost 86,000 products and 155 kilos of kratom in a four-week operation aimed at curbing the illegal sale of kratom and low-potency cannabis, or CBD. The number of parcels transported in the Czech Republic rose by 7.5% to 342 million in 2025, according to data released on Monday by the Czech Telecommunications Authority. The Czech squad for the Football World Cup will feature the country's youngest ever player. Sparta Prague's Hugo Sochurek, who is 17, scored on his debut, a warm-up game against Kosovo that the Czechs won 2-1, and later found out that he'd made the final 26-player squad for the tournament. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Tuesday with an average high temperature of 23 degrees Celsius. A team of Czech scientists has developed DigiDiadem, an app designed to help identify memory problems at an early stage. Using 10 simple voice-based tasks and AI, the system analyzes speech patterns that may indicate cognitive impairment or the onset of dementia, as Vít Bohanka reports.
1: The application, called DigiDiadem, was unveiled at the University of West Bohemia in Pilsen. Users complete 10 simple tasks by answering questions aloud. One of the first people to try the app was Eva, who's over 8 years old.
2: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
1: She says the tasks tested her vision, hearing, attention, memory and other cognitive abilities.
2: Bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie.
1: She was pleased to learn that her score was above average for people in her age group. To develop the application, researchers analyzed speech samples from around 300 people. Neurologist Aleš Bartoš from Prague's Královské Vinohrady University Hospital says they compared speech patterns from healthy volunteers with those of patients suffering from memory disorders.
3: Tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá.
1: The researchers then used these results to train the system to recognize the differences between healthy speech and speech affected by cognitive impairment or dementia. The test can be taken anonymously, users respond verbally to 10 simple tasks, and the recordings are then sent to the University of West Bohemia, where they are converted into text and analyzed using AI methods.
3: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak.
1: The developers stress that the app is not intended to replace a medical diagnosis. Instead, it serves as an early warning tool. The main benefit, according to neurologist Bartoš, is that users either gain reassurance that their memory is functioning properly or receive an indication that they should consult a specialist, starting with their family doctor. The project is the result of 3 years of work involving extensive data collection and technological development.
4: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní.
1: According to Luboš Šmídl from the Department of Cybernetics at the University of West Bohemia, the original goal was to bring traditional paper-based cognitive tests into the digital age. The team now hopes the technology could eventually find uses beyond dementia screening. One possibility is helping doctors assess patients recovering from stroke, where speech and cognitive abilities are often affected. As populations age and the number of dementia cases continues to rise, the developers hope the DigiDiadem app will become a valuable tool for the early detection and treatment of memory disorders for much wider use.
0: That's all for now in English.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Proč se spolu s Poláky víc než kdo jiný strachujeme kvůli možnému ozbrojenému konfliktu? Jak Čechy stmeluje Donald Trump a z jakého důvodu jsme méně šťastní než okolí? Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes politolog z Univerzity Karlovy Jan Kubáček. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Příjemný poslech vám přeje také Vladimír Kroc.
7: Jak to vidí?
5: Je přece jenom něco, na čem se Češi dokážou ve většině shodnout. Nedůvěra v politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aspoň podle dubnového průzkumu agentury STEM. Nese to zjištění pro vás nějaký prvek překvapení?
6: Přiznám se, že pro mě nejpřekvapivější asi fakt je, jak velké množství Čechů, Moravanů a Slezanů se v tom shoduje, protože my jsme hodně charakterističtí tím, že jak nám politici naprosto vědomně spoustu věcí rozbili do takových jakoby ideologických zákopů, do takové té stupnice černá, bílá, nic mezi tím, tak bohužel i řada voličů je následovala. A tady by se řeklo, že se vracíme k šedi všedních dnů, neboli shodujeme se na tom, že nestabilní, nepředvídatelné, bez hranic a limitů vedené vystupování amerického prezidenta je nejen škodlivé pro Spojené státy americké, kde velice často my, protože jsme středně občané středně velkého státu, si říkáme, to si musí vyřešit sami a za své, ale vadí nám, že to naprosto znejisťuje nejen spojence, ale v podstatě i ty bezpečnostní pravidla našeho světa. A to samozřejmě pro stát střední velikosti je naprosto zásadní, protože v momentě, pokud si velmoci nedokáží najít alespoň elementární schodu, pokud vlastně něco včera řečené dnes už neplatí, pokud se zpochybňují ty věci nejcennější, to znamená, řeklo by se podané slovo v desetiletí starých mezinárodních spojeneckých smlouvách, tak samozřejmě pro nás to není nic dobrého, protože náš region byl vždycky nestabilní. My se o tom budeme asi potom i dál bavit, že ne náhodou tady v tomhle česko-polská úvaha a obava ze světa je charakteristická, protože jestli se něco někdy vždy prohnalo, jakýkoliv pro nás nepříjemný, nebezpečný a pro svobodu často jako šokantní politický stav, tak to vždycky bylo tou střední Evropou. Takže v podstatě najednou šéf, by se řeklo, světového četníka, který je nevyzpytatelný, to pro nás není nic dobrého.
5: A co nás tady znepokojuje podle průzkumu nejvíce? Právě ta nevyzpytatelnost Trumpových kroků?
6: Nevyzpytatelnost a to, že opravdu řečené neplatí, kdy často prezident to sám spochybňuje, často to využívá jako vnitropolitický obušek, často jako výstrahu vůči svým spojencům, ale už to přestává ztrácet nebo přestává mít ten rozměr toho výchovného pohlavku, ale dostává se to do situace, že to vlastně oslabuje tu nějakou soudržnost, ale i odstrašující efekt nejen Severoatlantické aliance, ale i v podstatě nějaké mezinárodní kooperace, mezinárodních smluv, že se cla využívají jako nátlaková pragmatická taktika, což bylo vždycky, ale v podstatě opravdu čistě jako manýr a doprovod nějakého opodstatněného, méně opodstatněného zklamání Donalda Trumpa ze světa, no a že vstupuje do válek, které nejenže jsou naprosto nesmyslné a upřímně řečeno nevyhratelné, ale zároveň nezdílí ani elementární informace vůči svým spojencům a samozřejmě pak ty náklady jdou automaticky, tak svět je prostě světem, jdou samozřejmě i za spojenci. Takže on je to souhrn, kdy prostě cítíme, že svět je nebezpečné místo a bohužel se stává ještě nevyzpytatelnější a bohužel optikou sportovní terminologie, často si dáváme vlastňáky a nejsmutnější je, že se do toho velmi intenzivně opřel Donald Trump. Takže zklamal mnoha očekávání, že prostě to bude pragmatický prezident, který se soustředí na to, aby se vymáhaly smlouvy staré a my se díváme, že je často takovým rozčileným dítětem, který otlouká vším, co má po ruce na úkor i vlastně nějakých jako spojeneckých vazeb a nám samozřejmě jako exportně orientované zemi to přináší často spíše jenom náklady než bonusy.
5: Čím to, že k Trumpově politice má výhrady i 68% voličů motoristů?
6: No, myslím si, že pro motoristy je to složitý rébus. My jsme se o tom v minulosti bavili, že úplně jako sázka na český trumpismus není tou nejlepší, protože jednak se ukazuje, že takové to kopírování en bloc ze 100% nějakého zahraničního příkladu nebo zahraničního způsobu komunikace nikdy v Čechách nefungovalo. To už minulost opakovaně prokázala. A tady se to také podepisuje, že si myslím, že sázení vysloveně na trumpismus bez Trumpa, na takové ty trošku sebestředné silové kroky a silový slovník bez obsahu a bez výsledku, nikoho nebaví. A ukázalo se to i u toho státu, řeklo by se stále ještě formálně nejbohatšího a nejsilnějšího, a to je Spojených států amerických, velmi to dobře vidíme na amerických občanech a voličích, taky napříč politickými tábory, ale ono to vidíme i na českém voliči, že prostě u motoristů je vyčítáno, pokud vedete spory, berte je a veďte je k tomu, aby tady byl nějaký zřetelný výsledek a aby to nebyly spory pro spory. A to je bohužel trochu symptomatické pro Donalda Trumpa, že spoustu těch sporů vede jen proto, aby si o sobě přečetl. Dle hesla i negativní reklama je reklamou. Takže velké poučení pro motoristy.
5: Hraje v tom roli i to, že si lidé možná uvědomují, že například válka Spojených států a Izraele s Iránem nás všechny nutí sáhnout hloub do kapsy?
6: No, myslím si, že se do toho hlavně promítá, že nejhorší je jít do války, kde nemáte scénář jednak vítězství potenciálního, ale případně ústupu, nebo jak se říká, ukončení aspoň bez nějaké ztráty kytičky toho konfliktu samotného. Ostatně to si každá velmoc prošla, Spojené státy americké taky v minulosti, a nebyl to jenom Vietnam. Každá velmoc, pokud do tohoto jakoby nekonečného tratoliště propadla, tak ji to velmi oslabilo. To si myslím, že Češi se také toho obávají, že Spojené státy americké to povede do nějakého bludného kruhu a zůstanou hodně v mlhách, soustředěni na svůj zájem a tím pádem logicky se nebudou věnovat svému okolí a budou proto nevyspytatelní a slabší. A zároveň si mnozí uvědomují, to se zase Čechu musí nechat, že my, jak jsme takový v mnoha věcech skeptický, tak často zdravě a k úctě k historii. A tady si mnozí uvědomují, že se prostě vede boj s Perzií. Historicky i mentálně velmi patriotickou, nacionalistickou, která když padla, tak čistě z vnitřních důvodů a vnitřní slabosti, a vede se hlavně s režimem, který nemá co ztratit, který bojuje o samu existenci. Takže jinými slovy všichni čekají, že ten konflikt se potáhne, a ten konflikt je bolestivý o to více, že nejen je tam ten pověstný Hormuz a řeklo by se strategické místo, strategická křižovatka mnoha velmi důležitých surovin a produktů, ale je to uprostřed velmi citlivého, tektonicky, geopoliticky dlouhodobě roztříštěného Blízkého východu, někdo říká západní Asie, každopádně pytle blech, kdybych to měl zjednodušit. A to nevěstí nic dobrého.
5: Když se ještě přidržíme toho průzkumu agentury STEM, podle většiny politika USA oslabuje obranyschopnost Severoatlantické aliance, už jste se o tom zmínil. Znamená to, že si dostatečně uvědomujeme hrozby ze strany Ruska?
6: No, znamená to, že si nepřikrášlujeme svět a že si ty hrozby uvědomujeme z mnoha směrů, nejen z Ruska. Že si uvědomujeme, že stále to, že Rusko napadlo Ukrajinu a ten konflikt stále vypadá, že bude v nedohlednu, bohužel, že se protahuje, že Rusko nemá nějakou vůli ho zamrazit, stáhnout se, tak neznamená, že jakoby přepolovalo nebo zastínilo staré spory, to znamená nebezpečné prvky migrace, čili obchodu s lidmi, obchodu se zbraněmi, organizovaný zločin, teroristické buňky, radikalismus, ale i hrozby blackoutu, kterými si teda bohužel teďka jako hodně my tomu jdeme v ústrety, tou naší energetickou širší evropskou unijní politikou, a do toho samozřejmě věci, které souvisí se živelnými pohromami, a mohl bych pokračovat. Jinými slovy, že svět se nezlepšil a nesoustředil se jenom na jednu či více nespravedlivých válek, ale že jenom přibylo těch nejistot, a mimochodem je to také ale přiznání si mezi řádky, ono to tam tak úplně oficiálně česká společnost nekřičí, že si uvědomuje, že naše obrana je podhodnocená, ale hlavně podhodnocená i dovnitř té vnitřní bezpečnosti, to znamená nejen ochrany našich občanů, ale i ochrany civilních cílů a obecně nějaké bezpečnostní prevence. To znamená to, co třeba je velmi důležité pro Skandinávii a to země typu Finska, Švédska, které donedávna na to nebyly, přesto to nepodceňovali. Takže ono to je nejen takové přiznání typu soused, který má velká ramena, už odmítá hlídat ulici, ale my jsme neudělali nic pro to, aby jsme si byli schopni uhlídat sami, respektive když si řekneme, tak si pojďme rozdělit hlídání té ulice, tak nám na tu šichtu nikdo nepřichází.
5: Posloucháte, jak to vidí s politologem Janem Kubáčkem.
7: Jak to vidí?
5: Zákonodárci volají po zřízení výboru pro válečný stav a krizi. Co by to přineslo? A vyžádalo by si to změnu ústavy?
6: Otázka, jak by vypadal ten detail, protože my to zase klasicky známe ze života, že pověstný ďáblův detail vždycky rozhoduje a to by promluvilo do toho, jaká ta kompetence je. Já samozřejmě rozumím tomu, jsme parlamentní republika, poslanecká sněmovna v tomhle má naprosto univerzální, řeklo by se první a poslední slovo. Já bych chtěl věřit tomu, že to povede k nějakému sklidnění, protože víte, jak to je a spousta lidí toho hnedka spousta vašich posluchačů si možná řekne, víte, kde je dobrá vůle, její cesta. To znamená, kdyby poslanci to chtěli řešit věcně, mají spoustu dneska už výborů, kde by to tak řešit mohli s plnou autoritou. Pokud to bude další fórum, další prostor pro funkce, sebezviditelnění a politizaci, tak já říkám potěš pánbů a že už to nepotřebujeme. Já si myslím, že spíš by bylo fajn, aby sněmovna tlačila na armádu, ministerstvo obrany, ale i na sebe, na své předáky, kteří to mají ve své kompetenci, aby opravdu více skládali účty, protože se ukazuje, že když jakákoliv společnost rozumí tomu, do čeho se investuje, proč se tak investuje, co se od toho očekává a jestli to pomáhá, jak se říká, domácím trablům, tak je dlouhodobě ochotná tu bezpečnost podporovat, stotožňovat se s ní, je tam mnohem větší sounáležitost, zapojovat se. Myslím si, že to by byl dobrý začátek, že k tomu nepotřebujeme nutně další jakoby sněmovní autoritu nebo sněmovní výbor.
5: Proč Češi a Slováci zůstávají v pocitu štěstí pod evropským průměrem? Co myslíte?
6: Protože víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla. Nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
5: Na dnešek ohlásili některé neziskové organizace stávku kvůli systémovým změnám a přesunům agend z úřadu vlády na různá ministerstva. O tom rozhodl premiér Babiš a šéfka jeho úřadu. Bylo by řešením ponechat status quo?
6: Já si kuriozně myslím, že ideálním řešením by bylo udělat tak, jak se říká, změnu dílčí. To znamená, tam někde, kde jsou opravdu, protože je tam celá řada duplicitních výborů, různých rad, které vznikly vždycky, když při úřadu vlády vznikl nějaký ministr bez portfeje, tak aby neměl pověstně jenom sekretářku, vrátného a řidiče, tak se mu začaly přidávat i jednotlivé jakoby nějaké odborné komise, odborné rady, výbory. A jak to tak bývá, odešel ministr, odešla jeho sekretářka, řidič už zůstal, vrátný také a zůstaly i ty komise. Máme tam pak ale celou řadu komisí a výborů, zejména bych měl na paměti pro zdravotně postižené a pro v podstatě boj a prevenci a drogovou problematiku, prostě eliminaci drog a hlavně jejich dopadů patologických do společnosti a tam je to klasická ukázka nadrezortní spolupráce, protože to je téma, které jde přímo ze zdravotní zdravotnictvím, sociálním, financemi, spravedlností, pak je tam celá řada společenských přesahů a to opravdu do jedné škatulky jednoho ministerstva nenarvete. A něco mě říká, že třeba do roka, do dne stejně bude vznikat něco jako vládní zmocněnec nebo nějaký tým, který fakticky tyto odborníky se bude z jednotlivých ministerstev zase povolávat k nějakému společnému stolu, že jakmile to zadáte jednomu ministerstvu a jednomu ministrovi, tak všechna ostatní ministerstva vám to budou torpédovat, protože je to neuvěřitelné, můžete tady mít jakéhokoliv premiéra, či v budoucnu třeba s premiérku, rezortismus stejně zůstává, prostě ministerstva více energie věnují tomu, aby bojovala proti jiným ministerstvům, než aby vytvářela nějaké širší celky. A máme tady celou řadu premiérských témat a řekněme si, že pokud se do nich neopře premiér, tak se s nimi nikdy nehne. A tam by slušelo, aby opravdu pod tím úřadem vlády zůstávali. Takže jak v životě? On je pravda je někde uprostřed, nenechával bych všech beze změn zapadajíc prachem, ale zároveň bych všech nebořil, protože cestou optimální je, jak se říká, reforma a ne nutně revoluce. Zvláště u těch opravdu velkých nadrezortních a dlouhodobých témat.
5: Třeba bývalá vládní zmocenkyně pro lidská práva Monika Šimůnková apel na zachování toho současného stavu zdůvodňuje mezinárodními úmluvami, které Česku prý říkají, že by například agenta lidských práv měla zůstat nadrezortní.
6: No, není tomu tak nutně, protože když se podíváte napříč světem, tak každý stát si to řeší trochu jinak. Tam jde o to, aby hlavně ta jakoby agenda, ta témata k řešení byla skutečně prosazována v praxi, to bych zdůraznil, protože smlouvy, jak se říká, papír snese cokoliv, a aby to požívalo nějaké společenské, tím pádem i politické autority. Takže vy tomu nemusíte nutně udělat vizitku, samotnou úřadovnu, ale potřebujete, aby to nebyl otloukánek někde v ministerstvu v 57. přeháním, ale 57. patře 108. kanceláře, kde pořádně nikdo ani neví, že to tam je. Takže spíš to nasvítit, spíš to vést k nějakému výsledku a stejně tam zůstanete v rozměru nadrezortismu, protože to přinejmenším já bych teďka vyjmenoval asi 5-6 rezortů ministerstev, kterých se to přímo dotýká a nedokáže to vyřešit opravdu čistě sama třeba spravedlnost. Na to je krátká.
5: Premiér Babiš hájí ty oznámené změny s tím, že prý nadrezortní koordinace zůstane zachována tím, že dál půjde o rady vlády a on bude stát v jejich čele, že stále bude jejich předsedou. Jak to vidíte vy?
6: No ono to v podstatě tak dopadne trošku, jak se o tom bavíme, že ono vlastně lidé přejdou do jiných budov. Chápu, že premiér Andrej Babiš bude moci širokému národu vykazovat, že prořezává úředníky. Já rovnou říkám, že někteří si to tam zasloužili už desítky let zpátky a vyčkávali tam do posledního stěhování teďka za Andreje Babiše. Problém je, že si myslím, že s tou vaničkou vylévá i dítě samotné, protože se změní, ale co zůstane stejné, že ti dotyční nepřijdou, jak se říká, z okolních úřadoven, ale prostě hold pojedou tramvají z více ministerstev a bude to stejně pod premiérem. Já jenom doufám, že tam zůstane ten důležitý rozměr, že premiér tomu bude dávat svou pozornost a ta témata bude tlačit napříč vládou, protože opravdu je to úplně klasicky třeba, jsme to řešili třeba u nastartování bydlení nebo některých témat zdravotně sociálních. Pokud prostě s nimi chcete hnout, tak to musí být premiérský úkol, protože jinak to vždycky skončí na tom, že třeba jeden ministr buď zaspí, nebo se snaží, ale ostatní z principu, aby moc nenarostl a nebyl to superministr, tak mu budou přisypávat písek do kolejí. Takže opravdu tam potřebujete premiéra, který bouchne do stolu a řekne, toto je téma, zajímají mě termíny a do příště si připravte to a to.
5: Hostem pořadu, jak to vidí, byl politolog Jan Kubáček. Děkuji, nashledanou.
6: Já děkuji za pozvání a pokud možno všem příjemný týden.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
7: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministerstvo zahraničí podalo dvě trestní oznámení na neznámé pachatele kvůli projektu českého pavilonu na světové výstavě Expo v Japonsku. Podle šéfa rezortu Petra Macinky z motoristů může nedostatečné financování projektu ohrozit budoucnost českých center. Podle Macinky za to můžou špatná rozhodnutí bývalého ministra Jana Lipavského za ODS. Ten ale kritiku odmítá. Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Valná hromada společnosti schválila návrh představenstva a ČES tak mezi akcionáře rozdělí celkem 23 miliard korun. Z toho 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána. Po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel v neděli. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá. Půjčku ve výši 120 milionů korun nemocnici Třebíč schválili krajští radní. Peníze mají zařízení pomoct zaplatit vratky zdravotním pojišťovnám a závazky po splatnosti u dodavatelů. Nemocnice kvůli dlouhodobé ztrátovosti o půjčku žádala už loni, tehdy jí úřad poslal 65 milionů korun. Zároveň kraj od nemocnice požaduje úspory. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik.
9: Chystaná uzavírka na D5 za Benešovicemi a nehoda na D4 za Příbramí. Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova se za Benešovicemi chystá vyprošťování havarovaného kamionu. Na kilometru 122,5 je uzavřený pravý pruh, během akce ale bude dálnice uzavřena. Začátek je plánovaný na 2:00 ráno. Policie bude odklánět provoz na exitu 119 na silnici 605. A zpátky najedete u průmyslové zóny na kilometru 128. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy vyšetřují nehodu za odbočku na Příbrama Sedlčany. Na 35. kilometru osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. Na dálnici D46 pozor před Vyškovem ve směru z Olomouce. Za odbočkou na Drysice na kilometru 4,5 stojí porouchané nákladní auto. A v Praze je mimo provoz tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci bude jasno až polojasno, místy se vytvoří mlhy, teploty 12 až 8, v údolích 6 stupňů, na horách kolem 8. Přes den má být jasno až polojasno, ojediněle mlhy, postupně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer se na jihozápadě zatáhne a výjimečně se vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Agresivní rétorika politických elit může zvyšovat toleranci společnosti k agresi, ponižování nebo i politickému násilí. Agresivní rétorika politických elit může dokonce i zvyšovat pravděpodobnost politického násilí, dávat násilí směr a zvyšovat strach u ohrožených komunit, upozorňuje analýza amerického think tanku Brookings Institution. Začíná osobnost. Plus mým hostem je sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
7: Osobnost Plus.
10: Platí tedy, pane Kostelecký, to, že čím agresivnější politika, nejen výkon politiky, ale i komunikace, tak tím agresivnější posléze společnost, nebo je to příliš zjednodušené?
11: Bohužel to platí. A vypadá to, že politici si někdy neuvědomují, nebo někdy možná uvědomují a dělají to schválně, že mají vliv na to, jakým způsobem se mluví, jakým způsobem se komunikuje a do jisté míry nastavují normy. Takže jestli oni jsou třeba verbálně agresivní, tak to nepochybně povzbuzuje další lidi k tomu, aby dělali to též.
10: A teď mi řekněte, sledujete v české společnosti jako celku, myslím, nějaké zostření jazyka nebo víc agrese než dřív?
11: V některých ohledech ano, asi bych netroufl si tvrdit, že to je úplně obecné, ale vždycky to tak bude fungovat, že když se objeví nějaké téma nebo objevují nějaká témata, která jsou komentována politiky nějakým agresivnějším způsobem, tak to vyvolává agresi u těch voličů.
10: Které bylo poslední téma přednesené ve veřejném prostoru agresivním způsobem podle vás?
11: Já si myslím, že celá diskuse ohledně sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně byla dosti agresivním způsobem komentovaná politiky. A pak taky jsme samozřejmě viděli, že to mělo nějaké jako neblahé efekty. Například v Chebu někdo posprejoval, udělal hákové kříže na výlohy místnosti, kde se schází nějaký spolek Němců, což je organizace, která v podstatě navazuje paradoxně na organizace německých menšin, které tady jako zůstaly. To byli ti antifašisté, kteří jako nebyli vysídleni, a jim někdo na výlohu kreslí hákové kříže, a to možná jsou potomci lidí, kteří byli v koncentráku, protože je pronásledovali nacisti. A tam je samozřejmě vidět, že ta diskuse o tom, jako Landsmannschaft, nacisté a tak dále, hledání těchto krátkých agresivních spojení vlastně povzbuzuje lidi k tomu, aby si dělali takové zkratky. A samozřejmě to nemusí skončit jenom u verbálních nějakých věcí. Sprejovat někomu hákový kříž na výlohu už je jako dost agresivní a máme z historie příklady, že takhle začínaly některé věci, které byly potom ještě mnohem horší.
10: Víte, když jste teď zmínil ten sudeto německý sjezd, tak mě to nedá. Protože mluvili jsme o tom, jak politici ovlivňují veřejnost, tak je zajímavé taky, jak se politici ovlivňují navzájem. A já samozřejmě narážím na to, že Andrej Babiš, když poprvé mluvil o tomhle sudetoněmeckém sjezdu, tak řekl, to se vlády vůbec netýká, žádný problém, to dělají dobrovolnické spolky. A pak najednou si s ním zjevně promluvil jiný člen vlády a můžeme typovat, který to byl. A najednou prostě přišla taková slovní jakoby ostrost. Je to tak?
11: Je to tak. A já si myslím, že ono to tak samozřejmě někdy je, že se to povzbuzují ty věci, že jakmile politici vnesou do toho veřejného prostoru nějaké agresivnější prvky, lidé na to mohou reagovat, potom se udělají výzkumy veřejného mínění, zjistí se, že to mínění se nějakým způsobem třeba pohnulo a může to zase naopak podpořit ty, kteří ty agresivní prvky používají. Určitá výhoda je v tom, že ono to vlastně nejde jako, aby se to opakovalo do nekonečna, nebo může se to stát, ale končívá to většinou katastrofou, takže v nějaký okamžik jako jsou lidé, kteří i ty politici si uvědomí, že by měli brzdit. A to konec konců se stalo vlastně v případě i toho mnou zmiňovaného případu, že jako řada politiků napříč stranami odsoudila to, že někdo posprejovává hákovými kříži.
10: Brzdili poté, co politiky byla zostřena situace. Ale víte, co by mě zajímalo? Totiž od listopadu 89 jsme tady měli některé agresivní politiky, měli jsme tady i silně agresivní politická uskupení, vzpomeňme na Sládkovce, vzpomeňme na Miloše Zemana. A myslíte si, že ten jejich vliv na českou společnost byl menší, než se to děje teď v případě politiku české vlády?
11: Já si myslím, že úplně ne. Asi ty dva příklady, které jste dala, nejsou úplně srovnatelné v tom. Miroslav Sládek byl velmi agresivní a na začátku 90. let, ale patřil mezi politiky, s kterým se ti ostatní moc nechtěli bavit. Miloš Zeman měl taková období různá. Ze začátku byl poměrně agresivní, když byl opoziční vůdce, bojoval proti ODS velmi ostrým způsobem. Potom, když byl zase ve vládě, tak byl jako předseda vlády byl v této věci spíše umírněný, bych řekl. A zase se radikalizoval až později, když se stal prezidentem, zvláště v tom druhém období. Ale nemyslím si, že by to byl vždycky vlastně mainstream. Tam je důležitá věc, jestli je to tu veřejností vnímáno jako něco, co není vlastně OK. Když Miloš Zeman mluvil sprostě jako prezident, tak to vadilo vlastně většině lidí. A on to potom si dával pozor a už to opravdu nedělal. Takže záleží hodně na tom, co si... Já někdy si v legraci říkám, že politika je trochu boj o veřejné mínění. Když si prostě většina lidí bude myslet, že to není dobře, tak ti politici si budou dávat pozor.
12: Já bych opravila, jenom je to hodně o veřejné mínění. Ale víte, když jsme mluvili o těch sládkovcích a vy jste řekl, nikdo se s nimi nechtěl moc paktovat, tak se ptám, jestli právě ta dnešní situace není zásadně jiná tím, že se najednou strany nebo strana, která byla nazývána extremistickou, tak se v té vládě a tedy v mainstreamu ocitla. To je přece kvalitativně úplně jiná situace, než byla v 90. letech, že?
11: To se samozřejmě stává. Radikálnější strany se čas od času dostanou do nějaké vlády i v jiných evropských zemích. Někdy to znamená to, že oni trochu ztratí tu radikalitu, protože ono se jednodušeji burcuje proti něčemu, než jako potom třeba řídí nějaké ministerstvo. A některé ty radikální strany působení v té vládě jako umírní. Ale zase z historie máme i zkušenosti, že se to někdy zvrhne, že některé ty radikální strany ještě zesílely a potom třeba máme hodně příkladů z východu, ze západu, z jihu Evropy, kdy se potom staly třeba nějakými autoritativními vládami a tak dále.
12: Máte pocit, že radikální strany v současné české Babišově vládě sílí nebo naopak? A teď mě nezajímají preference, teď mě zajímá sílí ve směru k dělání svých záměrů. Rozumíte mi?
11: Já úplně si nejsem jist. Já si myslím, že by asi u každé, že jsou nějaké agendy a v některých agendách jsou ty radikální strany úspěšné a v některých vůbec ne. Třeba se nebavíme tady o nějakém referendu, o vystupování z Evropské unie a tak dále.
12: Umírnili své cíle.
11: Tyhle nápady vlastně už jakoby na vládní úrovni neprosazují. Ale teďka třeba ten případ s těmi sudetskými Němci, anebo konec konců i obecná retorika ohledně třeba ukrajinské menšiny u nás, uprchlíků z Ukrajiny, tak ta si myslím, že zas tak moc jako nezeslabila.
12: Je běžné, že část podporovatelů toho, kterého politika, mám teď na mysli ty agresivnější politiky, nepřejímá vlastně jen jeho politické postoje, ale přejímá i jeho jazyk, tón, abych tak řekla, a takovou touhu vlastně být vyslyšen, jako je vyslyšen ten politik. Je to...
11: Myslím si, že to tak je, že lidé obecně rádi opakují věci, které si myslí, že fungují, že jim můžou přinést nějaké uznání nebo že se můžou nějak prosadit ve společnosti. A když mají pocit, že někdo agresivním způsobem komunikuje a ono to vlastně funguje, on je populární, je vidět v médiích, tak můžou se stát taky agresivnějšími, minimálně slovně.
12: A mimochodem platí to, že čím agresivnější společnost nebo volič, to je jedno, jak to nazveme, tak tím také volí agresivnější formu politika. Rozumíte, když je... Vy víte, co jsem chtěla říct.
11: Já myslím, že máte pravdu. Ono se to vlastně může vzájemně podporovat. Ale nakonec zkušenost je taková, že ta agresivní retorika opravdu jako poměrně funguje, když chcete vyvolat strach nebo nenávist, hledat nepřítele, což se může někdy v politice hodit, když jsou volby, tak ukažte, že váš nepřítel je hrozný a pak budou lidi volit vás, ale může to být taky kontraproduktivní. A druhá věc je ta, že něco pozitivně konkrétního dělat, postarat se o to, aby měli lidé kde bydlet a tak dále, třeba, když je problém s dostupností bydlení. Vlastně na to vám nějaká agresivní jako retorika moc nepomůže. A někdy ty lidé, kteří volí a podporují slovně agresivní politiky, začnou být nespokojeni, když se dostanou tito politici do nějakých pozic, že jim vlastně jako nedodali to,
12: co čekali.
11: A nakonec lidé chtějí mít pozitivní věci. Ono vás vlastně jako nenávist někomu jinému může trochu vyburcovat, ale nedá se z toho žít dlouhodobě.
12: Tenhle případ, který popisujete, se týká třeba části republikánských voličů ve Spojených státech.
11: Určitě, ale máme hodně příkladů i voličů třeba holandských. Tam jako velmi radikální strana se byla nejsilnější, dokonce se stala součástí vlády, potom se to vlastně ta vláda rozsypala, nebyla schopna dělat ty věci, které slibovala, nebo které si od ní jejich voliči slibovali. To znamená, že někdy tím testem jako funkčnosti je potom až to reálné vládnutí, ale tam je nebezpečný se s tím zahrávat, protože v některých zemích se to opravdu zvrhlo, tak možná Lukašenko kdysi byl radikální, byl zvolený prostě jako mladší, nový, svěží prostě a teďka už je tam asi po 8. a už není ani mladší, ani svěží a už vlastně nikdo proti němu nemůže kandidovat, protože buď skončí ve vězení, nebo ho zabijou.
12: To je podobné jako v Rusku nakonec.
11: Ano.
12: Tak, já jenom proč připomínám tu Ameriku v té souvislosti, protože ta odborná společnost, kterou jsem citovala, na začátek o provázanosti politických metod nebo způsobů na celou společnost, tak to je americký think tank Brookings Institution, který v podstatě tuhle studii udělal na bázi toho, jak Trump znevažoval hispánské voliče, kde prostě zjistil, že ten dopad na ty lidi, najednou Američané byli tolerantnější výrazně k urážení skupin lidí a tak dále. Takže to je to, co je ve hře, to je to hlavní. Chápu to dobře.
11: Je to tak a tam je zajímavá věc, že nějaký sociální psychologové dlouho dělali výzkumy třeba, jak fungují politické reklamy a zjistili, že vlastně nejintenzivnější je ta reklama nejúčinnější, když vyvolá nějaké jako emocionální zepětí, emoce, když vyvolá. A když se zkoumáte, jaké emoce můžete vyvolat, tak vlastně můžete vyvolat jako nenávist a strach jsou jako nejsnadněji vyvolatelné emoce. Ale zjistilo se, že ti, kteří vyvolávají nenávist, tam je nebezpečí, jak vyvoláte dostatečně velkou nenávist, tak ona si pak hledá nějaký cíl a ona se může obrátit i proti těm, kteří to vyvolávali. A není neobvyklé, že bývalí voliči zklamaní některých takových radikálních politiků se pak obrátí proti nim.
12: Mimochodem, máte příklad takového chování společnosti v reakci na bývalou jejich podporu extremistickému politikovi?
11: Já si myslím, že řada voličů z toho MAGA hnutí a amerického, které jako silně podporovalo včetně nějakých významných politiků, už vlastně jsou v nemilosti, protože se třeba nepohodli s Donaldem Trumpem kvůli nějaké věci, jestli se mají zveřejnit nějaký ty Epstein files, nějaké ty záznamy o vyšetřování ohledně toho Epsteina. A vlastně nenávist těch voličů Trumpových příznivců se obrací i proti jeho bývalým spolupracovníkům a podporovatelům.
12: Ale mě to nedá, tohle je dotaz založený jenom na pozor. Je to tak, že čím motivovanější a nadšenější podporovatel jakéhokoliv politika, tak je schopen jakoby splodit v sobě mnohem větší nenávist než vůči tomu politikovi v případě, že není spokojen. Platí to?
11: Abych řekl pravdu, nevím, těžká otázka. Já bych řekl, že asi u některých ano, u některých ne, když tak marně se snažím probírat historii třeba českého bolševismu, když se vlastně ti aktivní, nejaktivnější bolševici, kteří se přidali ke Klementu Gottwaldovi, potom jako vymezovali vůči těm jiným komunistům, kteří byli umírněnější a byly velké boje uvnitř té strany, nebo jak si potom vyřizovali účty v 50. letech mezi sebou. A tak určitě byli někteří takoví, kteří otočili a potom byli jako velice tvrdí, ale máme i příklady lidí, kteří byli velmi radikální a nějak z toho vyrostli.
12: No ano, to je speciálně případ všech těch zelených, Joška Fischer a tahle grupa. Řekněte mi, dá se už dneska odhadnout, jak pobyt ve vládě u těch tří partají, o kterých jsme mluvili, jaký na ty tři partaje ten pobyt ve vládě bude mít vliv a opět, jestli půjdou do dalších voleb a budou mít víc nabito než před vstupem do vlády, anebo míň nabito než před vstupem do vlády. Dá se to odhadnout?
11: No, uvidíme. Ta vláda netrvá moc dlouho ještě, takže jestli se nerozpadne, což zatím nevypadá, tak má před sebou poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu se může stát lecos. A zatím jsme měli teda zkušenosti to, že když někdo vládnul s ANO, tak většinou ztrácel. ANO si nějak svoje voliče udrželo nebo si našlo jiné, ale ty koaliční partneři ANO většinou na to jako mezi voliči doplatili, ať to byli už sociální demokraté nebo lidovci nebo jiní. A jestli to tak bude, já bych to považoval za pravděpodobné.
12: A teď mi řekněte, je to primárně tím, že Andrej Babiš, respektive ANO, přebírá ta témata od svých koaličních partnerů, nebo přebírá, jak bych to řekla, svůj marketing, nebo opravdu prostě v jednu chvíli dělá to, co dělala ČSSD, která záhy poté zmizela, po té účasti ve vládě, tak dělá tohle i směrem k motoristům a k SPD.
11: Já si myslím, že to tak vlastně většinou je, že částečně, ale to je asi přirozené, to se nebude týkat jenom ANO, že jako částečně nějaký koaliční partneři se trochu přizpůsobují tomu, kdo je s nimi v té koalici. Může to být taky cíleně, že se přebírají nějaká témata. Myslím, že ANO obecně má jako dobrý marketing tradičně, mají opravdu jako investují do toho, aby zjistili, co si lidé myslí. A takže zkoumají ten vývoj toho veřejného mínění a přizpůsobují se nějakým změnám. A myslím si, že a je to oboje, jakože částečně přebírají ta témata, částečně je to jakoby taková marketingová hra.
12: A teď mi řekněte, myslíte si, že existuje obrana u těch menších stran proti takovému přebírání témat i politik od té vedoucí partaje?
11: Já si myslím, že pokud ta vedoucí nebo největší koaliční strana je silná, což je ten případ, a ty koaliční jsou relativně slabé, což máme dneska v naší vládě, tak moc velká obrana není, protože oni nemají mnoho možností, ty dvě menší koaliční strany, s kým třeba udělat vládu, ale ANO má několik možností, třeba by mohlo mít menšinovou vládu s nějakou tolerancí někoho z dnešní opozice, kdyby se s nimi domluvili.
12: Nechce.
11: Ale ta alternativa tady je, když to. Já si myslím, že třeba SPD nebo motoristé asi tak mnoho alternativ nemají.
12: Myslíte si, že jak šel Andrej Babiš a hnutí ANO nedávnou historií a jak se Andrej Babiš chvíli nazýval levičákem, chvíli pravičákem, chvíli středovým politikem, že to je odraz právě toho, jak vysával ty svoje partaje? Myslím, ty kolem ve vládě.
11: Ano, částečně se tomu tak bylo. V té první vládě vlastně ANO bylo taková strana, která brzdila jako sociální demokraty v jejich. Andrej Babiš hlídal kasu a byl opatrnější na výdaje a tak dále. Potom zase ANO se vlastně stalo mluvčím takový, nahradilo sociální demokracii, stalo se takovým lídrem lidí, kteří prostě chtěli, aby stát víc přerozděloval a důchodce a tak dále. A dneska si myslím, že je v takové pozici někde mezi, ale hlídá si ten politický střed a je schopno se jakoby pohybovat pragmaticky, bych řekl, na obě strany.
12: V tom, co říkáte, jak popisujete hnutí ANO a Andreje Babiše, Tak to vypadá, že je to vedoucí síla politická v téhle zemi na hodně dlouho. Myslíte si to?
11: No nevím. Jako Andrej Babiš je určitě velmi jako silný politik momentálně. Podle všech výzkumů veřejného mínění prostě ta strana je zdaleka jako nejvíc podporovaná, byla i v opozici nejvíc podporovaná, i předtím, když byla ve vládě, tak byla nejvíc podporovaná. Má určitě své jádro voličů, ale vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba Andrej Babiš se rozhodl, že už ho to nebaví a prostě z politiky odešel. Jestli to ANO jako takové bez Andreje Babiše by si tu sílu udrželo.
12: Já si myslím, že ne. O tom se tady spekulovalo hodně moc. Hodně moc, ale jak je z vašeho pohledu možná tak obrovská podpora pro jednoho politika, který ani sám sebe neumí vlastně definovat. Jo? Víte, co myslím?
11: Rozumím, ale ono to může být vlastně pro řadu lidí atraktivní. Že je vlastně jako pragmatický, není jako úplně ideologický, když se jako zjistí, že třeba něco úplně nefunguje, tak on je schopný to změnit. A já si myslím, že to řadu lidí přitahuje. Ta schopnost jako dělat ten management podle potřeb a vlastně nebýt vázaný na nějaké příliš velké jako politické ideologie, že to je atraktivní pro některé lidi.
12: To znamená, je atraktivní, že příklad jenom, že třeba omezí českou podporu Ukrajině, v tomhle případě nastoupí takové jakoby orbánovsko-ficovské nasměřování a pak zároveň hájí na to, aniž by chtěl plnit závazky a tak dále. Vám to nepřijde jako zmatené trochu?
11: No trošku si některé ty věci protiřečí, ale na druhou stranu, když se podíváte do nějakých průzkumů veřejného mínění, tak oni jako hodně lidí má rádo věci, které si protiřečí navzájem. Třeba lidi by určitě jako chtěli, aby se snížily daně, aby se zvýšily důchody, snížily odvody na sociální a věci, které jako dohromady nejdou udělat, ale určitě by se našla většinu, která by vlastně řekla, že se jim to líbí. Chtěli by seškrtat nějaké věci a zbytečný stát a snížit počet úředníků a zároveň, aby stát lépe pomáhal v nějakých situacích a tak dále.
12: Ano, rozšířit aktivity státu, kde to jen jde, a snížit počet úředníků. To je takový ten sen Babišů, no. Že jo?
11: Ale i řady voličů.
12: Víte, stále čeští politici a hlavně opoziční operují termínem hodnotový. Naposledy dnes, když pan Vystrčil přistál na Tajvanu, tak že řekl, že to je hodnotová a pragmatická cesta. Mě by zajímalo, když politik řekne, že je něco hodnotového, tak co ti myslí?
11: Většinou je to klasické jako napojení na nějaké politické ideologie. Třeba jedna z takových hodnot je rovnost, aby nebyly velké rozdíly mezi lidmi. Nebo jiná taková hodnota je svoboda, aby lidé nebyli omezováni v tom, si dělali, měli jako volný prostor pro své aktivity. A můžete definovat takových hodnot vlastně v té klasické jako politické teorii několik. A když se někdo té hodnoty drží, a ať to stojí, co to stojí, tak bych řekl, že je to takový jakože hodnotový politik.
12: A musí to být automaticky nepragmatické?
11: Nemusí to být nepragmatické. Já myslím, že vlastně držet se nějakých hodnot může být někdy velmi pragmatické, akorát, že tam se velký rozdíl je v tom, jestli se díváte jako na rok dopředu, na měsíc dopředu nebo na 10 let dopředu. A tam v tom se ty politice nemusí shodovat. Takoví ti, kteří jako neradi mluví o těch hodnotách a velice jako jsou ochotní měnit ty pozice, tak spíš myslí na kratší dobu dopředu a nějaké strategičtější úvahy těch se spíš drží lidé, kteří se drží nějaké konkrétnější hodnoty.
12: Máte pocit, že tahle vláda je spíš jako by hodnotová nebo pragmatická, ale vy jste řekl, že se to nevylučuje vzájemně, tak jaká je ta vláda?
11: No já bych řekl, že spíš pragmatická, že se dívá spíš na kratší dobu dopředu, než na dlouho.
12: Sociolog Tomáš Kostelecký z Akademie věd České republiky byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji moc.
11: Děkuji za pozvání.
12: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
13: Čemu všemu nám slouží koruna?
14: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
13: Kurs koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší si tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
7: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda se už nebude vracet k přesunu agend. Podle premiéra Babiše je rozhodnutí definitivní. Evropská komise zvažuje daň z hazardu nebo kryptoměn jako nové zdroje unijního rozpočtu. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehrají finále nejvyšší soutěže. Bude jasno až polojasno, postupně oblačno, na jihozápadě zataženo, výjimečně s deštěm, teploty do 26 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Přesun agendy